0: ale on měl ty své debaty, ty byly fantastický, s paní Pazderkovou, to bylo skvělý. Já jsem se byl na jedný podívat, prostě skvělý.
1: Jako
0: to...
1: osobně?
0: No jasně. Bylo to fascinující, bylo to skvělý. Prostě byli tam lidi, jako který milovali premiéra Fialu. Ten sál nebyl jako moc velký a teď tam jako chodili ty lidi. Já jsem tehdy napsal do nějaký reportáže, že většinu těch lidí tvořili příznivci hnutí Spolu a tak, a že tam někteří mluvili, že tam jdou dělat stafáž. Oni pak mě ODS, celá slovutná ODS, u mě točila nějaký video, kde teda to začalo probleskujícíma obrazovkama, já jsem se cítil jak Rumburak, jo? A tam jsem říkal, že tam chodí tyhle ty jejich sympatizanti a příznivce, že proto nedostávám moc kritických dotazů, vlastně téměř žádnej, já mu jako víceméně říkal, jak je skvělej. No tak to natočili a prostříhali tam jako lidi s otázkou, a vy jste tady jako placený nebo ne, tam nějaké dvě dámy řekly, že přijeli až z Friedlandu, v Liberci to bylo, a že jsou celé mokré, tak to jsem jako ocenil. Pan premiér Fiala to určitě taky ocenil, musela být strašná pecka. No a takhle natočili to video, načež měl debatu v Moravskoslezském kraji, kde se mi nějakou shodou okolností dostal do ruky na mail jejich okresního manažera, který tam psal, přijďte všichni, budeme tady mít premiéra Fialu a máme indicie, že tam budou i jeho odpůrci. Tak přijďte, ať se nedostanou do sálu a ať premiérovi vytvoříme příjemnou a útulnou atmosféru. Tak jsem říkal, tak super, dobrý, bezva. No a pak, jestli si to pamatujete a viděli jste ty záběry z té Ostravy, že jo, tak tam byli nejenom jejich příznivci Petra Fialy, kteří vytvářeli příjemnou a útulnou atmosféru, ale taky spousta těžkouděnců, kteří se starali o to, aby ta atmosféra nebyla ničím narušena, což pak se opakovalo ve větší míře v Plzni. A je zajímavé, že od té doby Fiala vždycky jako, že dřív točili ty videa, kde bylo jenom je skvělý, je bezvadný, mluví pravdu, je rozvážný a není to jako zlo, jako někdo. A teď už teda jako občas dávají na videa jako kritický dotaz, kdy pan premiér jako přijde a odpovídá kritický dotaz. Tak tomu se směju. No ale pointa toho je, že na jedné té debatě, na které jsem byl, on říkal, že se jim podařilo zabránit kybernetickému útoku, že samozřejmě po nás jdou Rusové, to je jasný, ale že se jim podařilo zabránit kybernetickému útoku jiné mocnosti a to se brzy dozvíte. A asi za 3 dny prostě Čína. Šla po nás Čína, že jo, tak to byl velký útok. Takže já nepochybuju, že kdyby nám ruský terorismus jako opravdu hrozil a kdyby tady někoho zatkli a měli na to důkazy, takže by se s tím rádi pochlubili, protože čerta Rus nikdy nespí.
1: No a jak hodnotíte výkon té paní herečky s panem Fialou?
0: Já myslím, že byla fantastická.
1: Fantastická, jo.
0: No fantastická, to byla skoro tak fantastická jako pan Fiala, no. Tak, ale jako takhle nutno říct, jo, objektivně, že ona tam neexibovala, že to jako opravdu pojala a na ní bylo vidět, že má toho Fialu opravdu ráda, ona na něj tak jako láskyplně koukala, ale velmi se jako držela, jako přesto, že možná někteří lidé se šli podívat, co tam ta komička bude vyprávět. Ona to moc nevyprávěla, ona opravdu jako moderovala, dávala prostor, občas někomu vysvětlila, že už stačí, že už se ptal dost a odkázala do patřičných mezí, ale myslím si, že její výkon byl jako naprosto standardní moderátorský.
1: Počkejte, a ona tam jako nedělá legraci?
0: Nedělá tam legraci, legraci tam dělá pan Fiala. Právě. Akorát, že si nemyslí, že dělá legraci. No.

0: V zasedací místnosti, kde obvykle sedávají kamarádi v srpkovitém půlkruhu a povídají si o životě, což pozorně sleduje i pan doktor, je tabule. Na ní se mohou promítat anebo zavěšovat různé názorné pomůcky. A aby nemusel přednášející zbytečně vstávat z židle, pan primář zakoupil velmi důmyslné ukazovátko. Ano, laserové. Pan primář je při těle a suma vydaná za tímto účelem nebyla zase tak horentní. V úterý odpoledne minulý týden se to zařízení ztratilo. Pochopitelně, že podezření padlo na nás, což bylo dalším důvodem k tomu, aby bílý pračlověk opět začal kázat a svůj proslov zakončil slovy jako vždy: to si na vás budu pamatovat. Dočkej času, oposume. Pomyslel jsem si a trochu jsem u toho zařízení posunul ohniska a intenzitu. Ale jen nepatrně, abych nikomu neublížil. Ona je to hrozná zbraň. Když jsem byl hotov, uvědomil jsem si, že k aplikaci paprsku budu potřebovat znát přesný bod, na který se zaměřím a kudy proniknu ke kýženým místům, někam k tomu hypokampu. Prostě potřebuji zapůsobit na to místo, kde si lidi ukládají svá zjištění. A to nebude tak jednoduché. Pokusím se vyhnout kosti lebeční a proniknu dovnitř měkkou tkání, aby překážka nebyla zbytečně intenzivní a neotupovala účinek procesu. Ale k tomu připadají v úvahu jenom oční otvory, přičemž bude nutné, aby se paprsek na sekundu zastavil přesně na onom vyhovujícím místě. To je problém, protože napadený objekt se bude jistě hýbat a zaměření paprsku bude vlastně kovbojův zázračný výstřel od boku. Jedna jediná rána, nesmí nastat žádné váhání. To znamená, že budu muset projít výcvikem. Rozhodl jsem se, že si nejprve vyzkouším svou zručnost na neživých cílech. Na zeď u postele jsem si vyznačil nenápadný křížek a pokoušel jsem se ze všech pozic, v leže, v sedě, v chůzi, trefit se pokaždé rychlým tasením do černého. Zpočátku jsem byl nepřesný, ale netrvalo dlouho a dokázal jsem bleskem tasit, přesně ve zlomku vteřiny zasáhnout cíl a setrvat paprskem na jednom místě. Mohl jsem tedy přejít na živé terče. Poprvé jsem neodolal, když se kolega po mé levici nadzvedl na lokti a pokoušel se vstát z postele se slovy: musím si dojít na hajzl. Rychlým pohybem ruky jsem zaktivoval svou zbraň a opřel světelný snopec na předem odhadnuté místo vlevo od kořene nosu, prakticky v pravém koutku oka pokusného králíka. Intuitivně ze mě zároveň vypadla krátká, polohlasem pronesená větička: zapomeň. S. 2 a ukončil jsem experiment. Soused se zarazil, naklonil hlavu na stranu a v očích se mu objevil nepopsatelný výraz. Evidentně ztratil kontinuitu s životem před několika vteřinami. Zatřásl hlavou, jako když si pes oklepává z kožicha vodu, a zase ulehl, tentokrát na druhý bok. Nedalo mi to, abych ho neoslovil: potřebuješ něco? Udíveně se na mě podíval: kdo? Já? Jo. Ne. Tak proč jsi vstával? Já jsem nevstával, jen jsem se chtěl otočit. A zmlkl. Ještě chvíli jsem ho pozoroval a pak mě napadla hrozná obava, že jsem mu způsobil amnézii definitivní, tedy jako, že už nikdy nepůjde na záchod, protože jsem mu navždycky myšlenku na konanou potřebu vymazal z mozku. A už si nikdy nevzpomene na to, že by si mohl jít ulevit. Lehce mě to pobavilo, ale jen lehce, protože takový krutý člověk přeci jen nejsem. A navíc leží vedle mě a takové svévolné vycházení exkrementů není nic příjemného. Druhý pokus jsem uskutečnil za pár dní, když jsem se ujistil, že put vyměšovací v prvním případě porušen nebyl. Tentokrát se jednalo o dalšího druha v naší společnosti, který dostal za úkol od personálu, aby přenesl dvě židle zpátky z jídelny na své místo. Patřili do společenské místnosti a někdo je svévolně přemístil. Po vyřčení rozkazu: běž s těmi židlemi vedle a dej je tam, kam patří, jsem opět Blesku rychle zaúřadoval, plivnul mu světlo do koutka oka a dodal polohlasem: zapomeň. Nosič vyrazil jistým směrem, ale jeho krok znejistil. Pozastavil se, rozhledl se a v očích se mu opět objevil ten obdivuhodný výraz prázdnoty. Začal se obracet kolem své osy, jak se snažil vzpomenout, co chtěl vlastně původně udělat. Po chvilce se pokusil o novou iniciativu, ale mozek ho zklamal do té míry, že mu podklesla kolena. Sedl si na onu židli, kterou měl právě v ruce, a rozplakal se. Po chvilce si ho všimla Marie, protože stála poblíž. Její diagnoza spočívala v tom, že se každého, kdo to potřeboval, snažila utěšit za pomoci svých mohutných ňader. Násilím vždy uchopila nešťastníkovu hlavu a přitiskla ji na svou hruď a pevně držela, využívajíc k tomu všech nečestných způsobů. Proto se taky dostala tam, kde právě byla. Marie tedy přistoupila k vzlikajícímu a konejšila ho. Ptala se, co se mu stalo, ale ten nedokázal nic vysvětlit a jen mumlal pořád dokola do toho měkkého pohoří. Co to chtěli? Co to po mně chtěli? A tak mi došlo, že jsem připraven k akci. Nadešel den D. Bílý pračlověk přišel sám, nenadále a velmi brzy. Na chodbě sanatoria se v pondělí ráno rozléhaly jeho obzvláště razantní kroky a lítačky se rozpráskly nebývale intenzivně. Náš guru asi musel v sobotu a v neděli hodně trpět. Jeho žena mu zřejmě nedala a znepříjemnila mu dny volna i jiným způsobem. Byl pevně rozhodnut, že si schladí žáhu na nás. Že nás sejme za všechna svá příkoří tím něžným přístupem, ve kterém nám vždycky dával najevo, jak mu na nás záleží a že mu jde jen o naše blaho. Podrážky jeho přezůvek zahvízdali na dlažbě, jak plnou silou svých svalů brzdil rozhýbanou hmotu těla. Rozhlédl se a hledal záminku. I kdyby žádnou nenašel, nějakou by si vymyslel. Vždyť to bylo tak snadné. Pánové, mně se to tu nelíbí, začal s nepříjemně vysokým a hlasitým projevem.
1: Mně taky ne, podotkl někdo z nás ze zadní řady.
0: Začali jsme se okolo našeho odpovědného zdravotníka pomalu scházet. Bílý bohužel tu potichu utrousenou poznámku zaslechl, protože ji chtěl zaslechnout. A už to začalo. Tak to je mi líto. My se tu o vás tak svědomitě staráme, plníme každé vaše přání, snášíme vám modré z nebe, léčíme vás, pečujeme o vás jako o vlastní děti a dostane se nám takového vděku? To si na vás budu pamatovat. Rukami mimo děk vjela do kapsy a nahmatala malý váleček, který v sobě ukrýval bezmeznou sílu. Byl naší ohromnou nadějí. Tak aby se vám neskrátili žíly, pokračoval velký bratr, připravil jsem si pro vás takový zvláštní úkol. Rozdělíte se do dvojic, přidělím vám přesně označené úseky a zahrajeme si společenský důležitou hru na čistotu. Až řeknu tři, nedoslovil větu, protože jsem mezi tím hbitým pohybem vytáhl svou pichlavou zbraň a naprosto přesně ji, tak jak jsem to poměrně dlouho nacvičoval, aplikoval. Bílá hmota se zastavila, ústa zůstala pootevřena a z jeho hrdla vycházel podivný zvuk. Zna to byl hlas, to nevím jistě, ale spolu s dechem to vypadalo, že uchází stará pneumatika, která náhle dosloužila, i když se to dalo předpokládat. A pak se mu v očích zjevil ten dlouho očekávaný bezradný výraz. Jeho oči těkali ze strany na stranu, i nahoru a dolů, jak urputně hledali oporu, kterou nenalézali. Stáli jsme okolo něj v půlkruhu napjatého pozorování, co ze sebe ještě vymáčkne. Pravda je, že já jsem byl spraven, co se děje, mně to bylo jasné, kdežto mý kolegové pranic netušili a jen se zájmem čekali, jaké úkoly jsou vlastně pro ně nachystány. Nedočkali se však žádného rozuzlení. Zmatený zřízenec se na nás podíval úkosem, tak jako se slepice dívá, když před ní flusnete. Pro jistotu pohled ještě několikrát zopakoval
1: A když nedal ani po sedmém poklepání hlavou dohromady kloudnou myšlenku, než kvůli slovo či větu, vydal se tím směrem, odkud přišel, přičemž my jsme se rozestoupili a udělali mu cestu. Schrben nás opustil a to jsme ho viděli naposledy. Lítací dveře se dvakrát či třikrát slumeným nárazem potkali a pak se zastavili. Nastalo ticho a nebeský klid. Říkalo se potom, že bílý pračlověk musel opustit své pracoviště, byl přeřazen na méně důležitou práci, přesazoval pelargonie či co, a pak musel nechat i toho. Přijali ho do ústavu, zuby nechty se bránil, aby nemusel mezi nás. Tak ho odvezli ke konkurenci, kde se prý sklidnil a mimo toho, že nesnášel bílou barvu, se nakonec se svým osudem vyrovnal. Asi jsem se trefil mimořádně dobře do černého. Mou milou baterčičku jsem si uschoval pro budoucnost, ale nutno říct, že jsem ji už nikdy nepoužil, i když jsem měl 100 chutí při různých příležitostech ji ještě aplikovat. No představte si, že jedete po ulici automobilem a zastaví vás policejní hlídka. Pane řidiči, ukažte mi vaše oprávnění k řízení a další doklady k vozidlu, jestli pak víte, čeho jste se dopustil, blablabla, znáte to. Na to musí následovat jen vaše podívení a nechápavý dotaz. Ne, já si nejsem ničeho vědom, pane důstojníku. Tak vy si nejste ničeho vědom. A vy jste si nevšiml, že právě projíždíte jednosměrnou ulicí? Takže vám nic jiného nezbývá. Hbitý pohyb ruky, krátký záblesk, měkoutkání někam k hypokampu spolu s krátkou větičkou zapomeň na to a pak už jen čekáte. Policista se narovná, podrbe se za uchem, tupě zírá, marně hledá nit hovoru a v tu chvíli vy řeknete: takže můžu dokončit započatou cestu, ne? On přikývne a něco zamumlá ve smyslu, ale samozřejmě, a vy odjíždíte středem jednosměrky dál za svým cílem, nikým nerušen. Nebo v obchodě? Zdá se vám ten nákup předražený? Nebo třeba nemáte dost peněz? Po vyřčení sumy obchodníkem a po krátké známé proceduře odcházíte s plnou náručí a ještě vám otevřou dveře. Stáváte se pánem situace. Děláte jen to, co chcete, s čím nesouhlasíte, tomu se nemusíte přizpůsobovat, vy rozhodnete, kdy nepříjemná konverzace skončí. A když po vás někdo něco chce, to byste museli být hlupáci, kdybyste se nechali znásilňovat cizími příkazy a nápady. Stačí mít v kapse tenký, teplonký, kovový váleček. Jen co pojedu na dovolenou, nechám si to patentovat.
2: Všichni už spí, jenom my dva jsme vzhůru.

Šedivá myš zřejmě od někud spolí. Je konec léta a začátek sklizně, jenom si nemysli, ono to bolí, když někdo kosou tě řízne. Jenom si nemysli, ono to bolí, když někdo kosou tě řízne. Však já si nemyslím, kámoško, v bídě, klidně tu přenocuj, nějak se vejdem, ráno se vzbudíš dřív, než někdo přijde, a večer se zase sejdem. Ráno se vzbudíš dřív, než někdo přijde, a večer se zase sejdem. Budeme společně do noci škrábat,

0: hlavní je, jak ten svět berem. Je konec léta a mně přišlo líto, že chodí po polích vrazy. Škodíš-li, neškodíš, kdo rozsoudí to? A tak ti nabízím azyl. Škodíš-li, neškodíš, kdo rozsoudí to? A tak ti nabízím azyl.
1: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Pane prezidente, 21. díl. Dobrý den, pane prezidente.
2: Dobrý den.
1: No, vládní pětikoalice ODS, Lidovců, TOP 09, Pirátů a STAN ve sněmovně schválila zvýhodněný energetický tarif, který by v časech pokračující energetické krize měl pomoci českým občanům. Pomlčka, je to 30 miliard. To tak jako s tím souhlasíte, že by se 30 miliard mohlo použít na tohleto?
2: Tak já nevím hlavně, proč se tomu, no ne, že stát si ze svých peněz, který vybere, může rozhodovat o tom stát jako zastoupení daňových poplatníků s parlamentem, může se rozhodnout, že ty peníze, které vybírá, může dát tím či oním způsobem. To je naprosto, naprosto jasné. Ale já jenom nerozumím, proč se tomu říká zlevněný tarif. Prostě tarif je...
1: Myslím, že zvýhodněný.
2: Já vím, tak zvýhodněný, to je jedno. Ale tarif, to je přece dotace, vyplacená dotace k tarifu, který není zlevněn. Rozumíme si?
1: A já s tomu
2: kdyby
1: rozumím,
2: byl zlevněný, no tak je to zlevněný a nebude třeba vyplácet tu dotaci, ale že oni s tarifem nic neudělali, ale zlevněnému dotaci říkají zlevněný tarif. To je podivné.
1: Dobře. Pane prezidente, pojďme teď na některé věci, které se vás týkají, pravda, okrajově, ale přesto mě zajímá váš názor. V médiích proběhla taková zprávička, že ve Francii údajně se ruší koncesionářské poplatky za média veřejné služby. Říkám to teď ve velkých úvozovkách, protože to byla jenom krátká informace, mohla by to být taky dezinformace, dokud nám to nepotvrdí někdo, kdo to tam má ve složenkách, ale má to pokračovat tak, že bude vláda dotovat vysílání médií veřejné služby. Co myslíte, tento model by v naší zemi fungoval? Byl byste pro?
2: Ale teď ona nula od nuly pojde, takže nevím, co. Já zaprvé nerozumím příliš na to, moje IQ je nízké, pojmu média veřejné služby, veřejnoprávní média, to je protimluv. Já znám, že jsou média stejně jako podniky nebo cokoliv soukromé nebo státní, a veřejnoprávní je obezlička taková, abych použil starý bolševický výrok, prostě tím nějak, aby to vypadalo, že to je státní, tak tomu říkám veřejnoprávní nebo jak ve Francii veřejné služby. Já tomu nerozumím. Já myslím, že jsou to pro mě Česká televize státní médium a mě nijak nezveřejňuje. Mě už tam nepozvala aspoň rok, protože mě nemají rádi s mými názory. Tak nevím, já veřejné služby nerozumím. Jestli je něco státní, no tak podle mého názoru by si to stát mohl dotovat jakýmkoliv způsobem. Buď když má nekonečně peněz, tak když má státní rozpočet ve Francii nekonečně peněz, tak je zbytečně vybírat nějaké koncesionářské poplatky.
1: Což ale
2: tak
1: nemá.
2: To už je druhá úvaha. Tak ať si to dotuje, přeci to je jejich decision. To je jejich rozhodnutí, to bych jim přál a nechal. Mm-hmm.
1: Možná jste zaregistroval v médiích zprávu o tom, že Rada České televize, kde já jsem součástí, pane prezidente, jo, vyjádřila svým usnesením názor, že pořad Newsroom, to je v České televizi pořad o médiích na ČT24, porušil kodex. Jo? A to tím, že některé naše spoluobčany označili za dezinformátory, aniž by dali prostor druhé straně a tak. Já si živě vzpomínám před pár týdny, kdy vás Česká televize redaktoři naháněli, tuším, před frekvencí 1, tak podle záběru jsem to odhadnul u auta, kdy vás natahovali na skřipec za to, že jste údajně měl nějakým ruským médiím poskytnout nějaké vyjádření. Nespomínáte si na to? a tam z vás dělali nebo prohlašovali, že jste ruským nějakým dezinformátorem. Jinými slovy, máte svoji zkušenost s tou institucí. Na základě toho, že teď třeba bylo určeno radou, že byl porušen kodex, máte pocit, že se hnuly ledy, nebo je to úplně stejné, jak to bylo?
2: Tak rozumím, Xavere, že to je váš osobní biznis. A
1: biznis vůbec ne, pane prezidente,
2: já vím, ale zájem, váš osobní zájem a jste rád, že možná jste přehlasovali uvnitř té rady někoho, kdo byl proti tomu napálit vedení České televize. Tímhletím to je možné, ale já myslím,
1: to?
2: Že ne, to vycházíte z hypotézy, že mě zajímá Česká televize.
1: Ano, to z té hypotézy vychází.
2: No, protože na to jsem už dávno rezignoval, takže prostě otázka, jestli jako newsroom označíte za jednu konkrétní věc, která nějak se dá chytit jednoduchými způsoby za slovo, já bych považoval za totální desinformační kanál, či program, či co celý newsroom České televize, takže já myslím, že ten by měl být hnán k zodpovědnosti jako celek.
1: No a váš pohled, protože o tom jsme se tady nikdy nebavili, na ten okamžik, kdy vás redaktoři naháněli kvůli těm ruským médiím, a tak vás se to vůbec nedotklo? Je vám to jedno?
2: Žiju v tomhle světě už 30 let s Českou televizí a zejména s některými výlupky této České televize. Takže dotklo, ale jako nezbývá než zavrtět hlavou a jít dál, protože žádnými usneseními Rady České televize se to nezmění. To se může změnit jedině tím, že si vytvoříme, že tady převládne úplně jiné myšlení v naší zemi a že budou jiní lidé obsazovat a dominovat České televizi, že tam budou jiní redaktoři, že budou jinak uvažovat. Teď někomu strhnete z platu. Nevím, jak to děláte v té radě vaší 5% a tak dále, ale tím se nic nezmění. Totální změna paradigmatu, totální změna myšlení by byla jediným krokem k tomu, aby v té České televizi se něco mohlo změnit.
1: Tak upřímně, na to zatím nevypadá.
2: No tak dívejte, vy jste srabácká rada České televize, vy se nic neodvažujete.
1: Jo, dneska pojedeme tohleto, jo.
2: Nic neodvažujete
1: mi
2: udělat a jen tak prostě.
1: Ale co chcete udělat?
2: To tak šolicháte, no tak jste takový poloministři nebo poloposlanci v té radě, no tak se vám tam dobře žije a sem tam pohrozíte prstíčkem panu šéfovi České televize. On mezi jedním a druhým předkrmem to tak veme na vědomí, ale tím to končí.
1: Jo, vy jste mě dneska přišel sem takhle zneuctit, ale já to...
2: Ne, já nevím, já...
1: Máte kus pravdy, já nemohu říct nic jiného.
2: Tak já mám zkušenosti s zacházením loňským v Českém rozhlasu. A to je zase jiná rada, že jo? Nebo
1: to je rozhlasová rada, ano.
2: To je rozhlasová rada. No a my jsme tam protestovali proti tomu zacházení. No, to je tak legrační, jak co vám odpoví ta rada a co vám odpoví ředitel Českého rozhlasu, že nic, jenom můžete se pousmát a jít zas dál.
1: Vidíte, já jsem teď čekal, že budete mít pointu a řeknete, ale naštěstí je tady XTV.
2: To říkám tolikrát, že už se nechci opakovat, aby to nebylo blbý takový.
1: Máte, pane prezidenta, teď aktuálně 4. nebo okolo 4. srpna obavu z toho, co přijde s tou nadcházející vlnou covidu? Že budou opatření, že budou lockdowny, že budou roušky. Teď já vím, že vy jste velkým nepříznivcem očkování. Museli by mě v řetězech, jste říkal v tomto pořadu, přivést.
2: Tak podívejte, já čtu nové a nové studie, které jednoznačně říkají, teď jsem dělal se nějakou německou, kde jednoznačně říkají, že roušky nehrály vůbec žádnou roli v šíření covidu. jednoznačně to říkají a tak dále. Já myslím, že o vakcínách si myslíme svoje. Vy jste tady měli, myslím, opravte mě, před několika týdny nebo kolik, doktora Svobodu, jednoho z našich největších imunologů a podobně. Mimochodem, to je bratr pana potenciálního budoucího primátora Prahy. Neměli, ale někde na něčem takovým vystupoval. Nevím, kde to bylo. No a to je člověk, který u nás vymyslel vůbec se zabývat oborem imunologie v 70. letech už jako a tak dále. Já jsem o něho dostal včera takový dlouhý, složitý text. No tak co všechno on tam píše o vedlejších účincích tohoto typu vakcín, tak to není to děsivé, protože já to vymačtu to xkrát, ale znamená to, že je to natolik sporné všechno to vakcinování, že nevím, co si o tom myslet.
1: Takže obavu.
2: Jak že na nás budou šlapat určitě ano, všichni ty chlípkové a Smékalové a tak jsou natěšený, přece si brousí nožíky a
1: aby na nás...
2: Pan Kubek určitě, to je prototyp toho.
1: Tak teď už máme pár týdnů do voleb komunálních a senátních. Pane prezidente, my se do té doby ještě uvidíme, ale jak vy to vidíte teď v mezičase? Už se něco kolem voleb mele, nebo zatím je ticho?
2: Mluvíte o komunálních volbách.
1: O komunálních, no.
2: Myslím, že už vidím různé billboardy. Dneska mě fascinoval billboard ODS, nebo co to je, prostě kdy tam vidím pana poslance Svobodu, to je bratr toho ano. Imunologa, a Sandru Eugeniu, která má typicky pražské české jméno. Ale vidím tam paní Marvanovou, která se po desetiletích vrátila do lůna matičky strany ODS. To mě úplně fascinuje. No tak ano, něco se děje. Je pár

0: Zmiňoval jste jako první snížení cen energií. Jak toho chcete docílit?
1: Tak těch nástrojů na snížení energií je hned několik. Budou samozřejmě po volbách k diskuzi, protože může to být kombinace některých nápadů, který já tady mám připravený. Samozřejmě pro podnikatele to může být snížení složky DPH, jo, potom by se měly překontrolovat tarify, jednotlivé tarify těch energií. Emisní povolenky, to je prostě téma, které je strašně důležité.
0: Myslíte emisní povolenky pro firmy, emisní povolenky pro lidi?
1: Emisní povolenky jak pro firmy, tak pro lidi. Jo, ale zejména pro výrobce, kteří platí emisní povolenky ve své výrobě a prodražují tak tím svůj provoz a samozřejmě tím i výrobky. Tam u těch emisních povolenek je trošičku problém, že my už jsme nějakým způsobem vázaný evropskou legislativou, ale může se najít nějaký nástroj ze státních dotací, respektive ty emisní povolenky, které se vyberou, tak ty peníze se můžou použít třeba na část placení energií, a to je za OZE. Jo, to znamená, my občané a firmy, kteří platí složku OZE v současné době v těch energiích, tak to by se třeba mohlo platit z peněz, které jsou vybrané za emisní povolenky. Druhá věc je tam ta disproporce, že OZE jako zelená energie žádné emisní povolenky neplatí, ale neplatí ani žádnou jinou formu, tak jako výrobce energií, skláři, oceláři, elektrárny platí takzvané externality. Pro diváky, co neví, co je externalita, jsou to věci, kdy třeba jsou to zdravotní dopady, prostě věci, které jsou způsobené tou výrobou a jsou to druhotné náklady. Tak to ale OZE neplatí. Jo? Ale i to OZE musí třeba platit tu distribuci. A to teď v tuhle chvíli neplatí. Takže měli by přispívat na distribuci té energie. A ty externality taky mají, protože na to, aby se vyrobila jedna vrtule, je zapotřebí, a teď uvedu příklad, ta vrtule, nebo respektive ten větrník má 350 tun oceli. Což je, já nevím, 6 tanků. Ale to někdo musí vyrobit, má to nějakou ekologickou stopu, je tam nějaká betonová patka, takže i tyhle ty externality by měly být započítány pro OZE. Jo? Aby se podělili s ostatníma na náklady na distribuci té elektrické energie.
2: Hraje vám Rádio Xaver.

tam pozorně mi naslouchá a usmívá se pro sebe. Potom zašeptal mi do ucha, já něco měl bych pro tebe. Pak jen tiše třikrát zahvízdal a než jsem stačil vydechnout, kaštanovej kůň přede mnou stál, řekl, že chce mě

kapitola 9. Míla, zrada a početí solárních žebráků. Ellis s Herbertem seděli na konferenci k podpoře obnovitelných zdrojů, zajištění energetické samostatnosti a energetické bezpečnosti. Kdyby nevěděli to, co z analytických materiálů měli k dispozici, tak by stejně napjatě poslouchali jako většina účastníků, které zajímala nejen energetická problematika, ale především investiční příležitost. Byli mezi nimi podnikatelé, finančníci, ale pochopitelně i skupinka pozorovatelů vyslaná solárním baronem, aby zjistili, jak se laická veřejnost rychle orientuje a zda je jim dost jasné, o co se vlastně jedná. Lopata seděl vedle Edy, nechyběl ani Elegán, který se jen usmíval a neznatelným mrknutím oka pozdravil Norberta a Ellis. Celkem nejasná konference měla toho říct tolik, kolik bylo nutné, ale hlavní aspekty tohoto biznisu, či jak bude vypadat rychlý zvrat ve výši podpory, nebyl těmto účastníkům vůbec znám. Jednalo se o hrstku vyvolených, která připravovala biznis století. Několik odborníků na obnovitelné zdroje mlelo svoji písničku, jak je nutné vyrábět ekologicky, výzva podnikatelům, ať využijí státních pobídek, prostě takové mlhavé nic, které mělo spíš odradit, než povzbudit investiční zájem. Přece nepřipravovali tak výhodné podmínky pro širokou veřejnost. Nebýt toho, že se mezi přednášejícími začali objevovat skuteční experti, nikoli vtlachalové jako obyčejně, tak vše mohlo proběhnout hladce, bez valných výsledků a informací pro účastníky konference. Experti popsali celý princip do detailu, včetně neskutečně štědré podpory, kterou stát chystá uvolnit, a to na dlouhé období několika desítek let. Toho dne se v kuloárech předsálí rozvíjela zajímavá diskuze mezi těmi, kteří nebyli úplně blbí, a to byla většina účastníků této konference, že taková investiční příležitost už nebude. Stát garantuje výkupní ceny, a to na dobu minimálně 20 let, to se zdálo jako fata morgana v dnešním tržním prostředí. Takové věci

0: nebyly možné ani za socíku. To je nějaká blbost, bylo slyšet hlasy u kávy od vedlejších stolků. Elis jen povytáhla obočí a zajímalo jí spíše ze zvědavosti, co vše tito obyčejní podnikatelé vlastně o celé akci vědí. Věděli toho opravdu málo, nebyli vyvolení, ale měli podnikatelského ducha. Vždyť podnikali od sametové revoluce a vesměs byli úspěšní. K jedné skupince se přimotal také náš bankéř. Cítil, že to může být zajímavá akce, kde se nebude hledět na korunu a také bude nutné nějaké peníze nechat projít čistírnou, jak sám nazýval nutnou legalizaci peněz. Účty měl už na Kypru připravené, je pravda pro jinou skupinu, pro ty z klubu, ale co kdyby tady narazil na zajímavý obchod, kde by mohl zapojit i své kampeličky. Diskuze se neúčastnil, jen bedlivě poslouchal, usrkával kávu a bylo vidět, že jeho mysl je v plné pohotovosti. U dalšího stolku se rozjela hádka, když vihácký majitel firmy začal dost nahlas popisovat, že je to hovadina, aby banka půjčila tolik peněz, že nemusíš sáhnout do strožoku. Jak říkal, tomu se nedá věřit. A pak taky věř politikům, dnes je to tak a zítra jinak. Do toho já nejdu a můžete mi vysvětlovat, co chcete. Na střechy mých výrobních hal nedám ani panel, všechno moc smrdí a já nemíním ztratit vše, co jsem si za posledních 20 let vybudoval. Je to nenormální, to nemůže být možné, aby vám někdo zaručil, že budete jen inkasovat, nic vás to nebude stát a to po dobu 20 let a ještě tolik peněz. Na to mě žádná banka neutáhne, na to mě nedostanou ani kdyby do zákona dali cokoliv. Já vyrábím své postele a u toho si zůstanu. A pozval ostatní na panáka. U druhého stolku se rozvíjela diskuze trochu jiným směrem. Majitelé středně velkých firem teď neměli zrovna na růžích ustláno. Finanční krize zasáhla především je a proto se zajímali, jak přežít toto období. Jiří, jdeš do toho? Víš, mě tam něco není jasné. Přece není možné, aby z toho byl vývar 20 let bez rizika, bavili se mezi sebou dva starší podnikatelé. Mladík z bankovního sektoru se ujal slova. To máte tak, garance jsou, je to státní zájem, to je jistota, o které se nemůže nikomu ani zdát. Proto jdou banky do toho a to ve velkém. Co vám mohu nabídnout? Celou investici nadhodnotíte, to je jasné. Stejně se v tom nikdo nevyzná. Technologie jsou nové, pozemky drahé. Úvěr vám dám na 80% investice, ostatní musíte složit sami. Že nemáte, vždyť vám to vysvětluju, nadhodnotíte projekt o 30% a ještě než začnete, tak máte 10% doma. Z miliardy je to 100 milionů, které vám určitě udělají radost. Abych byl přesný, nám udělají radost, protože se budeme dělit. Lehké počty. No a když potřebujete vaše prašule vyčistit, máte je někde ve strožoku, tak na to je jiná metoda. Ale jak se tak na vás dívám, tak vy potřebujete úvěr. A o tom si můžeme popovídat v naší kanceláři. Tady je moc uší. Už o poznání tišeji si vyměnili vizitky a tajemně se rozešli. Konference pokračovala, ale část osazenstva se rozprostřela u malých stolečků ve vestibulu a už o poznání tišeji, ale horečnatěji diskutovali o tomto podivném podnikání. Jiří nemohl věřit, že něco takového je možné i na půdě, kde se pěstuje zelí mrkev na nejúrodnější půdě v Česku na Hané. Černozem, která se tam nachází, přece nemůže být takto znehodnocována. Považoval to za blbost, ale přece jen si vyslechl všechny názory kamarádů z branže, které neměly s energetikou nic společného. Debata pokračovala věcně, tak jak je to mezi podnikateli obvyklé. Dobře, vláda schválila podporu obnovitelných zdrojů a ta není malá. Mají na tom zájem, je to dost velké riziko, protože je to úplně nový systém výroby. To riziko pěkně ocenili, to je pravda, dotace na to jsou velké a jak vyplývá ze zákona, snižování výkupních cen nemůže být víc než 5%. To je slušná jistota. To víš, pár panelů na střechu rodinného domku, to je záležitost i s tím nesmyslným papírováním na pár měsíců. Ale velké stavby na zemi, tak na to je stavební povolení a vše, co je s takovou šaškárnou spojeno. To může trvat i 2 roky. No to máš pravdu, přitakal Franta, ale s tou jistotou 5% se do toho dá jít. Slyšel jsem, že velká část politiků do toho šla taky. Zrovna u nás staví pár poslanců hejtman a dokonce i nějaký šéf mého úřadu, co dělá ceny. Prosím tě, ty víš všechno, a kdo to je? A přece to je jedno, hlavně, že do toho také šli, tím se jen potvrzuje, že je to stabilní a že nás nechtějí vydrbat jako obyčejně. Jiří pokračoval. Úvěr dostaneme, máme čím ručit a slyšel si mladého, nedělají z úvěry problémy. Víš, jak by se mi teď hodilo něco dělat? Nemusel bych propustit lidi z fabriky, bylo by kolem toho hodně zámečnické práce, prostě by mi to vytrhlo trn z paty a ještě k tomu bych měl vlastní elektřinu. Fakt se mi to moc líbí. Nevím, proč jsem si toho nevšiml dřív. A to jsem si myslel, že tato konference bude zase jenom setkání s kamarády a obsahově nic. Jsem mile překvapen.
1: Hraje vám Radio Xaver.
2: Policie v kauze Dozimetr obvinila ex-šéfa pražského dopravního podniku Dvořáka. O čem toto svědčí?
3: No mě to pobavilo, protože na ten internet má tu skvělou vlastnost, že se tam ty články aktualizují, takže v prvních verzích toho článku říkal tady pan Dvořák, že o ničem neví, že to je úplný nesmysl a že vůbec nemají důvod to obviněvat, že mu nikdo nedal vědět, aby o pár jako desítek minut později bylo a už jsem to dostal oficiálně. No takhle, mě ta věc má 2 roviny. První je, že mě teda jako opravdu překvapilo, že v kauze, která se motá okolo dopravního podniku, nikde nefiguruje jméno pana ředitele bývalého Dvořáka, protože i když byl dávno pryč, tak ty vazby tam měl furt silný, takže v tomhle tom si jako můžeme udělat odškrtnuto, jako není to tak, že by tam nijak nebyl. No ale co je mnohem podstatnější, je, že prostě já jsem byl teď v úterý na meetingu Víta Rakušana v Plzni, kde on teda jako rozmlouval s voliči. Musím říct, že na tom meetingu, jako kde měl asi 120 nebo 130 lidí, že teda jako naživo působí mnohem jako sympatičtěji a jako příčetněji. On tam jako chodil, vypadal jako kluk od vedle, prostě dělal, ale já jsem tady takový Vítek, shodou okolností jsem ministr vnitra a já pro vás chci to dobro a jsem ten správňák a to. To byla jako jedna věc, na Dozimetr se ho tam samozřejmě jako nikdo neptal, ale jako oni si ty starostové myslí, že se jako na to zapomnělo, že to není. A on se na to nezapomněl. Ono jako, když je meeting, tak tam z podstaty chodí lidi, kteří jako jsou nějakým způsobem sympatizanti, který on jako zajímá a nikdo se ho tam na to neptal, tam řešili, jestli chce přijmout euro nebo ne. Ale prostě všichni ostatní ten Dozimetr řešej. Včetně takových jako detailů a takový hlouposti, v uvozovkách hlouposti, jako když měl ten šifrovaný telefon, což by ještě samo o sobě nebylo nic tak děsuplnýho, jako kdyby se tak pitomně nevymlouval, že to dal na hraní svým dětem. Jo. Takže je to dohání a on by měl teďka začít ten soud, začínají utíkat věci o tom, někteří ty aktéři, jeden ten aktér té kauzy, ten Augustín, začal vypovídat výměnou za beztrestnost a co všechno tam bude. Ve spisu jsou věci, že peníze z toho Dozimetru se dělily a šly přímo na hnutí STAN a teď si vemte, že ten soud má teprve začít na konci září a všechno to začne gradovat a myslím, že lepší závěr své dobré kampaně si ani nemohli přát.
2: Vy říkáte, pane Koláře, tak citlivě, že pan Augustín začal vypovídat. Myslím, že v Čechách proto existuje mnohem lepší výraz. Že začal zvonit.
3: Začal bonzovat.
2: Vypovídat musí každý.
3: Ale záleží, co všechno chce vypovědět a co za to dostane. A tady evidentně jako má pan Augustín dostat beztrestnost a za to teda začal zvonit, když to chcete nazývat slovem zvonit.

Kapitola 15. Vrahům zvoní hrana. Na schůzku NVO se Nora dostavila přesně v určenou dobu. Byli tam už všichni, uvítali se jako obvykle. Artur zahájil schůzku, projednali vše, co projednat měli, a pak požádal Noru o rozhovor vedle v salonku. Nora se pokusila přednést to, co si do noci nacvičovala, jak chce ukončit práci pro NVO. Hned v polovině první věty ji Artur, vědom si své náklonosti k této ženě, chytil za ruku, před svá ústa položil ukazováček a řekl polohlasně: Pšt, Noro, nepokračuj, je to zcela zbytečné. Od nás se neodchází, nikdy za žádných podmínek, ani do důchodu. Dál se o tom už nebudeme bavit. Nora seděla se svým psíkem na klíně, který pozoroval oba v místnosti. Otáčel svoji milou hlavičku a upřeně se díval do očí toho, kdo zrovna mluvil. Artur se pousmál a jen dodal: Atiku, ty tvoje kukadla, kdybych mohl, tak tvé paničce vyhovím okamžitě, když si to tolik přeje. Ale nejde to, to prostě nejde. Pokračoval dál, tentokrát už v monologu k Noře, která sice nadurděně seděla, ale pozorně poslouchala. Chápala, že svého nedosáhne, ale stále ještě přemýšlela, co bude dělat. Noro, do Prahy se musíš vrátit. Pojede tam trochu větší skupina, než jste byli původně vysláni. Prostředí znáš perfektně, domestikovala ses velmi dobře, nikdo o tobě vůbec nepochybuje. Bez tebe prostě nemůžeme pokračovat. Pochopitelně nebudeš pokračovat v energetice, tam ty gaunery máme už všechny přečtené. Tvá práce bude podstatně složitější. Budeme rozkrývat další gaunery, nejen v justici. Chci tím říct ty další, o kterých ještě nevíme, ale jen o nich tušíme. Posloucháš mě? Trhla hlavou a v duchu se přiznala, že ani moc ne, ale považovala to za nehorázné se k tomu přiznat, tak kývla hlavou na srozuměnou, že poslouchá. Je pravda, že od této chvíle soustředěně poslouchala. Byla také ráda, že se na zasedání vůbec nehovořilo o Kamile. Bylo jí jasné, že podrobnosti jejího skonu a vše, co před smrtí řekla, všichni znají. Artur pokračoval dál, stále vedl monolog o úkolech, které jejich skupinu čekají. Seznámíš se s dalšími lidmi, kteří s námi už spolupracují. Jsou to lidé, kteří se sdružují ve skupině, která si říká Spravedlivý. Je to část justice, od prokurátorů až po soudce, a pochopitelně část policie. Dále dostaneš k prostudování 10 357 kaus. Podíváš se na to, uděláš síťové propojení osob. Nebyla by to ani Nora, aby ze zvědavosti nezačala klást otázky. O jaké kauzy se jedná, co jsou to za kauzy, jaké síťové propojení osob? Vysypala celou řadu otázek a Artur si byl jist, že rybička začíná zabírat, návnada byla voňavá. Je to část případů, kde máme další důkazy, že se jednalo o stíhání či likvidace osob na zakázku, nebo jen tak z legrace justice. Jak z legrace justice? To si ze mě utahuješ? Samozřejmě, že si dělám legraci, opáčil Artur, ale začínal si být jist, že Nora na návnadu zabírá. Podívej, nespravedlivě, v rozporu se zákonem stíhaných osob je v Česku podezřele hodně. Po rozborech jsme zjistili, že část je stíhána skutečně na zakázku lobbysticko-politické mafie, nebo jestli se ti to více líbí, tak na objednávku. I jeden z jejich ministrů o tom zcela otevřeně hovoří, že se tam zavírá na objednávku. Pak další skupina je stíhána jen tak, protože jejich nabubřelý systém jim to dovoluje. Zodpovědnost za své činy nemají, tím myslím policii a justici. Prostě si někteří ti machři udělali z tohoto státu oboru a vtéloví slušné občany jako pytláci zvěř. Další skupinu tvoří absolutní neznalost zákonů, jak u části policie, tak justice. Představ si, že někteří absolvovali právní studia za několik měsíců. Jinde je to touha po povýšení, tak obvinují, obžalovávají či soudí jen z touhy po povýšení.
Pak je pochopitelně skupina vyděračů, i ta tam funguje, ta pracuje za úplatky. Jsou mezi nimi jak policie, tak prokurátoři, tak soudci. Je případ, že soudce soudil a nechal se uplácet lahví whisky. Nedodržuje se ústava a další zákony. Prokurátor nezná zákony a obžalovává. Při počtu souzených, pokud by to bylo v souladu se zákony, jsou Češi národ zločinců a o tom silně pochybuji, ukončil svůj úvod do problematiky Artur. Nora seděla a Tík byl stále ve střehu, ale ona mlčela. To mám jít zpátky? To snad nemyslí vážně, honilo se jí hlavou. Nakonec se zeptala, jak si to myslel u těch kauz připravit propojení osob? Úplně jednoduše, jako vždy, kauzy probíhají v celém Česku. V mafiánském systému je zapojena velká skupina, která si vzájemně kryje záda, pomáhá. Mají přísloví, ruka ruku myje, nevinný ať v kriminále a bez peněz schnije. Artur tím myslel propojení policie, prokurátorů, soudců s objednateli, to jsou obyvatelé zátoky Sviní, kteří pomalu jako krysy opouštěli svá teplá místečka, ať už v politice či jinde, a čekali v Týlu na možné zpětné vylodění, jakmile se bouřlivá situace uklidní. Za bouřlivou situaci považovali vše, co je mohlo jen trochu ohrozit v jejich vykrádání státu. Prostě místo pohádek si budeš číst kauzy, vytahovat z nich policisty, prokurátory, soudce na jedné straně a na straně druhé osoby, kterým likvidace ubožáka prospěla. A z tohoto vzorku si uděláme pěknou mapu gaunerů. Je mi to úplně jasné, a to je jich přes 10 000. Ne, je toho mnohem víc, ale ještě to analyzujeme u nás. Zároveň bude připraven seznam těch, kteří jsou už ve vězení a nic neprovedli. Jsou jich stovky, doufám, že ne tisíce. Nora se zhluboka nadechla nebo si znechuceně oddechla. Každopádně se stále nevyjadřovala, ačkoliv jí to nesmírně zajímalo. Aspoň pár kauz si pročíst, jen tak na zkoušku, honilo se jí hlavou. Noro, jestli chceš, tak si pár kauz vezmi a pročti si je jen tak na zkoušku, co říkáš? Zase mi čteš myšlenky, pousmála se Nora. Moje malá Noriko, oslovil ji stejně něžně jako dříve. A aby ses v Praze nenudila, založili jsme ti institut. Artur po této větě vstal, šel pohladit Atíka, ale i Noru, a jen tak polohlasně si brblal, že je to jeho statečné děvče. Změnu potřebovala za každou cenu. Zda ji udělala správně, se teprve uvidí. Z Washingtonu se natrvalo odstěhovala. Byla v této chvíli jako poletující ptáče, které hledá své hnízdo. Vnitřně tušila, že žádné hnízdo nehledá, že navždy bude bloudit tímto světem, že nechce být už nikdy k ničemu a nikomu vázaná. Uběhlo pár týdnů od porady v Kapském městě a Nora pročítá část kauz, které si vybrala, jak sama říkala, jen tak pro seznámení. Byla to náhoda či nějaká jiná síla, která jí dala do rukou první kauzu? Kauzu Jablko? Proč byla zařazena mezi těch několik tisíc, které by měla prostudovat? Nastražil to Artur, aby jí vlákal znovu do práce, jak sám říkával, na plný úvazek? Nebo jen pokračuje podvědomí a poslední slova Kamily. Začetla se do kauzy a už v průběhu věděla, že jí má Artur na lopatě. Dychtivě četla další a další kauzy. K některým se vracela a začala pracovat automaticky jako robot. Výpisky, poznámky, doplňování jmen ze strany policistů, prokurátorů, soudců a těch, kteří mají z likvidace osob prospěch. Vytvořila si v programu, který mají k dispozici, svůj interní záznamník a začala. Vůbec si neuvědomovala, že byla opět vtažena do projektu NVO, a to takovou silou, o které neměla ani tušení. Doslov. Prokurátorská junta ovládla některé státy a došlo k masakrování lidských životů tím nejbrutálnějším způsobem. Odkud čekáte spravedlnost? Odtud jste se dočkali justičního omylu nebo dokonce justiční vraždy.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: No to se opravdu totiž děje, takové věci. Nevím se ještě dneska, ale jsou to takové hezké vzpomínky. A říkám si, že bych to rád ještě někdy zažil, tu dobu.
2: To byla taková dřevní politika, ne? Opravdová, co?
1: No, i dneska jsou někteří, kdo se jako nechají obelhat, jo, tím okolím. No vzpomeňte si tady, jak paní Bobošíková říkala, budeme mít 50% volný blok. No.
2: Ale tam zase nebyl takový rozdíl mezi předpovědí a výsledkem, ne?
1: No nějakých...
2: Desetinky nějaký, ne? Nebo co?
1: No. Neboli jsou to lidi, kteří uvěřili někomu, kdo chodí a říká, hele, je to ložený. To je doma. To se
2: ale já tady musím paní Bobošíkovou fakt musím vytáhnout na její obranu. Ani ona tomu nevěřila, ona prostě normálně si nemýšlela.
1: Tak to ještě horší, no. Ale pan Holče, já vám musím říct zlomovou věc. Zlomovou věc.
2: Fakt?
1: Včera, koliká to bylo včera? 12. No. Včera začala volební kampaň. Nevím ještě, pro jaký volby, ale začala.
2: No každopádně začala pro pražské volby. Pořádná kampaň.
1: Pamatujte si, vy takovej zkušenej harcovník, novinář, reportér tady časopisů prestižních Prima televize, cože. Pamatujte si jednou provždy, pane Holče, a napište si to domů, doma hned do deníčku.
2: Já se ho poznám hned potom tady.
1: Kampaň do jakýchkoliv voleb začíná vždycky v den, kdy poprvé promluví Jan Švejnar někde. Ne. To je, ten člověk má zvláštní schopnost, takový nikdo jiný není. Profesor Michiganské univerzity. A nikdo jiný, já na to jméno vždycky zapomenu, že vůbec jako, až se mi to uloží někam, že nějaký Jan Švejnar, vždycky pak musím hluku přemýšlet, kdo to je. A pravidelně, jak když delfín skáče, on blíží se volby a vynoří se Jan Švejnar. Tu poskytne rozhovor, tu něco. A najednou ho máte ze čtyř stran, ani o tom nevíte.
2: A co řekl?
1: Jako vždycky nic,
2: jo.
1: Ale promluvil moudře o inflaci a tak. A znamená to jedno jediné, že začaly volby a Švejnar buď to chce někoho takhle zamáčknout nebo někomu pomoct a v krajním případě sám někam kandidovat. Pamatujte si to, že volby začínají vždycky v den, kdy poprvé promluví profesor z Michiganského.
2: Já se pak musím hned poznamenat, abych to nezapomněl. To je fakt dobrý postřeh.
1: Já se musím přiznat, tím možná něco jako profláknu. Já jsem ho měl asi dvakrát na Frekvenci 1 jako hosta. A já nikdy nevím, kde se tam vzal.
2: Tak pozval se sám, ne? To...
1: No sám se určitě nepozval. Ale museli to být nějaký divný uličky, protože najednou byl na seznamu. Neřešlo se to na poradě nic. Co to je? A zase ten Švejnar. A jo, volby. A vždycky tak v pravidelných intervalech. Ale tomu neříkám ve zlém, to říkám v dobrém.
2: Vyšší moc existuje, ne?
1: A to je člověk, který s tím umí pracovat. To je prostě v pořádku. No tak tady. Kauza Nohavica.
2: Kauza Nohavica, to je jak kauza Michl, ne? Prostě, když se rozhodnete, že někoho chcete veřejně...
1: Já mu fandím tomu Michlovi.
2: Já taky.
1: Já jsem absolutní Michlovec.
2: Jo, až takhle.
1: Jo.
2: Teď trošku přehráváte jako Míra Soukup, se mi zdá. A nemusel bych vám věřit taky.
1: To mi věřte.
2: Někdy je lepší mlčet jako Gaben. Všim jste si, že on nemluvil? Že hrál jako Clint Eastwood? Půl hodinu mlčíte a v podstatě všechno to odehrajete?
1: Michl?
2: Michl ne. Gaben. Jo, ale...
1: Počkejte, řekněte svůj názor na Michla, protože jestli nejste Michlovec, tak já už tady s váma sedět nebudu.
2: Já mu fandím, no, já mu fandím.
1: Klidně, já mu
2: fandím. Podívejte se na to pokrytectví těch...
1: Geniální. Pěti
2: koaliční vlády a toho tábora dobra. Tak protože ho jmenoval Zeman, protože napsal, spolupracoval s Babišem nějakou dobu, tak ho okamžitě musíte popravit a říct, že je neschopný a to přitom je to člověk, který má všechny jako životopis lepší než, než většina, co tam je. A oni prostě si neuvědomují, že teď proti němu dělají hrdinu z Rusnoka, končícího šéfa České národní banky. A stejní lidi na Rusnoka blili, když ho udělal premiérem svojí v podstatě úřednický vlády Miloš Zeman. Tak to bylo největší zlo. Rusnok prostě, přichází totalita, jak to, že to Rusnok vzal a to. A teď je najednou Rusnok nejlepší a to, co byl Rusnok předtím, tak je Michl. A to samý je s Nohavicou, když ho začali, že ho popravovat kvůli tomu, že nevrátil tu medaili Putinovu, teda Puškinovu hlavně, tak teď se to vrátilo s tím, že on vyprodal, jak je u něj zvykem, tak vyprodal několik koncertů, že jo. Tak to nemůžou zapomenout, vlastně ten komerční úspěch, a hned museli přijít s tím, vyprodává sály, ale morálně jedno.
1: To jsou takový blbci, pane Volče. Ta závist. Víte, já vám k tomu musím říct. Já to, co jste teď řekl, já to hodně sleduju. Víc, než byste myslel. Krom toho, že ten Jarek pro mě je důležitý jako i lidský nějak, protože si myslím, že mě to do jistý míry jako tvarovalo ten jeho... To jeho působení.
2: Vy ho posloucháte jako hodně?
1: Jo? Já ho poslouchám hodně, skoro bych řekl, že to můžu naspamět celý, to není vůbec
2: důležité. A nechcete zkusit nějakou jednu písničku?
1: Tak můžu zaspívat.
2: Jo, tak když jsme tady už...
1: Problém je, že já nikdy nespívám zadarmo. A jestli vám to za to stojí, tak můžu vám dát třeba Bláznivou Markétu, to je za trojku.
2: Za trojku, no. No tak mi z toho bůra, z toho deštníku vašeho zbyde dvojka, ne? Ještě, když
1: no tak, ale a... já to mám raději za hotový Money Play.
2: A z deštníku nepadá cash?
1: No, padá, ale ještě toho nemáme.
2: No tak to radši nespívejte.
1: Jo,
2: to
1: ne. No tak jak chcete. Přišel jste vodně, ale já sleduju celou tu generaci těch všech folkových muzikantů z té doby a i to, co dělají dneska. A velmi často se dívám na Facebooku, na jejich stránkách. Toto pro ně, pro většinu z nich, 99%, musí být naprosto šílený, že ten Jarek vyprodává ty O2 arény a má všude pro. Protože nebudu nikoho jmenovat, mám je rád a nechci jim ubližovat. Ale tu mají koncert Balbínově kavárně. Tam je asi tak 30 míst k sezení. Jo.
2: 1000?
1: 30. Jo. 30. A když si někdo natáhne nohy, tak 28. Mm-hmm. Ten a ten písničkář účinkuje v Trafice na Smíchově. Já se sem byl jednou podívat.
2: Trafice na Smíchově?
1: No, na Újezdě, nebo tam někde to je.
2: Takže prodává noviny?
1: Ne, to je trafika, kde jsou 4 stolky a kde si můžete dát čaj nebo něco.
2: A ono vám zaspívá
1: tomu? Koupit si noviny nebo los. A oni tam večer dělají takový velmi klubový, téměř domácký koncerty.
2: No to je asi hodně, hodně domácký, ne?
1: Mě by zajímalo popravdě, aby to bylo změřitelné. Pojďme uspořádat v O2 aréně koncert Jaroslava Hudky. Pojďme schválně, kolik přijde lidí.
2: A to by se asi musel rozdělit, to by bylo hned vyprodaný. Takže to byste musel udělat dva po sobě.
1: Rozumím vaší ironii, ale já si myslím, že on dneska nevyprodá ani tu trafiku.
2: 4 lidi jste říkal? 4 stolky?
1: 4 stolky, 16 lidí. Nebo
2: tak
1: 3.
2: Jednomu by mohl poslat, já nevím, jestli má manželku nebo někoho.
1: Jeden stolek jsou příbuzní. No. U jednoho stolku sedí pořadatel a jeho příbuzní. A ty 4. Nechci to zlehčovat. Má to svoji váhu. Hudka mýval dobrý písničky. Ale nikdo z nich nemá to charisma, co má Jarek Nohavica a co měl Vysocký, co má Chris Christopherson nebo můj oblíbený Willy Nelson. Prostě takovej člověk je tady jeden. Ani ten Karel Plíhal, který je výborný a možná skoro na úrovni, vyprodává taky menší kulturáky.
2: Pro mě Hudka terorista, nezlobte se. Já mám...
1: Terorista?
2: Terorista, protože co bylo hudební symbolickou kulisou listopadu 89, jaká písnička, pamatujete se?
1: Krásný je vzduch, zaspíváme si, pane Holče.
2: Ne,
1: krásnější,
2: ne, já bych chtěl bůra po vás.
1: Já
2: bych po vás chtěl bůra hned. Hele, dejte si pozor.
1: Co je nejkrásnější?
2: A já jsem tu...
1: Co je nejkrásnější? Úsměvavé tváře.
2: A vy máte dobrý tembr na ten
1: Co je nejkrásnější?
2: Ne, a já jsem tu písničku dobrý nesnášel tuhle, protože se hrála všude furt a tak já už je... jenom jsem to slyšel a utíkal jsem. Proto
1: tak to je blbá odrhovačka, pozor, toto. Terorista. Ale měl brněnská radnice stavěná do výšky. V ulicích Práši se a nejvíc na český. Měl cizinci.
2: Já nejsem
1: u fleku takže... nestačí barvit pivo na černo, opilcům je to jedno, vždyť je tam tak útulno. Jo. Měl fakt dobrý. Havlíčku, Havle, měl několik věcí, ale to je období života, kdy ti lidi mají plodný období, napíšou dobrý věci. A potom jenom tu a tam. Vaby Daněk až do své smrti, pozor, Vaby byl stejně charismatický jako Navice. Ten by dneska vyprodával. No. Tak napsal ty nejslavnější písně a ty hrával na koncertu vlastně až do smrti. A přibývali některý další tu a tam v čase, ale byly to jednotky. A tomu Hudkovi se pak nepovedla žádná, ale to není žádná ostuda, pane Holče. I tak měl dobrý, jo. Ale
2: já
1: to, že je to... Cože?
2: Já s váma souhlasím.
1: No, musíte se mnou souhlasit, protože na rozdíl ode mě tomuto segmentu hovno rozumíte.
2: To máte naprosto pravdu.
1: No. Takže to je jenom takový detail. Takže jsme Michlovci a Nohavicovci?
2: Michlovci... Nohavicovec jste vy.
1: Vy mu nefandíte? Ale každý mu musí fandit.
2: Počkejte, já fandím každému, kdo se o něco snaží poctivě a má úspěch. To je skvělý. Úspěch je super věc. Takže v tom jo. Já jenom nejsem oslovovaný tím folkem, tím písničkářstvím. Takže jako vy, proto... Ale fandím... Paní Murči, ať se mu daří.
1: A vy jste spíš na dechovku?
2: Na dechovku.
1: Jo, jo. Tak to bychom si mohli zaspívat Cikánko, ty krásná.
2: Smutnej, že to, že zbořili tu...
1: Cikánko, ty krásná, to je tango.
2: Že zbořili Vlachovku.
1: Oni zbořili Vlachovku? A víte, kdo bydlí vedle Vlachovky? Náš pan jednatel.
2: Opravdu?
1: No, z okna vidí takhle na Vlachovku na dvůr.
2: Tak to musel chodit určitě, ne?
1: No, tak je to,
2: já se musím zeptat.
1: Je to v něm trošku.
2: Když jsme našli tam, co? Společný
1: tam,
2: zájem?
1: Je to tam. No tak podívejte, já vám chci říct, že byste teď měl uchopit do ruky již předem připravený list. Mm-hmm. Já řeknu, že nás vždycky potěší a naši ješitnost to vždycky podráždí.
2: Jo.
1: Když nás podpoříte tady Wilsonovu 10 na transparentní účet, my za to hulíme.
2: Vidíte, vy za to hulíte.
1: Já za to hulím, ale pane Holče, vy jste pasivní kuřák, takže vy byste mě měl dát polovinu peněz na ty cigarety.
2: Jo.
1: Vy tady kouříte zadarmo vlastně, jo, aby jsme si zase nedělali
2: moc. Já vás možná spíš udám, ne? Že tady není jako pracovní prostředí správný, ne? Podle
1: tak
2: já si myslím, že určitě nějakou regulu Evropskou
1: ne, nemusíte mě přidávat, ne? Co? Nechme to tak. Ale napište to do zprávy, že? Že to
2: je, 90.
1: Můžete napsat jenom, že to je nejlepší, napíšete, je to pro pana Xavera. Jo, tam napište a my už víme...
2: Možná pro pana Holce, ne?
1: No já myslím, tak, že lepší pro Xavera, protože se to tak líp píše, ne? No,
2: tak X je komplikovaný takový.
1: No napište tam, co chcete. Jasně. A my poděkujeme teď, protože děkovat se sluší.
2: Jo. A děkujeme Jiřině Kalusový. 500 korun poslala.
1: Jiřka?
2: Ano. Jste skvělí, pánové, posílám příspěvek na moji oblíbenou Wilsonovku.
1: Jiřinko, děkujeme.
2: A to je pro oba. Víte, jak já jsem kolegiální člověk?
1: Kolikrát lidi ještě to...
2: A Tomáš Pokorný.
1: Tomáš, já mám rád.
2: No vidíte, 333 korun na zřízení pietního místa ve Wilsonce na pana Zvolského a propagaci hesla naší vlády. Udavači a lháři všech zemí, spojte se.
1: Tomáši, díky. Vtipnej.
2: Já doufám, hlavně, že tohle ta éra bonzáctví přechází.
1: Já se bojím, že začíná
2: ten, pane Holče.
1: A na příští Wilsonce vám vysvětlím, čím to je.
2: A pak tady máme spoustu drobných investorů, podporovatelů.
1: Takhle, jsou to investoři, protože když podpoří Wilsonku, na tom se nedá prodělat, pane Holče.
2: Samozřejmě.
1: A toto, co bude pan Holec číst, jsou takzvané superdíky.
2: Jo.
1: To je takový pod každým videem jako srdíčko namalovaný a tam dostáváme, tak to vezměte rychle těch jeho...
2: A tady je to napsané, že to většinou pro mě, tak ale Miloš Roušel, Jarmila Ohrábková, Ivana R.U., Jan Kohl, Mat, Sokolík, Renáta Hrubá, Petra Jonášová.
1: I Sokolík?
2: I Sokolík.
1: A víte, Sokolík. Že Sokolík je genderově nevyjasněný?
2: Vážně?
1: No, protože Sokolík, ale ona je Sokolice.
2: Aha.
1: No. Musím ji na streamu trošku spucovat. Takhle to v tom nejde dělat.
2: No, tak jo, tak to.
1: No.
2: Když to víte?
1: Pane Holče, já ještě chci říct, my dnes sedíme v improvizovaném prostředí. Víte o tom?
2: No, láme se doba, ne? Láme se epocha.
1: Láme se epocha. Láme se epocha, tady za náma už se totiž připravuje, co?
2: Rádio Xaver, no.
1: Rádio Xaver.
2: To je.
1: Rádio Xaver. Už je to otázka několika dní, kdy se to narodí.
2: Kdy už tam budu sedět, že jo? Většinu času.
1: Už tam bude sedět Petr a já už cítím jako kontrakce. Nevíte, co to je?
2: Řekněte.
1: Když má žena před porodem, já taky bych to neviděl. Včera jsem se díval na nějaký film a tam jedna paní měla kontrakce. A to znamenalo, že bude za chvilku rodit.
2: Já už to...

0: Náš trestní zákoník, třeba v Německu je to také trestné, ale i náš trestní zákoník přeci na to pamatuje. No. Paragrafu 180. No. Vy jste opět v tom podcastu, ale jak říkám, naši diváci ho nemuseli vidět, tak ho tam zmiňujete. A člověku nebo osobě, která by právě neoprávněně zveřejnila ty informace, který jakoby souvisí s výkonem veřejné moci a způsobila tím vážnou újmu, tak hrozí trest odnětím svobody až na 3 léta nebo zákazem činnosti. Proč se ten paragraf vlastně vůbec nevyužívá? Teď je to vlastně trestné, to, co se děje.
1: Naprosto s vámi souhlasím, je to trestné, ale očividně systém není schopen tento paragraf vymáhat. Kde není žalobce, není soudce. Očividně se to stalo součástí, a teď to řeknu ošklivě, trestního procesu a konec konců, to je nedávno konstatoval bohužel už i nejvyšší soud, že presumpce neviny v mnoha případech v České republice je pouze věc akademická, což je teda naprosto skandální konstatování nejvyšší soudní instance a myslím si, že to je jeden z důvodů, proč by zákonodárci měli tedy prostě jaksi sáhnout k tomu, že velmi zpřísní to, aby k těmu nikomu nedocházelo a měli by se zamyslet i nad tím, zda i ten systém toho vyšetřování je dobře nastaven. Zda jaksi je dobře, že ti, kteří jsou podezřelí z úniků, se taky sami sebe vyšetřují.
0: No, presumpce neviny je základní hodnota právního státu.
1: Jedna z.
0: Tak pak mě napadá otázka. Žijeme ještě v právním státě?
1: Ale jo, já si myslím, že samozřejmě, že jo, ale je to boj jako se vším. Pokud bychom rezignovali na boj s těmi dezinformacemi, s těmi úniky informací, tak samozřejmě by ten právní stát už byl u konce, ale máme šanci to změnit, máme šanci na to poukazovat. Já si myslím, že nic není ztraceno a že možná ten první krok už se v poslanecké sněmovně děje. Jak jsem tady říkal, vím o tom, že skupina poslanců by měla navrhnout nějakou novelu, která vznikla v nějakém širším kolektivu lidí, odborníků na trestní právo, takže by měla mít i nějakou odbornou podporu. Jako druhá věc je, a to říkám rukou ruce s tím, je se bavit o tom, zdali ten systém je toho schopen. Zdali zase nebudeme mít další paragraf, který ale se v praxi ukáže, není kdo by ho vymáhal. Jo, já vím, že v minulosti byly případy, kdy Generální inspekce bezpečnostních sborů, která je k tomu pověřena, aby mimo jiné vyšetřovala i úniky z trestních spisů, tak navrhla, že by bylo fajn a dobře pro ten proces, aby třeba dozor nad těmito případy nevykonávalo státní zastupitelství, které dozoruje i případy, z nich ty úniky jsou. Vím, že Lenka Bradáčová velmi, velmi, velmi zásadně proti tomu vystupovala. Důvody si může každý dosadit sám. Radio Xaver.

0: Radio Xaver najdete na play.cz. play.cz.
1: Novinky CZ. Je to tak blbé, až je to trapné, komentuje ministryně Dekorová bitcoinovou kauzu. Pane docente, mě by zajímalo v této kauze, co vás zajímá, na jakou odpověď čekáte?
2: Bitcoinová kauza?
1: Nebo co vám není jasné a chcete znát odpověď?
2: Není tam, je to bohužel všechno jasný a v normálním státě by prostě byly předčasné volby nebo by se něco, je to prostě není, tam není co řešit.
1: Pan ministr
2: Dažek na té vládě byl nejlépe pracující, byl tam, bych řekl, skoro nejlepší ministr té vlády, je to politicky, ale prostě ta věc je strašidelná a jak říkají novináři, buď to ukazuje totální selhání všeho těch lidí, co jsou nahoře, anebo je to něco strašidelného, čili to se prostě nedá omluvit. A
1: co je horší? Selhání všeho, nebo to strašidelné?
2: Já říkám, že bych byl radši, kdyby to byla ta zlodějna. Že zlodějna je, že zloděj odejde pryč, ale nefunkčnost českého státu by mě jako úplně děsila, ale teďka, jak se ukazují nadějné věci, že třeba mnoho měsíců dopředu věděli, že to je levá, a že jim to napsali ty úředníci, tak ty úředníci, co to napsali, jsou pro mě jako pozitivní věc, že to napsali. Jo? Že pak ten politik rozhodl jinak, je jiná kauza. Myslím, že to byli úředníci z ministerstva financí, jestli to říkám dobře. To bylo to ministerstvo, co o tom jako nemělo
1: ale
2: vědět.
1: Ale i právníci na to upozorňovali, že je to špatně, že nebrat a nějak se to jako údajně nedostalo k těm lidem, kterým o to rozhodovali, tak věříte tomu, že se to k ním nedostalo?
2: Já nevím, já to nechci jako o tom spekulovat, já myslím, že je to prostě tak strašný. Tak strašný, že to všichni jako víme, já neznám jediného člověka, který by to nějak jako řekl, to není děsivý. Jo, protože máte jakoby Darknet, jako tu nejstrašnější mafii, co existuje, tam se mluví o drogách, o nějakých zneužívání žen a my s tím děláme nějaký díly. A teď jako ty peníze byly označeny, že jsou jako kriminální, bylo to vidět dopředu na těch věcech a my jsme s nimi stejně obchodovali jako český stát.
1: No, počkejte, paní Dekorová chce zjistit, jestli to byly čisté peníze.
2: Já to vůbec nechci. Jako paní Dekorová, tam je jedna věc taková smutná, jak byla ta pseudokauza s tím magistrem. Já jsem si dal práci jedinou, že jsem si říkal, oni určitě křivděj, tak když je PhD, tak my na Univerzitě Karlově musíme mít ve specializovaných časopisech články. Tak já jsem hledal a asi hledám blbě, nenašel jsem. Tak jsem si říkal, budu hledat v těch méně důležitých časopisech, tam jsem taky nic nenašel. A pak je Medvik, to je tam já mám třeba, já teďka nemám čas moc psát vědecký články v té politice, ale třeba tam vyrobím 10-15 článků jako ročně, protože to jsou takový, jako, že něco napíšete do kvazi odborného časopisu. A tam to taky neumí Eva Dekorová. Takže je to prostě takový, já vůbec, jakoby, jo, je to prostě sympatická dáma, nevím, proč měla potřebu být jakoby PhD, když není vědkyně, asi zjevně nepublikuje, jo, protože to PhD má být, jo, že odstartujete, jste vědec, a teď dělat nějaký právní audity u věci, kterou má jako rozřešit přece Policie České republiky, ne, to má Policie České republiky a tak říct, jestli to byl, nebyl zločin, jak to jakoby bylo, a to mě zajímá jejich názor, ne názor právníků, takže celý to vlastně je takový jako extrémně nešťastný, včetně těch nejrůznějších kauz, ale zase, jak jsem říkal, ten vliv asi na tu politiku v Čechách to má nula, protože ty lidi tady buď nenávidí Fialu nebo Babiše a nic jiného nezajímá.

Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. A každý říkal, no vy jste mi dvojka, kdo to kdy viděl, brhlík a sojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vztyčovala.

0: Lítali spolu nad vršky stromu, tam, kde je modrý opojný vzduch. Někdy až za tmy se snášeli domů, v zimě že doženou spánkový duch. Jeden z nich ustlal postele z mechu, než spadne sníh a než přijde mráz. Druhý pak z báta ulepil střechu, aby tu zimu přečkali s nás. Po dlouhé zimě sníh odplavil střechu, jaro se zase vrátilo k nám. Našla se jedna postýlka z mechu, děti ji odnesly neznámo kam. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám. Se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. Dnes každý říká, brhlík a sojka, to už se nevidí, taková dvojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vstyčovala. Dneska je modré a opojné nebe, určitě lítají zas vedle sebe. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.
1: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: takové malé, přitom to bude ale dost velké, nahlédnutí, jak se chovali tenkrát celníci na socialistických hranicích. Natáčení skončilo a všichni jsme tak společně vyjeli k domovu. Karel se svým meďákem byl rychlejší, ale my ho dojeli na hranicích. Stál tam v odstaveném pruhu, všechny dveře auta otevřené. A v autě jsme si povídali. To nás Karel ještě neviděl. Ty vole, oni ho nechali vyndat i ty sedačky? A Michal taky vyděšený povídá, ze dveří vyndává tapecírung. Světlana s otevřenou pusou doplnila. Dobře ho vybrali. Mně je ho líto, jdeme tam. Michal stáhl okénko a volá na Karla. Karle, my vám rádi pomůžeme. A od někud se vynořil soudruh celník a volal na Michala. Ani nevylézejte a dejte mi pasy. Soudruh Gott to zvládne sám. A my jsme tam čekali a nic se nedělo. Jen ten Karel Gott pořád někam pobíhal, něco nosil, něco přenášel. Světlana znova nešťastná. Ten Karel je opravdu chudák a ty celníci jsou sprostý, že ho takhle ponižujou, komentovala divnou situaci Světlana a pokračovala. Proč nás nepouštěj? Asi schválně, abychom to museli vidět. Michal pozoroval situaci a napomenul nás. Nekoukejte tam, je to blbý. Celníci nás tam nechali dál čekat. A každou chvíli ke Karlovi přišel někdo jiný, jiný celník, a vždy na něco ukázal a zas odešel. Karel jen splňoval, co nařídili. Michal se nad tím hodně pohoršoval. Ty vado, kde to žijeme? To je strašný. Tady v Německu Karel Gott vyprodá haly a tady je ten nejponíženější? Závěrem tři celníci auto prolezli křížem krážem. Když skončili s prohlídkou, ostentativně si sundávali rukavičky s rukou, aby se snad od Gota neušpinili. A ten jeden řekl. Je nás tu 6, tak tady máte jména a každému jedno LPčko s věnováním. Karel byl úžasný. Pořád se usmíval, vše zas do auta vracel, pak vyndal ty svoje LPčka a podepisoval. A když to měl, odnesl jim to. Pak jsme dostali pasy a obě auta odjeli. Na dalším parkovišti již v Československu jsme se zastavili. A Karel Gott přesto tvrdil. Čověče, když to opravdu nebude nutný, lepší vydělávat venku a žít v Československu, to je moje rada. Jo, a já tu příhodu jsem vyprávil Karlovi Svobodovi, těsně před jeho smrtí. A on řekl, no jo, Karel, poprosil jsem ho, aby mi koupil klávesy a on je zapomněl proslít, tak ho prostě vybrali. Měl smůlu. Unter der Linde, Karel Gott. Mým trio dostalo nabídku hrát týden pro děti ve východním Berlíně, takže NDR. A pak přišla druhá nabídka od Karla Gotta. A naštěstí to na sebe navazovalo, což beru jako opravdu zázrak, protože to bývá naopak. A vždy jeden kšeft se musí odříci a většinou ten lukrativnější, neboli ten lepší a ještě za víc peněz. Ale to nebyl tento případ, takže to dobře dopadlo. A navíc další zázrak. To obojí bylo ve stejné budově ve velkém kulturním domě v Berlíně. Nás ale těšilo nejvíc, že si nás mým trio Karel Gott vyžádal na své turné. Společně s Ondřejem Havelkou a jeho synkopickým orchestrem, Ivetou Bartošovou a Michalem Penkem, kteří tenkrát spolu chodili. Pro mě osobně je Karel Gott vrcholem profesionality. Karel Gott, majitel božského hlasu, který prodal více jak 50 milionů desek doma i v zahraničí, hrál ve 14 filmech a má záplavu zlatých slavíků a nespočet světových cen. Těšili jsme se, že budeme s tímto světově uznávaným umělcem, že ho osobně poznáme. A na obě turné jsme si vyjeli. Nejdřív bylo turné s Karlem Gottem. A Karel Gott měl šatnu hned vedle té mé. A ty šatny byly propojeny. Škoda ale, že ty dveře nebyly odemčené. Ale mně to nevadilo. A pořád mě to nějak lákalo se s Karlem spojovat. Například, když se Karel rozespívával, tak jako já původní bubeník kapel Modré hvězdy a Brutus, jsem na ty dveře vybubnovával rytmus jako metronom, aby se mu líp zpívalo. Karla to bavilo, nebo alespoň dělal, že ho to baví. A takový zájem je nejlepší. Karel je úžasný člověk, vždy milý, nekonfliktní, pohodový, přátelský. Na hotelu Unter der Linde, kde jsme byli ubytováni, jsem měl pokoj hned vedle jeho apartmá. A jsem tam mě požádal, abych přišel na návštěvu a vždy mě překvapil nějakým zajímavým vyprávěním, které bylo navíc velice fundované. Například jeho znalosti o historických zbraní první světové i druhé světové války byly nevídané. Dokonce znal i jejich zvuky. Když vyprávěl o šrapnelech, uměl je napodobit. Ale takhle nezněli, to jenom tak jako naznačuji. Pak mluvil o ekonomice světa a zas mě překvapoval znalostmi a jeho dost vyhraněnými názory, ale vždy jsem s ním musel jen souhlasit. Cituji pár jeho názorů.
1: Člověče, vše se rozvíjí podle přesných scénářů. Nic se neděje náhodou, ani války. Běh světa řídí banky a vysoké nadstandardní kruhy, takzvaný iluminátoři nebo osvícenci, a také svaté řády a lóže. Třeba takové vítězství proletariátu, který vedla ruská inteligence, byla placena nejvyššími západními finančními kruhy. Zakladatel ruské armády Lev Trockij a jeho soudruzi byli vycvičeni na území Standard Oil v New Jersey a vysláni prezidentem New Yorkské banky Jacobem Schiftem do Petrohradu s podporou pro revoluci ve výši 20 milionů dolarů ve zlatě. A člověče, mohl bych takhle pokračovat dál. Němečtí průmysloví magnáti zase vybavili Lenina z Curychu. A třeba japonský útok na Pearl Harbor. O tom prezident Roosevelt věděl dopředu a nezabránil tomu. Doufal, že reakce Američanů mu usnadní vstup do druhé světové války. Tehdy bylo mnoho vojáků obětováno za splnění politických cílů.
0: A pak mluvil o terorismu a válkách. Já jsem ani nedutal a poslouchal s otevřenou pusou. A hltal, a hltal.
1: Je to tak, člověče. Já můžu takhle povídat dál. Když se zvyšuje nebo aspoň udržuje mezinárodní napětí, pak rostou zisky zbrojních společenství a dalších obchodníků. Lidé, kteří se zabývají prodejem akcií, nepochybně o teroristických útocích, jako bylo třeba 11. září v New Yorku, předem věděli, vždyť obrovsky vydělali na poklesu akcí leteckých společností, pojišťoven a makléřských firem.
0: A teď dobře poslouchejte, co řekl o okupaci v roce 68.
1: Dnes už je známo, že všechny vojenské kroky si v poválečné historii vítězné velmoci dohodly. Už květnu 68 jsem byl v Londýně a koupil si časopis Newsweek. Uvnitř byla vojenská mapa Československa. Přesně tam bylo popisováno, kudy půjdou vojska. Důkaz, že o tom NATO předem vědělo a souhlasilo.
0: Tak zpět k turné a zpívání.
1: Tak upíry, člověče. Těšíš se dnes? Tak se moc netěš. Já to dnes asi budu muset odvolat. Vypadá to, že ten večer nedám, protože jsem tolik, slyšíš to, tolik zahleděný, že bych nemohl zpívat.
0: A pak to stejně dal. A pak jsme měli mít 5 dnů volno, protože Karel měl v menší partě 5 show v západním Německu. Jenže tenkrát ten Trabantland, ten Dederonovej NDR soudruh, vymyslel, že Karla nepustí. Ale vymyslel chytře, že lístky ze západního Německa budou platit v tom našem kulturáku ve východním Berlíně. A tak ti západáci, ti Němci, museli do NDR a tam jsme viděli teda věci. Představení bylo jako vždycky famózní a dlouhý potlesky, že? potlesk ve stoje a po představení najednou se vytvořila dlouhá fronta zámožných NSR babiček s červenými polštářsky, to se snad museli dohodnout, a na nich vele dary pro Karla. Zlaté hodinky, zlaté šperky, zlaté malé cihličky, kytek nespočet. Ty kytky, to je vůbec dílo. Po každém představení čekal velký nákladák, který je naložil, ty vždy dovezli do recepce hotelu Unter der Linde a ty staré kytky z předešlého dne vyhodili a ty nové tam dali. A my tou vůní, která se řinula po celém hotelu, nemohli spát a ty alergici ještě k tomu kýchali. Karel mě jednou autem vezl na recepci, kam jsme byli díky němu pozváni. Karle, to auto jede nějak divně, tak nějak pomalu a divnej zvuk má.
1: Člověče, pořád jede pomalu, budou se vyměnit, jo, a za rychlejší.
0: A není tam zařazená 4x4? Jen pro vysvětlení, to byly první čtyřkolky, které se ještě museli zapínat nebo vypínat a opravdu, když to vypnul, tak se to stalo.
1: Člověče, ty máš pravdu, takže já už rychlejší auto kupovat nemusím. A víš, proč jsem si koupil tak nepřirozeně velké auto Mitsubishi Jeep? Člověče, viděl jsem reklamu na toto auto, kde to auto pronásledují gangstři, kladou mu samé nástrahy a to super auto to lehce všechno zdolává. Projede zdí etankovými zátarasy, přes hřebíky i olejovou skvrnu v zatáčce. Potom přijde ta důležitá scéna. Gangsteři vyhloubí jámu 20 krychlových metrů a s těmi buldozéry se schovají za tu hromadu hlíny a čekají. Když se auto s hrdinou zřítí do propasti, okamžitě tu jámu zahrnou. Je ticho, jo? A v té hloubce se v autě rozsvítí, jo? A vidíme lehce odřeného hrdinu, ten zapíná počítač, jo, instalovaný ve voze, jo, a zjišťuje situaci. Hlásí mu to, že nad ním je 20 kubíků zeminy. Hrdina se pousměje, zapne páčku 4x4 turbo a auto se pomalým pohybem úžasnou silou dere na povrch jako krtek, jo. Člověče, a já jsem si to auto nemohl nekoupit, jo.
0: A já pokyvoval hlavou a připrskával jsem se smíchy, ale já si myslím, že Karel to dělá schválně. Obrovsky se baví, protože humor má rád. A pokračoval.
1: Člověče, já auta mám rád, jo? Taky jsem jich hodně měl. A hodně Mercedesů, jo? Hele, a můžeš mi říct, co lidi mají proti těm Mercedesům? Řekni, můžeš mi to říct, co proti něm mají?
0: Ne, nevím, Karel, nevím, co by měli, nic.
1: A člověče, jestli proti ním nic nemají, proč si je tedy nekupujou?
0: A jak jsme byli Mim Trio a Karel Gott na diskotéce? Kousek od hotelu Unter der Linde, po čtyřproudové silnici, po které skoro nikdo nejezdí, nedaleko stojí budova slavné opery. A dole pod operou byla divadelní diskotéka. A tam jsem viděl něco úplně poprvé. Na baru ve dvou řadách byly naskládané vedle sebe skleničky. Barman v jedné ruce držel lahev džusu a ve druhé litrovku vodky. A šel pomalu a lil to oběma těma láhvem do sklenic, nevybrindal, nepřelil, mělo to míru a za chvilku to bylo nalité. A my už to jen brali a házeli do sebe. A tancovali a tancovali a i Karel Gott tancoval a skvěle. A po každé taneční sérii já jsem provokoval. Dáme pauzu, dáme panáka. Bral jsem to z pultu a rozdával. I Karel bral a pil. A to vím, že Karel pije jen vínečko kvalitní. A pozor, neopíjí se. A vytvořil jsem takovej zmatek a takovou krásnou pohodu a atmosféru a pořád Karlovi říkal. Dáme si a ještě si, dáme si, dáme si, dáme si panáka. A pak již krásně, plujíce přiopilí, jsme vyšli ven na ulici a šli pěšky do hotelu po té široké čtyřproudovce, jak již jsem říkal, po které nikdo nejezdí. A tam pod lampou stál asi porouchaný trabant a já jsem se rozeběhl a běžel k němu a vzal ho za zadek, tedy za ten kufr, a nadzvedl jsem ho, poponesl a kolmo jsem ho posadil do vozovky.
1: Člověče, to nemůžeš, tady takhle nemůže být zaparkovaný, že?
0: A všichni, co jsme šli z té diskotéky na čele s Karlem, chtěli s autem pohnout, aby možný průšvih nepadl na československou delegaci a nikdo s tím trabantem nehnul. A ten přejásaný Karel jen tak řekl.
1: Člověče, ten trabant v obyčejný dvoutakt a jak nám to dělá těžší? Ukaž. Zkusím to. To není možné. Upír to takhle chce, vzal, odnesl a naspět už to nejde. Člověče, to bude asi dobrý auto.
0: A pokusil se za ně ještě jednou vzít a s otazníkem odešel spát. Ale já taky nevím dodnes, jak se mi to podařilo. Asi to byla momentální koncentrace sil. Ale je příjemné, jak si o tom všichni povídají ještě dnes.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Pane prezidente, 21. díl. Dobrý den, pane prezidente.
2: Dobrý den.
1: Jestli je pravdou, že Čína je největším věřitelem Spojených států, že Spojené státy dluží Číně spousty peněz, tak je dobré v této situaci provokovat někoho, kdo mě svým způsobem má vrsti?
2: Tak má i nemá vrsti, tak to dlužení je dané tím, že má Čína v ruce americké státní dluhopisy. To není pravda, že by si Čína vypůjčila něco od Ameriky, ale Čína si koupila ty dluhopisy. Nevím, i to je možné takhle uvažovat, ale v tom bych to nehledal. Prostě Čína nemůže rozbourat dnešní světový finanční a měnový systém a Amerika vůči Číně také nemůže.
1: Tak pane prezidente, vy jste relativně ostře kritizoval, já to řeknu, přečtu přesně, bývalý prezident Václav Klaus kritizuje vládu Petra Fialy za navrhovaný schodek 330 miliard za tento rok. Fialův kabinet tím podle Klause pokračuje v populistické politice posledních let. Mohlo to být míň za současných okolností?
2: Mohlo, je špatná otázka. Muselo to být míň. Prostě není možné dále rozdmíchávat inflaci dalším deficitem státního rozpočtu, zvyšováním dluhu státu, přidáváním dalších stovek miliard do už dnes existujícího stavu přebytečné poptávky naší ekonomice. Muselo to být míň a já vím, že se škrt dělá nerado a nedobře, ale prostě škrtnout se něco musí a jiná cesta, jak se zbavit toho deficitu, než krtat na výdajové stránce, prostě neexistuje. To platí pro každou zemi světa, platí to i pro Českou republiku.
1: Tak toto rozpočet má ještě příjmovou stránku přece.
2: Tak varianta je, že každému všechno odebrat a zdanit, to je také varianta, ale nevím, jestli by to bylo snadněji proveditelné. Škrty jsou zřetelná, jasná zpráva, jasné sdělení a já myslím, že ty škrty mají obrovskou výhodu, že mohou být dělány plošně. Zatímco, když se budou zvyšovat nějaké daně, tak to budou útočit na ty či ony skupiny obyvatel, proto já bych velmi doporučoval plošné škrty, nepokoušet se v nehomogénní pěti koalici hledat, že víc škrtneme tamhle, nebo než onde. Já jsem nevěřil svým očím, když jsem dneska viděl velké protesty, že v ministerstva kultury byla škrtnuta jedna miliarda korun a samozřejmě už se ječí, že chudáci filmaři. Já teď neznám poslední číslo, kolik se u nás točí filmů, ale vím, že byly čísla až 40-50 ročně nebo něco takového, ale ať mě někdo opraví. Tak co? Tak když se tam škrtne něco, no tak se natočí o jeden film méně. Třeba o jeden film méně. Nevím, já na žádný český film současných vítězů různých karlovarských cen, já bych se neodvážil nikdy podívat, tak já nemohu posoudit, jaké ty filmy jsou, ale mám a priori hrůzu, že jsou hrozné.
1: Na druhou stranu, pane prezidente, my mluvíme o 1 miliardě teď s tím příkladem k filmu, ale hovoříme, nebo vy kritizujete, a nám se to ostatním také nelíbí, 330 miliard. Kolik by byla přijatelná výše toho schodku? Kdyby jsme mluvili o 110 miliardách, řeknete si čertovem?
2: No ne, tak já rozumím, že vynulovat ten schodek uprostřed nějakých procesů není snadné. Ale jasné bylo, že vláda musí dát prostě naprosto nesměřitelný signál a proto musí se škrtnout něco zásadního, ale vláda pořád říká, že bude přidávat těm, přidávat o něm, slibovat, že teda když ne letos, tak s tím počká do ledna, aby se to dostalo až do příštího rozpočtu a tak dále. Takže já myslím, že ten rozpočet propad do velikých schodků právě v těch posledních dvou covidových letech a ve stejném skutku pokračuje prostě teď. No a Stanjurové říkají, že i na zbytek fungování téhle vládní koalice to vypadá na stejných 300 miliard ve svých takových poloprognózách, předpovědích. No tak to jako znamená, že si na tu inflaci zaděláváme dnes a denně.
1: Slyšíme v poslední době velmi často sousloví sektorová daň, což je jeden z léků v uvozovkách na to, o čem se tady bavíme. Pokud je mi známo, tak vy to nemůžete ani slyšet, to sektorová daň, ale nebylo by to řešení?
2: Tak sektorovou daní se možná stáhne, mohlo by stáhnout, nevím kolik, pár miliard nebo něco takového z ekonomiky, ale jakmile začneme, ale to ty komunisti přeci dělali totéž, když ty komunisti po tom 48. roce nezačínali ničím jiným. Nejdřív zaútočili na tyhle ty ekonomické subjekty, potom na ty, pak na další a tak dále. Nejdřív na velké, i pak na střední, pak na menší a tak dále. Když to bylo pořád stejné, teď se zase chce brát těm velkým a podobně. Opravdu zaveďme pořádek, ale hlavně nerozdávejme peníze. My žijeme ve světě, já opakovaně používám termín nároková ekonomika. Prostě ekonomika nároků, kde máme všichni pocit, že máme nárok na to, či ono, že to mají v tramtárii nebo tamhle u sousedů. Žádná nároková ekonomika neexistuje. Zrovna tak je totálně popírán jakýkoliv princip zásluhovosti. Ten komunismus chtěl zrušit zásluhovost, přeci ten komunismus chtěl každému, ne podle jeho zásluh, ale podle jeho potřeb, jestli si ještě pamatujete, jak se vede na ta slavná hesla. Takže každému podle jeho potřeb, čili vraťme se k plné zásluhovosti, nedávejme nic jen tak a podobně. Tudy to všechno běží.
1: Takže když bych se ptal konkrétně na sektorovou daň, cesta to prostě není. To je slepá ulička.
2: Každé násilné vyzobávání, že letos má největší zisk, tenhle ten, tak ho víc zdaním. Loni měli největší zisk společnosti, které vyráběly nebo dovážely, nebo co covidové, ne mastičky, ale prášky a vakcíny. No tak jsme měli okamžitě nenechat hromady miliard těmhletěm firmám, které vyráběly ty vakcíny. Měli jsme okamžitě zkásnout a zdanit. Rok předtím zase něco jiného. No prostě tudy opravdu cesta nevede. Princip daňové soustavy v každé učebnici má být rovný, prostě bez výjimek, má být stejný pro všechny, má být předvídatelný, má se vědět, co to bude a nezdanit něco dodatečně a tak dále. Takže tato hesla, já nevím, já si dovedu představit nějakou největší tvrdost, zabránit něčím zcela mimořádným, ale to není náš případ. My máme strukturální problém. Ekonomové říkají slovo strukturální. Systémový problém. My nemáme jednorázový výpadek nějakých příjmů nebo jednorázovou nezbytnost zvýšit nějaké výdaje, aby jsme udělali naprosto jednorázový mimořádný krok. My máme systémový problém. Ten náš rozpočet má deficit, když se bude stavět na hlavu vláda a ekonomika bude růst o 2% víc než teď a tak, tak pořád bude mít 100 miliardové deficity, čili něco se musí udělat jiného.
1: Ještě mi vysvětlete k tomu, už s tím nebudu zdržovat, ale jedna okolnost mě zajímá. Na Slovensku údajně takzvané jenom pohrození tou sektorovou daní vyřešilo ceny energie elektrické. To jsem někde četl. Pohrozili sektorovou daní a najednou se nějakým způsobem zastropovaly ty energie, ty ceny energií. Ani na toto by to nebyl lék?
2: Ne, nevím, já myslím, že Slovensko má trošku jiné uspořádání těch společností vyrábějících elektrickou energii a distributorů, čili ona nemá ČES, který by byl na burze a který by měl své akcionáře a podobně. To je jiné uspořádání na Slovensku. Je to čistý státní podnik a tam si ta vláda může dělat daleko snadněji, co chce.

0: nesmíme dodávat na Ukrajinu další zbraně. To je v současné době jenom prodlužování utrpení a krve pro lidi, které už nikam nevede. Přece všichni víme, že ta válka je u konce, všichni víme, že ji Ukrajina prohrála. Proč tam budeme dodávat další zbraně? Víte, já jsem viděl včera zprávu o
1: plní... Prohrála.
0: No jednoznačně, no. Tam už není co řešit dál.
1: Ale tak pane doktore, teď se bavme teda jako solidně, tak nekapitulovala zatím. Takže i zatím neprohrála. Zatím ten zápas běží, to mě překvapuje, že zrovna vy, jako sportovec, ještě je 20 minut do konce a vy už říkáte, že Sparta prohrála.
0: No tak ono je taky o tom, že je 20 minut do konce, prohráváte 10-0 a můžete přijít ještě o další klíčové hráče, které na hřišti máte pro ten příští zápas. Prostě pokud Ukrajina neuzná tu situaci a nepodívá se realitě do očí, tak přijde o další území, přijde o další stovky tisíc lidí. A já vždycky říkám, podívejme se na tu válku ne očima 4. září 2025, ale 4. září 2028. Kde budeme za 3 roky, pokud budeme dál tam lifrovat zbraně a peníze, kde budeme za 3 roky? Ukrajina přijde o další stovky kilometrů čtverečních svého území, přijde o další 100 000 lidí a jinak budeme tam.
1: A co vy to vlastně naznačujete? Vy vlastně říkáte, že Putin už si svůj obsadil, že tím to skončilo a že když budeme dodávat zbraně, bude pokračovat válka, takže on bude obsazovat další.
0: Jasně, samozřejmě. Samozřejmě, tak to je. Kdybychom uzavřeli ten mír před 3 lety, tak Ukrajina měla celé Záporoží a celou Chersonskou oblast. Zcela jednoznačně. A v Istanbulu 2022 v dubnu byla na stole dohoda, která už byla parafovaná, byla předložena ukrajinskou delegací, to je naprosto prokazatelný fakt, kdy v podstatě by Ukrajině zbyla celá Chersonská oblast, celá Záporožská oblast a ta Doněcká a Luhanská oblast by měla vysoký stupeň autonomie a mohla by si vyhlásit referendum. Jediné, o co by Ukrajina přišla, by byl Krym. Ale tehdy Boris Johnson přijel a řekl, nikoliv, my to nebudeme podepisovat, budeme válčit dál. A výsledek toho jsou 100 000 mrtvých a obrovská ztráta území. Čtvrtina území Ukrajiny je v tuto chvíli pod kontrolou.
1: Takže vy vlastně úplně na férovku říkáte nechat Putinovi to, co chce a protože, složit zbraně.
0: Protože lepší už to nebude. Lepší už to nebude, pokud budeme pokračovat, tak jediné, čeho dosáhneme, budou další oběti, další promarněné miliardy a další ztráta území.
1: A kde máte jistotu, že on teda, když se mu to teď přiskne, že nebude chtít další a další a Kyjev a posléze Košice, Bratislavu a Průhonice.
0: Přijede
1: to
0: těma
1: není, pane doktore, vůbec k smíchu?
0: Pro mě to k smíchu je.
1: Fakt,
0: je. Fakt. Protože tohle tvrdí lidé, kterým nejde o vůbec naši bezpečnost, o naši budoucnost. Tohle tvrdí lidé, kteří chtějí jenom pokračovat v těch zbrojních kšeftech.
2: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Za stranu a za lidi 11. července 25, 13 hodin 53 minut. Dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den.
1: Jsem to takhle řekl na úvod pro příští generace.
2: Krásný.
1: Jak jste na tom? Kamizolka zelená, sova pálená.
2: No, já se směju, ale dneska blbý.
1: Blbý?
2: A tak trojka, no.
1: Já taky na trojce, to je zajímavý.
2: No, to bude ten, počkejte si, teď jste na trojce, jo. Za chvilku budete na dvojce.
1: Štěk, a proč vy jste na trojce? Co se vám přihodilo?
2: Nevím, jak vám to mám říct.
1: Jste v tom?
2: Ne, tak to bych vám řekla normálně.
1: Jo.
2: No, to už byste věděl, ale jak jste minule mi říkal o tom vašem sumci namazlení, já jsem ho potkala na Cholíně. On už nežije.
1: Jo.
2: On už nežije.
1: Jo, no jo.
2: No jo, plaval kolem mě, bříškem nahoru. Krásný zvíře, ale...
1: Tak jste ho snědli.
2: No to ne, ale žádný mecheche už s ním nebude.
1: Ne?
2: Na druhou stranu plavaly tam ještě kačenky, tak ty byste postrádal měhu s nějakým vodním živočichem, tak já bych šla do kačenek.
1: Já tuto slabost nemám.
2: Ne?
1: Ne, ne, ne, ne. Ale jsou tací.
2: Hm?
1: Já znám paní, která se mazlí s hadem.
2: Had je krásný zvíře.

0: Bez debat.
1: Jak pro koho?
0: Pro každýho.
1: Já vydržím, já už dožiju bez hadů. Klidně, takže. Ale vy jste dneska vyloženě mamba zelená.
0: Počkejte, není mamba zelená, ne? Mamba černá je.
1: No, já mám pocit, že mambička je zelená.
0: No a víte, podle čeho se to jmenuje?
1: Ta zelená? Podle toho, že je zelená.
0: Ne, ale podle čeho se jmenuje černá mamba černá.
1: No, ona je černá. Není?
0: Ne, pusu má černou.
1: Pusinku.
0: No, když na vás takhle otevře,
1: Ježišku.
0: To je vlastně to, no, tak to je to poslední, co vidíte,
1: no.
0: Tak má černou, černý vnitřek pusy, jinak zvenčí ona je taková došeda.
1: Já bych skoro se vsadil, že jak před pár lety na Smíchově u nás, jsem několik nocí nespal, ten had se ztratil, že to byla mamba zelená. Ale je možné, že už jsem si to tak popletl v té mé mírně popletené hlavičce.
0: Tak se pak podíváme. Já znám jenom mambu černou.
1: No tak jo, horší je, že ať byla jakákoliv, tak na Smíchově to nahlásili, že tam nějakým chovateli pitomci jako utekla a já jsem ji všude viděl v tom bytě.
0: Jsem všude hledal.
1: No to taky. To taky. A ležel jsem v posteli a říkal jsem, za tím topením se něco děje. Protože jsem četl někde na internetu, že často se had schová za topení. No a pak jsem zjistil, že to jsou stíny od televize, které jsem tam asi hodinu a půl hlídal.

0: Pane Holče, je tady čtvrtek a to je náš den.
1: No ksavere, ale dneska velký čtvrtek.
0: Velký čtvrtek?
1: Pro vládní čtvrtek, pro západní čtvrtek.
0: Pro západní čtvrtek? No já bych moc neřekl, protože paní uklízečka dneska ráno po dlouhý době na mě haleka, od Vánoce mi neviděl, halekala pane Zvolský, a já jsem po té čerstvě vytřené podlaze přišel k ní, pozor, a to je obrovský jako privilegium jít po čerstvě vytřené podlaze. A říkala, co ty traktory?
1: A počkejte, tak to je nějaká, ona neví, tak to je kolaborantka, průzka,
0: no já nevím, co? Ona asi myslela to pondělní a ptala se mě na to, co s tím, jako co budeme dělat.
1: Zabere historický moment, dneska 22. února, od teď bude každý 22. únor dnem pro západních traktorů.
0: A co se přihodilo?
1: No to je geniální, ne, co dokázal Fiala. Helejte, už jsme za ním zažili první protivládní turné prvního vicepremiéra vlády. Aha. To jsme ještě neměli taky. A teď máme první protivládní vládní protest zemědělců. To už režíruje Fiala. Jo? Já si myslím, že on jim ve Strakovce nakreslili ty trasy, kam majet k těm hranicím.
0: Jo.
1: To je geniální. Já to člověka začínám obdivovat, Ksavere, a nechtěl bych, abys to tady zesměšňoval.
0: No, to v žádném případě. A jenom mě řekněte, mají ty traktory na vlečkách baramský ženy?
1: Mají, samozřejmě.
0: A říkají, teď tam sedí baramská žena a říká, Peťo, konečně si nás vyvez.
1: A Peťo, co?
0: Brožurku, pozor, tam.
1: Jo.
0: Pane Holče, ale já jsem to celý vnímal tak rozpačitě to pondělí a ten dnešek, tak to je jasný, to je cinknutý celý, ne?
1: No je to, no jasně, ale prostě je to geniální, co oni dokážou. Dokonce i televize už ulovili zemědělce, který, poslouchejte, co řek, ten náš protest je i tak trošku na podporu vlády.
0: No.
1: Takže
0: oni protestují proti prodavačkám z drogerie nebo proti
1: čemu? To je geniální. Vzpomeňte si, to je jak brigády socialistické práce, že by řekli, jsme nespokojení, ale podporujeme vládu. Ten člověk, já vám říkám, já Fialu začínám obdivovat, tohle to nikdo nedokázal. My jsme ho podcenili, Ksavere, oba, zle.
0: Ale já nevím, jestli je to věc Fialy.
1: Co?
0: A teď je tam pátý kolo uvozu.
1: Kdo, vy?
0: Ne on.
1: Počkejte, on říkal, že ty pondělníci byli pátý kolo uvozu a pátá kolona.
0: A pane Holče, musím vám říct, protože ono to bylo tady to v pondělí na magistrále. Takže já jsem to měl jako na dlani a šel jsem se dokonce podívat. Nohama pěšky jsem šel normálně.
1: A co jste tam byl v jednom? Že jste seděl v jednom?
0: No, já bych býval seděl, protože jsem tam se dvěma rokoval. Oni normálně seděli v těch traktorech a čekali na něco. A tak si říkal, chlapci, jak to jde a tak. A jeden mi říkal, jestli chci, že si mám vylez nahoru. Ale já jsem se bál, že bych tam třeba spadl nebo něco. Ale měl jsem...
1: To jste měl, co bude?
0: No jo, ale já nevím, pane Holče. No ale pozor, já jsem si vám ten traktor prohlížel celý. To má kola obrovský. To už nejsou taky normální.
1: No počkejte, ale jak teď je důležitý, jaký měl? Pro západní? Měl americký? No, Johna Deera nebo?
0: Já nevím, jak se jmenoval ta značka, ale já jsem pořád hledal, jestli je to pro ruský traktor a on vám asi... Jako trošku proruský byl.
1: A jak se, víte, jak se to poznáte? Vysvětlil vám to?
0: No, pozná, že má nahoře českou vlajku.
1: Tak ten je proruský.
0: Ten je proruský.
1: A ten, co má českou vlajku ve čtvrtek, tak je pro americký, pro západní.
0: Jo, no, no musíte vnímat ty dny v týdnu. Je pondělí, úterý, je česká vlajka, proruská.
1: Ne, víte, co já jsem zjistil? Já jsem tomu dlouho taky nemohl přijít na kloub, ale zjistil jsem to, že v pondělí vál vítr trošku a ty vlajky vály na východ směrem. Východně pro Rusky. A dneska vlajou pro západně. Všim jste si toho?
0: No, já jsem, no? Jasný. No, pane Holče, já se vám musím svěřit s tím, že jsem vlastně si to analyzoval pro sebe.
1: Sám?
0: Sám, protože jsem si říkal, co když paní... Co mě říká pane Zvolský, se zeptá, musí mít jasnou odpověď. No. To jako nejde takhle. Ale řekněte mi, co si o té analýze myslíte. Jím se ta demonstrace, tvrdím já, nepovedla mediálně.
1: Která?
0: No ta pondělní, to všechno. To nebylo zvládnutý. Najednou komunistka tam u toho.
1: Tam se, Xavere, takhle. Ta demonstrace pondělní se nemohla povést mediálně, protože média od začátku převzala, znáte to krásné slovo, narrativy.
0: No to jo, narrativ.
1: Vládní narrativ toho, že to je proruský, švábský, dezolácký a tak dále, takže se to nemohlo povést.
0: No ne, tak mediálně. To jim dal Fiala, Fialovič jim dal noty, jasný, protože no. On to řekl, pokud vím, na televizi Prima CNN.
1: Všude.
0: No. Já jsem to viděl tam na CNN. Ale pozor, jsem tak jako, chápete CNN?
1: Jo, vědete.
0: Ale to, že se to nepovedlo, je pravda, ale že si tam pustili, rozumíte, tu konečnou komunisty, jo, teď se tam prý někde minul ten pan Reich, nevím.
1: Ale jasně, nejen on, jasně, na Malou stranu, tam se to zvrhlo a tam přišel Oky, Reichl a samozřejmě v tu dobu dali Fialovi do ruky hůl. Řekli, tak a podívejte se, dezolátská scéna proruská, jste proruský šváby. Tohle si měli ohlídat, že tam neměli pustit.
0: Ale i kdyby, pane Holče, i kdyby tam byl kdokoliv, tak jako pojmenovávat pořád ty lidi, že je někdo prokremelský, mně to přijde odporný.
1: No je to fialovej hnus? Já jsem se dlouho zdržel tohleto říkat, ale je to fialovej hnus?
0: Nikdy nikdo nerozděloval tuto společnost víc než Fiala a jeho pohunci a pohunkyně.
1: A pohunkata, tam jsou taky.
0: Pohunčata jsou tam taky, no. Ale pohunkyně jsou takový jako trošku výraznější.
1: Jo.
0: Ale oni na to dojedou. Protože já bych se vůbec nedivil, nechci přivolávat nikomu, to neradím a doufám, že se to nestane. Ale ve chvíli, kdy já budu ten traktorista, budu mít 10 dalších, tak a někdo to o mě řekne a oni tam jedou opravdu protestovat proti naprosto jasným věcem. A já bych se vůbec nedivil, kdyby on měl někde setkání s občany a těchhle těch 10 traktoristů mu tam rozbil držku.
1: Ne, já bych ho normálně tím traktorem přejel za to, co o nich řekl.
0: Neříkejte to, pane Holče. My nevyzýváme k násilí a vy byste nikoho nepřejel. Byste přejel maximálně mě, ale neříkejte to.
1: To vás bych nepřejel, Xavere. Víte, já bych Fial už metaforicky, hyperbolicky.
0: Metaforicky,
1: no, hyperbolicky. No tak to je jasný.
0: Nejste vy teď v tom zpravodajství České televize?
1: Sleduju ho, ale...
0: Chytáte ty moresy trošku?
1: Chytám. No. To chytnete hned, Xavere.
0: No já vám jeden velký mores dneska povyprávím.
1: A za ten fialovej hnus, co nejen premiér Fiala, ale celá jeho vláda tady opravdu šíří do celé společnosti a politiky, tak by si to zasloužil. Poslední, kdo tohleto dělal takhle odporně a hnusně, byli bolševici v 50. letech.
0: No. No.
1: A já doufám, že na to dojedou.
0: Samozřejmě, že
1: se najde tolik magorů, který udrží tady s tou obludnou rétoriku. Ježiši
0: Kriste, oni v té nervozitě začínají dělat obrovské chyby a největší šlápnutí, promiňte ten expresivní výraz, do hovna.
1: No tak to je fakt, ale ošklivý slovíčko.
0: No není, je to... Aby to vyznělo v češtině tak, jak to má vyznít, tak to takhle musím říct. Já nemůžu říct, že největší plásnutí do stolice.
1: Ano, tak můžete říct do hovínka.
0: Ale ne, proč bych říkal do hovínka, když to bylo do hovna? Pane Holče, neřešte tyhle ty...
1: Ale máte pravdu, protože i prcat je spisovní slovo, takže buďte v klidu.
0: To říká pirátka. Ta pirátka...
1: No a co řeknou piráti, je pravda, ne snad?
0: No tak ona, ta paní, bude úchylná, ne?
1: Trošku. Jo?
0: Tak já bych si to na transparent nenapsal.
1: Ne?
0: Ne. A jestli chce, tak se má napsat složitě, tak má napsat kopulovat.
1: On se může, to ne, když si schání někoho na webu, tak se to může napsat.
0: Chci jenom si vyměňovat to? Genetické informace. Nebo něco takového, ale toto, prcát, teď ona je prcát, fuj.
1: Navíc se tomu říká schánět maséra, ne?
0: To říkali lidovci.
1: Jo.
0: Ale pozor, pane Holče, ono je to, jsou to mladí lidé a ono to tak nějak vystříklo z ní. No tak jo. Ona je ve věku, kdy nepřemýšlí nad blahem naší země, ale přemýšlí nad tou činností, co si dává na transparent. My proto máme pochopení, protože je to lidská potřeba.
1: Já nevím, já se obávám, Xavere, že teď nevím, slečna nebo paní Gregorová nebude možná přemýšlet v žádném věku. A to je jenom moje teorie.
0: To nevíme, pane Holče.
1: To nechci podsouvat. To je taková taky metafůrka.
0: Nepodsouvejte tohle. Ne, no zatím to chce, tak doufám, že se jí přihlásili ti dobrovolníci. Ale teď to šlápnutí do té stolice, když jste tak slušnej. Poslouchejte, a to byl ten Vondra. Ten Vondra už chudák ze sebe smil všechen ten pel toho chartisty. Z něho už se stál normální bafuňář, papaláš, a jak už jsem si kdysi říkal, promo pro to by on neudělal, na to je moc čestný.
1: Nestal se
0: já
1: něj
0: už
1: bafuňář,
0: si to nemyslím, prostě je to člověk, který se naučil i krást tady z promo pro, jo. Ale mám na mysli ten pamflet, co ukázal na Primě.
1: Xavre, on je bafuňář, on je estébák, odporný teď. Víte, kdyby tohle udělal Fiala, tak já to bych čekal. Protože to už je pro mě takový duševní mrzák, co předvádí.
0: Vy jste řekl estébák?
1: Ale tohle to je estébácká metoda. Vemte si ty její hanopisy a kompra na, za totality.
0: Jasně,
1: co vyráběli na Třídní nepřátelé. A tohle to udělá Vondrák, který se tak jako v 80. letech mihnul dizentem.
0: Už mu to nevěřím.
1: Že ne?
0: Ne.
1: Už je horší než Fiala, je odporný.
0: Pokazil si to, mohl odejít na důchod a mohl mít vážnost a mohl mít jednoho dne tak krásný pohřeb, jako měl Václav Havel, a říkali bychom si, odešel prostě disident, a teď si budeme říkat, odešel bafuňář s esterbáckýma praktikama. Pane Holče, já jsem na to nevěřícně, vy při vašem vzdělání, vysvětlete mi to, jak je toto možný, jak to mohla ta moderátorka připustit?
1: Já nechápu, že se nevozvala, že, protože to bylo tak odporný, ale tak diletantský, co Vondra předved, protože vemte si, že on tam tohleto komprovitách, ale současně i na něj to bylo, jemu bylo ze sebe šoufl, blbě, to bylo vidět. Jemu se zavíraly oči a tak se od toho radši distancoval, protože věděl, jak je to levý, a on vůbec neřekne, jako, víte co, tak dobře, tak kde jste to sebral, a když, ne, když to nemáte ověřený, on se sám ještě nabonzuje, že to vlastně není ověřený, ale udělá to, tak, ale všimněte si, žádný média ostatní ani se o to nezajímají.
0: No,
1: jejich miláček samozřejmě, Saša Vondra.
0: Další média jsou...
1: Říkal, kde Tereska Šídlová s tou to muselo seknout, jako úplně, můžete si to představit.
0: Kdo?
1: U Šídlů doma, co se muselo dít.
0: Co to je u Šídlů doma?
1: No, Jindra Šídlová, Tereska Šídlová.
0: A kdo je Tereska Šídlová?
1: To je paní, ne? Mentálně ještě víc retardovaná.
0: To ne, no, já jo, paní vůbec neznám. No. No to je ten pan Šídlo, takový ten, co má tu roztomilou vadu řeči, ten?
1: Ten.
0: Ten? Tak ten je vtipný někdy.
1: No poslední dobou moc ne, ale on se nám taky radikalizoval jako,
0: ale...
1: jako pan premiér, jo. Je to džihadista.
0: No tak to určitě...
1: No a oni, to chci říct, oni spolu... tak jako slzíčky měli nad Karlem Schwarzenbergem a no Alexandrem Vondrou, celou touhletou scénou, no a teď je z něj estébák se Saši. On si normálně vzpomněl, asi podle mě víte co, když no. Koncem těch 80. let někde jak říkal o sobě, že roznášel ten samizdat, tak teď prostě měl štěstí, že potkal někoho, kdo roznášel nějaký samizdat takovej a šoupnul mu prostě tohle, no.
0: Já mu sice věřím, že roznášel samizdat, ale zároveň si dneska myslím, že moc hezky zapisoval, komu dával.
1: Ale počkejte, možná, že vlastně tohle to byl taky samizdat. To byl jeho vlastní samizdat, ne?
0: Ne, vysvětlete mi, pane Holče, jak je možný, nevím, jestli to pochopil správně, on tam vytáhnul nějaký dopis v ruštině, říká, že neumí rusky. To není možný, ne?
1: No počkejte, on je pěkný lhář, já jsem to měl ve streamu. Já jsem se podíval na jeho životopis oficiální.
0: A co tam bylo?
1: Umím anglicky a rusky. No, to lhaní se nám tady ale rozmáhá, jako nehezky, ne?
0: No tak ono je to nakažlivý, pozor, on za toho nemůže.
1: To je covid, ne? To
0: je jako
1: to člověk chytnul a nevěděl.
0: To máte hned, jo, no. Ale třeba už příště půjde v roušce na setkání.
1: A nechte nechystají se vakcíny nějaký do Česka? Proti...
0: na to je gumová vakcína, jo. Dobrá, jo? To znám od malička na lhaní.
1: Jo.
0: Ale pane Holče, on vytáhnul jakýsi hanopis, jakýsi v ruštině, zároveň řekl, že to asi je fake. Co to je?
1: No to je Vondra, model 2024, Xavere. Tohle je Vondra estébák.
0: On je vracio, ne? Takhle.
1: Tohle, hejte, chudák, ten jejich Jáchym, jako jestli tohle podědil a bude takovýhle levák, to se máme na co těšit.
0: Mně je z toho Vondry fakt zlé, já jsem ho měl rád, já jsem mu věřil, já jsem s ním rád
1: mluvil. Ne, neplačte úplně.
0: Ne, pane oče.
1: Ne, k vám to Xaver nejde jako ke Kalouskovi.
0: Nejde to. Nefunguje to?
1: Ne. Není to tam.
0: Není, jo.
1: Není.
0: No dobře, ale pak ještě, pane holče, se našel druhý nějaký člověk, nevím, jak se jmenuje, nějaký Ferda, který mu patří ta rozvozová firma Rohlík. A on prý řekl někde veřejně nebo něco, že nebude Rohlík rozvážet lidem, nebo ne, že nebude ne, rozvážet výrobky.
1: Výrobky Jardejska, jeho farem.
0: Ta firma se jmenuje Rabit.
1: Rabit.
0: Rabit, no, Rabit. A co to je za blázna?
1: Tak je to dobrosér, no. Tak to je dneska, musíte být takhle aktivistický. A když pan premiér zavelí, že někdo je dezolát a proruská síla a kolaborant, tak přestanete brát jeho výrobky,
0: no, ale
1: ne?
0: Není to tak dlouho, není to tak dlouho, co tu firmu Rohlík řešila policie, že zaměstnával XY lidi na černo. Tak on to,
1: ale
0: on
1: to byl
0: žádný ryzí charakter
1: to
0: nebude,
1: pane. Ale se zapomenulo, Xabere.
0: No to se nezapomenulo.
1: Protože já jsem to zapomenulo.
0: Já jsem to dneska řekl uklizečce na chodbě toto.
1: Fakt?
0: A ona říká, pane Zvolský, ona nevěděla, co to je, ona chodí do obchodu. Ale říká jsem, pro jistotu, nikdy Rohlík, nikdy Rohlík.
1: No Rohlík nikdy už samozřejmě.
0: No já mám strach, že mi to blbě vysvětlil a babka přestane kupovat rohlíky.
1: Dejte to na nástěnku, Xavere, na chodbě. Co tam vedete?
0: No já tam mám ještě pořád dveře sere, ale bych to
1: zákaz změnil. Nakupování na rohlík.cz. Pro Rus, pro kremelská propaganda.
0: Pane Hulče, co toto je?
1: No zlá doba, Xavere, je to.
0: Co? No, ale víte, někdo říká, tak ta doba je tak hrozná a já bych nejradši se přesně, já ne, já musím tady bojovat.
1: Já taky, Xavere. A víte, co ještě jako prdel, jaký oni jsou...
0: Mluvte slušně, pane Holče, i vaše slova, jako nezlobte se, já jsem slušný člověk.
1: Tak vy jste to tady dneska začal, tak
0: co,
1: jste se tady uvolnil?
0: Že jsem řekl Vrecionová?
1: Ne, to je pravda, to je nejprostší slovo teď vlastně tady. Ale
0: říkejte konečník místo prdel.
1: Jandejsek je teď proruský živel, že jo? Dezolát, Šváb. A víte, co je zajímavé, že nebyl Dezolát a Šváb, když radil Jurečkovi, když byl ministrem zemědělství. A to byl dobrý Jandejsek. Teď je to zlej Jandejsek.
0: A kam to až půjde, pane Hulče, tady ty to...
1: No já doufám, že se zastavíme, že těsně před lágrama. Víte, že přijdou sněmovní volby a ta čtyřletka temna Fialovýho skončí.
0: No, pane Hulče, já...
1: Co, myslíte, že to nestihneme?
0: Nevím, no tak teď něco ukážou ty eurovolby, jo. A já se modlím, aby se tam nedostala rodina Vrecionová, rodina Niedermayerová, rodina, jak se jmenuje ten básník?
1: A Zdechy.
0: Rodina Zdechovských a tyhle ty, prostě to musí, tyto lidi musí na politický odpočinek, chtěl jsem říct hřbitov, ale ne, na odpočinek a musí tam přijít někdo jiný, ale nevím kdo.
1: Tak Xavere, nemáte vy ty verše Zdechyho, tu poslední jeho sbírku, protože vy, že jste poeticky založený člověk.
0: Já jsem velmi poeticky založený. A pane Holče, já tomu ještě navíc trošku rozumím.
1: No, tak právě si říkám, jestli nemáte.
0: Já nosím v hlavě celou sbírku Václava Hraběte, Blues pro bláznivou holku a nalistujete strana 33, já vám to odříkám, jo? Ale
1: tak,
0: to není důležitý. A kromě
1: verše
0: toho,
1: Zdechyho jsou trošku jiný, ale...
0: Ne, verše, já vám to hned řeknu, no. Já vám to rozeberu jaksi odborně. Já dokonce ovládám, já vám tady můžu dát jako i ty největší klasiky. I tak a nás zvala Statjánoj.
1: Tak tohle ne, Xabere, to je, počkejte, to je o Lager.
0: Nikrasa
1: to si
0: tvoj,
1: nechte, já to nesli, já neumím rusky, jako Saša Vondra, sorry.
0: Dobře, tak...
1: Já neumím rusky, sorry.
0: OK.
1: Já jsem pro západní člověk, Xabere.
0: Rozumím tomu. No. Tak a teď vám řeknu teda k tomu Zdechovskému. Je to... Já to hodnotím tak, že je lepší, že píše verše, než kdyby prodával drogy, jo, tak to je na tom to dobrý, jo. Ale on píše primitivní, to není poezie, to jsou rimovánky, jo.
1: No tak je to Zdechy, no.
0: Abyste si nemyslel, že to je nějaký jako básník. To není básník.
1: Já jsem si to nemyslel. A proto bych to od vás bych si půjčil, kdybyste to měl.
0: Krom toho, že žijeme v době, kdy ta poezie skoro nikoho nezajímá, kromě mě.
1: Ale počkejte, v České televizi říkali, že Zdechy je docela prodávaný básník.
0: Ne, ne, ne. Oni řekli, docela prodávaný je slabý slovo. Paní redaktorka České televize, a je to takový směr, na kterým já pracuju, snažím se sehnat informace a potom paní redaktorky se půjdeme zeptat, protože já budu mít pravděpodobně od jednoho z distributorů informaci, kolik se toho prodalo.
1: Tak to je prodaný, ne? To už no, není
0: ona tam říká, tak... že na pultech se jenom zapráší. No, říkala.
1: Já říkám, to už se nedá koupit.
0: A jenom zapráší a prej, když to slyšel Vývek, tak no, málem chce spáchat sebevraždu.
1: Jsem
0: si...
1: že...
0: A já vám říkám, že to celý je velká lež, že děvčata... Nebo konkrétně redaktorka prostě chčije na nohu tady z Dechimu.
1: Chčije, co to je, Xavere?
0: Co?
1: Chčije.
0: No močí, no, tak, jako...
1: Tak to slušně vy.
0: No to se říká v Brně, no, to je taková průvodka.
1: Jako, je pravda, to je alternativní město.
0: To je alternativní město. Prostě mu podkuřuje, nebo jak se to řekne, a tak Zdechy ukáže bradavky a řekne jí, hele, redaktorko, řekni tam, že se po mých knížkách jenom zapráší.
1: A Zdechy protože... má taky F35?
0: No, myslíte ty bradavky?
1: Jo, ale víte co, on to, Zdechy je marketingový génius, nevím, jestli to víte.
0: A, no není.
1: A je možný, že Zdechy nechal vytisknout třeba dva výtisky ty knížky.
0: A po těch se zaprášilo.
1: A po těch se zaprášilo.
0: Jednu si koupil on a jo, druhou a, manželka.
1: A druhou redaktorka.
0: Redaktorka. A já vám říkám, že se knížek, jestli se jich prodalo opravdu hodně, opravdu jako šláger, tak se jich prodalo 160 po celé republice.
1: A to snad nemůžeš Zdechy prodat.
0: No a že by se jenom zaprášilo, tak, tak ale... to je úplná blbost. A hodně to svědčí o redaktorce z České televize, paní redaktorky. To je jako oni lžou. Hrozně, my jsme, znovu to budu připomínat do smrti a nikdy na to nezapomenu, XTV chytla Newsroom takhle za uši při lži, brutální, asi pěti lží v jednom pořadu. Poslali pravda omluvný dopis, poslali, Newsroom se omluvil, XTV, ale na obraze nic neřekli. To jsou takový sráči.
1: No jo. Ale víte, Xavere, když jsme u toho STBáka Vondry, musíme mu poděkovat za jednu věc. Teď vlastně už všichni můžeme beztrestně lhát. A já když třeba potkám Vondru, tak mu řeknu, ty proruský kolaborante, ty švábe, ty STBáku.
0: Pane Holče, co? Já vám musím něco říct. Při minulých volbách do Evropského parlamentu já jsem zakroužkoval Vondru.
1: No vidíte, Xavere.
0: Prosím o odpuštění.
1: Poproste Halíka.
0: Jež Halíka ne, Halíka ne. Já ještě nechci do pekla. Ale ne, ne, je to prostě tak. Ale jestli chcete vědět zajímavost, včera byla Rada České televize.
1: U zás?
0: Zapomněl jsem realizovat ten sponzorovaný chlebíček, jo, udělám to příště.
1: No
0: ale, pane Holče, probíral se tam plnění veřejné služby.
1: Jak se vede, tomuhle nerozumím, těmhle slovíčkům. No, já nechápu, co to je.
0: A to je jedno, co to je, oni tomu taky nerozumí. Ale, no, různý grafy, třeba o důvěryhodnosti a tak.
1: Já jsem to chápal, plnění veřejné služby, že to je jako čerpání našich daní.
0: No daní, poplatku, řekněme.
1: No, no tak ty poplatky nejsou nic než daň.
0: No, no, no. A kdybyste řekl koncesionářský poplatek...
1: No, tak jak si říká televizní daň.
0: Tak tam je v radě jistý pan Ježek a on je něco jako vychovatel.
1: Jo.
0: On je vlastně aktivní občan. To je člověk, který 100% za to táče chodil a kontroloval nástěnky ve vchodech. A ten pan Ježek nás opravuje, když řekneme
1: za špatné. To ve vězení Bachář nebo něco?
0: Já nevím, co byl. Já o něm nic nevím. Já akorát vím, že nakonec zakázal ten koncert paní Netrebko, protože šéfuje tomu domu obecnímu. Tak to tam zarazilo.
1: Ale on se chvíli spouzel, ne?
0: Na voko.
1: Tak na voko, no.
0: Na voko. na očko. A já, jestli se spouzel, tak se možná těšil, že by ten koncert tam proběhl a on by seděl někde v rohu. Co řekla, co měla na sobě.
1: No počkejte, ale to byl druhý. Saša už by seděl v první řadě.
0: To, tak takový by tam bylo víc. A tenhle ten pan Ježek by vás opravil. On nás všechny tam velmi rád opravuje.
1: No tak když, tak jste, nejste na jeho výši, ne asi?
0: No nejsme, no. Ježiš, to zdaleka ne. No. Ale to vám chci říct, tak jsem měřila tam, kromě toho jsem tam schytal za vás, protože on si tam normálně vzal slovo a řekl, že jak můžeš, on mě tyká, já mu to tak tykám, jak můžeš tam v pořadu říkat, že by měl Moravec uvádět zahrádkářský magazín.
1: A to je největší čest snad, ne? Ten nejsledovanější pořad.
0: To pan Ježek žije v jiných sférách. Ale to jste řekl vy hlavně, jo?
1: Ale já jsem to myslel dobře, že by se přestal trápit v nějakých otázkách a měl by pořádný pořad prestižní.
0: Já vím, ale každý, kdo bonzuje, si to má prověřit a dobře nastudovat. Jo, a on už si to bonzáctví blbě nastudoval a já jsem ho tam nechtěl úplně, že to říkal pan Holec, jenom abyste věděli, jsem to za vás chytal.
1: A máte tady otázečku, neřekl jste to vy náhodou?
0: Ne, řekl jste to vy, mě by to nenapadlo. Já to nebudu říkat. Tak, pane Holče, měřila se ta veřejná hodnota neuvěřitelný a...
1: Veřejná hodnota?
0: No, služba, jestli jo. Hodnota té veřejné služby, jestli byla naplněna, nebyla.
1: Já se ztrácím, co?
0: A například tam byl takový slajdíček, kde bylo za posledních 9 let zobrazeno, jo, že hlavní zpravodajská relace České televize, neboli ty události, jo, chtěl jsem říct zprávy a to by kolega Ježek hned jeseknul.
1: To jsou zprávy?
0: No, to jsou události. Události na ČT1. No.
1: Ale to jsou zprávy o událostech, ne?
0: No,
1: nejsou události.
0: Oni to zprávy moc nejsou, ale jsou takové události. Ale
1: tak
0: počkejte.
1: Je to interpretace událostí?
0: Neodbočujeme, pane Holče. Za posledních 9 let.
1: Nechte mě tipnout. Letí to nahoru, co?
0: Letí to po držce dolů.
1: Jo?
0: Protože o 10% méně lidí tomu věří.
1: No tak počkejte, Xavere, tak to se bude muset změřit znovu.
0: No,
1: to se najme jiná agentura a změří se to líp.
0: No, já si bohužel myslím, že kdyby se najmula jiná agentura, která by se například losovala.
1: No, vidíte.
0: A nebyly by tam dlouhá léta navázané vazby, tak Bůh ví, jak by to dopadlo, možná bychom byli rádi.
1: A tak může pomoct pan premiér. Víte, že on vždycky odhalí vyniky nesprávných statistik, Holče, ne? Co?
0: Ale co následovalo, je vrchol. Dostal slovo pan ředitel zpravodajství, to je jakýsi pan Mrzena. Víte, se jmenuje Mrzena.
1: Aha.
0: Slyšel jste to jmenuje? No, tam je fešák, jako jo, sebevědomý, z něho stříká na všechny strany. A on se tam sedl k tomu mikrofonu a řekl věc, kdy se někteří radní se ošívali trapností, jiní jako pokyvovali, že má chlapec pravdu, a někteří omdlívali a pan kolega, co sedí po mé pravé straně, pan Racek, tak ten z toho usnul na chvilku.
1: Až tak?
0: Na chvilku bezvědomí měl. On tam řekl, představte si, že za to můžou ti
1: všichni,
0: ne, dezinformátoři. Protože na těch sítích tu Českou televizi napadají a tak. A já jsem... A teď si...
1: Počkejte,
0: nechte mi to říct.
1: Jan Dejsek, Xavr.
0: Teď jsem normálně to čuměl, jestli to myslí vážně, nebo jestli nějaká legrace. A díval jsem se takhle, přes jedno sedí pan ředitel Souček. To je generální ředitel. A schválně jsem se tak jako vyklonil na toho Součka. V němém úžasu. Jestli skočí potom Mrzenovi, chytne ho za flíger a vynese ho před ty kavky, jo. A ten Souček, pane Holče, ten Souček nic neřekl.
1: No víte, a vy jste se tím, tak zastával.
0: Ještě pořád je to lepší, než co bylo, jo. Ale pozor, místo aby řekl, no lidi to čtou, že my jsme nakloní na jednu stranu. Já mám několik příkladů. Vzpomeňte si, on měl říct ten ředitel, vážení radní, tak si nedivte se, že 10% důvěry je v hajzlu, protože si vzpomeňte, paní Friedrichová honila ministryni financí Schillerovou s mikrofonem, ty její pomocnice, jo, soudružky a tak, kvůli angličtině. Dělali z ní krávu prostě, která neměla anglicky. Počkejte, já to neřeknu.
1: Já čekám,
0: sebe,
1: já se připravuju.
0: A dva roky čekám, až ty samý děvčata půjdou za Stanjurou, protože ten umí pasivně polsky. Jak tomu mají ti lidi věřit, když se na veřejnost dostane, že nějaký redaktor tam dělal bossing a museli děvčata štěkat, nebo co, zívat, nebo co?
1: Ten Mňauky Wollner o tom píše knížku.
0: Píše.
1: Já vám chci říct něco.
0: Počkejte, já vám to dořeknu. Když XTV chytne je takhle při lži, a místo, aby toto vyjmenoval a řekl, a toto jsou všechno věci, které my se teď budeme vážení radní snažit napravit a to, co tady jako je špatně, tak to zkusíme. A zkusíme, aby těch 10% zase se zvedlo a ta důvěra byla větší. Ale on řekne...
1: Ksavere, já mám
0: kontra... Ta drzost!
1: Ksavere, já mám kontranarrativ. Ksavere, já mám kontranarrativ.
0: Strašný.
1: Je možný, že jste to třeba špatně pochopil, ne? A že on vlastně řekl pravdu, ten Mrzená. Že za to můžou dezinformátoři a nemyslel on dezinformátory ze studia a z redakce České televize?
0: No tak to jo.
1: On to no vlastně řekl správně.
0: Já se na to těším na příští radě, protože se bude probírat zpráva o ČT24. A já se ho zeptám, jestli... Tak, no? Jestli myslel dezinformátory uvnitř České
1: Přesně.
0: televize.
1: Podle mě jo.
0: No tak proto ten Souček mlčel.
1: Takže je to v pořádku. Oni se odhalili sami konečně, buďte rád. Nemusíte teď na ničem makat, můžete si dát tam jenom chlebíček.
0: Pane hoče, můžu říct jedno kdyby? Já vím, že to je jako kdyby, jako je blbě, jo? Náš taťka, dej mu pánbu nebe, vždycky říkal, kdyby bylo hovno cukr, tak si serem do kafe. Takže to je to kdyby.
1: No a tam neserete si tam trošku?
0: No občas. A tak kdybych byl já generálním ředitelem a včera tam seděl, tak on už by dneska nebyl šéfem zpravodajství.
1: Ale Sabre, vy k tomu směřujete.
0: K čemu?
1: Vy budete šéfem České televize.
0: Není to možné.
1: Myslím si, že jo.
0: Víte proč?
1: Proč?
0: Protože v celé budově České televize se nekouří, to znamená ani v pracovní ředitele, takže co já bych tam dělal?
1: Tak byste dělal z domu, ne? Home office?
0: Tak já nemám psa.
1: Mohl by se to řídit, odřídit tady z XTV, ne?
0: Ne, já bych se tomu věnoval důkladně.
1: Takový kraviny, stejně je tam většinu času Zelenskej, tak co, ten si to točí sám v Kyjevě?
0: No a to je zajímavé, že lidi projevují nedůvěru, když tam je ten pan Zelenský, že je takový důvěryhodný člověk.
1: Já to nechápu, já mu věřím. Co řekne, tak tomu věřím.
0: Fakt?
1: No.
0: Já ne, pane Holč.
1: Na mě působí fakt 100% důvěryhodně.
0: No tak je to herec, pozor. Je to herec a dobrý je...
1: Navíc ještě satirický.
0: No.
1: Dělá trošku satiru pro nás.
0: Já to sleduju trošku a bojím se, že spousta lidí na to skočila. Jo, já myslím, že ona na to skočila úplně, ta ho miluje prostě.
1: F35?
0: No. Podívejte, pane Volče, ona ta situace je totiž jednodušší, než si myslíme, jo. Začínám se bát, že ti lidi to nedělají z přesvědčení. Tak vám to řeknu.
1: Kde? Na Kavčích horách?
0: No,
1: to
0: no, na Kavčích horách.
1: Tam snad jo,
0: pozor,
1: ne?
0: Tak dobře, použiju váš ten princip z přesvědčení toho, to přesvědčení zní tak, že každý měsíc musí zaplatit hypotéku. No, to je velký přesvědčení. No, tak. No. Ale,
1: a to je z toho náhodou vidět.
0: Rozumím, ale když my tady pořád slyšíme o nějaké hodnotové jako debilitě furt dokola, protože všechno je hodnotový, jako dneska už jsou hodnotový rohlíky.
1: No ty jsou hodně hodnotový.
0: Tak ono už to trošku zdevalvovalo a každý přece si musí klást otázku, proč.
1: Pačemu... Vážně tvrdíte, že nám zdevalovali hodnoty?
0: No jestli. Teď oni to zdevalovali. Tak ve chvíli, kdy...
1: Mně se zdá teda, že se nám hodnoty a nejen u rohlíku trošku přifoukly za poslední dva roky.
0: Ne, oni to ještě nevidí, ale oni to úplně poslali do kytek. Ve chvíli, kdy vám předseda vlády řekne, že děkuje demokratickým voličům, neboli mezi řádky říká, co mezi řádky? Normálně říká, děkuji těm demokratickým a vy nedemokratičtí, kterých je sice několik milionů, tak na vás kašlu a s váma bych si nejraději vytřel, jak si nějak vás použil hezky, tak to je přece už taková známka toho, že ten člověk to nemá jako postavený nějak ideově, aby to někam směřoval pro všechny občany, něco. To je člověk, který jde s jednou skupinou.
1: Xaver Fiala je Mešuge, ne?
0: Já nemyslím, Mešuge, to je profesor, pane Holče, my no nejsme profesor ani jeden.
1: Víte, kolik je šílených profesorů na světě a co způsobili za zlo?
0: No takový ten, clown, jak se jmenuje to, ten clown z covidu. Víte, který, jak měhle, ten, to je Flag, taky profesor.
1: Flagger.
0: Jak?
1: Ten myslíte, s tím, s Kosourem.
0: Ano, s Kosourem. On se jmenuje Flagger, šik všem?
1: Podle mě se jmenuje Flagger.
0: Co říkal, že budou za týden ty mrazáky?
1: Jo, jo. Tak vidíte, to je typický profesor.
0: A on je jaký profesor?
1: Já, ale...
0: No ale nedá se ta profesura koupit u Danuše?
1: To dá, to dá.
0: Kolik to stojí?
1: No tak říkalo se 20 000 euro, což se mi zdá, že je trošku devalvující pro Danuši.
0: Ale profesora to musí prezident. Pozor, co? To profesorem vás... No to no. Tak Kolářovi nějakou kačku ne. Dá.
1: Jo, tam je to drahý.
0: Drahý, jo?
1: Tam jsou já myslím, že teď nám nebude moc přibývat.
0: Tam jsou americké ceny.
1: No.
0: To je horší. No ne, tak co bychom mohli koupit od té Danuše? Tak aspoň bakaláře já mám, vy jste magister, ne?
1: No, já bych chtěl tu koňolampu.
0: Ale koňolampu, pane Holče, nebuďte na ty, to jsou všechno jako věci takový, buďte trošku na ty vznešený duchovní věci.
1: A já to vidím, že ona je z toho prostředí, ty koňolampy, a to jí dělá dobře a dodávají to tu důstojnost. A jak řekla Věra Kovářová, ona není žádná hej nebo počkej.
0: Věrka! Říkala.
1: Jo. Protože tuším, že Schillerová si z ní tak trošku jako utahovala nehezky a řekla, no počkejte, Danuše není žádná, hej nebo počkej.
0: Hej nebo počkej? Jo. To se říká u vás?
1: No. Ne, to řekla Květáková Věra.
0: Věra Květáková?
1: Jo. Takže takhle to je teď, Xavere.
0: Musím vám
1: říct, neutahujte.
0: Musím vám říct, že je skvělá, pořád jí mám absolutně v nejvyšší úctě, Věrku.
1: Jo.
0: Ne, to říkáte vy, to já neříkám blbuše. Já říkám,
1: jo, já se k tomu hlásím.
0: Ale nehlaste se k tomu, není to hezký. A musím říct, že jsem nedávno ji viděl někde v televizi a měla tak skvěle vymakaný květák, no tak, jako neměla dlouhou dobu.
1: Já myslel slovíčka, že měla vymakaný a vy řeknete ne,
0: Já tam mám vztah k tomu fyzičnu u ní.
1: Já to vím.
0: A podívejte se, já taky si umím udělat květák, když na věc přijde
1: trošku. Umíte, ale viděl jste, počkejte, poslední video Danuše?
0: Neviděl.
1: Jsem Danuše Nerudová.
0: A co říkala?
1: To si puste, asi 10krát to zopakuje, Xavere. Co? Já si pouštím kraviny,
0: tak
1: se ti znám.
0: Účetní, no.
1: A to si puste, to video.
0: Ale ona o sobě řekla, že je hezká a milá.
1: Mladá, pohledná.
0: A to je, ne?
1: Tak jako, já bych řekl, filozofické věci jsou relativní, Xavere.
0: Kdyby jsme měli volit mis mezi českýma političkama, tak nezlobte se, pane Holče, kdybych já byl předsedou poroty, tak vyhrává Věrka. Ta je nejsympatičnější.
1: Květáková.
0: No. To je bez debaty. A prosil bych, abyste mě do toho jako...
1: Já to chápu. Já tam trošku jako ještě vidím boj a konkurenci u Heleny Langšádlový.
0: No nevím, jak vypadá. Já jsem nikdy neviděl.
1: Vy neznáte ministryni pro vědy?
0: Víte, co...
1: Vy je takový člověk blízký vědě?
0: Víte, co to je sinekura?
1: Vím, no.
0: No, tak to je ona.
1: Ale vy...
0: Člověk, který má funkci, výborný plat a nemá žádnou zodpovědnost. Prostě sinekura, prostě zavřená tam někde.
1: Dobře, ale stělesněná Helenou.
0: Ale nevím, jak vypadala v plavkách. Já nemůžu takhle hodnotit, pane Olče. Bavíme se o soutěži mis. Tak já vám říkám...
1: Vy se občas nepodíváte v noci na web nějaký?
0: No, ale tam Věrka není.
1: Helena!
0: Na web?
1: Určitě. Zadejte si Helena Langšádlová v plavkách do Google.
0: Točila, jo, něco.
1: Určitě.
0: No a teď si vezmete... dobře, tak vám dám na druhé místo tu Helenu a... koho bychom na trojku? Jsou jenom dvě kandidátky, respektive tři.
1: A to je boj?
0: Tak může to být Olina, může to být vaše paní no. kamarádka, paní, ona se jmenuje
1: Markéta
0: Pekarová a Adamová ještě.
1: Market.
0: A může to být F35. Já tam nikoho jiného nevidím. Protože no. paní Schillerová, no dobře, tak by skončila v první desítce, jako dobře.
1: Tak Markéta ne s těma novýma vlasama, co?
0: Jsi nechala nastřelit, nebo?
1: Ne, ona má tu patku dlouhou teď a
0: ale víte, že to je sluší?
1: No, a on to furt ale padá do toho boka.
0: Je to, pane Holče, to je strašně sexy.
1: Jo?
0: To je jako, já to úplně vidím, jak ona, když to má v té sněmovně, když tak hodí, tak trošku tou hlavou, to úplně vidíte, z toho jde prostě ten jo, příběh.
1: Já vždycky...
0: A ten...
1: Příběh, máte pravdu, já úplně vidím, jak se tam přelejou ty myšlenky velký, jak hodí tou hlavu.
0: Ne, to ne. Myšlenky ne? Tam žádný nejsou. To zase nepodezřívejte. Ale podívejte se, protože tam je na webu několik těch kamer a podívejte se, co takoví ti kluci z toho stanu. Jo, myslím toho pana Jakoba, takže...
1: Tak počkejte, pan Jakob, když hodí hlavou, tak to tam je taky...
0: Ne, ale co? Oni se dívají na ní, jako, jak ona je hezky oblečená, ona má krásnou tvářičku, ona má tu, ty vlásky.
1: Xavere, vy jste z vás je zdechy.
0: Tak to?
1: Vy tady píšete normálně romantický verše.
0: Aha.
1: Vy jste zdechy. Vy prodáte dva výtisky normálně v knihkupectví.
0: A ty dva výtisky a to si, zmizí.
1: A to si skoupíte sám.
0: No ne, já jsem chtěl pochválit prostě. No, já jsem
1: no tak jo, tak je to venku, dobře.
0: A říct, že to je v pořádku. Tak...
1: Každý máme něco k sebe. Já mám Helenu Langšádlovou, vy máte Markétu.
0: Jakou Markétu? Já mám Věrku.
1: Teď jste se úplně rozmíhnil
0: nad
1: Markétou.
0: To by byla nevěra svýho, to ne, já jsem věrnej Věře, jo, my jsme vlastně už skoro taková květáková rodina.
1: To jo,
0: máte
1: to jo,
0: vidět, když já se ráno probudím.
1: Ale tak vás spojuje to kafíčko, ne s tou šlehačkou, co?
0: Trošku, jo, tak jo.
1: Tam je to,
0: ale i trošku.
1: Jo.
0: Ale ne, tak já, promiňte pane Holče, postavte mě před zeď a zastřelte mě, já mám Věrku rád.
1: A já vám to neberu. Já vám rozumím.
0: Prostě kdybych mohl, tak se k ní nastěhuju.
1: Tak to jí napište.
0: A já se stydím. Já se stydím.
1: Ne, to jí
0: a
1: napište
0: co jí mám
1: jako...
0: napsat?
1: No, jí to napište jako poslankyni.
0: A nešlo by to, že bych si u Zdechyho objednal za pár kaček nějakých pár veršů. Ty moje Věrko,
1: no,
0: zlatá.
1: Takhle, u Zdechyho by to nebylo za pár kaček. Je potřeba...
0: moje studánka stříbrná.
1: Počkejte, u Zdechyho by to nebylo za pár kaček. Je potřeba říct, to se připravte na víc kaček, ale myslím si, že by to byly ty správné verše. A pak jí to pošlete jako poslankyni a řekněte, že jako její volič, že si myslíte, že byste u ní mohl nějakou dobu bydlet. Že by se o vás trošku postarala.
0: Já využiju, já na Zdechyho kašlu, já využiju text nejkrásnější milostné písně všech dob a napíšu jí dopis a napíšu tam milá Věrko, rozeznávám tvé kroky, když jdeš ulicí, tvé vlasy mezi pšenicí a tvou vůni mezi tisíci.
1: To je nádhera.
0: To je pan Horáček.
1: To je nádhera.
0: No neříkejte mě, že na to se nechytne.
1: To jo. Na tu pšenici hodně.
0: No počkejte, to nemůžu, tu pšenici nemůžu, protože...
1: No, dejte tam ukrajinskou pšenici.
0: No to nemůžu, ta je přiotrávená nějaká.
1: Jo,
0: no,
1: tak...
0: Tak já napíšu Hráčkovi, jestli by nemohl pro tyto účely vymyslet...
1: Něco jiného trošku, no.
0: No, kroky jdeš ulicí, tvé vlasy pod poklicí, Ne, to
1: ale
0: ne.
1: Ale trošku přízemní.
0: Nebo něco se smíjící.
1: Rozmyslete to, no. Ale podle mě už jí máte.
0: Pane Holče, já už musím končit.
1: Jo?
0: Já
1: jo, už. To je jasný.
0: A mám to poslat mailem, nebo myslíte, že to mám napsat do obálky? A...
1: Já bych to jistil na obou frontách.
0: Udělám.
1: Víte, Česká pošta, já bych jí úplně nevěřil, to by nemuselo dojít. Tak bejt váma, tak to jistím mailem.
0: Někdo velmi vtipně včera dával na Facebook, nebo předevčera jsem viděl. Měl tam, vyfotil cedulku od České pošty. Vaši zásilku budeme doručovat mezi 8 až 16 hodinou. A chlapík pod to napsal, děkuji.

0: Krakovská?
1: Ne,
0: Jindřišská?
1: Teď mi to vypadlo. No tady, kousek.
0: Opletalová?
1: Ne.
0: Pak už žádná jiná není. Štěpánská je.
1: Tam je to možná.
0: Štěpánská.
1: No a tam si můžete dát tlačenku třeba ministra Výborného.
0: No, je-li to státní samoška, ptám se vážně, pane Holče, jestli tam je Anna Holubová?
1: Za pultem. No
0: víte,
1: je.
0: Kdo je Anna Holubová?
1: No, to víte, že je tam za pultem.
0: A Lahutková, Maruška?
1: To víte, že jo. A víte, koho tam vidím? Víte, koho tam vidím jako... kdo hrál toho vedoucího jejich...
0: Řehoř,
1: Pavel Řehoř.
0: No.
1: A nosil ten náš oblíbený plášť. Takový šedomodrej. A víte, koho vidím
0: tak
1: přesně?
0: Náš. Pane Holče, vy jste jo. Takový před
1: A víte, koho vidím přesně na tuhle tu roli? Roli Pavla Řehoře? Komu by seděl ten plážele a šéfoval by tam těm prodavačkám?
0: Já to tuším, pane Holče.
1: Nutelier, hele, ten se na to hodí, jako jasně, že jo, to je jeho meta, Xavere.
0: To vůbec.
1: Xavere, to je jeho meta.
0: Ne.
1: Jo.
0: Nutelier.
1: Má na to i, on má na to postavu na ten pláč, Xavere, jo.
0: Nutelier sedí v knihovně.
1: Ne, to jsou kraviny.
0: Má před sebou otevřený internetový bankovnictví.
1: To taky možná, ale říká, to až po práci, Xavere.
0: Co ty barmský ženy?
1: To až po práci, ale já vám říkám, tohle to je pro něj.
0: Jo, myslím.
1: Jo.
0: No a ta Jiřka Švorcová, to by kdo mohl dneska?
1: No tak já bych to vyjel na tu Market.
0: Jo, ona je tak...
1: Co?
0: Pane Holče, podívejte se, komu dnes budeme děkovat, protože ale... na transparentním účtu XTV nás podporují někteří lidé velmi jako hezky.
1: No.
0: Vy jim teď poděkujete a já ještě předtím řeknu, že neuvěříte, k čemu se schyluje 6. dubna.
1: Ale jenom ještě já se musím vrátit do těch státních lahůdek.
0: No,
1: vrátit.
0: Tak říkejte.
1: Nedával bych tam za pult vaší Verku. Protože já trošku mám obavu, takovou nevskou, že by se nějaký ten chlebíček sem tam mohl ztratit, ale...
0: Co by dělala Věrka v lahůdkách? Věrka bude ministryní obchodu, pane Hoče.
1: Dobře.
0: Ježišmane, na Věrku mi nesahejte.
1: Dobře, to jenom napadlo.
0: To se mně nelíbí na vás, tohleto.
1: Dobře.
0: Nesnižovat Věrku. Tady by mohla být rvačka.
1: Tak to ne.
0: No ne, Věrku, já budu bránit.
1: Ne, to je hezký od vás.
0: No.
1: To je chlapský.
0: Podívejte. Neuvěříte, k čemu se schyluje toho 6. dubna. V Top Hotelu ve 14 hodin, já jsem včera večer, do půlnoci, měl sezení s těmi pány, co zajišťují tu scénu. Nemůžu nic říct, protože to bude to vypadat jako americký volby.
1: Jo.
0: No já nevím, kdyby se to jenom z poloviny povedlo, pane Holče. Je tam ještě posledních asi 20 stupenek. Přátelé, pokud chcete u toho být, zavčas běžte na e-shop XTV. Pane Holče, přečtěte to. Už nás tlačí čas.
1: No jo, Xavere, s váma, no. Podívejte se, paní doktorka Naďa Formánková.
0: Tu Naďu já vám mám nějakrát.
1: No, taky. Pro nejlepší komentátory příspěvek na koupi veršů pana Zdechovského, Xavere.
0: Počkejte, čeho je no. Naďa doktorka?
1: No, lékařka.
0: Lékařka.
1: Na netu píší, že při jejich čtení běhá mráz po zádech. Vidíte? Doslova.
0: Redaktorkám z České televize.
1: No, Tomáš Pokorný. Na bulharskou cestu jedné nejmenované paní a na rozářený bezstresový čtvrtek ve Vlzonce plný bezinflační nutelierské pravdy a lásky. Víte, Xavere. To je pro vás, jste mluvil o devalvaci hodnot. No.
0: Je pravda.
1: Pojďte, pan inženýr Fasulis Georgis.
0: To je váš
1: kamoš. To je básník, Xavere.
0: Jo.
1: To jsou verše. Xaver s panem Holcem, to jsou naši kabrňáci, kteří skvěle dělají svou práci. Ve čtvrtek vždy radost přinesou, chmury neveselé vynesou. Xavere, vidíte?
0: Vynesou, odnesou, no to je básník jak z dechy.
1: No, volte, Xavere.
0: A tam má být. Chmury vynesou se svojí velkou noblesou a ze zvláštní uměleckou finesou. To je poezie, ale tohle vynesou, odnesou je co?
1: Tohle to je trošku zdechy, Xavere.
0: Jo? No, dobře.
1: Ale smrdí to teda bestsellerem, co jste řekl. Petr Štefan, poděkování s plnou podporou pro mistry Vilzonky, pana Xavera a pana Holce za jejich skvělé streamy.

0: a šíření pravdy, jste super. Díky. Marcela Skořepová, Xavere.
1: Marcela?
0: Ukažte Marcelu. Podívejte.
1: Marcela, ona je zlatá.
0: Pane Xavere a pane Holče, Marcelo. Děkuji vám za vaše pořady. Super.
1: Jsem zvědavý, a... jestli Marcela bude toho 6. dubna tam.
0: To musí. Jiří Bidžovský, Vilzonova 10, koncesionářský poplatek. A Tomáš Sovák, Xavere, na metaforu hyperbolu, a je to tady, vidíte, uměleckou licenci a správné narrativy, to je přesně ono. Přidal bych i parabolu, aby byla mentální klima dokonalá.
1: Tomík to umí vždycky jo. vyhmátnout, to a je.
0: Pak tu máme ještě super díky Autobusák Michal.
1: Autobusák Michal je geniální, protože doufám, že se nemýlím, že to je on, že pouští lidem v autobusu.
0: Já vím.
1: Víte. Pane Holče, jsme na konci. Řekl jste to moc hezky.
0: Jo.
1: Jako do příště ještě potrénuji, ale dobrý to bylo. A příští čtvrtek budeme zase v Lzonku, ale já to už tam nebude teď, protože už bude muzika, doufám, ale co kdyby jsme sem pozvali tu už až ji potkám, pane Zvolský, co kdyby jsme pozvali na pokec?
0: Já myslel Věrku, že chcete pozvat.
1: Věrku, Věrka je z nejvyšších míst, pane Holče, to je jako královna, to není jen tak. A tady královna s kýblem.
0: Já jsem viděl ty vaše oči, tak mě napadlo.
1: Jo, tak všimněte si, že pane Holče, já kdykoliv se o Věrce bavíme a připomeneme to všechno, tak já tak nějak zihnu.
0: Je to vidět.
1: A já od té doby třeba nejím květákovou polívku a smažený květák. Protože mě to přijde nehezký oči Věrce.
0: Chápu.
1: Je tak, musí být. No tak jo, pane Holče.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Petr Dimun je naším hostem. Vítám vás po čase Fix TV. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Petr Dimun je novinář, který publikuje zejména na webu info.cz a má také svůj podcast, který je zaměřený na justici a který nese jeho jméno Dimun. A já ho velice ráda sleduji a s nadšením jsem také sledovala vaši debatu s ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem ohledně úniků z trestních řízení do médií, kdy Pavel Blažek říkal, že udělal jako ministr nejvíce pro to, aby se to nedělo, odsuzuje to, brojí proti tomu, ale viděli jsme v posledních týdnech kauzu fakultní nemocnice Motol, velké úniky, sledujeme to de facto v přímém přenosu a ještě určitě o té kauze hodně v médiích uslyšíme. Tak jak to, že to nejde zarazit a skutečně ministr udělal všechno, co šlo?
2: Tak zrovna Pavel Blažek je člověk, který opravdu aspoň veřejně dává najevo, že ho to mrzí, že se takovéto věci dějí, kritizuje to na rozdíl od jiných politiků, kteří raději mlčí. Snažil se, navrhoval i jako opoziční politik některé změny zákonů, ale jak jste viděla sama v podcastu, už to vzdal v té formální stránce, už prostě si nebude nic navrhovat. Otázka, jestli se nepřipojí k něčemu, co v poslanecké sněmovně aktuálně vzniká. My teď tady sedíme, tak v poslanecké sněmovně probíhá na ústavně právním výboru debata o novele trestního zákona, trestního řádu, kde, jak jsem zaslechl, mají někteří poslanci předložit návrh, který má nějakým způsobem řešit právě úniky už nějakým hodně jaksi tvrdším způsobem, tak aby k tomu nedocházelo. To má absolutní zákaz a jasně řečeno, že úniky trestních spisů jsou nezákonné v rámci toho přípravného řízení.
1: Tak vidíme. Současná vláda, sněmovna už asi těžko stihne takový zákon schválit.
2: Myslím, že to je jediný zákon, který má ještě šanci ještě projít. Byť teda, jak jsem to dneska počítal, tak je tam dohromady asi 25 pozměňovacích návrhů. Jo, faktem je, že valná většina z nich se týká konopí, zbytek se týká jiných oblastí, takže o tom konopí asi bude velmi bouřlivá debata, ale doufám, že ta část, která se týká těch důležitějších věcí z mého pohledu, takže má šanci projít.
1: Tak, a kdo by měl být trestán?
2: Primárně ten, kdo poskytuje, nebo kdo poskytne tyto informace, to znamená pravděpodobně v tomto smyslu nejčastěji ukazujeme na policisty, ukazujeme na státní zástupce, někdy bohužel to jsou i advokáti. Já jsem toho názoru, že situace dospěla tak daleko, že by tu odpovědnost měli nést i novináři, kteří by se měli před soudem obhájit, že se jednalo o veřejný zájem.
1: Prezident Petr Pavel i Miloš Vystrčil z ODS, ty říkají, že nebo shodují se na tom, že by měli být odpovědní ti, co informace poskytli, nikoliv však novináři. Vy si myslíte, že už nazrála doba na to, aby i novináři, protože samozřejmě nikdo je nenutí to zveřejňovat, nikdo jim nedrží pistoli u hlavy, že musí ty informace zveřejnit, ale samozřejmě je to pro ně čtenost.
2: No samozřejmě, jako jsou to kliky, co si budeme povídat, všichni v těch médiích nějakým způsobem působíme a víme, že to je samozřejmě prostě lákavá věc. Na druhou stranu, aspoň já a pár ostatních máme žoldek a když se k těm informacím dostaneme, tak je samozřejmě prostě, já mým případem nezveřejňujeme, já jsem také dostal nějaké policejní informace k zásahu v Motolu a musím se přiznat, že do dneška jsem si to ani neotevřel. Nezajímá mě to a v rámci duševního klidu to dělat nebudu. No, co si budeme povídat? Samozřejmě novináři jako takový mají svůj obhajobu a říkají, no tak jako my máme veřejný zájem obecně na té věci, nebo veřejný zájem na tom, aby veřejnost věděla, co se v té věci děje. A když to neuděláme my, tak to udělá někdo jiný, tak to někdo novinář, no tak dneska v těch jako si realitě sociálních sítí, tak to někdo zveřejní na sociální sítí. No já si myslím, že to je výmluva.
1: A řekněte mi, jaký je veřejný zájem na tom, když třeba právě zmíním tu kauzu Motol, když vidíme, jak vedou v poutech ředitelé, například mimo jiné ředitelé fakultní nemocnice.
2: Tomu už nezabráníte. Tam ty kamery bohužel prostě jak si někdo pustil. Myslím si, že předseda toho rozhodujícího senátu, který rozhodoval o tom vazebně řízení, si měl domluvit s justiční stráží způsob tak, aby ti novináři nemohli zabírat prostě jaksi ty, jak si, jak záběry, ty tady jsme všichni viděli, jak se tam ti lidé schovávají a podobné věci, ale to je na odpovědnosti těch lidí, kteří jak si, jsou součástí toho rozhodujícího nebo rozhodovacího řízení.
1: No, protože samozřejmě přicházeli k soudu, který teprve rozhodoval o vazbě, jsou samozřejmě nevinní.
2: To bych novinářům nevyčítal.
1: To byste jim nevyčítal.
2: Vyčítám jim zveřejňování policejních informací. Jo, tohle tomu nezabráníte. Jo. Jako
1: zabráníte,
2: my dneska nemáme...
1: nepustíte tam ty
2: ano,
1: novináře.
2: To je odpovědnost, jak říkám, předsedy soudu, předsedy toho senátu, aby jak si z justiční stráží domluvil, aby tam pokud možno ti novináři prostě jak si nemohli přijít s těmi kamerami. To, že se to nestalo, tak to je chyba jich. A možná tady prostě je role pro ministerstvo spravedlnosti, aby nějakým způsobem metodickým řízením k tomu vedla, aby tohle to se nestávalo. Ale to si myslím, že není tak jako podstatné v té celé věci. Podstatné je to, že my v době, kdy jak si ti lidé jsou ještě vytahováni z postelí, seznamují se s těmi policejními informacemi z toho, co jim kladeno za vinu, tak už v té době média zveřejňují prostě podstatné části těch věcí, včetně třeba odposlechů. To je podle mě zásadní problém.
1: Může to ohrozit teď to trestní řízení? Může s tím pracovat obhajoba? Může to tak tím pádem zpochybnit, když došlo k takovým úniku?
2: No tak když jste říkal, že jste viděla ten podcast s Pavlem Baškem, tak ten tam řekl jednu podstatnou věc, že jako
1: ne,
2: advokát...
1: Naši diváci to viděli, tak proto...
2: Že jako advokát by byl ten, kdo by velmi dbal na to, aby se ta otázka řešila a že by byl ten, kdo by to dotáhl až k Evropskému soudu pro lidská práva. Protože samozřejmě je potom otázka, zda při tak masivním úniku do médií je dodržován standardní spravedlivý proces. Já si myslím, že ne, on si myslí, že také ne a tohle je otázka, která by se měla řešit možná právě u SLP s jeho přísnými standardy.
1: Tak
2: a možná mimochodem se to vyřeší už velmi brzy v případu Davida Ratha, kde pokud vím, je to jedna z věcí, která je součástí vlastně tohoto podání k Evropskému soudu pro lidská práva.
1: Ano, protože tam byly také masivní úniky.
2: Dokonce kniha, která vyšla, jmenovala se Spis rád.
1: Ano, masivní úniky do médií. Nicméně náš trestní zákoník, třeba v Německu je to také trestné, ale i náš trestní zákoník přeci na to pamatuje. Ano. V paragrafu 180, ano. Vy jste opět v tom podcastu, ale jak říkám, naši diváci ho nemuseli vidět, tak ho tam zmiňujete. A člověku nebo osobě, která by právě neoprávněně zveřejnila ty informace, který jakoby souvisí s výkonem veřejné moci a způsobila tím vážnou újmu, tak hrozí trest odnětím svobody až na 3 léta nebo zákazem činnosti. Proč se ten paragraf vlastně vůbec nevyužívá? Teď je to vlastně trestné, to, co se děje.
2: Naprosto s vámi souhlasím, je to trestné, ale očividně systém není schopen tento paragraf vymáhat. Kde není žalobce, není soudce. Očividně se to stalo součástí, a teď to řeknu ošklivě, trestního procesu a konec konců, to je nedávno konstatoval bohužel už i nejvyšší soud, že presumpce neviny v mnoha případech v České republice je pouze věc akademická, což je teda naprosto skandální konstatování nejvyšší soudní instance a myslím si, že to je jeden z důvodů, proč by zákonodárci měli tedy prostě jaksi sáhnout k tomu, že velmi zpřísní to, aby k těm únikům nedocházelo a měli by se zamyslet i nad tím, zdali ten systém toho vyšetřování je dobře nastaven. Zdali jak si je dobře, že ti, kteří jsou podezřelí z úniků, se taky sami sebe vyšetřují.
1: No, prosím se neviny, základní hodnota právního státu?
2: Jedna z.
1: Tak pak mě napadá otázka. Žijeme ještě v právním státě?
2: Ale jo, já si myslím, že samozřejmě, že jo, ale je to boj jako se vším. Pokud bychom rezignovali na boj s těmi dezinformacemi, a s těmi úniky informací, tak samozřejmě by ten právní stát už byl u konce, ale máme šanci to změnit, máme šanci na to poukazovat. Já si myslím, že nic není ztraceno a že možná ten první krok už se v poslanecké sněmovně děje. Jak jsem tady říkal, vím o tom, že skupina poslanců by měla navrhnout nějakou novelu, která vznikla v nějakém širším kolektivu lidí, odborníků na trestní právo, takže by měla mít i nějakou odbornou podporu. Ale jako druhá věc je, a to říkám rukovuce s tím, je se bavit o tom, zdali ten systém je toho schopen. Zdali zase nebudeme mít další paragraf, který ale se v praxi ukáže, není kdo by ho vymáhal. Jo, já vím, že v minulosti byly případy, kdy Generální inspekce bezpečnostních sborů, která je k tomu pověřena, aby mimo jiné vyšetřovala i úniky z trestních spisů, tak navrhla, že by bylo fajn a dobře pro jaksi ten proces, aby třeba dozor nad těmito případy nevykonávalo státní zastupitelství, které dozoruje i případy, z nich ty úniky jsou. Vím, že Lenka Bradáčová velmi, velmi, velmi zásadně proti tomu vystupovala. Důvody si může každý dosadit sám.
1: Tak necháme, ať se každý dosadí sám. A zajímá mě další věc, protože v posledních letech i narůstá částka, která je vyplácená právě za chyby v řízení, a ta částka neustále narůstá. Dokonce vy jste mi říkal, že v loňském roce půl miliardy, v roce 2023
2: se navyšuje i na příští rok asi 8 milionů korun v rozpočtu.
1: Aby takže se už očekává, že se více lidí bude bránit.
2: Bude pravda je, že ne všechno se týká nezákonných trestních stíhání. Jsou tam i průtahy, ale zvyšuje se ta částka na úhradu nezákonných trestních stíhání. A nákladů s tím spojených.
1: Tak, co je na vině?
2: Tak samozřejmě na vině...
1: Nebo kdo je na vině?
2: Na mě jsou samozřejmě vlastně policisté, státní zástupci a systém, který, jak si teď budeme obecně mluvit, ale to jsou konkrétní případy, který není schopen buď včas si dovést tu věc k nějakému rozhodnutí pravomocnému, anebo jsou to nekvalitní obžaloby, které potom soudy projednávají a zastavují a nebo vracejí.
1: Těch případů, samozřejmě těch mediálních, je celá řada od paní Parkanové, pan Hala z ŘSD. Ještě bych asi, kdybych vzpomínala, ale vlastně já nemusím chodit daleko, já mám jeden takový případ doma. Vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Mynář dostal, skoro 6 let byl vláčen vlastně médii, teď má v ruce 3 rozhodnutí 3 soudů pravomocné o tom, že se nedopustil ničeho nezákonného. Samozřejmě čeká se omluva od ministra spravedlnosti, a bude požadovat náklady samozřejmě na svého advokáta, ale zase je to součást těch peněz, které tady zmiňujeme, že neustále narůstají. A kdo to zaplatí? Zaplatíme to my, daňoví platníci. Neměli by to platit ti, kteří to způsobí? Proč to máme platit my?
2: Samozřejmě, u těch extrémních případů bych si to dokázal představit a dokonce zákon s ním počítá. Ale opět jsme u toho, že systém je nastaven tak, že to reálně není možno vymoci. Je tam takzvaný regres. To znamená, že ten, kdo pochybil v tomto případě, když bychom se bavili o tom trestním řízení, tak například státní zástupce, který podal nedůvodnou obžalobu, tak by musel v kárném řízení jaksi být konstatováno, že se dopustil kárného provinění s tím související a teprve na základě toho by mohl být tedy prostě podána takzvaná regresivní žaloba, kdyby se vymáhala škoda tím způsobená po něm do výše jeho platu.
1: Takže
2: žádný takový případ se ovšem nestal.
1: Ale takže lze to.
2: Lze to, ale jaksi to kárné řízení vlastně nikdy nebylo podáno na státního zástupce pro nekvalitní obžalobu, snad možná s výjimkou jednoho případu, jestli si to vzpomínám, byl to případ právě Postoloprt. Jeden z těch případů právě, který byl velmi ostudný, tak tam byla podána kárná žaloba Marí Benešovou a kárný senát tehdy hraničně konstatoval, že nebylo, že postup státní zástupkyně paní Pavlišové nebyl jaksi kárným proviněním, ale velmi hraničně. Tenkrát si dal práci předseda senátu pan Mikeš s tím, aby sepsal, tuším, že 60-stránkové odůvodnění, které bylo velmi zvláštní. Na jednu stranu, jak si zprošťovalo paní státní zástupkyni, ale bylo to 60 stránek, teda absolutní kritiky její práce a jejího postupu. Ale i to, jak vidíte, vlastně, jak si nevedlo k tomu rozhodnutí, že by se kárného provinění dopustila. Tam se jednalo o to, že žalovalo 11 členů zastupitelstva Postoloprt za to, že prodali dům údajně podhodnocený. Nicméně, jak se později ukázalo, tak i v přípravném řízení paní státní zástupkyně měla dostatek informací pro to, aby věděla, že se jaksi nejednalo o podhodnocený prodej a že naopak se jednalo o velmi výhodný prodej.
1: A přesto, je to správně nastaveno?
2: Já si myslím, že ne. Já si myslím, že ne a že je potřeba prostě jaksi pro možná budoucího ministra spravedlnosti nebo budoucí ministry spravedlnosti, já už jsem trošku v tomhle tom jako obušený, že si nemyslím, že by to jeden zvládl, tak pomalu a polehoučku ten systém navrtávat a měnit. No, jako podle mě je to i součástí nějakého tlaku o těch věcech mluvit, o těch věcech psát. Bohužel ve chvíli, kdy vám tady vláda bez nějaké velké diskuze jmenuje člověka, který 12 let stál v podstatě v čele toho systému, který my tady kritizujeme, tak asi na dalších 7 let prostě jaksi to bude o mnoho složitější.
1: Tak teďka asi zmiňujete paní Lenku
2: Ano.
1: Bradáčovou, která se od dubna ujme postu nejvyšší státní zástupkyně.
2: Mimochodem, paní Pavlišová, kterou jsem tady jmenoval státní zástupkyně z Poslopr, tak je součástí týmu paní Lenky Bradáčové na vrchní státní zastupitelství. Takže normální člověk by čekal, že po takové ostudě ten člověk, když už teda zůstane v soustavě, tak zůstane na tom okrese a bude tam dělat jako krádeže slepic, když nechci být ošklivý, ale prostě, ale ne, je za vyšší plat ještě na vyšší pozici.
1: Jak myslíte, že se cítí teď třeba paní Parkanová, když si přečte, že paní Bradáčová míří na nejvyšší státní zastupitelství?
2: No tak co vím, tak jako to víte, nadšená moc není, ale myslím si, že jako její boj ještě nebyl dobojován. Myslím si, že dobře, že jak si se rozhodla podat dovolání k nejvyššímu soudu, kde je ta podstatná věc, ještě další, která je pro mě naprosto skandální a kterou si myslím, že je potřeba také připomínat ještě do doby, než paní Bradáčová bude jaksi nastupovat do funkce. Že ona se tam dovolává i věci, že přestože mám v ruce pravomocné rozhodnutí, tak jsou tady lidé, včetně Lenky Bradáčové, kteří mají tendenci v médiích neustále toto pravomocné rozhodnutí zpochybňovat a říkat, no tak jako sice soud rozhodl, ale my si myslíme, že to teda prostě jako rozhodl špatně a že tam ty důvody prostě jako byly. Což je samozřejmě špatně. Jo. Tady padlo rozhodnutí. Státní zástupce je zástupce státu, musí respektovat prostě vyšší bere rozhodnutí soudu, může si o tom myslet, co chce, v hospodě o tom může mluvit, kde chce, možná na přednáškách právnické fakultě může rozvídat důvody, proč si myslí, že to bylo špatné rozhodnutí, ale do médií má říkat, respektuj rozhodnutí soudu. Tečka.
1: No jaký je to zkaz potom společnosti, když ani státní zástupce nerespektuje to, co soud uloží a to, co řekne?
2: Ta společnost je to samozřejmě, jak to říct jednoduše, no, hloupý, blbý, špatný, ale lecos to vypovídá o tom člověku. O tom člověku, který si má zastupovat stát, který je v čele vysoké instituce. Já jsem měl v podcastu i pana doktora Baxu a pro mě bylo překvapením, že on velmi kriticky se na tuto věc dívá a sám říká, já tak si říkám jednu věc, že na místě těchto vysokých funkcí, justičních funkcionářů by měla být jistá pokora a schopnost si přiznat i chybu. Konec konců paní Bradáčová říká, že není důvod, aby se omlouvala, že zákon jí to neukládá, což si myslím, že teda prostě jaksi je opravdu, jak to říct, no, docela smutné vyjádření, protože v pozicích, ve které ona je, ať už je to vrchní státní zástupkyně nebo nejvyšší státní zástupkyně, tak těm svědčí jistá velkorysost a jak si tam zákon nemusí věci říkat. A máme už zde mimochodem i rozhodnutí soudu, které říkají, no sice zákon soudcům neukládá se omlouvat za špatná rozhodnutí, no ale také jim to nezakazuje. A dokonce etické kodexy a Benátská komise dokonce doporučuje jak si soudcům, aby přiznali chybu, pokud se jí dopustí.
1: Je ještě něco, co byť třeba paní Bradáčová nepřijímá jako svoji chybu, tak vy byste jako její chybu viděl?
2: To bychom tady museli asi sedět na samostatný pořad. Jo.
1: No moment, já bude to nejvyšší státní zástupkyně, tak těch chyb snad nemohlo být příliš.
2: Teď jsem za vámi šel, dostal jsem SMS-ku od jednoho nejmenovaného předsedy jednoho vysokého soudu, který si poslechl podcast, o kterém tady mluvíme, s panem ministrem Blažkem o Lence Bradáčové a říkal, nejhorší na tom je, a je to vlastně vzkaz o české politice, o české situaci, že jediný, kdo klade zpochybňující otázky směrem k kandidatuře Lenky Bradáčové na nejvyšší státní zástupkyně, je novinář z Infa. No a vlastně v podstatě...
1: Nemůžete to být...
2: Tak jsem to já, no ale jako bohužel, jo, tak jako...
1: A čím to?
2: Já si myslím, že z něj mají z nějakého důvodu všichni strach a obavy.
1: No ale to musí někdo být taky na základě toho, něčeho,
2: někdo má
1: obavy.
2: Strach z toho, že když prostě se ošklivě vyjádří o Lence Bradáčové, takže její zpříznění novináři o něm napíší, že je v podstatě mafián. Konec konců ona v nějakém teďkon aktuálním rozhovoru řekla, že prostě jaksi kritici toho státního zastupitelství vlastně jsou součástí jaksi polomafiozní struktury, protože zpochybňují tu soustavu a to je jeden z těch prvků, jakoby to je obhajoby těch mafiánů. Tak jsem si řekl, tak za chvilku já prostě jako budu ten, který mu zaklepou prostě na dveřích policisté a budou mě prostě vyšetřovat. Už to tady jednou bylo pro sabotáž nebo prostě jako pro neoprávněnou kritiku nejvyššího státního zástupce. Bojím se toho, a prostě, ale zase na druhou stranu se vracím zpátky tomu, na co jste se ptala. Je to odpověď na to, proč prostě jaksi se ti lidé nechtějí pouštět do kritiky Lenky Bradáčové, protože je mocná a oblíbená. U novinářů.
1: Mm-hmm. Tak vy jste sami upozorňoval, že ty rozhovory, které vycházely, byly velmi vřelé, nekritické.
2: A tak jako je to profesionální, jakoby, nebo profesionální přístup její k médiím, jo? To zase jako všechna čest. Ona si vybírá.
1: Má být státní zástupce, nebo potažmo potom nejvyšší státní zástupce, nebo vrchní státní zástupce, pokud ještě budou vrchní státní zástupci, tak to být často viděn v médiích, poskytovat rozhovory, je to dobře?
2: Pokud títo politici osvědčují tím, že ji neustále jako posílají výš a výš, tak jako to asi dobře prostě v úzovkách je, tak pro ní teda. Já si myslím, že ne. Já si myslím, že ne. Ale je to o jejím nastavení a jako jste říkala, já samozřejmě vlastně si s toho dělám srandu, jo, ale je to o novinářích, který na ty rozhovory chodí a dělají s ní rozhovory typu otázka, jak to děláte, že jste tak úžasná. Jo, to je ale o nich, to není o ní. Ona odvádí v tomto směru profesionální práci, protože si velmi si profesionálně hlídá svůj mediální obraz a umí s tím velmi profesionálně pracovat. Ona je velmi schopná. Nikdy jsem já třeba ji nevyčítal, že by byla neschopná. Ona je chytrá, schopná, pracovitá, ale je to kosatka.
1: Dobře. A co navrhuje, teda co si myslíte, nebudu používat slovo kosatka, když paní Predáčová chce zredukovat státní zastupitelství soustavu ze 4 na 3, vypadly by vrchní státní zastupitelství. Je to dobře, je to špatně?
2: No, tak když to vezmeme obecně a šířej, jestli se dnes v justici baví se soudci a státní zástupci a odborníci o změně tzv. Justiční mapy, to znamená, jestli je potřeba tolik stupňů soudů a státních zastupitelství, tak se baví o tom, že jestli by někde mělo dojít nějaké redukci, tak jsou to ty nejmenší okresní soudy, okresní státní zastupitelství. Máme tady soudy, kde je 5 nebo 6 soudců, když 2 onemocní, tak ten soud je prakticky jako vyloučen z provozu. A jsou tam státní zastupitelství o 3 lidech. Šéf, náměstek a 1 referent. To jsou prostě absurdní situace, které prostě jako vedou k závěru, že jestli někde teda by mělo jít k rušení, tak právě tam. Vrchní státní zastupitelství se nabízí, ale zase jako jsou důvody, proč ho zachovat. Jeden z nich je i to mimo jiné, že pokud by se zrušila ta koncentrace moci a jaksi vhled do konkrétních kauz přejde na nejvyšší státní zastupitelství spolu s Lenkou Bradáčovou. Což byl mimochodem jeden z argumentů, který já jsem slýchával právě od Pavla Blažka, říkal Petře, prosím tebe, to prostě, jako, prostě říkáš větší moc a tak dále, ne, ona přejde do toho Brna, víš. A teď jako ztratí ten přímý dohled nad těmi kauzami. No, vládou jmenovaná Lenka Bradáčová vystoupí a říká, tak jsem tady a chci zrušit ty vrchní. Tak říkám, Pavle, a máš to tady.
1: Tak a vy tady to vnímáte jako kumulaci moci?
2: Jedna z věcí určitě, to k tomu povede logicky. No, tím pádem prostě, jak si to státní zastupitelství, nejvyšší státní zastupitelství bude mít přímý hled do mnoha živých kauz, který nyní nemá. Má složitý a formálně dohled nad dohledem a další věci, ale jako do živých kauz v podstatě až na výjimky nemůže.
1: Teď jsem zaznamenala, že nějaký advokát podal proti usnesení o jmenování Lenky Bradáčové do čela nejvyššího státního zastupitelství nějakou stížnost, nebo chce to zvrátit. Je tam nějaká šance, nebo to je jenom nějaký výkřik, snaha?
2: Já nechci být ošklivý, ale ten pan advokát je poměrně známý sudič, docela problematický člověk, dočte rozhodnutí nejvyššího správního soudu, tak jako to jeho jméno zná, je poměrně časté. V tomhle tom Lenka Bradáčová má pravdu, už tuším, že napadal jmenování Igora Stříže, sám spochybňoval i to, že nemohl být jmenován někdy v 90. letech státním zástupcem, takže vede si svůj vlastní boj. Nicméně má v jedné věci má pravdu, a to je otázka zajímavá, byť si myslím, že ústavní soud se asi zabývat nebude. A to je právě to, jestli by měl, nebo jestli je správně, že nejvyšší státní zástupce může být člověk jenom ze státního zastupitelství, když to velmi zjednoduší. Což byl boj, který jsme prohráli, nebo který se jako vedl při změně zákona o státním zastupitelství a nemalá část politické reprezentace odborné veřejnosti prosazovala, aby nejvyšším státním zástupcem mohl být i člověk zvnějšku, ergo člověk, který není státním zástupcem nebo není aktivním státním zástupcem. Bohužel tlak právě primárně ze státního zastupitelství byl ten, aby to mohl být i jenom člověk ze státního zastupitelství. A tady ta jaksi skupina vyhrála a zákon tady je postaven tak, že to může být jenom člověk ze státního zastupitelství. Já si myslím, že to je špatně a že do budoucna by se to mělo změnit, že státní zástupce je hlava soustavy, pokud víme, že v té soustavě je něco špatně a že potřebujeme změnit filozofii a celý přístup, což si myslím, že je současný stav, tak není důvod, aby tam nepřišel špičkový soudce nebo špičkový advokát. Nebo špičkový akademik.
1: Což teď, v tuto chvíli.
2: To všechno možné. Mimochodem, takový člověk může být se stát ústavním soudcem. Nevím, proč by se nemohl stát nejvyšším státním zástupcem.
1: Tak uvidíme, jestli se změny budou dít i ty, o kterých jsme se bavili větší část rozhovoru. No a doufám, že se u těch změn tady případně potkáme. Moc děkuji, že jste přišel.
2: Není zač, těšilo mě.
1: Naším hostem byl Petr Dymun. Hraje vám Radio Xaver.

0: komentátor Vlastimil Tlustý a potrženo sečteno. Dobrý den, pane
1: Dobrý
0: Tlustý.
1: Den.
0: Čemu se smějete? Tak na
1: úvod. Jsem tady rád.
0: No tak to je dobrý. No pojďme na to. Propuštěný Dalík. Zlá slova o Topolánkovi, mimo jiné. Tak vidíte, pan Dalík už to má. Odbytý všechno.
1: A tomu rozumím. Proč zlá slova o Topolánkovi. No to tak oni... To byli dva nenasytní biznismeni v politice. Všechno, co dělali, bylo podřízeno jejich osobnímu prospěchu a honbě za velkými penězi. V tom byli úplně zajedno. A jak se jim to podařilo, to nevím, ale předpokládám, že spíše ano, že se jim to podařilo.
0: No, pak se to rozsypalo.
1: No, rozsypalo se to na tom, že myslím, že pan Dalík správně očekával, že když spolu obchodovali, tak že může očekávat nějakou vděčnost a podporu a nedočkal se jí. Ve chvíli, kdy spoléhal na to, že v obtížné situaci při tom vyšetřování a soudu mu bývalý pan premiér trochu pomůže nebo aspoň neuškodí, tak se toho nedočkal. A tak pak se nelze divit tomu, že už ten kamaráčovt nefunguje.
0: Tím to celé končí, myslíte? Nebo má teď je očištěn, nebo pan Dalík očištěn? Má odpíkaný trest, může zpátky třeba se stát lobbystou?
1: Nemá komu toho lobbystu dělat. On byl vysloveně dvojice s premiérem, na tom vlastně vyrostl, tam dělali ten biznis. Nepředpokládám, že by někoho, kdo byl za takovéto služby odsouzen a odseděl si trest, že by někdo chtěl, aby jemu dělal lobbystu, to vůbec nepředpokládám, takže ne. Já mám takhle, jak na něj koukám, tak bych říkal, tak co pane Dalík, vzpomenete si nebo si nespomenete na to, jak jste to s tím Topolánkem dělali a řeknete nám nebo teda příslušným orgánům něco o tom, co si vzpomínáte o tom Topolánkovi, řeknete nebo neřeknete?
0: No to by se namočil i on.
1: Jo, že nemůže. Aha, tak těžko hledat něco, kde by se odvděčil šéfovi a přitom neublížil sám sobě, tak asi už nám nic nepoví.
0: Spravedlnost byla naplněna, co myslíte?
1: Tak vzhledem k tomu, že tuším, v čem všem obchodovali, tak si myslím, že to dopadlo pro ně výborně. Že to je...
0: Že to byla drobná
1: symbolický trest, jo? Že jinak kdyby se provalilo všechno to, co dělali, by byly mnohem horší ty tresty. To myslím, že je zjevný, takže můžou být spokojeni.
0: U nás v XTV paní Lipovská, ekonomka, milion chvilek chce zlikvidovat demokracii, která je založena na pluralitě názorů. Souhlasíte s tím?
1: Já tuhle tu paní velice ctím,
0: jo,
1: skoro ekonomku. Vždycky s ní souhlasím a teď nemůžu úplně, jo? Ne, tak skoro bych řekl, že spíš nesouhlasím s tím, co řekl. A já vysvětlím proč. Zkusím být stručný. To, že milion chvilek má právo demonstrovat, není pochyb. To, že milion chvilek a jeho příznivci mají pádné důvody demonstrovat, není pochyb. Čerpač Andrej to fakt přehání. Pan prezident Zeman s oznámením, že čerpače zachrání v každé situaci, to taky významně přehnal, taky je proti čemu demonstrovat. Tak to taky není pochyb. Mně třeba vadí, že neříkají, co chtějí, milion chvilek, říkají, že nechtějí Zemana a Babiše. Leckdo jim to vyčítá, já jim to taky vyčítám, protože to bylo obhajitelný v roce 89, tehdy taky jsme demonstrovali všichni, co jsme nechtěli komunisty a neříkali jsme, co chceme a umím si představit, jak na tom Václaváku byla strašná směs názorů. Někteří chtěli kapitalismus, jiní chtěli socialismus reálnou
0: lidskou
1: tváří, socialismus, no někteří chtěli se Západem, někteří chtěli dál s Ruskem, byla to velká směs, teď je to taky tak, takže vyčítat jim, že neříkají, co chtějí, až tak úplně není možný. A teď přijde to problematický. Že jim organizátoři říkají, že svrhnou tuhle vládu, tomu nemůžou věřit ani ty organizátoři. To nejde, jo? Není jak. že by poslali milion chvilek tanky ze Slánské divize, asi ne, to už neexistuje, tak to nepůjde. No a teď velký problém je v tom, že ty lidi tomu ale věří. Jsou vlastně uváděni v omyl. Já nemám žádnou statistiku, ale já si umím představit, že z těch 100 000 na té demonstraci většina věří tomu, že když tam přijede, takže tu vládu svrhne. A to není možné. No, pak je další věc, proč to teda dělají ti organizátoři, když musí vědět, že to nepůjde. No, dělají to podle mě proto, aby sformovali politickou sílu, aby sformovali politický subjekt, aby se s někým spojili. To, že se schází svůdci opozice parlamentní, to docela i dává jasně najevo, kam asi tak směřují. A já to teda pojmenuju. Na mě to dělá dojem, že v příštích volbách bude kandidovat nějaká smíšená kandidátka, neříkám koaliční, a pod tu kandidátku se můžou podepsat a teď Topka, STAN, ODSka, Lidovci, milion chvilek, anebo nějaký výběr z nich, budou mít svou kandidátku a budou říkat, my jsme ti, co tady tvrdě jdou po Babišovi a Zemanovi, nás zvolte a my to tady budeme řídit lépe.
0: Pěta na národní. Lidé vypískali Babiše, Hamáčka i Klause mladšího. Co o tom soudíte, pane Tlustý?
1: No i tady se budu pokoušet o nějakou objektivitu. No, tak to mám od konce. Vypískat Klause mladšího, to je sprostota. Čistá sprostota. Ze dvou důvodů. Za prvé, Klaus mladší je určitě ve vztahu k událostem 17. listopadu jeden z aktérů, jeden z podporovatelů, to znamená, on má na co autenticky vzpomínat. A to, že tam přijde vzpomenout, když byl na straně těch studentů v tom 17. listopadu před 30 lety, tak on nikdo nemá co vypískávat. On tam jde autenticky, on tam jde, já nevím, jak bych to řekl, to je jako kdyby někdo vypískal někoho, že jde na hrob svý babičky. Jo, to nejde. No a teď jsme u toho druhého, takže on je tam správně. A že si někdo osobuje právo říkat, ty sem nechoď, ty tady babička by tě tady nerada viděla, jo? No to je skandální. A jaká k tomu používali slova, taky skandální. Já na tom nacházím jedinou pozitivní věc, tak aspoň lidi konečně vidíte, kdo tvrdí o sobě, že je demokrat, kdo tvrdí o sobě, že je ta naděje toho lepších zítřků. No tyhle to nejsou. Vypískat Hamáčka proto, že je ve vládě, která evidentně spíš popírá to, o co šlo v 17. listopadu před 30 lety, tam už trošku jako důvod být může. Jo? Možná, že před 30 lety byl pro, ale teďko prostě vládne s komunistama, vládne s Babišem a ta vláda dělá všechno pro omezování svobod. Všech svobod. Všude vymýšlí jenom dohled, úředníky, tresty. Teď řeknu takovou ošklivou věc. Prostě vládnou nám tady ti, co asi vycházejí ze svého vlastního života, o nás všech předpokládají, že jsme zloději a darebáci, a tak nás ve všem chtějí regulovat.

0: Posloucháte Radio Xaver. Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Markéto, půjčujete si auto?
2: Půjčuju si auto, půjčuju si hodně a půjčuju si ráda, hlavně na dovolených a půjčuju si nejraději diesel.
1: Tak to pro vás mám skvělou zprávu, protože šéfka Eurokomise Ursula von der Leyenová nejen pro vás má další skvělý nápad, a sice, že pro velký úspěch elektromobility by od roku 2030 mělo platit nařízení, že všechna auta v půjčovnách a stejně tak firemní autoparky budou jenom elektroauta.
2: No sláva, tak to asi pěkné dovolené končí a budeme všichni svorně hledat nabíječky v horách.
1: Je to neuvěřitelný. Pořád, kdo to zaplatí, můžete poslouchat na xtv.cz.
0: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Jindřich Reichl je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji moc za pozvání.
1: Doktor Jindřich Reichl je předseda strany PRO.
2: Přesně tak to je.
1: Právník a k toho času kandidát do poslanecké sněmovny na kandidátce SPD v severo
2: Moravskoslezském
1: kraji. Na severní Moravě jsem chtěl říct. Teď se, pane Reichle, v těchto dnech my pozorujeme v médiích, jak finišují ty kandidátky a tak. A myslím, že včera proběhla v médiích zpráva, že nakonec Motoristé a Robert Šlachta se nedohodnou. Je to pro vás, pro lomeno SPD a třeba ještě Trikolora nebo Svobodní, je to pro vás sladká píseň?
2: Víte, ani ne. My bychom se samozřejmě mohli tak nějak radovat nad tím, že tady nedošlo k dohodě, ale já to vidím jinak. Já si myslím, že z hlediska vyššího principu mravního je v tuhle chvíli nejdůležitější porazit vládu Petra Fialy. A před 4 roky došlo k tomu, že propadlo 1 000 000 hlasů a díky tomu tady dnes Fiala vládne a devastuje tuhle zemi. A já bych byl velmi rád, aby nepropadl žádný hlas letos, protože pokud se tak stane, tak můžeme opakovat stejnou chybu. A jak říkal klasik, každý může udělat chybu, ale pouze hlupák ji zopakuje. A myslím si, že v tuhle tu chvíli, jak si naházet hlasy do koše, kde propadnou, by bylo obrovským pochybením českých voličů. Takže já doufám, že prostě těch hlasů propadne co nejméně a že voliči si vyberou subjekty, kde mají jistotu, že k tomu propadnutí hlasů nedojde.
1: Znamená to, že vy vlastně mezi řádky říkáte, mrzí mě to, ale volte někoho jiného, protože vypadají ze hry, takzvaně.
2: No, kdyby se spojili, tak by tam byla reálná šance, že na těch 5% dosáhnou. A pak je to trošku jiný příběh. Ale v momentě, kdy k tomu nedojde, tak můžeme těm průzkumům věřit nebo nevěřit, ale řekl bych, že ty tendence nějakým způsobem zhruba odpovídají, tak v tu chvíli velmi pravděpodobně ani jeden z těch subjektů na tu 5% hranici nedosáhne, aniž bych jim chtěl jakkoliv škodit, jenom říkám reálný stav věci. Já bych si přál, aby těch hlasů propadlo co nejméně, ale pokud tedy už k té dohodě nedošlo, tak si myslím, že by to bylo skutečně škoda ty hlasy vyhodit. A ostatně my jsme byli před podobným dilematem při jednání se SPD, kdy samozřejmě tam byly určité partikulární zájmy. Ne všichni lidé byli spokojení s tím, že nejsou umístěni na kandidátkách. Ono, když dáváte dohromady 4 strany, tak nikdy nemohou být spokojeni všichni. A my jsme také stáli před tím dilematem, jestli tedy říci ne, tak jdeme pryč, jdeme od stolu a budeme preferovat naše vlastní zájmy strany PRO, anebo jestli prostě řekneme všechny ty 4 subjekty, nám jde o tu společnou věc a o budoucnost České republiky tak silně, že upozadíme všechny ty svoje partikulární zájmy a půjdeme do té spolupráce a zajistíme voličům to, že jejich hlas nepropadne.
1: Pane doktore, máte rád Rusko?
2: Já k němu mám neutrální vztah. Já musím říct, že já mám rád Českou republiku, je to země, kterou opravdu miluju, jsem
1: opustíme
2: hrdý.
1: Opustíme laciné odpovědi.
2: Ne, to není laciné.
1: Proruský politik, pane doktore Reichle.
2: Nejsem. Jsem čistě pro český politik. Každý svůj krok, každé svoje prohlášení, každý svůj programový bod vidím jednou jedinou optikou. Jaký to bude mít přínos pro život občanů v České republice. To je jediná moje optika. A když říkám, že prostě protiruské sankce jsou nesmysl, tak to neříkám kvůli Rusku, říkám to kvůli tomu, že to poškozuje českou ekonomiku, české podnikatele. Když říkám, že jsem proti tomu, abychom dodávali na Ukrajinu zbraně nebo jim finančně pomáhali, tak to neříkám proto, že chci pomáhat Rusku, ale protože jsem přesvědčen, že ty finance by v České republice měly mnohem lepšího využití, než aby se rozkradly na Ukrajině.
1: To, co popisujete, není to nacionalismus?
2: Já si to nemyslím. V čem je to? Co je opak nacionalismu? Že budeme tady financovat a starat se o všechny ostatní? Já si myslím, že prostě povinností státu je na prvním místě se postarat o ty, kteří pomoc potřebují, a neplést se do života těm, kteří to nepotřebují. Ale primárně se starat o dění v České republice a o české občany. Okay. A já k tomu jenom dovolím si jednu větu. Já si právě myslím, že po volbách, a velmi bych o to usiloval, aby ta témata typu Ukrajina, Brusel, na to, aby byla upozaděná a aby se zase na první místo dostal prostě život obyčejného českého člověka, protože tady je spousta lidí, kteří skutečně na tom nejsou dobře. Milion lidí je pod hranicí chudoby, 2 miliony na hranici chudoby. Je už jenom 1/5 nejbohatších si může pořídit své vlastní bydlení. A vlastně ono je to všechno skryto do té jedné otázky toho 14-letého studenta na Petra Fialu, jestli by vyžil za 25 tisíc. Ale tady je spousta lidí, kteří těch 25 tisíc ani nemají. A já jsem tady proto, abych se věnoval jim. Takhle je to jednoduché.
1: No, přijde mi to, jako byste vůbec nepřipouštěl, když říkáte, nechci už slyšet o Bruselu, my jsme v jedné partě s Bruselem. Většina našich zákonů, vy nesouhlasně kýváte hlavou, ale je to tak, ať chcete nebo ne.
2: Nesouhlasím, no, s tím. Musím říct, že s tím nesouhlasím, protože...
1: Vy nesouhlasíte s tím, že ano. Většina právní úpravy...
2: To ne, to pozor, která... to ne, s tím souhlasím, bo to bohužel s tím souhlasím, že většina právní úpravy jde k nám z Bruselu, ale nesouhlasím s tím, že jsme v jedné partě. To nesouhlasím.
1: Teď máme společnou kasu z Itálie, ze Španěly, z Němci.
2: To ještě neznamená, že jsme ve stejné partě.
1: Dobře, tak ne, klidně se...
2: Její zájmy jsou odlišné. Zájmy Bruselu, zájmy Německa, zájmy Francie nejsou v korelaci se zájmy České republiky.
1: Dobře, beru zpět jednu partu. Řekněte mi, existuje ještě něco, čemu by se mohlo říkat české národní zájmy?
2: Ano, samozřejmě je to celá řada věcí a právě vlastně ve vztahu k Bruselu a ve vztahu k Německu jsou ty české národní zájmy naprosto klíčové. V momentě, kdy Petr Fiala zrovna předevčírem prohlásí v Německu, že je dobře, že se státy V4 nescházejí a že premiéři spolu nejednají, no tak já to považuji za absolutní zradu na české národní zájmy, protože naopak zájmem České republiky je mít co nejtěsnější spolupráci v tom V4 prostoru. Ostatně Milan Rastislav Štefány kdysi řekl, že zvítězíme, pokud Čechy a Slováky nikdo nerozdělí. A pokud se to někomu podaří, tak pak s námi bude zle. To je citát Milana Rastislava Štefánika. A Petr Fiala pracuje na tom, aby Česko a Slovensko bylo rozděleno. A já jsem naopak velkým příznivcem a fanouškem československých vztahů a vztahů v rámci V4.
1: Vidíte, já jsem si doteď myslel, že jste právník.
2: Já jsem si to myslel taky, ale...
1: No ne, tak...
2: Já jsem derzolát jenom.
1: Ne, pane Reichle, to jako neschazujte. Vy jste dnes člověk, který se uchází o naše hlasy.
2: Je to tak.
1: Člověk, který chce rozhodovat o tom, jaké budeme platit daně, kdy budeme chodit do důchodu a tak dále. Takže já bych to neschazoval, ale na druhou stranu nám netvrďte, že Česko a Slovensko nejsou rozděleny.
2: Jsou, ale můžou velmi úzce spolupracovat. To je ten obrovský rozdíl.
1: Vám vadí ta krátkodobá přestřelka česká vláda, slovenská vláda?
2: Ano, a není to jenom česká vláda a slovenská vláda, ona ta V4 se rozpadla v podstatě na V2+2. Já jsem měl možnost mít dlouhý rozhovor s maďarským ministrem zahraničí Péterem Szijjártym, mimochodem člověk, kterého si hluboce vážím, nesmírně inteligentní člověk, politik. A on vlastně říkal, že když se scházejí ministři zahraničí V4, takže to je absolutní brána, nebo absolutní zeď mezi těmi ministry zahraničí Polska a České republiky a ministry zahraničí Slovenska a Maďarska. A to si myslím, že je prostě špatně a že nás to oslabuje v rámci Evropy. My bychom měli naopak být co nejjednotnější a co nejjednotněji postupovat. Víte, já dám jenom teď jeden krátký příklad. Evropská unie přišla s tím šíleným novým rozpočtem. 2 biliony euro. Paní von der Leyenová říká, že to je nejambicioznější rozpočet vůbec v historii. A tam je totální zkrácení částek a dotací pro zemědělce. Fakticky se jedná o likvidaci zemědělského sektoru. A naopak je tam 100 miliard pro Ukrajinu z našich peněz. No a kdo se proti tomu ozval? Maďarsko, Slovensko a překvapivě Německo. Dokonce i pan Merz s tím nebyl spokojen. No. Česká republika zase mlčela. My prostě eurohujersky přijímáme všechno, co z toho Bruselu přijde a já jsem velmi kritický oponent vůči tomuto postoji. Já si myslím, že my si musíme vyvzdorovat mnohem lepší podmínky a být daleko tvrdší vůči Bruselu. Daleko tvrdší. Něco jako Trump. Trump, když přišel do úřadu, tak měl jasnou politiku. America first. Nic jiného ho nezajímá než Amerika. A já myslím, že potřebujeme v tuhle chvíli politiky, kterým nebude na prvním místě ležet na srdci Ukrajina, Brusel nebo Washington, ale kterým na prvním místě na srdci bude ležet osud a život občanů České republiky. Takže je to jednoduché.
1: To, že Brusel nebo Evropská unie nám lajnuje naše životy, ať chceme nebo nechceme, a vy, případně když se dostanete do sněmovny, zákonodárci, s tím nic nemáte šanci udělat. Na tom se shodneme, víte, pane doktore?
2: Neschodneme. Neschodneme.
1: Vy jste dneska takovej útočný.
2: Ne, já jsem dneska takový... v opozici vůči vám, ale
1: Tak...
2: je to tak, já musím říct, že přece vidíme ten obrovský rozdíl mezi Maďarskem a Českou republikou. To, co dokázali si uhrát Maďaři, no tak pojďme se podívat třeba na stavbu jaderné elektrárny. My v podstatě jsme schrbili záda, dali jsme tam notifikaci pěkně do Bruselu, oni nám určili podmínky, za jakých můžeme stavět, dostavovat naši elektrárnu v Dukovanech, za naše peníze, na našem území, přesto musíme splnit přesně podmínky Bruselu. Zatímco Viktor Orbán si dostavuje PAKŠ, dostavuje si to s Rosatomem, za cizí peníze, má tam daleko větší podíl jaksi výnosů pro maďarské firmy, a k tomu ještě vlastně nemá ty povinnosti dodávat tu elektřinu na lipskou burzu a podobné nesmysly, jako máme my. To je přece obrovský rozdíl. Maďarsko je také členem Evropské unie, ale Orbán si vyjednal lepší podmínky než my.
1: Dobře, a tak vyjednal, ty jsou dány, a vy mě nedáte tedy za pravdu v tom, že naše životy řídí Brusel?
2: Já myslím, že je řídí částečně a že my bychom měli dělat všechno pro to, aby je řídil čím dál tím méně, a za pár let aby je neřídil vůbec, protože podle mého názoru Evropská unie se rozpadne, a ještě jednou si půjčím Viktora Orbána a Donalda Trumpa, kdy Trump se zeptal Orbána, proč ještě nevystoupil z Evropské unie. A Orbán řekl, ještě nenazral čas. A to si myslím, že je nejlepší odpověď v současné době na naše pokračování v rámci Evropské unie.
1: Nemýlím se, když řeknu, že dnes je 71 dnů do voleb?
2: Myslím si, že tomu tak je, ale nemám 70. to spočítané.
1: Jedna bych. Není už to okamžik, kdybyste měl přestat dělat legraci?
2: Já si myslím, že to není legrace. Víte, z mého pohledu je to o tom, že člověk musí ty věci brát vážně, ale zároveň si musí udržet určitý nadhled.
1: Ne, ale legraci v tom, říkám nadneseně, že přece to, že si Maďarsko vyvzdorovalo nějaké výjimky a my jsme v uvozovkách takovým lokajským způsobem k tomu přistoupili, s tím už se nedá přece hnout, pane doktore.
2: Já myslím, že dá. V celé řadě další věcí, notabene, budeme asi dostavovat i Temelín. Myslím si, že by to měla být naše priorita. A otázka je, jestli budeme v tom lokajství našem pokračovat, anebo jestli si zvolíme politiky, kteří jasně řeknou Bruselu, že dost bylo jejich diktatury. To je podle mého názoru v tuto chvíli naprosto klíčová věc.
1: Teď a vy byste i vystupoval z Evropské unie?
2: Já myslím, že jak už jsem řekl, podle mého názoru, já v to vidím úplně stejně jako Orbán, že Evropská unie se velmi brzy rozpadne a že není naším úkolem jaksi vystupovat z Evropské unie, ale naším úkolem je připravit se na ten rozpad.
1: Velmi brzy je takový pojem, no, co to znamená velmi brzy?
2: Orbán říká do roku 2030.
1: Říká Orbán.
2: Já s ním souhlasím.
1: A myslíte, že v roce 2030 bude ještě někdo vědět, kdo je Orbán?
2: Myslím si, že ano.
1: Jo, že to takhle...
2: Ty průzkumy tam, že tam je ten pan Maďar, kterého tlačí všechna ta mainstreamová média, on je takový ten favorit právě těch bruselských oponentů Viktora Orbána, tak podle mého názoru to pan Orbán zvládne, tak jako to zvládl vždycky.
1: Pane Reichle, teď se pojďme podívat na Ukrajinu, protože to vy také říkáte, že by to neměl být náš nebo váš hlavní zájem politiku.
2: Určitě.
1: Ale my občané máme obavu z toho, co z toho může všechno vzniknout a tak. Ale na Ukrajině včera, pokud vím, dnes je 24. července, probíhaly jakési nepokoje, jakési demonstrace vůči prezidentu Zelenskému díky tomu, že on určil jakéhosi prokurátora kvůli korupci, když to řeknu úplně zjednodušeně, nebo na potírání korupce, který měl spadat přímo pod něj a měl mít neuvěřitelné pravomoci, například zastavovat ta řízení.
2: Ano.
1: O čem to svědčí?
2: No, že si chtěl pan Zelenský přivázat na obojek a na vodítko agentury, které jaksi vyšetřovaly korupci v jeho okolí.
1: Chytrej.
2: Chytrý možná, ale skorumpovaný zcela jistě. No, jednoznačně. Podívejte se, to už dneska vidí vlastně ti Ukrajinci, proto do těch ulic šli. Oni to sami dobře vědí a vědí, ví to celý svět, že se tam ty peníze ztrácí, že se tam opravdu ve velkém rozkrádá veškerá ta finanční pomoc a vojenská pomoc, která se tam posílá. A reálně tam byly dvě agentury, jedna se jmenuje NABU a druhá se jmenuje SAP. A oni už začali vyšetřovat lidi z velmi blízkého okolí Volodymyra Zelenského. Dokonce vlastně ten jeden jeho blízký přítel a přátelili se i manželky, tak už byl obviněn, složil kauci 102 milionů hřiven, nevím, kde to na to vzal, ale budiš mu to přáno. No a už se spekulovalo, už ti novináři kritičtí k Zelenskému, ukrajinští novináři, začali spekulovat o tom, že vlastně NABU a SAP mají v ruce důkazy o korupci samotného Zelenského a že je hodlají předat Američanům, protože Trump už jasně ohlásil, že chce zkontrolovat ty prostředky, které na Ukrajinu plynou. No a v momentě, kdyby samozřejmě tyhle dvě protikorupční agentury předali ty důkazy Američanům, tak je to Zelenského konec. No a tomu chtěl on zabránit, takže v zoufalém pokusu se snažil přivázat ty dvě agentury na vodítko. On vlastně udělal, poslal tam speciální komando, zatkl ty detektivy, tam jsou obrázky, jak jsou složení na zemi a podobně, a jmenoval si nového prokurátora, kterého by si přímo posadil pod sebe a kontroloval by jeho činnost. Tím pádem by měl pod kontrolou vlastně veškeré vyšetřování své vlastní osoby, takže to je jasná věc. A mimochodem, samozřejmě záminka, proč to udělal, jako vždycky obvyklá napojení na Rusko. To je fantastická záminka, ta dneska funguje úplně ve všem.
1: Zajímavé je, že se kriticky vyjádřili i naši čeští politici. To s tím určitě...
2: Já myslím, že už přišly trošku nové notičky, protože tohle všechno, co se děje na Ukrajině, by bez souhlasu Spojených států amerických sedít nemohlo. Takže já myslím, že budeme postupně sledovat Zelenského pád.
1: Pane předsedo, vy se ucházíte o hlasy voličů, chcete se podílet na moci. Jak to tak vypadá zatím podle průzkumu, tak se asi dostanete do poslanecké sněmovny, budete ten jeden hlas hlasující tam z těch 200 poslanců, říkám to.
2: Ano.
1: Tak váš názor a vaše cesta je taková, zastavit pomoc Ukrajině.
2: Zcela jednoznačně.
1: Jako úplně.
2: Ano.
1: Ano. Celý šmitec.
2: Vy jste říkal, že řada občanů má obavu, co z toho může být. A samozřejmě ale ta obava bude pokračovat, přetrvávat a bude sílit, pokud ta válka neskončí a bude nabývat na intenzitě. A jestliže tam budeme dodávat další množství peněz a zbraní, tak ta válka bude pokračovat. To znamená, pokud chceme zastavit tuhle obavu, co z toho všechno může vzniknout, jestli může ten konflikt eskalovat, no tak pojďme se dohodnout co nejdřív na mírovém řešení. Ta možnost, ta varianta tady na stole je a je tady celou dobu. A já za sebe říkám, že v současné době ta válka je prodlužována zejména lidmi, jako je pan Starmer, Merz, Macron, proto, aby si prosadili ono schéma, kterému říkají European Defence Mechanism, Evropský obranný mechanismus, to znamená, aby prosadili to zvýšení výdajů na zbrojení na 5% HDP. A to je něco, co je likvidační pro českou ekonomiku. Každý, kdo má jenom trošku všech pět pohromadě, tak musí vědět, že dávat 5% HDP na obranu, tedy čtvrtinu všech příjmů státního rozpočtu, je absolutní destrukce tady celé české ekonomiky. To může vyústit buď to v to, že budou muset dramaticky zvýšit daně, dramaticky se zadlužit, anebo dramaticky seškrtat současné dávky, jako jsou důchody a různé sociální dávky. Jinak ty peníze nemůžou, těch 400 miliard nemůžou vygenerovat. A já prostě osobně nechci, abychom tady platili za tanky, BVPčka, polní kuchyně, přilby a servis tanků, těch Leopardů. Já chci, aby tyhle peníze šly do škol, do nemocnic, do stavby bytů a našim lidem. Takhle je to jednoduché. Myslím, že je naprosto relevantní debata a relevantní úvaha našich voličů, aby se rozhodli, jestli chtějí své peníze investovat do tanků, anebo do škol a do nemocnic. Potom budou 4. října rozhodovat.
1: Pane doktore Reichle, řekněte, vy poslední měsíce máte takovou docela tvrdou, někdy až zesměšňující retoriku.
2: To já mám pořád.
1: No já vím, ale teď chcete být tím váženým poslancem. Myslíte, že je dobré tu označit někoho za demolition mena a paní ministryni spravedlnosti Dekro a takovou váženou osobu, tak vy ji označíte Já se jí teď nechci dotknout, protože je to progresivní žena za šaškyni.
2: Podívejte.
1: Vy jste řekl, že je šašek, ale ona je progresivní, tam bude to hostka. Šaška. Vy jste ji označil za šašku.
2: To jsem tenhle výraz mě ještě nenapadl.
1: To od vás není hezké.
2: Ale obohatil jste můj slovník. Děkuju moc krát. Já mám tyhle
1: je to dobré?
2: Novotvary rád. Podívejte se, já jsem zvyklý nazývat věci pravými jmény. Mně vadí česká politická korektnost, kdy se neustále snažíme chodit okolo nějakých věcí, jako okolo horké kaše a nenazvat je prostě tak, jak jsou. Zbyněk Stanjura je demolition manem českých veřejných financí. To přece všichni vidíme. To, jak on zadlužil naši zemi, jak zasekl sekeru do našich státních financí, já jsem někde použil ten příměr, to kdyby prostě viděl Rašín, tak ho nemusel ten komunista střílet, tam by se zastřelil sám ten rozpočet. To je něco naprosto šíleného, co tady Stanjura předvedl.
1: No a paní Dekrova šaškyně?
2: Paní Dekrova, já teda ani si nepamatuju, že jsem tenhle výraz použil.
1: No to jste použil.
2: Možný to je.
1: No.
2: Nevylučuju to, ale realita je taková, že paní Dekrova přece i v tuhletu chvíli přišla na ministerstvo spravedlnosti zametat celou tu bitcoinovou kauzu. Ona nemá jiný úkol, než zamést tenhle obrovský skandál pod koberec.
1: No na druhou stranu řekla, že nevznikla naší zemi žádná škoda, což mě uklidnilo, pane doktore.
2: No, to je skvělý výraz, který svědčí o tom, že nevím, co v té Francii studovala, ale právo to asi nebylo, protože při legalizaci výnosu z trestné činnosti nikdy nevznikne škoda. Ono, když vám někdo převede na vás něco, co ukradlo, no tak jako nejste škodný, to vyděláte většinou, ale pořád je to trestný čin.
1: Je to.
2: To znamená, z hlediska toho, že nevznikla škoda, to není vůbec žádný argument. To žádný advokát, žádný právník nemůže vyslovit, protože logicky při majetkových trestných činech tomu, kdo má z ní prospěch, nevzniká žádná škoda. A v tuhle chvíli byl tím subjektem, kterému vznikl prospěch z tohoto trestného činu stát. Legalizovali jsme jednoznačně výnosy, které pochází z trestné činnosti, o tom nemůže být nejmenšího sporu a lidé, kteří to udělali na prvním místě, pan Blažek a pan Stanjura, by za to měli nést odpovědnost.
1: Mm-hmm. Vy říkáte, nechci platit válku, chci platit školství.
2: Je to tak.
1: Což určitě pochválí spousta lidí v této chvíli, ale možná si někteří lidé řeknou, jenom aby bylo nějaké školství, kdyby Putin sednul do těch tanků a jel směrem Pelhřimov. Tak opravdu z toho nemáte obavu, že ta válka může vyeskalovat a dotknout se nás?
2: Ne, víte, my posledních 10 let žijeme v období vykonstruovaného strachu. Nejdřív to byla klimatická změna. CO2. Tak zavedeme emisní povolenky a když lidé budou souhlasit s tím, že budou platit obrovské peníze za emisní povolenky, tak se vykoupí z tohoto strachu. Pak to byl COVID. Ale naštěstí lidé měli možnost zaplatit si za vakcíny a vykoupit se z tohoto svého strachu. No a teď je tím novým strašákem Putin a jediné, o co jde, není vůbec o nějaké zastrašení Putina. Copak pořízení polní kuchyně za 4 miliardy zastraší Putina? To už se tomu může opravdu někdo jenom smát. Realita je taková, že Rusko ad jedna nemá žádný strategický zájem v útoku na naši zemi a ad dva, a to především, ono na to nemá. Nemá na to lidskou, technickou ani ekonomickou kapacitu.
1: Jinými slovy, toho se neobáváte?
2: Vůbec.
1: Mm-hmm. No a
2: já odmítám žít ve strachu a odmítám neustále lidem říkat, vykupujte se ze svého strachu. Prostě když si spočítáte peníze, které naši lidé museli zaplatit na emisní povolenky, na vakcíny, na zbraně a tyhle peníze byste investoval do naší budoucnosti, právě vzdělávání, zdravotnictví, výstavby bytů, na to, aby naši podnikatelé měli třeba nějaké pobídky k tomu, aby investovali v těch regionech, kde je méně práce, kde je vyšší nezaměstnanost, tak tahle země by byla úplně někde jinde. A my musíme přestat platit peníze do Bruselu za emisní povolenky, do Pfizeru za vakcíny a do Rheinmetallu a dalších zbrojovek za zbraně a musíme je nechávat tady v České republice. To je základ celého mého politického programu.
1: Ještě jedna drobná věc a požádám o stručnou odpověď. Ta bytová politika, to je taková tragédie, tady už mnoho let.
2: Ano.
1: Někteří politici říkají, že to není v tom, že by se stavilo málo bytů.
2: Mm-hmm.
1: Někteří odborníci říkají, že to je v tom, že příslušníci jiných zemí, inostránci zejména, si ve velkém tady ty byty nakupují. Navrhnul byste nějakou daň, jako paní Maláčová má představu 100% daň pro někoho, kdo by třeba z Ruska nebo z Ukrajiny si tady kupoval byt?
2: Ne, to si nemyslím, že je správné řešení a myslím si, že by to bylo i velmi těžko právně prosaditelné, upřímně.
1: Z mého právně zákonem, ne?
2: No, ale to podle mě není prostě úplně možné, jakoby tady nějakým způsobem...
1: Tak ve světě to je.
2: Vybrat některé země a říkat, vy budete tady platit, když si něco koupíte. To je, podle mého názoru, to není vůbec žádné řešení. To by nepřineslo...
1: Vaše řešení
2: je, to by nepřineslo vůbec nic. My máme ohledně bytové výstavby v programu kombinaci rakouského a holandského modelu. Rakouský model, který funguje ve Vídni velmi dobře a převzalo ho Slovensko. To znamená, že developeři, kteří se zaváží investovat do výstavby bytů přes 500 milionů euro, tak jsou osvobozeni od DPH. A to zásadním způsobem zlevňuje tu výstavbu bytů. A ten prvek toho holandského modelu je to, že obce v Holandsku vkládají svoje pozemky do družstva, bytového družstva, na kterým právě ty developeři staví. A díky tomu je vlastně zlevněná cena toho bytu a ten pozemek. Ale aby se s těmi byty nekšeftovalo, tak je to tam uděláno tak, že když si někdo koupí ten byt, respektive ten podíl v tom družstvu, a pak ho chce prodat, tak ho musí prodat zpátky tomu městu. Aby vlastně nedocházelo k tomu, že někdo se dostane levněji ke startovacímu bytu a pak ho okamžitě prodá s nějakým ziskem za tržní cenu. Takže tady je ta pojistka a ta kombinace holandského a rakouského modelu by fungovala naprosto perfektně pro nás.
1: Jsem rád, že jste přišel. Nashledanou.
2: Já děkuji za pozvání a přeji všem divákům hezký den. Děkuji.
1: Naším hostem byl Jindřich Reichl.
0: Hraje vám Radio Xaver.

0: Petr Robejšek je naším hostem. Dobrý den, pane
1: doktore.
0: Jenom taková drobná spekulace. Domníváte se, pane doktore, že Andrej Babiš ve skutečnosti chce být prezidentem České republiky, chce kandidovat?
1: Já ho trošinku znám a nepasuje mi to vůbec k tomu, jak ho znám, protože on je člověk, který chce dělat, který chce utvářet. A to je přesně to, co, jak jsem teď právě řekl, ten český prezident dělat nemůže. No, kdyby šlo o francouzského prezidenta, neřeknu, ale to není ten případ. Takže já vlastně nevím, proč to chce. A jestli si myslí, že to je dobrá tradice po Klausovi a Zemanovi, no, ale to by byl trošku pofiderní důvod. Nemám ponětí, co si od toho slibuje. Nemám, aby neodešel s hanbou, nevím.
0: Vy už jste naznačil, jaký by měl být ten budoucí prezident. A to je otázka, ještě sahnout si vlastně do toho, jakého prezidenta chce ten národ. Já si to neumím představit. Každý, s kým mluvím, říká něco jiného, extrém až po, že někdo řekne, chceme nějakou takovou Čaputovou. Nejlepší by byla žena, někdo říká, je to pro ně měřítko, jestli je to žena nebo muž. Někdo zase řekne, chci pevného vůdce typu Paroubek třeba. A někde pravda bude někde uprostřed. Jak to odhadujete, tu náladu těch lidí? Co oni vlastně budou požadovat?
1: Já nevím, jako s kým se setkáváte tak často. Já se setkávám s lidmi, které vidím v tu chvíli a pak už zase vůbec ne, protože se jako hodně se pohybuju tady po zemi a setkávám a rád mluvím s lidmi. A nemám ten dojem, že by je to nějak zvlášť zaměstnávalo, kdo bude prezident.
0: Je to spíš.
1: Já si myslím, že to je spíš trošku ta naše logická velkoměstská bublina, kde jako ta politika je mnohem přítomnější než mezi bez úvozovek normálními lidmi na venkově.
0: Jenže mě na tom záleží.
1: Vám na tom záleží, kdo bude prezident. Mm-hmm. Dobře, no. Tak já vám přeju, aby to byl ten, kterého si přejete.
0: No, já si nepřeji žádného zatím z těch.
1: Aha, jo, no, tak to jsme na tom podobně.
0: Když jsem jezdil v Americe taxíkem, a ptali jsme se taxikáře hispánského, co si myslí tenkrát o prezidentu Obamovi, tak on odpovídal, to je pro mě velká škola, říkal, nemám ho rád, ale vy o něm mluvte slušně. To je vztah.
1: To bychom potřebovali taky, tenhle postoj. Ať je to, ať jde o jakéhokoliv prezidenta bývalého nebo budoucího, ten bychom potřebovali také, bychom potřebovali vůbec kultivaci politické debaty.
0: Vždycky si na to vzpomenu. Tak, takže prezident tam zatím žádné rozhodnutí neudělá.
1: Ještě přivímáme další sázky, uvidíme, kdo.
0: A uvidíme se za čas.
1: Pak se rozhodneme. Jako, no.
0: Ale co mě trápí, pane Robejšku, opravdu jsou ceny energií, protože o tom teda zase naopak mluvím velmi často. A tam se to neliší, ty názory. Tam, ať je to podnikatel, a nebo někdo momentálně třeba na pracovním úřadě, všichni mají obavu z toho, co bude. A moje otázka směřuje vlastně k tomu, jestli nemáme být připraveni až na nějaké občanské nepokoje. Nechci nic přivolávat.
1: Já myslím, že to přivolávání nemůže být ani řeči, ale ta skutečnost, kterou se označuje, je pravděpodobná. To je, když... A nevím, jestli to je pravda, ale to, co jsem slyšel, že teďko vláda rozhodla o nejvyšších možných teplotách tu i onde, které teplárny budou dodávat občanům, tak v těch teplotách bych řekl, je skoro jisté, že to bude klidné. Už protože se ty lidi budou muset zahřát. No to jako když mluvíme o 17 nebo 15 stupních, tak to je opravdu hodně málo. Teďko legraci stranu, protože to je opravdu hodně vážná věc. Já bych rád zasadil tuhletu problematiku energií do trošku širšího kontextu, protože já se nemůžu už delší dobu zbavit dojmu, že všechny západní společnosti, včetně samozřejmě té naší, jsou vystavené takovému permanentnímu stresování. Že vlastně existuje, nebo takhle, může existovat nakažlivá choroba, může existovat válka, může existovat nedostatek energií. Tady je zajímavé, že po sobě jde nakažlivá choroba, válka, zrůstající energie, inflace, nedostatek, další válka, když mluvíme o Tchaj-wanu. V chronologii, která mi přijde trošku nereálná a z toho pro mě vyplývá, že tady opravdu jde asi o pokus velkou část populace postrašit, protože to nejspolehlivější, co lidi dělá poslušnými, je, když se bojí. A já vím, ale když se třeba podíváte na to, jak vypadaly příčiny velké americké krize v 30. letech, tak to bylo tak, že lidi nechtěli kupovat a posléze ani už nebylo co kupovat. Myslím, ty prodejci museli svoje ceny tak dále snižovat, že nakonec už se jim nevyplácelo vyrábět. Že teďko my tady máme v tomto současném světě, řekněme započato rokem 20, máme tady hospodářství, které má co prodávat a lidi, kteří chtějí kupovat. To znamená, ta věc funguje, ten řetězec je uzavřený. A teďko to, co jsem tady vyčíslil, směřuje k tomu, aby lidé nemohli kupovat, protože na to nebudou mít, a tím pádem, aby nebylo potažmo i co prodávat. To je hypotéza, za to já jsem tak říkajíc placený jako politolog. Já považuji jako skutečnou úlohu intelektuála je, aby společnosti říkal, to je možné, to je scénář, to je vysvětlení, přemýšlejte o tom, a ne, aby jim říkal, stalo se to, protože se to stalo a tohleto ex post je nezajímavé. Já teď se snažím najít nějaký, udělat si v tom nějaký pořádek, proč se to děje. A přijde mi to docela zvláštní a jako hodně nebezpečné, jestli to tak je, jak se domnívám.
0: No, ještě k tomu jedna aktuální věc. To, co se děje na těch setkáních s občany Andreje Babiše, kde alespoň z těch videí, které jsem viděl, vychází na povrch jakási nenávist, jakýsi příkop vykopaný. Není to počátek něčeho?
1: Já myslím, že to je vyústění něčeho. Přičemž dneska je to bohužel tak, já to neříkám opravdu rád, ale je to bohužel tak, že my vlastně nemůžeme žádnému sdělení, když u toho nejsme my sami osobně přítomni, plně věřit. To znamená, natočený film ještě neznamená, že se to tak odehrálo. Nějaký komentář o něčem ještě neznamená, že tam bylo vyčísleno všechno, co mělo být, nebo jestli tam nebylo vyčísleno něco, co vůbec není pravda. To znamená, i takovéhle informace pro mě můžou třeba iniciovat dojem, tam na tom shromáždění byli i někteří, kteří dostali drobný peníze za to, že nadávali, a někteří nadávali spontánně. Pro mě je to jenom výzva na to, aby lidé se snažili co možná kriticky myslet o všem, co se okolo nich děje a nic nebrat za bernou minci, nic. Ani od těch dosavadních věrohodných autorit, ty už bohužel nejsou. No. Ty už se zdiskreditovaly v minulých více než 2 letech.
0: Poprosím vás teď o stručnou odpověď. Kdy předpokládáte, že skončí vojenský konflikt na Ukrajině?
1: Pro mě, jestliže je moje interpretace správná, o tom, že jde tady o jakýsi řetězec problémů, které mají pokud možno trvale stresovat společnosti, tak to bude hodně dlouho trvat, že to patří do toho řetězce. Jenom krátce v té krátké odpovědi. Kdysi existovala konference velmi zajímavých lidí o velmi zajímavém tématu a sice tam se ptali ti zadavatelé, a sice špičkoví boháči Spojených států se ptali, podívejme se na historii válek, přinesly války nám jako těm nejbohatším skutečně zisk, nebo jsme nakonec prohráli. Obyčejně se říká, oni nejvíc zbohatnou. Ta konference došla k závěru, že ne, že války přinesly ztrátu těm nejbohatším. Pro mě z toho nejenom z toho, ale z toho jde také plyne, že válku nechce, skutečnou válku nechce žádná strana. Ale chce to válčení, takové to možné. Já si klidně umím představit, že v blízké budoucnosti se nás začnou ohrožovat mimozemšťané. A to myslím vážně. Teď nemyslím, že to opravdu budou mimozemšťané. Ten přemýšlejte o tom. My máme řetězec událostí, které se normálně v tomto řazení nevyskytují, nebo velmi zřídka. Máme proto určité vysvětlení v tom smyslu, že jde o to, aby ty společnosti byly vystrašené a tudíž povolné. A už jsme toho hodně vyzkoušeli. Pandemie byla opravdová. Ta válka na Ukrajině se opravdu odehrává, ale není to taková ta největší a nás to jenom straší. Inflace nás straší a už se nás i dotýká, ale pořád to ještě nejsou 30. leta v Americe. Ten repertoár možných strašení se pomalu vyčerpává. Ta potenciální válka kvůli Tajvanu už prostě je opakování, to už to tady jednou je. Takže kdyby najednou hrozil nějaký asteroid, nebo by hrozili mimozemšťané, nebo by byly nějaké zajímavé, nevysvětlitelné zjevení na firmamentu, tak mě to vůbec nepřekvapilo. Pak by se potřeboval nějakého Bruce Willise, který by to vyřešil. Zachránil bych nás, abych ho jednou věděl.
0: Předpokládám, že se ještě do voleb uvidíme.
1: Já tak.
0: Jsem rád, že jste přišel. Děkuji, nashledanou.
1: Nashledanou, já jsem. Na jedné zahrádce uprostřed Čech někdo si nepustil zprávy a proto udiven napíná slech.

0: ulice uprostřed Čech. Někdo se pozvedl z trávy a potom ze strachu zacpal si slech, aby už neslyšel zprávy.
1: Posloucháte Radio Xaver.
2: Na závěr, co by měla udělat Evropská unie, teď myslím ve vztahu ke Spojeným státům americkým, k clům.
3: Aha. Evropská unie předně se musí začít chovat racionálně. Zbavit se té nomenklaturní, která ji řídí dlouhá
2: no,
3: léta.
2: No to se nestane.
3: No tak musí to
2: a má měla mandát na další no, musí několik se, no, let. To je na počátku nevím, druhého mandátu.
3: Nevím. Já jsem bytostně přesvědčený, že musí zrušit Green Deal, protože bez Green Dealu můžeme lépe dýchat. Já, protože lidi kolikrát říkají, ty čísla tahám, tady když se podíváte cíle,

0: 4%. K tomu to máme Green Deal, který má stát tolik peněz a máme se zadlužovat. A víte, kolik má stát zelená...
1: Počkejte, a zrušením Green Dealu máme reagovat na cla Spojených států amerických?
0: No protože, co udělal Donald Trump ještě předtím vlastně, než
1: odstoupil od klimatické
0: dohody. No jistě, že jo. Jistě, že jo, na co potom můžeme reagovat tak, že zrušíme nesmyslné omezení v oblasti regulací a samozřejmě ty regulace, když nebudou, tak to zboží se může pro ty domácnosti země Evropské unie zlevňovat. Tady máme zelená transformace, schválila aktualizovaný klimaplán, jo, a do roku 2030 to má stát 2772 miliard korun, to je prosím vládní materiál, jo? To znamená přes 2,5 bilionu, 2¾ bilionu korun má stát tento totálně nesmyslný, zbytečný klimaplán. Takže to je úkol pro země Evropské unie. A znovu říkám, když se podíváme na loňský rok, tak růst měřeno hrubým domácím produktem, tak v zemí Evropské unie je skoro poloviční, jako je ve Spojených státech. Jo. Takže i Německo dokonce je v záporu, má minus, myslím, 0,2% za loňský rok. Takže já jsem bytostně přesvědčený, že bez toho, aniž by si jim rozsvítilo, ono se možná dřív v Německu zhasne, než se jim rozsvítí, tak bez toho opravdu se Evropská unie nepohne a bude ztrácet čím dál tím více svou konkurenceschopnost. No, myslíte si, že sem bude Čína dovážet zboží, když se má uvalit na čínské zboží uhlíková daň? No, co se stane? No, samozřejmě se to zdraží a stane se to méně dostupné pro občany. A my víme už teď, že naše domácnosti chudnou. Ve větší míře, v daleko větší míře, než tomu bylo dřív.

Bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. xtv.cz. Posloucháte Radio Xaver. Xaver Radio.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Manner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Manner si prostě zamilujete.
1: Podtrženo, sečteno a dnes říkám s velkou radostí Vadim Petrov. Dobrý den.
2: Ksavere, dobrý den.
1: To léto. Co to je?
2: Takhle já to znám, Ksavere, když jsem byl malej. My jsme takhle měli takovýhle léta, proto jsme jezdili do Jugoslávie, proto jsme všichni chtěli k moři, do Bulharska, Jugoslávie. Někdy k Balatonu, ale Balaton to nebylo zase tak daleko, to počasí to nebylo o to dobrý. A proto všichni jsme chtěli ty vězní doložky, protože v Jugoslávii bylo to horko a to sluníčko. No a tohle já znám, jestli jste jezdil na nějaký tábory, tak tohle bylo, takový počasí bylo, bahno, zima, pršelo, chodilo se s chlebníkama někde na nějaký blbý vejlety, na nějaký hrady, couralo, pláštěnky jsme museli mít, holinky jsme museli mít, pořád to bylo na blátě. Ano, to je české léto.
1: Někdy to tak bylo, ale tento rok je to extrém.
2: A říkali to dokonce meteorologové, 9 z 10 meteorologů říkalo, že takhle je to normální. Aspoň takhle to bylo dřív. A že to není třeba hezký, že to naposledy bylo v roce 2008, před 17 lety, taky říkají, což je možná pravda, to já nepamatuju, ale takhle si pamatuju dětství. Když bylo takový to třeskutý horko, že opravdu jako jsme nemohli jakoby dýchat to, co je teď třeba někde, já nevím, v tom Španělsku nebo v Paříži snad bylo takový obrovský vedro, tam máte někde až 50, to je neuvěřitelný. To my asi bychom tady jako snad nevydrželi. Tak takovýhle léto máme, tady nemáme nikdy, to bychom asi taky nevydrželi, ale zároveň prostě tohle léto je normální, Ksavere, já to tak beru.
1: Je to normální. Tak, pane Petrove, mám pro vás dneska jedno téma, speciální, zařazené v průběhu, které jsem vám ušil na míru.
2: Hele, Ksavere, ještě než ho řeknete, nebo až ho řeknete, my jsme se viděli naposledy před tou volbou ředitele České ano. televize. Tak jak jste spokojený s tím, co jste udělali, co jste zvolili, koho jste zvolili? Jste spokojený?
1: Jste mě zaskočil. Zatím ne.
2: Já, když jsem to tak sledoval, jestli jste se k Ksavere dohodli, tam ty různý party, které tam jsou, nebo nedohodli, nechci do toho, teďka nejsem moderátor, ale mně to přijde dobrý deal. Ty dva, Fridrich a Chudárek, si myslím, že teda jako je vlastně z toho, co jste mohli udělat, je to dobrá volba. Fakt?
1: Ano. Bylo to možná umění možného, já spokojený nejsem a příjemné mi to není. Mně to přijde trošku jako taková šmelinka.
2: Asi jo, ale zároveň je to takový vyústění jako pragmatický. Z těch ostatních, kteří tam byli, Ksavere, já jsem slyšel kus toho grilování. Já jsem měl někam autem a pustil jsem si pár těch lidí. Za prvé Milan Fridrich byl brilantní. To, co on tam říkal, tak jak zná tu televizi, tak co si představuje, že by všechno mohlo být. Druhá věc, jestli to umí udělat a jestli vůbec jako je na to vůle udělat nějaký ty jeho nápady. Ale prostě ty lidi, ty ostatní, ty mě teda opravdu hodně, hodně nepřesvědčovali. Já jsem si uvědomil jednu věc.
1: Ani paní Šmuclerová?
2: No, ani paní Šmuclerová, ale to jsem tak jako tušil od začátku. Paní Šmuclerová přece jako rostla v tom mediálním světě na straně privátních médií. Tam je to jiný.
1: To Petr Dvořák také.
2: No, Petr Dvořák je finančník, ten rost na straně peněz. A kromě toho, že vlastně rost na straně peněz, tak měl neuvěřitelnou kinderstube a diplomatické chování. On to dokázal se stranami jako dobře jednat a tím, že byl výsostně, nebo je výsostně inteligentní a vzdělaný a tak prostě jako to uhrával hezky. Ale když jste ten manažer na straně té Novy nebo vlastně těch CNC jako Líba Šmuclerová, tak tam je poměrně brutální prostředí. Tam jako není žádný vlastně, tam ty odbory televizní, který kdyby jako chtěli něco, tak tam prostě jim řeknou takhle ne, přátelé. ale v České televizi odbory ty jsou velmi silný a tam je úplně jiný prostředí. Taky ta televize byla rozdaná producentským skupinám, zástupcům různých těch vnějších firem, je to propojený, já tobě, ty mě. To je jako něco jiného.
1: O rodinných klanech nemluvě, ale já se domnívám, že to je na krátkou dobu, protože po volbách se v té věci určitě něco změní a já jsem pro propojení Českého rozhlasu s Českou televizí.
2: Já myslím, pokud se něco změní, a to když se řekneme, jak se to vede, tak se změní to, že a to se změnit musí nutně, protože to je křeč, nesmysl a už je to opravdu jako mimo logiku, těžce mimo logiku a to je to, že poplatky musí platit firmy. To prostě je zbytečnost, je to, nemá to opodstatnění. Tak to by, jestli Babišova vláda, doufejme, že to bude teda jiná vláda než tato, pokud ne Babišova, tak tím by měla začít. A jestli dojde ještě k něčemu jinému. Já myslím, že ta nová vláda bude mít tolik starostí a tolik problémů, že zase jako na velký změny v České televizi nedojde. Ale tohle to by měla udělat. Ne?
1: Nevím. Mám spoustu zajímavých témat. Víte, že máme potrženo sečteno dneska?
2: Jo, jasně, jdeme na to.
1: 6 minut za náma, ano. Tak, stát neměl přijímat bitcoinový dar. Nepostupoval obezřetně, zjistil audit. Najednou, otočka.
2: Já jsem se koukal na tuhle paní Dekroa, to je strašně krásný jméno. Takový šlechtický.
1: Je, to je vznešený.
2: Ono je to D, není to D, Kroa, je to Dekroa. Já jsem si myslel, že třeba ten manžel je nějaký šlechtic, ale pak mi někdo říkal, že je kuchař nebo něco, tak je to nějaká pomluva, já nevím, abych nevím, tak jestli byl kuchař nebo je kuchař nebo nevím, ale zaprvé paní Dekroa ministrině vypadá moc hezky a má moc hezký takovej, já tomu říkám psí pohled. Ona, když vám něco říká, tak zvedne obočí a ona ho má stejně nakreslený vejš, než je to její původní, jo? Ona ho má nakreslený vejš. A když ty holky si takhle zvednou to obočí, tak ten pohled je hrozně upřímný, Xaver. Takový musíte mu věřit. Ona se kouká takhle a teďko ještě řekli poradci, že ať se mluví o čemkoliv, ať prostě mluví nebo nemluví, musí se usmívat. A ona se, nechci říct řechtá, to ne, ale usmívá se strašně, strašně sympaticky, mile. Ať se říká cokoliv, když to zůstane a bude mluvit o nějakých mrtvých a bude se furt mrtvých a bude se takhle pořád usmívat, bude to blbý. Ale ona prostě má ten důvěřivý pohled s tím, veselý pohled s tím zvednutým obočím a vypadá děsně důvěry. Takže já de facto za chvilku vždycky přestanu jako poslouchat, co ona říká a říkám si, říká mi pravdu. To je vidět na tom výrazu.
1: No a vám se to líbí, když tam mají tak nějak vytetovaný ty to obočí, to mají Ukrajinky většinou.
2: Mně se to moc nelíbí, je to otázka, jestli to nechá udělat dobře. Mně se opravdu, mě vadí, když to mají tak jako vytrhaný, že se jim to jako zvedne na to původní obočí.
1: Takhle, jestli vás to potěší, tak já to do příště hodím tady takhle.
2: A nedělejte to, Xaver, nechte to přírodně. Já bych to u vás už taky nechcete být minister, protože ono by vám to zvedlo, vlastně rozjasnilo ten pohled. Oh. Nechte si ten svůj takový trošku temnej. Paní ministrině, no a co se týče celý té kauzy, no je úžasná, no. To je prostě chudák ten starý pan soudce, co od toho očekával. Co tam,
1: myslíte
2: co,
1: pana Uhlíře?
2: To Uhlíře, co chtěl tam, co chtěl vydělat si nějaký prachy, no dobrý, jako kolik, 360 tisíc měl dostat za ty 3 měsíce?
1: Já jsem četl, že 160 dostal.
2: No, dostane, ale jako ta smlouva byla na celý to léto, že si vydělá, říkám, tak stejně bude blbý počasí, třeba měl nějaký zprávy, nikam nepojedu, vydělám nějaký prachy. A on chtěl říct pravdu, Xavere. On chtěl říct, že když jednou něco ukradnete, takže vám to nepatří. Když ukradnete kolo a pak ho prodáte, tak vy ho nezlegalizujete, tu krádež tím, že jste ho vyprodal, že to bylo vaše. Prostě vy o ty prachy máte přijít a ten, kdo ho původně ukrad, tak je viník a když ho nezjistíte, takhle furt to kolo vaše není. A o tom se tam nějak tak jako nemluví. To prostě paní ministrině nechtěla říct, že celý ten úřad Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s policií nutně musel, kdyby chtěli, hele, ten ministr spravedlnosti se může zavolat prostě generálovi Koudelkovi tamhle do Bisky a říct, generále, potřebuju tady zjistit něco, Koudelka je taky právník, tam jsou všichni právníci. A oni nevěděli, že když prostě ukradnete kolo, že to není vaše kolo, že to je furt kradený kolo. Proč jim to někdo neřekl? Proč vlastně celá ta plejáda těch právníků, těch státních institucí takhle zklamala? No a potom přijde pan Uhlíř, pan právník, soudce bývalej, chudák, jako a unavený, už byl takovej celý. A on chce říkat nějaký věci, které nebyly v protokolu.
1: Dobře, pane Petrové, ale znamená toto konec bitcoinové kauzy, nebo to jde dál?
2: Já fakt nevím. Já myslím, že určitě se to dá na hromádku těch dozimetrů a kampeliček a teďko tam bude bitcoinová kauza a odvolání a navrácení pana Uhlíře. Já nechci zase karigovat příliš tuhletu vládu, protože za těch 30 let, co tady jako jsme si udělali tu demokracii, která vláda dovládla jako v pohodě, jo. Bez nějakých takových kauzy. To bylo v historii taky hrozný, co se dělo. Topolánek a já nevím, všechny tyhle ty konce těch vlád, klauzuly vlády nakonec. Takže rozklad. My jsme účastníky rozkladu této vlády v přímém přenosu. Čekáme na říjen s nadějí, že přijde nějaká nová, dáme jí zase nějakou energii a bude se něco dít. A za 4 roky to budeme mít tady znova.
1: Takže v říjnu budou volby, lidi budou stát u těch uren a budou si říkat, tak mám volit dozimetr, bitcoiny nebo čapí nízdo. Jedeme dál. Nebudu dělat stafáž lžím. Pekarová odešla ze sálu při projevu šéfky ruského senátu. A podívejte se, rovná jako pravítko, vzedmutá hruď a hlava zhůru. Takto jsme nastupovali na okresní konference SSM.
2: Šátkování, možná taky pionýrský, ale jako ta hrdost je tam vidět a celý ten štrudl za ní. Hele, ale Xavere, ona to nevěděla, ta Pekarová, když tam jela, že tam Ruska tam bude?
1: Nevím, ona mi nevolal tentokrát, jindy volá
2: tak teda. Tak měla brnknout TC asistence, což nevím, jestli bude ta druhá v řadě, a říct, hele, zjistí mi, jestli tam je nějaká Ruska, kvůli který já bych tam jako nechtěla být a nevydržela bych její přítomnost. To se asi dalo zjistit. A kdyby zjistila, což to asi nebylo tajný, a kdyby zjistila, že tam byla, tak by mohla říct těm organizátorům, ale my tam nejedem, protože s ní nebudem v jedné místnosti. A nebo jestli chcete mě, tak pozvete mě a nezvete jí, to si vyberte. Mohla říct, jo? A pokud vlastně to všechno jako neudělala a potom takhle demonstrativně odešla a ono to stálo nás, daňový poplatníky, už vemete lístky, ubytování, tohle možná pár milionů by to stálo, tak co, jak se to chová? To jenom kvůli těm kamerám, kvůli tady tomu záběru.
1: No, samozřejmě.
2: Ale to je poměrně drahý záběr teda tohleto.
1: To je velmi drahý záběr.
2: Tak ať se na to vykašlo. Říkám, stačilo telefon a říkám, pokud tam bude tato Mitvienko, nebo jak se jmenovala, tak já tam prostě nebudu a vyberte si, kdo je vám blíž.
1: Naštěstí jediná polehčující okolnost je, říkáte drahý záběr, ty šaty paní Pekarové jsou zjevně z Lidlu, ty nebudou drahý. Tak to je jediný, na čem se ušetřilo. Ale jinak je to něco, co je pro mě jako pro občana nepřijatelné.
2: Oni už hrajou jenom pro ty kamery. My ztratili schopnost jako vědět, proč tam jsou. Oni mají mít nějaký názor. Samozřejmě pokud vlastně ona s ní nesouhlasí, tak si to mají prostě nějak vybojovat někde, nebo se toho světa neúčastnit, když s nimi jakoby nesouhlasí. Nebo na té konferenci povstát a říct si do očí, co si o ní myslí, mít o to, já nevím, cokoliv. Ale aby takhle kráčeli demonstrativně, no je to hamba, Xavere, je to hamba.
1: U nás ve studiu byla Jana Bobošíková a řekla mimo jiné, ano, také patří do Fialova gengu. mimo parlamentní strany se spojili. Sjednotitel ale není. Jsme svědky neuvěřitelného woke levičas.
2: Já mám pocit, že teďko, ale on to bylo vždycky, jo, ale to jsou takový ty seznamy, vlastně tomu říkám nějak sentimentální lexikony, jo, jako slova, které jsou v kurzu, které se říkají, když je naučíte, tak dokážete vlastně být in, jste v době. Jo. Tady gang, woke, levičáství. Jo, celá řada těch populárních slov se teďko říká a když se správně naučíte, tak potom vlastně můžete jako se účastnit spousta debat a vypadáte velice kvalifikovaně. No.
1: Tak z toho bych ale jenom Bobošikovou nepodezíral.
2: No, já jsem se pouštěl ten rozhovor k Xavere, teda. Je to těch slov tam říkala správně celou řadu. Jenom prostě ty, jak je vždycky navázala dohromady, jenom mi z toho jako nevypadávaly takové nějaké myšlenky, které už bych dřív jakoby neslyšel, nebo které by byly zajímavé, které by byly třeba originální, které by mi to jako nasvětlili nějak jako jinak, nebo pojmenovali, nebo dali nějaký příklad. Jasně, my se pohybujeme přece ve světě, kde většina věcí je už nějak pojmenovaných a se rozhoduje, kdo je jenom na té nebo oné straně. A když už chcete slyšet jako povídání na nějaký téma, tak ať je to aspoň jiný.
1: No a patříte mezi ty, kteří mají Janu Bobošíkovou zapsanou jako kvalitní novinářku? A nebo se těšíte spíš na to, stane-li se političkou?
2: Pro mě je to vlastně takový Jaroslav Tvrdík v sukních. Na co Jana Bobošíková sáhne? A potom tráva neroste 7 let. Normálně já jí...
1: Což
2: já,
1: se o pražské slávě říct nedá.
2: Ale dobře. Ale celá ta čínská kauza a potom, co mě aerolinie.
1: Ministerstvo obrany.
2: Ministerstvo obrany. Já měl rád jejího manžela. To byl strašně příjemný chlapík. A ten byl moc fajn. A Pro mě je to typ osobnosti videomaker. Jo. To byly takový ty kocápky anglický, ty škunery, který prostě šli ke dnu a dělali z těch námořníků ty vdovy. Proto se jim říkal videomaker, jako ty, který jako vyráběli ty vdovy. Ona kam přijde, tam si myslím, že prostě to rozvrátí. Fakticky si nemyslím, že takhle neočekávám od ní něco jako konstruktivního. I když bych si přál, aby v té sněmovně byla, protože si myslím, že když tam bude Markéta Šichtařová a Bobošíková a ještě pár takových lidí, tak ta sněmovna dostane grády a bude to tam jako jízda.
1: Jo, vy nastolujete téma ženy v politice. Já jsem to pochopil. Vy jste mi to tak podsunul. No, tak když jsme u toho, tak dobře.
2: Ženy politici jsou daleko větší bojovnice než chlapi. Chlapi nakonec tak mě vždycky fascinuje, jak oni teda jako ty poslanecké sněmovny se tam sekají, říkají si nehorázné věci za tím pultíkem. A pak jdete do té restaurace, tam jsou všichni kamarádi. Mě to pořád jako ještě by nešlo tohleto. Ale ženský se umějí sekat víc a líp ale, a ostřejc. A ostřejšíma zbraněma.
1: Ale prosím vás, viděl jste to před chvílí, jak kráčela paní Trapná v červeném kostýmu. Tomu říkáte ty ženské zbraně v politice, je to k smíchu přece.
2: No, ale to nebylo domácí prostředí. Ona, když ta někoho Pekarová staví jako do latě, tak říká takový ty řeči, já si teď nevybavuju, jako, že už toho bylo dost a okamžitě, jo, jako ten autoritativní tón, takový ten rodičovský, když nějaký nevycválenýho smrada vyloženě krotíte, jak se dřív říkalo, tak takhle umí paní Pekarová mluvit na půdě domácího parlamentu. To teda jo.
1: Nevím, myslím si, že to platí ve chvíli, kdy žena je mimořádně chytrá. A to nás teď dlouho nepotkalo.
2: Fakt je, že když teda srovnám, vrátím se k těma dvěma, k Markétě Šichtařový a Janě, tak Bobošíkový, tak bych řekl, že když poslouchám tu Markétu Šichtařovou, že teda mě to baví. Ta to říká, prosíte, taky tak trošku naučení. Já vždycky mám u těch dvou pocit, že něco mluví, a pak je ta Markéta a já, díváme se na to něco, co mluví, a tak to posloucháme. Jo, jakože to je takový, jakože buď to mají tady čtou z hlavy, nebo to prostě mají naučený, anebo jako vysílají, že to není osobní. Ale ta Markéta se mi líbí hodně.
1: Dobře.
2: Ta to říká dobře.
1: Okamura. Fialova vláda manipuluje volby. Stíhání účelové, říkali na první zprávy.cz.
2: Xavere, tohle je už takový standard. No, ale funguje mu to. Okamura ne, udělal s tím spojením, vlastně tím, že má kolik, nějakých 12% teďko v průzkumech?
1: No, má v některých víc.
2: No, má, ale to bylo dobrý, on je dobrý. On prostě se dohodne s Reichlem, dohodne se prostě se Svobodnýma, no to je úžasný, jako dobrý, dobře to dělá. A když bych měl kritizovat, že mě tohle téma o něj nebaví, tak zároveň si říkám, že tomu nerozumím a že on tomu rozumí víc. Jo? Že vlastně tato kampaňovitost tady celý tý kauzy od začátku, prostě, že to prostě vede dobře. Samozřejmě, že to je účelový, že do jaký míry on teda měl se dá obhájit nějaký domorodec s nožem v ruce na plakátě, jakože nám jde sem dělat doktora, to nevím, to asi ne, ale jako do jaký míry to od začátku od něj byla provokace, taky nevím. Takže já mu na to nepůjdu, tohle to já s ním nehraju, ale dělá to dobře.
1: Tak, Trump dal ultimátum Putinovi. Hrozí cly a opatřeními, pokud neučiní kroky k ukončení války. A dnes jsem četl ráno, že to je do 8. srpna. Což je, tuším, dneska je prvního.
2: Dneska je prvního.
1: Takže 7 dní. Příští pátek.
2: A jestli on nepojede třeba na nějakou dovolenou mezi tím, zase to neposune. Ale on s tím, dobře, on jako pro řadu lidí je směšný, pro řadu lidí je šílený, pro řadu lidí je to stařec, který už neví, jako co říká, ale rozhýbal to. Všechno to nějakým způsobem rozhýbal. Do jaký míry on je schopen hejbnout s Putinem, já to moc jako nevěřím. Když se kouknete na ten globus, no to jsem několi, on je strašně velký. Jsem poslouchal tuhle Marhoula, který zasvěceně povídal o tom, že na vojně to jako ani Ukrajina nemůže prohrát, když ji budeme jako dodovat, ani Rusko neprohraje, a že to Rusko imploduje, jako, že se zbortí dovnitř. Rus, protože teď mají všechno, co potřebují, oni jsou naprosto soběstační. Navíc samozřejmě, že ještě tyhle ty hrátky startují země BRICSu, takže to není jenom o tom Rusku, je to o Indii, je to o Číně, je to o Jižní Americe. OK, dobře, tak mu to teďko zkrátil, tak aspoň se to posune rychleji, budeme vidět, co udělá jako další krok.
1: Věříte mu? Nebo je to jenom takový manévr, vy říkáte, mezi tím pojede na dovolenou? Já si myslím, že příští pátek něco udělá.
2: No, tak jestli...
1: A nebo příští čtvrtek skončí válka.
2: Jestli chce zatížit, já nevím, kolik set procentní daní, jako ty, který dovážejí tu ruskou ropu a plyn, a jsou to Indie a Čína, když teď horko těžko dohodli nějaký ta celní podmínky s tou Čínou, je tam spousta jako technických nesmyslů. Já si myslím, že ty, který sem pozvete a který tomu rozumějí v detailu, tak vám to vysvětlí, jak je to vlastně jenom... I ta dohoda s tou Ursula von der Leyen, jako co se týče vlastně tady toho velkého vítězství, jak se dohodli, že jo, když si to začínají rozklíčovávat, co je v těch 750 miliardách na co a za plyn a za zbraně, jako to je mimo to na to, nebo už ta minulá smlouva je do toho zahrnutá. Ono to začíná být taková hra s čísly a my si pořád myslíme, Xavere, že tyhle ty lidi, že to vidí nějak lepší než my, že mají ty poradce, mají ty analytiky, mají prostě ty chytrý všechny ty, kteří to rozumí a všechno, co nám říkají, že to je jakoby skutečnost. A já si fakticky myslím, že jako nepřeceňujeme to, že oni to si nám taky říkají, jenom to, co je tak jako občas napadne.
1: No a teď pro vás mám, pane Petrové, tu specialitu, to speciální téma. protože vy jste hudebním skladatelem, mimo jiné to každý ví, aktivním muzikantem taky. Váš tatínek byl velmi uznávaným a velmi slavným hudebním skladatelem, tak já mám teď hudební téma. Překvapí vás to. Trable s novou slovenskou hymnou. Stála přes milion, ale zřejmě není podle zákona. No, víte co, to jsou takový ty hymny, má se do toho hrabat?
2: Hele, když si poslechnete americkou hymnu v tisíci různých provedeních.
1: Mě nebaví hudebně.
2: Ale já jsem slyšel jazzovanou, já jsem slyšel rapovanou, já jsem slyšel zpívanou fakticky jako už hranu na kytaru, prostě na elektrickou, jako big beat, jako úžasný, protože jako ta melodie je jedna věc a samozřejmě celý to ustrojení harmonický a celá ta stavba, to se z toho může postavit lecos, tak se mi na tom líbí, že to není svatá věc, na kterou princezna, který se jen čuchá, jo, jakože ta americká hymna, že se s ní prostě že jde na lidem volně, ať si s ní dějí, co chtějí.
1: Americká klidně.
2: Ale bacha. Ale teďka nemluvím o oficiálních platformách. Oficiální. Tam souhlasím s tím, že by vlastně ta hymna měla ta její podoba, ten její kabát by měl podstupovat nějakému jinému režimu, než ať si s ní dělá, kdo chce, co chce, protože prostě to patří všem, tak jestli s tím všichni dějí, co chtějí. Dobře, a na té oficiální úrovni to bych řekl, že to má být docela složitější ten proces, jak jí měnit kabát. A oni změnili ten kabát. Já si myslím, že lidem tam na tom Slovensku ani tolik nevadí, že jim měnili kabát. Ale jak to udělali? To jsou fakticky jako Alexandrovci, když to zpívají.
1: Yes.
2: Je to prostě široká strana moje rodná já ve slovenštině. A v těch politických konotacích, které tady zrovna jsou, jasně, ať to zpívá mužský sbor, ale to není ani mužský, tam jsou tam ty silný hlasy, to je smíšený sbor. Ale ono to tak nebylo, ty Slováci nejsou takový národ, který má takový tu historii, není tak patetické, jako jsou ty Rusové. Jo. Vlastně oni ty Slováci hudebně vycházejí z toho středoevropského prostoru. Já jsem si dokonce myslel, že mají blíž k Maďarům, a oni nemají blíž k Maďarům. Oni mají blízko k Polákům, k nám, k Rakousku, Uhersku jako takovýmu. A hudebně vlastně tam to byly takový ty fujary, takový ty halekačky, že jo. Mají taky ty zajímavější stupnice, takový ty módy s těma různýma intervalama. Jo, ale nebyli vůbec nikdy Rusové a nikdy nebyli Maďaři.
1: Rozumím. A teď to řekněme tu důležitou věc, že před pár lety se snažili někteří umělci vylepšit tu naši hymnu. Pamatujete si to?
2: Jo. Oni ji zaranžovali, udělali to pro velký symfoniák, udělali tam nějaký harmonický modulace, takže ji udělali jakoby zajímavější. Ale my to tak nechceme. My chceme tu prostou, kde domův můj, jak ten slepý.
1: Tak, a to tenkrát jsem to slyšel, měl jsem pocit, že je to tak složité, že to ani sám autor nepochopil toho, té modulace nebo toho rozšíření. A k té české hymně, víte, že ono je těžké jí zahrát u táboráku. Co zahrát? Zaspívat je těžké. Ona totiž je hrozně, ty tóny jsou tam od sebe hrozně daleko. Zkoušel jste to někdy? Jen tak jako pro někoho u táboráku je půlnoc, je, a někdo, tak si dáme hymnu, to každý zná, to zaspíváme. Ono je to strašně těžké.
2: No jasně, protože
1: máte ten to tam nízko na začátku a potom to jde hrozně vysoko.
2: No proto bylo to taky na ty housle, protože ten tón na ty housle je dlouhý, můžete ho táhnout, no je to tklivá píseň, že? Je to prostě smutná, nostalgická, prostě tak, jak my jsme tady všichni, my dokážeme být prevíti, ale máme v sobě takový zase, jako my si rádi popláčeme, tak, jako, a to je ta píseň, no tahle ta jako písnička vlastně, ta nostalgie v ní, to je moc hezký, je to typický a určitě jako dobře vybraná pro tu naši, na ten symbol hudební té naší země.
1: Zaspíváme si nakonec.
2: Ne, zaspíváme. No, my jsme schodili celý
1: třeba,
2: pořad.
1: Třeba do chemie se to nehodí. Víte, jak to je? Jsem rád, že jste přišel a těším se na příště. Nashledanou.
2: Díky za pozvání, Ksavere.
1: Podtrženo, sečteno a dnes pan Vadim Petrov.
3: Hraje vám Rádio Ksaver.

0: na všech serverech zpráva, že oni se nějak Američani domluvili s Rusama, že tam bezpečně přijede a odjede.
1: Není to taky zločin?
0: No já nevím. Oni evidentně mají nějaký kanál, jak spolu komunikují.
1: No jo, ale taková...
0: Proč spolu nevyjednávají o míru?
1: No to teda vůbec by bylo nejlepší, kdyby bylo boxerské utkání, jo, kde jeden prezident proti druhému prezidentu a který by tomu druhému natáhl, tak ty by to vyhráli.
0: Já jsem se přemýšlel, jestli něco takového bylo třeba za druhé světové války. Že Hitler jede někam, jede se podívat na bitvu u Stalingradu, tak zavolá Rusákům, Rudé armádě, prosím vás, jede se tam podívat vůdce, buďte shovívaví. No, zná toto historie, tento způsob?
1: A ne, to, o tom já jsem nic neslyšel, ale já jsem se třeba přečet o tom, že Winston Churchill, který ho všichni považují za zachránce civilizace světa, člověka, který v bezvýchodné situaci dokázal Hitlera zastavit a porazit s americkou pomocí. Představte si to, že on v létě 39, před vypuknutím druhé světové války, měl údajně, mě to říkal jeden expert, který to studoval, v britských médiích pozicí šílence, šaška, směšné figurky, protože přece celé veřejné mínění té Británie tenkrát říkalo, to je výborný, že máme toho Hitlera za spojence. Jo? On zastavil ty komunisty v Německu a teď, na co my bychom stavili nějaký váleční lodě, my teď máme kámoše, ten on nás nenapadne. Jenom ten blázen Churchill chodil a říkal, bacha, bacha, ten nás napadne. On taky proto, když vypukla druhá světová válka, tak byl okamžitě jmenován premiérem. Víte proč? No, on nikdy nebyl. Celá politická scéna Británie byla ráda, že má kámoše. No, pak bylo všechno jinak, jo, ale já tím chci říct, že ty kotrmelce jsou dost běžný, dokonce jsou to kotrmelce úplně až absurdní. Tohle by nikoho nenapadlo. Má to ještě jeden dovětek. Víte, proč on potom prohrál volby a už nebyl po válce takový slavný?
0: Už byl starý.
1: Ne, no my, co jsme vítali toho Hitlera, jsme se na toho hroznýho člověka, co měl pravdu, nechtěli koukat. No on nám připomínal, že jsme byli blbí, jo? To nechcem, ať zaleze, ať neotravuje. Vyhrál to, je dobrý, jo? Ale on nám dokazuje, že my jsme byli hloupí, tak pryč s ním.

0: Radio Xaver.
1: Nepřiznaná koalice. Dva krajské soudy zamítly návrh na zrušení kandidátky SPD. To je předvolební boj, panečku.
2: Ten kolorit já jako neřešil. Mě na tom zajímá jedna věc, kterou jako český systém ještě nepoznal a která se k nám asi dostane. My kdybychom, ty minulý volby rozhodlo to, že strašně moc hlasů těsně propadlo. A to už se asi nestane.
1: Ano.
2: Kdyby se byli bývali asi motoristi domluvili s druhou stranou, se šlachtou, tak by asi skoro nepropadly žádný hlasy. Jo? Takže je vidět, že se tam dostane neuvěřitelně široký politický spektrum. Ale já zase vůbec nevím, co to bude znamenat. Já mám třeba kamarády, který zvažují volit SPD, protože milují paní Šichtařovou. Já říkají, to je pravicový člověk, to je ekonom, to je chytrá ženská, ta patří do parlamentu.
1: To slyším často.
2: Jo, a já jim zase třeba říkám, ty, já se s některýma bavím jako třeba o zdravotnictví. To ta debata třeba na OVKSČ byla lepší. oni jsou jako hodně vlevo od komunistů. Některý jejich lidi. Jo? Oni to nemyslejí zle. Oni o tom systému nic nevědí. Ani nemyslím, že mají nějakou ideologii. Jo? Ale prostě třeba říkají, já chodím za těma voličema a ty voliči říkají, že mají zubní implantáty zdarma. Já říkám, to je bezvadný nápad. Tak to je nějakých třeba 1000 miliard. A oni, aha. čili, já nevím, jak to dopadne. Jestli vlastně ta paní Šichtařová, jestli to bude nějaký klub, jestli tam zrovna dostane.
1: Jestli.
2: A pan Okamura vždycky před každým hlasováním řekne, jak to bude. A ono to tak bude. A nebo jestli vlastně budeme mít tolik politických stran, co jsme nikdy ani netušili. To znamená, už teď mi přijde, že je tam těch stran jako hrozně moc. Mně se samozřejmě líbí americký systém, kde jsou v zásadě dvě, se ne úplně se shodnou, jsou to dva bloky, ale OK. My už těch stran tam budeme mít hrozně moc a koalice. A já teď nevím, jestli třeba paní Šichtařová nebude vlastně nějaká vlastní třeba politická strana vůči třeba těm jiným lidem. Protože když se s ní bavím o zdravotnictví, tak ona jako kapíruje jako třeba pojišťovenský systém a tak dále. A pak

tom klubu, jak to znáte, že se hlasuje jedním mužem, tak jsem zvědavý. To bude na tom jako zajímavý. Jinak tyhle ty, jestli to soudy zamítnou, nezamítnou, to je taková prostě pěna nos. Na to má pan Okamura dobře právnicky zmáknutý, to asi my nevyřešíme.

0: zase. Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Miloš Zeman je naším hostem. Rád tě vidím, pane prezidente. Ahoj.
3: Rovněž tě rád vidím, Ksavere.
2: Miloši, máme o čem mluvit. Skoro bych řekl, že celá planeta posledních pár dnů hovoří o tom zásadním setkání prezidentů Zelenského a Trumpa v Bílém domě. Mm-hmm. Co si o tom jako politik, praktik myslíš? Kolikrát jsi to viděl?
3: Dvakrát, ale myslím si, že tě překvapím, protože tě nabídnu jiný úhel pohledu, než je u většiny komentátorů. Já vycházím z toho, že Trump je obchodník, že chtěl uzavřít deal. Ten deal se týkal těžebních práv na ukrajinské nerostné zdroje. Zdůvodňoval to tím, že Amerika, na rozdíl od Evropské unie, která Ukrajině poskytuje půjčky, Ukrajině poskytuje dary a on, že by, jak řekl, chtěl své peníze zpět. Nikoli ve finanční, ale naturální formě. Zelenský chtěl v rámci této obchodní dohody tam v celku neorganicky začlenit i bezpečnostní garance a Trump mu na to odpověděl, že dostatečnou, jak on říká, bezpečnostní pojistkou jsou právě ta těžební práva, což dává logiku, protože když Američani jsou na území Ukrajiny, tak asi těžko na Ukrajinu bude někdo útočit. Nicméně Zelenský přijel do Bílého domu a sdělil, že tu smlouvu bez bezpečnostní garancí nepodepíše, což mimochodem z toho záznamu rozhovoru vůbec ještě nevyplývá. No a díky tomu bylo jednání přerušeno, ukončeno, nekonal se ani slavnostní oběd, natož tisková konference. A všichni čekali, co bude dál. Stalo se to, že ukrajinský premiér Šmihal, tuším, že včera, prohlásil, že Ukrajina je plně připravena tuto obchodní dohodu podepsat. Zelenský se patrně do Bílého domu hned tak nevrátí, ale přijede tam nějaký ukrajinský ministr a tento s nějakým americkým ministrem podepíše a tím to skončí.
2: Budu se ptát i na formu, ale ty jsi začal od obsahu toho setkání, tak řekni, z toho obsahu, tak jak jsme to slyšeli, ono to chvíli mi vypadalo jako hádka, skoro. A máme z toho vyvozovat, že konec války se tímto posunul směrem dozadu, místo aby se posunul směrem blíž?
3: No tak rozhodně zastavení amerických zbrojních dodávek Ukrajině tuto válku může posunout, protože Ukrajina je tím objektivně oslabená. Ne natolik, aby tu válku prohrála, ale natolik, aby se zhoršila její vojenská pozice. V tomto smyslu ano.
2: Mm-hmm. No a ještě něco k té formě. Přijde ti, pane prezidente, taktické jít do Bílého domu v mikině a v teplákách?
3: No tak mě jeden režisér Sedláček, kterému jsem dal vyznamenání, toto vyznamenání také přebíral v mikině, aby zdůraznil svoji exkluzivitu. No mně to přišlo legrační, ale naše média se pohoršovala, budiš. Trump spíše zavtipkoval nad tím, že mu Zelenský takovou slušivou mikinu ke krku dřív ji měl rozhalenou. Ne, to si myslím, že není důležité.
2: Slyšel jsem k tomu takový komentář, že prezident Zelenský si přijel pro šek a odvezl si fakturu. Dá se s tím souhlasit?
3: Naprosto, to je velmi přesná formulace.
2: Ty říkáš, že se hned tak do Bílého domu nedostane.
3: Ale dostane se tam ten ministr.
2: Ano, dobře, ale nadevší pochybnost to vyvolalo jakousi reakci v Evropě a my jsme se už včera dozvěděli, že paní Leyenová hovoří o 800 miliardách eur na přezbrojení Evropy a na pomoc Ukrajině. Není to jednání nebo ta reakce Evropské unie trošku hysterické potom po té schůzce Trump-Zelenský?
3: Já bych opravdu počkal doslova několik dní, protože pokud se ta obchodní dohoda o těch, někdo tomu říká vzácné zeminy, a někdo tomu říká vzácné kovy, to je
2: celkem jedno.
3: Oni tomu
2: říkají minerály dokonce,
3: jsem četl. Nebo minerály. Tak pokud se dohoda o těch minerálech uzavře v dohledné době, no tak není důvod k takovému masivnímu přezbrojování Evropské unie.
2: Jakou pozici má teď prezident Putin?
3: O něco silnější, také jeho mluvčí Peskov označil to za příspěvek míru, což je poněkud komické, myslím, přerušení těch zbrojních dodávek. Ale samozřejmě jeho vyjednavací pozice se v průběhu americko-ruských jednání ještě může měnit, protože Trump je velmi tvrdý hráč.
2: Očekáváš, Miloši, nějakou fatální změnu po schůzce Trump-Putin?
3: Já si myslím, že se pokusí dohodnout, že se dohodnou na půdorysu, o kterém se dnes už často mluví. A to znamená, když to řeknu velmi stručně, že nová hranice mezi Ruskem a Ukrajinou bude dnešní frontová linie.
2: Jenom tu a tam člověk hovoří se zkušeným prognostikem, tak teď půjdu na tenký led. Dejme tomu, že v řádu měsíců skončí válka na Ukrajině. Dejme tomu. Myslíš si, že za rok, za dva se budou prezidenti Ruska a Ukrajiny jmenovat Putin a Zelenský?
3: No, tak pokud jde o Ukrajinu, není vyloučeno, že novým prezidentem Ukrajiny bude Zalužný. To je bývalý náčelník generálního štábu toho času, velvyslanec Ukrajiny ve Velké Británii a velmi populární osoba. Protože po uzavření míru budou na Ukrajině nutně vypsány prezidentské volby. Není vyloučeno, říkám to opatrně, že Zalužný bude proti Zelenskému kandidovat. A v tom případě, říkám to velmi opatrně, není vyloučeno, že vyhraje prezidentské volby. Pokud jde o Putina, já jsem v jednom rozhovoru pro televizi Nova, což je téměř tak významná televize jako XTV.
2: Byl bych opatrný zase.
3: Ano, byl bych opatrný. Tak řekl, že po Putinovi nutně přijde nový Stolypin, protože Stolypin byl významný ruský reformátor. Rusko potřebuje reformy, Putin zpočátku vypadal jako reformista, no a bohužel se mu to nepodařilo.
2: No a pozice Evropy v této chvíli, promiň Evropy, Evropské unie,
3: no právě.
2: V tom?
3: Víš, ono je to zvláštní. Já bych tady citoval jednoho amerického diplomata, který prohlásil, pokud za jednacím stolem sedí 23 účastníků, tak se nikdy nedojde k závěru. Hegel řekl, že samozřejmě Ukrajina bude předmětem nebo účastníkem tohoto jednání. A taky by bylo sprosté, kdyby nebyla, a opravdu by to připomínalo Mnichovskou dohodu. Ale je otázka, zda nutně, podotýkám nutně, musí být Evropská unie účastníkem tohoto jednání, protože kdo ji bude zastupovat? Lajenová, no ale tu někdo vážně nebere. Scholz, ten už je svým způsobem v politickém důchodu a tak bych mohl pokračovat dál a dál. Možná předseda Evropské rady, ale o něm také velmi málo víme. To je Portugalec, který je téměř neznámá osoba. Takže když to sečtu kolem a kolem a vzpomenu si na to poznámku o těch 23 účastnicích, tak bych spíše řekl, že Evropská unie se příliš tohoto jednání, alespoň v počátečních fázích, účastnit nebude.
2: Požádám tě, Miloši, o krátký komentář v tom smyslu, co tě překvapilo nebo nepřekvapilo na výsledku německých voleb. Co zatím číst?
3: No tak tam byly průzkumy, ty průzkumy většinou vyšly, jak pokud jde o křesťanskou demokracii, tak pokud jde o AfD, tam se to lišilo se o 2-1%. Trochu překvapující byl úspěch levice, ale ta měla 8%, což zase není tak moc. No, samozřejmě, že se spekulovalo o koalici křesťanských demokratů a AfD, což by byla velmi silná koalice z hlediska počtu mandátů. Nicméně vrátilo se to do starých kolejí, to znamená velká koalice se sociálními demokraty. No a tady se opakuje případ Rakouska, kdy svobodní, kteří vyhráli volby a AfD je nevyhrála, tak vypadali, že budou mít kancléře a nakonec se to také vrátilo do starých kolejí. Jinými slovy, tyto dvě strany, které se označují za pravicové a někdy se jim říká extremisté nebo radikálové, tak v obou případech nakonec jsou mimo hru. Otázka je, jak dlouho.
2: Jinými slovy, můžeme říci, že pozorujeme změnu nálady u voličů v Německu?
3: To určitě ano a je vyjádřena právě vzestupem AfD, která zhruba zdvojnásobila svůj volební zisk. Nicméně zatím, opakuji, to vypadá tak, že močálem černým kolem bílých skal se pojede dál.
2: Jedna zásadní událost, která plnila česká média v minulém týdnu, je zatýkání kolem nemocnice Motol. Pan ředitel Ludvík je vazebně stíhán, dokonce i doktor Jansta, kterého ty určitě dobře znáš. Pro řadu lidí to bylo překvapení. Na druhou stranu řada lidí odsoudila tu skutečnost, že se to odehrávalo v přímém mediálním přenosu, že novináři mnohdy měli informace z odposlechů, nevím co všechno, dřív než obvinění nebo jejich obhájci. Co si o tom myslíš?
3: Tak únik z policejních spisů je bohužel u nás běžný a policie by si v tom měla udělat pořádek. Nicméně mě to překvapilo, znal jsem Mirka Janstu, znal jsem Mílu Ludvíka jako mnoho jiných, ale člověče dokonce jsem zjistil, že jsem znal i toho pana buď Budinského nebo Bukovského, Budinského. Jo? A víš proč? Protože to byl předseda obce legionářské. A ten se jako tak tento předseda účastnil nějakých těch slavností na Vítkově a nevím, kde všude ještě. No takže já jsem byl vlastně všechny tři hlavní aktéry této kauzy. A přesto mě to překvapilo.
2: Dobře, ale my jsme tady v minulosti zažili hrazi na úřadu vlády, kde se říkali šílené věci o spoustě desítek nebo stovek kilogramů zlata a tak dále. A nakonec z toho vznikly nebo zůstaly nějaké ušmudlané kabelky. Neboli už jsme zažili velký poprask, velkou demonstraci té policejní síly, velkou demonstraci síly státních zástupců. a nakonec z toho zbyla jenom nějaká si podivná kabelka paní Naďové nebo kabelky. Může toto být i ten případ, respektive ptám se na to tvůj názor. Udělal by doktor Jansta něco takového, co mu je ty dáváno za vinu? Ty ho dobře znáš.
3: No, tak já bych předeslal, že demonstrace síly státních zastupců se projevila právě formou veta prezidenta republiky vůči zákonu o platech ústavních činitelů a soudců. Soudcovské lobby, včetně státních zastupců, tady zafungovalo s neobyčejnou silou. A teď k tvé otázce. No, je-li člověk poměrně dobře situovaný, to znamená, má poměrně vysoký plat, včetně odměn, tak touhá mít ještě víc, mít soukromý tryskáč, mít jachtu, mít ranč někde. Oni dokonce snad měli něco v Kostarice, člověče, to jsem někde čet. Já v Kostarice. Podivné. Tak pokud v nich hárál tento plamen neukojené, ne cti žádosti, to není cti žádost, ale mu majetkochtivosti, teď jsem stvořil nové slovo, majetkochtivost.
2: Mamon třeba se říká
3: mamon,
2: také.
3: Ano. No tak pokud v nich hárál tento plamen, tak tím hůře pro ně, jo, protože jim se uzavřel profesní život. Lze očekávat poměrně výrazné tresty. Já sám jsem vždycky jaksi podporoval zpřísnění trestů za korupci, ale osobně lidsky je mě to líto, protože z těch tří hlavních aktérů dva docela dobře znám.
2: Teď se nám blíží volby sněmovní v naší zemi, už je to kolem půl roku, to bude, ne, za půl roku budou volby a objevují se různé zajímavosti kolem toho. Teď četl jsem, že se pan Šlachta nedomluvil s paní Konečnou, paní Maláčová se nedomluvila a tak. Ty ten svrkot také sleduješ. Jaký předpokládáš vývoj tady u těch stran, kteří nějak oscilují kolem těch 5%, buď to trošku výš, nebo trošku níž. Nedělají chybu v této chvíli, že nedemonstrují to, čím to nakonec vyhrálo Spolu? To znamená, sjednotili jsme se, máme různé názory, ale jdeme do boje společně.
3: Podívej se, ty mě lichotíš, jaký jsem geniální prognostik, ale já jsem...
2: To jsem neřekl.
3: Téměř. Já jsem očekával, že Konečná s Maláčovou se dohodnou a už to tak asi i vypadalo. No a moje prognóza nevyšla. Vycházel jsem z naprosto racionální úvahy, že když se nedohodnou, tak Maláčová v čele sociální demokracie dostane podle dnešních průzkumů kolem 3%, tedy nedostane se do parlamentu a Konečná překročí 5%, ale poměrně těsně, takže nebude mít tak významnou pozici, jako by měla, kdyby jí ty 3% ještě přidala Maláčová. To je racionální úvaha. A tam, já jsem mluvil s některými aktéry, tam prostě převážely emoce. A já teď nechci být jízlivý, to mi vůbec není vlastní, Xavere.
2: Ano, já velmi dobře vím.
3: Ale mám takový dojem, že nějaká osobní prestiž tady hrála svoji roli. No a ta osobní prestiž nebyla potlačena v zájmu racionálního kompromisu. A došlo k velké politické chybě, místo sjednocení levice. Tady budeme mít opět roztříštěnou levici. Jedna levicová strana určitě nebude v parlamentě a druhá možná nebude v parlamentě.
2: No, co soudíš o tom, že pan ministr zahraničí, pan Lipavský, dnes se objevila zpráva, že nakonec bude kandidovat za Spolu, dokonce Petr Fiala ho podpořil v tom, že mají na spoustu věcí téměř stejné názory. Vlastně je to bývalý Pirát, potom ho nějakým způsobem pod svá křídla vzala Topka, teď ODS. Asi je to k diskusi, jestli je vynikajícím ministrem zahraničí. Jisté je, že bude kandidovat.
3: Tak já si nemyslím, že je vynikající minister zahraničí, ba přímo si myslím pravý opak. Nicméně je věcí Petra Fialy, koho si vezme do ODS, kdo bude profilující kandidát. Uvidíme, jak pan Lipavský bude vysoko nebo nízko na kandidátce Spolu, no a také, jak dopadne preferenčními hlasy.
2: Ještě jedna taková zajímavost. Motoristé uveřejnili svůj záměr zavést povinnou vojenskou službu. Je to věc, která má šanci nabrat voliče, než kvůli vyhrát volby?
3: Řekl jsem několikrát v různých médiích, že pokud motoristé chtějí překročit 5% hranici, pak jejich kandidátku musí vést Filip Turek a někdo jiný. No, jak jsem četl nedávno, asi včera, Turkův rozhovor v Mladé frontě, tak ten zatím váhá, ale zdá se, že je spíše této variantě nakloněn. To je v pořádku. Jakési poloobnovení povinné vojenské služby, byť dejme tomu na dobu 3 měsíců, motoristům jako programový bod u voličů určitě neprospěje.
2: Miloši, jsem rád, že jsi přišel za námi. 22. března se vidíme v Top Hotelu. Už se to blíží a pár dní na to opět tady ve studiu XTV. Rád jsem tě viděl, děkuji a ahoj.
3: Doufám, že do Top Hotelu ti jako minule přijde 900 platících obdivovatelů Xavera a jeho týmu a já budu mezi nimi. Ahoj.
2: Ahoj, Miloši. Naším hostem byl Miloš Zeman.
0: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Jste v tom pokrk, i když nevině, informovala mě věštkyně, řekla.

let. Zkoušel jsem si do tmy malovat ženské tělo, lehce schoulené, vedle strážce svého plamene, než mě legránu objal chlad.

0: Petr Robejšek je naším hostem. Dobrý den, pane
1: doktore.
0: Petr Robejšek je politologem, to já velmi rád říkám, a vůbec člověkem, který rád komentuje a trefně témata naší moderní doby. Pane Robejšku, řekněte mi, teď se nám blíží ty volby komunální a senátní. A kdykoliv se blíží jakékoliv volby v historii, tak já slyším od různých představitelů, že jsou klíčové.
1: Ano.
0: Vždycky jsou volby klíčové. Jsou tady tyto volby, nechci říct neklíčové, takové lagricové, takové normální lagricové, moc hezké slovo, pane Robejšku.
1: No jasně, no s pendraku. No.
0: Bezvýznamné, prostě. Jaké jsou?
1: Tyhle ty volby jsou z hlediska nás, voličů, je to příležitost zase si jednou zahrát roli špatně placeného komparzu. Metafora. Při jednom z rituálů reprezentativní demokracie, jednom z posledních. Tím chci říci, že reprezentativní demokracie nás pomalu opouští, z nás ztrácí všechny ty prvky, které vlastně by obsahovat měla. A ten volební toho reprezentativního je, že voliči si zvolí své reprezentanty, tedy reprezentanty svých zájmů, nikoli reprezentanty jen tak, nejprve reprezentanty svých zájmů, a u nich očekávají, že oni ty zájmy budou v tom volebním období uskutečňovat, co se neděje. A proto říkám, jsme špatně placený komparz v jednom z rituálů doznívající reprezentativní demokracie.
0: Kde je chyba?
1: Ta chyba je asi hlavně u nás. A samozřejmě je chyba, protože jsme se nebránili, protože jsme se to nechali líbit, protože spousta lidí, vlastně většina politiku jenom konzumuje. A to je hrozné právě teď, kdy politika vlastně znamená přihlížet tomu, jak zaniká západní civilizace a všecko to, co je nám cenné a co je pro nás cenné, aniž by si to lidé uvědomovali, svoboda a důstojnost. A lidé přihlíží. A zároveň je to samozřejmě chyba elity, protože elita se definuje také tím, že je elitní ohledně svých mravních a profesionálních vlastností. A já se obávám, že elita nejenom u nás, nejbrž elita ve všech západních společnostech, ale to je taky součást toho problému, který teďko máme, se projevuje neuvěřitelnou dekadencí, pokud jde o morálku, a neuvěřitelným rozkladem, pokud jde o profesní schopnosti.
0: Vy vlastně, jestli vám dobře rozumím, pane doktore, jinými slovy říkáte, že do těch funkcí, ať už jsou to teda ta zastupitelstva anebo senát, kandidují stále méně kvalitní lidé. Rozumím vám dobře? A já se vás znovu ptám na tu příčinu. Vy říkáte, příčina je v nás. No co já mohu učinit, aby tam byli kvalitnější lidé?
1: Tak jako první je, že se můžu snažit volit ty, které jsou aspoň tendenčně slibnější v tomhletom ohledu, protože ta nekvalitnost spočívá v tom, že ti, kteří jsou momentálně ve vůdčích pozicích v té které straně, nepustí dovnitř některé, kteří jsou v podezření, že by mohli být lepší než oni. Z čehož plyne samozřejmě v průběhu času klesání kvality, protože ti, kteří přijdou po nich, čistě z časových fyzikálních důsledku, ty také nepustí potom žádné lepší pro sebe. No ale to podstatné je, že my občané se, a to už jsem řekl na začátku, to slovo, my konzumujeme politické události a my je musíme utvářet. Když vidíme, že politici nedělají to, co mají, to znamená, nezastupují naše zájmy, ať už je to na jakékoliv úrovni, tak je naší povinností, jestliže chceme pro naše děti a vnuky zachovat jakž tak svobodnou společnost, tak je naší povinností, aby jsme se o to starali sami. Když nemáme elitu, tak se musíme sami stát elitou. Musíme mezi sebou ve svých vlastních řadách nacházet lidi, nacházet nadání těch, kteří jsou oddaní nějakému cíli, kteří jsou zároveň schopní, kteří mají morální profil, který si představujeme. Takových lidí je spousta, jenomže většinou do politiky nechtějí. Nebo ani nevědí o tom, že jsou rození vůdci. No? A to je úloha nás, obyčejných lidí dole, když nás nereprezentuje ten, který to udává jako cíl, tak se musíme reprezentovat sami.
0: Abych vás úplně dobře pochopil, vlastně ten systém dnes dospěl do takové slepé uličky, A myslím, že sociální demokracie je toho příkladem, jestli chápu dobře to, co říkáte, že vlastně se do vedení nebo nahoru v té straně dostali ti nejprůměrnější z nejprůměrnějších.
1: Přesně tak to je. To je velmi dobrý příklad. A zároveň sociální demokracie opustila programově svoje voliče už dávno. Protože sociální demokracie, jestli se ještě mnozí diváci, my dva si to vzpomínáme, sociální demokracie byla levicová strana, která se měla starat hlavně o ty chudší, o ty fyzicky pracující. A ten dojem jsem neměl v posledních letech, nejenom tady.
0: Tak oni chtěli být takový potom vznešenější.
1: No to vznešenější potom je stálo to, že dneska jsou vznešenější mimo parlament. To jako je velký problém. A ti, které oni měli zastupovat, nemají zastoupení ve skutečnosti.
0: Pane doktore, v okamžiku, kdy budu stát u volební urny, teď se ptám na komunální volby,
1: ano.
0: Na co mám myslet? Podle čeho se mám rozhodovat? Mám si říkat, toho já znám, toho dotyčného?
1: Chodil... A mám ho v dobré paměti, pak ano.
0: Třeba. A nebo si mám také říkat, to je člen té a té strany a s tou já na celonárodní úrovni nějak souzním. Co je správný postup?
1: Lokální politika nebo komunální politika je královna politik. Tam se skutečně, tam se ti lidé musí ještě nejvíce ověřit. Když je někdo ve vládě, tak už je krytý tolika různými bariérami k tomu, aby mu někdo mohl něco vyčítat nebo ho postihnout za nějaké chybné rozhodnutí. Zatímco, když je někdo starosta někde v malé výsce, tak mu jeho bývalý spolužák ze školy na cestě z hostince řekne, to si teda pěkně zkazil, abych to řekl srozumitelně. A zároveň on bezprostředně mluví den co den se svými voliči. Tohleto privilegium pan premiér nemá. Někdy je to i vidět. To znamená, ten přímý kontakt voliče a jeho zástupce, to je to ta královská role komunální politiky.
0: Tam se také snadno může stát, jestli dobře uvažují, že se vlastně do těch jednotlivých zastupitelstev, když jsme mluvili o tom, že se nedostanou ti nejkvalitnější lidi, často dostanou i ti doslova nekvalitní. V Německu se tomu říká Schlamperei, ne? Říkám to dobře.
1: Schlamperei je obecnější pojem, ale i pro tohle, ano.
0: Pro tohle. A ten mechanismus funguje tak, že samoty lidi potom z toho vyhodí, anebo jak se tomu bránit?
1: No to je právě ono. Ono ve skutečnosti my se tomu bránit můžeme jenom tím, že se začneme starat o svoje věci sami. To je to diktum, to, co jsem na začátku už řekl. Mimochodem, ono nám v budoucnosti, brzké budoucnosti, nezbyde nic jiného, protože stát, i kdyby chtěl, a mnohdy třeba ani nechce nebo nechápe, že by měl, neplní a v budoucnosti nebude moci plnit ty funkce, které od něj očekáváme. My se budeme muset starat sami o sebe, to znamená převzít zodpovědnost samosprávně, svépomocně, protože nám nic jiného nezbyde.
0: Ale pane doktore, promiňte, toto jsme ty lidi, ty občany systematicky odnaučili.
1: To jsme odnaučili, ale když je nouze veliká, a ta může být docela veliká, třeba může jít o energii nebo o potraviny, tak najednou se vám objeví, co si jako Venca tamhle za rohem má tohle, já mám tohle, dáme to nějak dohromady a uděláme z toho tak nějaký hospodářský řetězec samozásobování na nízké úrovni, ale jsme rádi, že máme aspoň to. Jinde nemají nic jiného. Tohle to stát nikdy nezvládne, protože stát řekne, teďko dáme, uděláme nějakou daň a zaplatíme vám něco víc na energie a budou to nakonec se nemíjen 2000, což moc lidi nevytrhne. To jsou věci, které fakticky jenom ukazují to, že stát už, a já mu to nevyčítám přímo, já to vyčítám spíš tomu systému, že stát už není schopen plnit svoje funkce a tím pádem to padá nám pod nohy a my, abychom přežili, tak se o to budeme muset starat, ať chceme nebo ne. Moje snažení posledních dvou let je lidem říct, musíte to dělat. A teďko, ne že bych byl rád, ale ta doba, která nastává, bude lidi nutit k tomu, aby to opravdu dělali. Protože samozřejmě, když jim někdo řekne, dělejte něco jinak, tak to nikdo nechce, ale když potom najednou musí, tak to třeba půjde.
0: Vidíte už, pane doktore Robejšku, vážného, skutečného elitního kandidáta na prezidenta? To slovo elitní tam dávám schválně kvůli vám. Často mluvíte o těch elitách.
1: No, oni jsou elity, které si opravdu to jméno zaslouží, a pak jsou elity, které zaujímají elitní pozice, ale nepatří tam. To znamená, oni jsou nekvalifikovaní a nekvalitní pro tu pozici, ale zaujímají
0: elitní pozice. Opatrný,
1: myslíte
0: protože,
1: toho pravého elity?
0: Protože BIS teď sleduje tyto věci, když někdo říká, aha, že zesměšňuje potom nebo aha, takhle, nabourává důvěru ve stát a můžou z toho být polizanice, takže o těch bych nemluvil. Humor, pane.
1: Už tady ještě sedím.
0: Ale,
1: dobře,
0: jo, tak, rozumím, jenom opatrně. Ptám se na elity, jestli už tam někoho vidíme.
1: Já tam nikoho nevidím a jestliže byste se ptal, jestli někdo takový existuje nebo jak by měl vypadat, tak bych řekl, nelhát, nebát se a nekrást. Je to trošku ošahané, ale to ještě neznamená, že to bylo příliš často naplněné. Ten člověk, který by byl pro mě ideální kandidát, by pocházel z politiky, ale naopak by neměl vůbec žádné vztahy ke korporátu, k velkým firmám. Což pokud jsem informován, žádný z těch, kteří tam se teď však pohybují, nenaplňuje. A z toho pro mě plyne, že já vlastně zatím nemám kandidáta, kterého bych volil.
0: A kandidatura Petra Robejška je vylouč v této chvíli?
1: Kandidatura Petra Robejška je vyloučena jednak z praktických důvodů, to by trvalo dlouho, je to vlastně nezajímavé, ale i řekněme z koncepčních, politologických důvodů. Já se totiž domnívám, že v dnešní době, a ta je opravdu velmi těžká, mnohem těžší, než si to lidé, kteří si nás třeba užívají teď na dovolené, když no, třeba jo, uvědomují, mnohem těžší, mnohem nebezpečnější, že v téhle té době v zemi, jako je naše země, to znamená 10 milionů, hráč v nejlepším případě střední kategorie, je prezidentská pozice zanedbatelná. To je, prezidentská pozice naše, u nás, naše prezidentská pozice byla vždycky spíše reprezentativní, ale prezident mohl burcovat, mohl svými slovy, mohl národu dodat naděje, motivovat a tak dále, a tak dále. Ale ta dnešní doba je taková, že ty mocenské vlivy, které na nás působí, jsou takového charakteru, že prezident takového země vlastně je naprosto nerelevantní. Pod tlakem obrovských sil a těm se těžko může vzepřít.

0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Pojďme na první téma. První zprávy CZ, dejte nám ještě 4 roky a udělám, co jsem slíbil. Pak dostal Fiala nářez. První zprávy CZ byly kritičtí k premiéru Fialovi a k jeho rozhovoru na iDnesu, což teda iDnes nebyl. Mě to velice překvapilo, protože pan moderátor Vokál je velice vzdělaný, chytrý, sečtělý člověk a myslím si, že premiér, který dokončuje svůj mandát 4letý, by měl čelit kritickým otázkám, což jsem tam absolutně nezaznamenala. Nicméně musí nás přesvědčovat o tom, že to, co dělal 4 roky, dělal správně.
2: Mm-hmm. Mně se moc líbil ten titulek, dejte nám ještě 4 roky a udělám, co jsem slíbil. Když o tom tak přemýšlím, tak mě Petr Fiala čím dál tím víc připomíná jednoho takového, ty ho nepamatuješ, protože vlakem příliš nejezdíš, ale my, kteří se vyskytujeme často na hlavním nádraží, tak si ještě vzpomeneme na jednoho takového žebravého chlapce, který tu operoval zhruba tak, ono už je to delší dobu, asi tak 20 let zpátky. A on vždycky přišel a dokázal nahodit neuvěřitelně autentický, nešťastný výraz a přišel k tobě z

0: po druhé už jsem mu teda nenaletěla, po druhé už jsem si ho zapamatovala. On skončil na tom, že měl špatnou paměť. Pan premiér Fiala má evidentně taky špatnou paměť. On už se taky příliš nepamatuje, k čemu všemu se zavázal a co všechno slíbil. Ale on je opravdu v pozici toho člověka, který teď hraje na city, který se snaží ty voliče přesvědčit, jako dejte mi ještě ty 4 roky, jo? Dejte mi tu 20, ať se dostanu za maminkou do Olomouce nebo do Ostravy, nebo kam to bylo. A už to přestává být nejenom autentický, už to přestává být vtipný, začíná to být místy až nedůstojný, protože on měl 4 roky, kdy tohle všechno mohl dělat. Namísto toho se rozhodl, že bude 4 roky dělat velkou politiku, zahraniční politiku, kdy jeho dominantním tématem nebude Česká republika, nebude to život obyvatel v České republice, ale bude to Ukrajina. Takže podnikal cesty do Kyjeva, organizoval nejrůznější muniční iniciativy a tvrdil nám, že náš blahobyt a náš osud se odvíjí od toho, jak dopadne válka na Ukrajině. Teď si myslím, že je evidentní, jak ta válka dopadá. Šíří se sice stále mainstreamem takové fake news o tom, že čím déle ta válka bude trvat, tím drtivější vítězství Ukrajiny nakonec bude. Není to tak. Ukrajina bude zdecimovaná, no ale stejně tak zdecimované zůstanou naše peněženky. A bylo by fajn, kdyby ta decimace nějakým způsobem postihla i volební výsledek koalice Spolu a tady toho sympatického pána.
1: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
2: Markéto, máme tady novou zprávu, ale hlavně nové slovo, zvlášť pro ekonomku.
3: Tak já budu hádat, tak třeba konjunktura nebo prosperita?
2: Tak konjunktura nebo prosperita, no tak to už jsou zapomenutý slova spíš. Ne, máme tady novotvár, nebo nový oblíbený slovo je nerůsteď. Protože jsme se dozvěděli z Německa, že po 2 letech recese ani tenhle rok se Němci ekonomicky nenadechnou a čeká něco, čemu říkají eufemisticky nerůst. Ono se to může stejně dobře vrátit k recesi. Každopádně, ono to nikdo v Česku se té zprávě nějak jako extra nevěnoval, jenomže ona je to pro Česko velmi důležitá a velmi špatná zpráva, protože my jsme s Německem opravdu pupečně spjatý ekonomicky.
4: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz. Radio Xaver. I had no choice but to hear you. You stated your case, diamond.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente, ahoj.
2: Ahoj, Xaveri.
1: Na úvod, Miloši, dnešního pořadu musím říct, co říct, poděkovat, že jsi přišel na akci 8 let s vámi, která proběhla před pár dny v pražském Top Hotelu. Pravda, prvně pochválit a potom skritizovat, říká staré pravidlo, tak díky za to, že jsi přišel, ale to, že jsi měl obří potlesk větší než já, to se mě trošku dotklo. To je potřeba si říct. Takže děkujeme za to, za celou XTV, a doufám, že se při podobné akci potkáme znovu.
2: Severe, já už jsem tě říkal před tímto dotazením, že jsem zažil dvě nejlepší, nejskvělejší organizace nějakých akcí. Ta první byly moje nedávné 80. narozeniny a ta druhá byla to tvoje.
1: Děkuju za to. Myslím, že tým XTV v tomto si opravdu zaslouží velkou poklonu v čele s naší paní produkční, paní Černou, kterou ty vidíš před sebou.
2: Ano.
1: Protože tato vlastně měla všechno na hrbu. My jsme jenom seděli, kouřili a kritizovali.
2: A pili.
1: A to jsem nechtěl říct. Pili jsme nealkoholické nápoje.
2: No, to víno lze označit za nealkoholický nápoj. Záleží na tom, z jakých vinic je.
1: Dobře, tímto tě zvu na další akci a pojďme prosím k těm zcela vážným věcem. Mm-hmm. Protože v Top Hotelu to bylo vážně i nevážně a to se mi, tedy to ještě řeknu, na tobě i na prezidentu Klausovi, ostatně i na panu Mečiarovi velmi líbilo a publikum to velmi ocenilo. Ty jsi to potom pocítil tím obřím potleskem, že mají rádi kombinaci toho vážného i s tvým humorem. Až do té nejvážnější situace, kdy si paní moderátorku, nevím, jestli to víš, přivedl k slzám.
2: Vím to samozřejmě.
1: A to bylo promyšleno.
2: A mimochodem, když mluvíme o kombinaci vážného s humorem, tak když se mě ptali, co soudím o Václavu Klausovi, tak já jsem říkal, že je skoro stejně tak dobrý jako já. Ale protože Václav Klaus netrpí přehnaným smyslem pro humor, tak jenom takhle sklonil hlavu a mlčel.
1: Opravdu si, Miloši, myslíš, že Václav Klaus nemá smysl pro humor? Já si myslím, že má obří smysl pro humor.
2: No, pro takovej ten britský suchý humor, to ano, to máš pravdu, ale pozor, nesmí se týkat jeho.
1: Ani tuto zkušenost nemám.
2: A byl jsi někdy svědkem toho, že se z Klause dělala legrace? Já ti řeknu jednu anekdotu. Víš, proč má Klaus poradce?
1: Nevím.
2: Aby měl komu radit.
1: Tak já ti můžu říct, že jsem mu i o něm vyprávěl anekdotu před natáčením, tady je to možná půl roku, a měl jsem trošku trému, ale velmi se smál. A byla to anekdota o něm, kterou tady říct nemohu.
2: Proč?
1: Z estetických důvodů. Uh-huh. Protože je tam jedno expresivní slovo a to tady říkat nechci. Miloši, já teď skočím na velmi vážnou věc. Uh-huh. Sleduji cvrkot, mluvím s mnoha občany, ostatně na akci 8 let s vámi bylo asi 1200 lidí a ty jsi taky mluvil se spoustou lidí při autogramiádě. Lidé mají strach, jak dopadnou věci okolo voleb. Opravdu obavu, strach, vidí-li jakousi rumunskou cestu. A teď ještě v posledních dnech jsme se dozvěděli, nemusím dlouze vysvětlovat, každý ví, když řeknu Marie Le Pen.
2: Ano.
1: Řekni mi, sdílíš tuto obavu také?
2: No, přál bych si, aby Baxův ústavní soud nezrušil, respektive nezneplatnil, což je to též, blížící se parlamentní volby pod záminkou, který mu dodá Koudelkova BIS, to znamená zasahování zahraniční moci. Přál bych si, aby k tomu nedošlo. Ale pokud jde o rumunský scénář, kdy ten ústavní soud nejenom jaksi ruší kandidaturu, ruší výsledky řádných voleb, ale dokonce následně tomu stejnému kandidátovi zakazuje kandidovat, čili upírá mu to základní občanské právo, tak dobře, tak Rumunsko je tak trochu Balkán, že ano, geograficky úplně, politicky tak trochu. A Francie je matka demokracie vedle Anglie. A tohle se tam stalo. Takže položme si dvě otázky. Za prvé, komu to slouží a za druhé, kdo to vykonává. Pokud jde o to, komu to slouží, no tak bohužel to slouží Macronovi, respektive lidem, kteří se bojí, že by Le Penova vyhrála příští prezidentské volby. No, a kdo to vykonává? U nás je pojem soudcokracie. Ten už byl zaveden dlouho a mám dokonce dojem, že jeho autorem je právě Václav Klaus. Ksavere, já jsem za těch 10 let prezidentování jmenoval ne desítky, ale stovky soudců. A vždycky jsem se na ně díval a říkal jsem, tohle je mládežnická úderka, to nejsou vyzrálí, dospělí lidé. Kluci a holky, když to trochu přeženu. Jak tihle můžou soudit složité případy, které vyžadují praxi, zkušenost, nasání spousty informací a tak dále. A teď si představ, že těmhle těm mládežníkům, ono to může být i mentální nedospělost, ale to je druhá věc, dáš do ruky nástroj, kdy sice nebudou rozhodovat o životě a smrti, ale budou rozhodovat mezi svobodou a vězením. A nebo třeba svobodou a náramkem, jo? Abych to zase trošku zpestřil. No a těmto lidem může ta sláva a ta moc stoupnout do hlavy a zejména mohou se nechat velmi snadno zkorumpovat. Byla jedna americká anekdota. Je možné zkorumpovat i vrchního státního zástupce, jenom kdyby bylo tolik peněz. A protože v tomto případě nejde o vrchní, ale o normální státní zástupce nebo o normální soudce, tak těch peněz zase nemusí být tak příliš mnoho. Čili bojím se toho, bojím se, že jak na straně současných držitelů moci, kteří o to moc nechtějí přijít, tak i na straně vykonavatelů soudní moci, případně těch státních zástupců, bude pokušení, aby k něčemu takovému došlo. Konec konců, a tím bych skončil, já jsem Pavlovi Rychetskému stáhnul svůj návrh na státní vyznamenání právě když ústavní soud svého času také zasáhnul do volebního procesu.
1: Jestli tě, Miloši, zajímá, co si o této situaci myslí řada občanů, alespoň mým nečistým průzkumem, jak se říká, neboli tím, že o tom s někým mluvím, oni nejčastěji říkají, že to není tak jednoduché, že doufají, že to není tak jednoduché.
2: No tak podívej, jak se vede. V teorii brainstormingu je takzvaná subteorie kill phrases, neboli zabíječských frází. A jednou z nejčastějších zabíječských frází je věta, to není tak jednoduché. Tím totiž neříkáš vůbec nic.
1: No jo, ale já rozumím, co ti lidé tím myslí. Hmm. Že to není jenom tak, že jeden člověk řekne, já ty volby zruším. Protože znají z toho obyčejného života a sledují v médiích, že existují jakési opravné prostředky například. Ale ty říkáš, že to vlastně jednoduché je.
2: No, pokud existuje rozsáhlá množina lidí, kteří by v důsledku pravděpodobného výsledku voleb přišli o lukrativní pozice, tak se dá očekávat při nedostatku právní kultury a při některých mezerách, kterými můžeš proniknout, očekávat od těchto lidí někdy až zoufalý odpor, aby o ty koryta nepřišli.
1: A co se dá očekávat od veřejnosti? Představ si situaci, že Andrej Babiš, Stačilo, motoristé, SPD a jiní získají počet hlasů od několika milionů lidí. Myslíš si, že to ty lidi nechá v klidu, když to někdo škrtne?
2: No tak vezměme si dva příklady. Za prvé Rumunsko, tak dobře demonstruje se tam. Demonstruje se tam už dost dlouho, není to příliš silné, je to u něco slabší než třeba demonstrace v Istanbulu. Mimochodem tam jde ze strany Erdogana o velmi podobný případ. Pokud jde o Bardelu, což je současný vůdce Národní fronty, nebo teď se to jmenuje Národní sdružení, tak ten také oznámil demonstrace. No a veřejnost by měla v těchto situacích zaplnit ulice. Naše historie ukazuje, že když veřejnost zaplnila ulice a například i Letenskou pláň, tak že to účel a smysl mělo. Je otázka, jestli česká veřejnost už nebude tak unavená a znechucená, že přijme vysvětlení, že teda zahraniční moc se pokusila ovlivnit volby a proto se ty volby zrušily. No ale očekávám, že určité demonstrace budou. Mimochodem, teď jsem si vzpomněl, Xavere, když byly prezidentské volby v Americe, tak také Trump byl obviňován z toho, že Rusové zasahují do amerických prezidentských voleb. Čili nic nového pod sluncem.
1: Pojďme k těm volbám ještě z jiné stránky. Před pár dny Stačilo představilo svoji kandidátku. Pro mě povětšinou neznámí lidé, až na paní Konečnou, paní Bobošíkovou a jistého předsedu ČSNS, doufám, že mu nespletu jméno, pana Klusáčka. Předpokládáš, nebo jakou naději oni mají, zejména z toho důvodu, že ta paní Konečná, jestli se nemýlím, bude kandidovat v Moravskoslezském kraji, kde je ovšem ještě Andrej Babiš, kde se dá předpokládat, že bude kandidovat i Tomio Okamura, což nevíme, ale tak nějak zatraceně dobře tušíme.
2: A bude tam taky Stanjura, pokud vím.
1: Dobře, ale já mluvím o té části
2: opozice.
1: Jedna z důležitých tváří motoristů, ten Matěj Gregor. Nehrozí nějaké rozpliznutí, nebo je to taktické od třeba paní Konečné jít proti Andreji Babišovi?
2: Tak zaprvé, Moravskoslezský kraj je velice početný, za druhé patří k takzvaným znevýhodněným regionům. To znamená, je tam o něco nižší životní úroveň. Problém samozřejmě s nezaměstnaností a tak dál a tak dál. No nicméně to si myslím, že není podstatné, protože každý šéf opoziční strany zcela přirozeně půjde do kraje, kde je více opoziční nálada a tedy větší šance získat volební úspěch.
1: Máš pravdu, ale ještě je tady další velmi vlivný obsáhlý kraj, a to je Jihomoravský. A stejně podobná nálada je například v Ústeckém kraji. Proto si říkám, proč se všichni slétli na ten severomoravský, a aby z toho náhodou, aby to nedopadlo tak, že z toho nic nezbyde.
2: Já si myslím, že ne. Pokud jde o Ústecký kraj, tak předpokládám, že tam bude také silná kandidátka opozice. A Jižní Morava samozřejmě nepatří k těm znevýhodněným krajům. Je to kraj bohatý, je to kraj vinic, je to kraj úsměvný, takže Alena Schillerová bude muset hodně pracovat, aby tam za hnutí ANO uspěla.
1: Určitě ano, ale dáš mi za pravdu, že to je jeden z krajů, kde se rozhodují volby?
2: No, jeden z pěti krajů, kde se rozhodují volby.
1: Přesně ano, a tak. Celkem jich máme 14, abychom ano. Si to řekli přesně. Milošic, myslíš, že udělala paní Konečná chybu v okamžiku, když nepřijala na svoji kandidátku například sociální demokraty, nebo se nespojila s nikým silným? Máš pocit, že tu kandidátku mohou utáhnout ta dvě silná jména, neboli Bobošíková a paní Bobošíková, promiň, a paní Konečná?
2: No, já už jsem tohle odpovídal v pořadu Partie Terezie Tománkové, takže se budu tak trochu opakovat. Pokládám za naprosto nešťastné, že v koalici Stačilo není jak Paroubková sociální demokracie, protože to vetoval ten jakýsi Klusáček, o kterém nikdo nic neví. Předseda ty, jak se to jmenuje?
1: Česká strana národně sociální.
2: Jasně.
1: Jedna mimochodem z nejstarších.
2: A... Ano, ale není naprosto bezvýznamná. Ano. A není tam ani sociální demokracie Jany Maláčové. Já už jsem to říkal v soukromých rozhovorech dosti drsně. V té partii jsem to říkal jemně. Takže nebudu mluvit o domovnicích na Pavlači, které se pohádaly, ale budu mluvit o dvou výrazných političkách. Jejich superego je tak výrazné, že nesnese konkurenci někoho druhého.
1: Věříš v úspěch Jany Bobošíkové?
2: Já znám Janu velmi, velmi dlouho. Občas se objevím v tom jejím pořadu, Nestačilo, jak se to jmenuje?
1: Aby bylo jasno.
2: Aby bylo jasno. To vidíš, takže logicky patří do Stačilo, když si pletu název jejího pořadu. A myslím si, že je to člověk, který má politický talent a že by měl být v českém parlamentě. Byla už jednou v europarlamentu, což byl také velký úspěch, ale teď je daleko důležitější být v českém parlamentu.
1: To, jak se vyvíjí ta předvolební situace, protože už je to pár měsíců, tak je tady ještě možnost, že se to celé nějakým způsobem otočí. Počítejme ještě dva měsíce, které musíme nějakým způsobem vyřadit ze hry, protože to jsou prázdniny, Chorvatsko, Rybníky a hlava někde jinde, takže už to opravdu není daleko. Může se stát, že Petr Fiala bude premiérem příští vlády?
2: Ne, to rozhodně ne, ale na druhé straně já bych se ještě vrátil k tomu hnutí Stačilo, respektive k české levici. Přece jenom mám nostalgické vzpomínky na sociální demokracii a bude mě líto, když sociální demokracie, která má podle posledních průzkumů 2,6% nevstoupí do parlamentu, protože předtím nevstoupila do koalice Stačilo. Ale budu to pokládat za neschopnost těch politiků, kteří to zavinili.
1: Ty říkáš, nemůže být premiérem? Znamená to, že už je teď jasné z těch trendů, které vidíme u všech možných agentur, ne u jedné, že Andrej Babiš dopočítá vládu a bude mít pohodlnou většinu. Co když ne, Miloši?
2: No, tak v takovém případě se občas jedná i s dosud vládnoucími stranami a je celkem přirozená tendence je rozštěpit. V daném případě nemá cenu štěpit jádro, to znamená ministrany, jako je TOP 09 nebo Lidovci, ale stálo by za to pokusit se o rozštěpení stanu. A opět mě naskakuje slovo stačilo, ale je to spolu, koalice spolu. No nicméně, myslím si, že k tomu reálně nedojde. Ten Rakušan by možná byl ochoten o něčem podobném uvažovat, i když to veřejně popírá, ale nepovažuji to za pravděpodobné.
1: Sleduji, co se děje uvnitř ODS, že někteří významní členové, jako pan Zahradil a významný představitel například z Prahy 8, opouštějí teatrálním způsobem ODS-ku a říká se, že se to podobně sype uvnitř. Ostatně, myslím, že předevčírem byl tedy 1. března termín, kdy se museli zaplatit členské příspěvky, jinak zaniká členství a nikdo neví, kolik těch členů nezaplatilo neboli odchází v tichosti. Je ta strana definitivně zničená?
2: ODS?
1: Ano.
2: Ne. Na rozdíl od třeba jiných stran, jako je dnes TOP 09, ze které mimochodem také odcházejí lidé, nebo Piráti, Wagenknecht odchází a tak dál, tak ODS má ještě jakési kořeny, které v té zemi zůstaly a tu rostlinu vyživují. A takovým kořenem, teď to nemyslím jako nadávku nebo urážku, je například Kuba, jeho český hejtman. Ono opustit stranu, jako to dělají řada z nich, tak Zahradil alespoň přechází k motoristům. To je v pořádku, zůstává v politice, je to talentovaný člověk, byla by ho škoda. Ale když někdo úplně opustí tu stranu, no tak to znamená, že už rezignuje. Takže myslím si, že až Fiala prohraje parlamentní volby, bude demokratickým způsobem uvnitř ODS sesazen jako předseda, může taky rezignovat sám, ale to je to též. A velmi pravděpodobně ho nahradí jeho český hejtman Kuba.
1: Ještě mě zajímá tvůj upřímný názor na jakousi válku ohledně cel, kterou rozpoutává Donald Trump. Vypadá to, když si člověk přečte některá zásadní média, že zatím jde sám proti sobě. Rozumíš tomuto kroku?
2: Já jsem už před jeho volebním vítězstvím, které jsem si jinak přál, varoval před protekcionismem, ať se ho dopouští kdokoliv, tedy včetně Trumpa, protože už Ricardo, což je méně známý ekonom, tuším, že 19. století, varoval před protekcionismem jako opatřením, které nakonec škodí všem stranám. Lose-lose strategy, dá se říct si proti win-win strategy. A má pravdu. Takže je to takové pokušení bojovat obchodní války, ale nakonec, a to by bylo dlouhé dokazování, proč ta cla se promítnou do ceny, ceny se promítnou do inflace, inflace se promítne do životní úrovně a nakonec i ti američtí dělníci, o které tady jde, protože Trump mluví zejména o dělnických pracovních místech, třeba v amerických automobilkách, jako je Detroit, tak nakonec i ti dělníci na tom prodělají.
1: A do jaké míry si pochvaluješ, nebo je ti nepříjemná činnost takzvaného Elona Muska? Například uveřejňování těch peněz, které Američani posílali do nejrůznějších neziskovek, například velmi důležitá neziskovka ženy v médiích.
2: A co je na tom tak špatného? Politika má být transparentní, ekonomika má být rovněž průhledná, Musk dokázal svoji schopnost tím, že je nejbohatší muž planety, takže ti, kdo se mu dnes případně posmívají, tak de facto prozrazují svůj komplex beněcenosti, protože to posmívání je vlastně projev závisti.
1: Miloši, děkuji ti za to, že jsi přišel do XTV, těším se na příště, protože mě ještě zůstalo hodně otázek.
2: Já myslím, že oba dva budeme za příští měsíc natolik schopni, že budeme nejenom schopni odpovídat. To není tak těžké, Xavere, ale těžké je otázky klást a to je tvůj úkol v tomto pořadu.
1: Děkuji ti, Miloši. Měj se hezky.
2: Den.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman.
3: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Viděl jste, jak okamžitě Fiala, Rakušana všichni začali posílat ty soucitné zprávy a tak?
2: Jako smutečný.
1: Babišovi. No, jako, že to je ohavný.
2: Jako že byste pozůstali a
1: já
2: tak.
1: Já si říkal, je napsali, omlouváme se, to fakt ohavný, co jsme tady způsobili a zažehli tu atmosféru hnusnou, končíme, necháme toho.
2: A toto já nezdílím.
1: Ta atmosféra je hnusná, prostě vemte si, tohle to se stane pár dnů potom, co si premiér s prvním vicepremiérem dají pivo na co? Proti Babišovi. 3 dny na to, nebo 4, on to schytá berlí do hlavy. A
2: dobře, ale pane hoře.
1: Já neříkám, že to udělali přímo, ale ta atmosféra je takhle hnusná a ještě si vemte tu symboliku fakt toho, že si musí dát pivo proti Babišovi, ne?
3: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Až budete v mém věku, tak se vám to taky bude stávat, že se probudíte a nevíte, kde jste a co, který je rok a co se děje. A trvá vám několik sekund, možná desítek sekund, než to zjistíte. A je to projev jako stáří, jo?
2: Jo.
1: 56 mě. No. A takže mě to tak zarazilo, jsem to měl tak sotva na čtyřce. Pak jsem šel do sprchy, kde mám nový sprchový gel, který jsem dostal k Vánocům. Od někoho, už nevím od koho, možná od vás.
2: Ne. Od vás. Já většinou to nedávám věci, které takhle dlouho vydržejí.
1: Od vás byl ten iPhone, ne? No a paní Karol, já nevím tu značku, a to tak krásně vonělo. Já jsem to na sebe pořád mydlil. A tam mě to stouplo až na šestku.
2: Ano.
1: Pak jsem jel do práce a tady ruský vajíčko a to překročilo sedmičku.
2: Fakt jo.
1: Ještě do večera můžu být na dvojce, jo? To je jen tak, abyste věděla.
2: No, já zase čekám, že se mi to do večera vylepší.
1: Vylepší?
2: No, protože já hned tady po natáčení běžím, se běhnu z kopečka a jdu do kina na premiéru nového hororu.
1: Vy jste na horory?
2: Jo.
1: A to je pro děti, ne?
2: Ne, to není pro děti, to je taková příprava, kdyby to náhodou toho čtvrtýho večer dopadlo nějak špatně, tak já už budu mít natrénováno.
1: A bude to horor Hadi v letadle?
2: Ne, bude to v zajetí démonů.
1: Ježíši Kriste.
2: No, nejhorším by to po volbách mohlo být v zajetí pěti koalice.
1: Jasně.
2: Ale já jdu trénovat s démonama.
1: Ale už ten název evokuje, že to bude volovina úplně nad ranc.
2: Ne, to je podle skutečné události.
1: Jo,
2: pozor. No jasně, to je podle skutečné události. Vás nikdy neposed démon, nebo?
1: Ne.
2: Tak to byste to měla napravit.
1: No, tak nevím, třeba jsem jenom cynický.
2: A myslíte, že na cynický lidi to nechodí, jo?
1: Já nevím. Nemám žádný démon. Nebo jo?
2: To je možná tím, že máte ten vonavý sprchový gel.
1: No a říkal jsem si, že byste to měla zažít. Tak až přijdete ke mně do mansardy na návštěvu, tak já vás vyženu do sprchy a dám vám tam ten gel a schválně se budu dívat, já to mám prosklený, ten sprchový kout, jak se tím mydlíte, abych věděl, když se vám budu dívat, já se budu dívat jenom do očí, nebojte se, abyste neměla strach, že bych se vám díval někam jinam. Jestli to působí i na vás, protože budete úplně rozplynutá.
2: Jo, no já bych se klidně u vás stavila hned o víkendu, ale jak říkám, já si budu mít kvůli těm mladým jiný plány. No a co budete mít na víkend? Vy nemáte zase v plánu nějaký mecheche vlastenecký?
1: Tak, abych to nazval přesně, abychom nechodili kolem horké kaše. Paní Karol má prostě na víkend domluvený sex, což je super. To vám závidíme a vlastně jen houšť a větší kapky. Na to nelze nic jiného říct.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Podtrženo sečteno a Vadim Petrov. Vítám tě, Vadime.
2: Ahoj, Alex. Já ti vlastně tykám a ty si nikdy nevysvětlovala, proč si tykáme, že si tykáme. Já jsem se koukal na toho Filipa Turka, jak si s ním měl povídání. A tam si na začátku vysvětlovala, když si se neomlouvala, jako že si tykáte, že si tykat budete, že je hloupý, abyste si vykali, když si tykáte. Ale on je politik, tak jako je to nebezpečnější si tykat s politikem, než se mnou s pouhým muzikantem. My si jako tykáme normálně, nikdy jsme to nepotřebovali vysvětlovat, ale přece jen přijde Filip Turek a máš potřebu to vysvětlit.
1: Tak dobře, tak až budeš kandidovat, tak to budu vysvětlovat i u tebe, jo? Vysvětlovala jsem to poprvé a naposledy a my jsme tady prostě zkrátka jsme se domluvili, že tady nebudeme hrát nějakou komedii, že mu nebudu říkat pane europoslanče, ale prostě Filipe, protože se zkrátka známe. Tak, ale aby si měl dost času na to okomentovat témata, která jsem vybrala pro podtrženo sečteno, tak začneme u pana prezidenta Pavla. Volby se blíží za 14 dní, de facto, bude jasno. Deník CZ napsal, pokud chce být Babiš premiérem, Agrofert může být problém. Naznačil Pavel. Ty náznaky, to není první náznak, že by Andrej Babiš v čele vlády mohl být problém. To už je několikátý náznak. Jak soudíš ty kroky pana prezidenta? Nezasahuje nepřiměřeně už do té, řekněme, předvolební nějaké debaty, předvolebního klání?
2: Já si myslím, že zasahuje, ale teď jde o to, jestli jako odpovídal na otázku, pak bych respektoval, že říká svůj názor, anebo nějak aktivně má potřebu, jako aby to lidi slyšeli. Protože on v tom článku říká, no, jsou ankety, kdy říkají lidé, že by chtěli za premiéra Andreje Babiše, a jen tak jako upozorňuji, když to převyprávím, co on vlastně jakoby říká, jen upozorňuji, že taky být premiérem nemůže, protože prostě pokud bude vlastnit Agrofert, tak mám zákonný důvody ho nejmenovat, aby se stavoval tu vládu. A navíc je tam ještě Čapí hnízdo, tak on tak jako vysílá takový signály. A teďko, abych jako nebyl zlej, tak jestli to říká opravdu, že odpovídá na otázku, tak chápu, že vlastně takhle odpoví. Ale jestli si to jako tak jako říká jako takovou jemnou message voličům, říká, hele, to André možná jako tam nakonec mít nebudete, možná zkuste toho Fialu, nebyl by lepší volit prostě někoho úplně jinýho, který
1: to
2: určitě...
1: Velká otočka, ale...
2: Určitě tomu Fialovi... No, zkus si to můžeš. Určitě tomu Fialovi, já bych jako dal to sestavování té vlády. No, zvažte to. Další otázka. Říká on, ale můžeme pokročit dál do vozu, jak chceš.
1: Tak ano, ale on tam vlastně říká, viděl jsem průzkum, ve kterém vévodí Andrej Babiš, že ho lidé nejvíce chtějí, aby byl premiérem, ale tak zřejmě asi neví, že už má zase ten Agrofert zpátky a tak jako, a samozřejmě a zmiňuje ten soud a zmiňuje to, že ten soud už nemůže rozhodnout, musí rozhodnout o vině, musí stanovit nějaký trest a tak dále, tak jako by to připomíná a
2: jo,
1: já se tam,
2: jo,
1: je to nutné.
2: To je to, co já říkám, jakože, že on vlastně... Jako on to využil pro vzkaz těm lidem, hele, ten Babiš prostě ne, já jako, tak jestli mi řeknete, že má sestavovat vládu, tak já mám s tím nějaký problémy, je tam Čapí hnízdo, on vlastní ten Agrofert, takže se novináři ptali Babiše, co on teda na to, a on říkal v případě teda jako, že po volbách a pokud vlastně jako my máme vstoupit do té poslanecké sněmovny s nějakým tím výsledkem, tak já splním všechny zákonné předpoklady. Což zase není až tak složitý. On zase dá Agrofert svěřenskému fondu, nebo ho dá někomu jinému, nebo Havlíček bude premiér, nebo cokoliv. No tak jo, tak až všichni budou mít nějaký výsledky na stole a řeknou si, tak fajn, tak my jsme vlastníci takovýhleho podílu ve volbách a to nám umožňuje něco a co teda jako musíme udělat, aby jsme to mohli realizovat, tak ta doba je až potom. A tenhle ten jeho balónek, který Petr Pavel vysílá, já mu prostě moc nerozumím, on si z té otázky mohl dostat stejně jako Babiš, že by mohl říct, hele, pojďme to řešit po volbách. Prostě Babiš musí splnit veškerý zákonný předpoklady, jako všichni ostatní, a pokud je nesplní, tak já ho nepověřím sestavení vlády. Tečka.
1: Tečka. A nebo, pokud by byl nadstranický prezident, řekne třeba, pan Fiala má taky své věci, pan Rakušan má taky své nějaké jako kauzy. Já vím, že to nebrání v tom jej jmenovat, ale prostě, okay, že když jako trochu podsouvá lidem, koho volit, nevolit, tak, takže...
2: To už by si chtěla asi moc, to si myslím, že...
1: Moc,
2: že vlastně to zase není až tak osobní, jsou to kauzy vlastně těch stran, ale dobře, já to nechci rozporovat, máš určitě pravdu, ale já jsem k němu jako vstřícnější, já si myslím, že to už by jako nedal tohle takhle, ale mohl se z toho vykroutit a říct si, hele, víte co, pojďme se jako bavit, pojďme se o tom bavit po těch volbách.
1: Tak.
2: Navíc, ale to je to, co je zvláštní, že prostě on má schůzku k těmto věcem, který nastavou po volbách s Babišem už před volbama. Co to je za schůzku? Proč?
1: Ano, mají se potkat, ale a také má pan prezident ještě mít projev k národu.
2: OK. Já jsem četl, víš co, jak se dneska má, já nevím, kolik hodin to bude. Ale jak se mají odhalit ty poslední slova?
1: TGM,
2: jo. Mm-hmm. Kolik to nevíš?
1: Já myslím, že už to proběhlo, že to bude dopoledne.
2: No já jsem se zrovna koukal, ještě ne,
1: máme
2: protože někdo 12, je poslal poslední slova TGM, který drží Petr Pavel v ruce a tam na tom vzkazu bylo napsáno, nikdy nedopusté, aby na Hradě byl zase komunista. Nebo aby tam byl komunista. TGM. Tak jsem si říkal, tak to je dobrý for, tak co řekl opravdu, ale ono je to 5 stránek nějaký, ono je to dlouhý.
1: To 5 stránek, myslím, že jenom tak rychle jsem četla, že to má být v angličtině, také se to týká uspořádání jeho pohřbu, už se cítil asi, že je konec, myslím, že to mělo být z ledna 34, ten dopis,
2: 37.
1: Myslím, že, no někdo upravil, že právě ne 37, ale že 34 z ledna a že on zemřel 37, ne? Ale pojďme dál, ať nám neubíhá čas, ale to, co si ty četl, to jistě v těch papírech nebude, ale samozřejmě je to vtipné, aspoň tedy pro někoho. Tak, do voleb může zřejmě zasáhnout i ústavní soud. Novinky.cz napsali, ústavní soud všeho nechal a bude prioritně řešit skryté volební koalice SPD a Stačilo.
2: A taky zase říkal, že když je to priorita, ten Baxa, že jo, šéf ústavního soudu, tak říkal, že to nestihnou, zřejmě teda jako do těch voleb, a že si teda po volbách přijdou s tím, že ten jejich volební výsledek je neplatný, protože prostě jako ta koalice nebyla proti v souladu se zákonem, tak se ty hlasy přerozdělí, vlastně nový volby nebudou, tak na tom vydělá zase nejvíc ANO, vydělá na to, myslím, že SPD se dostane do poslanecké sněmovny, že překoná těch 12%, takže se posílí ty všichni ostatní. Oslabí to komunisty a hlavně to naštve všechny ty, kteří chtějí volit Stačilo. Teda jako. A to nejsou jenom KSČM, ale to je celá řada jako lidí, kteří prostě jsou už tak naštvaní, že budou volit teda tu konečnou. A tak to je teda opravdu, to bude jako velký zásah a velký negace spojený. Kdyby to ten ústavní soud takhle rozhodl, no tak to bude velice jako zrušená situace v zemi, si myslím.
1: Zrušená situace v zemi, myslíš, že až tak, že by lidé vyšli
2: ne,
1: do ulic?
2: Ne. Tyhle ty lidi, kteří budou volit Stačilo, do ulic ani nevídou. To jsou na vesnicích, jsou to starší lidi, i v Praze je jich hodně, neříkám, ale to nejsou ty, kteří jdou do ulic a berou ty transparenty. To by musel někdo svolat a to zase asi konečná dělat nebude. Jo. Takže si myslím, že to ale bude zásah prostě do důvěryhodnosti ve stát a důvěryhodnosti v tyhle ty volby a pro vládnoucí establishment. A do toho počítám i ústavní soud, upřímně řečeno.
1: Pokud by se měli nějakým způsobem vymezovat nebo definovat koalice, tak mělo by to se týkat těchto voleb? Nemělo by to být později? Neměl by být ústavní soud zdrženlivější? Právě kvůli té, řekněme, účelovosti, že z toho může mít cítit.
2: K tomu dostal v běžném pořadu jednání, k tomu podnětu, kdyby to teda jako nechtěl dělat prioritně, tak řekne, tak fajn, tak vzhledem k ostatním věcem, který my tam máme, tak se k tomu dostaneme někdy třeba v červnu, v září 26. No, tak co s takovým výsledkem potom? Co s tím? Takže on to teď dělá prioritně, bude to taky po volbách. Když ještě nebude ustavená vláda, tak budeme znát výsledek. No, jako je to těžká situace. Na druhou stranu, Alex, já si myslím, že když tenhle ten podnět ten ústavní soud dostal, že nějak se k tomu postavit, jako by musí. Jo? Takže já vlastně ani mu nějak nevyčítám, nebo neříkám, že je spolitizovaný. Uvidíme ten výsledek, no ale jo, tak jo, patří to k demokracii a pokud ten ústavní soud nějak rozhodne a bude to v neprospěch Stačilo, tak uvidíme, co to udělá.
1: Ale lidi v ulicích nečekáš.
2: Ne.
1: Slovenský velvyslanec vyjádřil na ministerstvu zahraničních věcí protest kvůli účasti Rakušana na demonstraci. Minister vnitra se účastnil demonstraci progresivního Slovenska na Slovensku, které mířilo proti konsolidačnímu balíčku a úsporám, které se na Slovensku chystají. Je taková účast vhodná? Může si minister vnitra dovolit nebýt ministrem vnitra, najednou být obyčejným člověkem a jít na demonstraci na Slovensku v sousedním státě?
2: Víš co, já jsem na tě přemýšlel vlastně, kdy je to vhodný, kdy mluvíš sama za sebe a kdy jako ústavní činitel už nemluvíš sama za sebe a de facto jako za sebe by si mluvit neměla a mluvíš už jenom za ten úřad, za tu funkci, za tu stranu, za ty voliče, kteří tě dostali. A je to strašně těžký. Já si myslím, že člověk by se zase neměl zbavit možnosti a práva vystupovat sám za sebe někde. Na druhou stranu, tohle je taková vztahová záležitost mezi sousedy, je to názorová věc, není to zásadní, jo. Když prostě sebe postaví se někdo za zbytečnou smrt nebo nesmyslnou smrt Čádyho Kirka, tak tomu rozumím, tak je to osobní postoj a bez ohledu na to, jestli jsem ústavní činitel nebo kdokoliv, tak můžu říct, že s tím prostě nesouhlasím a že to považuji za strašný. Jít na demonstraci na Slovensko, když jsem politik ve volbách, tak jsem si říkal, za prvé je to nevhodný, ale za druhý jsem si říkal jako obecně, jako když ty tak vemeš, jste sousedi, teď jsou tam manželský páry, ty manželky se kamarádě, jedna si stěžuje, ty druhé říká, hele, u nás je to opravdu strašný, ten můj manžel, to je takový parchant a to. A teďko, tak přijď, já tě pozvu k nám do ložnice a tam mu to řekneme, tam budeš demonstrovat, že jsi prostě na mý straně, jo. Tak to je podobný, jo. Jako teď přijde manžel ty ložnice a má tam dvě a to říká, že jsi špatný, tady kamarádka, sousedka to říká taky. Jako my máme stejný názor, že vlastně tady demonstrujeme proti tobě. Je to vlastně stejný jako v té ložnici. Prostě do určitých věcí prostě nemáš zasahovat. Nemáš zasahovat to, co se děje tímto způsobem v druhé zemi, protože to je jako stejný jako v sousedských vztazích.
1: No, pan bývalý primátor Hřib, šéf Pirátů, nám to tady objasnil, proč to tak se stalo, že pan Rakušan zamířil na Slovensko, říkal, že progresivní Slovensko a STAN mají stejného předvolebního stratéga.
2: No dobře, ale
1: je to vysvětlení.
2: Není to vysvětlení, je to možná mu řekl, hele, tak jako tak jak ten strateg přijde a řekne, tak pane Rakušane, tady máte tohle meeting, tamhle, teďko pojete v tričku někam mezi lidi, budete tam veselý klapec, odvedle jsem teďko slyšel někde, jako, že byl sympatický. A taky tady máte Slovensko a ten Vítek Rakušan řekne, dobrý, Slovensko, dobrý. A tak to takhle veme a nepřemýšlí o tom. No to samo vypovídá o tom vlastně, jaký ty lidi jsou, že prostě nedokážou posuzovat tyhle ty rady, které oni dostávají vlastní hlavou a nějakým citem pro tu situaci. No.
1: Myslíš, že to na jejich voliče právě naopak může zapůsobit, že minister vnitra přijel podpořit Slováky?
2: Ale já myslím, že v zásadě asi jo, že prostě oni říkají, hele, ale tak tam ten Fico, to je taky takový tohle, on tam přišel, ten náš Vítek a postavil se na tu správnou stranu. Já myslím, že na voliče STAN, že to jako funguje, no.
1: Že přišel podpořit Slováky před něčím, co my tady nám udělali vlastně taky. Taky jsme měli svůj konsolidační balíček a
2: ale
1: další.
2: Já bych to právě jako vzal za ten jiný pohled a to je jako zasahování do života druhých, jo. Já ještě, jestli to bylo nesrozumitelný s tou ložnicí, já ještě jako řeknu jeden takový příklad. Když jsem byl mladý, tak kamarád, manželé měli, ona měla milence. A teďko to všichni věděli, jenom to nevěděl on. A já jsem byl jejich velký kamarád. A já jsem si říkal, no mám já jako říct, že je to kamarád, tak dělá pitomce, že on to neví a všichni to víme, tak mám mu to vlastně, tak se to jako naznačil, jo. Tak jako naznačil, on to tak nějak jako pochopil napůl a vlastně si to ani nechtěl připustit. No a pak co se stalo? Pak milenec skončil, ty se zase vrátili k sobě, měli se rádi, řekli si to a já byl ten nepřítel, protože já jsem jim zasahoval do něčeho, do čeho mi vlastně vůbec nic nebylo. Jo. Neměl jsem jim zasahovat vlastně do jejich vztahu, byť prostě jsem něco věděl a on to nevěděl, žil jakoby v klamu. Ale tohle to jsou tak citlivé věci a my tohle to dělat nemáme. Nemáme zasahovat a vměšovat se do života druhých a poskytovat nevyžádané rady.
1: A já myslím, že to přesně dělají Slováci. Přeci Slováci by nás mohli kritizovat za spoustu věcí. Zdražení, inflace, bitcoinová kauza, dozimetr, nezvládnutá digitalizace a tak dále a tak dále. Tady se přeci nepovedlo takových věcí. A mlčí.
2: No, protože prostě jako ne, nevím, jestli se říct, že jim nechybí kinderstube, ale já myslím, že to je otázka vlastně nějakého konzervativnějšího, uměřenějšího pohledu na svět, že vlastně ta naše progresivně liberální scéna je taková to, že ti chce určovat vlastně, jak máš žít a určovat ti to dobro a říkat ti to, že se mýlíš. Prostě ona ti chce zasahovat do svého života a ta druhá část, která momentálně ta konzervativnější vládne zřejmě na tom Slovensku, jako se říká, jako žít a nechat žít. Tak žij nějak, ale prostě třeba můj názor nemusí být jako úplně nejsprávnější pro tvůj způsob života.
1: Další téma, vlastně velké volební téma, první zprávy CZ, emisní povolenky urychlí inflaci a zasáhnou každou domácnost. Souhlasíš s tím, nebo pan Kovanda nemá správné informace a propočty a odhady?
2: Ale oni celkem přiznali, že to tak jako dopadne a teďko oni říkají, jestli to bude za 45 euro, za 400 euro a když to bude za 300 euro, jaký dopady to bude mít, někdo vypočítal až 100 tisíc na domácnost při dvou dětech. No jasně, teďko oni to zastropovali, zase vysvětlovali ekonomové, že vlastně cenu povolenky nemůže zastropovat, protože to je jako cenný papír, takže vlastně jako v tom je obchod, takže když ji zastropuješ nahoře, tak jako popíráš tu jejich tržní chování, ty ceniny jako takový. Ale zase jakoby zpátky, jo. Já bych řekl, to vlastně je svým způsobem navazuje to, co jsme si říkali před chvílí. Oni, ta Evropská komise nebo Evropa jako taková, i naši poslanci, kteří to schválili a celý ten Green Deal, tohle je klacek na lidi, dřív to byl klacek na firmy, to, co už jako běží v těch povolenkách, a tohle je klacek na lidi. Pokud si nebudete kupovat elektrické auta, hybridní auta, pokud si nebudete vlastně kupovat, zateplovat domy a kupovat soláry a já nevím co všechno, tak budete trestáni. Tohle je normální trest.
1: Je to takový donucovací prostředek? Je to donucovací prostředek, povolenky.
2: Přesně. Jako je to vlastně, ale oni to tak jakoby říkají. Ty, kteří si to nepořídí, tak to zaplatí. Jo? No teďko ale my říkáme, dobře, ale to je, jako zaprvé je to složitý, ne na to každý má peníze, že mu dáte dotaci, jedna věc, ale tohle je zase ne každý to jakoby chce udělat. Ale vlastně tenhle ten způsob, to chování, to donucování, to je něco, co jasně jako výrazně nesouhlasím, že jsme se dostali do situace v té Evropě, že prostě nějaká parta lidí si něco vymyslí a řekne my, aby jsme zachránili planetu, my ani nezachráníme s tím podílem, když my to všechno tady splníme, tak to neznamená, že ta planeta, to je tak mizivý procento, jako na co my máme vliv, že se něco hne, že se hne lísteček, jako v té klimatické změně. Ne. Pořád prostě ty ostatní země budou chrlit ty emise a všechny tyhle věci. A my se tady budeme takhle bičovat navzájem pro nějakou partu fanatiků, který rozhodli, že vlastně takhle to bude. A teďko vlastně ty povolenky jsou trest, bič na lidi. Pokud teda jako se nebudete chovat, jak my říkáme, tak budete prostě si to platit a budete prostě schudnete. A to je to, co se říká, že to je nějaký sociální fond, že vlastně se tam půjdou ty peníze. Ale z toho sociálního fondu půjde jenom těm nejchudším jako ta pomoc. Takže střední vrstva se propadne na tu chudší, ty sociální dostanou prostě nějakou podporu, která je z toho zase jako nedostane ven, ale dejme tomu neumřou hlady. No a ty bohatší, ty to zaplatí a zase jich to, se to tak ještě, až tak jich to netkne. Jo. Takže vlastně tohle je způsob, jak si to rozdat s lidma a buď ta poslechneš, anebo prostě budeš výrazně chudej.
1: Donucovací prostředek, tak. No a je to jedno úskalí, seznam zprávy, Čína může vypnout soláry na českých střechách, ovládá klíčovou součástku. To je šokující. Máš soláry?
2: Mám, ale na to, ne na elektřinu, tak. Ale na sluní, na vodu. No, já když jste zařadila tohle, tak jsem si říkal, aha, Alex už možná otevřela tu knížku, kterou já jsem jí dal před časem a
1: tam se
2: o tom píše, o těch Číňanech a o tom, jak všechny tyhle ty přístroje mají backdory a dají se prostě nějakým způsobem vypnout, zneužít, nasměrovat, dá se s nima pracovat.
1: Takže skutečně Čína by tady mohla provést řízený blackout, myslíš, no, tak daleko by to mohlo jít?
2: Technologicky teďko nevím, jako tam jsou nějaké ty směrnice, já jsem nestudoval technicky, jak by to mohlo být, ale v tomhle tom prostředí ano, tam je celá řada prostě nášlapných min, který může vlastně ten, který je vyrobil v tomhle tom virtuálním, tom technologickém prostředí, může použít, využít, skrze ně se někam dostat, získat nějakou informace, může prostě cokoliv. A pak na druhé straně je zase nějaká obrana, která prostě nastavuje pasti pro tyhle ty možnosti a nastavuje nějakou obranu. A jak ty jsou aktivní a jak v té obraně jsou zase schopní, já úplně nevím, ale věřím tomu, že ty útočníci vždycky jsou napřed. Takže ano, jako kdyby jako došlo na nějaký globální střet, nebo střet vlastně těch dvou civilizací, tý azijský, toho BRICS, celého prostředí a toho západního světa, no tak když si to rozdají mezi sebou, tak my prostě tady opravdu můžeme zažít úplně všechno. Ale zase na druhou stranu, proč by to ta Čína dělala? No. Proto já zase věřím tomu, že vlastně se musí dohodnout. Já jsem pořád proto, i ta se žodná, že dneska tam není válka na Ukrajině v tom našem výběru, ale v zásadě pořád...
1: Je tam jiná válka, buď v klidu.
2: Pořád je to o tom se dohodnout. V tomhletom globálním prostředí, když máme nad sebou satelity a všechno je propojené a soláry a hybridy a nevím co všechno, my nakupujeme ty suroviny z té Číny, tváříme se, že ne, ale my je prostě tady jako to zase jak nemáme moc. Takže ten to prostě je globální. A tam haraši zbraněma a říkat a vytahovat se to, co dělá Ursula von der Leyen, to je absurdní, co ona říká. Ona říká, potrestáme, tvrdě zasáhneme.
1: Bojovat musíme.
2: Ocelový hodikobraza nastavíme. Jo. Zbraně koupíme.
1: To je děsivý, ale...
2: No tak je směšná, protože v tom globálním prostředí prostě tam to o tomhle tom není. Tam prostě se musíme dohodnout.
1: Slovo diplomacie jakoby vymizelo ze slovníku.
2: To
1: Ursula
2: možná, že
1: to je kolem
2: 19. století.
1: Zakázané slovo. Tak. V XTV byl v našem pořadu za čárou, byl profesor Petr Drulák a mimo jiné řekl, záměr Izraele je vylidnění Gazy. Podpora Spojených států amerických je obrovská ostuda. Macron se staví do role evropského vojevůdce, doma vše prohrál. Řešením jsou nové volby. Nové volby ve Francii.
2: Ten Petr Drulák rozumí té Francii, tam já to beru, ale on je vlastně zarputilej, nezarputilej, ale odmítá vlastně, je řada lidí, kteří nenávidí opravdu to Netanyahua, je řada lidí, kteří s ním nesouhlasí a mají k tomu spousta informací a spousta důvodů si to myslet, já to nerozporuju, protože já to tak jako neumím, to téma. Ale co se týče genocidy v Gaze, já si myslím, že genocida tam neprobíhá. Že to je přece jenom, tam není hlavní záměr zabít ty lidi. Ten hladomor není hlavní nástroj. Tam je válka s Hamasem. To je hlavní důvod, proč vlastně ten konflikt tam jako je. A že jsou u toho velké ztráty, že prostě se to dá možná jako z nějakého úhlu vidět jako opravdu jako likvidace toho národa. Já to nerozporuju. Hladomor, ty lidi prostě jako ten Hamas je používá jako lidský štíty, je to strašný. Ale říci, že vlastně cílem Izraelců je zlikvidovat palestinský národ, že to je primární jejich cíl, já myslím, že ne. Protože kdyby to tak bylo, tak vlastně ten konflikt toho září, 7. září 23, to bylo myslím, to, co provedli tehdy vlastně ty Hamas bojovníci, tak byla rozbuška, která tohle to celý strhla. Předtím to nebylo. Tak pro mě vlastně to je válka s ohromnýma ztrátama lidí, majetku, hodnot, všeho, je to strašný. Ale za genocidu já bych to nepovažoval.
1: Ale za pokojné vylidnění Gazy to taky nepovažuješ?
2: Ale co vlastně, co je, jak to tam je, prostě síla, ono se ukazuje jiný příklad, že ta síla je ten pragmatická politika světová, prostě pořád je v té síle, že ten, kdo má sílu, ten, kdo má spojence, a oni mají Američany, no tak dělá nějakou politiku a můžeme to vykládat, můžeme říct, že to je prostě genocida, že to je prostě, já nevím, zabíjení lidí a že to je strašný. Jasně, ale ta síla pořád rozhoduje. Jo. Takže my jsme neměli zapomínat, že ten svět takhle odjakživa byl postavený. A my až posledních desetiletích to chceme měnit a říkat, že hodnoty mění svět. No dobře, no tak tady vidíme, že vlastně ty hodnoty tam se dostávají na frak, protože ta síla vítězí.
1: Choval by se Benjamin Netanyahu jinak, kdyby neměl v zádech silného spojence, Spojené státy americké. Petr Drulák to komentoval, že je to obrovská ostuda, ta neutichající a bezmezná podpora Spojených států amerických Izraeli.
2: Byl by jakýkoliv prezident, americký prezidentem, kdyby neměl podporu izraelský a židovský lobby v Americe. Když to znáš, tak do té Ameriky si asi jak jezdila, že jo, tam prostě ten židovský vliv je obrovský. Na tom vlastně je spousta prostě lidí, kteří tam odešli za všechny možné války. To byla země svobody. Tam vybudovali ty finanční impéria, podnikatelský korporátní impéria. No bez jejich vlivu prostě žádný americký prezident jakoby nevznikne. Tak co? Tak to je prostě nějakým způsobem, jako to vyvažuješ, no, tak takhle to je. A já si nemyslím, že by jakýkoliv americký prezident jako řekl, tak já přestávám podporovat Izrael, protože si myslím hodnotově, že se dostal někam jinam.
1: No, takže ani tu hypotetickou otázku, nebo odpověď na otázku, zda by se Izrael choval jinak, pokud by neměl v zádech takového spojence, jako jsou Spojené státy.
2: Já si vlastně nepřipouštím, protože on prostě to jakoby jako není možný. No. Z principu to není možný, když víš, jak prostě ta lobby, nevím, jestli správně říkám židovská, ale prostě ta tam je obrovská. No.
1: Ale přeci Izrael zaútočil i v Kataru. Katar je přeci něco jiného pro Spojené státy. Profesor Drulák tady říkal, že se tím Spojené státy tak trochu stávají směšnými. Tím, že všechno bez reakce přechází, nechávají to být. Jenom Donald Trump vždycky řekne, nepotěšilo mě to, nebo nedělá mi to radost, nebo něco takové.
2: Ale jako dobře, tam je to nějak, jako by ten svět je teďko srozumitelnější. Trump říká sice nějaké věci, které chtějí slyšet a tak lidi, ale zároveň je jasný, že stojí na straně Izraele. Ve válce s Ukrajinou on prostě stojí na straně silného Ruska a nechce dopustit, aby ten konflikt posiloval zbližování Ruska s Čínou. Takže když mi je to takhle jasný, víš co, na to jsou vlastně dva různý druhy jako i politik. Je reál politika a pak je ta idealistická, ta hodnotová, ta normativní politika.
1: A to je to, nedělá mi to radost.
2: To je takový to, že se říká, buď seš reál politik a odhaduješ věci tak, jak asi jsou, a říkáš je tak, jak asi jsou, což jsem já, a mě strašně rušuje ten druhý způsob, ale uznávám, že to je způsob. A ten druhý způsob je, že říkáš věci tak, jak by si chtěla, aby byly.
1: Přestože jsou nereálné.
2: No, přestože jsou nereální. A já se s tím nedokážu vyrovnat, protože já to mám nastavený v hlavě tak, že pořád odhaduju, jak ten svět asi jako dopadne, ať je to dobře nebo špatně, tak se snažím číst a předpokládat, že půjde nějakou cestou, kterou já vidím a považuji za logickou. Ale pak jsou ty druzí, kteří říkají, to jsou ty voliči ODS a Spolu a vlastně ty Evropy a celého Green Dealu a říkají, no ne, to není důležitý, když prostě se řekne, jak by to mělo být a budeme o to usilovat, tak ono to tak dopadne.
1: Jo. A není to cesta do pekel?
2: No, nevím, no, jako oni se tyhle techniky, že jo, koučovací, ty veřejné afirmace, oni říkají, že když to pojmenuješ, když to řekneš nahlas, tak to zmotníš, a když řekneš, že prostě do roka bude mír na Ukrajině a Putin stane před válečným soudem, tak je z velké části zajištěno, že to tak bude, když to řekneš.
1: Opravdu?
2: No jo. To říkají vlastně ty kteří prostě jsou ty idealisti. Oni říkají, musíš vlastně věci chtít. To je celý s těma emisníma povolenkama. To je vlastně, jsem sledoval teď nějakou debatu a tam ministr Kupka říkal furt na otázku Pavlíny Wolfové, to bylo na CNN, co teda jako budeme dělat, když jako to nedohodneme, to zjemnění těch povolenek, a on říká, budeme jednat. On říká, dobrý, to je plán A, to je ideální plán. A plán B, jaký je plán B? On říká, není plán B, my budeme jednat a my to dojednáme. No a to je to co mě rozčiluje, protože pak tam byla ta opozice a on říká, no, když to nedojednáme, tak my jsme připraveni k národní nespokojenosti nebo protestům, jo. A nebo to neuděláme, nebo to neimplementujeme. A Kupka říká, budete platit všechny ty sankce a všechny tyhle ty pokuty a všechno bude. My budeme jednat. A ona pořád říká, třikrát se ptala, no čtyřikrát. Dobře, a když to nedojednáte, jaký je plán B? No my to dojednáme. Mm-hmm.
1: máme plán, to tady ukazoval za ně hřib. Vadíme, moc děkuji, že jsi přišel.
2: To je všechno, tak děkuji
1: moc. Je to všechno, strávili jsme spolu krásnou půl hodinku.
2: Děkuji za pozvání.
1: Podtrženo sečteno a Vadim Petrov.
0: Hraje vám Radio Xaver.

0: Tomáš Jirsa je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den,
2: pane rektore.
0: Mimo jiné tedy také starosta Hluboké nad Vltavou. Když, pane senátore, hovoříme o té přírodní katastrofě, ať tomu, kdo chce, říká,
1: je
0: jak
1: to katastrofa.
0: Vy jste ovšem člověk, který nás, občany, obdarovává zákony. Vy jste zákonodárce. Tak já se ptám, jestli české zákony na toto myslí, jestli to je nějak dáno zákonem, protože na jedné straně, když se bavíme tady o té, prosím, chatě pod Roklanem, tak vy říkáte, je to tak, Národní park Šumava říká, je to jinak, nebo někdo, to je jedno, ale přece zákon tyto věci jasně dává.
1: A to musím říct, bohužel, ta situace v těch národních parcích s tou novelou zákona 114/92 proběhla tak, že a teďka nemám na to žádný důkaz, ale prostě hnutí ANO udělalo nějakou dohodu prostě se zelenými iniciativami, že se ten zákon změní a že se tam vtělí ta, a to jsou ty tři slovíčka, ochrana přírodních procesů. Bezobsažný a gumový pojem. Takže poslanecká sněmovna prohlasovala novelu zákona o národních parcích a byl to vlastně zákon o Šumavě, protože tedy se prostě bojovalo za Šumavu. A vložilo se tam ta ochrana přírodních procesů, to je ta bezzásahovost a divočina, to jsou tyhle věci. Přišlo to do Senátu, Senát s tím nesouhlasil a vrátil to poslanecké sněmovně. Vládní většina to prohlasovala, šlo to k panu prezidentovi Zemanovi, pan prezident s tím nesouhlasil, protože on se o národní parky velmi zajímá, protože také vidí tu, vlastně ten progresivismus z té divočiny a toho, co se děje. Dokonce jsem slyšel, že pojede se podívat, i když už je nepohyblivý na tom vozejku, že se pojede podívat na Křivoklátsko, aby se tam osobně na to podíval.
0: Myslím, že už to proběhlo.
1: Já jsem slyšel, že tam pojede. Aha. Takže se prezident nepodepsal, vrátil to poslanecké sněmovně, ona to na potřetí odsouhlasila a v tom zákoně se opravdu objevil ten gumový a bezobsažný pojem ochrana přírodních procesů, pod co skováte cokoliv, včetně ohně. Oheň je přírodní proces. Bleskne, hoří.
0: Dobře,
1: takže
0: to
1: pan
0: je.
1: Ředitel Benda v tom Národním parku České Švýcarsko je spokojený, protože ministerstvo za ním stojí, protože oheň je přírodní proces a na tom spáleništi, jak jsem znovu říkal, tam se všichni těší, jak prostě tam vznikne to nové divadlo života, ta obrovská biodiverzita, nový les a všichni to budou zkoumat a turisti obdivovat. Uvidíme. Takže bohužel je to v zákoně. Tam musím říct, že se jim podařilo to prosadit. To byla tehdy obrovská kampaň. My v jižních Čechách a v plzeňském kraji, co jsme byli proti a byli hejtmané proti, všechny obce proti, agrární komora, hospodářská komora, tak jsme byli napadáni těma nevládníma organizacema, že chceme těžit dřevo, že chceme stavit developerský projekty, jaký jsme prostě zločinci a blablabla, no a díky té atmosféře se to opravdu dostalo do zákona a oni jsou dneska krytí, protože i oheň je přírodní proces. Nemám z toho radost a nevím, jestli se to podaří změnit, protože bohužel prostě těch zelených je i v současné vládní koalici plno.
0: Pane senátor Jirso, vy jste v Senátu za Občanskou demokratickou stranu, podotýkám, že jste v ODS drahně let.
1: Od roku 93 tuším.
0: Takže jste jeden z těch...
1: Matadorů.
0: Chtěl jsem... Dobře. Do jaké míry vám je teď příjemná politika ODSky? Mám teď na mysli třeba vašeho předsedu Senátu, který o sobě prohlásil, že je Tajvancem. A teď jsme minulý týden sledovali, která paní třetí nejdůležitější osoba v Americe přistála jen tak na Tajvanu. Co vy si o tomto myslíte? Zapadá to do té ODS tak, jak jste do ní vstupoval před lety?
1: To mě samozřejmě kladete hodně složitou otázku, ale v ODS je 13 000 lidí. Jsme, myslím, v Česku jediná pravicová, středopravicová strana. Mezi těma 13 000 lidmi jsou prostě lidé, kteří tuto politiku, řekl bych, jak bych nazval tu politiku vůči Tchajvanu, jako podporu nezávislosti a lidských práv na Tchajvanu oproti závislosti a nepodpoře lidských práv v Číně, prostě prosazují. Já respektuju, co dělá Miloš Vystrčil, Miloš Vystrčil respektuje, co dělám já, nekritizuje moje názory, já nekritizuju jeho, já jsem na kraji nebyl. A nemyslím si, že by to bylo nějaké fatální prostě pro ODS.
0: Ne,
1: prostě...
0: ale podívejte, v ODS je, říkal jste, 13 tisíc.
1: Myslím, že tak,
0: tak zhruba.
1: Bylo nás 20 tisíc, pak potom skandálu, ale Štván ze Šlachtou svrhli vládu, tak část lidí odešla.
0: Dobře, ale v tomto rozhovoru je jeden. Jistý Tomáš Jirsa. Narozen 23. května 57. A já se ptám na jeho pocit. A řekněte, nechci o tom mluvit.
1: No tak já jako politik a místopředseda zahraničního výboru jsem vždycky byl toho názoru, že je potřeba, a jsem stále, že je potřeba prosazovat prostě dobré vztahy se všemi zeměmi, s kterými máme nějaké kontakty. Společně, a to musím říct, společně s Jardou Kuberou jsme udržovali standardní vztahy s čínskou ambasádou. Jarda Kubera nebyl žádný prostě protičínský aktivista. Jarda Kubera byl na všech oslavách čínských nových roků, prostě přijímal čínského velvyslance a přišel s tou myšlenkou, že bude první člověk, který navštíví Čínu a Tchajvan najednou právě díky těm dobrým vztahům prostě s Čínou. To úplně neklaplo, do toho Jarda zemřel a ten úkol byl na Miloše Vystrčila a Miloš Vystrčil se rozhodl tak, jak se rozhodl. A znova, já jsem prostě jeho
0: pro vás to není téma, zkrátka.
1: Není to, víte co, jako je to rozhodnutí předsedy Senátu, které jsem prostě respektoval. Já znám Miloše 30 let. Prostě on určitě vnitřně nesouhlasí s některými mými příkrými vyjádřeními třeba vůči zeleným progresivistům a taky mě za to nekritizuje. Já prostě jsem to respektoval jako rozhodnutí Miloše Vystrčila a prostě mlčky jsem ho podpořil.
0: Teď obhajujete v těch podzimních volbách svůj senátorský mandát a bezesporu se vás lidi při té kampani budou ptát na různá témata.
1: Ptejte se.
0: Ptal jsem se a nepochodil jsem, vidíte, ale zeptám se tedy ještě na něco také citlivého a to je ten Green Deal, který údajně podle odborníků stojí za tím brutálním zvýšením cen a tak, že to je důsledek zkrátka. Co si o zelené politice, kterou váš předseda, pan, jste se nějak začal podět, ne? Mám ubrat trošku?
1: Ne, já si vůbec...
0: Jestli za tím stojíte.
1: Já si takhle, zaprvé Green Deal je blázněvěda od samotného začátku, že jo? A já, když se pojádáte na mé texty v novinách, tak to od samého začátku prostě píšu i jako vystudovaný energetik. 10 let jsem v Energoprojektu Praha projektoval jaderné elektrárny a prostě mám ČVUT energetiku a řízení energetiky. Je to od začátku nesmysl, že vypneme uhelné a jaderné zdroje a budeme prostě pohánět průmysl sluníčkem a větrem, že všechny auta přejdou na elektromobilitu a prostě všechny paneláky budou prostě nějak z oken prostě viset hadice a nabíjet, prostě nesmysl. Kdyby si všichni senátoři a poslanci koupili elektroauto, tak prostě zbankrotuje elektrická síť na malé straně a prostě vyhodíme všechny pojistky. No to samozřejmě na to není připravená ta síť. Ta infrastruktura není. Tak, podepsal to Andrej Babiš v Bruselu. Prostě ačkoliv jeho racionální názory okolo byly racionální, tak prostě New Green Deal podepsal. My jsme už přišli jako gotovému a já si myslím, že pan premiér Fiala není žádný fanatický zastánce New Green Dealu a zelené politiky, ale prostě jako premiér 10milionové země, 600 milionové Evropské unii, prostě to, tu vládu a dneska předsednictví nějak racionálně se snaží řídit tak, aby jsme přežili s energetikou a podívejte se, vrací se Německo k uhlí, zůstanou otevřeny jaderné elektrárny, my prostě děláme opatření a budeme, naše teplárny a elektrárny pojedou dál prostě na uhlí, takže pomalu se ten Green Deal bortí bez toho, aniž bychom vypovídali nějaké smlouvy a podobně. A já souhlasím s Petrem Fialou, ona jedná věc sedět tady a prostě mít nějaký rozumný řeči a druhá věc je prostě sedět v té Evropské unii, že ten pokrok musí být prostě postupný a v souladu s velkými zeměmi, jako je třeba Polsko, které zcela jistě nás podporuje v zrušení těch emisních povolenek, nebo Francie, která zase nás podporuje v jaderné energetice a že musíme takto vyjednávat a takto se... Vzpomínáte si, co to byla Lisabonská strategie? Evropská unie to schválila.
0: Lisabonská smlouva si vzpomínám dobře, ale...
1: No, že předběhneme do 10 let Spojené státy, co do techniky a technologie kde je tomu konec. Jako. Ano, byly k tomu dvě konference a umřelo to. Já jsem, pane rektore, přesvědčený, že New Green Deal během krátké doby prostě umře, protože budeme mít jiný starosti. On vznikl z blahobytu a rozmařilosti, tak jako všechny ty ostatní blázniviny,
0: o kterých nemluvili. To je krásný titulek toho rozhovoru. Green Deal vznikl z blahobytu
1: a rozmařilosti Evropské unie.
0: A brzy umře.
1: A brzy umře, no. No, protože nám bude zima v zimě, no. Tak jako když si všechno, víte co, všechno uhlí, které my ušetříme, tak spálí v Asii. Prostě to není tak, že by se nespálo. My produkujeme jako Evropská unie 9% světového CO2. Všechno, co my ušetříme za cenu obrovských nákladů a ničení našeho průmyslu, tak Čína každoročně vyprodukuje více než 20krát. Každoročně, nebo 50krát. To je ta Babišova analýza v Bruselu. 50krát to navýší, takže z hlediska globální úspory CO2 je to úplná bláznivina. Úplná bláznivina. To nemá z hlediska globální, my říkáme, že se svět ostatní k nám připojí a bude nás následovat, až uvidí, jak prostě žijeme jako v rajské zahradě. Ale bohužel to, co se děje, nebude asi rajskou zahradou.
0: Všiml jste si, jak jsem se zatetelil teď na konci?
1: Proč?
0: Já mám po letech pocit, teď tady u toho rozhovoru, a bude z toho nějaký průšvih, ale já to řeknu, že mám po letech pocit, že mluvím s někým z ODS.
1: No, ale z toho nebude žádný průšvih, protože lidi s mými názory v ODS je opravdu vlastně plno, já bych řekl skoro jako...
0: A nemohl byste je sem poslat?
1: Většina, tak jo, tak já vám dám telefony.
0: Protože váš, třeba pan premiér Fiala řekl, že Green Deal musíme přijmout jako fakt. No. A když to řekl, tak jsem málem spolikal televizní obrazovku a říkal jsem si, Petříku, já ne.
1: Ale vždyť jsem vám to ne. Vždyť jsem vám to ale vysvětlil, pane redaktore, že Green Deal je součástí dneska nějaké evropské legislativy, protože byl podepsán prostě všemi hlavami stát, všemi premiéry, včetně našeho Andreje Babiše. A prostě on se pomalu rozpadá. A rozpadá se

0: rozhovor. Doufám, že se uvidíme ještě do voleb.
1: Pane rektore, vždycky si vážím vašeho pozvání a rád, když jsem v Praze, tak k vám do televize přijdu a přeju vám a vašim divákům všechno nejlepší. To už můžete tam nedat. Nedívejte se na Českou televizi, protože ta každý večer dá lidem půl hodinu chudoby a lidi jsou pak zděšený z toho, jak se nám špatně žije. Ale pak jděte v Praze na letiště a letiště je narvaný prostě lidma, že se nemůžou dostat do letadel, ne? Tak kde je ta chudoba?
0: Pane senátore, tak už vím, od čeho začneme příští rozhovor a jsem rád, že jste přišel a držím palce, nashledanou.
1: Děkuji a těším se na příští pozvání. Hezký den.
2: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. xtv.cz
3: Prezident může po volbách nominace na ministry i odepřít. Tak si říkám, jestli už Petr Pavel se připravuje na to, že po volbách nebude jmenovat ministry Fialovy vlády, ale jiné ministry.
4: Nebo nebude jmenovat jiné ministry. Jako on je vlastně takovej ten jako... Jestli si myslí sám o sobě, že je fér, tak to je jako, mám pocit a ty jeho lidi tam, že prostě mají jako jinou optiku, než máme my v tom Podhradí. Jo. Prostě ano, když potvrdil vlastně ministry celkem na běžícím pásu této vlády.
2: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz Posloucháte Radio

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Zdeněk Hřib je naším hostem. Vítám vás XTV, dobrý den.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Zdeněk Hřib je předseda České pirátské strany, bývalý primátor Prahy, současný náměstek primátora Prahy pro dopravu a jste také pražskou jedničkou pirátů do sněmovních voleb. Pane předsedo, nemáte obavu z toho, že vám to Pražané u voleb spočítají za dopravní situaci v Praze?
2: To si opravdu nemyslím, protože poté, co jsem kandidoval tady po 4 letech, kdy jsem byl primátorem v komunálních volbách v roce 2022, tak jsme získali téměř 18% tady v Praze. Takže myslím si, že to je asi ta nejlepší vizitka toho, jak Pražané smýšlejí o tom, co jsme tady dělali. A ostatně, pokud se teda bavíme o dopravě, no tak je důležité si říct, kterou dopravu máme na mysli. Co se týče MHD,
1: stačí se podívat, teď my jsme motoristy, stačí se podívat z okna, tady XTV a vidíte stojící magistrálu, a tak to mám na mysli.
2: No tak nejvíc lidí používá v Praze MHD, tam jsme na světové špičce. Co se týče silniční dopravy a průjezdnosti Prahy, tak tam jsou k dispozici žebříčky s mezinárodním srovnáním, ve kterých Praha vychází v pásmu, řekněme, lepšího evropského průměru. Je to třeba TomTom Traffic Index, to jsou výrobci navigací, kteří sbírají ty anonymizovaná data ze všech zemí na celém světě. A můžete si na jejich webu najít veřejně tu informaci, že si tam zaškrtnete, že chcete evropská města, asi se nebudeme srovnávat s čínskými megapolemi, zaškrtnete, že chcete jenom ty větší, nad 800 tisíc, řekněme, obyvatel, a vyjede vám žebříček nějakých 39 měst, Praha je tam tuším 22. a je to vlastně, že čím jste níž v tom žebříčku, tak tím máte méně dopravních kongescí, tedy méně zácp, takže jste průjezdnější město. Takže jsme v pásmu lepšího evropského průměru, řekněme, průměr, ale jako lepší průměr.
1: Dobře, ale když se podíváte třeba na komentáře lidí, na pocity lidí, motoristů, tak ty ten průměr asi úplně nepociťují a jsou dost rozhořčení z toho, jak vypadá dopravní situace v Praze, a říká se jí teď rozkopaná Praha, protože spíše je tady více rozkopaných ulicí a silnic než opravených, nebo normálně volně průjezdných.
2: To ne, v Praze nějakých 7777 ulic, téměř přesně. A pochopitelně se musí objaravovat jako víc najednou, protože to v takovém městě jinak nefunguje. Ostatně všechny ostatní evropská města to dělají stejně. Co se týče třeba těch dopravních omezení, které jsou ale tady, třeba na magistrále, třeba když jede člověk sem k vám, tak ta magistrála nad muzeem, když si to vezmeme, tak tam teď se staví tramvaj na horní konec Václaváku a u muzea se staví teď tramvaj.
1: Ano, to všichni pociťujeme,
2: to je moje iniciativa.
1: To
2: sice ano, ale ta stavba té tramvaje jednak jakoby zlepší tu situaci do budoucna dopravně i tak, že uvolní to místo na silnicích pro ty, kteří tím autem jet potřebují, protože snaha je přesvědčit více lidí, že mohou jezdit tou tramvají, tak uvolní to místo pro lidi, kteří vezou něco, co třeba tramvají nepřevezou, to třeba živnostníci, jo, vezou materiál nebo vercajk nebo takhle. Ale druhá věc je, že ve skutečnosti nad tím muzeem tu magistrálu nezúžuje ta moje stavba té tramvaje. Tam to ve skutečnosti zužuje dlouhou dobu probíhající oprava kanalizace, která tam probíhá hornickým způsobem už od roku 2024. A městská infrastruktura, včetně vodovodů a kanalizací, vůbec není v mé odpovědnosti v tomto volebním období. To je totiž odpovědnost Spolu. A jenom teď vlastně my naopak využíváme toho, že tam tamhle radní TOP 09 kope nějaký kanál, a v té samé uzavírce my stavíme tu tramvaj. Takže je to skoordinované, nebude se to zavírat dvakrát. No a my jsme zachovali dva pruhy rovně a jeden pruh odbočovák na Vinohrady. Ale to, že tam chybí ten třetí rovně, to je kvůli opravě kanalizace, ne kvůli Hřibovi.
1: Nevím, se přiznám, co tam chybí, ale vidím ty dlouhé kolony každodenní. Ale chci se zeptat, je vaším cílem dostat motoristy na kola, na koloběžky do MHD? Dostat je z centra Prahy?
2: My se snažíme lidi, kteří mohou jet MHD, tak je přesvědčit kvalitou MHD, dochvilností MHD, komfortem cestujících, aby zvážili to, že využijí spíše MHD a
1: takže
2: uvolní
1: je to
2: tak
1: vaším
2: místo,
1: cílem.
2: A uvolní tak místo na silnicích pro ty, kteří těm autem opravdu jet potřebují. Protože ano, tak já bych taky mohl jezdit autem z jižního města, bydlím na sídlišti, mohl bych jezdit do práce autem, dokonce mám služební řidiče.
1: Určí, kdo potřebuje jezdit autem a kdo nepotřebuje?
2: No to je jednoduché. Ideální je, pokud funguje nějaká jako ekonomická motivace. My máme velice levné MHD tady a pochopitelně to je jako asi nejlepší motivace, ta ekonomická. No, já bych třeba teda měl toho řidiče služebního jako zadarmo, ale já, protože celý život jezdím MHD, no tak jezdím z jižního města metrem, přestupuju tady na muzeu a jezdím do práce teda jako metrem, jo. Ale za normálních okolností v běžných zemích funguje nějaká jako ekonomická motivace, třeba v New Yorku teď zavedli to mýto do toho centra a ano, zbytný tranzit zmizel, takže se tam jezdí teď mnohem lépe.
1: Je to ekonomická motivace nebo je to, řekněme, opravdu donucovací prostředek k tomu, aby lidé jezdili MHD, jezdili na kole a podobně?
2: No, ne na kole. U nás se jezdí primárně MHD. Na kole se tady pokud vím moc nejezdí.
1: No, ale,
2: asi
1: o to usilujete, díky
2: ten různým... Já usiluji o zkvalitnění MHD. My lijeme úplně neuvěřitelné miliardy do MHD každý rok.
1: Co jsou cyklopruhy potom a že jich je teda?
2: Cyklopruhy jsou vyžadované technickými normami, zákony a usneseními rady z doby Pavla Béma a Adriány Krnáčové. No, takže to vymysleli jiní před námi.
1: Takže co udělali
2: ne,
1: před námi?
2: Vyžadují to i technické normy, vy to nemůžete udělat bez toho. Jo? Tam je jako povinnost, která vám říká, že když rekonstruujete silnici, tak prostě musíte tam zavádět takzvaná integrační opatření, se tomu říká, což je i ten cyklopruh. Ale ty cyklopruhy tady v úzkých ulicích vlastně slouží pro benefit řidičů, protože vy byste normálně měla nechat mezeru od toho cyklisty 1,5 metru, což na některých ulicích dost dobře jako možné není, protože byste se tam vedle něj nevešla. To znamená, že byste vlastně podle pravidel silničního provozu toho cyklistu nemohla ani předjet. Ale když je tam ten cyklopruh a ten cyklista potom, vy víte, že ho najdete v tom cyklopruhu, protože on potom musí v něm jet, že jo? Jinak by mohl být na té silnici taky.
1: No a pak ten cyklopruh také končí jede. A já mám vždycky obavu, kam ten cyklista zamíří.
2: To vám rozumím, ale to buďte jako v klidu, protože vy v tom autě jste mnohem víc jako v bezpečí,
1: já
2: než ten cyklista.
1: Já se bojím o toho cyklistu.
2: A cyklista se samozřejmě taky snaží jet bezpečně. A ano, cílem a ideálem by bylo mít ty cyklostezky jako úplně oddělené, ale bohužel máme krásné historické město. Vlastně ne bohužel, ale bohudí. Ale prostě realita je taková, že tady je jako problém budovat leckde tu oddělenou cykloinfrastrukturu. No takže podle těch norem se to dělá nějak jako jak to jde. A ty normy jako ideální nejsou, ale to nemá město možnost změnit. Nicméně my ano, chceme osekat byrokracii a ty normy taky trošku jako vylepšit. Takže tohle to je záležitost ale pro celostátní politiku, v té já jsem dosud nefiguroval.
1: Tak, ale budete možná. Zatím to tak průzkumy ukazují. STEM vám dal 10%, SANEP pro XTV 7,2%, Median 6,5% převolených preferencí. Vašimi, nebo vy už jste vyloučili, s kým byste do vlády určitě nešli. Jediná možná koalice je ta, která tu byla, to znamená Piráti, Spolu a také STAN. Je to jediná možná myslitelná koalice za vás?
2: Tak to je koalice, kterou si dokážeme představit, vlastně i teda protože
1: jako
2: já mám teď, no tak já mám s nimi koalici na magistrátu s těmito stranami tady, tak asi nečekáte, že tady teďka budu říkat, že s těmi to teda v žádném případě, když tamhle jsem s nima ještě v pondělí seděl na jednání rady.
1: Ale kritizujete STAN za to, že neplní dohody.
2: No to je jako problém, to je problém vytvořit koalici je jedna věc, donutit koaliční partnery k plnění toho, co slíbili, je věc druhá a potom některé teda taky hlídat před nejrůznějšími jako střety zájmů nebo to, aby tady nějak měli tendenci k nějakým podezřelým zakázkám, to je samozřejmě věc druhá. Piráti jsou jediná strana, která nemá, je v parlamentu a nemá žádné korupční kauzy.
1: A... Má korupční kauzy, ale takovou kauzičku máte také, kdy jste neoprávněně pobíral odměnu z jedné městské firmy, myslím, že to byla Pražská energetika holding.
2: No, ale já jsem si nic neposílal. Já vlastně mě jako překvapuje,
1: že... Ale upozornil jste na
2: to. Upozornil právě, že naopak já jsem na to proaktivně upozornila kvůli tomu vlastně
1: po oni mi potom...
2: Ne. To bylo, no hned jak jsem to zjistil, tak potom na prvním jednání představenstva, na které jsem byl pozván, tak jsem to řešil. Oni potom s nějakým časovým odstupem, to je pravda, ten byl delší, ale to jako nebylo na mě. Mě předali ty informace, kam mám poslat ty peníze zpátky a hned druhý den jsem jim je poslal. Takže pokud jako má někdo kauzičku, tak maximálně pan Portlík z ODS, který je předsedou dozorčí rady pre-holding, protože Zahřiba teda v tomhle městě takový binec nebyl. Když já jsem byl primátor, tak nikdy město nevyplácelo takhle žádný jako odměny někam, kam
1: neměli vrazit. Údajně jsem tam zaškrtl posílat peníze na účet.
2: Ne, já jsem vyplnil číslo účtu, ale to číslo účtu se vyplňuje, protože vám ta firma může proplácet třeba cestovní příkaz. Jo? To je i podle zákona, ale situace nastat může. Ale nicméně já jsem na ten omyl naopak upozornil, já proaktivně, kvůli tomu se to začalo řešit, takže tohle to je naopak věc, na kterou já jsem upozornil. Takže
1: a
2: já
1: jsem si žádný, asi 5 měsíců.
2: Ale já jsem si žádný peníze neposílal. Jako, takže ano, já jsem na to upozornil a chvilku jim trvalo, než mi dali ty údaje pro to vrácení. Nicméně, abych se přiznal, tak jako pre-holding je firma, která vyplácí miliardu korun ročně jako dividendu, jo? Takže to jsem tam nepředpokládal, že by oni upadli do druhotné platební neschopnosti, abych pravdu řekl, takže to bylo nějak jako na nich, jak rychle mi to pošlo.
1: Dobře, jak moc jsou pro vás problematické naopak ty kauzy, které řeší vaši bývalí a možná budoucí koaliční partneři? Ať je to bitcoinová kauza, ať je to... Dozimetr.
2: No tady v Praze ještě teďka řešíme například podezřelé zakázky v pražských službách a ten nehorázný střet zájmů pana ředitele Patrika Romana, který prostě svým kamarádům přihrává zakázky, se kterýma chodí na kance střílet je nebo eventuálně s nima má nějaké další kontakty, třeba jim dává k dispozici svoji vilku v Liberci, tu oni mu opravujou, on jim pak dává zakázky v pražských službách mimo režim zákona. No je to prostě takové zvláštní a ano, naši koaliční partneři úplně se nehrnou do toho, že by to řešili. Ale ano, no tak my samozřejmě se snažíme jednat, snažíme se přesvědčovat i opozici, aby to řešila, protože v těch dozorčích radách těch firem, například také těch pražských služeb, je i opozice. Tam teda také zástupce za ANO, který tam je, což je pan Nepil z pražského ANO, tak ten se taky to snaží jako zakrývat a zametat tyhle kauzy pod koberec. Takže ono je to prostě složitý. To
1: je, no,
2: jako,
1: je to složité, mě zajímá, jak moc je to pro vás složité, jestli máte důvěru, jestli může vzniknout koalice, nebo jestli budete vlastně bez koaličního partnera a tím pádem nebudete schopni vládnout.
2: Ne, jak se říká,
1: něco,
2: jak říká klasik, politikům se nevěří, politici se kontrolují, my naše koaliční partnery neustále kontrolujeme a snažíme se je nějakým způsobem kultivovat. A
1: no a jestli se vám to asi moc nedaří, přišla bitcoinová kauza a tak?
2: To tak moment, aby jsme si to jako zrekapitulovali. Když se tady domlouvala v Praze koalice, tak my jsme říkali od začátku, že nebude v té radě nikdo trestně stíhaný, spolu nám tam spalo nějakého trestně stíhaného, 5 měsíců trvalo, než jsme jim to vysvětlili, ale nakonec jsme jim to vysvětlili a v radě nesedí trestně stíhaný. A trochu si tvrdit, že jako tímto jsme skultivovali tu politickou scénu. Co se týče dozimetru, v tom nejde ani jeden člen pirátské strany, jo? To je vidět i z toho, co vychází teďka ve zprávách, kdo se jako chystá k tomu soudu a je předvolaný, že bude vyjednat, vypovídat.
1: Ale já vás toho nevidím, mě zajímá, jestli...
2: Tam nejsem já. Co se týče bitcoinový kauzy, jenom poslední věc, bitcoinový kauzy, tak ta vypukla v době, kdy piráti už dávno ve vládě nebyli a naopak od počátku jsme říkali, že pan Stanjura je v tom bitcoinovém skandálu až po uši a že má skončit i teď v té vládě, byť by to bylo trochu jako symbolické, protože dovoleb
1: no
2: bylo
1: jako
2: pár měsíců.
1: No a nevypadá to, že bude končit ve vládě skončit. A zajímá mě, pokud bude v té další, no, jestli to pro vás překážka pro to, čili pokud by pan Stanjura setrval nebo byl ministrem nově vznikající vlády, tak bez vás, bez
2: to by
1: Pirátu.
2: To by bylo stejné, jako bylo s tím trestně stíhaným, co nám hocpali do té rady.
1: Pan Stanjura není zatím trestně stíhaný.
2: Já vím, ale je to jako zjevné, teď on prostě ovšem věděl od počátku, že to jsou bitcoiny od odsouzeného obchodníka s tím afgánským heroinem, s fentanylem, má v odpovědnosti boj proti praní špinavých peněz a vůbec nic s tím neudělal. Jako, takže on je skutečně až po uši v tom bitcoinovém skandálu a za nás je to jasný jako no go. To znamená, my máme transparentně schválenou povolební strategii a ta říká, nepůjdeme s ANO, nepůjdeme s SPD, nepůjdeme s motoristy sobě, nepůjdeme s komunisty a je to závazek pro všechny naše kandidáty. A tohleto je tam taky uvedeno, že nepůjdeme s lidmi, kteří jsou vězí v nějakým skandálu typu bitcoiny nebo rozimetr.
1: Tak vy jste chtěl po panu ministru vnitra Rakušanovi nějaké vysvětlení ohledně šifrovaného telefonu. Poskytl vám to vysvětlení? Jste uspokojen?
2: Já to vysvětlení jsem zatím teda nezaznamenal. Ona
1: on vás zve
2: teďka
1: na Národní třídu, myslím, neděle
2: zvázva. Bylo dneska, no, ale
1: aha,
2: to asi 17. tam jako zjevně teda nebudu, když jsem tady teďka u vás.
1: Ano.
2: Ale my máme letos jako samostatnou kampaň, nemáme ji dohromady se Stanem, takže s našimi lidmi se můžete potkat normálně v ulicích Prahy i v jiných městech. A teďka jsem byl například v Litoměřicích včera, například já osobně, ale pochopitelně i všude jinde se s námi můžete setkat. A tahle ta záležitost teda za mě není ještě dostatečně uspokojivě vysvětlená a myslím si, že tady je spousta otázek, na které by měli zástupci Stanu odpovědět.
1: A vy věříte, že, protože zmiňovala jste v jednom rozhovoru, že před těmi 4 lety, kdy jste měli společnou kampaň, takže vám starostové zřejmě neřekli všechno, nebo něco vám zatajili, tak kde berete jistotu, že tentokrát vám to všechno vysvětlí a nic nezatají?
2: Jo, no tak my jsme především ostražitější, bych řekl. To jsme se teda určitě poučili. Poučili jsme se jak v této rovině, tak i v tom, že musíme více bojovat za zájmy našich voličů. A to je to poučení pro nás toho vládního angažmá.
1: A jak vypadá ta ostražitost, když se chystáte znovu a nebráníte se znovu vládnout se Stanem?
2: No tak nemáme tady žádnou předvolební koalici například, to je teda jedna záležitost. Za druhé, jsme prostě, já osobně jako jsem tak nějak jako ostražitější vůči tomu, co se děje a neberu jako na lehkou váhu to, když teď vidím, že tady je ten střet zájmu ředitele Patrika Romana v těch pražských službách, jo. Nebo to, že tam mají třeba, i když jsou menší firma než dopravní podnik, tak v pražských službách je víc členů toho vysokého managementu a mají tam vyšší odměny než v dopravním podniku. A vlastně, kdyby ty počty těch vysokých manažerů a jejich výplaty klesly na úroveň dopravního podniku, tak by to znamenalo, že by mohli navýšit platy každému jednotlivému řadovému pracovníkovi, co nám tady třeba uklízí odpad v našich ulicích, třeba o nějakých více než 10 000 korun ročně, jo, což je velice zajímavé.
1: Vraťme se ke Stanu. Mě zajímá, protože pana Stanjuru jste jasně řekl, že s ním do vlády nepůjdete. A mě zajímá, jestli jak moc pro vás je závažná ta obžaloba, která teď nastiňuje, co se v Dozimetru udělo a že peníze plynuly do kasy Stanu a tak dále, trestné činnosti.
2: Jo.
1: Nebudu to celé popisovat. Tak toto, jak moc je to pro vás jako bojovníky s korupcí?
2: Jo.
1: Piráty problém pro budoucí vládnutí.
2: Jo. No tak tu korupci páchají nějaký konkrétní lidé, kteří jsou potom obvinění v rámci nějakých trestních řízení a potom je když tak třeba posílají do vězení a podobně.
1: Dokonce obžalování.
2: Takže ještě tam je nějaký proces mezi tím samozřejmě. Ano. Ale jde o prostě ty konkrétní osoby. No tak já jsem zvědav, co se dozvíme z toho soudního procesu, který teď bude probíhat. A budeme ho asi všichni sledovat. Něco už tak jako prosakuje o nějaké té jako neoficiální kampani stanu, která byla placená tady z těch peněz z dozimetru.
1: A to, co prosakuje, vás neznepokojuje?
2: No to mě znepokojuje a proto chci slyšet ty odpovědi, které já jsem ještě teda od pana Rakušana nedostal. Potom tady ve vzduchu pluje jakási informace o jakési nahrávce, kde má zase jako být něco, ale nikdo ji ještě neviděl. No takže jsou tady jako samé otázky a
1: málo odpovědí. No tak pan Rakušan byl včera v Bratislavě na demonstraci, které svolalo Progresivní Slovensko. Byla to demonstrace Slováků proti nějakému konsolidačnímu úspornému balíčku, který chystá tamní vláda. Je to v pořádku, že se ministr vnitra, místopředseda vlády účastní demonstrace v sousedním státě?
2: Já nevím, jestli má nějaké třeba slovenské kořeny nebo rodinu na Slovensku nebo podobně, ale pokud vím, tak STAN má hlavně stejného volebního stratéga, jako má Progresivní Slovensko, takže tam bych asi hledal tuhletu vazbu. No. My se teďka soustředíme na to, aby jsme hlavně tady lidem v České republice vysvětlili, že my, Piráti, máme plán a jak ten plán konkrétně prospěje lidem tady v České republice, že budou mít levnější život.
1: My se k tomu dostaneme, ale to tu ceduli jste ukázal, máme plán, tak mě připomněl slova pana Laciny ze STANu, který říká, že když vidí tuhle tu tabulku, takže na něj jdou mrákoty. Tak,
2: to by mě zajímalo proč, protože starostové vlastně velice věrně kopírují ten náš program. Například, když Vít Rakušan říká, že oni chtějí prosadit reformu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, tak jak si zapomíná dodat, že to je reforma, kterou tam připravil na Ministerstvu pro místní rozvoj Ivan Bartoš ve spolupráci s Transparency International. Akorát, že jsme se 4 poslanci neměli jaksi sílu na to, které ta vláda notabene teda nepotřebovala, tak jsme jaksi neměli sílu to prosadit. Jo? A přitom tady, ano, dochází například k zablokování velkých veřejných zakázek, narůstá jejich cena, protože inflace, takže to zvyšuje, že prostě v konečním důsledku veřejná správa zaplatí více. A třeba STAN konkrétně se s tím potýká tady na té stavbě toho sídla pro tu vesmírnou agenturu, jo, která ustaví teda město, ale je to
1: pod radním. My se k Ivanu Bartošovi dostaneme. Já jenom ještě se bych si chtěla ujasnit, jestli považujete za vhodné, aby ministr vnitra se účastnil demonstrace v sousedním státě.
2: Tak jako občan, to... tak když tam je jako občan a...
1: Je to ministr vnitra, tu funkci
2: no,
1: si neopáře.
2: No počkejte, ale asi to oddělme, jo? Tak on nemá žádnou pravomoc nad tou policií v tom sousedním státě, tak když tam chce jakoby jet a něco říkat, to ať si klidně dělá. Ale já spíš řeším tu situaci, kdy pan Rakušan asi nepochopil ten rozdíl mezi politikem a aktivistou, kdy naopak chtěl svolávat demonstraci tady v České republice. A on je ale tím, kdo má pod sebou tu policii. Tam jde jako o výrazné nepochopení vlastně té role.
1: Čili...
2: Že když to ministr vnitra zvolává jako demonstraci v tom státě, kde je ministrem vnitra, to mi přijde jako hlavně.
1: Ale myslíte,
2: divné.
1: Že ty československé vztahy, které už teď jsou na bodu mrazu, to, že ministr vnitra český jede demonstrovat na Slovensku, to může ještě zhoršit? Jak teď pojede za svým protějškem slovenským, když proti němu...
2: No,
1: vládě demonstroval.
2: No asi tak, to si musíme říct, kolik je tam jako styčných bodů, ale...
1: Účastnil byste se vy takové demonstrace?
2: Helejte, demonstrace na Slovensku, při na to, proti čemu by byla, bych řekl. Jo,
1: teď to ale byl konsolidační balíček.
2: Teď to byl konsolidační balíček. Helejte, nevím, jo, to by záleželo asi na té situaci a otázka, v jaké bych byl, ale je fakt, že já si myslím, že hlavně jako v tomhle čase, kdy máte 2,5 týdne do voleb, si myslím, že by spíš měl pan Rakušan se snažit přesvědčit jako místní voliče o tom, že třeba chtějí plnit ty sliby, se kterými šli do té vlády.
1: No, vy jste, když jste začínali tu horkou fázi kampaně, nevím, jak to nazvat, tak jste také varovali před Ficostánem, tak nějak jste to tam nazvali, že neuděláte z České republiky Ficostán, tak působí to na vaše voliče, že strašíte Slovenskem?
2: No, strašíte. Já myslím, že jako lidi, co to tak trochu sledují, mají třeba nějaké rodinné příslušníky na Slovensku, že přece jenom jsme tady nějakou dobu strávili ve společném státě, tak přece jenom si myslím, že jako vidí, kam se to Slovensko ubírá a že ta cesta vlastně jako dobrá není.
1: Kam se ubírá, pane předsedo?
2: Tak ubírá se na východ a tady tím lísáním se k Rusku pan Fico ohrožuje bezpečnost České republiky. To je poměrně jako zjevná věc a navíc ty sliby o tom, že vlastně tím, že se bude lísat k tomu Rusku, tak díky tomu tam bude nějak jako levnějc a podobně, to zcela zjevně jako teď neplatí, protože kvůli tomu tam vláda schvaluje ten konsolidační balíček a to jsou ty protesty tam.
1: Dobře,
2: tam
1: vy máte také svůj konsolidační balíček, nebo respektive my tady v České republice, ale přeci Robert Fico slíbil svým voličům, že bude dělat zahraniční politiku na všechny čtyři světové strany, což činí. Byl přeci ve Spojených státech amerických, byl v Rusku, byl v Číně a tak dále, tak nedoručuje vlastně no to, tak co voličům slíbil a proč si ho mimo jiné zvolili?
2: Ale tak to si asi řekněme, co z toho jako ti běžní Slováci mají, protože momentálně z toho mají konsolidační balíček, který výrazně zdraží jejich život. Jo? Takže tam je asi nutná tahle ta úvaha. To je prostě o tom a ten Orbán v tom Maďarsku, to je vlastně dost podobný. Oni tvrdili, že se lísají k tomu Rusku kvůli tomu, aby tam měli levné energie, ale ta realita je prostě úplně jiná. A stejně tak je tam samozřejmě ještě ten vliv té jejich kleptokracie. Jo? Takže pan Orbán a jeho rodina masivně čerpá také nějaké dotace a je to vlastně takový jako Babiš v bledě modrým. Takže
1: a to máte podložené, nebo to jsou jenom nějaké...
2: Ale to je
1: nějaké...
2: známá věc na Maďarsku tohleto, že jako familie okolo pana Orbána je významným čerpačem těch dotací. Mám pocit, že to jsou dokonce skutečně také ty jako zemědělské dotace a podobně. Teďka nevím, jestli jde o jeho zetě, nebo jak to
1: ale... Ono známých věcí veřejně je spousta, že? Ale otázkou je, co je a co není pravda. Ale mě zajímá teď
2: já
1: ještě...
2: Já jsem v kontaktu s jako lidmi z Maďarska, i ze Slovenska, i třeba z Polska. Jo? Tak v době, kdy jsem byl primátorem, tak pochopitelně jsme tady udržovali i ty kontakty v rámci V4. Takže že jo, my jsme ji zakládali s primátory Varšavy, Budapeště.
1: A byli jste proto, byla by vaše zahraniční politika, byla by vaše zahraniční politika v případě, že byste byli ve vládě taková, jakou teď činí pan Lipavský, nebo by byla jiná, v něčem odlišná, usilovala, byli jste o spolupráci V4, jak by to vypadalo?
2: Konkrétně máte na mysli. No tak V4 zcela zjevně v tuto chvíli moc jako smysl nedává, protože tam moc jako styčných bodů vlastně není. Jo. My si musíme uvědomit to, že když jako se podíváme na ten aktuální svět, globalizovaný svět, ve kterém ty velmoci, reprezentované například americkým prezidentem, se jako vůbec nijak netají tím, že prostě oni chtějí využívat to, že oni jsou ti velcí a že budou vlastně šikanovat ty menší a slabší, tak když vidíte jako tady to, tak musí každému přece dojít, že my jako samostatná Česká republika to jako v zahraniční politice tak jako moc nevymyslíme. No. A tohle je o tom, že my máme šanci ovlivňovat to dění kolem sebe pouze jako součást silné a jednotné Evropské unie. Ať se nám to líbí nebo nelíbí, je to celkem jedno, ale v té soutěži těch velmocí šanci nemáme. Podívejte se na cla, který zaváděl Trump, kolik si vyjednala Evropa a jak dopadlo třeba nezávislé Švýcarsko. Jo? Ten rozdíl je prostě propastný, ten rozdíl je snad víc než dvojnásobný, jestli se nepletu. Takže je vidět, že ta obchodní síla vám dává prostě ten power v té zahraniční politice. To znamená, my potřebujeme být jako Evropa jednotní a silní a flexibilní taky, protože to jako tam je vidět, ta těžkopádnost Evropy, to jako ne, že ne. Aby jsme byli nějak jako konkurenceschopní v tom globálním světě a vůbec, aby nás brali vážně.
1: Tak to bychom mohli otevřít Green Deal a ETS 2 a podobně, ale to se přiznám, že teď nechci. Jen doplním, jste zmiňoval Ameriku, Donald Trump se taky lísá Putinovi, podle vás?
2: No já myslím, že Donald Trump zjevně jako opakuje ty Putinovy narrativy, že jo. On zkoušel i to, že ty drony ruské letěly do Polska omylem, přitom to bylo asi 20 dronů, je zcela zjevné, že jako to nebyl žádný omyl, že to byla cílená provokace.
1: Zase se ukazuje, že ta raketa, která spadla na ten polský dům, nebyla ruská, ale že byla polská a tak dále. Tak zjistíme vůbec někdy, jak to skutečně bylo?
2: Ale tak Rusové se přiznali, že to drony byly jejich, takže to jako jestli to není žádný pochyb, že drony byly ruské. To, co si Rusové chtěli vyzkoušet, je reakce Evropy. Jak budeme reagovat, jednak jako po technické stránce, jak bude reagovat protivzdušná obrana, jak budou reagovat jednotlivé země v NATO, že pan Babiš tady ještě nedávno se nechal slyšet, že by Polsku na pomoc nešel.
1: Ale tak to už je stále omílané, víme, kde to bylo, že to bylo v té prezidentské debatě a tak dále.
2: No ale tak já nevím teda, jaký je názor reálně pana Babiše, když on ty názory mění, prosím, jako každý víkend říká něco jiného. No,
1: pojďme se ještě vrátit do domácí politiky. Mě zajímá váš bývalý vlastně ministr za Pirátskou stranu, pan Ivan Bartoš, který z nějakého důvodu nechce přijít do XTV.
2: Nechce, tak nevím, asi vaříte špatný kafe, nebo já nevím.
1: Dobře, my se na to zaměříme, ale mě by zajímalo, jestli s ním počítáte jako s ministrem.
2: Jo, co se týče toho, tak já si myslím, že my nejsme teďka v stádiu, že bychom jako sestavovali nějakou jako budoucí vládu. Já jsem si všiml, že některé strany...
1: A nemáte nějakou stínovou vládu, tak jak to má třeba hnutí, ano?
2: No já jsem si všiml, že některé strany odpíchly tu svoji kampaň, že si ukázali na jako nějakou konkrétní židličku v té hypotetické budoucí vládě. My úplně touhle cestou teda nejdeme.
1: Takže my se snažíme,
2: ale my jsme připraveni. Zrovna zítra máme tiskovou konferenci, kde budeme ukazovat například naše odborníky i další, než máme jenom na těch čelních místech na kandidátkách. My jsme od začátku říkali, že budeme kandidovat jako Piráti a odborníci, že máme odborníky od nás, odborníky i třeba nestraníky, případně odborníky z jiných stran. A co se týče zítřka, tak tam proběhne tisková konference, ve které představíme ještě další odborníky, kterých my máme dost na to, aby jsme klidně obsadili celou vládu. Ale my opravdu v tomhle stádiu teďka nejsme. My jsme ve stádiu, kdy se snažíme představit to, že máme plán, o čem ten plán je. My máme konkrétní
1: plán Lacinu půjdou mrákoty.
2: Na 100 dní prvních pracovních dní vlády, 10-bodový plán, jak zlevníme lidem život, jak zvýšíme dostupnost bydlení, jak vymeteme korupční svinčík.
1: 100 dní modernizujeme vlády a do v té vládě stát. Bude sedět za vás.
2: Budou tam sedět odborníci.
1: Tak, je Ivan Bartoš odborník?
2: My máme spoustu odborníků.
1: Proč mi nechcete odpovědět? Ivan Bartoš odborník?
2: Ještě jedno, protože to odvádí pozornost úplně jako od podstaty toho, v jaké fázi my teďka jsme. My jsme teďka ve fázi, kdy se snažíme, aby to tady všechno neschrábl pan Babiš se svými extremistickými přáteli a aby nevypukl chaos. Protože ten chaos v momentě, kdy tady kandiduje Stačilo s programem Znárodníme pekárny, ale zcela zjevně vychází, že jediný jejich koaliční partner bude ten pan Babiš, případně, který ty pekárny vlastní, tak to se jako budeme Andrej, strašně
1: tady
2: divit, co tady jako bude.
1: Přeci vládnul.
2: S komunisty, no jasně. A teď konon...
1: Už tady vládnul nic takového, co tady přeci nedělo.
2: Přesně tak. Vládnul tady s komunisty a teď by mohl vládnout zase s komunisty.
1: Mluvte o sobě, prosím.
2: No, tak, no, a my tady máme plán na těch prvních 100 pracovních dní vlády.
1: Jasnej, ale nemáte ministry, ale nemáte ministry.
2: Jak říkám, my máme dost odborníků na to, aby jsme obsadili klidně celou vládu.
1: Odborníky Ivan
2: zítra,
1: Bartoš. Víte, kam mířím?
2: Nechte se překvapit, zítra přijďte na tiskovku, tam se podívejte, koho
1: dobře,
2: tam budeme představovat.
1: Považujete vy Ivana Bartoše za odborníka? Vy osobně?
2: Tak Ivan Bartoš tady prosadil celou řadu věcí v oblasti bydlení. Když se na to podíváte, tak díky Ivanu Bartošovi tady vzniklo 5000 nových bytů s levnějším nájmem po celé České republice za ty necelé 3 roky. Například ve Žďáru nad Sázavou už se do těch prvních bytů nastěhovali nějací nájemníci teďka. Potom vyjednal investice 10 miliard korun do první vlny projektu toho dostupného bydlení. Připravil nebo zajistil, že se připravily projekty za dalších 10 miliard korun. Jako ministr čtvrté země Evropské unie vyjednal úvěrový programy na levné nájemní bydlení. Můžeme používat evropské peníze nejenom na bydlení pro, řekněme, sociální případy, ale skutečně na levné, dostupné nájemní bydlení.
1: A máte tam i to, že spackal digitalizaci stavebního řízení?
2: Tak co se týče digitálního územního řízení, tak tam je 80% hotovo, vyřizuje to 5000 online žádostí týdně, vyřídilo se
1: byl tady pan Zimola, který si
2: žádostí.
1: Tady sice kandiduje za přísahu, ale současně je starostou a říkal, že stále je stavební řízení ochromeno. Ne tolik, jak tomu bylo dříve, ale stále je.
2: No počkejte, tak bylo ochromeno kvůli tomu, že se tam nahromadily ty papírové žádosti, ty se nějak postupně odbavovaly. Digitální stavební řízení funguje z 80% a tahle vláda po odchodu Pirátů měla téměř přesně rok na to, aby dodělala těch zbylých 20%.
1: A Ivan Bartoš, vůbec Ivanu Bartošovi nějaké pochybení za digitalizaci?
2: Ivan Bartoš jasně řekl, že to byl zmatek, omluvil se za to, ale šmaria, za 6 měsíců se tady dodalo 80%. To opakovaně potvrdila jak vláda, když vyhodnocovala plnění programu, to byl ještě minulý rok. Tento rok vyšla ta zpráva Národní informační a komunikační agentury, kterou zveřejnilo MMR, už bez Ivana Bartoše, už pod novým ministrem. To řeklo, že je z toho 77% plně nebo částečně, takže v podstatě furt jako se dostáváme k těm 80%. No a takže tady byl rok na to, aby se dodělalo 20% poté, co vzniklo 80% za 6 měsíců. Tak já se ptám, jako kde to je, protože to tady jaksi nevidím, jo, že by se na tom dělalo. A přitom, když by se to dodělalo, tak by žádný problém nebyl, ale místo toho si ta vláda vzala 3 roky, udělala nějakou komisi, znovu to celý přehodnocuje, přitom i ten audit potvrdil, že technologicky to je postavené správně, vlastní stát ty zdrojové kódy a Ivan Bartoš zabránil tomu tunelu za miliardu, to potvrdil
1: proto,
2: Jan Kasl. Že
1: a proto antimonopolní úřad udělal milionovou pokutu? MMR?
2: No tak když se chcete podívat, jak úřady udělují tady ty pokuty, tak se podívejte třeba na Prahu 10, ta dostala pokutu 750 tisíc teďka, mimochodem, pod vedením ODS.
1: Asi udělala něco špatně.
2: No ale, že jo, tam jde o to, že je nutné zreformovat ten úřad pro ochranu hospodářské soutěže, aby on vyřizoval ty obstrukce v těch zakázkách rychleji, jo? Protože jinak se budeme stále dostávat do téhle situace. A já vám říkám, tady bují problém, který hrozí mezinárodní ostudou, to je to stavba toho sídla té Evropské vesmírné agentury na Palmovce, kterou má shodou okolností pod sebou tady ve městě teda STAN, který mohl prosadit tu reformu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterou má v šuplíku. Za rok na to ale nešáhli, i když jim to tam nechal Ivan Bartoš v mašličkách. A dokud se ta reforma neprosadí a to rozhodování toho Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže se nezrychlí, tak budeme stále narážet do stejných problémů, že stát bude chtít něco udělat, a teď je jako úplně jedno, jestli stavíte sídlo vesmírné agentury nebo děláte tady nějaký digitální projekt. Ale vždycky se tam objeví nějaký jako neúspěšní uchazeči, kteří vám do toho začnou házet vidle a budou vám to obstruovat. A protože tady jsou prakticky neomezené možnosti těch obstrukcí, tak se vlastně nikdy nic neudělá. A to je ten zásadní problém. Ale nicméně s tou
1: tak
2: pokutou...
1: A ten zásadní problém je tady u STANu, jestli jsem to dobře pochopil.
2: No ne, ten zásadní problém, pokud se bavíme o digitálním stavebním řízení, tak co se týče pokuty, tak to znamená tady v praxi, že si stát přendá jako peníze z jedné kapsy do druhé. To je úplně absurdní. Tady je nutný zreformovat.
1: Ale je to potvrzení nějaké chyby přeci.
2: Ale to Ivan Bartoš jako sám říkal, že se staly nějaké chyby a omlouval se za to. Jo? Ten problém byl v tom, že Ivan Bartoš, to, co bych řekl, že jako nejvíc podcenili, je to, že když ušetří tu 1 miliardu, což udělal dobře, je, že ta 1 miliarda bude někomu chybět. A jak moc bude někomu
1: asi
2: chybět?
1: Proto asi chápete, že se ptám na to, jestli ho považujete za odborníka, jestli ho znova vidíte ve vládě.
2: Ještě
1: to je celé.
2: Jednou, já jsem říkal, napsal zákon
1: se,
2: o podpoře bydlení, třeba já můžu klidně pokračovat. Prosadili jsme snížení DPH na výstavbu
1: bydlení
2: bytů.
1: Si necháme na příště. Já tady mám třeba poznámku, že v roce 2021 až 2023 klesl počet městských bytů v Praze o 504.
2: To jsou byty městských částí,
1: ano.
2: Tam ale my nemáme jako pravomoc jako magistrát. Jo? My jako Piráti, když jsme přišli na magistrát, tak tam jsme zasekli výprodej těch bytů městských částí. Naopak za mě, když já jsem byl primátor, tak se tady založila pražská developerská společnost, která připravuje nějakých 12 000 těch bytů městských, nájemních, které se budou stavět. A my teď máme připravený jasný plán na takzvaný akcelerační zóny, což je o tom,
1: ano.
2: A to není jenom
1: necháme
2: pro Prahu.
1: Necháme to ale na příště, protože opravdu jsme dlouzí, pane Hřibe, pane předsedo, moc děkuju, že jste... Ne,
2: ještě tady mám jeden graf, počkejte, ale ten je zajímavý. Za Hřiba se spoulovalo v Praze nejvíc bytů, helejte, rekord. Nikdy předtím ani nikdy potom, než v roce 2021, když jsem byl primátor.
1: Otázkově, jak jsou moc dostupné, myslím, že 15 ročních platů je potřeba na to, aby si
2: to je pravda, mělo by se stavět ještě víc. A hlavně městské nájemní bydlení.
1: Děkuju, že jste přišel.
2: Díky za pozvání a nashledanou.
1: Naším hostem byl Zdeněk Hřib.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: a tak nás ve všem chtějí regulovat. No a když pan Hamáček se na tomhle podílí, tak jde proti idejím 17. listopadu. Proti. A pak trošku mu dávat najevo, co ty tady děláš, když to vracíš zpět před rok 89. To už jako trošku možný je.
1: Tak.
0: No a vypískat Babiše, to je úplná hračka. No to je hračka, no protože budu se snažit o přesný popis. Pracovník zahraničního obchodu z Casablanky před rokem 89, to znamená naprosto prorežimní člověk, který musel být za dobře s těma komunistama. No proč ten chodí vzpomínat na listopad 89? To jako, víte, teď já to budu karikovat. No, jak je premiér, no, jakože tam musí, jo. No a nehodí se to.
1: Nehodí se
0: no,
1: to.
0: On tam v podstatě říká, mě v té Casablance bylo zlé. Oni mě tam ty komunisti poslali, já tam ani nechtěl. Víte, ty divizi, co jsem dostal od těch komunistů, ty mi smrděly. Tak já teď budu se radovat, jsme to svrhli, z té Casablanky jsem doma a tak jsem rád, že to tady máme takhle. No tak to je směšný, že jo? To je směšný, takže ten by tam les neměl. Není to autentický. Ten to nemá autentický. Na co vzpomínat pozitivně, jo? Ten by mohl mlčet, tiše. Tiše mlčet a říkat, tak po 30 letech jsem se dočkal takového odklonu od 17. listopadu. Ten by mohl jenom oslavovat, že to ten 17. listopad pak nedotáhl do cíle.
1: OK. EU představuje socialismus jako vyšitý. Pocítila to i moje rodina, říká pan režisér Strach v jednom rozhovoru. No tak...
0: Natchnul mě.
1: Natchnul?
0: No, natchnul. Já jsem ho občas podezříval z divných řečí. Jo, teď nebudu říkat, kdy to byly, to není. Teď mě absolutně natchnul, já se skláním, pane režisére, před vámi, fakt perfektní. A když to říká člověk, jako je on, hluboce věřící, s respektem ve společnosti, tak znova se klaním, je to bezvadný a já si dovolím říct, co on řekl, jo, protože to je celý. On řekl, že, myslím, že rodina jeho manželky prodala sbírku čehosi, známek, vzala si velký úvěr a na Šumavě vystavili hotýlek nebo hotel. A představte si, že pár kilometrů vedle nich nějaký šikula si napsal do Bruselu, dostal půlku ceny jiného hotýlku, no a on jim dneska ošklivě konkuruje. No ono se to konkuruje, když máte půlku peněz z Bruselu a proti tomu stojí člověk, který si všechno musel zaplatit. No tak on teď vidí, co to je za hrůzu, když Brusel pod hlavičkou rozvoje ničí jeho rodinu a jeho podnikání a má úplnou pravdu. Je to fakt nemravný. Je nemravný dovolit, aby na Šumavě zvítězil penzion za cizí peníze před penzionem za vlastní peníze. To já absolutně podporuju. Teď tady vyjadřuju soustrast s těmi chudáky,

0: že ta nová paní prezidentka je báječná, že je nadšenej.
1: Paní Čaputová.
0: No, já jsem říkal, a co tě tak nadchnulo? A on říkal, pust si to, má tam nádherný přiléhavý červený šaty.
1: No, vidíte?
0: No. Tak, no, já jsem teda, ne? Nic jsem na to neříkal, jo. Pustil jsem si to teda.
1: No a paní Pekarová vám přijde jako...
0: Sympatická mladá dáma.
1: Krásná.
0: No, mně se líbí mnohem víc než ten pán. Já jsem od přírody postižený.
1: Chápu, ale nevím, jestli jako...
0: Myslíte politicky, kam
1: ne,
0: to povedou,
1: tak
0: jo?
1: Jako taková učitelko jiný trošku, víte?
0: A tak ono se vlastně hledá krizový manažer.
1: V té topce,
0: no. No, tam už je to na dlouhodobém sestupu. Už jsou, myslím, dost daleko od 5%.
1: Ale to není ani jeden z nich.
0: Který by to mohl zachránit? Ten krizový manažer. No tak aspoň ať je hezká, že jo?
1: Máte pravdu, pane Tlustý, jako vždycky.
0: Já myslím, že se spojí, abych teda řekl. Já myslím, že se hledá někdo, kdo přijde s tím, že vytvoří koalici, jak jsem to tady říkal, no. S milionem chvilek, ze Stanem, možná, že i s ODS-kou. No. No tak šarm té dámy by mohl při těch koalicích s těma chlapama pomáhat.
1: Je vidět, že v tom umíte chodit.
0: Já bych to na tom postavil, protože jinak nikde žádnou přidanou hodnotu nevidím.
1: Jdete na to dobře. Volby nemá rozhodovat přepočet, ale názor voličů. A ten není respektován, tvrdí pan Farský. A to je voda na váš mlín. Vy jste tady odborník, tady na ty přepočty a tak, na ten volební systém. Má pravdu pan Farský?
0: Částečně ano. Uh-huh. Částečně má pravdu. Stávající přepočet... hlasů voličů opravdu vede k tomu, že ty propadlý hlasy, ale mimochodem proti tomu on nebojuje a to by měl teda, protože když by chtěl plně respektovat voliče, tak nemůžou být žádné propadlé hlasy. Jo, to pak tam musí sedět všichni, co dostali nějaký hlasy, co dosáhne na mandát a žádných 5%. A mně ta jeho snaha připadá víc účelová než upřímná, protože on říká, že propadlý hlasy mu nevadí a říká, že přepočet těch propadlých hlasů ten mu vadí. A to je trošku takový nedůvěryhodný. No, ale jinak má pravdu, propadlý hlasy plus jejich přepočet fakt způsobuje, že silné politické strany dostávají díky tomu přepočtu hlasy plus, teda mandáty plus. A já jsem ho poslouchal v rádiu, on dokonce vypočítal, že by třeba hnutí ANO teď, kdyby se to nepřepočítávalo, ty propadlý hlasy mělo o 12 křesel ve sněmovně méně. No a to je pravda, že 12-2 to už je hodně. Takže když už teda bojuje za přesně správné hlasy, tak by neměl říkat, že mu nevadějí ty propadlý. Já bych třeba, ale to oni neříkají, to jsem kdysi říkal já, říkám to znovu, já bych považoval za nejlepší východisko z toho dnešního systému přechod na čistě většinový systém, to je veliký počet volebních okrsků, aby prostě občané ze Slaného volili někoho ze Slaného a občané z Kladna někoho z Kladna, větší města volební okrsky a tam nechce střetne kolik chce kandidátů, ale vždycky jenom jeden člověk proti jinému člověkovi a ten, co to tam vyhraje, ten si jde sednout do parlamentu. A všichni vědí, kdo tam za něj je, všichni ho můžou volat k odpovědnosti, všichni můžou říkat, tak pojďte, vy jste nám tady sliboval, ale pak jste dělal něco úplně jiného, to my vás už nikdy nezvolíme, pane. A on ten člověk to ví a podle toho se chová, takže čistě většinový systém, jeden kandidát za každou stranu, a takhle se sejdou potom v parlamentu. To by bylo ono. To by bylo tak, jak si to ten pán přeje a ještě by to lépe fungovalo.
1: Tak, to bylo pro dnešek všechno, pane Tlustý. Těším se na příště.
0: Já taky, tak aby to lépe fungovalo.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou.
2: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den. Představte si.
3: Ksavrtu vždycky tak vidíš.
2: A já vím, ale vy jste dneska nějaký indisponovaný.
3: Indisponovaný.
2: Co pak, co se vám přihodilo?
3: Ksavre, na mě sedlo zlo nějaký a smutek. Já jsem si přečet, že Vít Rakušan chce být premiérem. Já jsem se úplně najednou rozklepal, přišel jsem o hlas.
2: Já jsem taky čet.
3: Já jsem si, víte, co představil úplně? Jak tam rozjede znovu ten kryt oživý po volbách. A já tam budu sedět proti němu v tom jednosměrném rozhovoru. Ona mě bude koukat těma velkýma, upřímnýma očima, plnýma dobra. A pak to bude jednosměrná cesta někam pryč.
2: Tak, pane Holče, abychom byli úplně upřímní. Na vás sedlo zlo den poté, co jste se narodil.
3: To není pravda.
2: A proto to jste byl ještě, pane Holče, malé holátko. A už to na vás sedlo a to vám zůstalo do dneška, protože na mě jste zlej od prvního dne, co jste sem přišel.
3: Na mě sedly hodnoty, Xavre.
2: No, to je skoro...
3: se narodil.
2: To je někdy to samý, pozor. Ale k tomu samotnému. Já jsem si to přečetl na Novinkách, já jsem ale mumlel.
3: Já si říkám, to je nejstrašidelnější zpráva za posledních 35 let.
2: Ale...
3: To... I Fiala vedle něj vypadá vlastně najednou dobře, ne? Nepodpoříme ho?
2: Koho?
3: Fialu.
2: No.
3: Pane Petře, prosím vás, vemte to vy.
2: Čili vy si vykáte?
3: S Fialou? My se neznáme.
2: Neznáte, no. Jo. My se taky neznáme. Ale jo, viděli jsme se. Dokonce jsme vedli jakýsi privátní rozhovor. A to je
3: jedno. Já jsem se s ním taky bavila, netykáme se.
2: To je jedno.
3: Já je pan profesor Xavere. Konzervativní muž, to nevíte.
2: Pane Holče, jenže já jsem mezi tím, jak jsem to uviděl, tu zprávu, a mezi natáčením zažil něco moc hezkého.
3: Vážně? S Vítkem?
2: Ne. Sám se sebou.
3: Tak... O, tak to nemusíte možná rozvádět.
2: Řeknu.
3: Jo?
2: Měl jsem francouzské brambory a k tomu červenou řepu. A já jsem u toho přemýšlel a kladl jsem si otázku, dokud jsem zobal ty brambory. Jestli, takovou analýzu jsem si dělal, jestli bych raději toho Fialu, anebo když už, tak raději toho, tady toho pana Rakušana.
3: No tak to je jasný, ne?
2: Tak to mi řekněte.
3: No tak Nutellier je méně strašidelný než tenhle. Žnírácký nitra.
2: Tak já vám řeknu,
3: je, Xavere,
2: že jsem došel k tomu, že už radí Rakušan. Protože Rakušan je střelec.
3: Střelec?
2: Střelec.
3: Čeho? Koho?
2: No ne, že se nebojí.
3: Jako do zimetru myslíte?
2: Ale jo, dobře.
3: Oh, oh, počkejte, dobře,
2: ale
3: jo.
2: Rakušan, Fiala je bázlivej, ferda, prostě.
3: Přesně tak a to je dobře u nich, Xavere. Při té jejich neschopnosti a děsivosti je dobře, když je někdo z nich bázlivější, to vám říkám.
2: Ne, a já vám říkám, pane Holče, že ten pan Rakušan, do něho vjede energie a on přijede do toho Lipska na tu burzu a řekne dost. Řekne dost.
3: Jo?
2: Zůstane elektřina. U nás občanům se bude prodávat za výrobní cenu, klesnou ceny energií a tím klesnou ceny všeho, i tady kávy, prosím vás, jo. Dneska vychází hrnek na 30 korun, když
3: tak
2: si ho děláte.
3: Jste si jistý, že jste měl francouzský brambory a řepu červenou?
2: No víte, že to nějak zvláštně chutnalo?
3: Já si říkám. Ne, Xavere, já...
2: No mám pocit, že se trošku tak jako...
3: Já to vidím. Trošku vás to pro nějaký magie, ne? Taková,
2: kolik,
3: co?
2: Kolik vás tady je?
3: No a to vidím, já to vidím. Xavere Rakušan. Ale si vemte ještě, víte, co on ještě řekl? Že si na svoji vlastní podporu udělá vládní demonstraci. Minister vnitra a první vicepremiér. Víte, kdo tohle dělá?
2: Kdo?
3: Lukašenko, Rakeťák Kim. No, a tahle parta.
2: To jo.
3: To není normálně možný přeci už, co?
2: No, jenže nemůže to být tak, pane Holče, že to vymysleli ti jeho podržtaškové. a řekli, plácni takovouhle blbost a všechny média to napíšou dokonce. Normálně vidím tu poradu. Jak seděl, tak sedí ten Rakušan a takhle sedí tím, vedle ty marketing odborníci a říkají mi, Vítku, dokonce i ve Wilsonově 10 ti dva blbci to tam budou říkat.
3: No samozřejmě, že jo, Xaver, ale o to nejde, že to napíšou, ale on to myslí vážně, chápete to? A já ti řeknu, on je...
2: Já to taky myslím. Ne?
3: On je taková hodnotová svině, můžu říct, že on den předtím narve na pivo proti Babišovi Fialu nebohýho, který je nejnenáviděnější politik, jako široko daleko. Tam si na něm udělá, reklamu a den poté řekne, jak si být premiér. Chápete to?
2: Ale každý...
3: To je hodnoťák.
2: Vy zapomínáte, pane Holče, na jednu věc. Každý z těch lidí, každý, i když kandiduje na posledním místě kandidátky z zahrádkáři Kersku, to je jedno, tak každý z nich sedí večer doma takhle u té televize a říká si, mámo, představ si, že bych byl tím premiérem, ty bys měla 95 tisíc na šaty, no to má prezident. Ale sní.
3: Xavere, večer u televize, doma, v soukromí.
2: No.
3: Tenhle ten to říká veřejně. Vemte si, já úplně vidím naše Věra. Sedí doma, Větákovka. A ta neříká
2: moje Věra.
3: Máma, říká táto.
2: Neříkejte si, naše Věra.
3: Ty bych byla premiérkou.
2: No.
3: No a tam to skončí ty sny. Doma. Za těma
2: ne.
3: Slyšel jste někdy Věru se zasnít veřejně, že by řekla, já budu premiér.
2: Ne, veřejně ne, ale...
3: Tak vidíte, to je ten rozdíl.
2: Ale ještě tam, ještě musíte dát jednu věc, že...
3: Co?
2: Že když doma sedí ty naprosto bezvýznamní kandidáti, kteří se nikam nedostanou, a všichni i významní, i moje Věra nakonec, ta říká, taťko, představ si, že sem k nám do horních Čuchtomrdlí přijedou ty auta s těma majáčkama a já tam nastoupím, vezmu si ty šaty, co mám po babičce, ty hezký květovaný a vlezu tam a oni mě povezou tam do nějaké té akademie, myslím, že se to jmenuje Strakova nebo tak nějak, ani nevím, kde to je. Chápete, že sní ti lidi?
3: To já vím, ale říkám, u některých to zůstane u nich doma, u některých to nezůstane u nich doma.
2: Tak u mě to nezůstane, pane Holče.
3: No tak vy jste takový výtek druhej.
2: Chcete vědět, o čem já s ním?
3: O čem?
2: No ne, vážně, teď
3: to je... To
2: seriózně, ne, teď tady vždycky tak jako, no, a já vám to řekl.
3: No?
2: Já s ním o tom, že by byl ředitelem České televize.
3: Tak to já vím.
2: A kolikrát vám ležím ve vaně a hulím... A říkám si, no to bych zrušil, to bych tam, pan Holec by tam měl rubriku, jo, a to vše. A no, mám to vymyšlený zkrátka, a je chyba celé této země, že to tak ještě není.
3: No a na to dojde, ne?
2: Tak už jsem starý.
3: Ne, a já jak vás sedu, tak myslím, že máte našlápnuto.
2: No tak ten pan chudárek je teď na 6 let.
3: Já jsem teď viděl někde na fotce Friedricha.
2: Mildu!
3: Já ne.
2: Neříkejte to, pane Holče.
3: Já zůstanu hodnotový.
2: Je to sympatický, milý.
3: Já jenom řeknu, já jsem se lék.
2: No, tak oni
3: to
2: mají
3: se to stalo, ne?
2: V té redakci starý foťáky, takže
3: jo.
2: Ono to přidá červený nos, ale to za to nemůže on.
3: Tak, no, tak to jo, to jsem
2: přesvědčil. Jo, to jsou ty starý, tam je málo pixelů, málo.
3: Detekoval nějaký tak, jako horší signály.
2: Někteří lidé by si mohli myslet.
3: Tak, no, to mě napadlo.
2: Že to je, že jako, ne.
3: Že se tam třeba v pracovní době úplně nepracuje, ale dělá se tam něco jiného.
2: No tak pane Holče, počkejte, to jsme úplně kde jinde. No ale můžeme se vrátit pak České televizi, protože včera byla rada, ale to je jedno, ale pojďme dojet toho Fialu nebo Rakušana. Já opravdu, kdybych se musel z pistolí u hlavy vybrat, tak si vyberu Rakušana.
3: Xavere, já chci z nich dvou radši upejpavýho neschopného lháře Fialu, než fakt leváka Rakušana, který nemá zábrany.
2: Ale vy to berete podle toho, že potom máte každou středu večer o čem mluvit. O
3: Ne, oni jsou super oba. Oni dodávají materiál oba do středy.
2: No, takže to je... Myslíte, že levák?
3: Rakušan?
2: No.
3: Podívejte se, co udělal s migračním paktem. Jak to tam jezdil domluvit a podepsat a no, pak říkal...
2: Taková drobno.
3: No, no, jak říká Marek Benda, pár hloupostí, ne, jsme tam odsouhlasili. Blbostí. No, a to je pravdu, no, vlastně to nic není migrační pakt.
2: Mimochodem, víte, že dnes je to, myslím, že na den přesně, 10 let od Wir schaffen das.
3: No a vidíte, díky Vítkovi Rakušanovi, Wir schaffen das taky v Česku.
2: Jo, no. Jo. Tak taková drobný šrámeček tam je. Vy, pane holče, taky jste netolerantní. Kolik je mrtvých kolem toho dozimetru?
3: Jen 5 nebo 6.
2: 5 nebo 6. To jsou povolený ztráty.
3: Jasně, teď je nás tady skoro 11 milionů.
2: Byl jste na vojenském cvičení někdy?
3: Nebyl.
2: Tam jsou prý povolený ztráty žádná celá 0,2%.
3: Tak vidíte. Ne, to je to prkotina. Je to prkotina.
2: Já nevím, jestli pro ty pozůstalý teda.
3: Zdá se, že to není prkotina i pro soudce, ty to furt nechtějí soudit, ale...
2: To mě vysvětlete, pane holče. I oni si to prej ti soudci přehazujou.
3: Jako... Oni prej si přenášejí ty spisy večer nebo po nocích. Když to někomu přistane na stole, tak pak v noci jde a přenese to někomu jinému na stůl.
2: Pak vždycky tam vypadne na stránka. No proč to tak je?
3: No tak my jsme na to odpověděli, ne? Když je někde 5 nebo 6 mrtvejch kolem nějaký kauzy, chtěl byste být 7.
2: Jo tak, ale oni se moje... No. Tak já jsem slyšel, ale asi to bude lež.
3: Nemáte to ze dvou?
2: Nemám. Ne. Že největší problém je ta smrt toho pana Michalíka. Uh-huh. Říkám to dobře, Michalík? Uh-huh. Věšek?
3: Věšek.
2: Že toho prostě řachlo v okamžiku, kdy mu někdo zavolal nějakou zprávu. Takhle se to říká, ale nechci špínit do památku. Je to jenom divný, řekněme.
3: Já jsem to slyšel říkat nějaký lidi.
2: Já jsem to slyšel v metru.
3: Jo. Já v tramvaji.
2: Tam v tramvaji, jo? V 9 nebo v 12 nebo kolik?
3: Ne, 18. Se.
2: 18. To říkají takové věci. No já jsem jel, prosím vás, z Flory na Anděl a tam to říkali dvě takové starší paní.
3: Jo.
2: Že to takhle bylo, ale jak říkám, slyšel jsem to a řekl bych, to jsou vám tak čestní lidi.
3: Právě, proto já tomu nevěřím.
2: Já tomu taky nevěřím. A čemu hlavně nevěřím, pane holče? Chcete to slyšet?
3: Jo.
2: Že jeden z těch dvou bude premiérem.
3: No to doufám už nebude.
2: Já ale... vám říkám, že premiérem bude Pikora. Proč ne?
3: Jo, ale já...
2: On jako, je dobrý.
3: Jo, jasně.
2: Šichtář. Já ho vidím tady na streamu s ním, měl ho rád poslouchat.
3: No jasně.
2: A on je takový jako člověk, jako z filmu trošku.
3: Z filmu? Ale jak to myslíte? Jako, jakýho?
2: Tak já, mě se to blbě říká, z jakýho. Z nějakého thrilleru.
3: Jakože lehce vás straší?
2: Ne, přijde mě prostě jak ředitel školy z amerického seriálu Nekonečního. A já mám pocit, že on bude člověk kompromisu. Pan Pikora. A já bych ho tam chtěl, a když ne...
3: Vy ho chcete tady poškodit já?
2: Naopak, já doufám, pane holče, já doufám, že se motoristi dostanou.
3: Jo,
2: ale... že budou protiváhou. Nejenom, že se dostanou, že tam budou ti hlavní motoristi v té sněmovně, ale že budou tím zdviženým prstem.
3: To radši ne, to neříkejte. Zdviženým prstem už byl ministr Nekula a ten skončil předčasně.
2: A já myslím takhle zdviženým prstem.
3: Jo. Bacha na to.
2: No.
3: No ale říkám vám, Ksevere, kdyby hrozilo, že má být premiérem Rakušan, já pořádám demonstraci na podporu Petra Fialy.
2: A to nehrozí.
3: Vy byste se nespli.
2: Ale počkejte, tak kolik, oni mají 10%, ne, průzkumy.
3: No. Ksevere.
2: Statistická chyba, dobře, budou mít 11,2. A kde to vezme? Podporu. Kdo podpoří ho Konečná, nebo podpoří ho SPD, když to nemůže ani cítit, to měl.
3: No já doufám, že se to nestane. Vůbec, že nebudeme tohle dilema už řešit, jestli Fiala nebo Rakušan.
2: No jasně, že ne.
3: Jo, ale na takový politický funus to bych jim šel o Vivax. Co? Byste tam mohl zahrát nějaký takový molový tóny na kytaru? Jste kytarista dobrý? Co?
2: To bych mohl, ale já zásadně nehraju zadarmo, pane Holček.
3: To se ví. To byste dostal nějaký bitcoiny do futrálu.
2: Já teď skládám po strašně dlouhé době písničku.
3: A jaj.
2: A mám první sloku a refrén. A jestli to chcete slyšet, skládám tu písničku na setkání klubu Svíni.
3: No to je dobrý.
2: Je to, povedlo se mi strašně vtipný.
3: No tak to o tom nepochybu.
2: A kdyby to šlo dál, tak to bude nejvtipnější.
3: Tak to rád slyším.
2: A ještě tam nejste, teda musím říct, že to nejste,
3: jako v té písnice?
2: No já jsem si napsal taky poznámky, co by tam mělo být zakomponováno.
3: A tak místopředseda tam musí být, ne?
2: A vy jste místopředseda?
3: Já jsem místopředseda.
2: No já tam dám asi předsedu teda. To jste mi neměl říkat.
3: Místo předseda musí být.
2: No, ale tam nebudete úplně jako... Oni to založí na takových jako přirovnání, na takových metaforách.
3: Já vím, vy jste člověk tak, metafor, tak, to se o vás ví.
2: A jestli si o to takhle říkáte, tak ještě tady prohlašte veřejně, že všechno vydržíte a že se neurazíte.
3: Jasně, Xavre. Já úplně vidím ty metafory na slovo místo předseda.
2: Řekněte, opakujte po mně, já Petr Holec...
3: Já vám to podepisuju, Xavere.
2: Tak to prohlašte veřejně.
3: Prohlašuju to. Co? Nechám vás složit svobodně písničku
2: umělecký,
3: na klub Sviní.
2: Umělecký,
3: no.
2: Umělecký, protože umělecký, ne?
3: A co? Co umělecký? Co si...
2: Nevím.
3: Říkám, nechám vás, dávám vám svobodu složit písničku na setkání klubu Sviní.
2: Pane Holče, a víte, jak vy jste tak hodný, já jsem to ani nečekal. A přitom je... Tady čím dál méně svobody.
3: No ale já jsem hodnej.
2: Teď jsem to zjistil. Já jsem si doteď myslel, že jste svině.
3: No to jsem.
2: No tak jsem tak, počkejte, je, tak
3: ale jsem dobrá svině.
2: Musíte si vybrat, pane Holče.
3: Já jsem dobrá svině, jak jsem řekl.
2: Jo.
3: Já jsem místo předsedou dobrých sviní.
2: Vy jste taková ta hodná svinička, co se pohladí.
3: Já nejsem svině jako Rakušan. Já jsem dobrá svině.
2: No. Já mám... Totiž s tím vaším Rakušanem úplně jiný problém, pane Holče.
3: Jo, jaký?
2: A to je to šmírování, ty zase.
3: No tak to je, on je šmírák, levák, lháš, no.
2: Počkejte, jak on to dělá z nějakého důvodu. Chce to Ursula, nebo proč? On chce vlastně lidem kontrolovat komunikaci.
3: Ale on je tím Xavere posedlej. Teď víme, co na tom Nitru má zaparkovanýho. Případně na tu druhou čtyřletku. Ten kryt zaparkoval jenom proto, že se proti tomu zedmul odpor. A když se začali ptát, pro boha, co to je? Nějaký jednosměrný rozhovor na vnitru?
2: Dvousměrný, ne? Nebo
3: a pak jednosměrná cesta rovnou někam?
2: Jednosměrná cesta na gulak.
3: Co to jsou manuály na odhalování šiřitelů nevládních názorů, pro boha? Takže tohle to tam všechno za nimi a to je všechno šmírování. On je obyčejný šmírák.
2: Já
3: no.
2: Vím, ale víte, o jakým šmírování já mluvím?
3: No jasně, na WhatsAppu, na Messengeru a tak dále. No.
2: No a...
3: Ale on nás chce chránit tady, aby jsme nevedli nějakou nehodnotovou komunikaci.
2: Tak na takový jo? Chránění museru, pane Holče.
3: Já tomu docela rozumím.
2: To jsou zlí lidi, pane Holče.
3: Ale on to myslí podle mě dobře, třeba jako s tím migračním paktem.
2: No ale lidi bude mít část, jako lidi, kteří to budou volit, protože já slyším od hodně voličů bývalých spolu, že už ne. Už bylo dost. No a takže si myslím, že většina z nich neuteče k Babišákovi, něco uteče k motoristům, to je jasný, a něco uteče ke Stanu.
3: Já myslím, že se chystal ke Konečný, to vám říkám.
2: A jo, no.
3: Konečný. Ne, tak já bych jim vzkázal to, ať radši zůstanou u toho spolu.
2: Myslíte vážně?
3: No jasně.
2: Tak to já jim zkazuju, když...
3: Stane největší zlo.
2: Když tak motoristu.
3: Stane největší zlo. To má to polpravdu. A Rakušan je toho symbolem. Ten je toho víkem, Xavere.
2: To je hrozný, pane Holče, co budeme dělat. No.
3: No já, my věříme, že to dobře dopadne, ne?
2: Já jsem se zasadil, počkejte, uděláme teď, ať nezapomeneme. Protože to je jasný.
3: No zápis je jasný.
2: Ježíš, kdo jiný, než ten pan, on je ministr vnitra, ne?
3: No.
2: Ministr policie.
3: Chci být premiérem.
2: Cože?
3: Chci být premiérem.
2: A já vidím, že vás to nějak vzalo.
3: No to vidíte dobře.
2: A nechcete taky Lex Aurin, jako mám já, dva nebo tři? Mm. Lex Aurin svinstvo asi nebyl. To nejde.
3: To ani neznám, co to je.
2: Zraky prášky na uklidnění, který už jsem dlouho neviděl a beru si do letadla vždycky, ale jenom na dlouhý lety. A to je dobrý do letadla, to si dáte jeden a půl před odletem. To mě ještě Honza Cimický předepsal a sednete do toho letadla a tak dvě hodiny je vám všechno jedno. Kdyby to letadlo nad tím oceánem zašlo hoře, tak řeknete, a to uhaste, děcka.
3: Kdybyste se hodil do Brna, tady s tím, Xavere, s Lex Aurinem.
2: Ale já to nejím. Ale klidně, to nám někdo předepíše, když budeme chtít.
3: No tak nechte to předepsat a pojedeme do Brna to dílovat.
2: On se jmenuje Vítek nebo Vít?
3: Vít.
2: A ne, napíšem
3: Vítek. Vítek mu říkám já, protože to tak já napíšu, familiárně, protože ho mám rád.
2: Tak já napíšu Vítek.
3: Dobře.
2: Jeho to potěší, ne?
3: Vítek, no.
2: Vítek Rakušan. Rakušana.
3: No na tu demonstraci na jeho podporu půjdem, ne, ale...
2: Jo, je to bych šel. Alegorický vůz bychom měli XTV.
3: Jaký policejní, ne? My jsme si mohli od Pirátů půjčit ten vězeňský autobus, ne?
2: A to ještě existuje?
3: Určitě.
2: Za šmírování, pane Holče.
3: No za šmírování k Severu, ale hlavně za to, že chce být premiérem.
2: A že?
3: To si není možný.
2: Ale všechno je možný.
3: No asi už jo.
2: Já říkám, že chci za premiéra pana Pikoru.
3: Tak by mohl být vicepremiérem, ne?
2: Kdo? Piky?
3: Hm?
2: O, je nuda.
3: Pro gender.
2: Toto já úplně nenávidím.
3: Co?
2: No toto, co vy děláte? Jo? Co to je za zvyk? Kde jste toto pochytal jako? No, pane Holče, já mám důležitý téma.
3: Jo.
2: Důležitou věc vám chci oznámit. Budete koukat, ale ať to teda máme z jedné vody, já tu důležitou věc, a jsem zdravý, co budete říkat, ale ať vyřídíme agendu, poděkujeme teď všem, kdo nás podporuje na transparentní účet. Podotýkám, že zatím ještě pořád to je na advokát.
3: Já úplně vidím, Xavere, jak to v sobě dusíte.
2: Já to dusím, no. No.
3: Honza Bacho, velkorysá podpora, musíme poděkovat. Za úsměv a pohodu z přístavu na Vlzonové 10 dál přinášejte optimismus a víru ve změnu. No tak jsme řekli, že vy chcete toho Rakušana, ne, premiérem, tak to je taková víra.
2: Já jsem řekl Pikoro.
3: Pavel Radslavský.
2: Kdyby bylo Pikoro, no.
3: Koncesionářský poplatek na přístav Pravdy. Děkujeme za vaše vysílání, manžele Radslavští. Alena Ravítková na Vlzonku od Azalky. Díky. Jiří Vidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav Pravdy. A Daniel Klement na Vlzonku, Čiči, Jahodu a Adonise.
2: Tak,
3: Xavere.
2: A jsme u toho. Jahoda a Adonis, mimochodem, sklidili velký úspěch, pane Holče, no. Ale Čiči.
3: Tak Čiči taky.
2: Ta
3: Čiči sklidila, lalo. Mega úspěch, ne?
2: No.
3: Co?
2: My jsme vám včera měli tu radu České televize.
3: Už zas?
2: No tak teď nebyla dlouho, ona jednou za měsíc. A já jsem zasedal.
3: Co to znamená?
2: No tak zasedám, ne?
3: Jo.
2: Jsem člen, tak jsme zasedali. A byly dotazy na generálního ředitele pana Chudárka. A mimo jiné, já jsem byl nastartovaný z Čiči Tornádo.
3: Já jsem se ptal, co to znamená, když jste zasedal, jestli jste, jako třeba Eva Dekrová zasedá bitcoiny, tak jestli jste nezasedal Čičiho.
2: No,
3: tak jsem to
2: zasedal. No. Počkejte, nechte si to říct. No, a paní kolegyně Denčevová Chmel vyjela s tím první a řekla to skvěle.
3: Jo?
2: Pojmenovala ty věci kolem debility jménem pořad Čiči Tornádo, řekla jasně, že to nemá žádný střeva, žádný vnitřek.
3: Žádný střeva ani vnitřek.
2: Žádnou...
3: Čičina nemá střeva ani vnitřek.
2: Poslouchejte ten pořad, že to není veřejná služba. Že je to prostě, ona to říkala vznešeně.
3: Jste se to rozporoval, ne? Že to není veřejná služba.
2: Já jsem si vzal slovo a řekl jsem, že to je úplná blbost, že tam všechny profese selhaly, včetně kameramana, grafika, střihače, režiséra a moderátora, který takzvaně neumí říct souvislou větu, natož položit otázku.
3: Já jsem si říkal, jak jsem řekl před chvílí, když jsem viděl Mildu Friedricha, co na to Milda Friedrich?
2: Co na to Milda Friedrich? Tak k tomu bych došel. Pan ředitel generální.
3: On je tam teď generální.
2: Generální prokurák, ten se ošíval trapností. A říkal, že viděl jenom ukázky, no a že to je takové, no na druhou stranu, že to stojí jenom 30 tisíc jeden díl. Co to je? To pár lidí pošle poplatek. Tak jsem pochopil, proč je to tak blbý, ono je to tak levný. No tak ono je to pořad, který by každý youtuber 15 letý natočil odpoledne v garáži.
3: No ale líp asi, ne?
2: Ale líp, jo. No a pan Friedrich, to je prostě šajba, jo. On,
3: to je hlava, hlava.
2: To je hlava. A on já vám říkám, že Milan Friedrich té televizi bude. Ještě se dvakrát změní režim. Přijde teď totalita, potom přijde revoluce, sametová 2.0, potom zase bude kapitalismus. Všechno bude jinak, ale jenom jedna věc bude, že Milan Friedrich bude v České televizi.
3: Jak se vede, úplně vidím jistou scénku. Už není ani žádný rohlík, ani budova České televize. A Milda Friedrich tam sedí na té svojí židli, na té planině.
2: Jsou splanírované kavky, je tam takhle stůl. A jeden takový maličký počítač a židlička a tam sedí Milda Friedrich.
3: A má telefon velký, takový červený.
2: Telefon a říká, hele, budeme stavět televizi nově českou, nechceš tam jít pořád? No ale on je geniální.
3: Je?
2: On je geniální, protože ten samozřejmě, Milan...
3: A odkud teď, Vane?
2: Milan vždycky pochopí, z které strany fouká vítr a je připravený. A když už viděl, že ti radní jsou, že se jim nelíbí či tornádo, že s tím nemůžou nic dělat, že můžou jenom na té radě říct, že to je blbost, a ptat si, kolik to stálo. A generální to taky sepsul. Tak Milda, aha, a zjistil, že fouká proti či tornádo. A řekl, vzal si slovo a říkal, hele, to se vyrábí jenom pro YouTube. To je jako... A já jsem říkal, do prdele, když se to vyrábí v České televizi, i kdyby se to vyrábělo, Bůh ví pro co, pro televizi Hulkotyčky, tak když je podepsaná Česká televize a je to za peníze lidí, kteří posílají čím dál víc peněz na Českou televizi, povinně s exekutorem za dveřma, tak to nehraje roli. Ale Milan...
3: Milan je dobrý. Já chci zvýšit daň z ČT znovu k Savere dobrovolně.
2: Já taky.
3: Tohle je dobrý.
2: Já si dokonce myslím, že by tam, že by se mělo zvýšit poplatek a že by část toho poplatku a mělo by tam být na místo Milana Friedricha,
3: jo, jo.
2: A pro jeho příbuzné.
3: Na stoleček a židličku pro Milana Friedricha.
2: No a co kdyby jsme tady na transparentním účtu, tady jsou vtipálci, jo?
3: No.
2: Co kdyby jsme na transparentním účtu příště, až budou takový ty poznámky, jak tady někdo píše na Přístav pravdy nebo na Jahodu a Adonise, tak že bychom uspořádali nějakou sbírku
3: na Mildu Friedricha?
2: Na židli Milana Friedricha, která to by byla židle
3: doživotní židle.
2: Doživotní židle, ale udělali bychom for.
3: Jo.
2: Já nevím, kolik by poslali, třeba by poslali dohromady, třeba by poslali třeba 800 korun. Tak bychom v IKEA objednali 800 korun a žili a poslali bychom jí Milanovi na ty kafe.
3: Jo, já jsem pro, protože Milda Friedrich musí přežít k sebe.
2: A já vám říkám, že on není špatný, on je fakt fajn chlap a má smysl pro humor. A až mu řekneme...
3: No to bych řekl docela,
2: až mu řekneme, ať sem přijde... Tak, jak jsme si říkali, že by ten Reichl, že má smysl pro humor, že přijde se zvonítkem. A přišel. Mm-hmm. Já vám říkám, že Milan přijde.
3: Si pro židličku.
2: No.
3: Jo?
2: A jako kolik mu může být? On bude tak, jak já třeba, ne?
3: Jak my? Něco.
2: Třeba 50.
3: Jasně.
2: 52 řekneme, ne?
3: 55, já nevím, no.
2: No, já jsem to určitě četl v těch životopisech, jak kandidoval. No, dítě to není. Jako je to už dospělý
3: chlap. Já už a dítě, já, jak jsem viděl tu fotku, tak se mi zdálo, že jako by se vracel do dětských let trošku ve obličeji, ale to je jenom můj...
2: Ne, ty to ne, ale Milan je dobrý, ale říkám si, tyho, jednoho dne tam bude v té kolečkový židli, bude mu 99,5 roku a bude tam takhle jako a bude tam titulek řídí program České televize.
3: Chytám, tam bude furt s tím prstem.
2: Ne, já musím říct, že ho mám rád. A když se potkáme na radě, tak Milan, pozor, přijde, pevný stisk ruky a podívá se vám do očí.
3: Fakt. Hm?
2: A to je pro mě jako strašně důležitá věc.
3: Tak vy jste, asi se dá říct, jako je tam dělnej kolektiv, ne? Dobrý, nebo?
2: No, no. A myslím si, že... že
3: děláte dobrý věci, se dá.
2: Rada České televize prostě Čiči Tornádu vyprala držku. A jestli v tom televize bude takovéhle hlouposti pokračovat, tak už začnu věřit prostě na to, že existuje. Vy jste věřící, ne, pane Voliče?
3: Ne.
2: Ne? Nevěříte?
3: Já teď věřím v jednu věc.
2: Uzdravení.
3: Že to taky a že víte, Rakušan nikdy nebude premiér.
2: A nebojte se. To vám dávám písemně. Jo. Pane Holče, jsme na konci, protože vy musíte jít na lůžko.
3: Jo, jo. Do izolačky.
2: Do izolačky. Dávejte si to, jak se jmenuje to, jak to prodávají Vietnamci, ta věc, co se dává do čaje. Není to dobrý. Takový kořen je.
3: Tak díky, že to není dobrý. Já spíš asi to se obrátím na Markétu Vaňkovou. Něco na pozbuzení nálady.
2: Jo, tak to je dobrý, tak ona vám nějaký... A myslíte, že ona ji prodává?
3: Já doufám, že jo.
2: Možná bychom ji zavolali, aby nám něco taky šupla. A ona bude mít kvalitu, pozor.
3: No tak to
2: jsou lepší lidi. No, běžte se léčit, pane Holče, a já se těším na další Wilsonovou 10 za týden a nashledanou.
3: Nashledanou.
0: Radio Xaver.

víc. Ten sekáč první třídy měl kamarádů kolem jako much. Vždycky nejvíc vypil, všechno platil a obdiv potřeboval jako vzduch.

0: Tomáš Jirsa je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane doktore.
0: Pan Tomáš Jirsa je jednak starostou Hluboké nad Vltavou, senátorem za ODS a majitel antikvariátu.
1: To už jsme tady. To je moje radost.
0: V minulém rozhovoru.
1: Všichni občané na Hluboké to vědí, že chodí ke mně někteří kupovat knížky.
0: Jo. Kolik tam máte mimochodem? Jsou to tisíce?
1: No, tak třeba v Krávně může být třeba 4 000 knih, ale pak mám ve stodole na chalupě sklad, a protože se 2 roky neprodávalo, tak tam mám 100 beden knih, tak to je dalších jako 10 000 knih, a pak mám sklad antikvární, kam chodí hosté pozvaní, a tam je třeba taky zase asi 2 000 knih. Jako bohužel knih je víc než čtenářů. Lidi prodávají velké knihovny po svých příbuzných, po rodičích a nečtou, a těch lidí, kteří čtou, je stále méně a méně, což považuji za chybu.
0: V minulém rozhovoru jste říkal, pane senátore, že jste svůj dům propůjčil ukrajinským běžencům, uprchlíkům, tak řekněte, jak to dopadlo, jaká je situace?
1: To už je, pane rektore, dávno pryč. To bylo tak, že hnedka na začátku války nám zavolal starosta z našeho partnerského města, z Koločavy, jestli bychom přijali ženy a děti, protože se nevěděli, jak to bude, že jo? Oni všichni jsme si mysleli, že prostě bude třeba ta armáda ruská postupovat rychlejc, takže přijelo 70 žen a dětí z Koločavy, naprostá většina z nich už je pryč z Hluboké nad Vltavou, vrátili se tak jako ode mě z domova. Tu a tam přijdou nějaké maminky s dětmi jiné. Včera jsem tam v jednom obchodě našel 2 prodavačky, které prostě jsou z Ukrajiny, o kterých jsme vlastně nic nevěděli, který u nás bydlí. Ale v podstatě nevíte, že Ukrajinci na Hluboké jsou, i když tam určitě je několik desítek s dětma ještě je. A já bych jako takovou poznámku k státu, když někde čtu ty statistiky, že pracuje už, já nevím, 40% těch žen, já jsem přesvědčený, já jsem si jist, že pracují všechny, ale část z nich pracuje na černo, protože ještě bere ty 4 000 od státu, i u nás ve městě, ale je to věc, která není mým problémem, abych ji řešil, a prostě, když si ty holky vydělají nějaký peníze navíc, takže já jsem přesvědčen, že všechny Ukrajinky pracují.
0: Je to ta Koločava, jak ta se domnívám, Koločava. Takže když přijdou lidi z Koločavy, tak o něm vyprávějí všichni?
1: Tak jsou u nás. My máme dvě takové trochu exotická partnerská města, kromě těch standardních v Německu nebo v Rakousku. Tak máme Bela Crkva v Srbsku. To je městečko, kde jsou 2 české vesnice, Češkoselo a Kruščica, kde žila česká menšina. Ona vlastně, ta česká menšina, už je dneska celá v Česku, protože jsme jim nabídli, že můžou se vrátit. Takže v tom Češkoselo, kde žilo 200 původem Čechů, tak dneska je 15 důchodců, tak to je krásná obec. A ta Koločava, to je taková nostalgie. Když jsem se tam prostě ocitnul a zamiloval jsem se do Koločavy, a po třeba 10 letech oni nás požádali, jestli bychom byli jejich partnerskou obcí, a tak tam prostě jezdíme na dovolenou. Teď už jsme tam teda, že jo, 2 roky covidu nebyli a ve válce nebyli, ale když se vrátím k antikvariátu, tak všechny Olbrachtovi, Nikolišova i Loupežníky, o smutných očích Hany Karadžičové a další věci týkající se Podkarpatské Rusy, tak dávám stranou. A tam v hospodě, kdo byl v Koločavě, tak to zná, u Natálky v té četnické stanici, tak tam mají regál prostě knih od Olbrachta, a ty český turisti si to berou, čtou a mají to rozečtené, tak zase kradou a vozejí si to zpátky do Čech.
0: Takže žije to městečko tou legendou?
1: Ne, to městečko žije z českých turistů, protože tam před válkou, respektive před covidem, tam jezdilo několik tisíc Čechů ročně, a všechny penziony a hospody jsou tam vlastně připravený pro Čechy, začali tam jezdit i lidi z Kyjeva, ale jezdí tam Češi díky té nostalgii, takže ano, trochu to žije tou legendou, ale my máme na toho Nikola Šuhaje Loupežníka jako ten vzhled, který máme z té Olbrachtovy knížky, když to ty koločavští lidé ho považují za opravdu loupežníka, lotra, zloděje, a nemají k němu žádný jako hezký vztah, takže ani dlouho ten jeho hrob nebyl označen. A vlastně ty knihy, třeba ta o smutných očích Hany Karadžičové, že tak to je o té židovské tradici tam na té Koločavě, a tam se o tom taky nesmí moc mluvit.
0: Teď tady mám, pane senátore, 3 relativně citlivá témata. Když řeknu pouze chata pod Roklanem, tak to je jedno z nich. Myslíte, že se podaří zachránit?
1: Tak chata pod Roklanem je taková ukázka chování Národního parku Šumava. My jsme teďka prožili, že jo, ten velký požár v Národním parku České Švýcarsko, kde starostové dlouhodobě varovali vedení Národního parku před požárem, dlouhodobě varovali před tou bláznivou bezzásahovostí, před tím, že dneska ráno jsem to slyšel v rádiu, jak Zbyněk Linhart říkal, že tam Národní park naschvál kácel stromy přes cesty, které byly uzavřené, aby tam už opravdu nikdo nemohl nikdy vjet nebo vejít a že vlastně znepřístupnil to území pro tu budoucí požární ochranu. Chata pod Roklanem tu postavil Klub českých turistů v roce 1937 v místě bývalé Roklanské hájenky, to je nejvýše položené trvale obydlené místo na Šumavě, tam po staletí prostě žili lidé, pak tam psal o tom Klosterman, pak tam začali chodit turisti, ta Roklanská hájenka nestačila, tak Klub československých turistů tam postavil chatu, pak přišla válka, pak přišla železná opona a po roce 90 prostě se ty chaty

0: československých turistů působil na národní park, aby ji neboural. Já jsem požádal pana ministra Baxu, jestli by nešlo prohlásit tu chatu za kulturní památku. No a víte co, je to takový bohužel ta ochrana přírody fundamentální, která je v těch národních parcích, tak se chová jak komunisti za bolševika. No. Komunisti prostě bořili desítky prostě celých osad, kostelů, hřbitovů, no a Národní park Šumava jde bořit chatu československých turistů, aby už tam nikdy nikdo nemohl jako se na ní podívat, aby už tam nikdy nikdo nemohl vejít. Takže přijde mi to bláznivina a mediálně proti tomu bojuju a činím nějaké administrativní kroky, aby jsme ji zachránili.
1: Teď vás nechci zkoušet, ale jen tak pro zajímavost, znáte povídku Lesní hosté v lese?
0: To je o té Roklanské hájence. To je Klostermann právě o té Roklanské hájence a ty letní hosté.
1: Ano, letní hosté v lese.
0: Letní hosté a to jsou ty důvody, proč tam začali chodit turisté, proč se tam začalo podávat občerstvení a proč nakonec na konci první republiky tam klub československých turistů postavil tu chatu a Národní park jde zbořit. Takže, pane řediteli Hubený, ještě to zvažte a máte tam projekt na opravu té chaty, tak ji opravte a zachovejte ji pro budoucí generace.
1: Pane senátore, hlavně se mnou se tady bavte, ale řekněte mi, vaše slova zní takto, jo? Není pravdivé tvrzení, že Roklanskou chatu není možné zachránit. Jak to chcete udělat, když oni na to mají mnohem větší? Počkejte, já dokončím otázku. Oni drží prst na tlačítku.
0: Ta věta míří jinam. Tam je ta věta míří k té debatě, která je v médiích a oni říkají, chata je sežraná dřevomorkou a nejde zachránit. A já po rozhovoru s bývalým ředitelem Národního parku Šumava Jirkou Mánkem říkám, ne, Jirka Mánek nechal zpracovat projektovou dokumentaci na opravu Roklanské chaty, ta tam leží na Národním parku, a kdyby nepřišel ministr Brabec a nevypakoval Mánka, tak by byla chata dneska opravená a prostě byla by na dalších 40 let prostě v pohodě. Že? Ta chata vydržela 90 let, od roku 37 nebo 80 let. Ta chata tam stojí 80 let, byť byla třeba za komunismu nepoužívaná, nebo jestli měli vojáci, to nemůžu odpovědět, ale prostě vydržela 80 let. Čili ta moje věta se váže k tomu, že je možné ji opravit. Oni říkají, není možné ji zachránit, my říkáme, je možné ji zachránit.
1: Dobře, a ještě mi řekněte, jak moc to souvisí s kůrovcem, který s tou kůrovcovou kalamitou?
0: Souvisí s tou bezzásahovou zónou, že prostě Národní park vyhlásil bezzásahové zóny, které jsou turistům nepřístupné a oni prostě tu chatu chtějí zbořit, protože to v té nepřístupné zóně, kde je ta největší divočina a nejchráněnější území a aby nebylo vidět, že tam někdy byla civilizace, protože na celé Šumavě byla civilizace, ono je takový absurdní, že jako děláme ze Šumavy původní divočinu, když to původní divočina není. A to jsme u toho požáru, když to všechno schoří, tak jsou ty ekologisti nejvíc nadšení, protože všechno to nepůvodní je pryč a teď tam prostě vyroste. To jste si nevšim, že vlastně všichni ty vědci a biologové do médií říkají, jak je to bezvadný to spáleniště, že prostě to bude úžasný a ta biodiverzita, ten vznik nového života a podobně a podobně. Takže v tom je skryta trochu ta absurdita, že doteďka to byl nejvíc chráněný území v tom českém Švýcarsku a teď je to ještě lepší, když to schoří. Jako no.
1: Pane senátore, poučili jste se vy, lidé, kteří s tím máte co společného z toho příběhu v Českém Švýcarsku, protože to není nic jiného než katastrofa.
0: To říkáte vy, pane redaktore, ale na ministerstvu životního prostředí to vidí jako úžasnou věc a nový začátek. A prostě vznik biodiverzity. No samozřejmě je to katastrofa a bláznivina. No. A já doufám, že když tam vznikly náklady na hašení asi 260 milionů dneska, takže ta policie bude fakticky zkoumat, jako kdo za to může. Ale když před 15 lety spustili zelený tu kůrovcovou kalamitu na Šumavě a nechali záměrně sežrat kůrovcem tisíce hektarů lesa, tak nějaký soudní znalec inženýr Karel Simon, vypracoval posudek s kulatým razítkem, že škody na životním prostředí, na mimoprodukčních funkcích lesa, na kyslíku, na ozónu, prostě na zadržování vody, na to jsou metodiky, tak jsou asi 40 miliard před 10 lety, 40 miliard. A policie si vyžádala od ministerstva životního prostředí jiného soudního znalce, nebudu ho jmenovat, abych

0: nedělá reklamu, a on napsal, že v Národním parku nemůže vzniknout škoda na životním prostředí. Dal na to kuratý razítko a ministerstvo a policie to trestní oznámení odložila s úlevou, protože je to ten obrovský filozofický spor, který vedeme nejenom o přírodu, ale vedeme to o manželství, vedeme to o gender, vedeme to o LGBT, vedeme to prostě o všechno. Takže pro mě ten spor o tu bezzásahovost ukázkou prostě toho progresivismu a toho blázniviny světa z rozmařilosti a blahobytu. My necháme uschnout desítky tisíc hektarů vzrostlých stoletých lesů. Řekneme, dřevo nemá v Národním parku žádnou cenu, to prostě nebudeme počítat. Tak dobře, tak nemá, les nemá žádnou cenu, protože tam vznikne za 100 let nový les a všichni tomu tleskají. No. Tak já tomu netleskám, starostové tomu netleskají a vrátím se ještě k tomu, jestli jsme se poučili s paní předsedkyní Svazu šumavských obcí, paní inženýrkou Králíkovou, starostkou ze Strážného, jsme pozvali pana generálního ředitele Vlčka na Šumavu, aby se přišel podívat, jak to vypadá tam, protože kdyby blafla Šumava, tak bude horko i v Českých Budějovicích.
1: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz. Česká a americká country na rádiu Xaver.

on, cry me a river. I'd like to see you cry a river.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Lubomír Zaorálek je naším hostem. Vítám vás v XTV, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím.
1: Lubomír Zaorálek je první místopředseda sociální demokracie, někdejší ministr zahraničních věcí a také někdejší ministr kultury. Pane místopředsedo, podívá se ještě Volodymyr Zelenský po té páteční přestřelce do Bílého domu?
2: To samozřejmě nevím, ale ta slova, která zazněla, aby nejlépe třeba budu citovat Donalda Trumpa, v jedné chvíli řekl větu, buď to podepíšete a dohodneme se, a nebo budete out, budete ven prostě. To tam zazněla tahle věta vyloženě, nebo skončete. Takže tam si myslím, že je to, co před Volodymyrem Zelenským dneska stojí. Buď ten postoj přehodnotí, anebo ta jeho pozice už bude neúnosná. Ale to vlastně si myslím, že se někde musí odehrát i na Ukrajině samotné, do jaké míry je prezident Zelenský schopný být také tím politikem, státníkem, který je schopen Ukrajinu dostat z té situace, ve které se ocitla.
1: A je toho schopen Volodymyr Zelenský a neukázalo se vlastně to, že už na tom začíná pracovat, aby se mohl do toho Bílého domu opět vrátit tím svým prohlášením, které udělal, tuším, na X-ku, kdy vlastně poděkoval Americe, poděkoval Donaldu Trumpovi, bezprostředně vlastně po té schůzce, ze které byl odejít.
2: Máte pravdu, ale na druhé straně by na americké straně zazněla celá řada výroků, která dala najevo, že už ho nechtějí v Americe vidět. Já mám myslím třeba Lindsey Grahama, který vlastně se Zelenským poměrně dost komunikoval a byl to jeden z těch, který po tom událostech v oválné pracovně řekl velmi tvrdě, že se skončilo se Zelenským, ale byl i další, myslím Michael Walls a podobně, kteří de facto dali najevo, že už Zelenského nechtějí jako partnera. Takže bylo tam více výroků, poměrně význačných figur, myslím si, že i Vance řekli, že se Zelenským skončili. Teď je otázka, jestli to znamená, jestli je to takto definitivní, a jestli ještě je nějaká šance, ale to si samozřejmě netroufám odhadovat. Připadá mi ale, že to vlastně pro Američany není něco, co by zastavilo to, co se teď odehrává, protože teď na CNN se objevila zpráva, že Donald Trump dal pokyn k tomu, aby se urychlily přípravy summitu mezi ním a Vladimírem Putinem. A zároveň, to už víme teďka delší dobu, že zároveň řekl, že se má, a to už je v médiích jinde, že se má zjistit, jaké by byly důsledky, kdyby okamžitě zastavili dodávky jakékoliv pomoci i vojenské pro Ukrajinu, dokonce i ty, které byly schválené za minulou ještě Joem Bidenem. A pak je tu další informace úplně čerstvá a ta říká, že ve Švýcarsku začala jednání mezi Richardem Grenellem, bývalým americkým velvyslancem v Německu, a mezi ruskými představiteli obnovení Nord Stream 2, funkce toho plynovodu Nord Stream 2. Takže já to říkám jenom jako ukázku toho, že Američané neustupují od té strategie, kterou zvolili, a my se můžeme opravdu nadát toho, že se zanedlouho odehraje to setkání Vladimír Putin a Donald Trump. A vlastně jako kdyby oni ten problém Zelenského nechávají bokem, stejně podle mě budou nechávat bokem i snahy Evropanů do toho nějak vstoupit, protože ono vlastně platí to, co řekl Donald Trump Zelenskému, nemáte karty, tak myslím si, že to říkám, my si musíme jako Evropané uvědomit, že tohle platilo taky nám. On v podstatě říká i Evropě, nemáte karty v téhle hře a proto vlastně s námi docela okatě nepočítá.
1: Nepočítá ani tedy s Evropou, s Evropskou unií, s Evropou celou, že by se podílela na příměří, že by seděla u těch mírových jednání.
2: Tak s tou Evropskou unii už nepočítají i někteří Evropané, jo? Protože třeba Emmanuel Macron, jak vidíme, už se vůbec nebaví s Ursulou von der Leyen, dává najevo, že ji taky nemá za partnera. To není tožka už jenom věc, že by Evropskou unii ignoroval pouze pouze americký prezident, ale je vidět, že už ji nepokládají za někoho, kdo by mohl něco přinést dokonce samotní evropští politici. Jako v této chvíli dokonce i ten formát, který se sešel v Londýně, to už vlastně nerespektuje ani půdorys Evropské unie. Tam byly země jednak, které do Evropské unie nepatří. Vlastně tím hostitelem byla Velká Británie a Keir Starmer. A dokonce je tam pozváno, já nevím, Turecko, byl tam turecký minister zahraničí, Norsko. Že celý ten formát ukazuje, že tohle se už rodí nějak mimo Evropskou unii a role představitelů Evropské unie je tam jako slabá už ne, i díky tomu, že samotní Evropané nepokládají ty instituce za nosné. A nejenom Ursula von der Leyen, každému je jasné, že i paní Kalasová jako vysoká představitelka pro zahraniční politiku byla od začátku omyl. Její nominace byla podle mě nezvážená, pro mě úplně nelogická. A teď to vede k tomu, že vlastně si představme v podstatě, že ani vysokého představitele nemáme, protože není pokládán za partnera. A takhle je to prostě s evropskými institucemi, kde se navolili reprezentanti, kteří dnes nejsou pro nikoho partneři.
1: Neměla by, teď mě přivádíte na myšlenku, protože dvě černé ovce Evropské unie, tím myslím Viktora Orbána a Roberta Fica, stojí stranou, ty se tohoto neúčastní, nechtějí dál vyzbrojovat Ukrajinu, což je jejich pevný názor, který trvá dlouho. Tak říkám si, jsou to ale oni dva, kteří umějí mluvit s Donaldem Trumpem. Neměla by se Evropská unie, pokud chce něco zachránit a sedět třeba u těch mírových jednání, nějak do toho vstoupit, oslovit právě tyto dva, kteří mají dobré vztahy s Donaldem Trumpem, umí s ním mluvit. Viktor Orbán je dokonce jeho přítel.
2: Ano, ale tam
1: změnilo
2: je,
1: by to něco, tak.
2: Tam je jiná figura, jako, která je více ve hře, a to je Georgia Meloniová, která má, tomhle si myslím, docela významné a dlouhodobější vztahy s prezidentem Trumpem a ta se pokouší dnes do toho vstoupit. Dokonce vím, že něco naznačovalo o nějakém summitu, který bychom se mohli pokusit uspořádat mezi Evropou a Spojenými státy. Takže ten, kdo dneska je tou figurou, která by mohla něco sehrát, je Georgia Meloniová, ale já si ani tady nemyslím, že je to teď něco, co by sehrálo zásadnější roli, protože mně připadá, že prostě Donald Trump bude realizovat svůj plán a bude očekávat, že Ukrajina bude se nakonec tomu přizpůsobovat. Ale tam je celá řada událostí, které se kolem toho odehrávají, které jsou zajímavé, jako třeba když teďka skonala ta schůzka v Londýně, tak řeknu, tam byla zajímavá okolnost, že tam byli pozváni také velvyslanci těch zemí, které se toho účastnili. A bylo zajímavé, že ten generál, ten současný velvyslanec Ukrajiny v Británii, generál Zalužný, vešel do toho prostoru hlavním vchodem, jako jediný velvyslanec, který vešel hlavním vchodem. A je známo, že pro Británii je Zalužný právě jeden z možných kandidátů na budoucího prezidenta Ukrajiny. Takže mně připadá, že tam se hraje prostě více věcí a tady tohle je něco, co i zahraniční média zaregistrovala, že byla pozoruhodná okolnost.
1: Takže to, co říkal Volodymyr Zelenský, že pokud by on měl bránit v uzavření nějakého míru, příměří tedy, tak odstoupí, nastal ten čas?
2: To je možné, ale netroufám si teď říct, co se odehraje na Ukrajině. To je vnitřní věc Ukrajiny, do toho jim nikdo nemůže mluvit a oni se musí rozhodnout, jak postupovat dále. Já se ale domnívám, že bez Spojených států nebo v nějakém sporu s nimi se ta jejich situace stane nesmírně obtížnou. A myslím si, že ani Evropa není schopna takovýto výpadek, ten odchod Spojených států, kterým tak trochu Trump vyhrožuje, když říká, že se má zjistit, co by to znamenalo, kdyby vypověděli veškerou pomoc a že se to má prostě zkoumat. Tak myslím si, že Evropa to není schopna vyřešit. Ona totiž dneska Evropa řeší dvě krize zároveň. Ona řeší za prvé krizi Ukrajiny, to je ta urgentní, ale pak vlastně zároveň serve s krizí transatlantických vztahů. A tyhle jako kdyby má, to je teďka opravdu na cíli se s tímhle vyrovnat, protože tam najednou se dohání čas, který se už dříve zmeškal a který Evropa jakoby nemá šanci nějak dohnat. Protože, a ten Londýn to znovu ukázal. Protože to, co chybí ze strany Evropy, je, že vlastně ona pořád říká zbraně, peníze, ale tady chybí něco jiného, tady chybí plán, představa a nějaká diplomatická iniciativa, která by ukázala cestu. Ona se o to Evropa nepokusila v minulosti A teď už vlastně ani nikdo nečeká, že by s něčím přišla. Jenom abyste si představila, co takový plán mohl být. Ona přece klidně mohla přijít s iniciativou diplomatickou, má strašně moc zkušeností Evropa. Rok 1955, kdy byla vyhlášena neutralita Rakouska na základě dohody velmocí, které poskytly garance a Rusko se na to konto stáhlo vlastně z Rakouska. Takže to je konkrétní příklad toho, co Evropa sama zažila, model, který je zajímavý, se kterým mohla přijít a začít ho prosazovat. Ale Evropa neudělala nic. Ona vlastně se nezmohla vůbec na to, aby nějakou strategii připravila, jak se dostat z tady té situace. A já si pamatuju, pro mě to bylo strašně zajímavé, když jednou ujela pusa panu ministrovi Lipavskému, který řekl, no nemáme žádnou strategii a dokonce je zakázáno o tom mluvit. To bylo úplně přesné vyjádření té situace, kdy Evropa vlastně se chovala jako stádo ovcí, jako byla tady strategie Spojených států nebo anglosaská strategie, která vlastně byla nějak nasazena, kterou takovou paní Kalasová vyjadřovala tím, že ten cíl je vlastně porazit Rusko a rozpad Ruska. A tahle strategie s tímhle cílem, podle mě realistickým, takovým velmi podivným, tahle vlastně se sledovala, aniž by se kdokoliv zamyslel nad tím, jestli to opravdu vede k nějakému výsledku. Takže místo toho, aby Evropa sama hledala cestu, s něčím přišla, tak vlastně mluvila, a to dneska mimochodem náš premiér to předvádí pořád, ten všude přijde a řekne zbraně, peníze na stůl a nic jiného nenapadá. A vlastně mu nepřichází, že to hlavní, co chybí, je plán a představa, co udělat. A do této situace přijde najednou, jako jsme šli jako ty ovce, jo, za touto strategií, která strategií nebyla, tak přijde nový prezident, který řekne, v tomhle já už teda nechci mít s tím nic společného, tohle je od začátku vadné, tohle se nemělo vůbec stát. A já prostě říkám, tohle musíme vyřešit jinak. No ale od té chvíle jsou Evropané v panice a svolávají další a další meetingy a schůzky a vlastně na těch schůzkách mluví pořád jenom o zbraních a penězích, ale nepřicházejí s tím hlavním, no, žádnou diplomaci.
1: No v Londýně padl pojem příměří a to měsíční příměří částečné, které navrhuje Francie společně s Velkou Británií. Jak vy jste tomu porozuměl, tomu částečnému měsíčnímu příměří, co by to mělo znamenat, co by to mohlo přinést? Mohlo by to přinést potom následovat nějaké další příměří a další příměří až nakonec mír a během toho jednání?
2: Já tomu absolutně nerozumím. Myslím si, že to je, že na to nepůjdou, nejenom, že na to nepůjdou Rusové, ale dokonce bych se nedivil, kdyby na to nešli ani Ukrajinci. Jako to nedává vůbec žádný smysl. Jako a je to taková ta typická ukázka toho, jak ten čas zaspaný na to hledání diplomatického řešení, jak se nedá dohnat, protože se přijde s iniciativou, která je v něčem pro mě absurdní, protože jestliže chcete příměří, tak jde vždy o to, s kým ho chcete uzavřít a vždycky to musí být příměří mezi těmi dotyčnými, ale jako když nejednáte s Ruskem, tak nemůžete mluvit o příměří. To je ta pro mě nepochopitelná jakoby absurdita, že se tady pořád někdo schází a mluví jako o něčem, kde mu chybí ten druhý partner. A samozřejmě v této chvíli ten Trump má tu výhodu, že vlastně s tím druhým jedná. To znamená, on se pohybuje zřejmě kupředu, jak vidíme z těch rozhovorů ve Švýcarsku, ve kterých už se jedná o obnovení Nord Streamu a podobně. Takže zatímco on jedná, tak my vymýšlíme strategie bez toho, že bychom byli schopni si říci, no a co kdybychom teda se začali bavit s tou stranou, o kterou jde, protože Rusové v této chvíli odmítají všechno, co Evropa...
1: Je někdo takový v Evropě, kdo by mohl, kdybychom opravdu ztratili Spojené státy americké a Spojené státy americké by nechali v tom Evropu, ať si to vyřeší sama. Je někdo v Evropě, v Evropské unii, kdo by mohl jednat s Vladimírem Putinem?
2: Ale jako mně to připadá, že tam nejde o to, víte úplně, kdo jedná, tam jde o to, o čem bude jednat a jestli je schopen s něčím přijít. Jako skoro ještě víc než ta otázka, jestli někdo takový je, jestli někdo
1: přijde... Co třeba Viktor Orbán? No, ten přeci Robert Fico, ten přeci také umí mluvit s Putinem. Nebo... Minimálně se setkali.
2: Jste mi připomněla, že jednou jsem se s Viktorem Orbánem bavil, když český prezident mluvil se Xi Jinpingem, mluvil s královnou, chtěl ještě do Bílého domu a já jsem se ho ptal, a vy se nechystáte do Bílého domu, že se taky setkáte s Trumpem, to bylo v tom období prvním trumpovském a Orbán mi říká, a proč bych tam jezdil? Já nepojedu někam, kde nemám agendu. Já nepojedu někam, kde nemám, co bych sdělil, kde nemám politický obsah. Proč bych jezdil za tím nebo o ním, když nemám, co bych doručil? Jako taková diplomacie k ničemu. Já se nepotřebuji s někým ukazovat, že tam jsem. Já tam jdu jenom, když vím, co mám, jako co nabízím. To znamená, tady nejde o to, kdo by jednal. Tady jde o to, jestli je někdo,
1: no třeba
2: kdo
1: tady
2: má...
1: to zmiňované měsíční příměří.
2: Dobře, ale on tam s tím nepojede proto, protože si myslím, že se s tím asi těžko dokáže stotožnit, protože to žádná diplomatická aktivita. To není žádný návrh, o kterém by se dalo jednat. To přece není něco, co bude Rusy zajímat. To není přece, tam nejde, on by tam, klidně může jít Macron ještě stále, i když zřejmě bude mít mimořádné volby, že jo. Pro Macrona je dneska těžké něco říkat a garantovat, když mu v zápětí Marine Le Pen vykřikuje, že nesouhlasí ani s tím, aby se jaderný deterrent rozšiřoval na Evropu. Zanedlouho budou, pokud se nepletu, volby mimořádné ve Francii, to znamená, jeho situace není úplně ideální, ale může klidně, kdyby něco měl, ale já vás ujišťu, že to nejdůležitější je něco mít, mít plán, mít něco, co zaujme toho druhého, kde mu něco nabídnete. To je to, co říká ten Trump, on to pořád opakuje, nemáte žádné karty. Kde je vaše karta, kterou budete hrát? Představte si, že my žádnou kartu nemáme. Takže tak pak nemá cenu ani nikam jezdit. Dokonce ani nemá cenu hledat někoho, kdo by tam jel, protože jenom se tam ukázat smysl nemá.
1: Ale teď přeci i Vladimír Putin už se nechal slyšet tomu, že chce jednat o míru přeci.
2: Ano.
1: A není to ta agenda?
2: No, ta agenda je, ale vy do toho musíte vložit něco, nějakou představivost. Tam totiž
1: dobře,
2: nejde,
1: a tak...
2: Tam nejde o Ukrajinu. Tam vlastně,
1: co do toho má Evropa vložit, aby mohla jednat s Ruskem?
2: No, na tom jsme měli... Já jsem vám říkal ten svůj příklad. Jo? Třeba to, že z té zkušenosti Evropy máme situace podobné, mohli jsme to vytáhnout a mohli jsme s tím zkusit operovat nebo to nabídnout, což jsme neudělali. A my nějak nechápeme, že Amerika hraje hru. Víte, my jsme v alianci, o které se říká, že je to asymetrická aliance, kterou, a dokonce někteří už dlouho říkali, že tahle aliance dlouho nemůže vydržet, protože v ní nejsou v rovnováze ty zájmy těch účastných. Spojené státy totiž nejsou to samé jako evropští účastníci Severoatlantické aliance. Mají jiné zájmy, mají jiná očekávání a něco jiného si od těch jednání slibují. Že my sice jsme v alianci, která dlouho vypadala, že je opravdu mimořádně úspěšným silným tělesem, ale dneska se projevuje ten fakt její asymetrie. V ní je prostě veliká nerovnováha mezi tím, co si od toho, kdo slibuje. A nerovnováha i v tom, co do toho, kdo vkládá. A tato asymetrie se teď začala projevovat úplně dramaticky. Já mám dojem, že tady v Česku málo kdo ví, že Spojené státy jsou členy celé řady aliancí. Oni nejsou jenom členy NATO. Oni jsou členy třeba taky AUKUSu, oni jsou členy pěti očí, Five Eyes, velmi důležitá aliance, že jo. Oni jsou členy sdružení s Japonskem, Jižní Koreou a dalšími. Oni jsou členy celé řady aliancí a hrajou celou řadu velmi zajímavých geopolitických her. To znamená, oni, když vstupují do jednání s Ruskem, tak tam promítají i problémy i jiných koutů světa. Oni prostě jednají s Ruskem o celé řadě dalších věcí. Však už to taky naznačoval Lavrov. Jsou to otázky ekonomické, otázky vesmíru, otázky energetiky, jaderného odzbrojení, které se zdůrazňují. Takže oni do té hry přicházejí s celou řadou karet, které nabízejí a říkají Rusům, součástí toho je i ta Ukrajina. Jako takže oni přišli s něčím, co zřejmě Rusko zaujalo. Jako tahle partie jim připadá, že má pro ně smysl. Evropa, pokud řekneme, že má, je to velký kontinent, velmi bohatý, s obrovskými úsporami obyvatel, tak má taky nějaké možnosti. A my jsme žádnou z těch možností prostě, my jsme z toho nevymysleli žádný diplomatický plán, jak oslovit Rusko tak, že řekne, dobře, budeme se o tom bavit, protože to je zajímavé.
1: No dobře, a kdyby ten diplomatický plán byl na vás, tak co vymyslíte? S čím oslovíte Rusko?
2: No, teď si myslím, že jsme ztratili tolik
1: teď
2: času.
1: Teď už není nic, s čím bychom oslovili Rusko?
2: Já si teďka nedovedu, já si myslím, nikdy není vše ztraceno a myslím si, že ta Evropa stejně bude muset hledat z toho cestu, ale ta bude podle mě těžší, než jenom, že teď něco někdo vymyslí. Ta cesta je, že Evropa bude muset strašně moc věcí přehodnotit. Ona si bude muset uvědomit tu asymetrii Severoatlantické aliance a bude muset si uvědomit, že bude muset řadu věcí dělat úplně jinak. Třeba nově zvolený německý kancléř Friedrich Merz teď v jednom z rozhovorů, který dal, tak říkal, naším prvním úkolem je krok za krokem se vzdalovat od Spojených států a budovat samostatnou evropskou pozici. A v tom je obsažena celá řada věcí. Pravděpodobně třeba úplná přestavba Severoatlantické aliance. Možná by bylo dobré, kdybychom navrhli konstrukci, ve které bude aliance se skládat z pěti členů. Prostě bude to Spojené státy, Kanada, Turecko, Velká Británie a Evropská unie, které by se tím, nebo Evropské státy, Evropské unie, které budou vytvářet svou vlastní strategii, protože to budou formulovat podle svých vlastních zájmů. Ty zájmy jsou jiné než zájmy Turecka, ty jsou jiné než zájmy Spojených států.
1: A je tím důvodem Donald Trump? tomu, že Evropa si má postupnými kroky vzdalovat Spojeným státům americkým? Kdyby zůstal Joe Biden, že to zůstane a pojede to všechno ve stejných kolejích?
2: Já si myslím, že ne. Já si myslím, že to je taky jenom naše takový falešná domněnka. Protože nám ve skutečnosti unikalo, že tento vývoj začal mnohem dříve. Ta asymetrie té aliance tady je už dlouho. A dokonce pokud stačí, když si někdo vzpomene, jakým způsobem se skončila anabáze v Afghánistánu. To se skončila způsobem, který byl nesmírně pokořující pro nás Evropany, protože vlastně se s náma nikdo nebavil. Jako byl to Donald Trump, který začal tajné rozhovory s Talibánem, teroristickou organizací, protože se rozhodl, že to celé zabalí, stejně jako to je teď u Ukrajiny. Jako vlastně nám vůbec neřekl, o čem se jedná. Obsah té tajné dohody s Talibánem byl dlouho vlastně skrytý a my jsme ho vůbec neznali. A jednoho dne nám prostě řekl, a ne Trump, byl to Biden, zbalte se a vypadněte během několika týdnů. My jsme prosili, že ne, že se to nedá stihnout. Američané řekli, to nás nezajímá, buď vypadnete, nebo tam prostě zůstanete. A my jsme museli odejít, takže se tam, my jsme utíkali, jako kdyby nám zapatama hořelo a museli jsme tam nechat všechno, co jsme tam předtím investovali jako do armády. Takže
1: ještě se pojďme se vrátit do Evropy.
2: A my jsme z toho nedokázali udělat závěr, že jako je to jinak. A kdybych vám teďka měl hledat, tak vám v minulosti najdu celou řadu okamžiků, kdy jsme si měli uvědomit, že jsme součástí asymetrické aliance, ve které, jak John Mersheimer dokonce už dříve psal, že tohle nemůže Evropě vyjít. Ona říká, ta vlastně neexistence obranné vlastní diplomacie evropské, to říkal Mersheimer ve svých textech už dlouho předtím, se Evropě strašně vymstí. No bohužel tomu nikdo nevěnoval pozornost.
1: Myslíte si, že něco takového hrozí, nebo že něco takového udělají Spojené státy americké Ukrajině?
2: Že udělají tedy co přesně?
1: Že skončí, přestanou ji ze dne na den téměř podporovat a prostě nechají Evropě, ať si to Evropa vyřídí?
2: Ano.
1: Myslíte si, že je takový scénář ve hře nebo ne?
2: Ne, já si myslím, že to, oč jde Američanům...
1: I s ohledem na to, co jste říkal o Donaldu Trumpovi, že zjišťuje
2: Já myslím, možnosti. Že scénář ten, který sleduje Trump, to není celé odhodit, ale prosadit svůj plán. A prosadí ho prostě navzdory našim meetingům a navzdory našim návrhům, které podle mě nepřijme, protože nám řekne ve skutečnosti žádné karty nemáte. A platí to, co jsem řekl. On dále řekl, že se má svolat, ještě se urychlit schůzka s Vladimírem Putinem a omodernizovat plán, který je větší než jenom plán, který se týká Ukrajiny. To je daleko větší rozvrh. To, co je ve hře, totiž není jenom Ukrajina. V té hře je jako nějaká nová bezpečnostní architektura, jednání, u kterého my jsme měli být, protože se nás týká. A nám se děje, že se to bude dít, vlastně teď to vypadá, bez nás. A my jsme byli schopni se toho účastnit jedině tehdy, kdybychom si včas uvědomili, co je ve hře. A včas si uvědomili, že tohle chceme a musíme vstoupit a přijít do toho vlastně s vlastními představami a s vlastní diplomací a s vlastními nápady a usilovat o to, oč nám jde. To znamená uhájit bezpečnost evropského kontinentu a zároveň vrátit se k dodržování mezinárodních pravidel. Tohle měly být cíle, které jsme měli sledovat a na to jsme měli něco vymyslet. Víte, imaginace, představivost, schopnost jednat a mít lidi, kteří jsou schopni chytře jednat, to je víc než všechny ty zbraně a peníze, jak pořád vykřikuje Petr Fiala, který zřejmě stále nechápe, co se kolem něho děje.
1: Okolik si myslíte, že bude jiné to jednání mezi Vladimírem Putinem a Donaldem Trumpem proti jednání Donalda Trumpa s Volodymyrem Zelenským? Když tedy asi zřejmě oba dva zvolí obleky, tak jak to jednání potom bude probíhat? Čem bude jiné?
2: No, tam asi nejde o ty obleky, že jo. A vlastně určitě to jednání už se dlouho připravuje. Mně připadá, že tam je pravděpodobně ve hře daleko víc věcí, než jenom otázka Ukrajiny.
1: Ale na druhou stranu zase Donald Trump chce být mírotvorce, chce, to slíbil svým voličům, že přinese mír, že zajistí to, že ukončí konflikt na Ukrajině.
2: No, ale víte, my pořád strašně, na se to Ukrajina, jako máme pořád dojem Ukrajiny tady nejblíž, tak to vnímáme všechno přes ní, ale do roka vyplší poslední smlouva, kterou máme na omezení jaderných zbraní. Tady ve světě jsou věci, které hrozí stejně a možná ještě víc, než je to, co se odehrává na Ukrajině. My nebudeme už žádnou smlouvu na omezení jaderných zbraní. A v této chvíli dokonce i na ruské straně zaznělo stejně jako na americké, že třeba se vrátit k smlouvám o jaderném odzbrojení. Ze strany Donalda Trumpa zazněl návrh, že navrhuje, aby se výdaje na zbrojení snížily o 50%, že navrhne ve Spojených státech. A Vladimír Putin na to reagoval, že se k tomu staví pozitivně že to je návrh, o kterém by se mělo jednat, že i on je ochoten a připraven snížit výdaje na zbrojení o 50% a že bych chtěl ještě k tomu pozvat taky Xi Jinpinga, aby podobně jako o tomhle se jednalo i s Čínou. To znamená, tady vidíte, tohle úplně překračuje hranice toho jednoho konfliktu, který se odehrává na Ukrajině. A v sázce je vlastně uspořádání vztahu v tom světě, který je na hrozně nebezpečném ostří, ze kterého může každou chvíli někam spadnout. Takže ta americká iniciativa i ta jednání, ta směřují k tomu, aby se hledala i cesta k hledání na konfliktu na Středním východě. Tam se bude řešit i otázka Iránu, že jo, což je evidentní, že na tom mají Rusové taky enormní zájem. Tam je otázka, nevím, Sýrie. A pak je tam, že jo, samozřejmě celá řada otázek, které se týkají Asie a Číny. Jako Číňané vlastně očekávají, že budou součástí toho, to je evidentní. Dokonce v Číně teďka vycházely články, ve kterých se psalo s určitými obavami, jestli tady toto zbližování mezi Spojenými státy a Ruskem je opravdu v zájmu Číny a jestli v tom nejsou pro Čínu určitá rizika, jestli se tady neopakuje strategie, ve která by mohla nakonec Čínu oslabit. To znamená, i Čína vlastně čeká, že se do toho zapojí a dokonce podle mě i čeká, že bude oslovena. Takže to je to, co se odehrává před námi. To jsou ty karty, ve kterých se bude hrát spousta her. Jako, a problém je, že ona z téhle geopolitické hry vlastně Evropa úplně vypadla. A de facto mi připadá, že ji ani vůbec nerozumí.
1: Tak nás ale tady ve střední Evropě samozřejmě nejvíce pálí a tíží situace na Ukrajině. A já se vrátím k té otázce, protože já jsem vám pak nasměrovala někam jinam. Jaké bude to jednání, co bude výsledek toho jednání mezi Trumpem a Putinem?
2: To bude záležet taky na tom, co se odehraje na Ukrajině. To bude záležet na tom, jestli se například prezident Zelenský rozhodne, že podepíše tu smlouvu a že přijme ten americký postoj a výklad, ve kterém Američané říkali, pojďme podepsat tuto dohodu a pak z toho vyplynou i nějaké bezpečnostní záruky. To bylo vlastně, jak jsme teďka v poslední době slyšeli, ten problém i té schůzky v oválné pracovně, protože tam jako kdyby podle toho, co slyšíme, to se psalo v německých novinách, i to teďka říkal pan Kopečný u nás, že vlastně dohoda byla, že se nebude o to jednání otevírat právě ta otázka bezpečnostních garancí a že se tahle schůzka koná proto, aby se uzavřela ten první bod, to uzavření dohody o surovinách a minerálech. No a vlastně dá se to zjednodušeně říct, že ten výbuch byl také proto, že prezident Zelenský se této dohody úplně nedržel a řekl něco, co já samozřejmě chápu, že řekl, že mu to pořád připadá, že tam nejsou ty bezpečnostní garance, Ukrajina nemá žádné garance, co bude dál, nebo když já nevím, co bude po Trumpovi a podobně, a že to prostě přesto zvedl a to vyvolalo nevoli, protože to vlastně odporovalo tomu americkému plánu a té jejich představě, že vlastně, tak jak já to cítím, že tou jedinou bezpečnostní garanci, kterou mohou Ukrajinci dostat, je právě tahle dohoda, tahle smlouva. Že vlastně v ní se skrývá ta cesta k té dohodě, protože my, když se dohodneme s Ruskem, tak to vlastně potom vytvoří podmínky pro garance i pro vás. Žádná jiná podoba garance, jako kdyby neexistuje. Smlouva velmocí a podobně, jako kdyby to dneska už CETFA mohla jmenovat. Když se říkalo, že vstoupí Ukrajina do aliance, no dobře, ale ta aliance dneska se nám začíná měnit před očima. Aliance dneska, já to říkám, je ve stavu klinické smrti, protože nefunguje Atlantická rada. Dokonce Friedrich Merz řekl, že Severoatlantická aliance existuje, bude existovat do června tohoto roku, do summitu, který se má sejít. A co bude dál, neví nikdo. Takže vlastně, chápete, i to, co si představoval Zelenský, že se vstoupí do aliance, dneska jako kdyby úplně neplatí, protože ona evidentně prochází krizí, a zřejmě možná vznikne nějaké jiná, inovovaná podoba, kdybychom my si měli udělat představu, jak by měla vypadat, aby byly v ní zohledněny zájmy Evropy, protože zítra to vypadá, že už zájmy Spojených států mohou být dost jinde a už jsou dneska úplně jinde, než jsou zájmy evropské. Já bych řekl takový konkrétní příklad. Když jsem byl do Bruselu, tak by tam vykládali Švédové. Oni chtěli prodat Gripeny do Kolumbie. Kolumbie měla o to enormní zájem. A Američané do toho vstoupili a zavetovali ten prodej těch jejich stíhaček, těch Gripenů. Mají tam nějakou avioniku, tak toho využili a řekli, že na to dávají veto. Vlastně vůbec nejde o nějakou soutěž. Vlastně jde tam jasně o dominanci. Jako tady ty zájmy, jako naše, vlastně Američané jsou ochotní naprosto ignorovat. V celé řadě konkrétních věcí, které se dají ukázat. Takže prostě myslet si, že my jsme říkali, že aliance je založena na sdílených hodnotách. Dneska to vůbec nevypadá, že my máme takovou zhodu na tom, co vlastně sdílíme. Viděli jsme třeba vystoupení J.D. Vance v Mnichově, kde nám řekl, že si myslí, že jsme my se od těch hodnot odchýlili.
1: A měl pravdu? A viděl jste to taky, vidíte to taky tak jako J.D. Vance?
2: Ale mi hlavně připadá, že jsme se rozešli v tom, že se projevila ta asymetrie té aliance a projevilo se to, že máme jiné zájmy a že to, teďka se to projevilo tak tvrdě, akorát je s podívem, že jsme to necítili dříve. My jsme to měli cítit, já říkám, my jsme to měli cítit už desetiletí, už od karibské krize, jako kdy já říkám v roce 1962, když se řešila karibská krize mezi Johnem Fitzgeraldem Kennedym a Chruščovem, tak to byl šok pro spojence, když se s nimi Kennedy vůbec nebavil a ani jen náznakem nezatáhl do toho, jak tu krizi řešil. A tehdy z toho řada evropských politiků už tehdy vyvodila, že vlastně Amerika jedná podle svých zájmů a Evropu nechá úplně stranou, když se láme chleba. A to se potom opakovalo mnohokrát znovu, stejně jako v tom Afghánistánu a podobně. Ale my jsme se pořád tvářili jako slepí, že jsme pořád jako stádo a nedokázali jsme si představit, že jedno prostě dojde na to, že to praskne.
1: Jinými slovy, jsme tam, kde jsme byli?
2: Ne, tam je podiv nad tím, že jako ty ovce jdeme stále směrem, který nikam nevede a že musíme dostat strašně za vyučenou, abychom si uvědomili, že musíme něco změnit. Že prostě musíme být schopni tady definovat svůj evropský zájem. Jako tady v této zemi je celá řada transatlantických fanatiků, kterým, když jste něco řekl o evropské strategické autonomii nebo o tom, že se třeba budovat evropský pilíř v NATO, tak vás prohlásili za zrádce. Já jsem kdysi tady, že před lety jsem publikoval dopis, který jsem dal dohromady jednak s ministrem zahraničí Německa, s Frank-Walterem Steinmeierem, pak jsem podobný text a tak dohromady s francouzským ministrem Jean-Marc Ayrault. A ta podstata byla vždycky stejná. Je nejvyšší čas začít budovat evropskou strategickou autonomii a evropský pilíř NATO. No a víte, jak to tehdy vypadalo?
1: Nestalo se. Pane první místopředsedo sociální demokracie, náš čas už je ještě víc než vypršel. K sociální demokracii jsme se vůbec nedostali, tak budu doufat, že příště opět přijdete do XTV. Moc děkuji, že jste byl naším hostem.
2: Děkuji za pozvání, doufám, že to bylo.
1: To posoudí naši diváci. Naším hostem byl Lubomír Zaorálek. Posloucháte Radio Xaver.

0: připomenu tady, jak vykřikoval, že ti, kdo byli v komunistické straně funkcionářema, jako třeba pan prezident, tak se jim ty důchody sníží. Vzpomeňte si na to. Morálka, to je morálka no, chodící.
1: Ale nevíte, maká na tom furt Jurečka?
0: Nemaká na ničem, jako každý šmelinář nosí bankovky v gumičce, v ruličce a je to normální šmelinář.
1: A přesto, já vám fakt to 5 kilo dám, když mě pustíte na to křeslo.
0: Proč? No. Vy mě chcete, tak na mě napište posudek, já jsem bojovník.
1: Já ho tady mám
0: připravené. Já se nevzdám a já budu křičet, že jako pan Nacher, budu říkat, ten holec má na mě 2 metr, vydírá mě...
1: Neříkajte dvojí posudek.
0: Dvojí posudek.
1: Dvojí posudek.
0: Dvojí posudek.
1: Ale já vám říkám, že skončíte u šafra, Xavere.
0: Já?
1: Jestli já vytáhnu ten posudek na vás, tak skončíte u šafra.
0: Můžete si být jistý, že ne?
1: Budete se brodit pro kremelským blátem. A tu už se brodíte.
0: Když skončím, tak já vám přesně řeknu, kdy skončím. Buď to skončím doma, jakože budu sedět doma, budu se dívat na televizi Barandov a budu pokuřovat a míchat kafe. A až mi dojdou peníze, což bude tak za 14 dnů.
1: Tak roztáhnete deštník, ne? Proti chudobě.
0: Deštník, tak můj švagr má na Moravě hospodu a mám s ním domluvený, že tam budu točit pivo.
1: To vám půjde.
0: Budu dělat čepice hezky.
1: Já bych vás spíš viděl trošku pod míru, ne? Co? Že byste dával.
0: Naopak.
1: Jo?
0: Já budu tam...
1: Budete rozdávat z cizího.
0: Budu mít krásně umytý, vyleštěný sklenice. Budu žertovat s každým příchozím zákazníkem. Naučím se historii toho pivovaru. A budu říkat, tak toto je, pane kolego, 12. Bůh ví, jak je pivo třeba.
1: Budete mít krásný příběhy, ne?
0: No a budu mít takovou tu kostičkovanou vestu. Takovou tu.
1: Jo.
0: A s každým pohovořím a co se samozřejmě stane, budu dostávat velké spropitné.
1: Určitě.
0: No. A budu tam kamoš se štabgastama a k obědu budu mít každý den gulášovou polívku a řízek.
1: Ale proč děláte ty streamy večer? Proč nechodíte čepovat normálně po večerech pivo? To máte vymyšlený perfektně.
0: Mám to vymyšlený.
1: Proč se ničíte u těch streamů?
0: Nevím, protože mě to baví být s těma lidma.
1: Já tam budete taky.
0: Ti lidi, co jsou na těch streamech, píšou, to je taková moje rodina.
1: A místo myšlenek budete rozdávat pivo?
0: No není to špatný, pane Holče,
1: zvažte to.
0: No. Akorát problém je, že já si představuju Výčepního ještě, jak to je to v těch starých českých filmech, jak má ten bílej plášť, už modlený cigaretu tady v koutku. A to teď nejde.
1: Jo, a Výčepní nemá být v bílém plášti, to je taková blbá doba trochu.
0: No, taková doba, která mě baví, když je v televizi. No, tak ty morální majáky.
1: Ty se nám ale zasínají, co? Ježišmarja.
0: No, co říkáte na mladého pana Železného?
1: Já mám radost. Já mám škodolibou radost.
0: Takže vy máte taky nehezkou povahu jako já?
1: Jako hodně, docela dost. Ne, ale víte proč? On si o to řekl. Když se chováte jako kokot namyšlenej, tak prostě takhle skončíte.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Zdraví vás, Petr Holec, tohle to je pořád, kdo to zaplatí, a se mnou ve studiu sedí jako pokaždé ekonomka Markéta Šichtařová. Mimochodem musím dodat i kandidátka SPD za svobodné ve sněmovních volbách. Markéto, tak máme motorovku v Česku, konečně, a sice motorovku Javiera Milleje, argentinského prezidenta, protože SPD se rozhodlo jako vlastně jedna ze dvou stran, protože ještě motoristi taky chtějí řezat do státního rozpočtu, radikálně říznout do státního rozpočtu. Chcete říznout 60 miliard korun. Kde říznete a koho říznete?
2: No, tak já bych se k tomu hlásila. A já musím předeslat, že já bych toho nařezala teda daleko víc než těch 60 miliard. Ale aby teda to bylo trošku uvěřitelné, tak jsme se rozhodli, že budeme navenek komunikovat 60 miliard, ale ty poznámky, které já tady třeba mám, kde se všude dá škrtat, tak já bych toho napočítala zhruba na 300 miliard, jen tak od oka.
1: 300 miliard?
2: Fakt, dá se to. Dokonce by se hypoteticky dalo ještě více, ale jak říkám, zůstaneme raději
1: to
2: u zdi.
1: Jenom když vezmu 300 miliard, tak to byste vlastně škrtla plánovaný deficit neboli manko státního rozpočtu na příští rok od Zbyňka Stanjury, protože ten tam plánuje přes 280 miliard korun. Ještě vzhledem k tomu, že víme, že on to podhodnocuje ty schodky, tak bych řekl, že jste v podstatě škrtla Stanjurův deficit státního rozpočtu. Ale proč mám takovou radost? Protože v Česku se úplně za poslední 4 roky vytratila debata ekonomická nebo politicko-ekonomická o tom, že je možný redukovat a zaříznout státní rozpočet, který prostě bují opravdu jak rakovina. Já si pamatuju, když nastupoval k moci premiér Petr Fiala, tak sliboval, že řízne 100 miliard korun. Nastoupil k moci a najednou bylo ticho, a to ticho on se takhle promlčel až doteď, celým tím volebním obdobím, a ne, že by nebyl schopný jenom škrtnout. On ještě začal přidávat ty deficity a nabral rekordní dluh za ty 4 roky. Tak proto já mám radost z toho, že ANO, SPD a ODS v tom předchozím volebním roce snížila daně zaměstnancům, což já jako libertarián musím kvitovat, protože to považuji za olupování nás všech. A ono je to i v podstatě o míře svobody, protože když nám stát míň bere, tak nám taky míň dává a má nad námi nižší moc, nebo menší moc. No, ale co nastalo, že když se to škrtlo, tak najednou všichni, nebo většina ekonomů, já bych řekl vládních ekonomů, hlavně z nervů, nezačala přemýšlet o tom teda, kde škrtnout ve státním rozpočtu, aby se samozřejmě ten výpadek příjmů vykompenzoval, a začali jenom všichni křičet, že to snížení daní bylo špatně a že prostě se musí přeci navyšovat příjmy státního rozpočtu a že přemýšlet o tom, kde snižovat jeho výdaje, je úplně něco jako dezoláckýho. Tak já jsem rád, že i vy chcete řezat, a pojďme na to. První věc, a to považuji za rakovinu opravdu naší demokracie, jsou politické neziskovky, které za poslední 4 roky zmutovaly v to, že se snaží udržet režim Petra Fialy u moci. Vím, že tam máte docela slušný miliardy na nich.
2: Jo, přesně tak. Politické neziskovky, to je místo, kde bych asi začala, protože to je v podstatě nejjednodušší nebo nejlépe srozumitelné a také vlastně nejjednodušeji udělatelné. Připomeňme třeba USAID v Americe po nástupu prezidenta Trumpa. To v podstatě nebylo o ničem jiném než o politických neziskovkách. Vezměme si ten poprask, který tam nastal, vypadalo to jako konec světa, a najednou je ticho po pěšině a najednou to funguje. Prostě USAID se škrtlo, pak se něco málo vrátilo zpátky, ale to bylo jenom něco málo, takže jaké pak, že to nejde. To se dá udělat v podstatě opravdu jedním zákonem nebo jedním škrtem. U nás počet zaměstnanců neziskovek, podle teda posledních mně známých údajů, no to samozřejmě bude už malinko jinak, 118 tisíc. Jejich propuštění znamená úspora na hrubých mzdách přes nějakých 38 miliard korun. Při zahrnutí celkových nákladů zaměstnavatele víc než 51 miliard korun za rok. V okamžiku, kdy přestanete ty politické neziskovky krmit penězma od státu, no tak samozřejmě to v podstatě znamená propuštění těch zaměstnanců. Když opravdu z toho velmi striktně vyderivuju jenom to, co celkem jistě můžeme označit za politické neziskovky, tak se dostáváme na 15 miliard korun za rok, abych teda z toho nevyškrtala neziskovky úplně všechny. Mm. Na druhou stranu, oni tam jsou i neziskovky, které třeba nejsou vysloveně politické, a jsou, mají třeba i různé bohulibé účely, ale potom je otázkou, jestli na ně má přispívat stát. Za mě nemá, protože stát má přispívat na konkrétní projekt. Mm-hmm. Stát má přispívat třeba na sociální politiku nebo obecně, plošně, na nějaké LDNky a podobně, ale ne na neziskovku, která se zaměřuje na jednu konkrétní LDNku. To prostě není podpora toho sektoru jako takového. To je podpora těch konkrétních lidí, kteří konkrétně pracují v té jedné neziskovce, takže já bych se vůbec nerozpakovala škrtnout státní podporu pro úplně všechny neziskovky. A to není nic proti těm neziskovkám, které nejsou politické. Když někdo prostě chce dělat provozování historických parních vlaků, proč ne? Já proti tomu vůbec nic nemám. Nejsem pro nějaké rušení, ale proč by to měl financovat stát?
1: Respektive my.
2: Jasně, to znamená my. Takže já bych úplně klidně se klonila k tomu, že nemluvit jenom v tomto případě o politických neziskovkách, ale v podstatě o škrtnutí podpory, státní podpory pro všechny neziskovky. A to už se opravdu dostáváme na těch 51 miliard korun za rok. A teď si vezměte, že SPD mluví o tom, že chce ušetřit nebo škrtnout ročně 60 miliard. A my jenom na těch neziskovkách uděláme už 51, takže máme téměř splněno. A to jsme zatím jenom na začátku, to jsme u neziskovek.
1: No já jenom pro diváky a posluchače našeho pořadu předestřu zhruba do jak bizarních situace my jsme se v Česku dostali, že na tu vládu Petra Fialy se skutečně začaly nabalovat víc a víc politických aktivistů, kteří vysávají státní rozpočet neboli naše peníze. A uvedu jenom takový příklad, asi nejznámější dezinformátor jménem Bob Kartous je poradcem, placeným poradcem ministra školství a tenhle člověk s tou svojí dezinfokampaní a aktivismem objíždí školy a dělá prostě školení učitelům, pedagogům. A já si říkám jenom mít dneska dítě a vědět, že jeho učitele školí takovýhle člověk jménem vlády a dává jim na lejvárnu politickou, primárně politickou, tak prostě vůbec nechci to dítě do takové školy posílat. Tak to jenom, kam jsme se dostali, mimochodem, to jsou i lidi, kteří veřejně se už nebojí urážet lidi a říkat jim, jestli se cítíte, že jste schudli za téhle vlády, tak si běžte najít lepší práci, tak já bych byl šťastný, když to říznete a dodržíte ten slib, nebo se vám to podaří prosadit, protože tyhle lidi, tyhle ty vyžírkové si konečně vyzkouší si český trh práce, který není úplně nejlepší, ale zkusí si, jaký to je, živit se za soukromý peníze.
2: No pozor, on ten český trh práce je v deficitu přes 100 000 lidí, kteří na tom trhu práce chybí. Takže já velmi často mluvím o tom, že já bych například doporučila velmi výrazně zredukovat počet státních zaměstnanců. A kdybychom zredukovali jenom někam třeba na úroveň roku 2016, já schválně uvádím tenhle ten rok, protože to už byl nafouknutý ten počet těch státních zaměstnanců. Ale ještě pořád to nebylo tak, že bychom byli v tom stávajícím dnešním stavu. Takže když si vezmeme ten rok 2016, tak je to pro všechny velmi přijatelný kompromis. Zdůrazňuji, že já bych šla teda jako ještě víc do razance. Ale dneska máme nějakých 487 tisíc lidí a půl pracujících vyloženě pro stát. Veřejný sektor je ještě větší, jako třeba krajské úřady, okresní a tak dále. A kdybychom se vrátili na úroveň toho roku 2016, tak je to 437 tisíc. To znamená propuštění něco přes 50 tisíc státních zaměstnanců. To není zas tak moc. Ale vemte si, že na trhu tuhle tu chvíli je nějakých 270 tisíc volných pracovních míst, které lidé nejsou schopni naplnit. To znamená, že po nich by okamžitě ten trh práce začal sahat. Mimochodem, znamenalo by to úsporu nějakých 26 miliard korun za rok, při zahrnutí celkových nákladů zaměstnavatele nějakých 35 miliard korun za rok. A po nich by se zaprášilo, jako když na poušti vylejete hrníček čaje do písku, protože to by se hned vsáklo na tom trhu práce. Samozřejmě otázku, jestli by ti lidé uměli pracovat, protože neumím si představit, jestli by třeba Bob Kartous uměl vzít do ruky lopatu.
1: To radši ale ne. Ale já jsem řekl, že ten český trh práce je brutální v tom, oni by si našli práci, on by je vsál velmi rychle, to je pravda, Na druhou stranu, asi by si nežili tak, jako si žijí teď z našich peněz, protože lidi jako Bob Kartous, oni vyjedou udělat školeníčko, aktivismus politický, a to je klidně 30-40 tisíc za 2-3 hodinky práce. A to ještě řeknu, že oni dojí erár na své platy, na své faktury, a když vyjedou do škol a i jinám do veřejné správy, no tak dojí ten samý rozpočet, protože to jsou druhý peníze, odkud oni jsou placení. Takže já bych jim to velmi přál a přál bych jim, aby si vyzkoušeli právě český trh práce i s jeho platy, protože to by procitli asi.
2: No, přesně tak. Takže odkud brát vlastně ty lidi, kteří by potřebovali uvolnit z té státní správy? Už tady máme teda ty neziskovky, to je jedna věc. Ty vlastně my ty neziskovky musíme brát v podstatě taky trošku jako státní sektor, protože když je stát platí, no tak je to v podstatě stát. No a potom tady ještě je možnost rušení přebytečných úřadů. Ono by se těch úřadů našlo hodně, ale zase zůstanu u zdi a zmíním jenom to takovou tu špičku ledovce, která je asi nejvíc viditelná. Určitě by se daly sloučit některá ministerstva, což ale tím, že vlastně pod těmi ministerstvy je celý obrovský aparát a ty státní úředníky v podstatě nelze tak jednoduše propouštět, tak jenom tím sloučením a zrušením těch jejich duplicitních míst se vlastně dá propustit velký počet zaměstnanců. Takže úplně bez problémů lze třeba sloučit ministerstvo dopravy s ministerstvem průmyslu a obchodu a ještě bych tomu přifařila i agendu ministerstva pro místní rozvoj. A to máme najednou vlastně ze tří pracovních míst vytvořené jenom jedno. A můžeme propouštět tím pádem kvanta státních zaměstnanců, kteří ale nejsou takoví ti policisté, učitelé, lékaři, tedy zaměstnanci státu, skutečně pro lidi. To jsou prostě fakt byrokraté, kteří tam toho užitku moc nenadělají pro náš běžný život. Vedle toho se samozřejmě bezproblémově dají zrušit všechny ministerstva bez portfeje, to znamená ministr pro evropské záležitosti, který má na mysli, ale na starosti.
1: Nic
2: má agendu Evropské unie.
1: Nic nemá na starosti. Martin Dvořák, to byste mi nemohla udělat, to je, bez něj si to nevím představit.
2: Ale já bych to klidně udělala.
1: No, ale já vám řeknu ještě jednu věc, jestli tohle uděláte, tak se připravte na to, ty neziskovky mají ohromný výtlak v médiích. Ostatně ty neziskovky a většina našich médií, která je vládních, tak to je jakoby jedna nádoba spojená. A jestli do tohohle říznete, tak oni dokážou naplnit Letnou a budete za strašný zlouny, takže se musíte připravit na ohromný tlak a jak od nich, tak z médií, že jste bezpečnostní hrozbou, ale to myslím, že na to už si zvykáte.
2: Tak ne? Já bezpečnostní hrozba jsem označovaná už dlouhou dobu, jako proruský agent taky jsem označovaná. A teď jenom nevím, jestli máte na mysli tím naplněným Letnou, jakože by tam ti propuštění zaměstnanci těch neziskovek, že by naplnili tu Letnou, anebo ještě, že by zverbovali nějaké další příznivce.
1: No, obojí.
2: Každopádně by to asi státnímu rozpočtu hodně bodlo, protože už jenom tím, co jsme teď napočítali, tak už jsme se dokázali dostat a to, když se opravdu hodně držím teda u zdi a když řeknu dobře, ne všechny neziskovky, ale jenom ty echt politické, tak to už máme nějakých 15 plus 35 miliard, takže to už jsme na nějakých 50 miliardách a vlastně, kdybychom se drželi ještě trošku více na šoupli s těma neziskovkama, tak už se blížíme vlastně ke stovce.
1: No, teď mě napadá, z toho by se možná dalo poslat něco i důchodcům, ne?
2: No, já jsem nikdy neříkala, že bych byla proti valorizaci důchodu a takovému tomu vlastně to zvyšování věku pro odchod do důchodu za mě je vlastně úplně zbytečné. Ono se sice říká, že ten důchodový systém, že má velký problém a že nemá peníze, ale za mě houbelez, že nemá peníze. Ty peníze tady jsou, akorát prostě jdou na věci, na které jít nemají, jako na ty neziskovky,
1: jasně.
2: Na Ukrajinu. A to je další teda bod samozřejmě, kde se dá notně škrtat.
1: Ukrajina, pojďme na to, protože Ukrajina je něco podobný jako politický neziskovky. Fialová vláda nám strašně lže o Ukrajině. A nejen pokud jde o geopolitiku, ale i pokud jde o naše výdaje celkovou tu sumu, kterou už jsme vlastně na Ukrajinu poslali. A stejně tak do médií pouští, já bych řekl, klasický dezinformace o tom, že vlastně Ukrajinci, kteří jsou tady v Česku a z nich část pracuje, tak vlastně už jako zaplatili do našeho sociálního systému nebo státního rozpočtu víc, než my jsme poslali na Ukrajinu, což je samozřejmě nesmysl. Pojďme na Ukrajinu.
2: No, ta data o tom, kolik peněz se do rozpočtu dostává od Ukrajinců, jsou dosti neprůhledná. V podstatě nikdo nedokáže ani rozporovat, ani potvrdit, jenom jako intuitivně celkem je jasné, že ta data jsou trochu cinknutá. Takže abych nebyla nařknutá z toho, že používám nějaká svoje vyfabulovaná čísla, tak budu citovat Institut pro světovou ekonomiku v Kýlu, který to spočítal za nás.
1: Takže západní, řekněme.
2: Takže západní
1: data, institut.
2: No, tak to by se mohlo ujmout. Takže podle tohoto institutu Česká republika poskytla od začátku té ruské války až přibližně do konce dubna 2025, kdy teda to bylo počítáno, tak ukrajinským imigrantům plus přímá pomoc na Ukrajinu nějakých 8 miliard eur v přepočtu 198 miliard korun. Když to rozpočítáme na to období, za které to bylo počítáno, tak to vychází zhruba 62,5 miliardy korun ročně. Takže zrušení sociálních dávek pro imigranty plus nepřizpůsobivé a konec této přímé podpory pro Ukrajinu by přineslo vyřešení těch slibovaných 60 miliard.
1: Kolik už to máme teď dohromady zhruba s těma neziskovkama?
2: Tak zaokrouhlíme ty neziskovky a nějak dejme tomu 150 miliard. Ono to samozřejmě nejde říct úplně přesně, protože záleží na tom, jak moc třeba do těch neziskovek zatneme, kolik těch státních zaměstnanců propustíme, ale 150 už teďka uděláme celkem najisto.
1: No tak my tady tomu Stanjurovi to manko normálně odmázneme. Jestli půjdeme takhle dál. Ale k Ukrajině je potřeba říct ještě jednu věc, protože tohle to je pomoc, kterou platíme my v rámci národní pomoci, v rámci národních rozpočtů. Tady je ještě druhá fronta a tady z Evropské unie. Evropská unie hospodaří taky s našimi penězi, protože tam posíláme peníze a ona je pak přeposílá na Ukrajinu, čili tam jsou další naše peníze, které jdou na Ukrajinu a které se vůbec nezapočítávají. No vláda, že by je tam započetla do toho, to ani nepředpokládám, ale myslím, že vy je v tom nemáte taky, ne?
2: I v tomhle tom nejsou, v těch číslech, které já jsem uváděla, ty v tom nejsou. Ono to je vlastně počítáno jako součást těch peněz, které my posíláme do evropských fondů. Tady je nutno říci, že od příštího roku už budeme čistí plátci do Evropy. Tady ale nutno počítat s tím, že pokud bychom sáhli na ty peníze, které my posíláme do Evropské unie, tak samozřejmě Evropská unie sáhne na peníze, které posílá nám, takže tam nula z nuly pojde. Takže tím my příliš jaksi neušetříme, ale přesto by to bylo pozitivní. Protože to, co se děje, je, že my vybereme plošně od lidí na daních peníze, které pošleme do Evropské unie. Ti lidé si s tím můžou dělat s těmi penězi, které my jim vezmeme cokoliv. To jsou prostě plnohodnotné peníze. A my jim ty plnohodnotné peníze vezmeme a dáme Evropě. A Evropa nám něco vrátí. A i kdybychom nebyli čistí plátci, i kdyby to bylo šul nul, že bychom dostali zpátky to, co my tam posíláme, tak to, co dostaneme zpátky, to nejsou plnohodnotné peníze. Dalo bys to přirovnat třeba ke stravenkám, protože my za to můžeme koupit jenom něco. Můžeme za to financovat projekty, které se té Evropské unii nějak líbí. A samozřejmě Evropské unii se líbí takové ty různé údajně zelené projekty, genderové projekty a další nesmysly, nebo cyklostezky odněkud nikam, jasně rozhledny v údolí a podobně. Prostě projekty, které v podstatě by nikdo soudný nevymyslel, pokud by se měl řídit tím, po čem opravdu je na trhu poptávka. Čili i vlastně, kdybychom teda my nic neposílali a z Evropské unie nic nedostávali, stejně si polepšíme, protože bychom neměnili plnohodnotné peníze za stravenky na blbosti.
1: To ještě potřeba říct, že my z těch našich plnohodnotných peněz velmi štědře přeplácíme plnohodnotnými penězi ty byrokraty EU, kteří ty peníze přerozdělují, a že víme, že obecně v EU jsou výrazně vyšší platy než v Česku. Takže my z toho platíme ještě armádu v podstatě přesně lidí, kteří nám diktujou, jak máme, za co máme utrácet naše vlastní peníze. Vy tam máte ale ještě i další věci v rámci té motorovky.
2: Jsou tady ještě další věci, jedna z nich je inkluze. Málo kdo si uvědomuje, kolik lidí nasála jenom ta povinná inkluze ve školství. V roce 2018 školy zaměstnávaly asi 15 600 asistentů pedagoga. A mezi roky 2019 a 2024 se ten počet asistentů pedagoga na základních školách zvýšil o víc než 50%. Mm. Takže od zavedení inkluze v tom roce 2016 až do roku 2025 stálo to inkluzivní vzdělávání v Česku zhruba 78 miliard korun, což teda zahrnuje i náklady právě na ty asistenty a další podpůrné opatření, které bez problémů byly předtím pořešeny v těch speciálních zvláštních školách. Takže inkluze, ohromná černá díra a její zrušení by pomohlo všem, pomohlo by těm handicapovaným dětem, pomohlo by dětem v běžných základních školách, pomohlo by trhu práce, protože ti asistenti pedagoga by se zase uvolnili a dostali by se na trh práce, který v tuhletu chvíli je hladový po dalších lidech a zároveň by to pomohlo státnímu rozpočtu.
1: No tady potřeba říct, vezměme to jako politicky, ta současná vláda, je jasný, že tyhle škrty, tohle to vysvětluje, proč ta vláda nebyla schopná škrtnout ani korunu, protože začali jsme politickými neziskovkami, tak to jsou v podstatě jejich neziskovky, které je pomáhají držet u moci, takže tam škrtat nemůžou. Ukrajina, to je jejich prostě svatá kráva, kdo řekne špatný slovo, nebo realistický slovo o Ukrajině, tak je ruský dezolát a šváb, takže tam ta vláda neškrtne taky. Víme, že jsme vlastně už téměř 4 roky zažíváme situaci, kdy česká vláda pokaždý, když je potřeba, když ukrajinský prezident řekne pošlete peníze, tak ona peníze najde a pošle je, ale pro Čechy ty vlastně tady známe jenom škrty a to, že se cokoliv pro český občany snižuje. Takže tam nemůže škrtnout nic taky a inkluze, no tak tam má Piráty a hlavně STAN, což je progresivní, aby řekl progresivní extrémisti, jinak nemůžu. A inkluze, to je prostě jedno z jejich výkladních skříní prostě. Takže tady vidíme, proč ta pětikoaliční vláda Petra Fialy a je nutný pořád do toho počítat Piráty, protože oni prostě v té vládě jsou zodpovědní za všechno, co udělala a odešli až poté. Takže do toho musíme počítat. A mimochodem, oni už se znovu hlásí do vlády Petra Fialy případně příští po volbách, takže to bude případně stejná úplně pěti koalice, možná ještě s horšími Piráty. Takže tady jenom vidíme, že pokud by ta vláda se udržela u moci, tak nemůže tady ze všech těch věcí škrtnout ani korunu. Ale vy tam máte ještě další věci.
2: V podstatě nemůže škrtnout, protože všechno to, co tady my teďka jmenujeme, tak je prostě výkladní skříně té vlády. Hmm. Neziskovky, Ukrajina, další speciální úřady, které vlastně byly teď zřízeny. Tak to všechno vlastně tím se ta vláda chlubí. Ale co mě asi snad možná nejvíc irituje, protože to je nejvíc tak jako průzračně zbytečná věc, co zbytečná, kontraproduktivní věc, no tak to je Green Deal. Podle NERVu, provládního NERVu, by přechod na tu údajně plně zelenou ekonomiku v Česku do roku 2030 podle Fit for 55 stál přibližně 1 bilion korun. Mm-hmm. A do roku 2050 by všechny ty související změny vyšly stát, to do toho nepočítám společnosti jednotlivce, vyšly zhruba na 3 biliony korun. A už teď se běžně odhaduje, nebo vyskytuje se v médiích takový údaj, že ten Green Deal vyjde Česko zhruba na 220 miliard korun ročně. No, takže zrušíme Green Deal a máme 220 miliard ročně v kapse.
1: No tady potřeba říct, že ten Green Deal je tak škodlivý, že došlo k jedné nečekané události, k velkému coming outu. Nevím, jestli jste to zachytila, ale už i Štěpán Křeček, osobní poradce premiéra Petra Fialy, je kacíř, protože už i on v podstatě rozporuje ty lži Fialovy vlády o tom, že případný zavedení emisních povolenek 2 pro domácnosti nebudou žádný extra velký náklady pro nás všechny. No a on asi se vrací k ekonomické profesi, už ani on se asi na to nemůže dívat, nebo se bojí o to, aby se nezničil profesně. Ale on napsal komentář skutečně velký o tom teď, kolik to opravdu bude stát a že nějaký fixování té emisní povolenky, ta cena je nesmysl, že už stojí víc a samozřejmě, že celý je to koncipovaný tak, že musí stát víc, aby se plnili ty, aby to naplnilo ty cíle, kvůli kterým to bylo udělané. Takže tady vidíme, že vlastně Petra Fialy už zrazují v tom jeho lhaní i jeho vlastní, tak to vždycky bývá začátkem konce. Tak to jenom pro ilustraci toho, jak nám vláda o tom lže, ale tady je potřeba znovu říct, On to byl i mimochodem prezident Pavel, který skázal Fialově vládě, své vládě, která ho podporovala a hnala na Pražský hrad ve volbách, že nemá předstírat, že jako nemůžeme v Green Dealu nějak vzdorovat prostě, že to vláda odsouhlasila v EU, Fialova, tak teďže nemá lidem jako říkat a dávat nějakou iluzi, že to může nějak redukovat, změnit nebo zrušit. Takže tady vidíme, že znovu, když by se udržela tahle pětikoalice u moci, tak uvidíme, že prostě nebudou schopní to udělat.
2: No, SPD s podporou Svobodných, Trikolory a Pro má výslovně napsáno v programu, že jsme si vědomi toho, že to je náš závazek splnit Fit for 55, zavést emisní povolenky a že zároveň prohlašujeme, že pokud budeme tady ve vládě a budeme to moci jakkoliv ovlivnit, takže prostě ten závazek vypovíme, že prostě se k němu nebudeme znát, že prostě jednoduše řekneme ano, víme, že se tomu Česká republika zavázala a my teď říkáme, že ten závazek rušíme. Mm-hmm. Takže to je docela slušná rebehlie, to nám asi úplně neprojde jednoduše od Evropské unie, ale já v této souvislosti chci ještě upozornit na jednu věc. My jsme se tady bavili teď o té ceně těch emisních povolenek, o tom Green Dealu a tak dál. Ale ono to má ještě daleko větší rozměry, které si málo kdo uvědomuje. To nejsou vlastně ty náklady státu. Nejsou jenom ty přímé platby na to, že někomu dotujeme, já nevím, prostě přechod na jiná kamna, nebo že poskytujeme dotace některým korporacím, aby třeba přišli na bezuhlíkovou výrobu. Ono to je třeba i o tom, že my se odstříháváme od těch levných ruských energií. A vláda se tím dlouhodobě chlubí, že se od nich odstříhává, nejen od energií, ale prostě od levných ruských surovin. A já sama mám podezření, že vlastně ty neustále se kumulující sankce, které Evropská unie uvaluje proti Rusku, že nejsou ani tak motivovány možná tím nějakým politickým bojem proti Rusku, ale že jsou prostě motivovány tím, že obecně Evropská unie má strašlivě spadeno na fosilní paliva a energetické suroviny a že každá záminka se hodí k tomu, aby se tyhle ty fosilní paliva zdražily. Hmm. Takže když uvolíme sankce na ruské suroviny, ruské energie, no tak se nám logicky energie zdraží. No a výsledkem toho zdražení energií potom byla třeba ta energetická krize, kterou jsme měli krátce potom, co skončil COVID, takže jsme z jedné krize přešli do druhé krize. No a ta se musela řešit tak, že se potom lidem dotovaly energie. No a to samozřejmě stálo rozpočet obrovské peníze. A to jsou vlastně taky skryté náklady Green Dealu, protože jestliže Green Deal a ta nenávist vůči fosilním palivům je hlavní motivací, proč uvalovat sankce na Rusko a proč se odřezávat od levných ruských surovin, tak logicky potom teda máme drahé energie a logicky to musíme lidem dotovat. Takže i tohle to je vlastně Green Deal. Takže on je potom ty náklady na ten Green Deal, na tu dekarbonizaci a celou tohletu ideologii ještě výrazně rostou proti tomu, co se do toho oficiálně započítává. Takže když mluvíme o zrušení Green Dealu, tak v podstatě s tím je spojeno i to, že se nebudeme dál štítit levných energií. Naopak, levné energie jsou žádoucí. Tak jako Trump řekl drill baby drill, prostě těžte, co můžete, tak já říkám, čím víc levných energií, tím lépe. A to je ještě taková nadstavba nad ten Green Deal. A tím pádem už se dostáváme, já už to ani nedokážu počítat, kolik miliard to je, ale prostě ten schodek toho státního rozpočtu máme tímhletím zaplácnutý.
1: No tak já vám na to řeknu, že poslouchal jsem člena NERVu, byly Národní ekonomické rady vlády, ekonoma Petra Zahradníka. Nevím, jestli se mu takhle vlastně dá ještě říkat, ale ten v televizi ujistil lidi, že vlastně drahý energie, které dusí nejen ekonomiku, ale samozřejmě i domácnosti, jak jsou drahý, máme mimochodem nejdražší nakupní sílu v EU, takže se toho nemusíme nijak bát, protože Evropská unie pro nás má fond, z kterého nám bude vyplácet sociální dávky, v podstatě další stravenky na energetickou chudobu. Tohle je jenom potvrzení toho, že tohle je skutečně myšlení vlády, když už i ty ekonomové vládní tohle to vlastně podporují a mluví unisono jako vláda, tak je vidět, že je potřeba vzít tu motorovku pořádně velkou a nejen na neziskovky. No já doufám, že se to podaří a jenom zkážu divákům a posluchačům pořadu, kdo to zaplatí, ať ohledně toho, že nejde škrtat ve státním rozpočtu, pro boha, ať tomu nevěří, protože škrtat jde. My se tady vlastně proškrtali Stanjurovi státní rozpočet a jeho manko na příští rok, který já už si myslím, že to udělá jako pomstu příští vládě. Tímto zdravím posluchače a diváky pořadu, kdo to zaplatí.
2: Naschledanou.
3: Hraje vám Radio Xaver.

0: Tomáš Kaněra je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Když je fotbalista nebinární, tak je to fotbalisto? Nebo co je to teda?
1: No, jestli mě chcete dostat do úzkých tohle otázkou.
0: Vůbec ne. Ale to je téma dnešních dnů, pane starosto, tak mě to samotného zajímá, protože já už jsem v normálním běžném životě narazil na nebinárního člověka. Prodavač dokonce to je.
1: Tak v tomhle případě jsem nenarazil a hlavně jako celý systém, jak ho má nastavená fotbalová asociace, tak umí jenom mužské a ženské pohlaví. Takže si vždycky musíme při...
0: Říkám, že vy jste o 30 let zpátky.
1: Možná, že jo.
0: No a co si teda myslíte, dá se říct, že jste bafuňář, ne? Když jste trenér?
1: Já to úplně jako nesnáším, ale ano, jsem bafuňář, ale zároveň jsem trenér a zároveň jsem ještě aktivní hráč, takže...
0: Vy v tom vidíte nějaký osten v tom bafuňáři?
1: Ten bafuňář je
0: to tak, zlý?
1: Tak máme za sebou některé korupční aféry v rámci fotbalové asociace, jak jsem si říkal, bafuňáři, takže
0: aha,
1: trošku ano.
0: Takže budeme říkat funkcionář.
1: Funkcionář je lepší, já používám, mě oslovují lidi předsedo kolikrát, a teď už teda i starosto, ale...
0: Pane předsedo, to jsem nevychytal na začátku. Tak nám, milý pane předsedo, řekněte, jak vy to jako sportovní funkcionář vidíte, když teď ve světě slyšíme, že nějaký muž se prohlásí za ženu a jde závody v plavání, to myslím,
1: byly, že? To plavání, byla to atletika.
0: No a teď se vám to přihodí u vás v Čechy, jo?
1: Ano.
0: Třeba příští týden přijde nějaký chlapec a řekne, já jsem cítím od dneška být ženou, přeřaďte mě prosím do ženského fotbalu, anebo naopak. To mě zajímalo, co víte, to už vás přijde smích teď?
1: Nepřejde, protože já budu reagovat otázkou, kolik tomu chlapci, který se prohlásí za dívku, je let. To je dost důležité, protože do mladších žáků hrajou chlapci a dívky společně.
0: Vy si říkáte o sdělovačku.
1: Takže záleží, kolik je mu let.
0: Dobře, tak řekněme, že to je 12-letý chlapec.
1: Tak u toho se nic nezmění, takže ten bude hrát normálně se svými mladšími žáky normálně dál. Protože mladší žáci a žákyně v tom výkonnostním fotbalu se nerozdělují.
0: Tak nějak. Je mu 14.
1: Tak je mu 14, to už bude starší žák a tam už dívky a chlapci spolu hrát.
0: A jste v koncích.
1: Teď nevím, jestli můžou nebo nemůžou, aby mě nikdo nechytal potom za slovo. Možná, že ještě můžou, ale dejme tomu, že už nemůže. Tak když se prohlásí dívkou, tak si bude muset najít ženský tým, když ho nebudeme mít v rámci Čechie.
0: Byl byste toho příznivcem, nebo víte, já se na to ptám často lidí, protože mě to přijde ujetý úplně.
1: No.
0: A divím se, že funkcionáři sportovní prostě tuhle tu aktivistickou blbost pustí do toho sportu. Tak vy jste taky funkcionář, jste předseda, že? Předsedo?
1: Vy jste mi teďko trošku podsunul tu odpověď, já v tom vidím stejnou... Stejnou, nevím, jak to nazvat slušně, ale je to hovadina neskutečná, protože si myslím, že do 18 let by to dítě vlastně jako nemělo mít moc jako možnost o tom rozhodovat samo, má nějakého zákonného zástupce a ten by měl rozhodovat, jestli se cítí více muže nebo více ženou, ne to dítě samotný.
0: Dobře, a 21-letý vynikající fotbalista, libero, víte, co je libero?
1: Vím, co je libero.
0: Jo, to už se ale nepoužívá, prej.
1: To se nepoužívá, přece jenom taky už mi není jako, není mi 12, takže vím, co je libero.
0: Libero a řekne, tak párové, promiňte, ale já jsem dneska libera. Nebo jak se řekne ženský? Musí být nějak, ne? Libera. Liberkyně.
1: Jako křídelkyně, obránkyně.
0: Počkejte, křídelkyně, libero je uprostřed. Ne?
1: Libero je uprostřed.
0: No tak. Tak s tímto souhlasíte, vezměte v úvahu, že ten člověk žije těžký život, že má pocit, že se narodil v jiném těle, bezesporu velké procento sebevražd prožívají různá traumata tyto lidé a vy teď jako funkcionář to máte řešit.
1: Já bych to asi úplně jako nepaušalizoval, co je správný postup. Já si myslím, že to by nám vlastně měli říci jako lékaři, čím se to... Šel bych se poradit jako s lékařem, jak postupovat v tomto případě. Samozřejmě bych tom samozřejmě bude bránit asi GDPR částečně, ale řešil bych to s lékaři, jako s odborníky. Určitě nechtěte po mně nějaký odborný stanovisko, jak bych to řešil, nevím.
0: Vy jste, pane starosto, za hnutí ANO, řekněte mi, s jakým pocitem teď sledujete meetingy vašeho předsedy Andreje Babiše?
1: No, není to úplně příjemné, protože myslím si, že náš předseda pro lidi toho udělal relativně hodně dobrého. Samozřejmě vytahuje se na povrch hlavně to špatné. A samozřejmě ty aktivisti, kteří chodí na ty meetingy a dehonestují ho, tak není to příjemné. A není to příjemné, když jsem v dennodenním životě s tím konfrontován, co si o to myslím. Sem běžíte večer po Úřině vsi se proběhnout, potkáte občana, který si před váma odplivne. Konfrontace je i taková.
0: Toto se děje?
1: I toto se děje.
0: Tak vy jste sportovec, ne? Vy to můžete na místě vyřešit nějak nehezky, když si někdo odplivne.
1: Možná jste mě za to chvilku poznal, já jsem hodně usměvavej, takže jsem se vlastně jako široce rozesmál, rozloučil jsem se s pánem, že to je jeho názor na svět a utíkal jsem dál.
0: Jenže jste starosta městské části, mě by zajímalo, jestli s tím starosta nebo ta obec, město může něco udělat. Když si tam někdo vlastně zablokuje místo pro meeting a někdo jiný mu to přijde pokazit, ať je to Babiš, ať je to levá nebo pravá, to je jedno, ale jak se vlastně s tímto dá bojovat?
1: Já si myslím, že nedá.
0: Jak to?
1: No, já si myslím, že nedá. Můj oblíbený sport je, že se rád a často nechávám jako konfrontovat. Někteří mý kamarádi mě vlastně v rámci vstupu do ANO mě trošku hodili přes palubu, přestali se mnou komunikovat nebo kamarádit ne tak vřele asi jako do té doby. A já vlastně chci...
0: U sportovců to neplatí, ne?
1: U sportovců to neplatí, ale v rámci nějakého zaškatulkování jsem fanu, je to nálepka a jsem s ním konfrontován poměrně jako poslední dobou často. A já vlastně chci lidem dokázat, jestli má někdo jako představu, že u nás to je jako špatný, skorumpovaný, nekvalitní kandidáti a lidé, tak já jim chci jako dokázat, že to není jako pravda. A je to vlastně jako každodenní jako boj a dokazování těmto lidem.
0: Co to je u nás? Jako v ANO nebo u vás?
1: U nás na Praze 22, kde mě ty lidi na té ulici opravdu jako poznají a chtějí mě konfrontovat.
0: No a teď jdete do těch voleb, předpokládám, že chcete být znovu starostou. Řekněte mi krátce, kdybych jste měl upřímně odpovědět na to, co, čím se rád chlubíte, co se vám povedlo a co se vám nepovedlo, kvůli čemu třeba špatně spíte, tak ty dvě věci by bylo co?
1: Začnu od konce.
0: Od konce.
1: Spím dobře, ať se povedou věci nebo nepovedou.
0: Jo, takhle.
1: Tak a co se povedlo? Myslím si, že mě předchází pověst člověka, který umí dojednat kompromis, umím mluvit s lidma. To znamená, že některé ty zaseklé investiční věci, které tam byly nějakým způsobem zablokované, tak se mi podařilo je odblokovat. Mám konkrétně na mysli některé ty školské investice, které usnuly a nic se nedělo. A co se nepovedlo?
0: Cukrovarský rybník.
1: Máme vysoutěženo.
0: Takže to běží?
1: To běží, přesně.
0: Takže
1: tak.
0: To bychom zařadili tam, že se to povedlo?
1: To se jako povedlo.
0: No dobře, a teď ta druhá věc?
1: A ta druhá věc je, co mě trošku vlastně jako mrzí, že i přesto, že mě všichni znají jako Kaněru, tak si mě dali do škatulky ANO a začali mi házet trošku jako klacky pod nohy. A tam vidím ty klacky pod nohy, spočívají v tom, že vlastně jsem si myslel, že budu moc hovořit s oboma stranama, opravdu ten příkop, který je mezi námi vykopán v Úřeněvci, že ho budu postupně zahrabávat. Nepodařilo se to a můj předchůdce ve funkci, který asi byl svým odvoláním trošku možná zaskočen, trošku zhrzen, tak vlastně blokoval mi na magistrátu peníze. Takže já jsem vlastně měl představu, že na účtě budeme mít výrazně víc investičních peněz a ty tak trochu nedorazily.
0: Máte na mysli toho pana Zelenku?
1: Myslím toho pana Zelenku z toho zpropadeného stanu.
0: Zpropadený
1: stan.
0: Takže to byl kámoš od Hlubučka.
1: To byl kámoš od pana Hlubučka, přesně tak.
0: Dobře, a ještě prosím vás, řekněte mi, pane starosto, jak jste přišel na to, že městská část Praha 22 je nejlepší místo pro podnikání?
1: Na to jsem úplně nepřišel.
0: Já už, že to je titul, jako,
1: To nám víceméně bylo jako oznámeno.
0: Je to pravda?
1: Je to pravda.
0: A jak to poznám, když se tam nastěhuju?
1: Poznáte to mimo jiné tak, a teď začnu to, co je jako pro běžného občana nejviditelnější, že kromě toho, že máme dům, myslím radnici, plnou jako profesionálů, který tam sedí na svých odborech a na těch svých židlích, tak zároveň ta radnice má nějaké otevřené informační centrum, které je vlastně napříč celou Prahou, má nejdelší takzvané ordinační hodiny otevírací, že opravdu jako od 8 do 8 do 17.30 pondělí středa, od 8 do 16 úterý čtvrtek a dokonce i v pátek od 8 asi do 12 či do 1 máme otevřeno a to jsme dokonce zrušili soboty. A i přesto to je neuvěřitelné, jak máme jako otevřeno. A pak samozřejmě tím, že jsme městská část číslovaná, tak máme tam přenesenou státní správu, máme tam výkon státní správy a hodně toho u nás vyřídíte.
0: Ještě mě řekněte krátce, jak se dotýká 22. obchvat kolem Prahy?
1: No dotýká se tak, že ho nemáme.
0: No já vím, no ale jako...
1: Dotýká se tak, že ho nemáme a samozřejmě chtěli bychom...
0: Vám by to ulevilo, ne?
1: Nám by to strašně ulevilo. Strašně by nám to ulevilo. Samozřejmě je to téma číslo jedna celých voleb, ale kdo má trošku všech pět pohromadě, tak ví, že nemůže jako slibovat občanům vůbec nic, protože to není investice, dokonce ani magistrátní, je to investice ŘSD a my můžeme tak maximálně poskytovat veškerou možnou součinnost a to, co k nám přijde, jako k účastníkům řízení, rychle podepisovat a posílat zpátky, ale neuděláme s tím vůbec nic. A samozřejmě ten obkruh by nám to všechno jako odlečil, protože my jsme jako transitní městská část, kdy nám celý Středočeský kraj projíždí skrz na Dolní Měcholupy a jede do centra. To se děje někde mezi 7:30, 8:30 a ve 3 hodiny a jede to zpátky.
0: Odhadem z pozice člověka, který o tom hodně ví, to odhadujete na kdy? Kdy to bude? Je to otázka 5 let nebo 10 let?
1: Mám být optimista, realista nebo
0: realista,
1: pesimista?
0: Realista.
1: Já si myslím, že takových 8 let.
0: Než tam vyjedeme.
1: Že teď začal teprve magistrát z výkupy pozemků. Do toho se ještě Říčany se ještě vymínili takzvaný aglomerační okruh, což je taky obchvat části Říčan. A těch věcí je tam jako spousta.
0: Jsem rád, že jste přišel a držím palce, nashledanou.
1: Děkuji za pozvání, nashledanou.
2: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
3: Nejsou preference volební, smrdí to průšvihem. Dozík, co se dozvídáme z Dozimetru, Xavre.
0: Dozík? Vy tomu říkáte dozík?
3: No dozík, helejte, mě to baví. On se pořád nesoudí, on se má začít soudit až těsně před volbama, ale mě baví, co se dozvídáme z té obžaloby. Minulý týden, že Míš Redl, toho jistě znáte, platil kampaně Stanu z uloupených peněz. Teď jsme se dozvěděli, že to byli takový borci, jeden vypovídal tam, to je taky z té obžaloby, ze spisu, že vozili třeba 3 miliony v batohu. Řekli, dal jsem si cash, dal jsem to do batohu a jel jsem.
0: Trojku,
3: no tak trojčičku.
0: A já vím, že to není moc, ale to už je pěkná dovolená.
2: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV. XTV.cz. Posloucháte Radio Xaver.

každý balón svoji duši. Duši neviditelnou, co ho nese vzhůru, dál mi to rozebírat nepřísluší. Na to jsou odborníci nahoře na kůru, a když má duši balón, mám ji taky. A tam mi poskytuje jedinečnou šanci, že kdybych odhodil ty saky paky, tak bych se vznášet mohl se stejnou elegancí.

0: hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Lubomír Zaorálek je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den. Tři.
1: Bývalý ministr zahraničí a kultury, jedna z nejvýraznějších tváří sociální demokracie a muž, který v poslední době často komentuje věci, které se týkají zejména mezinárodní politiky, a řekl bych, jak jsem se díval na čísla, třeba u paní Kociánové a u jiných, řekl bych s velkým úspěchem. No, mám, pane Zaorálku, na úvod vážnou věc, a to je odchod papeže, svatého otce. Řekněte, je vůbec důležité, kdo se stane dalším papežem pro nás, pro obyčejné občany?
2: Určitě je to důležité pro církev, která má hodně členů a stoupenců, ale nemyslím si, že by ten zápas, současný zápas církve mezi tradicí a modernou, že by byl zas tak zásadní pro Evropu. Protože ona sice ta církev my bereme jako něco, co je součástí té západní kultury, dokonce jsme asi na to docela hrdí, na tu historii papežství, to je velký fenomén, ale já mám dojem, že ona dnes už ten duchovní pohyb v Evropě moc neovlivňuje. Mm-hmm. Protože nemá velké osobnosti. Že jo? Dokonce ta církev ještě před 100 lety, tak byl Jean-Jacques Maritain a byly postavy, které skutečně byly vnímány i laiky, jako protože to byly zajímavé osobnosti, nejen teologové, vlastně filozofové. Dneska mám pocit, že už to není pravda. Takže ona vlastně už nepatří k tomu kvasu opravdu života, myšlenkového života Evropy.
1: Ukáže něco ta skutečnost, který z jaké části světa bude nový papež zvolený? Když to bude třeba někdo z Filipín, z Jižní Ameriky?
2: No, ukáže to, že ta církev, víra je vlastně dneska často živější v jiných koutech světa, než je Evropa. Stačí si zajet třeba do Chile, to je neuvěřitelně katolická země, víc než Polsko. Já jsem našel katolíky na Filipínách třeba, nebo na Indonésii, se pamatuju, velice silnou komunitu. Takže najdete dneska, řekl bych, oddané katolíky, kde máte dojem, že ta církev je silná úplně v jiných částech než v Evropě.
1: Je papež politik?
2: No. To je přece obrovská politická historie papežství, že jo? To je vlastně, oni byli skoro v jisté chvíli, zejména politici, dokonce vojevůdci. No ale jejich velký okamžik je Vestfálský mír. 30letá válka a Vestfálský mír znamená, že byl papež vykopnut z toho jednání doslova. Protože ty státy už nechtěly, aby do toho mluvila papežská moc. Takže Vestfálský mír je okamžik, kdy vlastně se ustavují, to zjednodušu, ty státy Evropy, a už je to, jsou ty státy, které jsou ty klíčové entity. A papežství už nebude nám do toho vstupovat s tím, že budeme bojovat za víru. Protože během 30leté války se třeba kardinál Richelieu dohodl i s Turky. Takže na tom přestalo záležet. Už nešlo o obhajobu víry. Obhajoba zájmu státu byla něco jiného, než obhajoba náboženství.
1: Zkusím to ještě jinak. Je osobnost papeže, a tím je kdokoliv, politik s vlivem?
2: No... Podívejte se, v 20. století přece nemůžeme pochybovat o tom, že Jan Pavel II. Vojtila, když byl vybraný za papeže, tak v tom byl i politický záměr. A zřejmě to byl politický čin prvního řádu, který měl minimálně veliký vliv na vývoj Polska. Takže vlastně to, že papežství bylo schopno ovlivnit politický vývoj v Evropě, o tom není pochyb. Ale na druhé straně, že jde si druhou světovou válku, působení papeže Pia 12. Pacelliho od roku 1939 do roku 1958. To byl papež, který žil velmi dlouho, teda byl papežem velmi dlouho. Vlastně byl z významné rodiny, byla to silná postava, byl to diplomat. Dokonce se podílel podle mě i kolem první světové války. No ale jaký měl vliv? Byl obklíčený Mussolinem v tom svém vatikánském státě a de facto byl i později velice kritizován a konfrontován s tím, že nedokázal vystoupit proti holokaustu a podobně. Takže ty papežství bez těch divizí, že přislali, vlastně nebylo vlastně schopno sehrát zásadní roli v boji proti fašismu, i když v té charitativní oblasti záchraně lidí tam se něco stalo. Ale to už vidíte, že to papežství nemá ten politický vliv, aby měnilo kurz v Evropě.
1: Přečtu vám jeden titulek z iDnes. Zajímá mě váš názor. Ať je nový papež jako Trump. Dalšího marxistu nechceme, vzkazují katolíci z USA. Je na tom něco?
2: No, tak to je spíš volání potom, aby zvítězil některý z těch tradicionalističtějších kardinálů, tam pár takových kandidátů je. Ale opakuju, já si nemyslím, že by vývoj církve a to, kdo bude papežem, zásadně ovlivnil vývoj společnosti. Teďka mám na mysli především Evropu. Takže Dovedu si představit, že papež bude odjinud, právě protože ta živá místa církve jsou dnes jinde než v Evropě, ale nemám prostě pocit, že by to na náš život zasmělo takový dopad.
1: No a často slyším komentáře, že papež František byl především aktivistou a také, že se mu nepovedly reformy. Co o tom soudíte?
2: Tak to bylo zajímavé. Mně ten papež byl sympatický pro některé postoje, které by překvapily a přišly mi docela realistické a tak je člověk oceňoval. Ale to je zajímavé. On si vzal jméno František z Assisi. To byl revolucionář, ten byl na pokraji toho, být vyloučen jako heretik, jako Petr Valdés. To bylo opravdu něco, co ohrožovalo církev, František Assisi. Takže mně připadalo, že když on si dal to jméno, tak musel některé vyděsit. Protože kdyby to vzal doslova, chudá církev a podobně, no tak to by znamenalo opravdu revoluci. Ale ono vlastně to, co přišlo, byla taková soft fart František, takový light František, něco takového vlastně bylo to spíš symbolické, že jo? To, že některé věci ukázal, dal najevo, že on prostě už nechce spolehat na tu pompu toho papežství, ale jinak si myslím, že to bylo strana mírného pokroku mezi zákona. Jo? Že to vlastně zůstalo, že to vlastně žádná velká revoluce nebyla a takže dneska se zase mohou rozhodovat, jestli budou trochu víc tradice a trochu víc moderny. A vlastně mi to připadá, že to je spíš věc té církve, ale že se velkým proudem myšlenkovým, duchovním opravdu nestanou v našem prostředí. Vemte si Česko. Máte pocit, že v Česku máte dneska osobnosti spojené s církví, které skutečně zásadně promlouvají do toho veřejného života? Já se obávám, že to moc není.
1: Tak Duka.
2: Ano, ale nemyslím si, že to je určující, že to jsou osobnosti, na jejich slova se čeká a ani to... Myslím, papež František byl zajímavý tím, že člověk byl docela zvědavý, co řekne, jo? Že on opravdu nebyl, že to nebylo formální, že to bylo zajímavé. My jsme uvěřili, že to říká on a vlastně se vyplatilo ho sledovat. To byl docela významná věc. Ale vlastně už to nebylo, že by byl skutečně politický agent, že by byl činitelem té politiky. Byl součástí veřejné debaty docela slyšitelným hlasem, ale vlastně ten svět se rozhoduje o něm jinde.
1: Řekněte mi, jako politik, praktik a bývalý ministr zahraničí, je důležité, kdo zastupuje naši zem na pohřbu papeže?
2: No,
1: nebo je to formalita, která o ničem nevypovídá?
2: Já jsem tam byl, že byl jsem na pohřbu papeže Jana Pavla II. A vlastně si dneska nemyslím, že to je nějaká určující zásadní věc. Je to skutečně formalita podle toho, kdo tam jede, tak podle toho máte místo na těch židlích, jak se sedí, ale máte možnost se tam potkat s lidmi, což je vždycky zajímavé. Na těchto akcích potkáte tam řadu, takže je to vlastně i diplomaticky, je to hodně zajímavý, můžete to využít. Ale nemyslím si, tam nějakou možnost vystoupení projevu nějak nemáte. Kromě těch schůzek, které si tam naplánujete, a to, že je zajímavé poznat to prostředí, já jsem tam tehdy poznal několik kardinálů, tehdy zajímavých, kteří taky kandidovali, protože tam byl tehdy ještě kardinál Špidlík, který mám dojem, že ani už tehdy nemohl díky věku hlasovat, ale vlastně bylo zajímavé se s tím seznámit. To jo, ale nemyslím si, že by to mělo primární politický význam.
1: Já si teď neumím dopočítat, z jakého titulu vy jste byl na pohřbu Jana Pavla
2: II. Asi tedy jako předseda poslanecké sněmovny, mám dojem.
1: Myslím vás, jak to probíhá, když někam přijede z celého světa ve vší úctě takových předsedů poslaneckých sněmoven stovky a předsedů vlád a prezidentů. Jste tam najednou jako řadový turista, a nebo je to s nějakým servisem?
2: No, je to, tam nepotřebujete žádný servis, přespíte v hotelu. Já jsem tam byl s Václavem Klausem tehdy, takže byl asi tehdy prezident, předpokládám. My jsme tehdy dramatičtější než pohřeb byla cesta na ten pohřeb, protože jak tehdy říkal kardinál Očenášek, který byl s námi v letadle, málem jsme u té brány svatého Petra předstihli papeže a byli tam dřív než on, protože to letadlo, ten náš Challenger tehdy měl velký problém, praskly mu dvě skla a bylo to vlastně docela dramatické, museli jsme nouzově přistát v Innsbrucku, takže já mám spojenou, po pohřeb papeže mám spojený s úplně jinou událostí, která byla opravdu hodně dramatická. Možná největší drama, které jsem v letadle zažil, a zřejmě i Václav Klaus, takže s tím mezi přistáním a museli jsme čekat na jiné letadlo. Takže to byla, ale jinak ta samotná akce byla taková běžná diplomatická akce, na které pro mě bylo nejzajímavější to, že jsem tam setkal s některými partnery, politiky a podobně.
1: Ale já se ptám naivně na to, jestli se tam k vám chovají, tak jako tady, když jede předseda poslanecké sněmovny, tak jede auto, ochranka.
2: Aha, a o vás se stará ambasáda. velvyslanectví a ti vás tam dovezou, vy nepotřebujete žádný zvláštní servis a pak vám dají místo, které jsem tam měl někde v první řadě.
1: A co je potom?
2: Potom se tam už podle mě toho moc nekonalo. Teď se po mně chcete nějaké vzpomínky, které už se mi nevybavují, ale mám
1: dojem... Potom nějaké setkání třeba? Nebo...
2: Ano, ale to bylo neformální. My jsme se tam potom setkali s některými lidmi z Česka, kteří tam fungovali, pracovali, ale nebylo tam nic oficiálního. Pro takové množství hostů nemůžete asi těžko udělat a nějaký banket tam pořádat nebudou. Takže je to vlastně docela symbolické všechno spíš. To není moc pracovní, to není tak, že by tam probíhala intenzivně jednání. Tam se vlastně nic neřeší, tam se nám nemá k ničemu dojít. Vlastně je to věc kulturní a symbolická. Zřejmě tam přijede Donald Trump teďka a zřejmě tam přijede jako mírotvorce, mám dojem. Takže vlastně samozřejmě, to je to, co se teďka rýsuje jako pravděpodobně.
1: No tak jdeme k tomu,
2: můžeme.
1: Protože papež František v jisté chvíli vytvářel, nechci říct dojem, to by bylo zlé, ale určitě se několikrát vyjadřoval směrem k válce na Ukrajině a právě do role toho mírotvorce se stavěl. Tak řekněte, byl hybatelem v této věci, nebo to bylo zase symbolické?
2: Nebyl hybatelem, bohužel to pořád platí to, co jsem řekl. To papežství má obrovskou historii a je to fenomén, že, na který v Evropě cítíme, že to mělo obrovskou roli, to se hrálo. Je to pro pochopení Evropy a jejího vývoje. Ještě jednu věc vám řeknu. Když si vezmete ty koncily, jako byl koncil kostnický, tridentský a podobně, tak si představte, že to je předobraz dnešní Evropské unie, Evropské komise, Evropské rady. Jako ono vlastně dokonce i to, co se protokolárně vytvářelo v průběhu historie a co vytvořilo se do té podoby těch evropských institucí, to má vlastně své kořeny v těch koncilech. Tam se tehdy, že na koních sjížděli králové a panovníci a vedl to papež tehdy a dneska to má ten popiv, že bokem zůstali ti prezidenti, ti představitelé těch států a pořád vlastně je to zajímavé je, že pořád to není stát, není to instituce úplně s jasnou demokratickou legitimitou, jako byly ty sněmy středověké, taky poměrně volné, taky ty koncily vlastně tam se scházely, nezhodli se tam, bylo to velmi volné. A tohle je vlastně tradice Evropy, takže to papežství těmi svými koncely stojí na začátku toho, co máme dneska jako Evropskou unii. A dokonce pochopit některé protokolární věci, které dneska tak to pochopíte s tou, díky té tradici, když se jí věnujete. Takže to má smysl se zabývat papežstvím, ale už je pryč to, že to byl politický hybatel.
1: Mm-hmm. No a dá se tedy říct, že pro uklidnění války na Ukrajině neudělal nic?
2: Ne, to si nemyslím. Podívejte se, to veřejné mínění a to, co se odehrává v tom prostoru těch debat a názorů, tak to je taky něco, to je ta soft power, která má také svou váhu určitě. Nevím přesně jakou, ale má, to o tom není pochyb. A to, že jeho hlas je slyšet, že se citoval, že se mluvil, že prostě se, že vlastně člověk ho mohl se k němu přidat nebo podobně, to byla velká věc. A to, jako to, že, víte se, moje přesvědčení vždycky bylo, že hlavním úkolem politiky mezinárodní je zabránit válce. To je smysl veškeré mezinárodní politiky. Vy musíte zabránit válce, protože ty války dokonce i v evropských dějinách dokonce měly pak miliony mrtvých, což bylo strašné, v tom se nedalo žít. A proto vznikl, že Vestfálský mír a Vestfálský kongres a proto byla Vídeňský kongres a všechny tyhle sešly. To vlastně byla politika, která měla zabránit těm strašným ztrátám, zničení milionů životů. To je smysl politiky.
1: Počkejte, a když říkáte toto, tak takové ty slavné Minské dohody byly co?
2: To byl pokus, já to, tak jak si to pamatuju, tak to byla snaha zabránit tomu zabíjení. Tam totiž začal strašně stoupat počet mrtvých, že jo, ty boje strašně eskalovaly. Takže to první, co jsme tehdy cítili, když jsme seděli, bylo zastavit to. My prostě nemůžeme připouštit, aby se tady takto pobíjeli na hranicích Evropy, vlastně, aby se takto pobíjeli jde. Takže to já si dobře pamatuju, že tehdy jsme cítili, že role náš politiku je zabránit tomu vraždění. Teď to je strašné, to devastuje všechno. Životy to rozmetává, to ničí život spole a ohrožuje to vlastně všechny kolem.
1: Souhlas, ale ty Minské dohody, řekněte, tak zafungovaly nebo nezafungovaly? Jak vidíme?
2: No ne, to byl ten klasický diplomatický nástroj, že vytvoříte nějaký mechanismus, to byl pokus vytvořit nějakou linii bez bojů, že jo, klasickým způsobem, že jo, to se vždycky vytváří tak, že máte nějakou linii bez zbraní, takže tam máte většinou, to bývá 2 kilometry na jednu na druhou stranu, pak se musí odsunout děla třeba 30 kilometrů vojáci v kasárnách, takže podle tohoto mustru se vytvářela jakási dohoda, která by zabránila tomu, aby se ty vojska byla v dotyku, aby se střelilo, aby se obnovilo to zabíjení.
1: Vy jste řekl, že Donald Trump dorazí jako mírotvůrce, jak by to mohlo vypadat? On pravděpodobně na pohřeb papeže dorazí. Znamená to, že vedle toho ještě můžou být nějaká jednání, anebo ten samotný akt, že tam bude a že něco pronese, může mít vliv na ukončení války třeba?
2: No, oproti tomu papeži ten Trump je skutečně hybatelem, že jo? A on je vlastně dokonce v této chvíli jediným, který je schopen zřejmě ten pohyb a to, co se tam děje, tu válku dovést k nějakému příměří nebo k nějakému klidu zbraní. Nikoho jiného vlastně teď nevidím. A po té role se nevzdává, jenom myslím si, že nejvýznamnější zpráva teď je, že sdělil, že se v druhé polovině května sejde s Putinem. Tím dává najevo, že od toho neodchází. To znamená, i když se projevily určitá tenze mezi názorem Zelenského Ukrajinců, tak je vidět, že on od toho neodchází, tak jak dal najevo a vyhrožoval, že jestli teda budou všichni se bránit, takže taky může do toho praštit a nechat nás v tom. Tak rozhodně teď je to tak a myslím si, že se nevzdává toho, že to dokáže dotáhnout do konce. Takže v tom smyslím, že si může si dovolit vystupovat zvlášť, protože je to pohřeb papeže, který v tomhle vlastně mu byl blízko. A také říkal, že to musí, že musíme jednat. Vlastně neustále na to naléhal, aby se jednalo a aby to zabíjení skončilo. Takže vlastně v tom on je mu blízko a může říct si, že tam přijde jako někdo na tomhle pracuje. Nejintenzivněji ze všech a z největší šanci to někam dotáhnout.
1: Hned se vrátím k té Ukrajině, ale nedá mi to, napadá mě ještě jedna věc. Domníváte se, že na pohřbu papeže bude někdo zastupovat Ruskou federaci?
2: Nevím, jestli tam někdo bude, to se mě ptáte na něco, co nedokáže.
1: Teoreticky. Je možné, že tam přiletí Putin?
2: Moc to nepokládám za pravděpodobné. Je pravda, že Putin se vyjádřil velmi s uznáním a s respektem k papeži. Myslím si, že víte, my jsme v době, kdy nevíme, co se stane. Vemte, stejně se tak můžeme bavit, kdo přijede na oslavu 80. výročí u konce války. A to může být taky ještě zajímavé, kdo se tam objeví. Takže to se těžko odhaduje, ty rozhodnutí, oni dneska všechna mají určitý politický smysl, ta gesta mají, že jo, obsah určitý a ten dotyčný se může rozhodnout, že ho udělá z nějakého důvodu. A Putin se vlastně také dneska staví do role toho, kdo jako kdyby souhlasil s tím, že je připraven tu válku ukončit. Včera jsem četl ve Financial Times, že na první straně obrovský titulek, Putin nabízí příměří, takže to, vím, že ty zprávy rychle zanikají a přicházejí další, ale včera to byla hlavní zpráva dne. Takže on také, jako kdyby se staví do role někoho, kdo má zájem to dovést do konce a je vidět, že s tím Trumpem určitou dohodu podle mě mají.
1: Jak hodnotíte, pane Zaorálku, kroky české diplomacie aktuální, českého ministerstva obrany a vůbec směrem k Ukrajině. Někteří občané si myslí, že jsme v tomto, zrovna teď to použít to přirovnání, ale papežtější než papež. Domníváte se, že to, co poskytuje Česká republika Ukrajině, a teď nemyslím vlastně starání se o ty lidi, kteří přiběhnou sem, takzvaně před válkou, ale myslím tu pomoc, výzbroj, myslím tu munici a tak. Není to přestřelené celé?
2: Já si myslím, já naprosto je pro mě s tou historií, kterou má Česká republika a Československo, tak já chápu jako naprosto logickou věc, že my se musíme snažit Ukrajině pomoci. Na druhé straně ta představa, že ta pomoc spočívá jenom v tom, že posíláte zbraně a peníze, mi připadá, jemně řečeno, velice zjednodušená. Když někde posíláte zbraně, tak už máte odpovědnost za to, co se s nimi děje a jestli to celé vede k nějakému konci. To znamená, omezit si tu svou roli jenom na to, že zháním munici a posílám zbraně, to je podle mě rezignace na to, co je zahraniční politika. Protože já jsem tady dneska řekl, že smyslem zahraniční politiky je zastavit válku, zabránit válce. Ve chvíli, kdy už k té válce dojde, tak vlastně zahraniční ta politika prohrává. To vlastně selhala. To už je selhání. My jsme nesplnili to, co jsme jako politici měli. My jsme měli za úkol zabránit tomu, aby se lidé zabíjeli. Tohle je způsob vyřizování konfliktu, který je nesmírně nebezpečný, který může eskalovat a nevíme, koho zítra zachvátí. Takže ten úkol zastavit válku, to je to, co jsem vlastně rozuměl papeži, když říkal, tohle musím skončit. To jsou tisíce mrtvých. Teď to opakuje Trump, říká 5000 mrtvých týdně, nebo kolik teďka řekl. To přece musíme zastavit. To není hloupost. V tom jsou opravdu obsažena obrovská, nejen to ničí ty životy, ale jsou v tom strašná rizika pro všechny kolem a nevíme, kam to může, takže ten úkol máme jako politici. No, takže Vlastně, vy jste se ptal na co? Vy jste se ptal na to, jestli, co dělá česká politika. Já mám dojem, že česká politika, kdyby tenhle rozměr si vůbec neuvědomuje. Ona vlastně nechápe, že nevystačíme jenom se zbraněmi. Jako, on to napsal Jürgen Habermas na začátku, strašně ho za to sepsuli. On říkal, ale my máme odpovědnost, v té chvíli naše odpovědnost nesmírně roste, když tam pošleme zbraně a my musíme vidět, k čemu jsou používány, jakým způsobem a jestli to vede k nějakému konci, nebo to bude nekonečné zabíjení, bez konce.
1: Když už se, pane Zaorálku, válčí, jak jste říkal, je to selhání té diplomacie, je ještě v tuto chvíli čas na vyjednávání, je tam vůbec prostor, protože já mám pocit, že se nevyjednává.
2: Já si myslím ale, že se především vůbec neuvažuje, že to, co chybí české politice a evropské politice, je naprosto představivost. Podívejte, já vám řeknu takový, abych vám řekl něco konkrétního. Celé to pojetí té války bylo vadné. Principiálně vadné. Nejenom to, že se rezignovalo na to, že je možné ji nějakým diplomatickým způsobem zastavit, podobně jako bylo u těch minských dohod, které se dneska proklínají, ale vlastně dneska, jak chcete jinak postupovat, než udělat linii příměří a snažit se oddělit ty dvě strany. Místo toho se promeškalo, protože se zvolil zjednoduše řečeno ten anglosaský scénář, teda britský a americký, který byl, my toho využijeme k tomu, že ty Rusy srazíme na kolena, porazíme je a mám pocit, a to je, který ve mně stále roste, že ten cíl byl, až budou Rusové poraženi, až se tam Putin zhroutí a rozpadne, pak podáme Rusku ruku, protože nám se to strašně hodí. Rusko jako zásadní strategický partner v současném světě. A ta strategie se ku podivu nemění ani dnes s Trumpem, to je zajímavé. Akorát, že Trump řekl, celá ta strategie selhala, ona vlastně nefunguje. To znamená, pokračovat v ní, to budeme 3 roky se tam bude bojovat, Ukrajina bude zničená skoro do posledního Ukrajince a nebude nic lépe. Akorát ten, ta strategie byla zvolena vadně. Já si dovolím tvrdit, že v tomhle má Trump v podstatě pravdu. Jako tady se to prostě odhadlo špatně. Představa, že Rusko srazíme na kolena, byla prostě naivní, jak se ukazuje nyní. A teď, co čelíme, je neochota to uznat. Neochota uznat, že jsme se vydali špatně. Děsíme se toho, že Trump strhl tu šachovnici. Jenomže v tom já vidím, nejsem obdivovatel Trumpa, ale v tom já vidím ta snaha změnit tu situaci a najít z ní cestu. To si myslím je snaha vrátit politiku do něčeho, co se omezovalo jenom na ty zbraně, což je podle mě bezútěšné a skoro beznadějné.
1: Existuje v České republice aktuálně někdo, kdo by mohl zase se vrátit k tomu vyjednávání? Kdo by mohl mluvit s Ukrajinou nějak vážně, ale třeba i s Ruskem?
2: To je právě to, že mně připadá, že u nás to, co si myslím je zle, je ta úplná rezignace na to bavit se s lidmi lidsky, normálně lidsky. Neříkat jim to, co mi předepisují úřady, nebo že mi to úředníci napsali, oficiální stanoviska, slyšíme nic než oficiální stanoviska. Já jsem byl včera v několika obcích, mluvil jsem s lidmi, a když jsem jim říkal, jako oni mi říkali, jak je rozlobila ta vláda, říkám, proč? No, protože je arrogantní, protože s náma nemluví jako s lidmi. Že nám neříká, opravdu nám neříká, jak věci jsou. Tohle je zajímavé, jo? Že vlastně, jako mně připadá, že oni ztratili lidskost. Jako, když jsem se bavil s ukrajinskými ministry, třeba ono tam byly asi 3-4 v době, kdy se tam se vyměnili, stejně nebo s gruzínskými, tak jsem jim říkal na rovinu, jak to je. Ukrajinskému ministrovi jsem řekl, tak dneska, jak jsi tam byl na té radě, tak se všichni dívali na hodinky, kdy to skončí. Jako byl jsi tam jako obtížný hmyz, už to měli všichni plné zuby. Nemáme vám co nabídnout. V podstatě je to taková hra, která se tu hraje. Nikdy nedostanete to, co si slibujete, protože to je prakticky nemožné. Myslíte si, že jsem tam měl? Ne, tam jsem měl přátele. My jsme si telefonovali. Ukrajinský ministr zahraničí, když vyjednával na normandském formátu, tak mi zvedl telefon i během toho jednání a říkal mi, co se tam děje. Říkal mi, mě tady zabijou, jako se tady s tebou bavím. Že? Takže jako já jsem s ním měl výborné vztahy. Ale protože jsem se s nima bavil na rovinu, protože jsem jim říkal pravdu, nelhal jsem jich. Prostě normálně lidské vztahy s lidma, kterým jsem nevymýšlel si. A mně to připadá, že my hrajeme komedii podle not, které nám někdo strčil.
1: A mělo by se jednat i z Ruskem?
2: Já si myslím, že ta tragédie toho je, že já jsem vlastně byl u toho, když po krymské válce jsme se rozhodli, že přestaneme jednat s Ruskem. Já jsem do té doby vlastně nějakým způsobem komunikoval s Lavrovem a dalšími, protože my jsme měli v programu vlády, že chceme zlepšit vztahy s Ruskem. To bylo něco, co jsme pokládali za zásadní pro Evropu. A měl jsem na tom zhodu s celou řadou evropských politiků. Tím Krymem samozřejmě se to všechno zkomplikovalo. Já jsem se potom s Lavrovem potkal v Paříži na nějaké konferenci, říkal jsem mu, všechno jste to vyhodili do vzduchu. My jsme chtěli úplně jinak. On říká, co jsme vyhodili, co se to klidně můžete. Jak můžeme, jsem říkal, jako to prostě nejde. Takže jsme se už nebyla jedná, jsme se hádali jenom. Jsem říkal, a ptal jsem se, jak, proč jste to udělali a podobně. To je jiné. Já se k tomu nechci. Jenom chci říkat, že vlastně člověk se snažil. Když jste diplomaci, tam máte povinnost se bavit. No když se s nikým nebavíte, no tak tam nemusíte být. Česká zahraniční politika se dostala do situace, že už se nebaví skoro s nikým. My se nebavíme ze Slováky, nebavíme se s Maďary, my se nebavíme s Číňany, my vlastně se izolujeme od každého a myslíme si, že tahle pozice, nemluvím s nikým, je nějak významná nebo silná, ne. To je v podstatě úplná rezignace na zahraniční politiku. Zahraniční politika tady není proto, abychom jednali s přáteli. Zahraniční politika, tam jste především proto, abyste se bavil s těmi, kteří jsou nevypočitatelní, u kterých nevíte, co čekat. Tam dokonce se bavíte někdy i s těmi, se kterými byste se normálně ani nechtěl bavit. To je vaše práce. A jestliže na to rezignujeme, jestliže prostě zaujmeme takovou tu moralistní pozici, že tihle se nám nejsou dost dobří, tihle nemají ten stejný pohled na svět jako my, no tak to je úplně likvidace diplomacie, likvidace zahraniční politiky.
1: Jsme na konci, pane Zaorálku, já mám ještě spoustu dotazů, takže tímto vás pozvu, kdybyste měl čas někdy na živý stream, kde jsou i dotazy diváků a posluchačů, protože těch otázek ještě spousta. Pro dnešek vám děkuji.
2: Tak příště.
1: Doufám, děkuji, že se uvidíme brzo a bylo by hezké, kdybychom ten stream zvládli třeba někdy okolo výročí konce války.
2: Můžeme to zkusit.
1: Těším se, děkuji, na to a díky za to, že jste přišel.
2: Děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl Lubomír Zaorálek.
3: Hraje vám Radio Xaver.

0: podtrženo, sečteno a Vlastimil Tlustý. Dobrý den.
1: Dobrý den, Ksavere.
0: Mám tady několik témat. Jsem tady s těmi tématy, pane Verich. Víte, jak to je? Kolaps autoprůmyslu, závislost na Číně drtí výrobu aut. Klesá prodej, docházejí součástky. To je váš obor.
1: Tam chybí napsat i v České republice. A to je velice špatná zpráva. O tom se moc vtipkovat nedá. Jako kdyby nestačilo, že českou ekonomiku dusí naše vláda svými regulacemi a nesmyslnými sazbami na pivo třeba. Dělají všechno pro to, aby česká ekonomika zpomalovala a tohle jí zpomalí ještě víc. Takže to se budem divit.
0: No ale ta první věta, kolaps, myslíte, že je kolaps autoprůmyslu? Zažíváme to?
1: No tak zatím ty součástky ještě mají, ty lodě to už přivezly, no. Takže teď se ještě vyrábí, ale ta snížená výroba v Číně, tak příslušné lodě nepřijedou.
0: Co se bude dít?
1: Omezovat výroba. Jak moc, to samozřejmě, to taky může být o 5%, jo? To znamená, nemusí to být žádný kolaps. Nějaké omezení, nějaké snížení výroby to určitě bude znamenat, jak velké, neumím odhadnout. A záleží to na tom, jak v Číně rychle zvládnou problémy, které mají s nebezpečnou nemocí. A já teda musím říct, že s velikou nelibostí sleduji komentování v našich médiích, kterým to zjevně dělá radost, že tam mají problémy. A asi netuší, že ty problémy se přesunou i k nám. Že to sice vůbec nemusí mít charakter smrtelné nemoci, ale může to mít například charakter snížené výroby. No a pomalené ekonomiky.
0: Babiš, o úplatku pro Kremlíka jsem nevěděl a řešit to nebudu. Toto je tak divná kauzace.
1: Já jsem tady kdysi říkal, že korupce je dvojí. Víte, korupce jedněch a druhých, jo? Ta druhých, ta je strašná. Ta je strašná, oni ti hajzlové si cpou nějaký prachy, nám nic nedají, jo? No a když někdo cpe prachy nám, to už vůbec není tak hrozný.
0: No rozumím, ale sledoval jste celý tento příběh. No. To je tak divný, tak...
1: Tak já nevím, kdo komu cpal prachy, že jo? Nebo jestli to někdo vymyslel, nebo... To netuším.
0: A může to tak být?
1: Jo, může to být. Ale nemusí, samozřejmě to může a nemusí. My se v tom zvenčí nevyznáme. No, že korupce druhý byla nahrazena korupcí jedněch, to já považuji za jisté. To už ty kauzy jiné prokázaly. No tak, jestli tahle k tím patří nebo ne.
0: Ten Kremlík, podle vás, z vaší zkušenosti, znamená to konec toho člověka v politice? Definitivně?
1: Tohle to už jsou posmrtné křeče.
0: Jo, tak to už je. Nevěříte nikomu, že ne?
1: Já? No. Teprve, když se prokáže v konkrétní věci, že tam ne, tak pak se tomu dá věřit, ale jako globálně ne.
0: Globálně nevěřím.
1: A priorně je potřeba předpokládat, že korupce druhých je trestuhodná, korupce jedních je správná.
0: OK. Pobavilo. Vyloučený straník navrhuje pozastavit činnost ČSSD. Porušuje podle něj zákony. No, je to možné?
1: Tak já jsem použil termín posmrtné křeče. No. Tady to vypadá na druhou.
0: Fakt jo.
1: No, to vypadá, že to budou posmrtné křeče toho vyloučeného, ale ČSSD mi taky připadá, že má posmrtné křeče.
0: No jo, ale teoreticky jako může vyloučený straník navrhnout pozastavení činnosti? Jako to přece nedává smysl.
1: No tak oni mají k tomu, aby byli registrováni, tak mají schválené stanovy a jednací řád a volební řád. A když to tak mají zaregistrováno, tak to mají dodržovat. Tak tenhle člověk sází na to, že jim prokáže, že to nedodržujou. Až jim prokáže, že porušují své vlastní zákony, tak může i něco takového navrhovat, ale na konci bude podle mě rozhodování ministerstva vnitra, kde pokud vím, sedí sociální demokrat, tak bych řekl, že sociální demokrat na návrh bývalého sociálního demokrata sociální demokraci nepozastaví. No.
0: A co se tam vlastně stalo, že oni se takhle sekají? Čím to je, že se ti sociální prostě neumějí dohodnout vůbec? Podívejte, ODSka je teď jako jeden muž.
1: Tak zázračným otcem, který z ničeho udělal mocnou sociální demokracii, je nepochybně pan prezident Zeman. Někdy v letech 92 až 96 ten zázrak udělal a důsledek toho zázraku byl zajímavý, protože se do vysoké politiky dostali lidé, kteří zásluh neměli žádnou. Dokonce často byli na kandidátkách jenom tak jako vata. Ty se stejně nikam nedostanou, protože sociální demokracie v tomhle období první poloviny 90. let, myslím, začínala na 5% nebo takové nějaké číslo. A pak najednou začaly úžasné volební výsledky, lídr Zeman dělal zázraky a do vysoké politiky nejenom do parlamentu, ale i do krajských zastupitelstev, do měst, se dostali lidé, kteří žádné zásluhy neměli, ale trpí pocitem, že oni vybudovali tu sociální demokracii. To vidíte v tom, kam pak směřovali ta mládež, co vedla sociální demokracii třeba v minulé vládě. Tam bylo naprosto evidentní, že oni vůbec netuší, díky čemu vlastně získávali hlasy. Začali říkat věci úplně jiný, vůbec nebrali ohled na to, vlastně za koho kandidujou. No a nastal úpadek, úplně logický úpadek, když někdo neví, odkud přichází, tak většinou ani neví, kam kráčí. A začalo se to tam mlít a nastalo něco, co bych nazval stranická válka nýmandů. Možná bychom radši měli používat pojem hvězdné pěchoty. Pěvecké sbory sestavené z hvězdné pěchoty se začaly trumfovat, kdo zaskřehotá hrůznější popěvek.
0: A toto je důsledek.
1: A teď to tady máme.
0: Jedeme dál. EET přinese letos do rozpočtu přes 15 miliard. Z toho 2,4 miliardy díky květnovému rozšíření, tvrdí ovšem paní ministryně Schillerová. Tak to by vypadalo jako dobrých 15 miliard, ne?
1: Jedna moje známá na takovéhle výroky říkávala řeči na koledu. No, hlejte, ona to by pravda může, jo? Já nemám žádné důkazy, abych tvrdil, není to pravda. Pravda to být může, taky to může být čirá propaganda. Propaganda snažící se alespoň slovně vysvětlit národu, děláme to dobře. Ono totiž jinak ta fakta tomu moc nesvědčí. Takže jak slábnou fakta, tak sílí propaganda. Takže může to být taky jenom čirá propaganda, může to být pravda, ale podstatné je něco úplně jiného. Bude ta paní ministrině a tahle vláda mít peníze tenhle rok, příští rok na všechno to, co naslibovali?
0: Otázka.
1: Budou, jo? No a tady bych řekl, je téměř jistý, že nebudou. Opravdu téměř jistý.
0: No a potom je každá koruna dobrá, ne? I 15 miliardů.
1: No hlavně ta propaganda, která to musí zakrejt.
0: Jo,
1: no. Takže možná je to pravda, možná není. Uvidíme.
0: Řekněte mi, vy jste ekonom, čekal jste víc od toho EET?
1: Já jsem od začátku byl velice skeptický. Mohl bych to doložit svými články, kde jsem psal, že tuším, jak to dopadne. Uh-huh. Trochu peněz navíc se vybere. Náklady na celý ten systém, který s tím má stát, protože to něco stojí, to provozovat. Náklady na všechny ty kontrolory, kteří to udržují při životě, spolknou všechno, co to vynese. To znamená, já si myslím, že je to blízký k nule. A tady sebechvála paní ministrině na tom pro mě nic nemění. A radši opakuju, možná má pravdu, možná nemá, ale paní ministrině, uvidíme, jak to s těma penězma dopadne.
0: Prezident nesnáší Senát? Překážíme mu v prosazování vlastních zájmů, řekl kandidát na předsedu Růžička. Tak to není žádná novinka, že?
1: Tak to si můžeme tyhle věty říct do trojúhelníku, jo? Můžeme říct, prezidentovi překáží Senát, Senátu překáží sněmovna, Senátu asi překáží i prezident. No to jsou všechno instituce, které se mají podílet na moci a úplně logicky by chtěli více moci, než mají. Takže ta reklamace od senátora je určitě důvodná. chtěli bychom víc, pan prezident nám to nedovoluje. No, tak pak je tam formulace, že nesnáší. Tam by správně mělo být, prezident postupuje jinak, než by si přál Senát.
0: Takhle myslíte.
1: No.
0: No a on je kandidát na předsedu, pan Růžička, tak to je jako ostrý prohlášení, ne, když chce být?
1: No tak to je snaha vytvořit v tom Senátu dojem, že on je ten, kdo zvedne ten prapor co nejvýše. A on, aby získal podporu těch ostatních senátorů, tak říká, já jsem dobrý vojevůdce, já to s tím Zemanem vyřídím.
0: Já to s ním umím. Výborně. Donald Trump nebude sesazen z prezidentské funkce. Senát ho osvobodil. A to gesto, ne?
1: No.
0: Doník, pane Tlustý. Myslíte, že měl horký chvilky, nebo že to bylo jasný od začátku?
1: Tak oni netuší, ti kritici, že mu pomáhají. To je jasný. Co vás nezabije, to vás posílí. Uh-huh. To bych řekl, že znáte. A on dělá úspěšnou ekonomickou politiku. Někde jsem si přečetl, že má nejvyšší preference za dobu svého fungování od okamžiku zvolení.
0: No, takže jsou zase dvoje nebo troje, co jsem já viděl na internetu a někde zase ukazují.
1: Takže plní své ústřední heslo Amerika na prvním místě. V rámci toho všem dělá potíže zbytku světa, to dá rozum. Když chcete, aby váš národ byl ta jednička, no tak se musíte pustit do obchodní války s Čínou a s Evropou. A teď například tady je věc, o které se málo mluví, ale ten pošetilý nápad s takzvanou digitální daní, neboli Češi se rozhodli zkasírovat velké americké firmy, musíme to nazývat, no tak oni nám to nedarujou. Rozumíte, jako zkasírujte velké americké firmy, my zkasírujeme ty vaše. No a tady ten americký hrdina v tu chvíli pro Českou republiku a českou vládu už není takový hrdina. Už je to silný protivník, tak bych skoro řekl, pane Babiš, bacha na něj.
0: Mm-hmm. No nic, to je všechno pro dnešek. Já vás na závěr musím pochválit. Já jsem vás včera večer sledoval u bratříčka u youtubera. 2 hodiny jste tam hovořil, no, a já jsem to 2 hodiny vydržel. Super.
1: Tak to mě děláte velkou radost, no, protože vydržet 2 hodiny takový povídání, to je hrdinský čin, takže
0: jako
1: paráda.
0: Jako tatínkovi všechno. Dobrý, to jen tak.
1: Děkuju.
0: Máte pochvalu, mějte se. Těším se na příště.
1: Naschledanou.
0: To byl Vlastimil Tlustý a Podtrženo sečteno.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Česká a americká country na rádiu Xaver.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, Xavere. Tak schválně, na kolikát se to máte na stupnici od 1 do 10 bitcoinů?
1: Když já to na bitcoiny neumím. Ale normálně bych to měl tak na takové, řekněme, 6 pozitivní.
2: Jo, něco pěkného se přihodilo.
1: Tak 6 ještě jako

0: Takový sotva průměr, no.
1: No, je to lepší průměr.
0: Jo, jo, jo. A vy?
1: No, já to mám na Rakušana dneska.
0: A to je?
1: No, že mi to líže desítku.
0: Já to vidím, že jste v takové rozjeté náladě.
1: No, za to můžete vy.
0: Jak to?
1: No, vy mě vždycky jak rozjedete. Já pak nevím, kdy zastavit.
0: A co pas jsem vám způsobil dneska?
1: No, točili jsme spolu. Poddrženo, no, spočteno.
0: A jak to bylo?
1: Tak mě se s váma točí vždycky dobře.
0: Líp než Alex, že jo?
1: No, na Alex se mi líp dívá, s váma se mi líp povídá, všechno má svá pozitiva tady.
0: Jo, jo. No, čekal jsem spíš nějakou lichotku, ale...
1: Tak to je lichotka, že se mi s váma krásně povídá.
0: No, ale na Alex se vám líp dívá a v tom já vidím něco nezralého.
1: Ale vám taky, jen se přiznejte.
0: Jo.
1: No, proto vy mi pořád omylem říkáte paní Alex.
0: Jsem dlouho ale neřekl.
1: To je pravda, to zas musím říct, že už jste se začal hlídat.
0: Já na vás koukám už tady nějakou dobu, mám z vás takový pocit, že jste smutná z toho, že nám padá ta ODSka.
1: Ne, naopak, já si myslím, že dostávají, co se zasluhovali.
0: Až tak?
1: Ale stejně je to takový, hele... Koho by to ještě před časem napadlo, že se takováhle pěkná kauzička, kromě těch, kteří to věděli, takže se nám to takhle hezky vynoří. Že jo? A zase teda musím říct, ale že vy byste v tomto měl sehrát nějakou osvětovou roli. Protože zase má s odpuštěním teda průser někdo z Brna. Prosím vás, můžete mě říct, čím to je?
0: No jo, to je pravda, vidíte.
1: Že vás Brňáky nejde integrovat?
0: Ale pozor, já na to musím vždycky upozorňovat. Já, pravda, jsem se narodil v Brně.
1: No.
0: Ale o mě nelze říct, že jsem Brňák.
1: No, proto asi nemáte ty skandály, až teda.
0: No,
1: když zrovna nechcete, aby mráz někomu natrh pozadí, tak...
0: Víte, že už je to víc než rok? Co? Rok a měsíc.
1: A furt ještě neroste.
0: A ještě pořád žije. A mluvil jsem... Minulý víkend v Bratislavě s několika slovenskými fanoušky XTV. A všichni to věděli a všichni tak nějak to kvitovali, bych řekl.
1: Já se to umím představit. No,
0: ona ten mráz tam... a tu prdel. A nicméně je potřeba říct, bylo to unáhlené a měly být zvolené jiné výrazy. Na druhou stranu by si to nikdo nepamatoval.
1: To je pravda. A tak já si myslím, že on to kvitoval každý těch lidí, kteří to nekvitovali, ty se dají spočítat, jo? Tak byla to ta, které se to týkalo, pak to byla Pekarová a pak ty čtyři piráti, co jsou ve sněmovně a tím je to asi tak vyřešený.
0: Tak ještě nějaký tam pan Jakob.
1: Pan Jakob, jo, to je,
0: pan Laci,
1: jo. Tomu, to je ten, co mu volně ramena přecházejí v hlavu.
0: Jak to?
1: No, on nemá krk.
0: Jak může mít krk, počkejte?
1: Nevím, ale nemá ho.
0: Postižený, nebo
1: no ne, tam... no tak má takový, vypadá, že nemá krk.
0: Ale takhle vy to, jo, takhle, no jo. Tak já jsem ten poslední, kdo by mohl někoho hodnotit, jak vypadá. Takže mě to ani, nikdy mě to nenapadlo, že by neměl krk. A na druhou stranu, co je na tom špatného?
1: Ne, to je úplně v pořádku. Horší jsou, když politik nemá jiné věci a ty pan Jakob taky nemá, takže tam je ten hlavní problém. No ale musím pak se teda... No...
0: Vy mě vždycky zamotáte hlavu, ty vaše jinota je.
1: No to já si na vás vždycky nachystám. Ale stejně je to zajímavé, já jsem čekala, že nám to nějak osvětlíte tady s vašimi krajany, kde je ten problém.
0: No je to ta voda z té brněnské přehrady.
1: Je to ono, jo. A teď tím, jak jsou v tom ty hormony, nebo...
0: Já nevím, co v tom je. Jako teď už jsem se tam roky ani nekoupal, ani jsem nesmočil palec, takže nevím, ale už to fakt začíná být zvláštní. Už to, já jsem ještě donedávna to, když to někdo zdůrazňoval, tak by to z Brna tak neustále, tak jsem pozdvihával obočí významně a říkal jsem si, o ty chlapče či dívko se špatným úsudkem, ale teď potom Součkovi,
1: no,
0: generálním řediteli České televize odvoleným Brňákovi, teď ten Blažek a to, co já slyším od lidí zasvěcených, jak to tam bylo, jak ta chapadla té chobotnice vlastně se všechna scházela v Brně a nejrůznější advokáti a koncipienti a koncipientky, zejména jedna. Jak se to tam všechno propletlo, no je jasný, že to nebyla náhoda, je jasný, že to bylo strašidelný a vlastně, když včera říkal v České televizi nějaký pán, že to vlastně ani není žádná kauza, tak já teda nevím souvislost, protože já jsem viděl ten ústřižek na Facebooku, no. Ale třeba to, třeba mluvil o něčem jiným, ale tak to je usměvné.
1: No ono je to možná tím, že tam v Brně je to přísloví, že jo? Darovanému koněmu na zoby nehleď.
0: Ne, to je, tak na, on nehleď, to je na Ukrajině.
1: Tak on nehleděl.
0: To je jinak. Darionuj lošadi v zubně smotriat.
1: No, tak on je smotrial.
0: To říkají naši ukrajinští přátelé.
1: No, tak jestli je to z Brna nebo z Ukrajiny, obojí je východ, jo. Pardon,
0: teda. Obojí je to samý.
1: Obojí je východ, no. Tak on nesmotrial. Nesmotrial a blbě to dopadlo, no.
0: No je to prostě výbuch Černobylu, to, co se teď děje.
1: Jo, je to, jako povedlo se to, uměli se to chlapci načasovat. To byl hodně drahý bitcoin tohle.
0: No, bitcoin, ono jich bylo několik stovek těch bitcoinů.
1: No.
0: To nebyl jeden bitcoin, několik desítek snad.
1: A stejně vidíte, hele, jako když to srovnáte, já třeba bych řekla, že vypadám důvěryhodně. Co? Když se tak na mě podíváte, máte taky ten pocit?
0: No, asi ano.
1: No, tak já třeba bych řekla, že vypadám důvěryhodně než ten Blažek.
0: Než Blažek, to není tak těžký. Pozor,
1: a mně se nestane, aby za mnou někdo přišel a řekl, hele, tady ti dám bitcoinovou peněženku. Těch 12 miliard, co tam je navíc, to se tvaří, že to nevidíš, vem si jenom tu jednu. Blažkovi se to stane, hele.
0: Protože nemáte ten vplyv.
1: Tak tím to je. No. Ale zase ten pád, jak už to bývá, že tak někdo v té politice padne, je z toho smutek, ale někdo jiný se raduje.
0: No a raduje se kdo teda?
1: No raduje se Rakušan.
0: Já se třeba neraduju vůbec.
1: Protože vy na tom nemáte ten interes. Vy v tom nejste jaksi zaangažován. Ale,
0: za to stydím,
1: ale pozor, kdyby
0: jako
1: vám,
0: občan.
1: Kdyby se rýsovala šance, že vám stoupnou preference po této kauze, tak se budete radovat taky.
0: Tak moje preference, paní Karol, ve všech směrech jsou na nule. Takže já bych se radoval i za žádná celá 0,006.
1: Jo.
0: Ale má-li to být tak, že po této kauze by se mě zvedly preference z nuly, tak pak se raduji.
1: No.
0: Ale zatím to nevypadá.
1: A nejenom někomu se můžou zvednout preference, vám teda ne, a někdo jiný zase na to ministerstvo nastoupí místo Blažka. Takže třeba Evička Tričko de Croa, ta má teď důvod k radosti.
0: Paní de Croa, teda jako je potřeba říct, že když se jmenete de Croa, je to pěkný. Je to prostě pěkný. Vznešený, je to lepší, než když se jmenete Mařena Klobásová prostě.
1: To určitě.
0: De Croa zní. No.
1: Zní to. Zní to parádně. S vaším hodnocením by souhlasilo 9 z 10 důchodců z fotobanky.
0: No.
1: Tak, hele, to se málo kdy stane, aby ve vládě, která si svoji existenci postavila mimo jiné na boji proti dezinformacím, zasedla po aféře jednoho odstoupivšího ministra dáma, která sama ty dezinformace vytvářela.
0: Já jsem to nějak nepochopil, co tam úplně bylo s tím důchodcem, ona zbyla nějaký důchodce nebo co?
1: Ježíš, kdyby ho zbyla, tak to by nebyla žádný překvapení, protože tahle ta vláda důchodcům neudělala nic dobrýho, tak to ještě kdyby jim jednu vrazila, to už nikoho neudiví. Ale ona, aby dodala tomu, co ta vláda důchodcům udělala, nějaký pohled z opačné strany, tak si vymyslela nedůvěryhodně znějící citát od jakéhosi pana Václava P. z Vysočiny.
0: Václav P.
1: to byl.
0: Kdo to může být? Znám ho někdy na Vysočině.
1: Já nevím, hele. Tak objeďte to tam, ale nenajdete ho. Najdete ho ve fotobance. Takže ona vzala obrázek z fotobanky, vymyslela si nějaký citát, vymyslela si, že to říká pan Václav P. Václav P. byl spokojený s politikou vlády, říká, že ty důchody jsou vysoký, on je v pohodě, že se mu to snížilo.
0: A jak se to ví, že to není pan P.?
1: No, protože on ten stejný důchodce byl taky nějaký Gerd M. v Německu, kde propagoval domovy důchodců a léky proti Alzheimerově chorobě. To byl činorodej důchodce, akorát nebyl z Vysočiny.
0: Takže sekla fotku z fotobanky?
1: No asi nesekla, asi si ji poctivě za ty 2 eura koupila, stáhla si ji, opatřila si ji citátem, opatřila si ji svým vlastním logem.
0: Ježiš, to je ostuda.
1: No vy řeknete, je to ostuda, ale to bude ostuda na ministerstvu spravedlnosti.
0: A to se opravdu stalo?
1: To se opravdu stalo.
0: A jak může být tak hloupá?
1: No, tak hele, Blažek taky říká, že byl hloupej, když ty bitcoiny bral. No. No, na hloupo se dneska svede všechno.
0: No a ono se to provalilo.
1: Ono se to provalilo.
0: Že to vlastně byla lež, šalba a klam.
1: Tak, protože on ten důchodce opravdu nevypadal jako z Vysočiny.
0: Byl to modrovoký blondák. No.
1: No to ani ne, ale prostě bylo to takové nastylizované celé.
0: Pane
1: Bože. Přece jenom, když jdete po Vysočině, potkáte tam někde nějakýho Václava P., vyfotíte si ho na telefon, to vypadá jinak.
0: No a jak to paní de Croix, jak to vysvětlila?
1: Tak svým typicky chytrým způsobem. Že ten Václav P., který jí to řekl, prý opravdu existuje a opravdu jí to řekl, jenom nechtěl být jmenován. No ne, tak hele, to má logiku, jo. Když budete důchodce, kterýmu se sníží důchody zásahem vlády, tak taky nebudete chtít dráždit ostatní důchodce tím, že vylezete a budete to říkat na plný ksicht.
0: No a co on tam říkal, pan P., v tom citátu?
1: Že je spokojený. Já už to přesně do detailu nevím, a že on je spokojený, že ty důchody jsou dobrý.
0: Udělala, no, a zejména ta paní de Croix. A jo, tak už tomu rozumím. No, tak to je taková ostudička jenom.
1: No ne, já si myslím, že to je hezká tečka za proti dezinformačním úsilím této končící vlády, u které vlastně stále ještě nevíme, jak to bude, protože vlády ODS většinou nedovládly, vždycky tam byl v průběhu nebo v druhé polovině nějaký skandálek, který uspíšil konec, tak tady sice na to uspíšení už zbývají jenom 4 měsíce, ale 4 měsíce za to se dá stihnout ještě spousta věcí.
0: Vždycky tam byl pád a předcházela mu... Víte, co předchází pádu?
1: Pýcha.
0: Pýcha.
1: No.
0: Tak ta je ještě takhle, jakože udělala, jak se říká v Brně, šorfku.
1: Co to je?
0: Šorfka je jako takový podvůdek.
1: Šorfka, jako, to je hezké.
0: No, šorfku. A udělala šorfku jako na veřejnost. Veřejnost si to samozřejmě velkoryse odpustila, jak to tak u nás bývá. A zůstalo... To jako, že si s tou můžeme dělat srandu.
1: Hele, co jinýho než sranda nám ještě zbývá tady. Jako když ministr spravedlnosti ještě ke všemu, tady pere špinavé peníze. Přijde za váma pán v sandálech, který bydlí někde na chodbě, má krabice, přijde a řekne, že vám daruje 1 000 000 000 korun v bitcoinech.
0: Na chodbě má krabice?
1: Jo, měl krabice.
0: Já to nechápu.
1: No to nemusíte nic chápat.
0: Ty bitcoiny v krabicích?
1: Ne, prosím vás, bitcoiny měl v peněžence.
0: Virtuální takzvaně.
1: Jo.
0: No ale já teď nechápu vaši zápletku s krabicemi.
1: No, že člověk, který žije v takových podmínkách jako ten pán a vypadá tak jako ten pán, tak když za váma přijde a bude vám dávat 1 000 000 000, tak vemete nohy na ramena. Blažek bral tu 1 000 000 000 a to je ten problém.
0: Jo. Já nevím, jestli bych vzal nohy na ramena.
1: Vy byste vzal tu 1 000 000, jo?
0: To určitě ne.
1: Tak co byste dělal?
0: To nevím, ale vím, co bych dělal, kdybych byl členem vlády nebo jakýkoliv ústavní činitel nebo poslanec nebo bůh ví
1: co. No počkejte, vy jste radní České televize. No. Hele, opatrně, tam za váma taky někdo může přijít tady s bitcoinem.
0: No.
1: Nestalo se ještě?
0: Ne. Bohužel. No ale jak on, ten Blažek, nekontaktoval policii, pokud vím?
1: No nekontaktoval, on kontaktoval svoje spolustraníky, tam upekli to všichni to. Věděli, všechno to upekli a teď to hodili chudáka na Pavlíka tady.
0: No já jsem paní, jsem chtěl říct teď paní de Croix, paní Karol viděl ten projev ve sněmovně pana dosluhujícího ministra spravedlnosti a on byl teda opravdu smutný.
1: No je to řečeno slovy Švejka, těžký moment v životě lidským.
0: To je, to je.
1: Ale já zase jsem viděla Markétu Pekarovou Adamovou po nějaké době. Vy se tváříte, jak kdybyste už nevěděl, kdo to je? Ona no trošku je z Výsluní pryč.
0: Já ji znám, ale to je předsedkyně Poslanecké sněmovny, paní ředitelka TOP 09, vychovatelka a velmi zvláštní žena.
1: No a já jsem ten její projev viděla. A
0: já taky, no.
1: Zásadně tomu chybělo srdíčko. To bylo takové, to taková nucená obrana. Jo, žádný emoce, žádný city, prostě to tam tak jako jenom přednesla, ale už tom nebyl ten dřívější soudružský zápal.
0: Tak třeba už je to jedno.
1: To bude ono.
0: Má už jiný no. starosti a nebo radosti možná spíš, tak už je jednou nohou pryč. No.
1: Oni ji tam postavili tak jako z nutnosti, ale už takový ten zápal vedoucí závodního časopisu Rudá Vatra, ten tam nebyl.
0: Já bych na vašem místě, paní Karol, tuto debatu moc nerozjížděl.
1: Pa čemu?
0: No tak vy jste se dopustila tak hluboké politické nekorektnosti, která vás dostihne velmi brzo.
1: Ježiš, která to byla.
0: Ano, úplně se tady stydím říct a řeknu to.
1: No.
0: Ale dokonce si myslím, že nepřežijete. Že budete upálená tam u vás v Senokřupech prostě na náměstí v neděli odpoledne.
1: To jsem v klidu, teď přes léto se nesmí rozdělávat ohně.
0: Nežartujte na to téma. Poté, co byla televizní debata čtyř dam, paní Maláčové, paní Němcové, paní Konečné a paní Kovářové,
1: ano.
0: Mám na mysli tu slavnou debatu, jak se tam utrhla Mirka seniorka už, co by teda politička seniorka, určitě ona dlouho to dělá, že paní Němcová už?
1: No nevím, jestli to házení tou knihou, no, ale tu politiku dělá dlouho. Na
0: roky, prostě to už je seniorní člen týmu, 100%. No, tak to také se tak rozběhlo, jako kauzička jednu chvilku, nebo taková legrace a vy? Velmi politicky nekorektně jste napsala na sociální síť, že už chápete, proč nejsou potřeba ženy v politice.
1: No, já jsem možná napsala, že nám ta kauza ukázala, že ne, že je jich málo a potřebujeme jich víc, ale že je jich tam až dost.
0: No, umíte si představit, co feministky dělali, když si toto přečetli? Umíte si představit, co taková paní Sommerová, ta slavná režisérka,
1: no.
0: lepší společnost, že by ti lepší lidi, jako jsou režiséři a herci, jak říkala v tom rozhovoru, měli volit, tak umíte si představit, co to s těma to lidma udělalo?
1: Já si myslím, že nic, protože jsem to napsala na Facebook a lepší lidé jsou přece na X-ku.
0: Já vím, ale i někteří lidé, kteří jsou od podstaty svině, jako jsem třeba já,
1: jo.
0: tak to rádi přepošlou
1: takhle.
0: Se slovy. Podívejte se, pane Vzdechovský, co nám to napsala ta paní Karol na Facebook. Je to hezké od ní? A takový progresivista, jako je pan Vzdechovský, ten vás přitluče na kříž. Chápete? To nemůžete dělat vůbec.
1: No jo, no tak pan Zdechovský, ten se snaží přitloukat na kříž kde koho. To jsou asi takové nějaké ty lidovecké poslední záchvěvy. Jo. Oni mají k tomu kříži blízko i k tomu přitloukání. Ale já si myslím, že oni by si měli jednak hledět teda svých klesajících preferencí.
0: A ne nějaké Stoněkové.
1: A ne nějaké Stoněkové, no.
0: No, ale to je ta chyba. Oni dělají právě ten opak.
1: Aha.
0: Pan Zdechovský si všímá kde koho. Například našich slovenských bratrů a jezdí je tam poučovat nebo už víceméně vzkazuje. Raději.
1: No tak to víte, no. Když máte za sebou takovou vtipnou minulost, že jste pracoval pro lichvářskou firmu, tak to jste strašně rád, když se na to potom zapomene a můžete chodit na někoho ukazovat prstíčkem ty, že jo?
0: Toto s tím Zdechovským vrcholilo tu minulou sobotu, kdy já jsem na Slovensku a nějaká paní tam za mnou přišla, protože já jsem se byl podívat na kabaretu Milana Markoviče. A jsem za to velmi rád, já jsem ho naživo nikdy neviděl, tak stálo za to. No ale po kabaretu venku probíhalo jako setkání u cigarety, tak přišla ne spousta, ale několik lidí se vyfotit a jiní vzkazovat panu Holcovi a já to nenávidím úplně, když tam někdo přijde a říká, je, pane Xavere, prosím vás, pozdravujte, paní Stonikou, já se na ní tak rád dívám. ale přišli a ptali se na toho Zdechovskýho a pán tam šel a za něma a říkal, a ten Zdechovský, to je čo? Bavilo mi to. A myslím, že to je skoro nějaký titul.
1: Prečo nám sem také dačo posíláte?
0: Ten Zdechovský, to je čo?
1: No to je čo. Ale vidíte, že i taková věc jako Tomáš Zdechovský se dá pomenovat úplně slušně. Prostě řeknete čo?
0: No. A je v tom tolik upřímnosti.
1: Ano.
0: Víte, že nechodí kolem horké kaše, nechce ublížit, je to prostě jako neví, chápe, že se něco přihodilo, že něco je jako neúplně, a řekne, to je čo.
1: Čo? Viděl jste na sociálních sítích to video s tím pánem ze Slovenska? Tam si z toho někdo dělal legraci, takový pán Slovák, měl tam natácku chleba a sůl a říkal ten pán Zdochlinský, a že on tady zastupuje tu evropskou mumiu. Ale to je pravda, jako kdo už má zastupovat evropskou mumiu než pán Zdochlinský.
0: Ale musím vám říct na jeho obranu zase, že on musí být srdcař. To, čemu se říká, on bude ten bojovník za myšlenku, protože jak jsem pochopil, on přijal tu roli toho Evropana, autentického. Akorát mu nestačí, že to má sám pro sebe, že to musí navlíct každému na rypák. A ono to neúplně každý baví.
1: No to je pravda. A já vždycky, když ho vidím, tak si vzpomenu na jednoho nejmenovaného bývalého politika, který mluvil o jedné nejmenované bývalé kolegyni pana Zdechovského.
0: A on říkal
1: na její konto, nejhorší ze všeho je aktivní blbec.
0: No, to je známá věc.
1: No.
0: A je to kolegyně nějakého známého jména?
1: No sakra známého jména. To je úplně přímo kolegyně bývalá pana Zdechovského. A je vidět, jak ti lidovci jsou bratři, takže to, co se hodí na sestru, se hodí i na pana Zdechovského.
0: No tak musíte dávat indicie.
1: Tak projeďte si.
0: Je to žena. Žijící?
1: Je to žijící žena a identifikuje se jako žena. Pozor, to by vám mohlo hodně pomoct.
0: Je to politička?
1: Už ne, ale byla. A je to úplně kolegyně pana Zdechovského. Projeďte si, kolik on tam měl kolegyň.
0: No ne, kde?
1: V té Bruseli.
0: Jo, v té Bruseli, tak to pak není tak těžký.
1: No, není. No, tam byla jedna blonděta a druhá tmavovlasa, tak je to ta tmavovlasa.
0: Já jsem měl za to, že jako myslíte tam, jak dělal ty hrnce nebo co? Myslíte kolegyně?
1: Myslíte první neuromarketingové centrum ve střední Evropě.
0: No, já jsem to viděl až nedávno, já jsem to vůbec nepochopil.
1: No, oni mu taky na to nedali peníze. A od té doby tam on právě pochopil, že musí do politiky.
0: Jo, ale na druhou stranu, kdybych kradl nějakou politickou stranu, tak jak to svého času udělal jistý pan Kalousek, tak bych do ní chtěl takovýto lidi. Chápete, on je ten typ, do kterého hodíte 5 korunů.
1: Já se bojím, co vypadne.
0: No ne, tak a on drží basu a on bude teď říkat to, co mu jeho progresivističtí kamarádi řeknou.
1: Jo, já jsem si myslela, že řeknete, hodím do něj 5 korunu a vypadne mě a už jsem vás chtěla zadržet.
0: No to říkal někdo o Okamurovi toto.
1: Jo, ale...
0: Hodíte do něj 5 korun, vypadne vám rozhovor.
1: No tak... Ze Zdechovského to padá, ani do něj nic neházíte.
0: No. A teď jsem vám četl dneska v noci, jsem pročítal nějaký servery zpravodajské, tam vám psali, že ty letošní volby budou o strachu.
1: Jo, ale to sedí. Já myslím, že teď Fiala a spol. Budou mít hrozný strach, aby se to neprovalilo všechno.
0: No, ale tam to bylo ve smyslu, že rozhodne ten, kdo nabíde nejvíc strachu a lidi si řeknou, mámo, on má pravdu, toho budem volit, protože něco. No. A oni tak trošku všichni vytváří strach. To ne, že by někdo vytvářel, tak ten jeden vytváří strach z toho, že nebudeme mít na benzín a na elektriku, jiný vytváří strach z toho, že nebudou spalovací auta, jiný, že něco, ale zase jiná parta říká, vytváří ten samý strach, že sem přijde Putin a budeme slavit 1. máj na Letné. No, ten strach má mnoho podob.
1: Ale jo, tak každé volby jsou o strachu. Vždycky se tam s tím strachem nějakým způsobem hraje. Ale teď si myslím, že ten strach má někdo jiný. Já si myslím, že pan Fiala, pan Stanjura, ty by si přáli, aby se celá tahle bitcoinová kauza dala zahodit jako ta knížečka od paní Konečný. Jo, ale ani Mirka Němcová tohle nedokáže.
0: No, ale ta je jediná, která by to mohla nějak zásadně okomentovat a od které by to teda sedlo.
1: No.
0: To mě baví.
1: No, ale vidíte to, morální majáky mlčí. Najednou zhasly. Jenom teda musím říct, že nevím, jestli jste četl váš dobrý kamarád, pan, jak se jmenuje, Šmatlapatka.
0: Šapan, Zdeněk Šarapatka, jo,
1: jo,
0: doktor.
1: Jo. A doktor, ano, hlavně. Tak ten má jasno.
0: Jo, ten.
1: No, za všechno může Babiš a Putin, klasika.
0: Byl někde na rozhovoru?
1: Psal to na sítích sociálních.
0: Na sítích píše, kde
1: no to
0: co.
1: Sice píše, má ale i ta, váhu. No má to velkou váhu, může za to Babiš a Putin. Kdo by za to jako mohl jiný?
0: Tak to jsem, já jsem z Dendu nečetl strašně dlouho. A on je to hodný kluk.
1: Ne, určitě. A má to v hlavě srovnaný, to je hned vidět. Na první dobrou. Jo, no. Blažek něco udělá blbě a může za to Babiš s Putinem, to je krásný.
0: No jo, tak to, ono je to vždycky nejblíž. Takže vezmete to, co máte po ruce. Tak se to v životě střídá, paní Karol. No ale řekněte mi, z čeho vy teda máte ten největší strach, abych odhadnul, koho budete volit?
1: No já se bojím, aby to nedopadlo tady s našimi aktéry kauzy, jako s těmi gangstery na Haiti. Představte si nějaká paní, kteří tam gauneři zabili část rodiny, tak se rozhodla, že s nimi zatočí a upekla jim otrávené koláčky.
0: Cože?
1: No. A oni je snědli a teď je tam o gangstry míň.
0: Něco jako lažnovského chlebíčky.
1: No, nějaká takováhle pochutina. A já se bojím, aby to...
0: To je dobrý jako na tu stranu.
1: No tak je to takový sofistikovaný, no.
0: A čím je, co jim do toho dala, nevíte?
1: Hele, to jsem úplně neskoumala, co to bylo. Tak můžu se podívat, jako máte nějakýho adepta, jo?
0: To ne, jestli máte recept.
1: No nemám právě, ale můžu vám ho zjistit.
0: To bude na kukido. Víte, co je kukido?
1: Ne.
0: Kukido. To nevíte?
1: Ne.
0: Kukido je, možná to říkám trošku blbě, ale nějak podobně to zní. Kukido je aplikace na recepty pro Thermix, nebo jak se to jmenuje?
1: Thermix, takový to tvarohový.
0: Ne, ten, jak to vaří. Mix.
1: Jo, Thermomix. Ten hrnec.
0: Thermomix.
1: Jo, už vím.
0: No a v Thermomixu můžete všechno vařit a na kukido jsou recepty. A to tam občané dávají. A pozor na kukido, když chcete sledovat, tak musíte zaplatit 1200 za rok.
1: Jo.
0: Tak já tam mám tajný přístup od jedné kamarádky, protože se na to podívám opravdu jednou za rok.
1: No.
0: A jsou tam nejrůznější recept, některý zajímavý, ale některý samozřejmě takový bez masa a tak a tu bez lepku a to je dneska móda.
1: Je to velká móda.
0: Pořád vymezovat vůči něčemu.
1: No, akorát nevím, co vy tam sledujete, když při vaší pověstné spořivosti určitě nemáte ten hrnec.
0: No, tak mně stačí se dívat na ty recepty, tam jsou obrázky, já si k tomu vezmu kousek chleba, podívám se třeba na řízky nějaký, nebo na nějakou roládu, nebo na paštíku, přikusujete, listujete a je to. Tam jsou, a potom si ještě dám zmrzlinu, tam jsou recepty na zmrzliny třeba.
1: Ty jo, vy to máte vymyšlený.
0: No, tak v tu chvíli si dám do té vody kohoutkové, co piju televize, tak do toho si dám led. A mám to i s desertem. Musíte na to i takhle, na kukido.
1: Hele, ale to je...
0: Ale možná to říkám blbě, jo. Možná to není kukido a je to nějak jinak, ale zní to podobně.
1: Tak kdyby to náhodou neexistovalo, tak určitě si někdo tuhle tu aplikaci teď založí, protože kukido to je úplně boží. On, pan Blažek taky z toho vypadá, na něj tamhle pořád koukám na té vaší tabuli cti, že taky vypadá trochu jak Kukido.
0: Já se nedívám se nám náhodou v telefonu.
1: No tak máte to tam, když máte tajný přístup. Je to Kukido?
0: Já se sedívám na iPadu.
1: Tak to tam nehledejte.
0: No ne, tak to musíte vědět, ne?
1: No tak, teď jsem napnutá.
0: Kukido.
1: Je to Kukido, no.
0: Co-ki-do-o.
1: Kokido.
0: Kokido.
1: Kokido, to zní skoro tak moravsky, Kokido.
0: No, tak moravsky, tak japonsky. Dobře, paní Karol, takže vy se ničeho nebojíte, tím pádem můžeme směle vyrazit na víkend, protože pátek odpoledne teď natáčíme. A jaký vás čeká víkend?
1: Já budu uklízet.
0: Jo?
1: Já budu uklízet,
0: a víte, protože... A že já taky?
1: No, a co vy máte doma za problém uklízecí?
0: Já nemám doma problém, mám doma uklízet.
1: No ne, tak proč budete uklízet?
0: Budu uklízet v životě. Na to občas musí dojít.
1: Aha, za nějaké zásadní životní rozhodnutí vás čeká.
0: Nejste daleko od pravdy.
1: A co to bude, tak na pověst?
0: Ne,
1: no musíte.
0: Jako nebudu se ženit ještě.
1: Ještě.
0: Ještě čas.
1: No tak to já mám ve srovnání s vámi úplně nudný program.
0: Jo.
1: No, mě se doma přemnožili pavouci, já musím zametat pavučiny.
0: A vaše tchyně si zlomila prst.
1: No, to je pravda, to jsem úplně nečekala, že tady budeme jako rozvádět.
0: No ne, vy jste to říkala, jak jste přišla, tak já si dělám poznámky, abych věděl, rozumíte, přijedu benzince a někdo se mě tam zeptá, co je novýho, a já budu zase mluvit o bitcoinech.
1: No ježiš, mluvte o bitcoinech,
0: no
1: dokud
0: ne,
1: to
0: budu
1: jde.
0: Budu říkat stará Stoniková, má zlomen prst. No. Takže, paní Karol, je to za náma.
1: To je škoda, ale budu se těšit na příště. Uvidíme, že víte co, za příště to už budeme vědět, kam se to všechno vyvinulo.
0: Myslíte?
1: To teprve budou grády, hele. To už možná, kdo ví, jestli ten Fiala ještě bude. Představte si, že příští Za stranu a za lidi budeme začínat minutou ticha za Petra Fialu.
0: No, tak
1: už,
0: jo.
1: Už teď si to začnu trénovat.
0: Možná by jsme si měli říct, že důležitější ještě, aby jsme byli my. Mm-hmm. A co nějaká vláda proti tomu?
1: To je pravda. Hlavně, abychom byli zdraví, spokojení a stále tak krásní.
0: Těšilo mě, mějte se hezky a naschledanou.
1: Vy taky, naschledanou. Posloucháte Radio Xaver.

0: Luboš Vlček je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Doktor Luboš Vlček je gynekolog z kliniky Fertility Port v Praze. Říkám to dobře?
1: Říkáte to správně.
0: Jste mě opravil. Což je zařízení, kde se provozuje zejména asistovaná reprodukce. A k tomu se dostaneme, ale řekněte nám, pane doktore, na úvod, teď když žijeme tu covidovou dobu, tu pandemickou dobu, a všichni lékaři říkají, že na jejich oborech se to odráží, že lidé málo chodí na výkony, bojí se toho, mnozí zemřou na to, že nejdou včas k zubaři třeba kvůli tomu, aby nechytli covid. Dotýká se to i toho vašeho oboru, tedy gynekologie obecně?
1: Tak myslím si, že určitě pacienti, kteří navštěvují zdravotnické zařízení státního typu a jsou indikovaní nějakým větším rozsáhlým operacím, tam se to určitě projevovat může, ale myslím si, že ta naše klientela vzhledem tomu, že se jedná převážně o mladší pacientky, tak tímhletím způsobem není nějak zásadně postižená. Takže u nás určitě ten obor, pokud se nebavíme o zahraničních klientech, kteří nejsou schopni docestovat sem do České republiky, třeba z důvodu některých restrikcí v rámci koronaviru, v rámci uzávěr hranic, tak nebylo žádné omezení zásadní.
0: Samotná ta asistovaná reprodukce je velmi zajímavé téma, zajímavý obor, ale mě to ještě nedá. Když slyšíte vy jako odborník v médiích vyjádření mnohých, často i lékařů a lidí, kteří jsou nějak navázaní na tu covidovou problematiku, jedno vlastně z jaké strany, a říkají, nenechte se očkovat, narodí se vám takové a makové postižené dítě. Toto vnímáte jak, tato slova?
1: Myslím si, že to je skoro až na úrovni šíření poplašných zpráv. Že v dnešní době určitě, co se týče dat statistických, počtu očkovaných žen, ať už v prvním trimestru nebo v období před očekávanou plánovanou graviditou, druhý trimestr, třetí trimestr, už je natolik obrovský ten soubor dat, že není důvodem se toho očkování jakkoliv obávat. A naopak je gynekologii velice důrazně doporučováno pacientkám.
0: Máte vy, pane doktore Vlčku, ve svých nebo mezi svými pacientkami už ten případ ženy nebo dámy, dívky, která se nechala očkovat třeba oběma dávkami, protože ať počítám, jak počítám, tak možné už to je teoreticky. A narodilo se jí zdravé dítě bez jakékoliv komplikace?
1: Tak zatím samozřejmě ty očkování se provádí rok, takže máme tady samozřejmě nějaké období, ale ty tak, data...
0: Proto říkám, teoreticky to možné je.
1: Ty data o těm těhotenství, vzhledem k tomu, jaké jsou zkušenosti, jaké vakcíny se používají, jaký typ vakcín, s těma zkušenosti určitě jsou. mRNA vakcíny jsou používané dlouhodobě, používají se běžně v těhotenství, nejsou rizikové v tomto způsobu. Samozřejmě, že otázka fertility se třeba řeší, že v rámci očkování budete neplodní, tak nic takového nepozorujeme.
0: Takže už bychom našli i mezi vašimi pacientkami očkovanou maminku, která porodila po očkování zdravé dítě.
1: Můžeme mít i maminky, které prodělali covid a v podstatě porodili i potom. Takže máme obě dvě situace. Ano, už takováhle možnost by teoreticky byla.
0: Teď se mi zdá v posledních letech, že to téma asistované reprodukce má pod sebou tolik různých témat a odvětví, že to začíná být velmi zajímavé. A jestli to popíšu laicky, tak mě když tak opravte, jsou takové dvě možnosti, že to proběhne ta asistovaná reprodukce uvnitř té paní nebo té ženy, že ji uvnitř oplodníte to vajíčko, anebo se to vajíčko vytáhne ven a oplodní se venku. Teoreticky, jako laik mluvím. Tak to je.
1: Čistě zhruba takhle by se to dalo určitě rozdělit. Samozřejmě máme možnosti buď to používat ty více konzervativní metody, to znamená vpravit spermie partnera dovnitř do dutiny děložní, té partnerky, a tam to nechat na těch přirozených procesech. To znamená, skutečně tam ta spermie musí doplavat k tomu vajíčku, musí se spojit společně a vytvořit embryo a uhnízdit se. A tu druhou variantou, která je samozřejmě více invazivní oproti téhleté inseminaci, tak tam je to otázkou výjmutí vajíčka z těla ženy, zisku spermií od partnera a spojení dohromady v laboratoři. A to už jsou skutečně ty techniky mimotělního oplodnění.
0: Jak dlouho je to venku celé? Tedy ten okamžik, kdy vyjmete vajíčko, teď je oplodníte tou spermií a někde to leží v nějaké zkumavce nebo v něčem. Jak si to mám představit, ten proces, jak vypadá dlouho třeba?
1: Tak na to se používají takové speciální inkubátory, Je to v podstatě prostor, který má svoji stabilní teplotu, má svoji stabilní koncentraci oxidu uhličitého, dusíku, kyslíku, má stabilní pH a v tomhle tom se ty embrya vyvíjejí. A pokud se vyvíjejí takhle dál, tak můžeme kultivovat až 5-6 dní v tomhle tom systému a pak následně jsou transferované dovnitř do té dutiny děložní. Ale pokud by vás zajímalo, jak dlouho jsou schopná v podstatě tady ta embrya, pokud se zamrazí, vydržet ve venkově v dusíku tekutém, tak to jsou desítky let. V podstatě před několika lety bylo popsané narození dítěte, které pochází z embrya, které bylo získané před 20 lety. To znamená, už v podstatě embryo přeskočilo generaci celou.
0: Počkejte, já jsem za to, že to zamražení se týká právě toho mužského materiálu. Ale ono se zamrazí i to oplodněné vajíčko?
1: Embryo. Už se vyloženě embryo, to znamená ten produkt, který vznikne spojením vajíčka a spermie, vyvíjí se do fáze blastocysty, to znamená do 5denního embryo a tenhle ten produkt, tohleto embryo je možné, aby se zamrazilo a vydrží roky.
0: Tak jak je to velký?
1: Otázku několika mikrometrů, desítky mikrometrů.
0: Takže to vlastně ani skoro nevidím okem. Okay.
1: Bez mikroskopu určitě není zobrazitelné.
0: K čemu je to dobré?
1: Mražení.
0: No, přemýšlím, když už je pár žena muž, které si nechají oplodnit byť umělým způsobem to vajíčko, tak proč do toho nejdou hned? Proč bych si to dávali do mražáku?
1: Protože v rámci té stimulace se získá těch vajíček a těch embryí víc. Vzhledem k tomu, že v dnešní době určitě trendem, aby se transferovalo pouze jedno jediné embryo, aby se zbytečně nevytvářely riziková těhotenství typu dvojčat, trojčat nebo čtyřčat, tak ta zbývající embrya, které nejsou aktuálně transferované, tak se zamrazí a nechávají se buď to na další pokusy, to znamená, pokud by ta žena neotěhotnila, tak hned v následujícím cyklu může jít do dalšího transferu, kde se jedno z těchto embryí rozmrazí, anebo pokud úspěšně otěhotní, tak dokončí těhotenství, porodí jedno dítě. A pak může přijít v podstatě na takzvaný cryoembryotransfer a jít si pro sourozence.
0: Kdo je typickým klientem vaší Fertility Port v Praze, vaší kliniky? Kdo je takovým typickým pacientem? Se říká klientem spíš.
1: Klient, určitě. Klient. Myslím, že v dnešní době je to klient. Žena 35-36 let, muž 39-40 let, snaha o těhotenství, 2-3 roky, neúspěšný a vstupují do léčby.
0: Ten počet lidí, když se to vezme podle nějaké statistiky, třeba se snižuje, zvyšuje, nebo to je pořád stejně v té populaci zhruba?
1: Určitě se zvyšuje to číslo.
0: Čím to je?
1: Vstupujícím věkem. Ženy chtějí cestovat, chtějí dělat kariéru, nemyslí na těhotenství. Najednou ubude 30. rok, 32., 3., 4., 5. Získají stabilního partnera. Na to se taky čeká v dnešní době.
0: Na pořadník.
1: A pak vlastně se začnou zjišťovat, že to, co jim ještě chybí ke štěstí, tak je ještě to dítě. Ale to se nedaří. Takže typická klientela, jak jsem říkal, věk 35 až 36 let. Žena má rozjetou kariéru, dostudovala, má nějakou pozici ve firmě a začne přemýšlet nad potomkem.
0: Není část toho problému v tom, pane doktore Vlčku, že to, co jste řekl, tu poslední větu, začne přemýšlet? Protože mnozí lékaři říkají, že všechno je v hlavě. A jak si o tom příliš přemýšlí a něco se příliš chce, tak to potom nejde. Může to být i věc psychiky?
1: Jistě, určitě.
0: Funguje
1: samozřejmě to. Psychika do tohohle toho oboru zasahuje hodně. Ať už důvod té neplodnosti, anebo naopak ten stresující faktor, který přijde potom, pokud se dostaví neúspěch. Znamená to, je to vždycky ta otázka toho, té slepice a vejce, co bylo dřív. Jestli ten neúspěch a na základě toho ta psychika, která je narušená tímhletím procesem, nebo naopak ten intenzivní put potom dítěti, silná psychická tenze a na základě toho se nedaří otěhotnit. Určitě takových případů je spousta. I ve své vlastní praxi mám ženy, které se natolik intenzivně snažily o to těhotenství a postupily několik cyklů asistované produkce. Nedařilo se. Pak na to přestali myslet, odjeli pryč, do lázní a najednou se zadaří i spontánně. Takže psychika určitě je mocný faktor.
0: Člověk by řekl, že konkrétně v tomto je to spíš věc chemie, nebo fyziky, nevím, ale spíš chemie a ono, teda nakonec je to psychologie trošku.
1: Určitě, ta psychika zasahuje do spoustu, ale to si člověk neuvědomuje vlastně, jak psychosomatika nás ovlivňuje celkově v našem životě. Takže neplodnost může být jednou z věcí psychosomatického onemocnění. Pokud ženy nejsou v pořádku, mají nějaký třeba lehký depresivní syndrom, pokud nějaké nevyřešené i problémy z minulosti, pokud mají nefungující partnerství, tohle to všechno může zasahovat samozřejmě i do toho, proč se nedaří.

0: Radio Xaver.
1: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lístkových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
2: Markéto, dneska si zahrajeme na antisystémáky.
3: No já se na nic moc hrát nemusím, mě bylo řečeno, že já prý už jsem antisystémová až hrůza.
2: No to je pravda, to jsem zapomněl, vy jste extra antisystémačka, protože jste volební lídrní SPD za Svobodné, takže u vás je to jasný, ale proč budeme antisystémáci? My jsme už několikrát končili náš podcast s výzvou Vzdoru proti EU, a teď se znovu vyrojily zprávy v médiích, že se na nás valí skutečná zkáza jménem Evropské unie a že třeba jak SPD, tak hnutí ANO slibuje voličům, že bude vzdorovat EU v tomhle ohledu, protože je to skutečně ničivý. Takže my dneska zkusíme lidem popsat, co to znamená vzdorovat EU.
0: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání.

Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz

0: Jaroslav Foldyna je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane redaktore.
0: Poslanec za SPD. Pane Foldyno, v těchto dnech slavíme 80 let výročí od osvobození druhé světové válce. Jak slavíte vy?
1: Já nevím, jestli se správně díváte na televizi a na sítě, ale jakýsi komunikátor vlády, nějaký Foldyn, říká...
0: No, to je pan Foldyn.
1: Nějaký Foldyn, no.
0: To a je přes strategickou...
1: Já jsem Foldyna, aby to na lidi nepletli. Já jsem Foldyna a on je Foldyn. Ale co chci říct, já jsem se na Twitteru dočetl od toho vládního komunikátora, to znamená někoho, za koho je zodpovědný premiér této vlády, který říká, že v roce 45 nedošlo k osvobození, ale k okupaci. A no, je to na Twitteru, můžete to lidé, spoluobčané a diváci, podívejte se, to oddělení pro komunikaci, toho, pro tu strategickou komunikaci to uvedlo na Twitteru, nebo X na síti X, jak se to dneska říká, a říká to tam ten gauner Foldyn. To je ten člověk, co se fotí. Já to musím říct, pane rektore. Ale... To je ten člověk, který se fotí s těmi, kteří fyzicky napadli jeho oponenty a musela zasahovat policie. A on se s nima fotí. To je člověk, kterého dosadil Petr Fiala, aby nám tady říkal nějaký ty pravdy.
0: Dobře, ale víte, co já musím udělat? Já se od toho distancuji. Od toho výroku Gauner.
1: Jo, takhle.
0: To je takový zbytečný, ne? Hezky uvádíte fakta.
1: A tohle je taky fakt. Jako. Tohle je taky fakt. To je otázka, kdo si to jak přeloží. Já se domnívám, že diskuze mezi lidmi, kteří spolu nesouhlasí, je diskuze a nemůžete se fotit s někým, kdo někoho kvůli tomu, že máte jiný názor, na vás zautočí fyzicky. To je prostě gauner. Tečka. A pojďme dál, ať se nebavím o nějakým Foldynovi.
0: Ptal... Jak to teda prožíváte vy a jak
1: já to prožívám velice,
0: slavit,
1: pane redaktore.
0: Já dokončím tu otázku.
1: Omlouvám se.
0: Ne, to je úplně v pohodě, protože mně přijde tím, jak jste začal z hurta, že máte pocit, že to výročí ničím pošpiněné. Na to se chci ptát. Ano nebo ne?
1: Ano. Pane redaktore, moje rodiče byli ročník 1920 a ročník 1921. Oba byli v pracovním táboře v lágru v Rakousku ve Wiener Neustadtu v Tritolverku. Utekli z toho Tritolverku na jaře 45 a při bombardování, když ten lágr byl napaden. A utekli a chytili je v Břeclavi Němci a tam je uvěznili a tam je osvobodila Rudá armáda. To znamená, osvobodila Rudá armáda, jak říká ta paní... Teď mi Ivano vypadlo, ale všichni si ji vědí. Blbuše
0: Nerudovou?
1: To říkají. Jo, Nerudová. Oni, veřejnost si říká blbuše na sítích, ale nechci být vulgární. A já jsem si ho přečet, abych s tím taky nesouhlasil.
0: A to vám nesluší?
1: Ne, vůbec. Já od toho se distancuju. Já to slovo blbuše nesnáším, ale bohužel to hodně čtu na těch sítích, ale paní Nerudová v jednom duelu se mnou řekla, že vlastně nás osvobodili USA. Tak... A je to byla to představitelka Brněnské vysoké školy, to je zajímavé. No ale tak, to je taková je doba. A to je ten problém, že taková je ta doba. Když jsem byl o týden dál s jedním lidoveckým poslancem, který je představitelem zase Olomoucké školy, tak on na mě jinými slovy říkal to samé. Takže já na to koukám, jak vymývá tahle doba lidem mozky.
0: No jo, ale pořád mi teda neříkáte, co vy a to 80. výročí.
1: No já to uctívám, to znamená všude, kde jsou nějaké oslavy a jsem pozván, nebo i nejsem pozván, tak tam jdu. V Děčíně jsme odhalovali pamětní desku četnickému důstojníkovi, který bojoval na barikádách, pan Suchdol. Jsem strašně rád, že jsme to udělali. Byl jsem v Terezíně s panem prezidentem Zemanem. 3. května jsem byl v Terezíně. Čeká mě oslava nebo uctění památky hrdinů v Děčíně. 9. mě také čeká. Chtěl jsem jet také do Teplic a to také tak bych rád zdůraznil, že vlastně jsme se chystali do Teplic k pomníku osvoboditelů a ten pomník osvoboditelů rozbili ze včerejška na dnešek. Mm-hmm. To znamená další pomník, který tady někdo ničí. A já bych chtěl říct, že těm někdo, to jsou většinou lidi, kteří se velmi blíží té fašistické ideologii, protože pomníky bourali fašisti anebo bolševici v 50. letech a já si myslím, že ani jedno se nedá přejít mlčením.
0: Pojďte, vy jste před chvílí říkal, že se chcete držet faktů, tak to pojďme říct, kdo nás osvobodil. Tak, pro někoho, kdo to neví.
1: Tak my přeci, bohužel jsou takový, no. Ale tak osvobodila nás Rudá armáda, osvobodili nás vojáci rumunské armády, polské armády, které spolu s ruskou, nebo s tou sovětskou armádou, s tou Rudou armádou táhli od Berlína a osvobodili nás jednotky na Plzeňsku americké armády. Takže jsou tu 3-4 skupiny, které nás osvobodí, ale ta hlavní váha a tíha a to osvobození, přeci všichni víme, stojí a padá s tím, že sovětská armáda, Rudá armáda porazila Němce u Kurska, u Moskvy, u Stalingradu a osvobodila téměř 2/3 Evropy. Za účasti spojenců, to znamená za materiální podpory Spojených států a za vojenské podpory Spojených států v době vyrodění v Normandii a následně těch bojů, které tady byly. Ale to gro a největší tíhu osvobození nesli vojáci tehdejšího Sovětského svazu a Rudé armády. Já si takhle aspoň to
0: vnímám. Počkejte, a máte povědomost, kolik padlo rudoarmějců za naši svobodu a kolik padlo třeba Američanů?
1: Já se domnívám takhle. Samozřejmě ty čísla jsou rozdílné, ale to, že tady někdo padl a položil svůj život, i byť by to byl jeden člověk, tak je to musíme vzát úctu a hold tomu národu. Takže 160 tisíc rudoarmějců z toho tehdejšího Sovětského svazu, to znamená, byli to Rusové, Bělorusové, Tadžikové, já nevím, kdo všechno ty národnosti. A samozřejmě padlo tady, řekněme, já myslím, to číslo se pohybovalo někde kolem 27 nebo 28 vojáků USA.
0: 162 jsem četl.
1: Jo, tak,
0: ale dobře, to je jedno.
1: To je jedno. 162.
0: No je to jedno, i kdyby to byl jedno to. Vulgárně, jedno to
1: není. To není samozřejmě, ale úcta patří i těmto, i kdyby to byli, znovu opakuju, i kdyby to byl jeden ten voják, tak je to podíl na tom po té porážce Německa. Ale míra toho podílu je daná přesně tím, o čem mluvíme. To znamená zhruba 27 milionů občanů tehdejšího Sovětského svazu položilo život za to, aby byla osvobozená Evropa, aby padlo Německo, tedy fašistické Německo nebo nacistické Německo. Takže ano, je potřeba zmínit materiální pomoc Spojených států tehdejšímu Sovětskému svazu, to znamená těm dohodám mezi představiteli Spojených států a Ruska, tedy Stalinem, tedy. Ano, byla to významná materiální pomoc, ale gro, lidské gro a utrpení bylo na těch lidech z toho Sovětského svazu.
0: Pojďme, pane Foldino, k některým vašim výrokům z nedávné doby, protože oni ty výroky otvírají sami o sobě téma k debatě. Tak, Foldina tvrdí, že Německo je na nejlepší cestě stát se velmi agresivním chalifátem. Často se mluví o strašení, pane Foldino, že to je jakýsi prostředek k ovládnutí lidí. Není toto strašení?
1: Tak když se podíváme na to, jak se to v Německu v této době odvíjí, no tak já si nemyslím, že bychom... Je to upozornění na věci, které se dějí. To znamená, v Německu je významná skupina, významná menšina lidí, a říkám menšina v této chvíli, nicméně jejich činnost je taková, že to vypadá, že v některých městech už převládají ti muslimští migranti, kteří se chovají agresivně vůči té německé kultuře, vůči té evropské kultuře a vnáší do těch německých měst a do Německa jako takového tu kulturu ze zemí, ze kterých přišli, to znamená muslimskou kulturu, která je cizí Evropě. Ve Frankfurtu, v Drážďanech, v Berlíně, v Mnichově. Já se domnívám, že prostě je potřeba na to upozorňovat, protože ta humanita, ten humanitární a humánní přístup, jak k tomu ta Evropa přistupovala, včetně toho Německa, ta slova paní Merkelové, wir schaffen das, jako, ta se obrací proti nám, protože my jsme se vlastně zakázali na to upozorňovat. My máme na to paragrafy dokonce tady v České republice. Znám lidi, tomu se říká podněcování vůči skupině. To znamená, já když budu upozorňovat, že tato skupina, určitá skupina je nebezpečná pro tu společnost, tak státní zástupce nezkoumá, zdali je nebezpečná. Státní zástupce říká, že já naplňuju podstatu trestného činu podněcování v určité skupině a odsoudí mě, nikoli ty, co běhají po nocích po těch barech a mačetama to tam občas střihnou, že čteme každý druhý den, čteme o tom, kdo koho zavraždil mačetou nebo nějakým nožem nebo tak a za výkřiku Allah Akbar, no tak to je síla. A v Německu ta situace je velmi komplikovaná a složitá, protože ta skupina je velmi silná a početná a právě se ty Němci zakázali zákonem říkat si tu pravdu o tom, co se tam děje. A ta skupina měla větší ochranu právní než ten původní obyvatel, ten Němec. Takže je opravdu vážná obava, zdali nedojde k tomu, že ty skupiny tam začnou vytvářet politické strany, které by využili a zneužili té demokracie evropské a té humanity a nestali se dominantní v těch městech, jako je Mnichov, Frankfurt, Berlín, Drážďany. A z toho jde strach. Já když jsem viděl 4000 mužů, kteří byli video na sítích, bylo 4000 muslimů, muslimských mužů mezi mosty v Drážďanech, řvalo Allah Akbar, Allah Akbar a bouchalo tam rukama. No tak já se ptám, když bydlím jenom 40 minut od těch Drážďan, co by se stalo, kdyby se z těch 4000 muslimů utrhlo 400, kteří se naštvou a říkou, tak já si to jdu vyřídit i do té České republiky, protože si myslím, že i oni by měli taky říkat to Allah Akbar a neslavit Vánoce a neslavit Velikonoce, protože to je proti naší víře. A oni by se vydali ke mně do Děčína. Já nestraším. Oni by se vydali ke mně do Děčína a my nemáme ani tolik policajtů, ani vojáky žádný nemáme. My nemáme nic. My jsme jako kůl v plotě, jak říká Jakeš. To je strašný, ne? Nemáte strach? Já mám strach. My tady, nám v Ústeckém kraji chybí 500 policajtů. Máme místo 2500, máme 2000 policistů a nám chybí ve službě policisté. Dovedete si představit, kdyby do Děčína přijelo 400 radikálních muslimů, že si to jdou vyřídit i k nám? Kdo by se jim postavil?
0: Pane Foldino, představit si to nedovedu, ale nestalo se to.
1: No nestalo se, a stát se to může. Tam jeden jel z Drážďan někam a vyskočil v Terezíně a znásilnil dívku. Proto tak napadlo, že by se mohl uspokojit. Já nechci, aby to takhle vypadalo.
0: Dobře, další váš výrok, který otevírá hezké téma, říkáte, Ukrajinci začínají Čechům lézt na nervy.
1: No ale za tu odpovědnost nenesou ty Ukrajinci, abych byl upřímnej, ale česká vláda. No ano, ten humanitární postoj, který byl veliký v České republice.
0: Jinak lezou vám na nervy Ukrajinci?
1: Mně konkrétně ne, abych byl upřímnej. Já se nedostal do styku s žádnými negativními věcmi, čili ne, ale když čtu zase na sítích, ale i ve sdělovacích prostředcích, často se dozvíte, že prostě došlo k střetům v Plzni, v Brně, tamhle, v Praze a tak dále. S určitými lidmi, kteří jsou do jisté míry zvyklí žít poněkud odlišně, a česká vláda, a tady je ten problém, česká vláda upřednostňuje zajištění základních potřeb pro tyto lidi před svými občany, před svými seniory, kteří z jejich peněz právě ta česká vláda zajišťuje tyto potřeby. Čili tu negativní roli víc než ti Ukrajinci vytváří ty politická prohlášení a kroky české vlády vůči těm migrantům ukrajinským a ten Čech se cítí, že je na 15. místě. To je problém. Já osobně žádný problém s těmi lidmi nevidím a nemám.
0: Tak vy jste zákonodárce, že? Tak vy byste měl...
1: Já jsem zákonodárce a náš je v tom klubu 20. A my máme tento názor, ta sněmovna má 200 lidí, tak já očekávám, že po těch volbách, které budou na podzim, nás bude víc a budeme ty věci moc prosazovat, protože veřejnost už si to uvědomuje také.
0: Říkáte, že režim v Kyjevě je po zuby ozbrojený a nebezpečný. Pro koho?
1: No tak vy vidíte na sítích ty videa, jak tam lovějí ty lidi do armády?
0: Vidím.
1: No tak to je strašný. To je nebezpečný pro toho ukrajinského člověka, který nechce zřejmě válčit, jak to je vidět. A i oni ty odvodové komise, nebo nevím, jak se tam jmenuje, ty vojáci nebo policisté je tam honí jako lovnou zvěř, vždycky je chytějí, schodějí na zem a narvou do toho auta a odvezou ho. Tak to si myslím, že je velmi nebezpečné. Prostě a já se domnívám, že prostě ten konflikt nemá řešení, nemá vojenské řešení, nebo nelze ho vyřešit vojensky.
0: Jaké má řešení?
1: Ten konflikt je potřeba vyřešit nějakým politickým, vrátit se k těm jednacímu stolu, k té politice, protože když se, že politika začíná způsob řešení tou válkou, tamto. Já jsem šťastný, že nastoupil ve Spojených státech po tom panu Bidenovi, ten starší člověk, který se neuměl orientovat ani v čase, ani v situaci, tak nastoupil ten pan Trump, který realisticky jeden z mála lidí, který hovoří o tom, že chce, aby byl mír. A ta evropská elita, takzvaná, to znamená představitelé evropských států, dělají všechno pro to, aby ten mír nebyl. Protože se zřejmě zhlídli v tom, že je to super kšeft pro firmy a vždycky z toho něco upadne. Takže tady jsou dvě věci. Snaha vybudovat mír nebo dohodnout mír, to znamená jednat, a snaha vytvořit politická rozhodnutí, rozdělit společnost, ukázat na někoho a dál pokračovat ve válce. To je velmi nebezpečné.
0: Ještě mi řekněte, jestli váš výrok, že Rusko je pro nás méně nebezpečné než Evropská unie, jestli za ním stojíte a jestli jste ho schopni nějak obhájit?
1: Podívejte se, jestliže mě Evropská unie diktuje nesmysly, které zastavily podívejte se, Česká republika a Evropa vymírá. Porodnost v České republice je 1,6, v Evropě nevím, také pod 2. A měl by být 2,3 nebo 2,5, abychom udrželi to původní obyvatelstvo Evropy, abychom udrželi původní obyvatelstvo České republiky. Každý biologický druh se snaží přežít. Jenom rozhodnutí Evropy a evropských politiků dělají pravý opak. To znamená, díky těm sankcím, já bych souhlasil s nějakýma sankcema, které by byly efektivní, to znamená, přinutili by toho, koho sankcionujete k tomu, aby přišel k jednacímu a z toho řekl, dobře, já už nechci. Ale výsledek těch sankcí, které tady jsou, které se dělají v této chvíli vůči tomu Rusku, je, že válka pokračuje a Evropa chudne a především chudne obyvatelstvo těch států. Ceny pohonných hmot, byť tady představitelé vládní koalice říkají, že jsou nejlevnější a tak dále, ale pořád jsou dražší, než byly před 10-15 rokama. Já jsem byl teďko v několika firmách a ukazovali mi faktury za energii, pak mi ukazovali to, co prodají a jedna firma vyrábí zboží, které se sem dováží i z Ukrajiny, takže se sem dováží za dumpingové ceny, tak i to ničí.
0: Jenže pořád ještě ta Evropská unie sem nejede s tanky jako Putin na Ukrajinu. Tak říkáte, že je nebezpečnější. Chcete říct, že to je horší, tady to, co...
1: No, je to sofistikovanější způsob, jak tu Evropu svým způsobem výrazně omezit nebo zlikvidovat. My se nerodíme, my vymíráme jako ohrožený živočišný druh, to znamená, máme porodnost 1,6 místo 2,3. To je výsledek toho, že tady nikdo nestaví byty, že tady není podpůrná politika, že se nedávají slevy na daních pro ty, kteří mají děti. Takže naše vláda se o problémy občanů České republiky nestará v této chvíli. Stará se o válku a o Ukrajinu. ale je, oni byli zvoleni proto, aby se starali občany České republiky. O to, jak se žije důchodcům, sebrali jim místo 1700, jim dali jenom 700 a zbytek dávají do těch dobrodružství, které jsou válečného charakteru. My jsme přesvědčeni, že mír je jediná cesta, která může zajistit pořádek.
0: Co pro to můžete udělat?
1: Jako já?
0: Jako vy?
1: No já,
0: klidně jako
1: já
0: vy.
1: Můžu tady takhle mluvit, tak já jsem rád, poslanec. Že to, já jsem, no tak já jsem poslanec, říkám znovu, opakuji, výsledek voleb předchozích byl takový, že SPD, které usiluje a tvrdí, že chce mír a dělá všechno, protože chce mír, má 20 poslanců. Já děkuju občanům, že nás zvolili, ale abychom ty věci mohli ovlivnit a chtěli prosadit a mohli prosadit, tak nás potřebujeme, aby nás bylo jednou tolik. Takže vkládám naděje do nových voleb, že prostě lidé nebudou volit Fialovu koalici a budou volit hnutí ANO, SPD a další.
0: A co bude potom?
1: No, tak budeme se snažit narovnat ty věci. To znamená, ceny energií jsou odvislé od toho, jaké proběhly jednání a jsou součástí těch různých sankcí. Takže my vlastně nekupujeme, my tady máme oslavné teatry v České televizi, kdy politici a představitelé říkají, konečně nebereme ruský plyn. Jako když se podíváme, tak co my nebereme, nebo ropu. Jako my žádnou, nemáme jedinou rafinérii. Máme tady Poláky a nebo Maďary. Ty nám dodávají ropu. A jestli já kupuju takzvaný demokratizovaný plyn, to znamená, je to ruský plyn nebo ruská ropa, od jiných dodejců, než jsou z Ruska, a já za to platím dalších 20%, no tak tím likviduji český průmysl.
0: Ještě, pane Foldino, už nás tlačí čas, řekněte, zajímá mě váš názor, hrozí naší zemi po těch parlamentních volbách, které nás čekají, něco jako rumunský scénář?
1: No, jestli to hrozí, může se to stát, jako reálně ten pan Stříž, nebo jak se jmenoval ten státní zástupce, řekl, že kdyby některé věci se odvíjely, tak se musí k tomu nějakým ten stát postavit, tak jako...
0: A to řekl, myslím, pan Baxa, ale to je jedno.
1: Nebo Baxa,
0: to
1: je ale ústavní soudce.
0: Prostě to někdo
1: ano,
0: řekl.
1: Máte pravdu, pane, to je, řekl to pan Baxa. No tak když už takhle hovoří představitel ústavního soudu, no tak já se obávám, že cokoliv můžou vzít jako záminku, že se to bylo nějaké vměšování někoho a budou ty volby vohnout ty volby. A to je velký problém. Já nechci, aby se tady ohýbaly volby jako v Rumunsku. Podívejte se, konečný výsledek v Rumunsku je teďko teda přesně opačný, než chtěli oni. To znamená, ten kandidát toho uskupení, které oni rozporovali a na ně ukazovali, že je pod vlivem, vyhrál.
0: Jinými slovy, máte obavu, ale pravděpodobně to nehrozí.
1: Obavu a tohle slovo bych neřekl, že to pravděpodobně nehrozí, protože kdybych to mohl říct, tak nemám tu obavu, to bych byl blázen.
0: Jsem rád, že jste přišel, těším se na příště, pane Foldino, nashledanou.
1: Moc děkuji za pozvání.
0: Naším hostem byl Jaroslav Foldina.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: Já jsem rád, že tady se mnou sedí pan Ivan Noveský. Dobrý večer.
1: Dobrý večer divákům.
0: Vy už jste tady jednou byl, pan Noveský, společně s panem Štěpánem v XTV, jste byl v rádiu Xaver, jste byl a já mám pořád pocit, že toho není dost, protože pan Noveský, jak mnozí víte, je odborník na energie, mimochodem muž, který stál u zrodu energetického regulačního úřadu. Což možná taky na to ještě dnes přijde řeč, ale energie je dnes téma číslo jedna, ať chceme nebo ne. A je spousta otázek, o které zatím v médiích nikdo nezavadil. Já bych byl rád, kdybychom tady na ně odpověděli. Ostatně naši diváci se budou ptát, tak zkusíme jejich odpovědí zaznamenat co nejvíc. Dnes jsem se díval, pane Noveský, na televizní debatu politickou na televizi Prima, 11 hodin partie, a tam říkala paní moderátorka, že v porovnání před 2 lety elektrická energie stoupla 17krát a plyn 37krát v ceně. Se zdá, jako není to přestřelené číslo? Mají dobré informace na té Primě?
1: Bohužel to není přestřelené číslo. Jsou to šílené. Já se přiznám, tyho násobky neznám, protože ono v momentě, kdy se to začne blížit, já nevím, 100 korunám za kubík, což bohužel se už dneska blíží, tak v ten moment je to jasný, že je to zcela nereálný a že to vlastně to číslo vůbec nesouvisí s ničím. To není žádný trh, to není, jsou žádný náklady, to je prostě úplně nesmyslný číslo. Ono bohužel, jak jste říkal o těch energiích, tak já se přiznám, pro mě energie od jak živa vždycky byly to pevní, ale teď mě mrzí, že energie jsou pro většinu občanů to pevní, protože si myslím, že to by vůbec nemělo být, to by měla být samozřejmost, jakože mám teče voda, jakože prostě se občas najíme a že prostě já si myslím, že tady je ta chyba v tom, že bohužel ty energie jsou úplně vymknutý, doba vymknutá z kloubu šílí, abych to tak řekl.
0: Dobře. No, pojďme říct hned na začátku, že vy mimo jiné kandidujete do Senátu, což by bylo asi dobré už vzhledem k tomu, že jste odborníkem na ty energie a nebojíte se o tom mluvit a v mnoha okamžicích, to tak sleduju ty debaty s váma, to vypadá, že byste věděl jak na to. Jo. Ale pojďme tedy na úvod říct, jak to funguje s tou Lipskou burzou. To je totiž důležitá věc.
1: Pokud vám říct, jak to funguje, tak to bude rychlý. Nijak. Lipská burza nefunguje. Lipská burza vůbec nefunguje. Lipská burza prostě nefunguje, protože burza z principu je o vyrovnávání nabídky a poptávky. A musí být rozumná nabídka, rozumná poptávka, pak může fungovat burza. Dneska ta burza v podstatě nefunguje. A to si myslím, že tam nastává úkol státu, aby splnil jednu ze základních povinností, kterou stát má. Stát je povinný zajistit energie svým občanům, bezpečnost, potraviny. Jo, prostě všechny tyhle ty základní věci, které si sám občan nemůže zajistit, tak je povinný zajišťovat stát. A tady stát absolutně selhává. Absolutně.
0: Počkejte, já jsem, ještě se vracím k té Primě. On tam dnes diskutoval pan Jurečka, což je jeden teda z členů vlády.
1: Bioplyn, já vím.
0: No, hlavně jsem měl pocit, že to jeho odpovědi byly takové rozpačité, a já, co by běžný občan, který bude platit ty zálohy na obojí, teda v tomto případě, tak jsem si z toho vlastně vůbec nic nevzal. On tam několikrát zopakoval, že má 5 dětí a že je normální jako jeden z nás a tak, ale já jsem právě očekával od takového špičkového politika, že řekne jak na to. Ví vůbec někdo, co se s tím dá dělat, pane Noveský?
1: Tak my to říkáme vládě 8 měsíců.
0: Kdo to je my?
1: No to je ta naše skupina, energie není luxusní zboží, to ano. V podstatě nás spojila Alena Vitásková, jako bývá předsedkyně energetického regulačního úřadu, je v tom Vláďa Štěpán, je tam Pavel Janeček, je tam Hynek Beran, je tam Vláďa Vlk, jsem tam já, jsou tam ještě další lidé.
0: No, a můžeme to tady nějak popsat, jako teda, co vy říkáte té vládě?
1: No my ty vládě neustále říkáme, že je potřeba zaprvé odejít z burzy. Odejít z burzy.
0: To nejde, pane Noveský.
1: Ale proč by to nešlo?
0: No nejde.
1: To říká,
0: já jsem druhý odborník na energetiku.
1: Kdo to říká?
0: Já to říkám, protože
1: tak
0: by nás to teď...
1: Tak nemáte pravdu, bohužel. No, odejít z burzy lze s tím, že...
0: Já vám, nechte mi to doříct. Stálo by nás to v této chvíli 74 miliard.
1: No to možná mnohem více.
0: Ještě víc.
1: Ale to je to, že vláda právě vůbec neposlouchá, co se jí říká. Bohužel. My to říkáme vládě opakovaně. Nakonec jsme to psali Sikelovi hnedka někdy 14. ledna, tuším, pak jsme to psali 7.3. celé vládě. Prostě opakovaně to zdůrazňujeme. A už jsme to říkali té vládě minule, i když tehdy jsme ještě nevěděli, jestli opravdu ty Slováci nás tak trošku poslechnou, protože my kooperujeme se Slovenskem taky, a jestli nás poslechnou ty Slováci a jestli opravdu půjdou na tu slovenskou variantu, kterou nakonec oni zvolili, to znamená konkrétně třeba kolem elektřiny, vypsat mimořádné zdanění elektřiny z jaderných elektráren. A to mimořádné zdanění...
0: Což je takový pohrůžka taková jenom?
1: Ne, to není pohrůžka, to je zcela normální. V českých zemích je to úplně normální. Na Slovensku to nebylo normální a v českých zemích je to normální, protože to též se udělalo na takzvanou solární elektřinu. Tam je taky speciální daň, mimořádná daň, která normálně zdaňuje vlastně tu elektřinu z těch solárních elektráren.
0: No čemu by to pomohlo?
1: Pomohlo by to k tomu, tak jako na tom Slovensku, že si vedení slovenských elektráren vyhodnotilo, u nás by si to vyhodnotilo vedení ČEZu, že je mnohem lepší se dohodnout, zastropovat cenu elektřiny, protože to, co teďka vláda vymýšlí, to je jenom vlastně zbyteček toho, co jí navrhujeme.
0: Oni teďka, ale oni ani nic nevymýšlí.
1: No pozor, oni už teďka uvažují, že by se mělo zastropovat.
0: Jo, uvažují.
1: Tak, no,
0: tak
1: jestli vymýšlí, to nevím, uvažují.
0: Protože ten Jurečka tam dneska říkal, promiňte, že uvažují o celoevropském řešení. Takže jinými slovy, kdybych vám řekl, o čem všem uvažuju a co se nikdy nestane, no tak já pořád čekám, kdy přijde nějaké opatření zásadní.
1: Když jsme to zvažovali, tak jsme samozřejmě zvažovali tehdy absolutně nejbezpečnější, nejvíce právní cestu, tak, aby to bylo nenapadnutelné. To, co říká třeba pan premiér o tom, že se nedá odejít z burzy, že by nás žalovali minoritní akcionáři, to je úplně nesmysl samozřejmě, protože na zisk nikdo nemá právní nárok, jakože někdo bude mít 6000% zisku. Jo, to je úplně nesmysl. To je jako, a že na to má ještě právo. To se přiznám, že to jako trošičku pan premiér ujel. Jo.
0: Dobře, a jak by se to teda...
1: Jednoduše.
0: Jak by se to realizovalo? Jestli máte recept, já tam zítra zajdu do toho Lipska klidně.
1: To není o Lipsku. To je o Čechách. To není o Lipsku, já, pane Ksavere.
0: Musí někdo přijít do toho Lipska a říct kluci a holky i nebinární spoluobčané, abychom byli genderově
1: vyvážení.
0: My tady s váma končíme.
1: Ale on se ani nemusí končit. Stačí, když ta elektřina, která se spotřebovala na českém území, se bude tady u nás za české ceny prodávat.
0: To nikdo nechce.
1: Ale jak to, že ne? Zeptejte se občanů. Já dám dalších 9 milionů občanů.
0: Pane Noveský, koho zajímá, co chtějí občané? To přece dávno víte, ne?
1: No, já se přiznám, že já jsem pořád naivní. Já nejsem politik, já jsem energetik a já vím, co občané potřebují a co chtějí. A já to chci taky pro ně, protože upřímně řečeno, bez elektřiny za české ceny, bez plynu za rozumné ceny, jo, a bez pohonných hmot za rozumné ceny, my nemáme šanci přežít jako republika, i nejsme konkurenceschopní.
0: Dopovídejte to.
1: No, takže ten postup.
0: Postup.
1: Tak jak to udělali Slováci, kteří poslechli a kteří teda šli tou cestou, i když oni neměli ten předpoklad i solární energie, podotýkám toho zdanění. Jo. Ten návrh zákona jsem teďka znovu posílal někomu do sněmovny, z těch lidí, kteří jsou tam trošku soudci a chápou věci. Takže návrh zákona na mimořádné zdanění, které by bylo například 50% každý měsíc, jo, z té energie z jádra, s tím, že na Slovensku se během 3 týdnů dohodlo zastropování. Tam se jednoznačně dohodlo zastropování ceny energie na 62 eurech, protože, jestli se nepletu, ať si nevymýšlím, tam to bylo nějakých, oni tam stanovili nějakou jakoby povolenou nákladovou cenu, stanovil slovenský regulátor, tuším, asi na 42 nebo 45 eurech, jo, za megawatt hodinu. Takže se nakonec dohodli na kompromisu 62 euro za megawatt hodinu. Všichni jsou spokojení, mají to do roku 2024 a není důvod, aby se to u nás neudělalo. Tam to bylo za 3 týdny dohodnutý. A slovenské elektrárně obdova ČEZu na to přistoupily, rády na to přistoupily a velmi ochotně do toho takhle vstoupili s tím, že pro ně je to mnohem výhodnější, protože nebudou mít každý měsíc u sebe finanční úřad, který by si hlídal, jestli opravdu těch 50% odezdávají či neodezdávají. A jestli si nedělají někde nějaké takové jiné věci, to znamená, ve finále to dopadlo tak, že všichni jsou spokojení. A všichni vydělávají. Protože u nás by to znamenalo, že by ČEZu zůstal minimálně 100 až 200% zisk.

0: Tennis anyone?
1: Radio Xaver.
2: A je to jedno úskalí, Seznam zprávy. Čína může vypnout soláry na českých střechách, ovládá klíčovou součástku. To je šokující. Máš soláry?
3: Já jsem měl, mám, ale na to, ne na elektřinu, tak. Ale na sluní, na vodu. No a já když jste zařadila tohle, tak jsem si říkal, aha, Alex už možná otevřela tu knížku, kterou já jsem jí dal před časem a...
2: Tam se
3: o tom píše, o těch Číňanech a o tom, jak všechno, všechny tyhle ty přístroje mají backdory a dají se prostě nějakým způsobem vypnout, zneužít, nasměrovat, dá se s nima pracovat.
2: Takže skutečně Čína by tady mohla provést řízený blackout? Ale myslíš, no, až tak daleko by to mohlo jít?
3: Technologicky teďko nevím, jako tam jsou nějaký ty směrnice, já jsem studoval technicky, jak by to mohlo být, ale v tomhle tom prostředí ano, tam je celá řada prostě nášlapných min, který může vlastně ten, který je vyrobil v tomhle tom virtuálním, v tom technologickém prostředí, může použít, využít, skrze ně se někam dostat, získat nějakou informace, může prostě cokoliv. A pak na druhé straně je zase nějaká obrana, která prostě nastavuje pasti pro tyhle ty možnosti a nastavuje nějakou obranu. A jak ty jsou aktivní a jak v té obraně jsou zase schopní, já úplně nevím, ale věřím tomu, že ty útočníci vždycky jsou napřed. Takže ano, jako kdyby jako došlo na nějaký globální střet, nebo střet vlastně těch dvou civilizací, tý azijský, toho BRICS, celého prostředí a toho západního světa, no tak když si to rozdají mezi sebou, tak my prostě tady opravdu můžeme zašít úplně všechno. Ale zase na druhou stranu, proč by to ta Čína dělala? No. Proto já zase věřím tomu, že vlastně se musí dohodnout. Já jsem pořád proto, i ta se žodná, že dneska tam není válka na Ukrajině v tom našem výběru, ale v zásadě pořád...
2: Je tam jiná válka, buď v klidu.
3: Pořád je to o tom se dohodnout. V tomhletom globálním prostředí, když máme nad sebou satelity a všechno je propojené a soláry a hybridy a nevím co všechno, my nakupujeme ty suroviny z té Číny, tváříme se, že ne, ale my je prostě tady jako to zase jak nemáme moc. Takže ten to prostě je globální. A tam haraši zbraněma a říkat a vytahovat se to, co dělá Ursula von der Leyen, to je absurdní, co ona říká. Ona říká, potrestáme, tvrdě zasáhneme.
2: Bojovat musíme.
3: Ocelový vodikobraza nastavíme. Jo. Zbraně koupíme.
2: To je děsivý, ale...
3: No tak je směšná, protože v tom globálním prostředí prostě tam to o tomhle tom není. Tam prostě se musíme dohodnout.
2: Slovo diplomacie jakoby vymizelo ze slovníku.
3: To možná, že to je 19. století.
2: Zakázané slovo.

Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente, ahoj.
2: Zdravím tě, Ksaveru.
1: My natáčíme tento pořad 7. května, tedy den před oslavami 80. výročí osvobození naší země.

0: jakým způsobem, Miloši, ty si připomeneš to výročí, jakým způsobem budeš v úvozovkách slavit?
1: Dvakrát. Zaprvé už jsem to jednou oslavil na pozvání svazu bojovníků za svobodu. Jsem byl v Terezíně, kde jsem promluvil na téma, že zlo se má ničit v zárodku a nenechat zbytečně rozvinout. Protože nacismus se dal porazit jak v polovině 30. let, když Hitler obsazoval demilitarizovanou zónu v Porýní. Kdyby Francie a Británie tam tehdy poslali armádu, tak Hitler padnul. Wehrmacht byl nejen ještě slabý, ale neměl ostré náboje a bylo mu přikázáno, aby při prvním konfliktu couvnul. Takže dějiny se opravdu mohly tehdy při větší odvaze tehdy vítězných spojenců odehrávat jinak. No a milý Ksavere, protože jsi to nevěděl, tak připomínám, že 8. května sleduji s velkým zájmem proto, protože jistý poslanec Miloš Zeman ve federálním shromáždění navrhl zákon, kterým se svátek konce války přesouvá z 9. na 8. května. A jak vidíš, tento zákon byl přijat. Já jsem to tehdy zdůvodňoval tím, že 9. května je historická lež. Pouze Stalin potřeboval, aby v Berlíně to proběhlo 9. května, neboť skutečná kapitulace byla v Remeši 7. a vstoupila v platnost 8. května. Takže jsem říkal, že musíme tímto zákonem defalzifikovat historii. A to se stalo.
0: No, spousta lidí, a já to čtu na internetu, na sociálních sítích a také mluvím s lidma, si připomínají toto 80. výročí i s jakýmsi podivným pocitem, když v médiích čtou a vidí a slyší, že mocipáni Evropské unie rozjíždí obří závod ozbrojení ve stovkách miliard eur. Ne každého občana toto nechává chladným a když je teď to 80. výročí, tak je to možná ještě silnější. Poprosím tě, Miloši, o tvůj komentář.
1: No já bych to především nespojoval, to je falešná historická analogie, protože tehdy se proti Hitlerovi naopak nezbrojilo, proto jsem také mluvil o té slabosti spojenců. Ale narážíš-li na rusko-ukrajinský konflikt, tak ti odpovím jako vždy. Základní je zastavit zabíjení, základní je uzavřít příměří a pak se obrovské zbrojní programy stanou dílem směšnými a dílem nepotřebnými a téměř každý rozumný politik bude říkat, proč ty peníze dáváte na zbrojení, když tady máte zdravotnictví, tady máte veřejnou dopravu, tady máte školství, tady máte sociální péči a tak dále.
0: Dobře. Ty říkáš, je potřeba zastavit zabíjení, je potřeba příměří, ale tak možná by mohlo zaznít i z tvých úst, tedy jak?
1: No tak já považuji na rozdíl od Evropské unie, která je v tomto přes koalici ochotných v zásadě impotentní, považuji za možné, že se Donaldu Trumpovi postupným vydíráním obou stran, což je jeho oblíbená taktika, podaří dosáhnout jednání o příměří. Má na to mocenské páky, a to pro obě země, dobře, Rusko i Ukrajinu.
0: Dobře, ale před pár dny Donald Trump prohlásil, že pravděpodobně není možné aby pánové Zelenský a Putin se na něčem dohodli. Tak trošku to vypadá, že Donald Trump už s tím nechce mít nic společného, možná je to jenom navenek. Kdo by teda měl být tím hromosvodem, kdo by měl být tím, kdo to vyjedná celé?
1: No, tak zaprvé právě toto je součástí vydírací taktiky. Když mě nevyhovíte, já odejdu z tohoto jednání a dělejte si to sami. A protože de facto je to jediný možný zprostředkovatel míru s dostatečnou váhou, včetně vojenské váhy, tak úvahy o tom, že by to mohlo být například Turecko nebo Čína nebo jakýkoliv jiný mediátor ze všeho nejméně Evropské unie, jsou naprosto ploché, přímo placaté. Takže sledujme se zájmem Donalda Trumpa, jak si povede, a držme mu palce.
0: Co si myslíš, Miloši, o návštěvě Roberta Fica na oslavách 80. výročí v Moskvě?
1: Říkal jsem už pro rozhovor v Blesku, že je nesmyslné kritizovat Fica za to, že jede do Moskvy, kde se patrně setká s Putinem, a přitom benevolentně přihlížet tomu, jak si Trump 2 hodiny s týmž Putinem telefonuje. Záleží vždycky na tom, co Fico bude Putinovi říkat. Kdyby mu říkal, o Vladimíre, jasné slunečko, jak jsem šťastný, že jsem na Rudém náměstí, tak by to bylo samozřejmě špatně. Pokud mu řekne, pane prezidente, udělali jste napadením Ukrajiny geostrategickou chybu a pojďme přemýšlet o tom, jak z toho ved, abyste alespoň nestratil tvář, tak potom takové jednání by mělo smysl.
0: A ty se znalostí věci a při té známosti, nebo znáte se s panem Ficem, na co ho typuješ? Je to člověk, který je schopný toto Putinovi do očí říct?
1: Já si myslím, že asi ano. Protože, podívej se, kdyby se mu to podařilo, a každý politik chce být milován a chce být populární, tak jeho popularita by dosáhla nebeských výšin a ať by pak v domácí politice dělal cokoliv, byl by nejslavnější slovenský politik všech dob.
0: Kdyby si byl pozván, Miloši, ty na ty oslavy do Moskvy, letěl bys tam?
1: Ale jo, to jsem také říkal v tom rozhovoru v Blesku, aby se zastavilo zabíjení, protože to je ten základní cíl, ale protože jsme měli s Putinem docela dobré vztahy, tak bych byl možná ještě agresivnější, než jsem říkal, že by měl vystupovat Fico.
0: Agresivnější, jak by to teda vypadalo? To mě opravdu zajímá.
1: Citoval bych mu, což už jsem udělal několikrát, francouzského politika Talleyranda, který řekl Napoleonovi, je to horší než zločin, je to chyba. Vladimíre, protože my jsme si tykali, Vladimíre, udělal si chybu, která je horší než zločin, napadl si Ukrajinu. Pak by mě možná vyhodil, já to nemohu vyloučit, a pokud ne, pak bych pokračoval dál, hledejme cesty, jak se z toho dostat, bez ztráty tváře.
0: Co soudíš, pane prezidente, o tom, že před pár dny navštívil Prahu prezident Zelenský, prezident Ukrajiny s velkou pompou, dokonce ministr zdravotnictví pan Válek, když vítal jeho manželku Zelenského, tak měl na sobě takovou tu klasickou ukrajinskou kamizolku. Košile. Jak košile se tomu říká?
1: No, asi je to košile, to je jedno.
0: Není to rubáška náhodou?
1: Možná, že je to rubáška.
0: Nevím, co to je.
1: Já když jsem byl v Rusku, tak jednou, kdysi dávno, jsem si taky oblík rubášku, to politici většinou dělají.
0: Nebylo to celé, to divadlo okolo návštěvy Zelenského přestřelené?
1: No, tak já si myslím, že už tady Zelenský jednou byl, asi před 2 lety. Každé setkání se má posuzovat podle jeho konkrétních výsledků. Tak jsem rád, že se dohodla nějaká zdravotnická spolupráce, nějaká sběrná střediska pro uprchlíky, kteří se budou vracet domů. To je jistě konkrétní výsledek. Takže beru to jako standardní návštěvu. Zelenský objel snad všechny země s výjimkou Ruska a bere to jako užitečnou návštěvu, kterou jsme vyjádřili podporu Ukrajině.
0: Před pár desítkami minut ve Vatikánu začalo slavné konkláve. Nevím, jestli to úplně sleduješ, po smrti papeže Františka budou kardinálové vybírat nového papeže. Jaký by měl být nový papež? Co předpokládáš, jak to dopadne? Ptám se v úvozovkách, promiň, starého prognostika.
1: Děkuji ti. No v 80 letech už opravdu nemůžu být nazýván mladým, ale pokud jde o to, jak to dopadne, no tak asi hlavním favoritem je ten státní sekretář. Já jsem se s ním také jednou setkal nějak od P, tuším, na pověst mi.
0: Nevím.
1: No ale to je jedno. No a pak jsou tam černí koně, Filipinec, ku podivu Maďar, no jeden Afričan, ale toho asi nezvolí. Tady jde o to, jestli vyhraje konzervativní anebo reformní křídlo. Ono je to tak trošku promíchané, protože například papež František byl více nebo méně liberál, ale byl například tvrdý odpůrce popratů a potraty a odmítání potratů, jak známo, patří ke konzervativním postojům. Takže skoro bych řekl, že to bude někdo, kdo aby nenaštval ani jednu ze stran, protože on potřebuje, aby ho obě tyto strany volili, alespoň částečně. Tak to bude někdo, kdo domíchá takový koktejl konzervativně liberálního papeže.
0: Je osobnost papeže, ať je jim kdokoliv, je to důležitá z hlediska celého světa politická figura?
1: Je to samozřejmě politická figura. Každý projev papeže je svým způsobem politický projev. A tomuto projevu se naslouchá, což je ze všeho nejdůležitější. Kdyby byl ignorován, tak můžeš pronášet projevy na jakékoliv téma. A je to jako když se hrách na stěnu hází, ale papež se bere vážně. Stalin se sice kdysi zeptal, kolik divizí má papež, ale někdo mu má odpovědět, soudruhu generální tajemníku, katolická církev má 1 miliardu 300 milionů členů.
0: Nevím, jestli členů, ale říkejme věřících.
1: No věřících, ale registrovaných věřících.
0: Tak a vzhledem k tomu, že už je několik dnů po odchodu posledního papeže, tedy papeže Františka, tak už se může hodnotit. A já se tě teď ptám, ty jsi teda za život zažil, předpokládám, je ti 80, teď se tak rychle nedopočítám, 4 papeže.
1: No ne, se všemi jsem se setkal. Setkal jsem se, pokud si dobře pamatuju, s Janem Pavlem II. A právě s papežem Františkem. Určitě jsem se nesetkal s Benediktem, ten ostatně měl pontifikát pouze krátce. A kdo byl mezi Janem Pavlem II. A Františkem?
0: Byl Benedikt XVI.
1: No a ještě někdo?
0: Myslím si, že ne.
1: No, takže tyhle dva ano a Benedikta ne.
0: Řekni mi tvoje hodnocení, který z nich opravdu znamenal velkou, řekněme, velký pokrok pro církev.
1: No, pro církev. To musí být pokrok pro celý svět a nejenom pro církev. Takže z tohoto hlediska jednoznačně Jan Pavel II., protože to byl první papež z tehdy komunistické země a svými postoji, včetně návštěvy Polska, přispěl k jistým reformním procesům nejenom v katolické církvi, ale v celém světě. Lze říci, že i jeho prostřednictvím postupně končila studená válka.
0: A teď ryze tvůj osobní dojem, tedy z těch dvou setkání, z těch dvou lidí?
1: Já jsem se s Janem Pavlem II. Setkal v době, když už jeho zdravotní stav nebyl příliš dobrý. S papežem Františkem jsem se setkal v době, kdy hýřil energií, bylo to relativně krátce po jeho zvolení. Diskutovali jsme zejména o stavu katolické církve v České republice. Byla to velmi zajímavá diskuze. No a když to tedy posuzují prizmatem zdravotního stavu, tak jistě tehdy energičtější byl papež František. Když to při vší úctě k papeži Františkovi posuzují prizmatem přínosu pro světovou politiku, tedy pro to ukončení studené války, tak tam jednoznačně Jan Pavel II.
0: Ale já se ptám na tvůj osobní dojem. Kdo z nich byl příjemnější?
1: Příjemnější. Oba. Oba byli příjemní. Tohle není kritérium, které pokládám za důležité.
0: Tak včera 6. května Rada České televize odvolala generálního ředitele Součka. Odvolala ho poměrem hlasů 15-2, 17 radních se zúčastnilo toho odvolávání a vypadá to, že byl odvolán velkou silou. Co ty si o tom myslíš?
1: Podívej se, já tomu velmi málo rozumím a velmi málo o tom vím. Tohleto skoro je tak silné, že jeho potřeba respektovat, neprotestovat a vzít ho na vědomí. Já jsem se nikdy s ředitelem Součkem nesetkal, pokud alespoň vím, to bych si snad pamatoval. To, co jsem sledoval a co mi bylo sympatické, bylo odvolání Wollnera, odvolání Nory Friedrichové a v poslední době například i to, že jeho odchod žádal milion chvilek pro demokracii Petr Pidhart. No a tahle ta dvojice je mě natolik nesympatická, že když něco žádá, tak jsem automaticky proti. Ale zarazilo mě, že si pro odvolání zřetelně hlasoval i ty.
0: Ano.
1: No a protože jsi můj přítel a protože si tě vážím, tak si říkám, že bych se měl asi více o věci informovat, abych, když se mě někdo jako ty na to zeptá, jenom neplácal a neříkal, že o tom skoro nic nevím.
0: Řeknu ti k tomu drobnost. Poslední tečkou k mému rozhodnutí bylo to, že mě ředitel České televize obvinil z vydírání. A to vydírání mělo spočívat v tom, že jsem řekl, že nezvednu ruku pro nic, za co by mě hrozilo, abych platil škodu.
1: No, tak to je celkem logické, ne?
0: A takže já budu znovu teď odvoláván poslaneckou sněmovnou, jak jsem se dozvěděl z Rady České televize, ale to se nedá nic dělat. Já jenom vysvětluju to, proč jsem se rozhodl, tak já nevidím do hlav ostatních.
1: No, vím, že tvoje odvolání prosazuje šéf klubu TOP 09 Jakob, což je z mého hlediska asi tak nejodpudivější politická bytost, na české politické scéně formou jeho projevu. Teď mluvím o tom projevu. No tak, protože už si to měl jednou a přežil si to, tak ti přeju, abys to přežil znova. Kdybys byl nevýrazný člen Rady České televize, nikdo by netoužil po tvém odvolání, protože bys nestál za to.
0: Tak to chodí. Odložení podpisu na základě předběžného opatření soudu k podpisu na jadernou elektrárnu Dukovany, to je teď věc, která běží tak trošku v médiích. Je to chyba?
1: No tak je to, řekněme, taktická chyba, že vláda už vyhlásila termín, tuším 7. května, kdy se to má podepsat a vůbec nepočítala s tím, že soud v Brně vydá předběžné opatření, kterým se de facto podpis této smlouvy zastavuje. Druhý nevyřešený problém je stále těch 60% účasti českých firm, který, pokud vím, v té smlouvě explicitně není. Čili já o této vládě říkám, že je amatérská, její postup při přípravě této smlouvy je amatérský, takže jenom potvrzuje moje celkové hodnocení.
0: Jenom ještě poslední věc na závěr, jak znovu se ptám starého prognostika, když se tak melou ty věci na české politické scéně, tu a tam vycházejí nějaké průzkumy, jak v této chvíli odhaduješ, že je aktuální stav, kdyby teď o víkendu třeba byly volby, přežije Petr Fiala?
1: No tak poslední měsíce je poměr odhadovaných hlasů opozice konstantně 120 ze 200. Přičemž v jednotlivých průzkumech se přelévají hlasy mezi opozičními stranami. Teď například ztratili Matulisté díky chybě Filipa Turka. Tu chybu by si měl přiznat, protože když ji bude zatloukat, tak mu nikdo nebude věřit. Ale to je poznámka na okraj. Já si dokonce myslím, že vzhledem k blízkosti voleb je těch 120 konstanta, kolem které drobně osciluje několik málo hlasů, ale Petr Fiala to prohraje a co je horší, odejde s ostudou. Z politiky obcházeli občas i lidé, kterých jsem si vážil. V případě Petra Fialy tomu tak nebude.
0: Slyšel jsem kuloární informaci, která nemusí být úplně pravdivá, ale slyšel jsem ji ze dvou stran. A ptám se bývalého sociálního demokrata teď, že údajně tři výrazné tváře sociální demokracie, Zaorálek, pan Zaorálek, promiň, paní Maláčová a pan Birke, by se mohli nakonec ocitnout na kandidátce hnutí ANO. Je to krok, který by si jim radil?
1: Tak zaprvé je to krok, který potvrdil Libor Rouček, ten kvůli tomu vystupuje za sociální demokracie a nepřímo to kdysi potvrdil i Lubomír Zaorálek. No a podle mých kuloárních informací je to pravda. Podívej se, radit představitelům kdysi nejsilnější a nyní téměř nejslabší politické strany, jak mají postupovat, je ošidné. Chápu, že si chtějí zachránit poslanecká křesla tímto způsobem. Na jejich místě by si nejdříve položil otázku, co způsobilo, že se kdysi nejsilnější strana stala nejslabší a zejména kdo to způsobil.
0: No a odpověď zní?
1: Odpověď zní, že úspěch i neúspěch jakékoliv politické strany je v první míře dán osobností jejího předsedy nebo v daném případě předsedkyně, a v druhé míře osobnosti místopředsedů, tedy nejužšího týmu toho předsedy. A to je 80% výkonu ty strany. Všechna čest jejím řadovým členům, ale odpověď

0: Pane prezidente, tentokrát už po šesté. Dobrý den, pane prezidente.
1: Dobrý den.
0: Tak já řeknu ještě po tom zahřívacím kole, že knížka volby...
1: Ježíška, už jsem řekl všechno, co vím, a teď myslíte, že ještě si vymyslím něco jiného.
0: No ještě jsme nezačali diskusi. Teď jsme tady hovořili o knize Volby 21 budou o něčem, a já doplním, to jsme ještě neřekli, autorů Filip Šebesta, Ivo Strejček, Ladislav Jakl, Jiří Weigl a Václav Klaus, zde přítomný pan prezident. Nadevší pochybnost, pane prezidente, pozorujete předvolební kampaň, alespoň tak, jak probíhá v médiích. Velmi vás prosím o váš názor na to, co se přihodilo včera, tedy ve čtvrtek 2. Andrej Babišovi, že tam za ním přijel jeho syn. A bylo z toho takové jakési mediálně bulvární politické divné představení. Co si o tom myslíte?
1: Já myslím, že nazývat to mediálně bulvární mě připomíná mou sekretářku, která dneska ráno jsme o tom říkali. A ona říkala, no to je přehnaný. A já jsem říkal,

0: ne. A ta dáma, která mi to říkala, je dokonalá angličtinářka a já jsem říkal, ne, ne, Míšo, to nebylo přehnaný. Použít slovo přehnaný, tomu vy v angličtině říkáte an understatement.
1: My v angličtině.
0: Vy v angličtině, jo.
1: Takže a jak tomu říkáte vy v češtině?
0: No tak já myslím, že to vůbec není přehnaný. Přehnaný je jemný, no, milý, prezidente. Milý, příliš přijímající pojem, který jako říká, že to vlastně něco takového je vůbec možné. Já si myslím, že to je nemožné. To, co se stalo tímhle způsobem, přesahuje všechny meze. Nemám rád moderní slůvko, je to za hranou. I to se mi zdá malé takové slovo. Prostě je to z jiného světa, z jiné dimenze vůbec uvažování a při vší hrůze toho, že vždycky se při volbách vyvalí nějaká takováhle věc a něco za hranou. Ano, to asi v každé zemi, v každých volbách, toto se mi zdá nekonečně za hranou a myslím, že to je hloupost a je to prostě totální nezodpovědnost lidí, kteří tohleto spouštějí a vnáší do hry teď před volbama.
1: A co zatím čtete? Co je v pozadí tady toho příběhu?
0: Hloupost, blbost, osobní nenávist, nechápání podstaty věci, ale
1: boj o moc?
0: Boj některých samozřejmě o moc, když já myslím, že pan redaktor nebo filmař Klusák, jako, já nevím, jestli on bojuje o moc v tom nominálním slova smyslu, že by měl získat nějaký politický post, ve kterém by mohl spolu rozhodovat. To nejsem si jist, ale tahle ta klika těch lidí, pro kterou se jednou používá název Pražská kavárna, jindy Pravda, Láska, jindy já nevím co. No tak tito lidé chtějí mít moc ve smyslu názorovém ovlivňování lidské společnosti a to je opravdu, já mě zdráhám říci za hranou, prostě to je nepřijatelné. Slovo za hranou je, že to je o kousek blbější, než co by si člověk přál, aby bylo. Pro mě je to jiné kategorii.
1: Vy jste člověk, který má dva syny. Když jste se na to díval, třeba někde na internetu, bylo vám Babiše staršího líto v tu chvíli?
0: No tak já myslím, že každý, ne Babiše, jenom Babiše staršího, ale já myslím, že každý rodič si prostě musí zoufat nad myšlenkou, že něco takového se stane a že k něčemu takovému budou jeho děti nebo jeho dítě zneužity. To je, já nemyslím, že nejsou známé z reality a z literatury případy spoury dětí proti rodičům, proti otcům, ale tohle je jiná story. Tadyhle to je politická machinace, politická manipulace, která není opravdu o tom, jestli ten či onen synáček opravdu se dostal do velkých rozporů se svým tatínkem. O tom to není. A v tomto smyslu já prostě nemohu vyjádřit nic mírnějšího než totální nesouhlas. Já jsem o tom včera mluvil v jednom televizním programu a tam ta hlasatelka se mě zeptala, co říkáte tomu, jak Babiš mladší vtrhl na zahájení politické kampaně a já jsem jí skočil do řeči a říkal jsem, ne, podívejte, hned to přerušme. Mladší Babiš tam nijak nevtrhl. Mladší Babiš tam byl vtržen manipulátory našeho veřejného mínění, nezodpovědnými lidmi, kteří se neštítí dopustit se takovéhle věci. Mm-hmm.
1: No, domníváte se, pane prezidente, že toto je konec toho příběhu, nebo ještě to bude nějak gradovat?
0: Já myslím, že páni, jak se jmenuje ten redaktor?
1: Pan Klusák? Myslíte?
0: Myslím pana
1: Klusáka, myslíte, Klusáka, toho dokumentaristu, ano.
0: Já si myslím, že jste řekl, no, nebudu říkat, co, že jste řekl.
1: Vy jste slyšel Husák?
0: Ne, ne, já jsem slyšel Kocáp a to už by jste mě zase nutili extendovat a rozšiřovat tu skupinku, kterou jako Klaus se svým tímhle vystoupením naštve. Jo. Ale o to nejde. Klusák, no. Je to strašně pikantní, že já jsem s jeho maminkou udělal velkou knížku, knižní rozhovor a vyšla to jako knížka před více než 20 lety a on má nějak sporného tatínka a tak všichni myslí, že jsou dva tatínkové a já jsem prostě pochopil, že jsem oběma těm tatínkům jako prezident republiky dal státní vyznamenání, takže pro mě to ten člověk není úplně z jiného světa nebo něco. O něm taky já můžu říct hezkou věc, že když jsem se zúčastnil jediné manifestace antikovidistů na Staroměstském náměstí 12. ledna, jestli se nemýlím, nebo takhle nějak, tak byla zima, mráz docela, tak jsem prostě šel z toho pódia a šel jsem se schovat zmrzlý opravdu do hospůdky vedlejší, kterou si ty organizátoři zaplatili a objednali a otevřela se kvůli tomu. No a tak jsem šel ještě samozřejmě bez jakýkoliv roušky z toho pódia a potichu jsem vycouvával k tomu. No a tento člověk začal za mnou běžet a řvát na celé Staroměstské náměstí, že jdu bez roušky a přede mnou volal na policii, udával mě na policii, že jdu tady po tom Staroměstském náměstí bez roušky. Takže ten člověk je udavač. Jo. A že se teď pustil do téhleté hry, to je něco dalšího, ale je škoda o něm mluvit. Bohužel takový člověk není osamocený, i když on extrémní je.
1: Dobře. Na chvilku do světa, pane prezidente. Pan minister Kulhánek před několika dny, myslím, že v Mladé frontě jsem četl ten rozhovor a stačí, když ocituji titulek. Kulhánek, vraťme se k jednomu stolu, s Ruskem nelze nemít vztahy. Co si o tom myslíte, souhlas?
0: Tak já nevím, nakolik to vystihovalo ten rozhovor toho Kulhánka, jestli to byl jeho obsah.
1: Řekl bych, že celkem ano. Četl.
0: No ne, takže Rusko tady je. Zase, když už jsme u těch anglicismů, tak Russia is here and is here to stay. Prostě Rusko tady je a Rusko tady bude. Myšlenka, že bychom odepsali jednu zemi, která se kdysi pyšnila, že je šestinou nebo sedminou souše. No, něco takového bylo před za komunismu. Takže bychom se tvářili, že tahle země neexistuje a že ta země není viditelným a výrazným hráčem na mezinárodní politické scéně, ne, tak to bychom opravdu strkali ty hlavy do písku a byli hloupější, než jsme. Já myslím, že tak hloupí nejsme.
1: Dobře, ale znamená to teda v kontextu toho, co říkáte, že všechno, co následovalo bezprostředně po kauze Vrbětice, jsme přetáhli, přepískli takzvaně?
0: Já o kauze Vrbětice nic nevím, protože to, co o tom mediálně vím, se mi zdá tak nevěrohodné a nesmyslné, že to podle mého názoru nemůže být podstatou celé té věci. Takže nevím, to by byla debata o biskách a podobně a já na to žádný názor, který bych chtěl podložit fakty, která nejsou úplně běžně dostupná, nebo něco jako já nemám a nechci žádné laciné soudy dělat. Prostě já tu kauzu celou považuji za nevěrohodnou a smyšlenou a posunutou a tak dále.
1: Má být Rusko naším partnerem?
0: Já málo jsem vždycky v politice a určitě jsem to slovo samozřejmě občas sám použil. Já jsem nikdy nerozuměl tomu, když s Německem uzavřeme partnerství. Nebo že přiřadíme mezi naše partnery zemi, někde na Balkáně, tam jsou omšelé fráze, které nic zásadního neříkají, které nic nedefinují, které nevedou k něčemu podstatnému. Jestli tím chcem říct, že partnerství znamená nenávist, no tak to snad ano, teda já to jsem pro, aby bylo partnerství i s tím Ruskem, ne, nebo aby byly normální vztahy i s tím Ruskem, a to si každý rozumný člověk prostě musí přát. Demonizovat Rusko je nesmysl. Koho všeho bychom měli demonizovat na světě? Já myslím, že podle představitelů jisté ideologie snad téměř všechny zemičky, kromě pěti, kde si v západní civilizaci, ale ostatní jsou, já myslím, všechny špatné.
1: Váš kolega, pan Jiří Weigl, v Mladé frontě psal jakési zamýšlení nad Afghánistánem. A mimo jiné je tam věta, na kterou se vás teď chci ptát, jaký je váš názor, co si myslíte vy. Afghánská nekonečná válka se tak stala pouze eldorádem vojenských a drogových megakontraktů a semeništěm gigantické korupce, které nemohlo nepoznamenat svými přesahy poměry v USA a jinde na západě. Podepisujete toto a já dodávám, je to prohraná válka západu s Afghánistánem.
0: Tak to je první větě. Já samozřejmě jsem ten článek pana kolegy Weigla, on ho dopsal a přines mě ho o dvě kanceláře vedle, abych si ho přečet a buď mu řekl, že to je blbost, nebo ne. Takže takto jsem já ten článek přečet, já jsem ho prolít a zdál se mi naprosto bezvadný a řekl jsem, honem, zavolejte Petra Macinku, ať to zkusí udat někde v nějakých médiích. Prolít ve smyslu s jeho obecným vyzněním, s tím, co říká zásadního a tak dále, 100% souhlasím. Tím nechci říkat, že bych dělal redaktora, jestli bych v jedné větě změnil slovosled nebo změnil použité slovo, ale v principu ano, byl jsem velmi rád, když tento článek neskončil pouze na naší webové stránce jako naše stanovisko k Afghánistánu, ale že to bylo publikováno ve významném deníku a tomu jsem skutečně rád.
1: Prohrál Západ válku?
0: Západ prohrál válku, já bych, když použijeme tuhle terminologii, tak já bych řekl, že v něčem řeknu ano a hned to ale trošku redefinuju, tuhle tu otázku. Západ určitě válku prohrál, ale a teď to, ta moje inovace snad k tomu vašemu heslu nebo k té otázce. Západ hlavně prohrál válku sám se sebou. Západ přestává být západem, západ se zásadně proměňuje, blbne, chceme-li říci, odvrací od základních principů, které ten západ definovali jako západ, a tuhle tu válku západ sám se sebou prohrává. Vítězové téhleté války, o které já mluvím, není ten či onen mujahedin se samopalem v ruce na ulici v Kábulu, ale vítězem jsou ti, kteří chtějí naši civilizaci rozbourat, ti mezi námi. A tím bychom se mohli vrátit k těm tady těch knížce a k těm volbám, protože já několik takových subjektů na naší politické scéně vidím, kteří tuto válku prohráli. Jde o to, aby jim taky nulu dali ty naši voliči v tom říjnu.
1: A řekneme, kdo jsou ty subjekty?
0: No tak já to mohu říci, ale mně postačí, abych jako prototyp těchto subjektů jmenoval naše Piráty, které považuji za zlo samo o sobě a za někoho, kdo se zříká základních hodnot západní civilizace. To bude pan Bartoš zlobit asi na mě teď.
1: To vydržíte. Tak
0: já to vydržím.
1: Za ty roky, pane prezidente, se na vás, myslím, zlobil kdekdo.
2: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Vašku.
1: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
2: Podtrženo sečteno a Petr Holec. Vítej.
3: Děkuji za pozvání, Alek.
2: Zajímavé slovní spojení, esteticky brutální.
3: Esteticky brutální.
2: Kde jsi na to přišel?
3: No, podíval jsem se na to. Myslíš kampaně SPD?
2: No.
3: Byla esteticky brutální. Když se na to člověk podíval, tak to za prvý splnila účel, upoutala tvoji pozornost. Prostě musela se na to dívat. Esteticky brutální byla taky, ale víš, co na ní bylo nejhoršího? Že byla pravdivá, protože se týkala to, co víme o velkém počtu Romů, jak tady žijí, jak dojí sociální stát, nechtějí se jim pracovat a tak dál. Děti dělají jako prostředek, jak získat další peníze. No a nelegální migrace, vidíme teď, jak sužuje celou Evropu, nebo sužuje, slabý slovo, trápí, máme tady terorismus. Německo sousední, vidíme, jaký s tím mají problém. A SPD to dala do své kampaně, protože v rámci politické korektnosti se o tomhle jakoby nemá a nesmí mluvit nejradši, protože je to taková ta vošklivá pravda, která je vždycky nejhorší. A teď vidíme důsledek.
2: Teď vidíme důsledek, je to vlastně i naše první téma, ČTK. Policie navrhla obžalovat Okamuru kvůli kontroverzním plakátům. Tak teď už víme, že nejsou kontroverzní, ale že jsou esteticky brutální. Nicméně četla jsem třeba v komentářích, že lidi doporučují státnímu zástupci, než podá obžalobu, tak ať se jede do Německa podívat, co se tam děje. Ty jsi to vlastně popsal. Tak myslíš si, že státní zástupce požene Okamuru před soud?
3: Já se obávám, že jo, protože oni už v rámci toho trestního stíhání Tomio Okamury tak vlastně podávali nějaký námitky a oni to všechno odpálkovávali, takže se čeká, že žalobce, jak je teď za režimu Petra Fialy zvykem, to požene dál, neboli požene to k soudu. To, co se může stát, je celkem procesně jasný. Můžou Tomio Okamuru odsoudit, tam maximum jsou až 3 roky, může jaký dostat podmínku nebo pokutu. A současně s tím by mohli zkusit zakázat SPD, jako v rámci, ten zákon je napsaný tak, že se třeba jako trest dává zrušení firmy. Firma by v tomhle případě byla SPD, jenomže by musel soud prokázat, že SPD byla založená jenom kvůli páchání trestní činnosti. To si myslím, že i na dobu Petra Fialy je velmi putinovský, velmi ruský a brutální, další brutální věc. Takže by na to mohli jít jinak, dají Okamurovi podmínku. Pak třeba někdo takový dobrák, jako Jiří Pospíšil, který vlastně to trestní oznámení podal, tak napíše podnět na vnitro, že by bylo dobrý zrušit SPD, protože když byl její šéf jako odsouzený, byť jenom podmínečně za extremismus nebo rasismus, xenofobie a tak dál, takže by bylo dobrý se zbavit SPD. Vnitro, kdyby ho ještě vedl Vít Rakušan, což je taky dobrák, tak by rád přidal pomocnou ruku k dílu. Museli by to poslat nejvyššímu správnímu soudu a ten by rozhodl, mohl by SPD skutečně zrušit. Precedent tady je mimochodem. Na základě podobného obvinění z extremismu nebo rasismu se zrušila už dělnická strana, která tím pádem přestala existovat. Takže to jsou možnosti, co se může stát.
2: Může, ale nemusí. Řekni, že
3: ale nemusí. Samozřejmě nemusí.
2: Nepůsobilo by to jako velice účelově, kdyby se tohleto všechno... Vlastně jak? Dá se to stihnout do voleb.
3: Do voleb si myslím, že ne. Byť vidíme, že naše soudy podobné případy začaly soudit najednou velmi nečesky rychle. Vys učitelka Bednářová a tak dál. A že viděli jsme tam úlohu žalobce opravdu jako urválkovskou, že je potřeba jí odsoudit. Jinak ty si řekla, nepůsobilo by to účelově, tak ano, máš naprostou pravdu, ale já ti jenom něco shrnu. Účelově už soudíme Andreje Babiše a podívej se na ty zvraty v trestním stíhání i v soudních verdiktech. Účelově se teď sepsal Lex Konečná nebo proti propagaci komunismu, přestože tady podle jiného zákona přes 30 let existuje KSČM, která je co už jenom svým názvem propagací komunismu. Tak a teď tady máme Okamuru. Já jsem s ironií říkal jenom bejt motoristama, tak čekám teď taky trestní oznámení nebo něco, protože ty ještě chybí do počtu, jak se jich zkusit zbavit.
2: Tak myslím, že Filip Turek už nějaký trestní oznámení má, ale já jsem poslouchala tvůj středeční stream a přiznám se, padla na mě potom taková tíha na mě, takový dojem, že se tady nějak utahují šrouby a teď to na mě padá zase. Nemáš něco, já nevím, něco...
3: Já to trošku vylepším, je to jménem demokracie, jestli ti to pomůže.
2: No,
3: to
2: říká slovo Petr demokracie Fiala. Už je teď takové, já nevím.
3: Protože, víš jak to je, jenom ti, co stojí na straně Petra Fialy, jsou demokraté a hájí demokracii a všichni, co stojí na té nesprávné straně proti Petru Fialovi, vys tady Tomi Okamura, tak jsou nedemokraté. A je potřeba s nima nějak zatočit.
2: No, vzhledem k tomu, co jsme říkali, než jsme začali natáčet o Petru Fialovi a my ho máme samozřejmě také tady v tématech, tak si taky pěkný nedemokrat, abys věděl.
3: To jsem.
2: Tak, parlamentní listy. Nikdo to nepopřel. Vedchý Seznam Černochová, poslanec sčítá. Tak jenom lehce uvedu, týká se to toho, že údajně vojáci mají zasahovat do politické debaty na sociálních sítích?
3: Je to...
2: Vojáci, armáda, je to možné?
3: Je... Hele, v Česku začíná
2: vůbec
3: krok po
2: kroku
3: být možných tolik věcí, které předtím nebyly možné, že bohužel ano. Já jenom řeknu, ty jsi, na tebe padla tíže ze stíhání a případného odsouzení Tomia Okamury. A když se podívám na tu fotku, tady máme, tady to je vyloženě optimismus, ne, z tohohle člověka Sála, z plukovníka Foltýna. A tady se podívám na herce Vedchýho, jak drží ten dron s takovým úsměvem jako zlomyslným, jako kdyby držel nějakou bombu a říkal si ha, ha, ha, a hodím ji na vás a bude. Ale zpátky k armádě.
2: Promiň, díky no. Otakaru Foltýnovi máš klub, jo? Takže to jsi mu vděčný?
3: Jsem. To musím samozřejmě poděkovat. Já jsem ty texty armádní čet, oni jsou dva. Jeden. První se jmenuje Karel a to by mohlo být tam.
2: Ukažme si, ale nic nenaznačujeme.
3: Nic nenaznačujeme.
2: Může to být schoda.
3: Už jenom ten název je fantastický. A druhý, který z toho vychází, se jmenuje Volby 2000, co bys řekla, 25. A je to, já jsem zažil 20 let totalitu, takže já si ten jazyk totalitní velmi dobře pamatuju a teď se ho bohužel čím dál tím víc oživu. A ono se to týká toho, že armáda vlastně chce, on je to, jak oni říkají, že nás chtějí chránit před nějakými kyberhrozbami, dezinformacemi a tak dál. Ty texty jsou tak hnusně totalitní, orwellovský, že on je to jak s pirátským vězeňským autobusem. Není tam žádný jméno předepsaný ještě dopředu, ale místo je tam pro všechny dost. A tam se mluví o jakýmsi fiktivním nepříteli zevnitř, zvenku, jednotlivci, spolky, firmy. Tam stejně tak můžeš dát politickou stranu. Můžeš tam být ty klidně, můžu tam být já. My víme, že i lidi z armády prostě na sockách pod falešnými účty už vstupují do diskuzí, ovlivňují je. Samozřejmě ve prospěch koho? Moci Petra Fialy. Takže já, když jsem si to přečet, tak jsem si říkal, Ježišmarja, kdyby byla normální situace v Česku, tak ve všech redakcích pražských je poplach. No, poplachu došlo sice na vládních Seznam zprávách, který denunciovali koho? Posla toho, který to zjistil, a sice poslance Pavla Růžičku, který se k těm materiálům dostal, protože se dlouho v poslanecké sněmovně zabývá tematikou armády a vojenství.
2: Valášek, Jelínková, to jsou ta dvě jména novinářů. Díky takovým novinářům...
3: Pozor na ty slova, prosím tě, Alex, novináři.
2: No, v úvozovkách, no, protože dnes novinář je pomalu něco jako povl a žumpa, právě díky takovým. No, pokračuj.
3: No, a... Mě to samozřejmě děsí, protože z těch materiálů vyplývá, že i armáda, a teď si vím, že už máme samozřejmě vládu, její média, ústavní soud, do toho máme BIS, ta už je dávno prostě nepřiznanou vládní stranou, a do toho nám vstupuje ještě armáda jako další silová složka, která najednou má bdít nad demokratickýma volbama. V podstatě z armády se za Petra Fialy a tady Karla Řehky stává normální politická divize vlády.
2: A to se vojáci nevzbouří, řekni mi. Přeci oni jsou vojáci, slouží úplně jinému účelu, jiným účelům, než vstupat do diskuzí a ovlivňovat debatu na sociálních sítích a trolit a já nevím co všechno.
3: I vojáci samozřejmě mají nějakou svou hrdost, ale taky mají nějaký závazky, mají hypotéky, mají leasingy a tak dál. Vědí, že doba ekonomicky není snadná, takže já chápu, že přijít o práci v tuhle dobu, ku příkladu, a že opravdu tenhle režim se s tím nemaže, tak nikdo extra nechce. Zvlášť, že třeba v armádě dlouho, máš vyšší hodnost, máš perspektivu nějakého důchodu, výsluh a tak dál.
2: Co přijde s novou vládou, s novým ministrem obrany? Stínový je pan Metnar.
3: Ano.
2: Vymění si náčelníka generálního štábu?
3: No, já doufám.
2: To, že zruší Otakara Foltýna, to už všichni říkají to tak jako jedním hlasem.
3: Já doufám, že zruší i tohle to celý, že Ondřej Vetchý se zase vrátí čistě k herectví. Karla Řehku, že někdo, že ho vymění, protože to, co on tady dělá a dovoluje si, teď on i tady v té dronové privátní v podstatě aktivitě, kdy se rozvídáme, že někdo pašuje z armády drony na Ukrajinu a tak dál, ale zase nic se jakoby neděje, nemáme se to rozvědět, tak já doufám, že se vymění vláda a že samozřejmě nová vláda prostě tohleto změní a že ty lidi, kteří jsou za tohle zodpovědní, za tu politizaci všeho, BIS, armády a dalších institucí, takže by se zase vrátí do nějakých normálnějších kolejí.
2: Tak, premiér Fiala zamířil do Německa. Echo 24 napsalo, je rozumné, že se premiéři V4 nescházejí. To musím zdůraznit, já jsem si to četla několikrát, ten titulek, nechtěla jsem věřit. Řekl Fiala v Berlíně.
3: Podívej se jenom na tu řeč těla těch obou premiérů, no premiéra našeho a kancléře německého. I ten Friedrich Merz se tak nějak usmívá docela sympaticky. Pojď se na výraz Petra Fialy, jeho řeč těla je tak nepříjemná. V tom už je vlastně, toho člověka si nemůžeš spojit už s ničím pozitivním. Nebo podívej se na to a řekni mi, to je takový spíš šklep než úsměv. A bohužel k tomu šklebu sedí to, co on tam říká. Za prvý, že se premiéři V4 nescházejí. To je fakt neuvěřitelný, že náš premiér, naše vláda se nechce scházet s našimi sousedy. A s tradičními sousedy, s kterými nás prostě pojí historicky mnohem víc, než s Německem a se Západem a vždycky jsme byli schopni jménem V4 hájit společný zájmy. A i na tu V4 nabalit případně další země. Klidně, ryze cynicky, účelově, ale tak to funguje v EU. A druhá věc je, kterou Petr Fiala řekl v Berlíně, nepochopitelná, on pochválil německý hraniční kontroly na hranicích s náma, s Českem. A já si říkám, já bych vyzval veřejnost, že je nefér obviňovat Petra Fialu nebo nazývat ho ukrajinským premiérem, což nepochybně je, ale že je i německým premiérem. Tak bych všechny poprosil, aby říkali německý a ukrajinský premiér Petr Fiala, protože Petr
2: Fiala... To by Němci nechtěli, věřme.
3: Já to chápu. Nezná na rozdíl od premiérů našich sousedů, ať už je to polský premiér, slovenský premiér, maďarský premiér, no, nebo téměř sousedů, nezná nic jako národní český zájmy.
2: Já furt přemýšlím, co z toho pohledu jako číst a je to takový to jsem to tomu Ficovi nadal. On tak miluje tu V4 a chce, aby jsme se setkávali všichni.
3: Jo.
2: Ale zajímalo by mě, jestli spolu mluvili o Robertu Ficovi, protože kancléř německý ho pochválil nebo vlastně ho podpořil v jeho snaze zajistit plyn i poté, co bude zakázán ten ruský v roce 28, 27, nevím.
3: No, aby taky ne, protože i z Německa...
2: Ocenil tu debatu.
3: Jasně, protože i z německého průmyslu se ozývá to, co od Roberta Fica, a sice, že Německo průmyslový, stejně jako my, nemůže prosperovat bez levnějšího plynu, což je ruský plyn. A i od kapitánu, jak se říká, německého průmyslu zaznívá, pro boha, vraťme se k ruskému plynu, je to celý nesmysl. A Robert Fico samozřejmě v rámci hájení národních zájmů Slovenska, který taky potřebuje i ruský plyn, tak to hájí a víš, jak to je. Vždycky oceníš někoho, kdo projeví nějakou kuráž a odvahu a pere se za své vlastní zájmy nebo za sebe, než sraba, jako je náš premiér Fiala, který se nepere za nic a je takový opravdu srab, že všude, kam přijede, tak se už předem hrbí. Přichází ohnutej, takže já myslím, že pro něj musí mít každý případně jenom opovržení, stejně jako, a my se k tomu dostaneme, prezident Ukrajiny Zelenský, který sem jezdí jako, banky půjčou na úvěry, on si sem jezdí jako do své osobní kasičky, tady vždycky dostane ty peníze bez jakýkoliv odporu.
2: No, ne všichni, ale ta slova o V4 kritizovali. Třeba Tomáš Zdechovský pochválil premiéra Fialu a řekl, scházet se s Ficem a s Orbánem je jako čůrat do bazénu a čekat, že voda zůstane čistá.
3: No tak asi Zdechy o tom něco ví teda, že si čurá do bazénu a čeká, že voda zůstane čistá. Já bych ho skoro z toho podezříval.
2: No, pojďme dál. První zprávy CZ, diplomatický pas na dovolenou, další patálie ministra Válka. Tak tato zpráva přišla poté, co vyšlo najevo, že lítá s šéfem firmy do Dubaje na golf. Šéf té firmy, nebo firma, má desítky milionů ročně od ministerstva zdravotnictví, za služby samozřejmě. A tak mi přijde, že tahle patálie je trošku menšího významu než ta dubajská. Co myslíš? Dá se to porovnat?
3: To určitě, ale já bych se skoro...
2: Tak to je drobnost proti tomu, ne?
3: Jasně. Petr Fiala má mimochodem rád slovo drobnost. Když někde chybí desítky miliard, tak říká, že jsou to drobný. A já bych se ministra Válka skoro zastal, že on fakt to nemusí vědět, protože podle mě vůbec neví, co se na tom ministerstvu děje. Takže možná lítá do Dubaje s šéfem firmy, která nonstop dostává velké zakázky na ministerstvu zdravotnictví. A vlastně Válek si u toho hraje nějakou bitvu tanků a tak a fakt neví, co se kolem něj děje, protože minister Válek, když se na něj podíváš a posloucháš ho, tak si fakt říkáš, za prvý, jak se nám přihodilo, že někdo takový může být ministrem, a za druhý, jak to mohl přežít celou tu dobu, vlastně přežít celý funkční období, a že to nikomu nepřijde divný, protože ten člověk není schopný sformulovat jedinou věc, jedinou myšlenku.
2: A myslíš, že ví, že kandiduje na Jižní Moravě, v Jihomoravském kraji jako premiér?
3: No jasně, protože on se sám pojistil a víš jak, že se stal první místopředsedou TOP 09. A teď Markéta Pekarová Adamová po volbách oznámila odchod z té funkce. A kdo je druhý nejmocnější v TOPce? Vlastimil Válek.
2: Dobře, ale když ministr Válek neví, tak vědí novináři, zajímají se novináři. Umím si představit, že u jiných lidí by už se houpali někde na plotě, na bráně, případně je naháněli po ulicích, tak viděl jsi něco takového, že by mainstreamoví novináři dělali?
3: Ne, ne. Tohle to je max, co oni udělají, protože ono to vyšlo i možná na nějakých vládních novinkách nebo podobných serverech, ale vlastně praxe je dneska taková, že tohle to je maximum, co se stane, že to vyjde jako zpráva. Ale pak už nenastane to, co nastává u opozice, že najednou se vyrojí sága nekonečná komentářů a vlastně tlak na to, aby na dotyčného politika, aby když tak odstoupil, aby skončil ve funkci, že jo, a tak dál. A vlastně ty reputační škody jsou případně větší. Ale tady vyjde jenom zpráva a konec. A honí se opozice převážně.
2: No, tak to je vizitka našich mainstreamových médií. Tak, byl tu Václav Klaus? Hovořil v tradičním rozhovoru s Xaverem a mimo jiné řekl, Hácha byl alespoň zlomený, ne jako Fiala, obrovská ostuda, Německo je čím dále víc militarizované, obžaloba Okamury patří do světa pozdního komunismu. Témata, o kterých jsme teď mluvili, tak co to srovnání s Háchou obstojí? Nebo už je to...
3: No já bych trošku oponoval v tom, že Petr Fiala je taky zlomený v pase dost, když někam přichází a přijíždí. Takže to srovnání docela sedí, bohužel. Hácha aspoň měl důvod být zlomený tím osudem, který byl mnohem větší než on a přesahoval hranice Československa tehdy. Fiala v žádný takový situaci není. Ten se zlomil sám ze svých deficitů charakterových a dalších osobnostních. Jinak o Okamurovi jsme mluvili, ale Německo je čím dál víc militarizované, jasně, a jakou my máme historickou zkušenost s Německem a jeho militarizací, v podstatě snahou vymazat nás ze světa a z mapy. A vidíš, a nikomu to tady v Česku, nikdo o tom nemluví, Německo není jenom víc militarizovaný, Německo je i víc islamizovaný. A v podstatě tam z Německa se stává, nebo už stala úplně jiná země, než jsme byli zvyklí. To spořádané Německo, kde platí opravdu zákon a právo a lidi žijí spořádaně a patří to k jejich tradici, to je bohužel pryč a jsou to naši sousedi. Německo navíc ještě neprospívá ekonomicky, podobně jako my, což taky nikdy nepomůže ničemu dobrému. Ale vidíš, že u nás vlastně žádnou debatu o tom, co se děje v Německu, na který mimochodem jsme ještě tak životně navázaní ekonomicky, tak se nevede. Všichni v podstatě musíme denně hejtovat akorát Putina a Rusko.
2: No v Německu bude platit zákon. Zákon, který umožní rychleji vyrábět zbraně.
3: Jo, no. To určitě. No.
2: A když to byl Oskar Krejčí v pořadu Za čárou, tak zmiňoval obavu o to, pokud se dodrží těch 5%, tak skutečně Německo bude mít nejpočetnější, nejsilnější konvenční armádu. Tak možná už nešel ten premiér Fiala, už to nějak jako ladit?
3: Ne, já myslím, že ne. Vem si, že z 5% HDP na zbrojení se stala vlastně chlouba nějakého volebního programu. To nikdy nebylo, prostě zbrojilo se vždycky, ale bylo to víceméně v tichosti a všem bylo jedno, jestli to bylo 1,2 nebo 1,9 nebo 2%, ale teď se najednou stala úplná modla z toho 5%, jako kdo vlastně dá víc a utratí za ty zbraně tak lepší. A my všichni víme, co se stane, když vyhlásíš 3%, 5%, že to musíš utratit, no tak prostě začneš utrácet. Když navíc to máš ještě jako hlavní bod svého programu, tak si uděláš spřízněnou skupinku zbrojařů, vyhlásíš těch 5%, všichni vědí, kolik je to peněz zhruba, a začne se velkoryse utrácet. A my už to vidíme u nás, ty zakázky jsou příšerný. Teď s těma leopardama, s tankama je poslední jako fakt těvka. Když i experti se na to podívali, řekli, to Němci ty leopardy vyhrabali od někač z kopřiv, měli je zrekonstruovat a pak nám je poslat, ale oni je vyhrabali nejspíš z kopřiv, na tu rekonstrukci zapomněli a máme jí teď tu údržbu platit my. A takhle se zbrojí, aby se to vytáhla na těch 5%.
2: Vidíš, a já jsem si myslela, že je to taková jako úlitba Donaldu Trumpovi, slibem nezarmoutíš, a tady se to vzalo velmi vážně.
3: No to jo, ale ani Amerika 5% nezbrojí, oni dávají nějaký 3,5%. No.
2: Tak, a je tu? I dnes Zelenský zradil odkaz Majdanu. Ukrajina bouří proti skandálnímu zákonu. Jinak, prosím tě, Petře, Volodymyr jsou obě tvrdá i. Vy jste v tom měli ve Velzonce trošku problém.
3: Měli.
2: A vidíš, Zelenský rovněž Y. Tak...
3: Není to žádný Vysocký, viď?
2: Ne, přesně tak. No, tak...
3: Já se úplně prosím tě lek tím no, vizualizací.
2: Můžeš poznávat, kdo je na pravé straně asi tak.
3: No, je to samozřejmě velká ironie. Za prvý, protože Zelenský kandidoval jako ten bojovník proti korupci. To byla proto byl zvolený vlastně. My víme, že na Ukrajině se krade strašně obludně dál. A vlastně tím víc, když začala válka, tak tím, jak tam Západ začal posílat peníze a zbraně, tak tím o to více tam ještě začalo krást. Takže ten odkaz, pokud
2: je
3: o...
2: Je co.
3: Je čím dál tím víc. Pokud je o korupci, byl zrazený dávno. Ale tohleto, ten zákon protikorupční, teda, který vyvolal tu i nevoli Západu konečně, tak to už jenom jako pokračování dlouhodobého procesu, kdy Zelenský utahuje šrouby a centralizuje moc. Ukrajina není demokracie. Ukrajina je skutečně jako už Zelenskýho poloautokracie, protože on mění lidi ve vládě, jak se mu zamané, uplácí je postama vlastně v západní Evropě nejradši nebo v Americe, aby se jich zbavil, aby je uplatil, aby už mu nepřekáželi v cestě. Svobodný média na Ukrajině neexistují. Tam, že je, tam je to stažený do jedné národní mediální fronty, na kterou dohlíží kdo? Tady Volodymyr a jeho lidi. A tohle to, co si dovolil teď, tak jenom tohle pokračování, ale kdo mu to dovolil, kdo mu to umožnil? Západní lídři, který jako předtím přivírají oči a pořád akorát říkají, přijmeme Ukrajinu do EU, kde všichni dohlížejí na demokracii v Polsku, Maďarsku, na Slovensku, mají velké obavy. A najednou jim vůbec nevadí, co Zelenský dělá na Ukrajině jménem demokracie.
2: No i Friedrich Merz se nedávno zmiňoval, že je to nepravděpodobné, že by Ukrajina vstoupila do Evropské unie před rokem 2034, to, což je ještě hodně daleko.
3: Jako vstup Ukrajiny do EU je konec EU, tak jaký známe. Ukrajina tam svojí institucionální skorumpovaností, nedemokratičností a dalšíma věcma nemá vůbec co dělat. To opravdu je konec EU, jak my ji známe a to, co EU symbolizuje i ve světě.
2: No, Robert Fico tenkrát pravil, že ano, my budeme souhlasit s tím, aby Ukrajina vstoupila do Evropské unie, ale jak začnou ty přístupové rozhovory, tak uvidí sama Ukrajina, kolik těch spojenců jí bude házet klacky pod nohy, protože si to spočítá, kolik to každý ten stát bude stát. Stát bude stát.
3: No, jasně.
2: Děkuji, že jsi přišel. Jsme na konci.
3: Díky za pozvání.
2: Budu se těšit na příště.
3: Já taky.
2: Podtrženo sečteno a Petr Holec.
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Až moje rybu zdusí ráno,

řečiště stopy smaže bláto. Z mozku se tváře vypaří, potom si řeknem, stálo

0: Jana Bobošíková je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jana Bobošíková je novinářkou, hlavní tvář webového nebo YouTubeového kanálu, aby bylo jasno, publicistického lomeno zpravodajského, jak jsem pochopil v poslední době, a zejména kandidátka nebo lídrně kandidátky Stačilo ve Středočeském kraji v podzimních parlamentních volbách. Co byla poslední kapka, paní Bobošíková, že jste se rozhodla kandidovat?
1: Ono to, pane Veselý, vyplynulo, řekněme, z dlouholeté činnosti, aby bylo jasno. Protože, ano. My jsme si, aby bylo jasno, velmi všímali toho, jak je fragmentovaná mimoparlamentní poslanecká scéna, mimoparlamentní politická scéna. A když začaly ty velké demonstrace v září 22 na Václavském náměstí, tak jsme se zpětně podívali na výsledky voleb 2021 a tam nám došlo to, co dnes už všichni vědí, že opravdu víc než milion hlasů zůstalo mimo sněmovnu. A já nezakrývám to, že aby bylo jasno, jsme se snažili co nejvíce informovat právě o té mimoparlamentní politické scéně, co nejvíce hovořit o tom, co se děje na těch demonstracích, co se děje i v těch menších, drobných mimoparlamentních stranách, a víceméně jsme se snažili prostřednictvím i toho vysílání, i informování o tom, co se děje na této scéně, směřovat k tomu, aby se ta mimoparlamentní scéna nějakým způsobem z té fragmentace začala spojovat. Aby opravdu ty hlasy lidí, které byly slyšet jenom na tom Václaváku nebo jenom na těch demonstracích, tak aby postupně mohli získat hlas i v té poslanecké sněmovně. A z toho potom takovou cestou, kdy nejprve kandidoval náš kolega, nyní už europoslanec Dostal, který měl u nás, aby bylo jasno, svou právní džungli, kdy k nám začali chodit lidé, kteří se opravdu politicky na té mimoparlamentní scéně angažovali, jako například paní doktorka Dernerová, pan Klusáček, paní Konečná, europoslankyně, tak víceméně touto činností bych řekla, že jsme vpluli do toho proudu Stačilo.
0: Vy říkáte vlastně, že aby bylo jasno, ten YouTubeový kanál, který děláte, že to byla ta poslední kapka, když jste se dívali, jak je fragmentovaná ta scéna. Já to jenom dokončím. Řekněme, jak je rozdělená ta scéna politická. Povedlo se tedy sjednotit a dát dohromady to, co vysvětlujete, povedl se ten záměr?
1: Já si myslím, že do jisté míry ano. Já osobně mám radost, když vidím, jak Tomio Okamura dokázal na SPD nabalit mimo parlamentní politické strany. A jsem také velmi ráda, že něco podobného se doufám daří nebo zadařilo Danu Sterzikovi ve Stačilo.
0: Ale přesto, my co to pozorujeme zvenku a nikam nekandidujeme zatím, tak si říkáme, že tu a tam je cítit takové skřípání. Třeba vy s motoristy, SPD vůči Stačilo v mnoha případech. Čeká se stále na toho spasitele, na toho sjednotitele, nebo už tady je?
1: Já si myslím, že pro tyto volby tady sjednotitel není.
0: Není.
1: Ale myslím si, že pro tyto volby je tady společný jmenovatel. Jestli mohu to rozvést?
0: Určitě.
1: Tak jako současné strany vládní čtyřkoalice, dříve pětikoalice a někdy říkám i šestikoalice, protože v některých rozhodnutích i hnutí ANO patří do toho Fialova gengu, mají svého nejmenšího společného jmenovatele, tak si myslím, že zrovna tak parlamentní opozice v roli pana Okamury a mimo parlamentní opozice, ať už jsou to motoristé, anebo především Stačilo, tak už má taky své společné jmenovatele. A to je třeba velmi silný kritický hlas vůči Evropské unii. Takže já si myslím, že se rodí ti nejmenší společní jmenovatelé a že třeba časem dojde k tomu, neříkám v těchto volbách, ale časem dojde k tomu, o čem velmi často hovoří pan profesor Pertedrulák, který je patronem hnutí Stačilo a který hovoří o tom, že by se měla vytvořit napříč pravicí, levicí široká vlastenecká konzervativní fronta.
0: Když vás poslouchám, je to milé, to, co říkáte, asi s tím budou naši diváci i souhlasit. Ale vy říkáte na línii levice-pravice. Co pak je to možné?
1: Myslím si, že to je možné. V tuto chvíli vysvětlím proč. My jsme nyní svědky toho, že nám vládne garnitura, která si říká středopravá.
0: Ona si někdy říká pravá, paní Bobošíková.
1: Nebo si říká pravá, také si říká správná, nebo nejlepší, to je jedno. Ale v rámci té pravicovosti vidíme prvky neuvěřitelného woke progresivistického levičáctví, které zasahují do řady politik té vlády nebo toho Fialova gengu, který

0: dál, anebo zda si necháme vnutit ta woke, progresivistická, kulturní témata, která tu společnost rozdělují v úplně jiném řezu. Na jedné straně je LGBT problematika a manželství pro všechny, na druhé straně je tradiční rodina. A to potom záleží na síle politiků, na síle médií, na síle třeba i vzdělávacích institucí a toho prostředí, které je u nás vytvořeno.
1: Je fajn, že my v těch našich pořadech můžeme hovořit i za sebe a říkat, co si myslíme jako základ pro nějakou otázku. Vy asi tušíte, že já vás léta obdivuju jako moderátorku. Jako politička jste mě zatím nepřesvědčila. Kdybych volil ve Středočeském kraji, nevím. Asi bych zvažoval, ale nevím. Ptám se na to takto proto, že si pamatuju období, kdy vy jste vyloženě byla pravicovou političkou. Myslím, že jste se v nějaké době i hodně přikláněla k té konzervativní politice Václava Klause. Jestli se případně mě opravte, já také nemám úplně dobrou paměť. A teď vidím, že se přikláníte k té levicové politice. Nemám to chápat jako velkou proměnu Jany Bobošíkové?
0: V žádném případě. Jana Bobošíková je pořád stejná. Já jsem pořád stejná a tak jako v 90. letech, kdy jsme s manželem volili ODS a Václava Klause a věřili jsme tomu, že ODS je strana vlastenecká. Věřili jsme tomu, že ODS je strana, která se neštítí práce, pro kterou naopak je práce hodnota. A věřili jsme tomu, že ODS je strana, pro kterou má hodnotu drobné podnikání, pro kterou mají hodnotu živnostníci. Tak dnes věřím tomu a vidím to, je to vidět na každém kroku té vlády, na které jsme se shodli, že si říká pravicová, že ta nic takového nedělá. Ta se přeci obyčejné práce, bez které se nikdy nic nenarodí, štítí, přednost dává neziskovkám, přednost dává všemu jinému, než těm lidem, kteří každé ráno vstanou a dělají někde na 2-3 směny. Pokud jde o vlastenectví, tak mám pocit, že má raději jiné země nebo nadnárodní uskupení než Českou republiku. A pokud jde o podporu drobných podnikatelů, tak když se podíváme na to, jak masivně zrostly odvody, a když se podíváme ještě na to, že pracující zaměstnanci, kteří jsou nyní v nejnižších příjmových kategoriích, tak procentuálně odvádějí vyšší odvody, procentuálně, prosím, než ti, kteří jsou v nejvyšších příjmových kategoriích, tak to přeci nemá s pravicí vůbec nic společného. A já věřím celý svůj život na práci, bez té se nikdy nic nenarodí, věřím na svobodu, věřím na odvahu a jsem vlastenka. A nic podobného mi současné strany, které si říkají, že jsou pravicové, nenabízí. ODS v 90. letech toto nabízela.
1: Ono to vlastenectví, jak říkal F.L. Věk, není žádná sinekura. Si vzpomínáte, jak to tam několikrát bylo řečeno. S tím nelze než souhlasit. Nevadilo by vám, paní Bobošíková, kdybychom se chvíli bavili o vás?
0: No, prosím.
1: Mě zajímá vlastně, s čím vy teď jdete žádat o naše hlasy. Co se změnilo u vás? To všechno, co jste řekla, jsem asi ochoten i podepsat. Ale váš pohled na svět, předpokládám, že se nemohl změnit tím, že nějaká vláda je dobrá nebo špatná a že jsou nebo nejsou nějaké procentuální odvody. Já se ptám, jestli vy jste se změnila a nebylo by to nic špatného.
0: Tak já si myslím, že každý člověk se mění každou vteřinou. Každá jeho buňka se mění každou vteřinou, ale wow. nechci odvádět tímto směrem ten hovor. Podívejte, mě je dneska 60 let, mám dvě dospělé děti, bohužel jsem ovdověla a samozřejmě, že je možné, že možná mám i jiné názory než v těch 25. Ale spíš je to na vnějších pozorovatelích, protože já jak jdu životem, tak já to tak nevnímám. Já neustále pracuji, já si pořád myslím, že se lidem má pomáhat, já si myslím, že lidé mají stát na vlastních nohách, já si myslím, že se mají opírat o rodinné vztahy, že se mají opírat o práci, která za nimi zůstává, že mají mít dobré vztahy uvnitř rodin a to je prostě něco, co mě neopouští po celou mou životní dráhu, ať už jsem pracovala kdekoliv.
1: Zkusím to ještě jinak. Mm-hmm. Váš pohled na ten život kolem nás a červen politiku. na to všechno, o čem mluvíte, rodina a tak.

0: tak dále. Ten bychom teď měli chápat jako pravicový nebo jako levicový? Vy totiž víte, kam mířím.
1: Nevím, určitě. Ale jestliže víte co, uděláme to jinak. Jestli mohu poprosit, řekněte vaší definici pravice a vaší definici levice, protože to je něco, v čem dlouhodobě jsou tady zmatené pojmy. Když si vzpomenete na ta 90. léta, tak byla pravicová vláda, která ale nedokázala zprivatizovat banky. Byla pravicová vláda, která jako první, když Václav Klaus odcházel od moci, tak založila na deficitní rozpočet. Říkám to nerada, ale to jsou fakta. A pak přišla levicová vláda Miloše Zemana a ta udělala něco, co s tou levicovostí nemělo v té době vůbec nic společného, ale ty banky zprivatizovala. Takže teďkon, to není, že bych chtěla být nepříjemná nebo protivná, ale pojďme si tady definovat, co to je v roce 2025 pravice. Znovu říkám, pro mě pravice, tak jak jsem ji vnímala, byla vlastenectví, úcta k práci, úcta ke svobodě, úcta demokracii, úcta k rodině.
0: Asi bych to udělal málo kdy, ale já na to přistoupím. Pojďme to udělat jinak, jak jste říkala. Já vám to rád řeknu, protože, a teď možná projevím velkou neprofesionalitu, ale můj pohled je pravicový. A já vím proč. Já vím to, že bych chtěl štíhlejší stát, že by se každý měl především postarat sám o sebe, že bychom neměli být závislí na dotacích, že by neměli královat neziskové organizace. To je můj pohled. To je můj zhruba pohled na pravicovost. A já se ptám, jestli ještě ty naše pohledy, když říkáte, pojďme to udělat jinak, a vy se ptáte, tak jestli jsou podobné.
1: Naše pohledy jsou podobné, ale v čem je to zmatení pojmu? Vy jste pojmenoval pravicovost.
0: Tak jaký vnímám já? Ano, definici tady nemám, promiňte.
1: Tak jaký vnímáte vy? My se tady bavíme ve studiu XTB, vaše televize má velký dosah, ale rozhodně třeba nemá takový dosah při vší úctě, jako mají nejrůznější proslovy Petra Fialy.
0: Určitě.
1: A Petr Fiala říká o té vládě, že je pravicová. A přitom tam vidíme stále bujnější stát, stále více dotací, stále více úředníků, stále větší zasahování do práv rodičů nebo do výuky. Neboli to nemá s pravicí, tak jak je definována činnost této vlády v tomto státě, a na začátku jsme se shodli na tom, že ta vláda se definuje jako pravicová, tak to nemá nic společného. A my jsme nyní ve zmatení pojmů. A já tady mám program Stačilo. A my samozřejmě máme v programu Stačilo to, že se bude ořezávat. Ale rozhodně ne tak, že se budou třeba zvyšovat daně těm nejslabším, jako to udělala Fialova vláda. Já nevím, jestli si úplně teďko rozumíte. Rozumíme, vy jste řekl pravicové principy. A já říkám, my žijeme v zemi, kde je vláda, která si říká, že je pravicová, ale její principy pravicové absolutně nejsou.
0: Jo, souhlasím a byl bych rád, kdybychom na chvíli třeba odložili to, co je teď, protože my se bavíme hlavně o budoucnosti, souhlasíte?
1: Jednoznačně.
0: Bavíme se o tom, jak bude vypadat třeba politika Stačilo v nejbližších měsících a letech, protože to bude ovlivňovat a formovat to, jak žijeme v naší zemi. Souhlasíte?
1: Ano.
0: A kdybychom nechali ty všechny chyby a ty pohledy, které máme podobné na to, co se děje teď stranou, a ptali se na to, jak se na to díváte vy, tak se dostáváme možná k podstatě. Mohu já očekávat, že Stačilo a vy budete zastávat takové pozice, takový program poslanecké sněmovně, který vyhoví tomu, jak svět vidím já, byť z levé strany politického spektra?
1: Já si myslím, že jednoznačně ano. My už dnes víme, kde by se ve státním rozpočtu dalo ubírat a kde by se naopak dalo přidávat těm nejpotřebnějším.
0: Dobře, a řekněte mi, jak třeba v této chvíli, jaká panuje shoda nebo neshoda uvnitř Stačilo na váš vztah k NATO? Protože já jsem teď nedávno někde s překvapením četl, že Jana Bobošíková nechce NATO. Já si říkám, ale může to být taky dezinformace. informace, já si pořád říkám, že NATO nám dává kus bezpečí. Si myslím já naivně, ale já jsem prostý chlapec. Jak se na to díváte vy, Vystačilo?
1: My se na to díváme Vystačilo tak, že občané by měli mít právo si rozhodnout, zda chtějí nebo nechtějí být součástí Severoatlantické aliance. A to je první pohled.
0: A vy?
1: Já osobně se na to dívám tak, že svět se mění. Já jsem minulý týden poslouchala J.D. Vance v jednom velmi známém podcastu, který se jmenuje All In, a on tam říkal naprosto nezakrytě, že ho navštívil premiér jedné významné země Severoatlantické aliance a že s ním hovořil o tom, že NATO v této podobě už by nemělo existovat, že by se mělo začít velmi rychle měnit, že by v rámci NATO měly vzniknout i odnože mimo NATO. Neboli já si myslím, že takovéto rigidní nepřipouštíme si, že svět se může měnit. Nepřipouštíme si, že názory mohou být různé, tak to já považuji za nesmírně škodlivé. A byla bych ráda, abychom z této rigidity vystoupili a abychom jako Česká republika byli účastni i těchto diskusí, které třeba v tuto chvíli nejsou mainstreamové, ale které se vedou. A samozřejmě, pokud by šlo o tak zásadní krok, jako je opuštění Severoatlantické aliance, museli by o tom rozhodnout občané po velké diskusi. Jejíž součástí by byl jasný plán, jak by vypadal den poté. To samozřejmě nelze udělat bez hlavě lusknutím prstu, ale po hluboké diskusi. A třeba by to občané ani nechtěli.
0: Vy, Stačilo, vy, Jana Bobošíková, chcete opustit NATO v této chvíli?
1: V této chvíli ano.
0: A co bude den poté, když použijí vaše slova?
1: Já nevím, co bude dál poté. Vy vymyklete tu otázku, jestli chci v této chvíli. Já říkám ano, ale zrovna tak jsem vám řekla, že o tom nerozhoduje jednotlivec, o tom by museli rozhodnout občané v referendu. A součástí toho referenda by musela být obsáhlá diskuse o tom, co bude den poté. A vy sám víte, že jednu chvíli Donald Trump říká, Spojené státy opustí NATO. Druhou chvíli říká, neopustí NATO. Pak je další diskuse, kdy různé země říkají, vytvořme jinou platformu, než je NATO, na základě technologického sjednocení, třeba prostřednictvím některých zbraňových systémů. Takže ta situace se vyvíjí. A myslím si, že politici by měli takzvaně mít palec na tom tepu doby a vnímat tyto změny a ne se rigidně tvářit, že NATO je něco neměnného, že je to něco, co tady bude navždy. Tak to přeci není.
0: Sledoval jsem na vašem kanále, aby bylo jasno, vaše rozhořčení v tom případu rozhovoru pro deník, myslím, to bylo pro deník, kdy vám do titulku podsunuli něco, co tam nepatřilo a bylo vytrženo z kontextu. Já to řeknu svými slovy. Ukrajina přijde o svá území, no dobře, něco podobného tam bylo. Oni opak opravili, bylo to velké svinstvo podle mě v tu chvíli. Myslím, že jsem vám druhý den psal, přijďte na rozhovor. Já si totiž myslím, že toto je špatně. I kdybych si stokrát myslel, že nesouhlasím třeba s tím, jak vystupuje Stačilo, třeba stokrát nesouhlasil s tím, co říkáte vy jako politička budoucí, tak toto považuji za křivdu. A pojďme to tady narovnat. Třeba se to alespoň pár diváky takzvaně prolne a bude jim jasno.
1: Děkuji.
0: Řekněte, paní Bobošíková, jak by měla skončit válka na Ukrajině?
1: Mírem.
0: Souhlasím, k tomu je ale dlouhá cesta. A když použiju slova Ondřeje Hejmy z jedné jeho knihy, tak on tam říkal, z čeho se vyrábí ten mír?
1: Z diplomacie a z dobré vůle. A gram míru je podle mě lepší než tu na zbrojení a tu na války.
0: V tuto chvíli si pojďme říct, abychom se vrátili k té kauze a zazněl váš jasný názor. Měla by válka na Ukrajině skončit i za cenu ztráty území Ukrajiny?
1: Je otázka, čemu říkáte konec války. Vysvětlím. Jsou války, při kterých je uzavřeno příměří, ale nejsou považovány za ukončené. Ale v rámci toho příměří dojde k určitému územnímu rozdělení, ale mezinárodně to není uznáno jako něco, co je definitivní. Takže já nejsem mezinárodní právník ani mezinárodní diplomat, ale trvám na tom, že co by mělo skončit, je zabíjení. A pak by si měli sednout diplomaté ke stolu a měli by si říct, jak si to představují. A pak už jsou ve hře nejrůznější třeba i dočasné statuty. Neznám všechny mezinárodní nástroje toho, kdy není jedna strana označená přímo za vítěznou a druhá přímo za tu, co prohrála, ale já si myslím, že nejdůležitější je, aby se teď ukončilo to zabíjení.
0: Souhlasím. A myslím, že nejčastějším koncem války, na tom se shodneme, je kapitulace jedné ze stran.
1: Někdy je to i příměří, nemusí to být vždy kapitulace.
0: Ale příměří není konec. Já se totiž ptám, aby to, co jsem já cítil jako křivdu vůči vám, v tom deníku, v tom titulku, tak aby tady zaznělo, aby bylo jasno, jak vy říkáte. Protože ono totiž podle průzkumů víc než 70% občanů naší země má za to, že by měla válka skončit i za cenu územních ztrát. Já si to myslím také, jestli je to potřeba říct. A ptám se, jak to vidíte vy?
1: Já se na to dívám takhle. Není to naše válka. Na tom trvám. To, že je to proxy válka Spojených států proti Rusku, to si myslím, že řekli už i Američané po nástupu Trumpa několikrát. A já si myslím, že o tom, jak ta válka skončí, se nebude rozhodovat u nás. A myslím si, že Ukrajina by se měla podívat do své minulosti a do toho, jak se chovala. Rusko by se mělo podívat do své minulosti a do toho, jak se chovalo. A v tomto sporu by mělo být za mě úplně jedno, co si myslí kdo v České republice. Protože znovu říkám, to není naše válka. A já si nedělám nárok na to, abych řekla fajn, ať si veme Rusko Krym nebo ať si veme Donbas. To si musí vyříkat oni.
0: No, souhlasím, ale já jsem se na to ptal proto, že znovu se vracím k tomu případu. Tam vám bylo podsunuto.
1: Já jenom vysvětlím, jak to vzniklo. Paní redaktorka se ptala, tuším, něco v tom duchu, proč tedy říkám, že to není naše válka, když může Rusko přijít i do Prahy, když může prostě Ukrajina nás má bránit před Ruskem. A já jsem řekla, že bych očekávala v tomto okamžiku, že pan premiér předstoupí se seriózními výsledky zpravodajských služeb, ze kterých bude jasně vyplývat, že jsme v jasném ohrožení před Ruskem, že Rusko, že ta zjištění jsou tak závažná, třeba od vojenského obraného zpravodajství, že Rusko se opravdu nezastaví na tom Donbase, že se nezastaví ani na tom Slovensku, ale že prostě opravdu půjde do Berlína, do Paříže,
0: což
1: do Londýna.
0: Což se neděje zatím.
1: No a tam v této souvislosti bylo řečeno, že ať si na Ukrajině dělají, co chtějí, jestli mají tyto informace, ale my jsme v České republice a jestliže máme neustále slyšet, že to je naše válka a že jsme ve válce a tak, a že se musíme bránit těm hordám z východu, takže si myslím, že by mělo být toto zveřejněno a pokud to není možné zveřejnit jako zpravodajskou informaci, čemuž ji rozumím, tak ať vystoupí vrcholní ústavní činitelé a řeknou na naší čest osobní, říkáme, že tady je prostě toto horké nebezpečí, že opravdu musíme dát 5% na zbrojení, že musíme zvažovat povinnou vojenskou službu. Takže v tomto kontextu byl ten rozhovor veden. A to, ať Ukrajina a Rusko, to bylo řečeno v tom kontextu, že rozumím tomu, že jsou informace, že Rusko na Ukrajině postupuje a že tam má svoje zájmy, ale my v České republice takové relevantní informace, že Rusko chce dobít Prahu, já jsem je tady neviděla.
0: Já řeknu, že kdyby to někoho zajímalo, tento speciální případ nebo ta kauza, tak existuje o tom celé video, aby bylo jasno.
1: Jestli ano, se nemýlím, část jednoho videa,
0: kde to vysvětlujete a jak se to potom narovnalo a změnilo. Držím palce ve volbách a jsem rád, že jste přišla po čase do XTV a doufám, že se brzo uvidíme. Díky a nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Naším hostem byla Jana Bobošíková.
2: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. xtv.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, já vás zdravím.
1: Jak pak jste se těšila na mě?
2: Já se na vás těším vždy.
1: Vždy? Někdy méně, někdy více.
2: Ne, vždycky více.
1: Vždycky více. A jak jste na tom dnes, protože já musím říct, že mám slabou šestku.
2: No, tak vidíte, vy se na mě netěšíte, co se vám stalo?
1: Nevím, něco se mnou děje. Hledal jsem na Google příznaky. V noci jsem měl úplně hroznou chuť na něco sladkého. Tak jsem šel k Vietnamcovi o 1:30 v noci. Podotýkám, že jsem si koupil tu větší studentskou pečeť a u televize o 1:30 v noci jsem ji sežral. A nejčastější příznaky, jo, a potom jsem měl ještě na něco chuť, tak jsem si rozdělal okurky, to jsem nic jiného doma neměl. Vepsal jsem to do Google a napsalo to, že z největší pravděpodobností se jedná o graviditu.
2: Ano, to si taky myslím. To jsem vám právě chtěla říct, že jste těhotná.
1: No, to je hrozný, ale něco se děje.
2: No to ale není hrozný, to je radostná zpráva.
1: Ne, tak počkejte, že to děláte srandu, takže jsem z toho takový jako... Za celý život jsem snad nesnědl někdy celou studentskou pečeť.
2: Za celý život jsem snad nebyl gravidní.
1: Nebyl. No a vy to máte zjevně na desítce, já to na vás vidím.
2: Jo, tak já vždycky jsem tak jako pozitivně
1: svítí
2: naladěná.
1: Svítí vám očiska.
2: No. Tak jednak jste mě navnadil tou studentskou pečetí.
1: Vy to máte to ráda?
2: Já taky můžu, no, studentskou pečeť. Jenom teda s okurkama se to servíruje málo kdy.
1: No tak ono je to jako v pořadí, no, ale podotýkám, na pořadí nezáleží, ale nekonzumuješ to zároveň. Musím říct, že v té studentské pečeti byly maliny a není to v tom dobrý prostě.
2: Ne, lepší jsou višně.
1: Že višně taky
2: višně
1: jsou.
2: V tom jsou. No oni už do toho naflákali kde co hrušku taky, ale u mě vede višňa a pak hruška.
1: Říkal Vietnamec, ptal jsem se ho, jaký to je a říkal, já to nejím. A byl to v tom obchodě, byl brutální smrad, tak jsem se ptal, jako co, jestli tam vybuchnul odpad nebo něco. A on říkal, že ne, že vaří rybu v zákulisí.
2: Ve dvě ráno, jo.
1: No, tak on je tam přes den v noci.
2: No jo.
1: Občas manželka, občas děti.
2: To je nějaká tuhá ryba.
1: No nějaká vietnamská ryba, která se, když se vaří, tak smrdí strašně.
2: V Dobřichovicích, což je sousední město, tak tam je Vietnamec a ten taky vaří, že často je mu tam cítit jídlo, ale tomu hezky voní. A já právě nedávno jsem viděla, že tam je celá rodina, takže oni si tak různě to nám dají na tu mističku, pak se tam sednou na kus papundeklu před krám a konzumujou to. A já jsem mu to chtěla pochválit a říkám, že to je pěkný, že kdyby jako byla ta možnost, takže bych se tam přišla k němu někdy najít. On říká, to byste nepřežili.
1: Jo, ten bude asi z jiného kantonu, když mu to voní. Ne, tady to smrdilo strašně. Měl bych řadu přirovnání, ale všechna ta přirovnání jsou politicky nekorektní.
2: To si umím představit.
1: Třeba...
2: No?
1: No ne, tak náš soused Tičnově, pan Daněk, strašně hodný člověk, před lety se snul a ten používal přirovnání, když on měl takovou dílnu, vedle baráku a tam tu a tam lepil něco lepidlem. A on to fakt jako hrozně smrdělo, to lepidlo. A on říkal, pojď ke mně do dílny, mám tam zatopený, ale je tam smrad, jak v divčí škole. A já jsem tenkrát nevěděl, co to znamená. Ani do dneška to nevím. Vlastně.
2: Jo.
1: Byla jste někdy v divčí škole?
2: No, to jsem asi nebyla. Byť jsem byla jednu dobu dívče, tak v dívčí škole vysloveně jsem nebyla.
1: A proč se zrovna toto říká tak nehezky?
2: No, já nevím. Já zase to znám trochu jinak. Já zase znám, že se říká, že to tam smrdí jak v dobře zavedeném nevěstinci.
1: Jo.
2: Jestli on toto není s tou dívčí škole, se ono to není nějaký politicky korektnější termín pro ten nevěstinec.
1: No, teď paní Karol nedávno 2-3 dny na CS filmu opakovali ten dvoudílný český film Anděl s ďáblem v těle, kde je Korn vynikající a tak. A druhá polovina nebo druhý díl se jmenuje Anděl svádí ďábla.
2: Znám.
1: Znáte to. No a je to podle mě jako fakt dobrý. Jo. Škoda, že to je tak nekvalitně natočený, to takový na tom CS filmu takový rozsypaný ten obraz, ale je tam hláška, nechápu, jak to mohlo tenkrát projít, a myslím, že to tam říká pan Vinklář.
2: Ano.
1: Říká, že na intelektuálky dávají ve slušným bordelu slevu. Si představte, kdyby dneska někdo něco takového řekl, my tady v satirickém pořadu můžeme.
2: No, my můžeme.
1: Ale kdyby někdo něco takového řekl, byť v legraci, napsal třeba na Facebook, umíte si představit, co by všechny Dekroa, Nerudový a všechny ty, tu paní, co psala Prcat, paní místopředsedkyně poslanecké sněmovny, jak se jmenuje ta maličká taková, ta paní hodná?
2: Richtrová. No, ale ta nepsala Prcat. To psala Gregorová.
1: Gregorová, no tak,
2: no.
1: Tak nevíte, kdo to psal tu ceduli. Já je myslím, že to bylo společný dílo. Ale toto by určitě pranířovala děvčata, takovou věc.
2: No,
1: chování.
2: Proti Vinklářovi by se svolávaly demonstrace feministek.
1: A my můžeme teď to tady citovat jako klasiku.
2: Ano.
1: A nikdo nám nemůže nic říct.
2: No?
1: Vlastně. No. Ale myslím si, že dojde paní Karol na den, kdy přijde nějaká komise. V předsedkyní té komise bude někde jako Pekarová třeba.
2: Ta by byla hezká předsedkyně komise.
1: Místo předseda bude třeba pan Zdechovský nebo někdo z těch lepších lidí. A budou tady ty věci vypípávat.
2: Jo.
1: A na konci, až poběží titulky, bude napsáno, bude takový kulatý razítko, a bude napsáno tento film. Prošel schvalovací komisí parlamentu České republiky pro etiku v české kinematografii.
2: A ještě tam budou jmenovitě podepsaný. Jako když přijdete do KFC a tam visí ta cedule, kdo pro vás dneska obaluje ty kuřata.
1: To mají?
2: To mají, že Pepa s Máňou. Tak tam bude vždycky cedule. Tento film pro vás osobně prověřila Pekarová se Zdechovským.
1: No, ale to jste mě překvapila.
2: Máj.
1: Neplete si to se Záchodama? Oni mají na záchodcích cedulku. No. A tam vždycky podepisují, když to tam někdo uklidí.
2: Tak o tý zas nevím já. Tak teď se to odhalilo. Já chodím do KFC na kuřata a vy kvůli toaletám.
1: No, na dálnici se mi občas přihodí, jo, že... Takže když je Burger King nebo McDonald's nebo KFC, tak možná je to jenom na pánských záchodech. Třeba vy ženy, intelektuálky, to tam nemáte, já nevím. A je tam vždycky taková cedulka, linky, a tam jsou vždycky hodina a podpis. A já jsem pochopil, po té, co jsem začal schánit propisku, že se podepíšu, že jsem se úspěšně vymočil, tak mě tam někdo řekl, že ne, na to to není. To tam uklízející píšu.
2: Aha.
1: No, aby bylo zřetelné, že každou půl hodinu, nebo čtvrt hodinu, nebo hodinu, já nevím, tam někdo přiběhne s košťátkem, ty kapičky u těch pizoárů vyšuruje, vymění toaletní papír a jede se dál.
2: No proto to není na těch dámských, protože my ženy si to po sobě většinou všechno umíme uklidit sami.
1: Ano, no. S tím bych, ač nerad, jo, souhlasil. No ale je to ta personifikace, že pro vás obaluje kuře, to nevím, jako, ale jestli je to, tak je to hezký. Nevím, jestli se vám to líbí, ale v Americe jsem mnohokrát, a když říkám mnohokrát, tak třeba desítkách kusů, jo, zažil situaci, že přijdete do restaurace a přijde číšník nebo servírka
2: ano.
1: A řekne, já se jmenuji John a budu se o vás starat.
2: Je, to je hezký.
1: A já mám v angličtině spolehlivě naučenou větu, já se jmenuji Xaver a sežeru všechno, co mi přinesete.
2: Já se jmenuji Xaver a čeká tě velká fuška.
1: No, tak víte, já na toto neúplně s radostí, jako toto není moje velký téma, protože mě se přihodila nehezká věc pod náma. V Las Vegas v zahrádce praskla lavička.
2: No jo, tak oni to dělají takový aušusový.
1: No, nedělej. My jsme se tam narvali asi 4 nebo 5 lidí. Byla to taková ta podobná, jak jsou tady jako ty dřevěný, spojený s tím stolem. A na jednou řach a byli jsme všichni na zemi. A ono to prasklo. Protože to je totiž asi jenom pro 4 a ještě k tomu normální lidi. Jo, jako 2 a 2. No, my jsme se tam narvali. Načež vyběhnul pravděpodobně šéf.
2: Ano.
1: A já jsem říkal, kluci, utíkáme. Protože ten jako... A on samozřejmě nás zastavil a ptal se, jestli máme v USA právníka, že je všechno v pořádku a že oběd je na nás, ano, na ně, ano. A že se nám omlouvá a že hned nechá přines další lavičku, která
2: bude mít vystužené nohy.
1: No a není to příjemné, když sedíte v restauraci, která je tam plná a najednou uslyšíte ten zvuk praskající od dřeva a spolu s dalšími 4 lidmi ležíte na zádech. Jeden drží v ruce kuře, jeden skleničku ještě u toho. Tak já toto nerad to vzpomínám, no, to nebyl hezký okamžik.
2: Zase je to pěkný, protože vemte si, kdyby se vám to stalo tady, tak za váma vyběhne proto, aby vám vynadal. Ale v Americe za váma vyběhne proto, aby se ujistil, že ho nebudete žalovat.
1: No to tak bylo. Tak on by hlavně tady vyběhnul proto, aby řekl, ne, že vynadal. Ale řekl, že to zaplatíte, protože my jsme samozřejmě nedodrželi počet osob hovada. Takhle jsme se tam chovali, paní Karo. No. Ale nutno ještě podotknout naši oblíbenou včera, dnes a zítra. Jestli pak víte, kdo má dneska svátek?
2: Náš pan tady nejvyšší.
1: Náš pan vedoucí.
2: Náš pan vedoucí.
1: Což znamená, že od rána tady všichni stáli v pozoru. Klaněli se, květinový dary, všechno, odmlouvat se nesmí, nic. Museli jsme přijít řádně, jako hezky oblečení všichni. A samozřejmě...
2: A proč jste se jako převlík teda na mě?
1: No, hodil jsem to zpátky do figury.
2: Jo, takzvaně smart casual, no. Jak se říká.
1: A víte, co je ještě zítra za výročí? Krom toho, že máme čer narozeniny. Představte si, že zítra bude 26.
2: Ano.
1: července.
2: Tak.
1: A 26. července 1855 byla poprvé vydána bábuška. Babička, jo, já už to prostě ukrajinské naše přátelé říkám, babička má výročí.
2: Babička má výročí. To
1: a
2: škoda,
1: víte, kde byla napsána
2: škoda,
1: babička?
2: Škoda, že se toho nedožila. No, ta byla napsaná v Praze?
1: Žitné tady.
2: Žitné, no, v Praze, no, to říkám.
1: Tam každý den jezdím a je tam busta.
2: Je tam pamětní deska.
1: Je tam pamětní
2: deska. A je to takový žlutý dům, mám pocit.
1: Ano,
2: světle žlutý.
1: Okrovej,
2: no.
1: A je tam napsáno, v tomto domě napsala Božena Němcová babičku.
2: Je.
1: V tom domě napisala pisatelka Němcová babušku. Buďte trošku, paní Karol, moderní.
2: No ne, to už není moderní právě. Jednak to říkáte rusky a ne ukrajinsky, to za prvé. A za druhé už ani ta ukrajinština nefrčí. Tak vy byste měl vědět, že proti lídrovi svobodného demokratického světa se teď na Ukrajině stávkuje, takže to už prostě nás neplatí. Tam naopak jít s dobou znamená tvářit se, že jste tímto směrem s dobou nikdy nešel.
1: No... Tam se k něčemu schyluje, podle mě.
2: Jo.
1: Ale on teda vzal zpátečku. Pozor.
2: Myslíte Zelčo?
1: Protesty Zelčo. Ty protesty byly kvůli tomu, že pan Zelí. Jsem profesor Zelí a vy jste moji žáci, opakujte to po mně. Jsi pak víte, z čeho to je?
2: Ne. Nikdy jsem to neslyšela. To jsem slyšela ledaco, což.
1: To je Šimek a Grossman, podle mě.
2: Fakt, jo. Tak to já mám teda docela nastudovaný a tohle neznám.
1: A to je návštěva zoo, si myslím já.
2: Aha, no vidíte, tak to nevím.
1: Jak Milovský říkal, že je ta užovka přátelská, jak mě hezky obtáčí. To je krajta Milovský. Nadechni se naposled. To nevíte?
2: Ne, to neznám.
1: Tak tam je jistý vystupující doktor, je jistý profesor Zelí, je učitel. No a oni... té povídce je přesně, že přišel Zelí do třídy a říkal, jsem profesor Zelí a vy jste můj žáci, opakujte to po mně. No, a tak zelí řeklo, že prokuratura bude spadat pod něj a na tu korupci. Protože ona prý na Ukrajině žádná korupce není.
2: No není, to je právě proto, je to lídr svobodného světa a jde nám všem příkladem. No. Oni se tam taky ztrácejí prachy, dokonce se tam ztrácí ta armádní technika, ale prosím vás, bez korupce. V tom je vlastně ten pokrok. Tady u nás by se to ztratilo díky korupci, tam se to ztratí, protože Ukrajina.
1: No, no a lidi šli do ulic a on hodil zpátečku ještě téhož dne, takže zůstal zase oblíbencem.
2: No. Ale je hezké, že lidi šli do ulic, jo? Že vlastně je to vidět, že následují našeho příkladu. Tady lidé taky chodili do ulic. Bylo to teda úplně k ničemu.
1: A jak dopadli?
2: No, jak dopadli.
1: Revoluce požírá...
2: Svoje děti.
1: Svoje děti. Hmm. No, paní Karol, tak ale já se pořád těším. Od začátku vy jste říkala, že máte krásné téma, že pojedeme na swingers party. Tak já už pomaličku přemýšlím, že půjdu k intimnímu kadeřníkovi, abych vám nedělal ostudu. Jako, chápete? Víte, že to je?
2: Jo, a co vám tam dole bude kadeřit?
1: No, nechce se mi z estetických důvodů o tom hovořit, ale stačí, musíte se spokojit s tím, že půjdu k intimnímu kadeřníkovi proto, abych vám na swingers party nedělal ostudu.
2: Ne, počkejte, na swingers party se nějak rozprchneme.
1: Ne, my naopak utvoříme rojnici.
2: No tak já jsem se těšila, že aspoň na té swingers party od vás budu mít na chvíli pokoj a ani to ne.
1: Co to znamená, že se tvoří rojnice?
2: Že chodíte jeden vedle druhýho.
1: Tomu se říká rojnice?
2: No, to je rojnice. To vám potom neproklouzne ani myš.
1: No tak to
2: což
1: je
2: na
1: té
2: swingers party může vypadat docela zajímavě.
1: Tak my vytvoříme rojnici a neproklouzne nám ani myš. No ale řekněte, kdy, abych byl připravený taky.
2: No já se trošku bojím, jestli jsme to už neprošvihli, ale takhle, jo. Anglická vesnice byla v obležení swingers festivalu a je to z 24. července článek, čili ze včerejška, takže už bychom na tu swingers party jeli s vibrátorem po akci.
1: Tak bychom aspoň jeli uklízet.
2: Ty jo, to nechcete uklízet.
1: Jak to?
2: To si myslím, že to bude ještě...
1: Tam budou odhozený...
2: Ale to už by bylo lepší uklízet po Černobylu, než po swingers party.
1: Ne, tam budou odhozený ty kalhoty s těma peněženkama.
2: Myslíte?
1: No jasně, plný liber.
2: Já si myslím, že tam budou odhozený úplně jiný věci.
1: Myslíte?
2: Plný úplně jiných věcí.
1: A použitý. Tak, ale podívejte se, paní Karol, nám nic lidského není cizí. Co si budeme říkat?
2: Ano.
1: Takže my bychom za stranu a za lidi a za ty soudruhy anglické, co bychom neudělali?
2: No ale ono sice ty soudruhy, kteří se účastnili té akce, tak těm se to asi líbilo. Ale nelíbilo se to místním. A víte proč?
1: No tak já, než to řeknete,
2: no.
1: Tak já tu teorii znám. Já vím, co... je největší nebezpečí hromadného sexu. Že vás vynechají. To já vím. Jestli míříte do tohoto punktu, tak to bych chápal. To by naštvalo každýho.
2: No není nic horšího, než zůstat plonkovej na swingers party, to je pravda.
1: No představte si, že tam bydlíte.
2: No.
1: Tam se sjedou lidi za pohlavním stykem z celého světa a vy sedíte na zahrádce. Tam
2: voda, pijete čaj o páté.
1: Pijete čaj o páté a říkáte, kdy už někdo zazvoní, abych tam šel. A on nikdo nezvoní. No. Ale co je teda naštvalo?
2: No, naštvalo je něco úplně jiného, než co vy tady popisujete, byť to samozřejmě může být jenom záminka. Naštvalo je hlasité sténání. Tam se prostě z toho místa, kde to probíhalo, tam se ozývaly tak hlasité zvuky, že to místní rušilo.
1: To je jak u nás baráku.
2: No právě. A teď si vemte, když vy sedíte na té zahradě, je vám 80, teď to posloucháte, to nikdo nechce, aby mu tady zněly v uších vzpomínky na mládí. Z nedalekého pole.
1: No proč tam nešli? Nebo to bylo jenom pro vybraný?
2: No, já když jsem viděla několik fotek z té akce, tak ono to vyžadovalo nějaký zvláštní make-up a kostým, že tam nikdo nevypadal úplně normálně, řekněme.
1: To já mám. Já mám ještě to peří od minule.
2: S peřím byste tam byl za hvězdu. Nějaký make-up bychom taky udělali. A líbil se mi článek na Primě, CNN Prima News, kde napsali, zatímco místní jsou pohoršeni, účastníci festivalu naopak hovoří o bezpečném a inkluzivním prostoru, kde se slaví sexuální svoboda a diverzita.
1: Určitě, to je na mě moc složitý.
2: Ne, to je krásný.
1: Bezpečném, inkluzivním prostoru.
2: Inkluzivní prostor. Právě, že jsem to pochopila tak, že kdyby ten anglický gentleman se zvedl od čaje o páté a šel by mezi ně, tak by ho nikdo nevyhazoval.
1: Inkluze.
2: Inkluze.
1: I kdyby třeba, řekněme, nevypadal...
2: I kdyby neměl ten kostým.
1: Kostým, než tam jsem nemířil. I kdyby třeba neměl...
2: Jako, čím přispět?
1: Čím přispět, kdyby třeba už neměl erekci.
2: Jo.
1: Tak to se může stát taky.
2: No a tak to se taky může změnit na té swingers party.
1: Jo.
2: Tam můžete vidět věci, že vám půjde hlava kolem.
1: No a já musím mít make-up a kostým. Tak jediný, co já vidím východisko, že byste mě udělala tu drag Mary, nebo jak se to jmenuje?
2: Queen. Myslíte
1: Mary,
2: drag, nebo? Queen.
1: Drag Queen.
2: Jo, že bychom se poradili s brzboháčem, jak na to?
1: Třeba, nebo s někým, kdo to ovládá, vy byste mě nalíčila.
2: Ano.
1: A já bych to vzal jedním vrzem. Jel bych na tu akci a potom, protože vím, že vaše dcerka má narozeniny, tak bych tam v tom kostýmu přijel a četl bych tam pohádky. Aby už od malička věděla, že správný chlap má namalované řasy, rtěnku, že má make-up, trojky kozy. Teď jsem vulgární. Že má vycpaná jaksi poprsí, že má šaty až na zem,
2: ano.
1: Krásný, a že má boty na podpatku.
2: Jo.
1: Aby už od malička věděla,
2: jak vypadá správný muž.
1: Jak vypadá správný muž. Protože jak tak znám vašeho partnera, v džínách, v tričku a letních botech musí působit v dnešní době absolutně jako nepřijatelně. Co to je jako?
2: No a Magdalenka by vám mohla pomoct, protože včera na oslavě ve školce dostala dětské umělé nalepovací nehty. No dětské? A s těma vy byste se tam na tom swingers festivalu úplně výjímal.
1: Musíte pomalu. Dětské umělé nalepovací prsty?
2: Ne, nechty.
1: Nechty.
2: No taková ta plastová hrůza, co nosí některé ženy na rukou v domnění, že je to sexy, tak oni to začali vyrábět už i pro děti. A nějakou maminku dítěte ze školky, doufám, že nás teď nikdo takový neposlouchá, nenapadlo nic lepšího, než to Magdalence koupit
1: maminka
2: a dát jí to jako dárek.
1: Trošku blbá, ne?
2: Ne, tak já si myslím, že to je jako vlastně hezký dárek.
1: Jo, hezký?
2: Je to hezký dárek, já ji to samozřejmě schovám a dám jí to, až jí bude 18.
1: Jo, aby to svým dětem případně kdyby uvážila.
2: Aby to schovala svým dětem a že jim to dá s tím, až jim bude 18.
1: A neříkejte, že nemají provedení pro chlapce. To v dnešní době vůbec není možný.
2: Já si myslím, že když je chlapec takto orientovan, rád si nalepí ty dívčí.
1: Chlapecké, dětské, nalepovací nechty.
2: No.
1: Musí to být všechno, paní Karlo, vy byste hned misgendrovala.
2: No ale Xavier, vy jste tady teď úplně misgendrovala. Vy jste tady teď naprosto pozoruhodným způsobem vyhmátnul mezeru na trhu. Protože je opravdu možné, že chlapecké nalepovací nehty umělé dosud se neprodávají.
1: Tak to je chyba.
2: Že maminky dětí, které, nebo chlapců, kteří zjistili ve svých 3 letech, že jsou vlastně dívkami, teď zoufale obíhají drogérie a obchodní centra a zjišťují, že nalepovací nehty pro chlapce prostě nejsou.
1: Představte si, co takové situaci musí vyvádět předsedkyně jihočeských kojících matek a biomatek, kdy zjistí, že něco takového, taková nespravedlnost, pro jejich dítě existuje. To musí být úplně v prdeli.
2: No jasně.
1: Musí říkat, to je, musíme napsat okamžitě ministru pro lidská práva a jestli to nevyřeší, poženeme to vejš.
2: No.
1: Tak paní Karol, já bych to ukončil tím, že příště nám musí dát vědět s tou party swingující dřív. A to znamená, že tam hraje swingová kapela taky, ne?
2: Vy si pletete swing a swingers.
1: To je
2: no, no ale já jak si to tak představuju, nebo jak mám informace o tom, jak tyhle věci probíhají, tak ono byste křičel tak nahlas, že byste tu kapelu stejně neslyšel.
1: Prosím vás, já si pořád nedou představit, že to je taková akce, dobře, tak třeba se to někomu líbí, bude to mít spoustu, upřímně říkám, že tady žertu, jakože bych tam no. v životě ne. A takže když jedu na akci, ono je to třeba přes víkend, nebo jak to je dlouho?
2: No určitě je to na pár dní, abyste se tam vůbec stihnul rozkoukat
1: a co
2: pořádně.
1: Já, řekněte mi, co já bych zbytek času se svýma 8 minutama tam dělal. Já bych si musel vzít pletení nebo něco. Něco. A protože já myslím, že pro většinu lidí to musí pak strašná nuda už. Ne,
2: já si to úplně představuji příští rok, jak přejedete, budete v ruce držet takový uháčkovaný cosi a řeknete, paní Karol, tady jsem vám na swingers party ve volném čase uháčkoval klobouček.
1: No, tak tam já budu mít, jestli je to na den, tak já budu mít přesně 23 hodin a 52 minut na háčkování.
2: To budete mít celý víkend.
1: Celý víkend
2: no,
1: to je?
2: No.
1: No a tam je i občerstvení jako a tak?
2: No určitě, to víte, že jo. Tam je full service. Takže tam byly i stany
1: takže
2: intimní.
1: Takže se tam prodává třeba smažený sýr a všechno.
2: Jo, tak v Anglii je tak spíš smažená ryba.
1: Smažená ryba.
2: No, no, no.
1: Fish
2: no.
1: chips.
2: No, no, no, no, no.
1: No to já nevím. Já tam nepojdu, paní Karo. Fakt asi.
2: No tak ale on tam nemusíte jezdit, to je i tady.
1: Je to tady?
2: To je i dokonce tady, bych řekla, jako v politice.
1: Jakože kámen cihlu?
2: No, no, tak když se podíváte na takovou koalici Spolu, tak tam je to taky všichni se všema.
1: A víte, že jo?
2: No.
1: Že to má ty znaky?
2: No jasně. No, to je vlastně tyhle ty předvolební koalice, to je jenom taková politická swingers party.
1: A je to, je tam i ta inkluze obsažená?
2: Ano.
1: Protože oni tam sedějí, ti pantáti z toho Spolu říkají, i toho Jurečku musíme vzít mezi sebe. Takže musí se chovat inkluzivně.
2: Jo.
1: No a co tam máte dát? Co vás ještě potkalo?
2: No počkejte, tak ještě je zajímavá věc, že první česká transgender žena se probojovala na prestižní soutěž krásy do Thajska.
1: No to je super.
2: Takže já to začínám, přátelé a Xavere, vidět tak, že my budeme mít to příští léto obsazený.
1: Počkejte, transgender žena je, že byla žena a je muž? Nebo
2: on se vás právě chtěla zeptat, jestli v tom nemáte nějaký jasno. Já v tom taky tápu.
1: No když je transgender žena, tak je vytransgenderovaná na chlapa, ne?
2: Já myslím, že transgender žena je muž, který se převléká za ženu.
1: No, ono se
2: že
1: říká,
2: to je žena, že která má dole jaksi jiný typ příslušenství.
1: No jak oni ještě můžou být v tom přechodu, nebo jak se to říká, ne? To jste v tranzici, nebo jak? To ještě nějakou dobu
2: mám. Nepočkejte, přechod a tranzice. To.
1: To vám nějakou dobu píchají ty?
2: Hormony.
1: Hormony a všechno a no. pak teprve začnete. Mně těch lidí líto, no já to beru.
2: Nepočkejte, protože by vám jich mělo být líto?
1: Jsou nešťastní.
2: Jedou na soutěž do Thajska?
1: Nešťastní.
2: Tak i to vás může potěšit.
1: Představte si, že žijete život, paní no. Karol, a máte pocit, že jste se narodila do špatného těla. Říkáte si každý den, ráno, v poledne, večer, říká, já bych tak chtěla být v těle Xavera.
2: No.
1: A tak si to vyzkoušet na den s těma pneumatikama, jaký to je. A potom se dostanete do tranzice.
2: A pak do Thajska.
1: Píchnou vám ty hemeroidy, nebo co to píchají, a potom už budete jako já. No co je? To tak chodí?
2: No.
1: No a ona se teda probojovala, nebo on se probojoval, nebo kdo se probojoval?
2: No, ten člověk se probojoval.
1: Ono se to probojovalo?
2: Ono se to probojovalo do Thajska a tam to bude soutěžilo za Česko v soutěži.
1: A jak to skončilo?
2: No to zatím nevíme. To se to teprve probojovalo a ještě se to nerozhodlo.
1: Jo, to teprve bylo. To... A kdy to je, to ještě stihneme do Thajska.
2: No já nevím, já bych tyhle akce nechala všechny na příští rok.
1: No na druhou stranu, není vám podezřelý, že to je zrovna v Thajsku?
2: Já si myslím, že zrovna do Thajska to patří teda.
1: Protože tam je to prý tak, že nikdy nevíte.
2: No právě, no.
1: Do poslední chvíle.
2: No, a ale...
1: Já jsem tam nikdy nebyl, nikdy bych tam nejel. Pro mě tento směr, jako všechno, co je od Pezinku dál, už je pro mě nepřijatelný.
2: Čiže na benzínku?
1: Od Pezinok.
2: Jo, jo, Pezinok.
1: A já mám rád Ameriku, tak tam ještě jako, no, můžu taky.
2: No, tam už,
1: ale
2: tam už to jede.
1: Představa, že jste v Thajsku a teď tam ti východní Němci

0: Jak tam byl, ale ne, prosím vás, to byla puberta někoho úplně jinýho.
1: Jak to?
0: To jsem ještě ani nebyla na světě, když se tohle zpívalo, prosím vás, holky z naší
1: Když
0: školky.
1: Mě bylo tak 13, 12, tak no, to byl největší šláger.
0: No, to jsem ještě nebyla na světě.
1: Jste nebyla na světě? Kde ne. jste byla?
0: No, tak ještě jsem chodila po houbách.
1: Fakt?
0: Hmm. No, ale slyšela jsem právě písničku svojí puberty. Já nevím, jestli si to vybavíte, jak se tam zpívá Zlato, pojď na to, ať to stojí za to.
1: To nevím.
0: A tam je přesně ten děj, že někdo jde, chláp jde na diskotéku, zbalí tam krásné děvče, že jo, a teď jdou k němu domů a výsledek je, že když teda to děvče se obnaží, mm-hmm. tak jaksi to není děvče, ale je to chlap, který si klek a říkal Zlato. Pojď na to, ať to stojí za to.
1: A kdo to zpíval? Zaborová s Reskem? Nebo to? Já to vůbec ne, nebudu.
0: Dokonce ani Karel Gott, nikdo takovej. Já nevím, vlastně ani si nevybavím jméno toho zpěváka, ale jenom je to vlastně vtipný, jak se to v čase mění, že v té době, kdy to frčelo a hrálo se to na diskotékách, tak se tomu jako všichni smáli, protože to mělo takový vtipný text. Můžete si to najít na YouTube. A říkali jsme si, to přece jako není možný, hej, to není možný. A vidíte to, hele, stačilo dospět a možný to je?
1: A to mě překvapuje, paní Karol, protože já žiju v tom, že vy jste z takové lepší rodiny a říkal jsem si určitě, paní Karol, od balíčka říkali, toto je Má vlast, Bedřich Smetana a Dalibor a já nevím, jak se jmenují ty jednotlivé věty, nebo co to je.
0: No.
1: A vy jste poslouchal takovýhle prasárničky?
0: No jasně, no, tak to jsme poslouchali jako děti všichni.
1: No není u
0: tak
1: vás...
0: Mou vlast posloucháte, když přijdete domů a když jedete ze školy, než tam dojdete, tak si poslechnete Zlato, pojď na to. A víte, další že... takový šlágr ještě byl, to možná taky znáte. Mládí jsem se učil hrobařem, jezdit s hlínou, jezdit s trakařem. Koupat hroby byl můj ideál.
1: Ano, to byla taková písnička.
0: No a to bylo tak jako plus minus podobný období.
1: Jo. Ale pořád mě to teda nezbavuje toho nepříjemného dojmu, že nezlobte se, já to musím říct, že u vás je zanedbaná výchova.
0: No. No tak to je taky základní předpoklad k tomu, abych v této společnosti mohla vůbec fungovat.
1: A přitom jste vyrostla v celkem jako solidní ženu a hezkýho věku jste se dožila. A všechno jako...
0: A ještě možná dožiju, já nemám v plánu to dneska úplně zabalit.
1: Ještě dožijete.
0: No.
1: Já myslím, jako vypadáte skvěle.
0: O, děkuji.
1: Vypadáte skvěle a dlouho hrající desku už bych si nekupoval. Ne, tak to je. Já myslím, že tady šef ještě budete jak 20 let. Říkal ne, ten
0: jo,
1: chlapec.
0: Jo, ne, vy ještě vydrží, vy jste dobré, vy ještě vydržíte tak 20 let.
1: To říkal tomu Polarejkovi, ten
0: Polarejkovi,
1: chlapec.
0: No. To, bylo,
1: že...
0: to bylo ale krásný. Tam je, když se na to zaměříte, pustíte si tu scénu znovu, tak dokonce i ten štáb jako už to neudržel a vyprsknul tam smíchy. To mě na tom hrozně baví. Jo? To, že Polarejk nevydržel, to je jasný. Ale i ten kameraman tam tak jako cuknul kamerou. A...
1: No, tak dobře. No.
0: No a přitom stačilo dát řetízek do jiného hrníčku a jenom.
1: Kde takovýmu chlapečkovi je konec? Chápete, že tento bude mít celý život na talíři?
0: Tak když si změní image.
1: No, tak ten tam bydlí někde na Větrné Hůrce, tam to všichni znají, může měnit, co chce, budu ho připojit na den denně.
0: No, ale tak já si myslím, že to může mít dobrý.
1: Jo?
0: Jo, tak přijdete do cukrárny a řekne, je, já vás zvám z televize, tady máte větrník.
1: Myslíte, že to je tak, že se s ním lidi chtějí fotit a podepisuje se na počkání?
0: Je to možný.
1: Že jo?
0: Je to možný. Já bych na jeho místě, abych to dělala. Takže když to s tím řetízkem takhle nevyšlo, tak ty prachy musíte dostat nějak jinak.
1: Já jsem si totiž říkal, kde třeba je konec takové Aničce Dajdou.
0: I drank too much last night. I missed the bus.
1: No ne, to...
0: No ta dělá jazyk, ta teď dělá podle mě jazykovou poradkyni Petru Fialovi. Protože on, když mluvil s Bidenem na té návštěvě, já jsem tam tu Aničku jako slyšela.
1: Jo, jo. Já teda jsem ten poslední, kdo by to mohl kritizovat, protože nemluvím anglicky, ale mě nejvíc baví, když anglicky mluvil Sobotka Bohuš.
0: Sobotka? Jo, vy myslíte, dear friends.
1: Jo,
0: no more social dumping.
1: Ale... Víte,

0: To je zlý, že se tomu smějeme. Víte,
1: ne,
0: že to je zlý?
1: Ne, to je úplně v pořádku.
0: Ne, to bychom neměli, bychom mít...
1: Ne, on by neměl jako tehdejší, myslím, že to pronášel ještě, když byl premiér, on by jako tehdejší premiér neměl mít takovouhle úroveň angličtiny. Takže my se tomu smějeme i naprosto v pořádku. Není, tomu se máme smát.
0: My jsme zlí lidé.
1: Ne, on měl zlou jazykovou vybavenost.
0: Dobře,
1: a proto se tomu smějeme.
0: My bychom v sobě měli pochopení. A prostě se tomu to nesmá.
1: No. Teďka. Tak to já pro to pochopení nemám.
0: Nemám to vůbec.
1: Já když slyším někoho, jak vypráví Dear Friends, no more social dumping, no more slave drivers, tak...
0: Jsme na konci, paní Karol. Těším se na příště.
1: No já se taky těším a hlavně doufám, že na konci budou někteří, o kterých jsme se tady bavili, na konci.
0: Mějte se hezky a naschledanou.
1: Vy taky, naschledanou. Hraje vám Rádio Xaver.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.

0: hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Pane holče, je tady čtvrtek. To je krásný den.
2: Už jsme tu zas, Xavre.
1: Už jsme tady zas. A dneska takový hezký čtvrtek, bych řekl.
2: Jo? Čím?
1: Tak venku, sluníčko.
2: Jo?
1: To vy ne, jako Ital musíte milovat.
2: Jo, a vidím, vy záříte.
1: Já zářím nad agendou.
2: Nad agendou, jo?
1: Protože máme spoustu dobré agendy. Prosím vás, vizuální tady agitace naše. Mm-hmm. Květen měsíc lásky, to je jasný, to jedeme. A dnes je tady, přátelé, heslo, které vymyslel, co vymyslel? Přinesl tady do Jámy Lvové pan Holec. Teď jde o všechno.
2: Ksever, já to nebyl.
1: A kdo to byl?
2: Já to ukrát, já jsem zloděj obyčejný.
1: A co to?
2: Já kradu, já se beru, co můžu dít, to mě víte.
1: A kdo řekl něco tak chytrý?
2: Tohle to vymyslel vrchní hodnotář.
1: Hodnotář?
2: Šéf strachovky Petr Fiala, jo. To je jeho volební krédo, teď jde o všechno.
1: A nechybí tam nějaký dodatek?
2: No tam chybí spousta dortků. Já jenom jsem si říkal, sedíte na správné straně, když to takhle čtete.
1: Dneska jo.
2: Krédo vznešený?
1: Dneska jo.
2: Jste si jistý?
1: No tak mám to takhle v zádech.
2: To totiž nesmí říkat lidi, kteří nestojí na správné straně.
1: Víte? Nemají ty hodnoty. No. Teď jde o všechno a dodatek jak komu, jo?
2: Jak komu, ale já to chápu, jemu jde o všechno.
1: No tak tam to je jasný.
2: Po té čtyřletce ničí Xavere, já bych taky cítil, že mi jde o všechno.
1: Já už jsem teda viděl někde na Facebooku, pane holče, jak mají tu kampaň s tou paní herečkou.
2: A tam se ale sešlo víc klaunů. I Bolek přišel za těch 18 milionů.
1: I Bolek byl.
2: Ale já za 18 milionů já bych tam došel taky na tu Masaryčku.
1: Byl na Masaryčce to bylo,
2: jo? Cestou bych si dal pár panáčků, abych dostal dobrou náladu, nasál do sebe hodnoty. A došel bych taky.
1: No, vy jste tam byl?
2: Nebyl. Já musím pracovat.
1: Ale co jste to za reportéra?
2: Já nejsem reportér už dávno.
1: Takže ne?
2: Ne. Já musím se živit, Xavere, a platit do státního rozpočtu, aby to mohli posílat na Ukrajinu.
1: Na Ukrajinu?
2: Já nemám čas na nějakou Masaryčku a Fialovskou kampaň.
1: Já jste posílal hodně na tu Ukrajinu.
2: No. Víc než jsem.
1: No, a víte co? Mně to přišlo rozpačité.
2: Teď jde o všechno, ta kampaň? Mě to víte, jak se říká, že zoufalství plodí zoufalství.
1: To
2: tak
1: říká.
2: Na mě, jo. Mezi elitou, mezi elitou.
1: No tak mezi, no.
2: Tak takhle to na mě působilo. Ale na mě už působí konání Petra Fialy dlouho, jako zoufalství.
1: Ale co je potřeba říct, že teda se, jak říkal Emil Zátopek, plivli na brus. A jdou do toho, jdou do plnejch.
2: Tak já nevím, nějaký brus teda plidli.
1: No ne, tak pracovití jsou. Já to vidím pořád někde.
2: To bohužel možná jo. No. To je asi to nejhorší na nich, že jsou pracovití v tomhle ohledu. Ale řekněte mi, já nevidím, koho oni tímhle můžou přesvědčit, kromě těch přesvědčených.
1: Problém každé kampaně.
2: No jo, ale s takovýhle ještě, ne?
1: No, já vám můžu říct, že uklizečku v našem baráku...
2: Chytlý už chcete říct?
1: Cože?
2: Chytlý?
1: No ne, tak my tam máme novou. To jsem vám říkal.
2: Jo?
1: No a já jsem se snažil navázat kontakt a tím, že jsem teda uctivě zdravil.
2: A jak zdravíte?
1: Dobrý den. No, ale už jsme jako, je to relativně mladá paní a stěžovala si, že u nás ve výtahu někdo nalepil na stěnu výtahu nálepku Donalda Trumpa, samolepku.
2: To jste byl vy?
1: Nebyl. Já jsem to, ale říkala, co s tím má dělat.
2: Jo? No a jak se tomu postavíte?
1: Říkal, teď už nic. Říkal jsem mi, teď to musíte přilepit nálepkou Petra Fialy. A ona se dívala nechápavě, jakože kdo to je a tak. A tak mávla rukou, posléze i hadrem a tím to skončilo. Ale chci říct, že teda moc lidí ještě nezasahli.
2: No, počkej, takže rezumé je, že nevěděla, že teď jde o všechno? Ještě?
1: No, tak ta nevěděla určitě. Myslím, že ani nevěděla, kdo Petr Fiala. A
2: to je ale lepší zase.
1: Znamená to, že někteří lidé se o to nezajímají.
2: Určitě.
1: Těm je jedno. Nevědí ani, kdo je Babiš třeba.
2: Vy jste mi vnuknul myšlenku. Kdybych já tak nevěděl, kdo je Petr Fiala. Víte, jak mě by se žilo?
1: Ale vy jste posedlej jim. Úplně.
2: Já vidím, co páchá.
1: Ale páchá, no tak teď rozhodneme my.
2: Voliči.
1: Občané.
2: Plebs.
1: Mluvím za náš obvod, jo. Praha 5, jako jo.
2: Za váš dům, za váš výtah.
1: Tak klidně za náš dům. Jo. A nějak rozhodneme. A buď to se tady ukáže, že občané chtějí tady tu katastrofu, a nebo že nechtějí. A já jsem z toho celkem nervózní.
2: No já taky. A vy agitujete v domě?
1: Já agituju hodně.
2: A děláte výlet poctivě?
1: No tak u nás je to teď složitý. Nejde dělat výlet, u nás se rekonstruuje.
2: A.
1: Část baráku, takže máme jenom půlku parkoviště k dispozici a poctiví ukrajinští chlapci tam prostě chodí s kýblama a já nemám u koho agitovat. Oni tady nebudou volit.
2: Já tam cítím trošku ironii, Xaver.
1: Jak to?
2: Vy nevíte, že oni dotují náš státní rozpočet? Tak o nich mluvte, prosím vás.
1: Ale já jsem hodnotově a poctivý.
2: Jo, já jsem viděl s takovýmhle výrazem.
1: Jako kdykoliv přijdu, tak tam sedí.
2: Xaver, nejde vám věřit ani slovo, jste jak Fiala teď.
1: Já vím, tak já jsem to chytl od něj. Ale víte co, pane Holče, já bych vůbec, vy už jste plný optimismu, já to na vás vidím, ale já teda ne ještě.
2: No ne, pozor, to nejsem. Pozor, já se bojím.
1: Bojíte se?
2: Někde hluboko uvnitř se bojím, jak se říká.
1: No. A já jsem vám dnes chtěl přinést, ukázat truhlík. Jak nám vyrostla nenávist.
2: Roste?
1: Nebo co jsme to sázeli? Ne,
2: no určitě nenávist taky.
1: Strach?
2: Ale strach a nenávist
1: je rostou. Strach, že takhle vysoký.
2: No?
1: Ta kopřiva nějaká, nebo co to je. A myslím, že to svědčí o tom, že jsme jako dobří hospodáři.
2: No počkejte, co my jenom? Víte, jak nám vyrost tady v Česku strach?
1: To nevím.
2: 54% Čechů se bojí víc Fialy než Putina. To je z průzkumu STEMu. A teď si představte, víte, kdo si to zadal?
1: To není možný.
2: Víte, kdo si to zadal? Vnitrák Rakušan. A tohle mu z toho vyšlo, tady to zlo, že se 54% Čechů bojí toho, že víc, že volby ovlivní Petr Fiala než Putin.
1: No, tak to já jsem viděl průzkum teď SANEPu, se kterým XTV spolupracuje, a ten je na téma média. A víte, kolik procent lidí oslovených z vzorku 2650 se nedívá na českou televizi?
2: Tak to bude tak kolem, no bude se to, jak se říká, limitně blížit stovce?
1: Ne, limitně se to blíží 77%. Respektive je to něco přes 77%.
2: A proto nám vláda zvýšila daň za českou televizi.
1: No jasně.
2: Aby jsme se mohli, jak říkáte, aby jsme měli tu možnost se dívat ještě víc.
1: Ale ta ostuda.
2: Je to příšerný, ale já to, že se Češi bojí víc Fialy než Putina, tak tomu říkám opravdu triumf vůle Petra Fialy. Protože
1: ale
2: tohle dokázat...
1: Někdo ne.
2: Co?
1: To mu dělal schválně někdo ne.
2: No, Rakušan.
1: Rakušan.
2: Jenomže počkejte, to se týká celý vlády. Samozřejmě v jejím čele je Fiala.
1: Jasný, ale Rakušan hraje svoji, vy se to ještě nepochopili.
2: Jasně, že jo, ale ona je tam změněná celá vláda. Jako.
1: Jo. No a to je hrůzný výsledek. Mimochodem, když jsme u toho, co si myslíte o tom, jak se jmenuje ten pán Fico, se jmenuje Robert, ne?
2: Slovenský premiér.
1: Premiér.
2: Nevíte, jak se jmenuje.
1: No tak se vás zkoušel. On se jmenuje Robert Fico, mimochodem myslím, že včera to bylo rok o to atentátu.
2: Jo.
1: Nebo dneska to je, to bylo takhle nějak. A co říkáte na to, že on jel do toho Ruska? No, trošku to byl přišlapné, nebo ne?
2: Pojďte, mě by...
1: Já bych tam nejel, pan
2: Jak, když tam pojedete vlastně úctít jenom památku padlejch sovětských vojáků...
1: Těžko vysvětluje.
2: Jasně, ale pojďte, mně se na něm líbí, že má odvahu k týhletý i době, kdy se tady přepisou dějiny, tak jako říct, takhle to bylo, nějaká historie Slovenska, a tak proto já tam jdu dělat tohle. Pak je velký problém, jestli tam vlastně se necháte vtáhnout do Putinovy propagandy. Putin je prostě zručnej manipulátor, chytrej hráč, no.
1: Jo? Něco jako paní Nerudová?
2: No to ne, tak to je blbuše, ne?
1: Já nevím, ona je taky manipulátorka trošku.
2: Ale hloupá.
1: To nevím, hloupá. Ale taky, vy máte takový názor. Ale řekněte, válka byla v Maďarsku, ne? Druhá světová.
2: No, jasně, ale
1: že Lišák tam nejel.
2: Maďarsko stálo trošku na jiné straně, no.
1: No ne, tak já jsem čekal, že Orbán pojede. A myslím, že to
2: no tak
1: čekal...
2: on tam nemohl jet Orbán, když vzhledem k tomu na jaký straně bylo Maďarsko tehdy. No.
1: No ne, ale teď se snaží...
2: To jo, ale tohle prostě maďarský premiér nemohl udělat. No.
1: Nemohl, jo. No. No a za nás tam byl ten pan Dostal a byl tam nakonec.
2: To byl, no jasně.
1: Byl, jo.
2: No
1: jasně. Dostal vízum, jo.
2: dostal vízum, jo. Jo.
1: No jo, a vy si teda myslíte, že ta politická cena, kterou platí chudák Fico za to, že je adekvátní?
2: No já právě si, nesmíte to brát, tu politickou cenu počítat podle obrazů v českých médiích, které jsou posedlý Ficem. Vemte si, kdybychom si udělali rešerše médií, titulků v českých médiích, tak zjistíme, a já to vím, proč to je, víme to oba, že víc titulků tady generuje slovenský premiér, úplně jak je to na ruby, než český premiér, který tady vládne a je zodpovědný za situaci v Česku. Ale já to chápu, že jeho propagandisti vlastně to celý zakrývají Slovenskem a nenávistí k Ficovi. Takže usuzovat na to, jakou cenu on platí z českých médií, se absolutně nedá. Ne. Možná, když si to otočíte na ruby, že se té ceně můžete přiblížit.
1: No, pane Holče, my bychom měli ale teď zmínit, proč je dnes na tabuli cti námi oblíbený pan Foltín.
2: To je borec, co? Pojďte se na ně.
1: No.
2: Vidíte to?
1: Nedávno hovořil na jedné recepci s panem recepčním, abych jeho...
2: Já myslel tady s panem Foltým.
1: Ne, a on říkal tak vtipnou věc, nevím, jestli to není protistátní, ale říkal, co ten Foltým? A říkal, no co, jako já o něm nic nevím, tak cenzor hlavní ne a tak. A pán říkal, já když se dívám na ten obrázek, představte si, když si Usáma bin Ládin sundá ten šátek a zkrátí vousy. A víte, že...
2: No, Ksever, jasně.
1: To tam je, jakože ta podoba i na
2: člověka napadne, jestli ty Američani fakt zabili Usámu, ne? Jestli dostal, jestli ho nevzali do toho, jak se říká, systém ochrany svědků?
1: No tak...
2: Neposlali ho sem?
1: Na Netflixu je o tom dokument, který jsem viděl, a tam jsou záběry autentický, jak tu mrtvolu nakládají do vrtulníku.
2: To se může, Ksevere. Ten Usáma tam je, ne? Že já vám něco řeknu.
1: Já víte, nevím, to je takový ale, nejhledanější ne. Terorista, to má k němu daleko ale, tady náš. Víte, ale je to humorný, tady ne? Tak to můžeme říct.
2: Dočet, že normálně do takovýhleho programu vzali nějakého slovenského mafiána a s novou identitou si představte, se svolením českých autorit poslali žít do jižních Čech. A on páchá činnost na trestno. Chápete, jak je to možný?
1: No chápu, protože v té naší policejní a justiční soustavě je možný úplně všechno.
2: To jsem ještě... nevěděl.
1: Nevěděl, no. To se podívejte jako schválně. Ale díval jsem se, že v dozimetru je nějaký zvonek.
2: Soudci nám to nechtějí soudit pořád, Ksevere.
1: No ne, ale je tam nějaký ten uhlo Minia, nebo jak se jmenuje.
2: Počkejte, no jo, dobře, tak ty se...
1: A ten zvoní prej.
2: No ten zvoní, ale víte, co teď soudce, který to má...
1: Do homilia.
2: No, soudce, který to má teď soudit, tak řekl, já jsem uzavřel s těma dvěma tady ty dohody, tak obhájci těch dalších by teď mohli mě navrhnout, abych to neměl soudit pro podjatost. A my řekli, no my to asi navrhneme, což znamená další odložení soudu do zimetr.
1: No jo, tak je to těžký, jako musíte...
2: Já je to... Ale...
1: Chtějí spravedlnost, ne, pane Holče.
2: Ten Vítek je borec.
1: No... Jenom abychom se nedivili, že bude budoucím premiérem.
2: No to já se divit
1: i když nechci. Oni, i když spolu nakonec bude skládat vládu, tak vám říkám, že nebude Fiala. To je jasný, ne?
2: Když bude vládu skládat kdo?
1: Já si myslím, že to tak dopadne, že nakonec Stan je předběhne.
2: Spolu.
1: To jsou takové moje teorie.
2: Já vím,
1: Myslím si, že se Piráti nedostanou, že je to takový teď jakože zdání. Jo? A myslím si, že se dostanou nakonec motoristi, myslím si, že se dostanou komunistky a tak. To jako, všiml jste si té drobné jazykové říčky?
2: Jaké?
1: že se dostanou komunistky?
2: To je nádhera. Ksavere, vy jste básník.
1: No ne, tak to je fóry pro fanšmekry.
2: Je, tak vy děláte humor pro fanšmekry.
1: Ne, já nedělám žádný humor, ale toto se mě mimořádně povedlo. Teď musím to říct.
2: Já vám nebudu tleskat, vy si zatleskáte sám.
1: No, co? No.
2: Ty bych vás i urazil, ne? No.
1: Já se bojím, že...
2: Já se na něj musím dívat.
1: Na koho?
2: A na plukovníka.
1: Ale on je dobrý.
2: Je skvělý. A víte, co se mi líbí? On teď oslavil rok narosky první ve funkci, která měla trvat půl roku. O které on sám říkal, nebude to trvat díl než půl roku.
1: A jak to?
2: No to angažmá, ta funkce měla trvat půl roku.
1: Tak ono to zachutnalo, ne, trošku?
2: A ty hodnoty moc, přeci jenom...
1: Hodnoty moc, kačky na to jsou. Já nevidím jediný důvod, proč by nebyl ve funkci. A on určitě má nějaký aparát, ne? Nebo tam sedí sám?
2: No má kluce majora si vzal teď. Říkal, že nikdo jiný, než vysoká šajba vojenská, se na to nikdo nehodí. A daří se mu, má výsledky taky, ne? To je potřeba říct. Co? Nám tady založil klub sviní.
1: Váš klub sviní. Jasný, ale já žádný výsledky nevidím teda.
2: No tak.
1: No to mi řekněte jeden.
2: Takže jsou lidi svině, klub sviní taky.
1: Dobře, takže jsou lidi svině, plácne.
2: Komunikační to, karty, Xavere.
1: Trouba, no to je...
2: Komunikační karty.
1: A to je nesmysl, no. Ale úspěch, matatelný úspěch. Je
2: třeba... Podle mě jede satiru ten člověk.
1: Je to možný, že jede satiru, že nakonec se ukáže, že celou dobu ten Foltin, že to byla převlečená pazděrková. Je to ještě, pozor, to
2: takže
1: ještě...
2: Takže ne sama, ale i, jo?
1: No. Ale pane Holče, my jsme nějak přišli velkoryse, a to mě znervozuje, to zvonění toho, on se jmenuje Dovhomilia, ne?
2: Jo.
1: Má nějaký divný jméno, nějaký člověk, Dovhomilia.
2: Není to ten, co mu říkají Gucci?
1: Gucci? Já nevím, jak mu říkají.
2: Já si myslím, že by to mohl být on. Asi se šatí u Gucciho, ne?
1: U Gucciho? A to je, Gucci je prestižní, jo?
2: Taková trošku drahá.
1: Tak já šiju u mistra Mejty.
2: Jo, tak jste takový movitější člověk, než nějaký Dovhomilia.
1: No ne, tak já nevím, Mejta je víc než Gucci, ne?
2: To jasně.
1: Tak jasně. To je klan Gucci je film, ne?
2: Taky, dobrý.
1: No, tak to se díval, to mě nebavilo.
2: Jo?
1: Jo. Hmm? Tak mě už vlastně baví jenom chalupáři, už se to blížil.
2: Blížíte se k tomu, jasně.
1: Ale já to říkám celý proto, že my bychom si měli, pane Holče, udělat poznámku, že když budeme dávat ceny roku, tak na cenu zvonek roku, v Brně se říká tomu, kdo bonzuje, že chodí zvonit.
2: Jako zvonit, jo?
1: No, že chodí zvonit, jako to se říkalo za totáče, když byl někdo spolupracovníkem, tak se mu říkalo zvonek.
2: A vy jste zvonili tak jako víc, jo, v Brně? Jste takový charakterové větší, nebo?
1: To nevím, ale znal jsem několik lidí,
2: co zvonili?
1: Kterým se dávalo za jméno do závorky zvonek. Jo? Pozor, zvonek. A my bychom měli udělat na konci roku speciální cenu zvonek roku. A nominovaní budou Dovhomilia a Jan Souček. Ten teď zvoní.
2: No, ten zvoní slušně, ale víte, kdo založil zvonění?
1: Ten už zazvonil i na ty
2: kače. Jo, to se mi líbí, jak zvoní. Ale víte, kdo založil masový zvonění?
1: To nevím.
2: Pamatujete si předchůdce, kdo byl jeho? Michal Klíma, první cenzor vlády?
1: Pan Klíma.
2: A on po nějakém čase ve funkci přeci se ozval a řekl, on prezentoval taky výsledky svojí práce a řekl, jde to dobrým směrem, jak říká Fiala, lidi posílají spoustu udání a oznámení na sebe a postek si, že má kluce nedostatečný aparát, aby všechny ty bonzy mohly zadministrovat a ty lidi šetřit. Takže zvonit se začalo za Michala Klímy.
1: No a zvonek roku dáme, ne?
2: Zvonek roku.
1: Máme první dva kandidáty.
2: Jo.
1: No a pane Holče, teď vám ještě musím říct, že jsem se díval v neděli na Primě, když tam byl ten náš oblíbený pan minister věcí zahraničních. Já nevím...
2: Knedlík.
1: Se jmenuje Knedlík? Ne, on se jmenuje... Jinak.
2: Knedlík. To je Knedlík. Samozřejmě.
1: On se jmenuje Lipavský.
2: Říkal jo, mu jinak neřekne jinak než Knedlík.
1: Kdo
2: on celém světě známe jako Knedlík.
1: Jak to?
2: Tak se na ně podívejte. On tak i se vyjadřuje.
1: Dobře,
2: Knedlík.
1: A jak by říkali mě teda?
2: Nevím, že jste vážená, je, tak, jste vážená figura.
1: Tak, říkali mistr třeba.
2: Tak.
1: Tak, tak aby se to nějak vyvážilo. Ale tak to, se má, to, to už jsme tady probírali a víme to ze zdrojů velmi blízkých. Mm-hmm.
2: Z diplomacie.
1: Že se mu neříká tam jinak, než ta mastito.
2: No nebuďte slušnej.
1: Ne, nebuďte ne, slušnej. Mastikulka, že jsem říkal. No ale jestli knedlík, nevím. Ale mně vám ho přišlo líto v neděli.
2: Myslíte, když dostal na ložino od Filipa Turka?
1: No na ložino je asi slabý slovo. Pane holče,
2: ono, ono přejel normálně tím
1: Turek
2: Mercedesem, ne?
1: Se mu prošel po zádech rychlostí 240 km za hodinu. Tam a zpátky, tam a zpátky, tam a zpátky. A už jsem si říkal, pane Turku, brzděte. No. Nebo to masti, nebo to pan
2: Knedlík,
1: ministr. Knedlík, jaký, Knedlík je hrozně ponižující.
2: Tak on je ponižující, no. On nás ponižuje jako, na, jako zemi. Tím, jak nás reprezentuje. Ale máte
1: pravdu. Ne, neexistuje nic horšího, než o ženské řeknete, že je knedla.
2: No. A já to říkám.
1: Prostě.
2: A Filip Turek Lipavskýho, on mu přejel ty záda, co on předtím ukázal Lavrovovi, ne?
1: No, no, no, no. Nebylo to hezký už. No,
2: tak on je fakt nedůstojný a ponižuje nás.
1: Opravdu. Dobře, ale pan Turek už měl brzdit.
2: Neměl, neměl. On potřebuje opravdu přijíždět furt za to, co tady dělá, jak se chová. A jaký je fakt pitomec. Vemte si ty jeho.
1: No tak, jasně, pane Bolče.
2: Ksavere, on už je tak zoufalý, že štve už i vlastní.
1: Fakt?
2: Jasně. Tak teď řekl o Putinovi, že je zbabělec. Mm-hmm. A on se chová jako kdyby.
1: A je, no, no, no, tak není, on je spíš ranař. Ne?
2: On je trošku hustej.
1: Jako zbabělec, neřekl, že to.
2: Ale víte co, on je ministr zahraničí, je to prostě formální funkce diplomatická, kde se diplomati a ministři zahraniční jak chovají.
1: No formální.
2: A on, a, no diplomacie není úplně formální, jako, že jo.
1: No, ne, tak
2: že si potrpí na formálnosti. Ano. A on se chová takhle prostě jak pubertální knedlík. A on se chová hlavně tak, jako kdyby měl moc vymazat Rusko z mapy a jako, že Rusko už nebude nikdy existovat a vůbec nevidí dál než prostě za svoji funkci.
1: Ale říkajte mu knedlí.
2: Teď je to knedlí.
1: Ale je to tak zlý, pane holče. Já,
2: na tak je to takový věrný.
1: Já tady ty některé věci já prostě neříkám.
2: Já vím, tak jste.
1: Knedla je hnusný. Když se o někom řekne, že je vemeno, je to hnusný. Prostě. A knedlík je hrozný.
2: Knedlí, tady jsme národ knedlíků, tak on je knedlík. Co je na tom ošklivýho?
1: Tak jo, tak já co? Jsem taky knedlík. Ne?
2: Hm?
1: Já jsem knedlíček.
2: Vidíte.
1: Ale játrový.
2: Nok.
1: Nok, nok. No a já jsem si říkal, když tam promlouval pan Lipavský chvilkama, když ho ten Turek.
2: Tak promlouval není možná úplně.
1: No, když ho nechal Turek nadechnout, tak jsem si říkal, že bychom ho měli napsat do knihy hříchu.
2: No ten si to zaslouží, to je jasný.
1: Mám to udělat?
2: Dobre, já jsem, víte, že my ani jeden nikdy neříkáme, že se stydíme za našeho premiéra, nebo tohle není můj prezident, když vyhrál volby, lidi se ho zvolili, fajn.
1: Za Lipavskýho se trošku stydím.
2: Ale já se právě stydím za Lipavskýho. Poprvý musím říct, že se stydím za to, že knedlík takovýhle reprezentuje ve světě mojí zemi.
1: Já se někdy stydím za vás, když to? Třeba řeknete to, tam tu nehezkou věc o mé oblíbené paní Danuši.
2: No. Že vlbuše?
1: No, tak to já nemám tak rád. Dneska je 15. května.
2: Já jsem, Ksavere, mě zradikalizoval Fiala. Těma nálepkama, víte? Já už nálepkuju.
1: No to jo, to je
2: Nedlík, blbuše.
1: Tak.
2: Se na to budu muset dát pozor.
1: Jak se jmenuje pan Lipavský? Vlastík?
2: Já jsem říkal Mastikulka.
1: Ne, tak to se tady napíše. Tady jsem musí psat.
2: Jasně, jako. Jan Lipavský.
1: Jan, on je Honza.
2: Honzí.
1: On je bakalář, ne?
2: Já nevím. Nebo tak si víte, jak si říká.
1: Řekněte, jak takovýhle člověk může být ministrem zahraničí, já to nechápu.
2: Já taky ne, Ksavere. Ale vidíte, co všechno je možný.
1: A navíc jako, navíc ještě od těch je takový Bazilišek, víte, jak podrazil ty Piráty.
2: Tak podrazil, trošku je zradil, ne? Co?
1: Tak podrazil, no, pane holče. Víte, co tady píšu? Že ho dáváme
2: tak
1: je, do knihy.
2: Takový krysařík, co?
1: Za všechno, co říká.
2: Jo. Za všechno, čím je.
1: Vším, čím byl. Pane holče, teď to tady podepište vlastní krví. No, a když jsme u té agendy,
2: no,
1: my jsme minulé nepoděkovali některým našim příznivcům, kteří nás podporují na transparentní účet a hlavně oni neví, že zatím pořád nám posílají peníze jenom na advokáty. Tak na transparentním účtu XTV, takže vy teď poděkujete,
2: no,
1: a já založím knedlík zpátky do knedlíku.
2: No tak víte, víte, jak jste si to osvojil.
1: Jo, jo, jo, ale já bych byl opatrný.
2: Tomáš Pokorný, na přístav pravdy, který příkladně oslavuje svátek práce břitkým slovem a humorem sobě vlastní.
1: Je to pravda?
2: Jo. Viktor Hervik, na podporu ředitele Součka, vidíte, jak se vede?
1: Ukaž to tady možný.
2: A jeho boj s pravdou a láskou v čele s hodnotovým radním Ješkem.
1: No, tak je něco na tom, no.
2: Tak co, komu to hodíte pak to? Asi železnímu, ne?
1: Cože?
2: Říkám, komu to hodíte v příští volbě? Asi železnímu, ne?
1: Já nevím, na co
2: se
1: Železný...
2: Jakubovi.
1: Jo, myslíte ve volbě ředitele?
2: Tak jak on říká, že mu nejde vůbec o funkci, ale jak se zachránit Václava Moravce.
1: Já všude čtu, že budu odvolaný, no, tak mě už se to asi netýká.
2: Třeba to ještě stihnete. No, ale Václava Moravce je potřeba zachránit, ne?
1: No to je jasné. No.
2: Tomáš Sova, Wilsonova 920 na Zahradníka pro XTV, vidíte, na náš truhlík nenávisti a strachu.
1: To je dobrá idea, ano.
2: Jeden volný je na Hradě, flanelku a náření má vlastní, ale je pekelně drahý. To teda je.
1: A ještě příspěvek na manželku už.
2: Jo. Alena Davídková na Wilsonku od Azalky, děkujeme. Jiří Vidžovský, V10, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. Tomáš Pokorný, chytrý a nešifrovaný poplatek za možnost sledování přístavu pravdy i bez pana generálního. Vidíte? Jak si to osvojili, tu možnost
1: jako sledovat? Nešifrovaný je fakt, ano, dobrý.
2: Daniel Klement na Wilsonku, přístav pravdy. Marcela Skořepová, Ksavere, ta nás podporuje taky furt. Moc vám fandím, pan Holec má skvělé názory. To víte, ne, taky, co?
1: Jak které? No. Ale některé.
2: A pan Ksaver má super
1: účest.
2: Hostky, nebo? A hosty.
1: Má super jednoubky.
2: Z té jedničky. To vám, jo, nosí Marcela, ne?
1: Co?
2: Jednoubky.
1: Marcela mi nosí, tak, no, ano, nosí, dá se tak říct, to už několikrát, takzvané utopence.
2: Jo. Tomáš Sová, Wilsonova 920, na odchodné platy pro generálního ředitele ČT. Ksavere, já jsem se vám dočet, že on dostane snad 3,5 milionu nebo kolik?
1: Co to je dneska?
2: Jo? Po inflaci to máte pravdu.
1: Je to.
2: A nezapomeňte v kanceláři zasnout a komplet ČT vypnout. Vidíte, jak radikalizují lidi? Jak si osvojí moje názory?
1: Jako
2: správné?
1: 77% lidí nesleduje, to už je fakt hodně, pane Holč.
2: Tak se vede, tak už se zradikalizujete taky a vypněte to tam.
1: Já jsem ten typ, co by se radikalizoval.
2: Archiv dejte XTV.
1: Jo, a archiv to je něco jiného.
2: Ksavere, musím vám říct, víte, že je čas stát na správné straně.
1: Já stojím.
2: A není nic mezi, nebo jinde, nebo mimo.
1: Já stojím na straně dobra, pane Holče. Vy to ještě nevíte?
2: Jo. Alena Davídková na Wilsonku od Azalky, Naděžda Formánková, Wilsonova 10, malý příspěvek pro přístav pravdy a jeho skvělé komentátory. Jiří Bidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. Vidíte, jak ten přístav pravdy, tady je to znovu Daniel Klement a Tomáš Pokorný.
1: Jsme to my.
2: Na šíření svátečního poselství a vyváženého oboustranného dialogu přístavu pravdy bez ohledu na demarkační linii. Víte, děkujem. Ksavere, vemte si oboustranný dialog. Vemte si, jaký štěstí, že ten Nitrák Rakušan to ještě nestačil úplně spustit, co? Oboustranný rozhovory a jednosměrnou nápravu.
1: Tak, pane Holče, teď mě řekněte, teď se rozbíhá všude ta kampaň. Myslíte, že to bude špína? Nebo že to bude v takovým klídku?
2: Volební kampaň?
1: Protože teď.
2: Teď jedete satiru, ne?
1: Teď jedete o všechno.
2: Jo. Teď jde o všechno. Teď musíme ukončit režim Fialy. Co?
1: Víte, co on bude muset ještě vytrpět? Co on si bude muset vyslechnout o sobě do těch voleb?
2: Fiala? Tohle mi tím vůbec netrpí.
1: Ne.
2: Ten je mimo, ten člověk. Úplně.
1: No tak někdo mu to třeba rodina nebo něco. Podívejte se, jak se zastává maminky ten pan od Koňolampy. Ten chlapec.
2: Jo.
1: Jako ten za ní bojuje, tak ten to čte, tohoto dráždí, bolí a tak. Já to chápu. Tak u Fialu to bude něco podobného, ne?
2: No ale Petřík, premiér, ten to nevnímá vůbec Xavere, ten žije ve svém světě úplně jiný.
1: A když prohraje, co myslíte, bude na Ukrajině nebo v Barmě?
2: Já vám říkám, že když neprohraje moc, tak normálně on je tak drzej, že se bude snažit všechny kolem sebe přesvědčit, že,
1: drzej není vůbec.
2: Že musí pokračovat dál v tom boji za pravdu. Demokracii za pravdu.
1: A tak já myslím, že mu lidi nezapomenou.
2: Do Barmy určitě nebude mířit, protože tam neposlal ani korunu. Tam by po něm, co tam by vystoupil na letišti, tak by možná ho sebrali.
1: Ne, tam jsou ty brožury.
2: Nejsou, tam není nic, Xavere. Ale na Ukrajině tam by ho možná dali někam do bunkru, co?
1: No, jsem na to zvědavej, co bude. Pane Holče, jsme na konci dnešní Vilzonky. Já jdu točit do vedlejšího studia a vy už jdete domů, ne?
2: Co domů? Xavere, teď jde o všechno.
1: Tak vy vyjdete ještě někam?
2: Jdete
1: šířit o světu, evangelium.
2: Jo.
1: OK. Tak a máte karty?
2: Mám, to víte, jo.
1: Plný auto.
2: Jo.
1: Tak se těším na příště. Naschledanou.
2: Naschledanou.
3: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Dělá Rusko chybu Robert Fico, že jedná nedělá s Putinem, že jedná se s tím pingem, že lítá tam, kam jiní nelítají.
2: Nedělá chybu, protože Slovensko je opravdu závislé, i co se týče průmyslu, i co se týče obyvatel na ruských surovinách. Více než my. My s nimi obchodujeme, ale potichu. A Robert Fico prostě hájí slovenské zájmy. My máme ty zájmy trošičku jiné a Robert Fico na to má právo. Já osobně bych tam nejel, ale myslím si, že je to prostě jeho věc. Slovensko je svrchovaná země, má na to nárok a jel potom za Zelenským, vyřizoval vzkaz od Putina Zelenskému. Rozhodně tam nejel chválit Putina za to, že se vraždí na Ukrajině. Prostě to se jako nedělo. Takže ta představa, že Robert Fico je nějak extrémně proruský. Robert Fico má zemi, která má lepší portfolio v Evropské unii, než má Česká republika. Robert Fico dovedl Slovensko k euru. Robert Fico má Slovensko pevně ukotvené v NATO. Zbraňové systémy má ze západu, z velké části. U nás se stalo to, že ODS pod vedením Saši Vondry s Medvěděvem vyjednala ruské vrtulníky v roce 2011 po útoku na Gruzii. A teď jsme Polákům posílali ruské vrtulníky a dali jsme jim biankošek na to, že nám budou dodávat náhradní díly. Jinými slovy, naše česká vláda, která úplně brutálně nadává na Rusko, všem dává proruské nálepky, by se měla omluvit, protože oni jsou ti, kteří koupili vrtulníky od Ruské federace v době, kdy už byla napadená Gruzie, kdy byla Jižní Osetie obsazená. Oni jsou ti, kteří dále máme palivo do jaderné elektrárny, máme samozřejmě z Ruska. Tady někdy v říjnu přistálo letadlo s palivovými tyčemi z Ruska. V Brně přistálo prostě ruské letadlo. To je realita.
1: Filipe, umíš si představit, obnovit obchodní vztahy s Ruskem po té, co skončí válka na Ukrajině?
2: Okamžitě. Samozřejmě. Já jsem měl, moje první obava, když odmyslím to, že válka je hnus, že tam umírají lidé a že je mi z toho fyzicky špatně, tak moje první obava byla, co teď bude s naší energetickou strukturou, energetickou strategií. Prostě oni, když nám teď stopnou kohoutky, tak my jsme v háji. A co my jsme udělali? Oni kohoutky nestopli a my jsme začali říkat, my to nechceme a kupujeme to bokem na 5x, 10x, 100x dráž.
1: A stále je to ruské?
2: Jak
1: to, co kupujeme?
2: No tak to pokrytectví, jak jsem naznačil v té jaderné elektrárně, tak například pokud polovina nebo velká část Moravy jezdí na ropné produkty, které jsou dovezeny ze Slovnaftu, tak jsou samozřejmě ruské. Pokud máme z Talu produkty a přímo v Talu je hlavní investor ruský stát, tak samozřejmě, že tím, co tady svítí, tím, co každý z našich liberálních lepších občanů, když si doma uvaří kafe, no tak samozřejmě, že platí do určité míry čistě hypoteticky válku na Ukrajině.

0: Radio Xaver.
1: Oskar Krejčí v novém, ještě novém pořadu XTV Za čárou o zahraničních věcech. Oskar Krejčí, podle mě vynikající, skoro jako vy. A říkal mimo jiné, ruská armáda se zastavit nedá. Hraje se o územní ústupky Ukrajiny. Zelenský nemá karty v rukou a Trump musí rozhýbat ekonomiku. No, tak si něco z toho vyberte.
2: Já bych doporučil všem, kteří nás uvidějí a neviděli Oskara Krejčího, aby si ten rozhovor pustil. Je výborný. Je výborný, říká to přesně, pojmenovává věci. A opravdu s chutí jsem si to vyslech.
1: Tak on měl taky dobrýho moderátora.
2: Jo, moderátor ho ved skvěle.
1: Humor, ano.
2: Ale já, Oskar Krejčí, to je takový jméno, jako když si řeknete, toho bychom asi všichni nějak měli znát, ne? Oskar Krejčí, ale to možná Oskar Nedbal, nebo někdo takový. A já furt mám pocit, že ho jakoby znám, ale neznám. A on, tak jsem si přečetl ten jeho životopis, on o něm píše ten Kocáb, jakože vlastně taky je z jeho příčiní ty tanky nezasáhly tady v Praze proti studentům 89 v listopadu, ale on tak jako není, ten Kocáb má vždycky megalomanské výkřiky, ale on ani nebyl ten, který odvolal sovětský vojáky zpátky do Sovětského svazu, ani určitě nezařídil to, že ty tanky tady nezasáhly. Vždycky jako je tam ještě víc věcí ve hře, než prostě tyhle ty zjednodušený marketingové výkřiky. No, tak si řekněme.
1: On měl určitě zásadní podíl na tom, že sametová revoluce byla sametová.
2: Vůbec to nespochybnuju. Já tu jeho roli celkem, jako jsem si načet a říkám.
1: To je potřeba říct, to jsme neřekli ještě, že on byl v tu dobu poradce premiéra Adamce.
2: Tak a potom Čalfy a určitě on
1: a hlavně byl ochoten zprostředkovat ten dialog mezi mocí a mezi těmi vlastně Kocáby a Most se to jmenovalo.
2: Most se to jmenovalo, tak dobře, tak jako jo, ano, aby jsme to nezlehčovali, určitě jako sehrál významnou roli, ale on je o 10 let starší než já a já jsem tyhle ty lidi jakoby zažíval tenhle ten druh lidí. Oni vlastně to byli jako Oskar Krejčí. Tam bylo zajímavý, že on v 68. chtěl zdrhnout za kopečky, ale už předtím spolupracoval nějak s tím režimem a potom teda taky. Prostě byla řada lidí tohoto typu, chytrý, studovaný, schopný, se kterýma já se teda občas potkávám, protože oni dělali často v televizních novinách na OTNC v Kavčích horách, ať to byli redaktoři, anebo tam byli jakoby hosti. A já jsem nastoupil do televize v roce 81 jako hudební režisér, jako režisér ozvučení. A my jsme chodili ozvučovat i do televizních novin, protože jsme byli mladí, no tak tady máš službu. A já jsem se koukal vlastně na tyhle ty lidi, typu Oskar Krejčí. To byli schopní, chytrý, kteří chtěli dopředu, nahoru, prostě využívali vlastně ty všechny cesty, které tam jakoby vedly. A nějak jsem tam nepotkal toho Oskara Krejčího, ale mezi nima mi úplně sedí, protože řada těch lidí, a já se s nima říkám teďka, i potkávám vlastně po těch 40 letech, jdeme na oběd nebo na kafe, a oni se nestratili z té společnosti. Oni jako tady byli a byli schopní, byli chytrý, když si lidi pustí tenhle ten rozhovor, tak zjistí, jak to má v hlavě srovnaný. Jo, že prostě byli jsme u toho všichni a někdo měl svoji roli jako podstatnější a i ty lidi, kteří potom byli ve stínu, jako je Oskar Krejčí, tak určitě na tom nějaký podíl měli.

0: Hraje vám Rádio Xaver.
1: Rád bych se zeptal těch, kteří vědí, proč místo zlatem platíme mědí, proč nejsme bílí a proč jsme jen šedí, ti, co chytrou kaší.

0: snižení.
1: Profesor Petr Drulák je naším hostem. Vítám vás v XTV, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Profesor Petr Drulák je politolog, patřil k vrcholným českým diplomatům, byl ředitelem Ústavu mezinárodních vztahů, prvním náměstkem ministerstva zahraničních věcí a českým velvyslancem ve Francii. A ve Francii tam se teď dějí věci po debaklu v evropských volbách. Prezident Macron zariskoval a vyhlásil předčasné parlamentní volby. Zdá se to, že ten risk mu příliš nevyšel. Jak vy to čtete?
2: No, on to samozřejmě bylo velmi riskantní rozhodnutí a já si myslím, že Macron musel vědět, že ta jeho strana utrpí obrovské ztráty. Což se teď po tom prvním kole potvrdilo a myslím si, že to druhé kolo, které nás čeká v příští neděli, to definitivně potvrdí. Takže z tohohle hlediska ono vlastně nedošlo k překvapení, protože výsledky jsou přesně takové, jak ukazovaly průzkumy. A Macron je dostatečně racionální člověk, než aby byl prostě překvapený. On tohle prostě čekal. Tam je vlastně otázka, co byla ta Macronova strategie a jak, co vlastně teď čeká Francii. Protože my máme několik scénářů a scénář, který je poměrně pravděpodobný. Jsou tam dva docela pravděpodobné scénáře. Jednak je tu možnost, že skutečně strana Marine Le Penové získá parlamentní většinu a tím pádem by měla nárok na to, aby prezident pověřil Jordana Bardelu, to je předseda té strany, postem premiéra. To je jeden scénář. V okamžiku, kdy k tomu dojde, tak ve Francii propukne chaos. To znamená, po tom, co vlastně Francouzi jsou léta masírováni s tím, že Le Penová představuje nebezpečí fašismu a že snad hrozí koncentrační tábory a co já vím, co ještě, tak skutečně část Francouzů je připravena vyjít do ulic. A když se řekne ve Francii vyjít do ulic, to neznamená, že se setkají někde na martových polích po debatí a jdou zase domů. To znamená násilí. To znamená, část Francouzů je skutečně připravena v tomto případě sáhnout k násilí. Část Francouzů, která pracuje ve státní správě, je připravena prostě vypovědět lojalitu vůči šéfům, politickým šéfům. Tomu říkám chaos. Takže to hrozí v případě, že by Jordan Bardella se stal premiérem. To je jedna možnost. V té chvíli Emmanuel Macron řekne, já jsem tady autorita, která má nespornou legitimní autoritu a máme článek ústavy, který mi umožňuje, že v případě chaosu vlastně převzít veškeré pravomoci ve státě.
1: Pardon, takže Emmanuel Macron nejprve zemi uvede do chaosu a pak ji spasí?
2: Tohle je jedna možnost, jak to může udělat. Ano, to znamená, on ten chaos vyvolal, nesporně, a pak se postaví do role spasitele. V okamžiku, kdy máte dobře zvládnutou politickou komunikaci, tak to nakonec můžete ustát. A Macron patří k nejschopnějším evropským politikům. On tyhle věci umí. Takže to je scénář, že Bardella vyhraje. Pak je tu druhý scénář, který je možná pravděpodobnější, že žádná ze stran nebude schopna postavit vládu. Žádná ze stran. Jo, to je podle mě ten pravděpodobnější scénář. No a co pak hrozí? Zase je tu jediný maják demokratické stability a to je demokraticky zvolený prezident. Jo, takže Macron tak jako tak předpokládá, že on bude určovat tu hru. On je totiž hluboce nespokojen s tím, jak dopadly ty volby před 2 roky. On sice obhájil prezidentský mandát, ale jeho strana už nedostala nadpoloviční většinu, sice ještě měla 250 poslanců z těch nějakých, jo, řekněme, 600, necelých 600, ale už musel hledat podporu v parlamentu skoro pro všechno, těžko se mu vládlo. No a v téhle chvíli, kdy on se prostě postaví do role zachránce francouzské demokracie před chaosem, bez ohledu na to, že to je on, kdo ten chaos způsobil, tak on bude ve svém živlu. On je člověk, který má rád hazard. Jo, takže jemu nakonec tohle to může svědčit. No a pokud tuhle hru politicky dobře podá, tak nakonec i v očích Evropy může vypadat jako zachránce francouzské demokracie a vzhledem k tomu, že Francie je klíčovou zemí Evropské unie, tak zachránce Evropy. Francouzi tohle spojují. Když se nám vede dobře, vede se dobře Evropě, když se nám vede se špatně Evropě. Zachráníme Francii, zachráníme Evropu. Takže z tohohle hlediska podle mého názoru jsou předčasné ty komentáře, které mluví o nějakém zásadním neúspěchu Macrona. Je to konec macronismu jako politické síly. Ta jeho strana v podstatě mizí. Jo.
1: Čili nikoliv risk je zisk, ale racionálně promyšlený krok Emmanuela Macrona?
2: Emmanuel Macron není někdo, kdo by se při takovémhle rozhodnutí nechal unést jakoukoliv emocí. Je tam velmi hluboký kalkul zatím. A tahle interpretace je interpretace, která dává určitou racionalitu těm jeho krokům. Macron, uvědomme si, že on za 2,5 roku bude vlastně velmi mladým ex-prezidentem. Nebude mu ani 50 a bude hledat nějaký důstojný job. Ve Francii asi ne. To znamená, on bude hledat nějaký mezinárodní job. No a když do toho půjde s tím, že zachránil francouzskou demokracii, že zachránil Evropu, tak v té chvíli bude mít samozřejmě poměrně silnou výchozí pozici, aby si řekl i o ty nejzajímavější funkce. Takže já myslím, že v téhle chvíli Macron úplně vlastně vzdal svou stranu, ta strana skončí, žádný macronismus existovat nebude, no ale Emmanuel Macron tu stále bude se svými ambicemi a se svou touhou ovládat a se svou vlastně takovou tou touhou dále působit, řekněme, tím liberálně progresivistickým směrem.
1: Tak a Francie už mu bude malá, takže půjde dál, ale nemůže se stát to, že Francouzi to jeho počínání, tu jeho hru prokouknou?
2: Víte, tam je ten problém, že on zase něco, co mluví pro Macrona, ta Francie je skutečně hluboce rozdělená. Jo, to znamená to, že dnes je národní sdružení, ta strana Marine Le Penové, nejsilnější stranou, tak si uvědomme, že ona je sice nejsilnější stranou, ale ona je současně stranou, s níž nikdo nechce jít do koalice. A není to tak, že by nechtěl, ale je to dokonce takový ten odpor, že říkají se, že s fašisty do strany, do koalice nepůjdou. Že to není problém, že by se nedohodli, že mají rozdílné zájmy. Tam je zásadní kulturní rozdíl. Jo? To zná něco, co my jsme znali z minulých let. Taková ta mobilizace, která byla proti Zemanovi, proti Babišovi, jo? Tak něco takového tam funguje, ale tam je to vlastně ještě ostřejší v té Francii. Takže v tomto rozdělení Francie on vlastně s tím může hrát. Jo? On vlastně může říct, no tak jako, když ne já, tak kdo? A oni mu řeknou, no vlastně nikdo jiný tady není, pane prezidente.
1: Takže opravdu spasitel.
2: Tohle je podle mě jeho jednoznačná role a je to mnohem lepší než zoufalec, který téměř prohrál parlamentní volby a musí se s každým v parlamentu dohadovat. Tohle Macronovi skutečně nesedí. On, když nastoupil před těma 8 lety, tak měl přídomek, jeho poradci říkali přídomek Jupiter. Nebo prostě mistr hodin. Jo? To zná někdo, kdo je nad tou politickou hrou, ale všechno vlastně ovládá. A to ty poslední 2,5 roku skutečně neměl. V okamžiku, kdy nastane ta situace, která se chystá od příští neděle, tak se dostane do svého živlu. Opět bude ten Jupiter. Mm-hmm.
1: Tak a vy jste zmiňoval článek ústavy, kdy může prezident převzít veškerou moc, tuším, že to je článek 16, teď ve světle těch olympijských her blížících se může právě nastat ta situace, kdy bude potřeba ve Francii udržet nějaký, řekněme, klid, řád.
2: No představte si tu situaci. To znamená, v okamžiku, kdyby národní sdružení vyhrálo, prostě směřovalo do té vlády, tak skutečně musíme počítat s velkými demonstracemi. Jen si vemte minulou neděli. To akorát zaznamenali slušný výsledek v tom prvním kole. A už vlastně tyhle ty radikální extremistické skupiny, Antifa a další, se pustili do Paříže, Lyonu a prostě vytloukali výlohy, zapalovali auta. A to ještě o nic moc nešlo. To znamená, volební vítězství je jedna věc a pak ještě to vstup do vlády další věc. Takže ten chaos by byl reálný. A v té chvíli samozřejmě Macron, myslím si, že by to bylo vlastně i rozumné, aby řekl, podívejte se, tady musí být pořádek na olympijské hry. No a ten článek té ústavy říká, že to je samozřejmě věc dočasná, ale že o tom vlastně rozhoduje jenom prezident, takže záleží, jak si prezident bude interpretovat tu, jestli tam pořád ještě chaos nebo už není.
1: Takže dočasnost se může protáhnout na 3 roky.
2: My známe dočasnost, která trvala 40 let, nebo 20 let v nějakých otázkách, ale samozřejmě Francie je právní stát, tak je tam něco jako ústavní soud. Jo? A ústavní soud by mohl říct, prezidente, tady si to interpretoval špatně, tu ústavu. Nicméně tenhle ústavní soud, který je momentálně dneska v Paříži, tak ten víceméně je macronovský. Jo? Takže tam se nedá očekávat, že by s ním vedl nějakou válku. Navíc jsou tam taky lidi, kteří v podstatě možná i vnitřně věří tomu, že Le Penová je fašistka, jo? Což je naprosto samozřejmě směšný.
1: Tak o Marine Le Pen se mluví jako o národním sdružení, které by se mělo stát součástí frakce, která nově vznikla teď pod taktovkou Viktora Orbána a Andreje Babiše. Kdo další by tam mohl být? Protože musí tam být zastoupeno 7 států, zatím jsou 3. Napadl mě určitě slovenský Smer. Na co čeká slovenský Smer? Proč se nepřidal hned od začátku?
2: Tam je to, já bych jednak řekl, že to je dobře, že prostě Orbán s Babišem se pustili do nové frakce. To myslím, že je důležité a Jakkoliv jsem vlastně v minulosti Babišovi vyčítal, že není schopen nějakých odvážnějších politických tahů, že spíš tak nějak jako obchoduje, lavíruje, tak tohle je poměrně odvážný tah a je to správný tah a to, jak to vysvětlil, je podle mě přesvědčivé. Když říkal, nemůžeme zradit svůj program tím, že budeme u liberálů. V tom má pravdu, udělal dobře. No, Smer je v mnohem těžší situaci ale, jo, protože Smer je přece jenom levicová strana. Jo. A to není ani Babiš, ani Orbán, už vůbec ne FPE z Rakouska. A právě ti partneři další, o nich se uvažuje. Občas se mluví o Le Penové, někdy se mluví o Salvínim z Itálie, někdy o Janšovi ze Slovenska. Žádný z nich z levici nemá nic moc společného. Takže pro Smer by to byla trochu složitá situace, protože on se přece jenom, na rozdíl od všech ostatních, definuje levicově. Nicméně stejně si myslím, že Smer dělá určitou chybu v tom, že se snaží navrátit do té socialistické frakce, protože on by tam neměl být ze stejných důvodů, jako Orbán, jako Babiš řekl, že nebude u liberálů. Prostě účast v socialistické frakci pro voliče Smeru je jasná zrada. To je přesně ta frakce, která je federalistická, která zastává všechno to, co volič Smeru nechce. To je jednoduché, ale Smer má ještě jinou možnost a to je prostě frakce konzervativně levicová, která také vzniká, nebo minimálně se o ní jedná. Zára Wagenknechtová, 5 hvězd z Itálie, naše hnutí stačilo. Jo? To znamená, ty dávají dohromady tuhle frakci, kde by skutečně směr měl být. To, že se rozhodl pro ty socialisty, uvidíme, ještě to snad není definitivní, ale pokud by tam skutečně skončil, tak bych to považoval teda za zásadní chybu vedení Roberta Fica.
1: Takže je možné, že tady uvidíme vznik další frakce.
2: Já si myslím, že je proto určitý potenciál a pokud by vznikly takovéhle dvě nové frakce, to znamená ta, řekněme, frakce zatím středoevropská, to znamená česko-slovensko-rakouská a pak ta konzervativně levicová, tak to si myslím, že by bylo skutečné obohacení Evropského parlamentu a znamenalo by to, že ty volby do Evropského parlamentu měly nějaký smysl. Pokud to totiž zase potáhne ten starý kartel těch tří velkých stran a přiberou do Holportu někoho, jako je Meloniová, která je schopná odhlasovat téměř cokoliv, co oni potřebují, tak ty volby žádný smysl neměly.
1: Co byste doporučil hnutí, tedy koalici, motoristé sobě a přísaze, která je překvapení voleb a která se usiluje o frakci ECR, kde je ODS?
2: Oni mají asi dvě možnosti. Samozřejmě jedna možnost je ta ECR, kde je ODS. Druhá možnost by byla právě ta frakce, kterou zakládá Babiš s Orbánem. Jo, já jsem to pochopil tak, že oni tuhle možnost zvažují. A myslím si zase, že pro stranu je to taky na jejich určitém politickém vyhodnocení. Jo. Pro mě základní problém evropských reformistů, konzervativců a reformistů, kde je ODS, polský PiS, právě Meloniová. Dneska řekl bych, že Meloniová je hlavní postava. Hlavní problém této frakce a považuji její naprosto nekritický atlantismus. To znamená, v době války na Ukrajině, která začala jako angloamerický projekt, a do níž se zatáhla, do níž jsme se nechali zatáhnout, podporovat politiku Spojených států je pro Evropu zničující.
1: Vy jste někde řekl, že problém spatřujete ve vazalství. V čem to vazalství? To je to, o čem mluvíte, ta válka ano, na Ukrajině ano. A to, že podporujeme kroky Spojených států amerických?
2: To, že jsme se nechali zatáhnout do války, za níž my neseme obrovské náklady. Spojené státy celkem minimální. A Spojeným státům celkem vyhovuje, že Rusko je někde zaměstnáno. Že prostě ho mohou oslabovat. Nicméně především na úkor Ukrajinců, které to zničí, ale i na úkor Evropy, kterou to stojí obrovské peníze. Takže Američany to vychází dost levně a já myslím, že tuhle hru musíme skončit. A bohužel ta frakce, která se jmenuje Evropští konzervativci a reformátoři, to je vlastně akce, která je nejvíce proamerická v celém Evropském parlamentu. Takže mě samozřejmě nepřekvapuje, že tam sedí Alexandr Vondra, ten tam patří to k jeho dlouhodobému profilu. Ale jestli chtějí jít motoristi a přísahat tímto směrem, tak by si to také měli jako rozvážit, jestli tohle skutečně jejich voliči od nich očekávali.
1: Tak trochu cítím, že vy byste jim doporučil tu novou frakci.
2: Podívejte, já nejsem úplně jejich volič, ale přišlo by mi, že oni mají v sobě takový trochu ten protestní étos. A protestní étos dneska se mi pojí s tím, že ty věci by měly být dělat v Evropě zásadně jinak. a možná i bez toho poručnictví Spojených států amerických. Ale pokud to motoristi a přísaha vidí jinak, tak je to jejich volba samozřejmě.
1: Pojďme ještě za oceán. Určitě jste aspoň částečně shlédnul debatu Joe Biden versus Donald Trump. Kdo je jejím vítězem? Má vůbec vítěze?
2: Tak má jasného poraženého, tím je Joe Biden. Tam je vlastně zajímavý, že mně to přijde až takové absurdní, že my už několik let jsme konfrontováni s různými snímky a zprávami, že Joe Biden v podstatě nemá, mentálně nemá na výkon jedné z nejzodpovědnějších funkcí v dnešní světové politice. A jako by se muselo čekat, až bude ta debata, aby to všichni viděli, že ten král je nahý. No a ta debata to ukázala. To znamená, ta liberální média, progresivistická média, která určují mainstream, americký mainstream, deníky jako New York Times, CNN, se najednou vrhla na Bidena jako supy a říkají, ten by měl odstoupit, ten přece nemůže vyhrát volby. Víte, tam je ale paradoxní, že jakoby je netrápilo, že tenhle člověk je dnes v Bílém domě a má v rukách formálně ta nejdůležitější rozhodnutí. To zná volby, to je, jim vadí, že nevyhraje volby, ale nevadí jim, že prostě sedí v Bílém domě. Ale to je, myslím, to nejdůležitější. Prostě ona ukázala mentální nekapacitu, mentální neschopnost Joea Bidena, ukázala Trumpa tak, jak ho asi známe, v podstatě tam nic moc překvapivého není.
1: Nepřišel vám umírněný trochu, že se přece jenom držel na úzdě?
2: Já myslím, že to byla určitá taktika. Protože on věděl, že prostě má před sebou skutečnou trosku. A ono prostě kopat do té trosky a šlapat po ní by mu nemuselo úplně pomoct. Takže on tím, že se tvářil státnicky, choval se státnicky, tak jako naopak ještě více vynikl. Kdežto kdyby šel do něj agresivně, tak by to mohlo vypadat tak dryáčnicky a toho nepotřebuje. On potřebuje vypadat jako státník. A vzhledem k tomu, že proti sobě neměl soupeře, tak on se nemusel pouštět do nějakých opravdu zvlášť agresivních manévrů. Já myslím, že to z tohohle hlediska to naladil dobře. I podle nějakých těch průzkumů se jeví jako úspěšnější debatér. Ale co je podstatnější, je podle mě to, že ta liberální média, která Bidena vytvořila, bez nich by on nikdy nemohl vyhrát volby, tak od něj dávají ruce pryč. To je prostě naprosto zásadní signál. A musím říct, že se i trochu divím Bidenovi, že do té debaty šel, protože pro mě to bylo všechno předvídatelné. Tam přece nebylo nic překvapivého. Když se podíváte, jak se prostě motal v Normandii, jak se motal v Itálii na G7, tak jako vás nepřekvapí, že v té debatě vyloženě neoslňoval.
1: Vy jste zmiňoval New York Times, ty napsali, že by měl vzdát tu kandidaturu a posloužit tak k své zemi. Myslíte, že k tomu nakonec dojde?
2: Já vám nevím. Já tohle je hrozně těžká otázka, protože skutečně to rozhodnutí je v jeho rukách.
1: A mělo by k tomu dojít?
2: To záleží, co chcete. já v téhle chvíli vidím, když bych si přál, aby byl Trump poražen a vítězství demokratů, tak by k tomu dojít mělo. Ale já si to nepřeju. Prostě já vidím, že tahle ta administrativa, kterou je Biden nominální hlava, která ovšem nic nerozhoduje, to rozhoduje ta administrativa. Takže ty síly, které stojí za Bidenem, jsou odpovědné za tu válku na Ukrajině. Jsou odpovědné za spoustu dalších špatných věcí ve světě. Takže z mého hlediska jako středoevropana bych byl rád, kdyby v Bílém domě došlo k výměně. Ta výměna podle mě už těžko může být k horšímu, ale může být vlastně, může třeba nic nezměnit a nakonec to třeba může být ještě horší, ale aspoň je naděje, že se něco stane, ale pokračování toho, co tam je, si rozhodně nepřeju. Takže z mého hlediska středoevropského budu rád, když bude Biden kandidovat a když ho prostě potom Trump vykuchá v těch volbách. Jo? Takže z tohohle hlediska v pořádku, ale říkám si, samotného mě zaráží, že ty síly demokratů hlubokého státu nemají základní prostě instinkt sebezachování, jo? Že prostě tohohle nešťastníka nechají jít na ta jatka.
1: Tak a teď už s tím vlastně nic neudělají, pokud on sám tu kandidaturu nevzdá.
2: Oni mají problém, protože on samozřejmě díky té neustálé podpoře, kterou přes svou zjevnou neschopnost měl, tak vyhrál ty primárky, že jo, vyhrával primárky. A teď už akorát zbývá, aby ten demokratický konvent, který se má někdy v srpnu sejít, tak aby posvětil tu jeho kandidaturu. Takže, a všichni říkají, že by se musel rozhodnout sám. jeho klan, Bidenův klan, ho podporuje v tom, ano, aby kandidoval, ale to je zřejmý. Většinou, když máte právě nějaký klan, tak on bude podporovat hlavu klanu až do poslední chvíle, protože z toho mají prebendy. Jo. Takže samozřejmě tam jsou na ně nejrůznější kšefty navázaný, ten jeho syn je podařený dáreček. Že jo. Kdyby se tehdy před minulými volbami skutečně rozkryly aféry syna, tak by Joe Biden v Bílém domě nikdy nebyl. Jo, ale je tam víc takových vykuků a ty samozřejmě chtějí, aby prostě starý Joe to táhl co nejdéle, aby oni si mohli co nejdýl využívat tady těch všech privilegií. Takže já chápu, že Bidenův klan přesvědčuje, že je tím nejlepším prezidentem, co kdy v Americe byl.
1: Přesto se začalo spekulovat o tom, kdo by ho případně mohl nahradit, pokud by vzdal tu kandidaturu. V minulosti se spekulovalo o Michelle Obamové, bývalé první dámě. Měla by větší šanci?
2: Já vám nevím, no, protože Michelle Obamová totiž nemá ten dar, co má Barack Obama. On je to jako s Billem Clintonem a s Hillary, jo. Prostě ten Bill měl schopnost skutečně vytvořit si vztah s běžnými lidmi a měl obrovské charisma. Barack Obama úplně neměl takový ten prostě vztah s běžnými lidmi, ale měl fantastický charisma a byl brilantní rétor. Kdežto ta Michelle tohle nemá? Ta má to jméno Obama. Jo, bez pochyby je to velmi schopná, inteligentní žena, ale to v politice nestačí. Takže já si myslím, že ona zatím neprokázala schopnost jako kdekoliv kandidovat, cokoliv dělat. Jo. To ta Hillary, ta aspoň měla senátorský křeslo, ale na prezidenta to nestačilo. Takže nedivím se tomu, když někde jsem slyšel, že to snad vyloučila. Jo. Takže to mě samozřejmě měla by na své straně určitou obrovskou devízu u demokratických voličů, a sice to, že je žena a že je černá, jo, což teda je obrovská devíza pro demokratické voliče. Ale ono to nakonec úplně nestačí, protože aby byl někdo prezident, tak musí trochu získat i část voličů z té druhé strany. A tyhle ty charakteristiky zas tak úplně neoslňujou.
1: Mm-hmm. No ale když to porovnáte právě s tím Joe Bidenem a všechno, co jste o něm jakoby říkal, tak nemělo by to stačit?
2: Určitě by měla podle mě větší šanci než Joe Biden. Jo. Ale zase, já vlastně nevím, jaká ona je v těch debatách, jak ona působí na lidi. Jo. Ale vzhledem k tomu teda, co dneska představuje Joe Biden, já bych se možná troufl říct, že kdokoliv by možná byl, jako měl větší šanci. Jo. Protože ta zjevná neschopnost člověka zastávat funkci už dnes, nemluvě o tom další 4 roky, je něco, co by asi očekával bych, že by to voliče jako asi mělo odradit.
1: Další debata, tuším, bude někdy v září. Tak bude to hřebíček do rakve pomyslný, nebo se něco změní? Vím, je to křišťálové koule.
2: Já vám nevím, já si nedokážu představit, že by Joe Biden mohl být úspěšný v debatě proti Donaldu Trumpovi, ať je jakákoliv. Jo, protože pravidla té debaty se přece jenom dohadují. Nemůžou si to Bidenovci jenom namalovat. Jo. Oni jim samozřejmě teď udělali ústupek, že třeba v této debatě platilo takové nezvyklé pravidlo, že když jeden mluví, tak druhý mu nemůže skočit do řeči, má vypnutý mikrofon. Což v těch politických debatách se často dělá, že se skáče do řeči. A to byl jasný ústupek Bidenovi, protože on samozřejmě, když měl ty své těžce připravené, těžce postavené věty a najednou by mu to někdo přerušil, tak by se mohl úplně ztratit. Jo. On by mohl zapomenout, kde je, a začal by se zmateně rozlížet, jak se mu občas stává. Takže tohle právě mu předtímhle ochránili tím, že mu Trump nemohl skočit do řeči. Ale Trump si řekl, že tohle může snést, že prostě jeho to tak nepoškozuje, ale je jasné, že kdyby ta pravidla byla až příliš pro toho Bidena, tak by zase Trumpův tým s tím nesouhlasil a nedokážu si představit, že by Biden mohl být úspěšný v jakékoliv debatě s Donaldem Trumpem, přesně řečeno, ani v podstatě s žádným jiným americkým politikem.
1: Poslední otázka na vás, protože minule, když jste byl hostem XTV, tak jste řešil svůj případný návrat do Ústavu mezinárodních vztahů, odkud jste byl nezákonně propuštěn. Tak jak to vypadá s vaším návratem?
2: Tak já myslím, už tam došlo vývoji. Já jsem se setkal s novým ředitelem, to je někdo jiný než ten, který mě tehdy propustil. On mě seznámil s tou poměrně složitou situací v Ústavu mezinárodních vztahů, tak jsme se dohodli, že za v podstatě nějaké odstupné, které jsem považoval za adekvátní, že s tou institucí nakonec se rozloučím. Jo. Musím říct, že ona je skutečně v situaci, kdy ta moje přítomnost tam by asi k ničemu moc dobrému nevedla a já v podstatě, když se mnou jedná v Lídni, tak jsem schopen se víceméně dohodnout s lidmi.
1: A jste spokojen za tu dohodu?
2: Já jsem s tou dohodou spokojen.
1: Já jsem spokojená, že jste dnes přišel do XTV. Moc děkuju a budu se těšit na příště.
2: Díky, také se budu těšit.
1: Profesor Petr Drulák byl naším hostem.
0: Až na západní pobřeží mě vedla představa, že jednou narazím na místa, kde stačí prachy zvednout. Jenže mý cesty byly jen šňůrou mizerných štací, dál už mě hledat nebaví, a tak se teda vracím. V prvních dvou dnech mi zastavil, koho jsem stopoval. Doma bych mohl být do týdne, kdyby to tak šlo dál. Až když mě poslední stop nechal u pustý křižovatky, poznal jsem, že to přece jenom nebude tak hladký. Noc byla hustá jako z asfaltu a v jednom kuse lilo, až za pár hodin přece jen se nad kopcem zazářilo. Zabrzdil jako o život, až mě to málem do příkopu smetlo a z otevřený kabiny vyplulo nádherný lidský teplo. Za volantem dřepěl obrovský až neskutečný chlap a tím, že mě nerozmačkal, když po mý ruce chňap. Říkej mi Charlie, zamručil, aniž by oči zvedl, a moje kára jmenuje se Phantom 305. Připadalo mi to podivný, proč jeho trak má takovýhle jméno. A on na to, že neví sám, a pokud ví, tak jenom, že jeho kára pokaždý všechny ostatní smetla. Nikdo z ní nikdy nespatřil víc než zadní světla. A tak jsme spolu keceli a chvást tady se o 106, až najednou se kousek před náma vynořil ze tmy motorist. A Charlie řekl, tak šéfe, končím tamhle u toho rozcestí. Těch pár kroků už dojdeš sám, tady máš dolar pro štěstí. Všechny tam v baru pozdravuj a dej si panáka na mý zdraví, ať připíšou ho na futro k dluhům, co má tam Charlie. A pak se v dálce vytratil, jak s ránem a každej sen. Noc byla ještě k zalknutí, ale začínal už den. Šel jsem přímo k pultu a když se mě barman ptal, co si dám, řekl jsem panáka. Charlie mi na něj dal. V té chvíli všichni stichli, že slyšel jsem jen vlastní dech, jako kdyby jsem zubatá scházela po schodech. To nečekaný zděšení jsem nedokázal skrýt, ale barman mi podal sklenice a řekl jen klid a nech to bejt. Čas od času sem přijde někdo s tím, že ho jsem poslal Charlie a že mu pití zaplatil. Víš, je to snad už 10 let, ten čas tak hrozně letí. Právě tam, kde tě vysadil, stál autobus plný dětí. Charlie to pružil jako obvykle pořádně přes 100 mil. A když autobus uviděl, nebyl čas, aby zastavil. Strh volant a brzdy skřípaly, jako když se strhne bouře. A pak se z lesa vyvadal ohnivej oblak kouře. U toho rozcestí, jak říkám, je to tak 10 let, tam skončili svý toulání Charlie a Phantom 305. A od té doby pokaždý, když se tady kránu stopar zastaví, přesně to, jako dneska ty nám tady vypráví. Tak dej si ještě do druhý a ten dolar vem si zpět. U nás neplatí ten, koho vezli Charlie a Phantom 305.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Jste pozor, jako to ne, to ne. To.
2: Tak teď, jak se to řekl, tak možná ale nevím, jestli vám otevřeme.
1: Grilleček máte, ne?
2: Grilleček máme, akorát tak pro nás dva je dobrý.
1: Jo. Takže vy nejste ochoten se v nouzi rozdělit se svým bližním.
2: Ne tu, jo, tu rejži, to se nebojte.
1: Jo? Možná se vám udělá nevolno, ale já mám rád, když se do rýže dává tatarka. Dlouho jsem to nejedl,
2: ale... To je trošku taková čuňárnička, ne?
1: Je to trošku čuňárnička, ale tak, už jsem to řadu lidí naučil, a nebo pak je druhá věc.
2: V tom případě si tatarku asi přivezte sám.
1: No ale co když nebude?
2: Tak dejte si plato tatarky do auta, ať to tam máte furt připravený, ne? Já myslím, že v autě uzraje dobře, co?
1: Já teď už několik měsíců moc se tatarce vyhýbám.
2: Tak vidíte, žijete zdravě.
1: To taky nelze říct, ale je to tak něco mezi. No, to vám ještě řeknu k tomu poslední věc, že druhá úprava rýže à la Xaver, když se udělá, tak se promíchá s okurkovým salátem bez té vody.
2: Vy jste moc originální gurmán.
1: Je to strašně dobrý. A samozřejmě máslem kaši nepokazí, když se říká, takže když do toho kydnete ještě dvě polívkové lžice tatarky, tak jste normálně v ráji.
2: Tohle to jde z vás, nebo to někde jste okoukal?
1: Leta praxe, pane Holče, tak já jsem experimentál.
2: No, jak to z vás jde, tak je vidět, že na tom makáte asi díl už.
1: Vynálezce jsem. No.
2: Škoda, že to nikdo zatím neví, tohleto.
1: Já jsem měl kdysi v dětském pokoji první dálkový ovládání televize v této zemi. A víte, jak jsem to vymyslel? Měl jsem zásuvku do elektriky takhle naproti posteli, tam jsem si dal šňůrku, jsem mu chtěl spát, jsem šňůrku zatáhl a vytáhnul jsem to ze zásuvky.
2: Hele, je vás škoda tady na ty pořady?
1: Já jsem měl být zmocněnec vlády pro vědu a výzkum.
2: Ale zkuste, vy máte rád Zdeňka Polarajcha, zkuste mu tady třeba uvařit tu rejži s tou tatarkou a s tím máslem a okurkovým salátem.
1: To jsem mu říkal. Chcete vědět opravdu, co mi na to řekl? No to není moc hezký, co mi řekl.
2: No on sám se, ne? Pozvracel z toho.
1: Ne, řekl, že jsem prase.
2: No tak vidíte.
1: Ale řekl to v přátelském duchu.
2: No tak jasně. No, tak. Prase není ošklivý slovo, ne?
1: Ale na druhou stranu není to na nahlášení? Už je tak dva roky.
2: Dva roky nějakou újmičku na tom, ne na osobnosti.
1: No, teď to mám deprese, to řeknu.
2: Je to vidět trošku, no. Ale nahlašte ho. Nějakou žalobu, no.
1: Kolega Musk kupuje Twitter. Sledujete to?
2: Jo, vím o tom, no.
1: A já už si říkám, jestli není ta chvíle, abych taky vstoupil na Twitter. Že bych si tam udělal takovou tu komůrku a že bych tam psal nějaký moudra.
2: Já vlastně nevím, jestli už přišel váš čas.
1: Ještě počkám.
2: Právě přemýšlím.
1: A dál prý někde, to jsem četl, že koupí Coca-Colu a zasadí se, aby do ní vrátili kokain.
2: To bych podpořil.
1: Myslí on to s náma dobře, ten Musk?
2: To bych podpořil.
1: Já jsem viděl někde v televizi rozhovor s jeho maminkou, neviděl jste to?
2: Ne.
1: Jako vtipný.
2: Ale je to borec, ne? Sympatický.
1: Já taky, ale to bych si nekoupil, tu Alzu, nebo jak se to jmenuje to auto?
2: Co jmenuje Tesla? Alza je něco jiného.
1: Promiňte, tak mluvíte se starým člověkem. Tesla, ale je mi sympatické tím, jak dobývá ten vesmír, je to geniální. Mimochodem.
2: Na vesmír mu kašlu, ale za to mám rád.
1: No, tak to chci říct, že já trošku začínám být nervózní, že se zase Donald Trump vrátí na Twitter. No a myslíte, že on na to má prachy, aby koupil tu Coca-Colu?
2: Já nevím, kolik stojí Coca-Cola. A mi se líbí, že vlastně on má takovýhle...
1: To bude dražší než Agrofert.
2: Že má takovýhle prachy a vlastně... Bůh ví, jak je na tom Tesla ekonomicky. Víte, jak jsou to ty virtuální prachy, že máte strašný ocenění firmy, ale ta firma třeba ještě nic nevydělala pořádně, tak to se mi líbí na těchto lidech. Když dokážete vzbudit v investorech takové očekávání, že vám nasypou takové prachy, aniž byste ještě něco moc vydělal.
1: Že to je to Xixio, ne? To, nebo X, víte, co to je?
2: Vím,
1: sledujete. Ale... Mě to přijde jako pohádka o Budulínkovi, jako je to skvělý.
2: Jo.
1: Ale ještě neznám nikoho, kdo se na to chytnul. Mm-hmm. To je jen takový. Já vám musím ještě říct něco, doporučit. Včera jsem se díval na Netflixu, je nový film, životopisný, o takový dokument o Marilyn Monroe. Nejkrásnější.
2: Já jsem to tam zachytil, vím, že to tam je.
1: A neviděl jste ještě?
2: Neviděl jsem to ještě.
1: Tam oni mluví různí jako přátelé a tam je normálně řečeno od těch lidí, co jí byli blízko, že ona měla zamilence oba dva ty Kennedyovy kluky. Bobbyho i Jacka.
2: Tak, no.
1: To musela být, ale to musela být jako příčinlivá.
2: To jo.
1: To šlo jako...
2: No tak říkala si, že jo, kdyby jednomu to třeba úplně nevyšlo, tak mám druhýho. Já jsem znal člověka v listopadu 89, on byl komunista, a když přišel 17. listopad a pak začaly demonstrace a tak, tak on na ně začal chodit a já jsem se ptal, proč na ně chodí, když je komunista, a on říkal, já bych viděl, na kterou stranu se přiklonit, abych viděl, jako kde, jak to tam vypadá.
1: Pozor, víte, že ona byla v jisté chvíli Marilyn Monroe strašně s něma koketovala, s komunistama?
2: Jo,
1: no.
2: Jako tady s východníma, sovětskýma?
1: Jako s Vojtou Filipem ne, ale tam s těma americkýma jaký.
2: Jo, no jo, tak...
1: Já vím, je to jiný komunista než... Ale říkal jsi taky teď, jak si dělají sranu z toho všichni, z takových těch dětků, z těch aparáčíků. Ne? Jenže když se teď všichni baví o tom, jak ten plyn, jo, a teď vám řeknou, no oni komunisti velmi dobře rozvedli plyn po celý zemi, ta plynofikace
2: tady. Jasně.
1: A já mě čím dál jako častěji napadá, jako že přeci jenom něco vybudovali. Jako.
2: Já a tak něco, vůbec, to jim nelze upřít, aby nevybudovali.
1: Já nenávidím ty komunisti.
2: Jasně, já
1: všichni,
2: taky.
1: Ale jako nebyli to všichni nablblí dědečci, jako sranovní. Prostě.
2: To určitě ne.
1: No, tam. No to je tak na okraj.
2: Tak něco vybudovat nakonec museli, protože když byste nevybudoval nic, tak se vám to zhroutí, ten váš vlastní režim. Takže to...
1: No, on se jim taky zhroutil.
2: No, ale 40 let jim to vydrželo, tak něco musíte vždycky dát lidem.
1: No a teď mi řekněte, co si myslíte, že jak se klí ten plyn do toho Polska a do Bulharska nebo kam?
2: No,
1: je to výhruška jenom?
2: To já myslím, že to je trest hlavně Polsku, že jo, který je tak protiruský, tak tam je to jasný. To jim leží, Putinovi leží v žaludku asi nejvíc, takže sekli za to. A vidí zatím, jak zbytek Evropy nakupuje. Nechává si eura konvertovat v ruble a jde to dál.
1: No mě děsí teda těch 98, nebo kolik to je, % naší spotřeby je ten ruský plyn. To je jako pozor. Já už si dávám tak poloviční vodu do vany pro jistotu.
2: A plynu si nepouštíte doma?
1: No, minimálně.
2: Málo.
1: No. Já jsem se v tomto teda poučil, dal jsem na to doporučení o stupínek níž, nebo o dva dávám, jo. Pletu si svetr.
2: Já se, víte, to je.
1: Na zimu.
2: Jsme se dneska probudili doma a nám se, že v baráku spíná automaticky topení někdy v 7 hodin. A máme plynový a ono se neseplo. A my jsme se probudili a řekli jsme si tak, a už to vypnul Putin i nám.
1: Už to vypnul.
2: A ono ne, ono se jenom...
1: No, myslíte, že na nás dojde v tomto?
2: No, jestli se bude naše vláda tak dál činit o to, aby na to došlo, tak na to možná dojde. Naše vláda dělá spoustu zajímavých kroků pro naše blaho.
1: No tak já myslím, že třeba jedna z věcí, který je nejvíc vytrestali ty Rusák, jo, jak prodala paní Pekarová ty dárky od těch Rusů někde, nějaký aukci.
2: Myslíte tu mísu, nebo ten tás, nebo ten talíř? Já myslím, že to byl zásadní zvrat v té válce.
1: Já si taky myslím a říkám to samozřejmě ironicky, protože si ve skutečnosti myslíme, že není větší debilita, než udělat tohleto.
2: Já jsem chtěl říct, že není větší debilka, než, ale nebudu nic říkat.
1: Ne, to nebudeme, osobně do toho nepůjdeme.
2: Ne.
1: Ale k čemu to pomohlo, mi řekněte? Udělalo to někomu radost, nebo?
2: No tak jí určitě ne. Já jsem viděl, jak byla blažená, tak jí to neberte. Když to vydražila.
1: Blažená?
2: Byla blažená.
1: Blažená paní
2: Pekarová.
1: Předsedkyně.
2: Paní předsedkyně byla blažená. Vy jste to neviděl, ale ty fotky.

0: bych všechny dárky, které jsem dostal od vás, prodal na aukru. Ale to... naštěstí jsem si vzpomněl, že jsem od vás ještě nikdy nic nedostal.
1: Ale dostal.
0: Jo?
1: Dal jsem vám knihu zajímavou.
0: Jo, tu knihu, jo. No a tu jsem někomu půjčil a nemám ji tady.
1: Tu si přečtěte.
0: Já jsem ji přečetl. No. Vy jste, tak, musím říct, že dobrá, měl byste ji vydat znovu, protože to možná bude ještě aktuální všechno.
1: Už se to vrací.
0: No. A prosím, ještě jedna věc. Neuvěříte, koho jsem potkal na parkovišti tady u Wilsonovy 10. Může to být jako dvojník, jo. Mm-hmm. Ale s největší, na 99,9% to byl on. A můžete hádat třikrát a dostanete jenom jednu indicí.
1: No.
0: A to je otec!
1: Fakt? Fakt?
0: No, no, no. A já jsem, protože najednou vidíte, že to, že toho člověka znáte, než vám to dojde, kdo to je, a udělal takhle hlavu dolů a šel pryč.
1: Myslíte, že hledá vás teď?
0: Podle mě ne, tak tady je, v budově jsou firmy různý, že, tak, nebo parkoval tady, nebo něco.
1: Já se třeba nese k vám do streamu nějakýho, nebo na rozhovor.
0: Nestrašte. On má jiný kamarády.
1: No teď nemá žádný, to je to smutný, teď nemá žádný. Tak třeba hledá kamaráda a mohl byste se teď stát vy na nějakou dobu, co
0: ale,
1: myslíte?
0: Ale říkal jsem si, že by bylo vtipný, že by, jak jsme se jako střetli těma očima, a on odcházel, kdybych třeba já ušel k autu a najednou bych za sebou uslyšel Xavor!
1: A, ale jako kole, a Xanax Schaffer tam kolem něj nebyl, ani řeporiec, byl sám, jo?
0: Byl nešli s ním, sám, než, no.
1: Ani dokumentarista Klusák nebyl na místě?
0: Taky ne. Ne, ne, ne, ne,
1: nic,
0: ne,
1: fakt,
0: ne,
1: jo?
0: Ne, ne, vůbec nic. Takže to je jenom taková hezká tečka. Protože
1: jo.
0: Nemáme být dlouzí moc.
1: To tak, ne, to ne, to ne.
0: Chcete říct ještě něco na závěr?
1: Já už jsem asi řekl všechno dneska.
0: Jo?
1: No.
0: A jak to video dnešní nazveme?
1: No, Wilsonova 10, ne?
0: No ne, ale titulek. Já mám nápad.
1: No.
0: Ale mě to není dlouhý, že by byl titulek. Pionýr, svazák, komunista, Twitter, Coca-Cola, Agrofert. To se ti lidi podívají, to si přece každý musí pustit takovýhle titulek, ne?
1: Jste genius.
0: Dáme to tam?
1: Ještě musím nad tím přemýšlet.
0: No, já vám říkám, že určitě, to, aby to nebrali jako výzvu, ale to si tam počteme v diskuzi.
1: Jo?
0: A kdo se dodíval až sem?
1: Tak to tam dáme.
0: No, teď to má novou funkci. YouTube, nevíte? Můžete poslat srdíčko.
1: Jo.
0: A tam jak je srdíčko mezi, jak jsou lajky, tak aha, tam je srdíčko a tam můžete poslat drobnou podporu. Třeba
1: jo?
0: 20 korun, 30 korun a tak.
1: Tak mi se pošlete ještě někam, nebo?
0: No já jsem si právě říkal, jestli byste za ten titulek vy tam
1: ne. No, ne, tak já myslím, můžete mě poslat třeba ještě na stream, víte něco?
0: Jo,
1: zpětně.
0: Jo. No ne, tak
1: rámci
0: uvidíme.
1: Vaší velkorysosti, tradičně.
0: Vsaďte se, že za ten titulek nám někdo něco pošle.
1: Tak dobře, dobře.
0: A když nepošle, tak příště musíme vymýšlet líp. No a teď, pane Holče, hádejte, co půjde dělat.

0: papež František v jisté chvíli vytvářel, nechci říct dojem, to by bylo zlé, ale určitě se několikrát vyjadřoval směrem k válce na Ukrajině a právě do role toho mírotvorce se stavěl. Tak řekněte, byl hybatelem v této věci, nebo to bylo zase symbolické?
1: Nebyl hybatelem, bohužel to pořád platí to, co jsem řekl. To papežství má obrovskou historii a je to fenomén, že, na který v Evropě cítíme, že to mělo obrovskou roli, to se hrálo. Je to pro pochopení Evropy a jejího vývoje. Ještě jednu věc vám řeknu. Když si vezmete ty koncil, jako byl koncil kostnický, tridentský a podobně, tak si představte, že to je předobraz dnešní Evropské unie, Evropské komise, Evropské rady. Jako ono vlastně dokonce i ten, to, co se protokolárně vytvářelo v průběhu historie a co vytvořilo se do té podoby těch evropských institucí, to má vlastně své kořeny v těch koncilech. Tam se tehdy, že na koních sjížděli králové a panovníci a vedl to papež tehdy a dneska to má ten popiv, že bokem zůstali ti prezidenti, ti představitelé těch států a pořád vlastně je to zajímavé je, že pořád to není stát, není to instituce úplně s jasnou demokratickou legitimitou, jako byly ty sněmy středověké, taky poměrně volné, taky ty koncily vlastně tam se scházely, nezhodli se tam, bylo to velmi volné. A tohle je vlastně tradice Evropy, takže to papežství těmi svými koncely stojí na začátku toho, co máme dneska jako Evropskou unii. A dokonce pochopit některé protokolární věci, které dneska takto pochopíte s tou, díky té tradici, když se jí věnujete. Takže to má smysl se zabývat papežstvím, ale už je pryč to, že to byl politický hybatel.
0: No a dá se tedy říct, že pro uklidnění války na Ukrajině neudělal nic?
1: Ne, to si nemyslím. Podívejte se, to veřejné mínění a to, co se odehrává v tom prostoru těch debat a názorů, tak to je taky něco, to je ta soft power, která má také svou váhu určitě. Nevím přesně jakou, ale má, to o tom není pochyb. A to, že jeho hlas je slyšet, že se citoval, že se mluvil, že prostě se, že vlastně člověk ho mohl se k němu přidat nebo podobně, to byla velká věc. A to, jako to, že, víte se, moje přesvědčení vždycky bylo, že hlavním úkolem politiky mezinárodní je zabránit válce. To je smysl veškeré mezinárodní politiky. Vy musíte zabránit válce, protože ty války dokonce i v evropských dějinách dokonce měly pak miliony mrtvých, což bylo strašné, v tom se nedalo žít. A proto vznikl, že Westfálský mír a Westfálský kongres a proto byla Vídeňský kongres a všechny tyhle sešly. To vlastně byla politika, která měla zabránit těm strašným ztrátám, zničení milionů životů. To je smysl politiky.
2: Radio Xaver.